0: chtějí. No, měli jsme husu, tu máma dala pod lavici, uzené na skříň u kamen, klobásy se zelím ukryla do trouby, buchty do mísy na okno a dva džbány piva na schůdky do sklepa. Matěj se už dále nevyptával, usmál se a rovnou vešel do světnice. Pozdrav tě Bůh, Matěji, vítal ho Jíra. Škoda však, že si dříve nepřišel, mohl si s námi poobědvat. Ale právě dnes nám od jídla nic nezůstalo, s čím bychom tě pohostili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Na cestě k tobě se mi přihodilo něco velice podivného, řekl Matěj. A co? Zeptal se zvědavě Jíra, pověz mi to. No, jdu ti cestou, když tu náhle, tam u toho velkého kamene, had. A hned na mě, zabil jsem ho touhle svojí holí. Matěj se šibalsky pousmál a pokračoval. Opravdu velmi podivný byl ten had, měl hlavu tak velikou, jako to uzené, co máte na skříni tamhle u kamen. Tlustý byl, jako ta husa, co je pod lavicí. Bílé masíčko měl, jako buchty, co jsou v míse na okně. Dlouhý pak byl, jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. A krve z něho bylo tolik, co máte piva ve džbánech na schůdku ve sklepě. Dobře to Matěj provedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost velice zastyděl. Žena musela jídlo a pití na stůl přinést a všichni v dobrém ke stolu usedli. Matějova chytrost navždy kmotra Jíru z chamtivosti vyléčila.
1: Pohádky ovčí babičky. Budu vám vyprávět pohádku o hloupém vlku a chytrém beránkovi. Tak se pěkně posaďte a tiše poslouchejte. Vlk číhal u lesa na beránka a beránek se klidně pásl na nedaleké louce. Najednou vlk vyskočil a vyštěkl. Teď tě sežeru! Hloupý beránku. Beránek se však nelekl a řekl, ne, ne, ještě hloupější vlku, já ti uteču. A běžel a utíkal seč mohl, ale vlk ho stejně doháněl. Tu se beránek zastavil. Stát, hloupý vlku, stát. Udivený vlk se opravdu zastavil a beránek pokračoval. Jak můžeš ty hloupý vlku chytat beránka, když jsi sám? Co když já poběžím kolem vody a ty třeba kolem lesa? Jak pak si mě nadběhneš? Chceš-li mě chytit? Musíte být přece alespoň dva.
2: No jo, to je pravda, uznal vlk. Hned si zavolám kamaráda.
1: Dlouze zavil a za chvíli tu byli vlci dva. Ale beránek na nic nečekal a už zase běžel. Uběhl kus cesty, utíkal seč mohl, ale vlci ho za chvíli přece jen zase doháněli. U starého buku se beránek zastavil a vykřikl.
2: Stát, hloupí vlci, stát. Dost jsme si už nahráli nahoněnou. Teď si budeme hrát na kolo mlýnský, ano?
1: Překvapení vlci se nejdříve dívali jeden na druhého, potom zase na beránka a nakonec se zeptali, no a jak se to hraje?
2: No, na to musí být čtyři, vysvětloval beránek.
1: Jeden, dva, tři, počítali vlci, no to je nás málo, ale jen počkej, hned si zavoláme kamaráda. Zavili, jak to jen vlci dovedou, a už tu byl třetí vlk. Beránek i vlci se pěkně chytili za ruce, tancovali kolem starého buku a prospěvovali. Kolo, kolo, mlýnský, za čtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho hluku nadělalo, koulelo se kolem buku, udělalo bác. A už se všichni vlci kutálejí od starého buku z kopce dolů. To bylo ran a boulí. Když se vlci vzpamatovali, vzpomněli si na Beránka, ale ten už zase uběhl kus cesty. Běžel, utíkal, seč mohl, ale to víte, vlci jsou vlci a za chvíli ho zase doháněli. U posečené louky ho téměř chňapli. Stát, stát, hloupí vlci.
2: Co zas?
1: Zavrčeli vlci.
2: Teď si budeme hrát na slepou bábu,
1: rozhodl Beránek.
2: No jo, jak se to hraje?
1: Ptali se otrávení vlci.
2: Já vám nejdřív všem zavážu oči,
1: řekl Beránek,
2: a pak mě budete hledat.
1: Pečlivě jim zavázal oči a hned se rozběhl loukou zase pryč. Vlci se zatím motali po louce a naráželi jeden do druhého. Už tě mám, Beránku, já tě mám, Beránku, tady jsi, Beránku, to jsi ty, Beránku. Ale Beránek už mezi tím doběhl domů. Kde jsi běhal? Ptal se ovčák.
2: Ale... vlci mě honili.
1: Jak to ovčák slyšel, popadl pytel a šel na ty vlky. Našel je na louce, jak si hrají na tu slepou bábu.
2: Kde pak je Beránek?
1: Ptali se vlci.
2: Tady, tady je,
1: řekl ovčák jemným hlasem. A hloupí vlci šli za tím hlasem a všichni naskákali do pytle, protože si mysleli, že je tam Beránek. Ovčák pytel zavázal a hodil do rybníka. A co chytrý Beránek? Ten se spokojeně pásl na louce u lesa.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Výkupné nebo přijímací zkouška? Pan Vavřinec se včera v noci nemýlil. Ten pocit, že ho někdo sleduje, byl oprávněný. Tulamur junior se nemohl smířit s tím, že Hejlík byl pasován na rytíře podvazkového řádu.
2: Jak si vůbec takovou poctu zaslouží? A proč mu Dederon tolik důvěřuje?
1: On té Hejlíkově proměně v lupiče a desperáta ani trochu nevěřil. A teď měl důkaz. Viděl přece jeho přítelíčka, pana Vavřince, jak odnáší pytle. Hned ráno to oznámí, už se nemohl dočkat. Kudla Dederon sice ještě trochu povlával ve svém dudlíkovém opojení, ale tahle zpráva ho vrátila na zem. Zašel se podívat do komory a když zjistil, že celý lup zmizel, začal se chovat naprosto chladnokrevně.
3: No, vydá, juniore, řekl. Teď si dokázal, že ti můžu věřit. S tím zrádcem Hihlíkem si to vyřídím. A ty, jestli chceš, můžeš jít.
2: Kam jít?
1: Vyhrkl Tulík. Takovou reakci vůbec nečekal.
3: Domů přeci.
1: Dederon ukázal ke dveřím.
2: Ale...
1: Začal Tulamur junior větu, kterou nedokončil. To nebylo jenom zklamání, to byl podraz.
2: Já domů nechci,
1: řekl zarputile jako malý kluk.
2: Už nejsem malej, mně se to líbí.
3: Tak chlapečkovi z bohatý rodiny se u nás líbí. Chtěl by mít propíchnutý uši, žít jako psanec,
1: pitvořil se Dederon, ale přestal, když Tulamur junior řekl hlasem, jakým se skládají přísahy.
2: Udělám všecko, co chceš, šéfe.
3: Tak dobrá, můžeš si vybrat. Výkupný nebo přijímací zkouška?
2: Přijímací zkouška,
1: odpověděl Tulamur junior bez přemýšlení. Dederon mu podal ruku.
3: Ale Hihlík se nesmí nic dozvědět. Vlastně vůbec nikdo. Nic si neviděl a nic si neslyšel.

0: pěkně nám rozkvětá.
1: Schválně jsem ukápal trochu vedle, aby přišel vodník Ferda. Tak co je s tebou? On nejde,
0: že bych měl v konívce zkaženou vodu? No to ji musím utřít.
2: Ne, neutírat.
3: Neutírat. Juk, jsem vodničí kluk.
1: Už jsem se bál, že kouzlo s kapkou přestalo fungovat.
3: Já jsem, no nic. Nejdřív dospíváme tu písničku. Viď, strejdo, Antoníne?
4: Zalívám, zalívám rozmarín, pěkně nám rozkvětá. Zalívám, zalívám, mám ho rád, od léta do léta.
1: Tak, milé malé slečny a milí malí pánové, už jsme tady zas. Já i vodník Ferda. On je to sice od přírody jen mrňousek, takový samfrlínek, hastrmáneček, jak vodní brouček. A proto na něj některé děti ani nevěří. Ale já jsem svědek, že se umí udělat velký, no, skoro jako kluk. Minule, jak mě překvapil, když se z kapky vody buchví jakým kouzlem vytáhl, jsem vám ani nestihl říct, jak vypadá.
3: Myslím, že mi to docela sluší.
1: No tak, nebudeme přehánět.
3: Sám sobě se někdy docela líbím.
1: Nejnápadnější je, že má oči jako dva míčky na ping-pong. Na nohou, jen po třech prstech.
3: Mně tři docela stačí, aspoň si je nepletu.
1: Mezi nimi blánu, jako kachna nebo husa.
3: No a to je kvůli plavání.
1: A na kebulce všeho všudy, kolik?
3: Pět.
1: Pět vlásků. Za to tuhých a silných trčí mu z hlavy vzhůru jako větvičky. Umíte snad počítat do pěti, abyste věděli, že je to málo.
3: Proč málo? Taťka má jen dva. Češe si je na pěšinku.
1: A co, že si dnes Ferdo vykoukl z kapky až na podruhé? Neslyšel jsi? Nebo ti voda zalehla ucho?
3: Tady před domem jsem uvázl za kalhoty na tyčce plotu, protože jsem ho musel přelézt.
1: Proč bys musel? Je tam branka.
3: Nešla otevřít.
1: Nahoře je takový háček, tím stačí jen otočit.
3: To se lehko řekne, já na něj nedosáhl.
1: Promiň, to mě nenapadlo. No hlavně, že jsi tady. A co nám povíš?
3: Povím, co se nám v rybníce přihodilo s čápem dlouhým zobákem. To je můj kamarád, protože jsem ho loni na jaře zachránil, i když jsem ho předtím neznal.
1: Zachránil? A před kým?
3: Před pytlákem Fouskem.
1: Počkej, Ferdo, počkej. Děti možná nevědí, kdo je to pytlák.
3: Aha, pytlák je každý, kdo loví v rybníce bez povolení. Kořist pak někteří takoví černí lovci strkají do pytle, aby nebyla vidět, a proto se tomu říká pytlačení. Vy lidé to děláte taky.
1: Mě do toho nezatahuj. A proč říkáš vy lidé? Co pak Fousek není člověk?
3: Fousek je vidra.
1: Vida, vidra. Ale bojím se, Ferdo, že i tohle budeš muset vysvětlit.
3: Vidra je vodní šelma a velký hladovec.
1: Hladovec? Tak to není. Hladovci jsou králíci, myši, morčata nebo bobři.
3: Říkám hladovec, strejdo. Vidra má kožich, fousky od pusy do obou stran a živí se masem, loví ryby, žáby, všechno, co je v rybníce.
1: To přece musí, aby se uživila. Tak proč jí to vyčítáš a proč jí nadáváš do pytláku?
3: Protože vidra Fousek byla hrozně zákeřná. Sbírala v bahně všelijaké dráty a harampádí a mazaně je narafičila. Počítala s tím, že si je nějaká ta rybka nebo žába bude chtít prohlédnout a že se jí drát omotá kolem krku nebo kolem nohy. Ona pak v noci připluje a toho nebožáka zbaští.
1: Fujho! To je ošklivé.
0: Vidry, tydry, šmidly, fidly, kde pak starý vidrák? Vidry, dry, dry. Vy, to vám nikdo nepoví.
4: Vidry, tydry, šmidly, fidly, z chutí bych mu schoval židly. Dru, dru, dru.
0: Vo. Škoda, že ho nenajdu.
3: No jo? Pod vodou se dějí stejné věci jako u vás mezi lidmi. a všichni, co tam žijí, musí být opatrní a pořád se musí rozhlížet, aby jim něco neublížilo.
0: A co s tím má společného čáblouhý zobák? Přece nebudeš tvrdit, že by si vidra troufla na čápa.
3: Co asi? Chytrému na pověst.
5: No, co je to tady? Přestaň těmi křídly mlátit, dělá se vítr.
6: Ferdo, kamaráde, mě něco drží za nohu.
5: Co by tě drželo? A jak to, že mě znáš? A říkáš mi kamaráde, když já tebe neznám?
6: Já mám z té své výšky přehled. Jsem čáp, dlouhý zobák.
5: Těší mě.
6: Co mě drží, nevím. Ale když se hnu, hrozně to bolí. Nemůžeš se tam dolů podívat a pomoct mi. Voda se zakalila a já do ní odtud z hůry nevidím.
5: Vydrž chvilku. Hlavně už nedělej vítr, my ho dole pod vodou nemáme rádi, protože probouzí velké vlny a pak není nejen vidět, ale ani slyšet.
6: Hlavně rychle, Ferdo, rychle.
5: Jen klid, já se tam mrknu.

0: Milý dlouhý zobáku, chytil ses do starého hrnce vidráka Fouska. Má ve dně díru a ty si stoupl z rovinka do ní. A protože její okraje jsou ostré jako nože, tak nemůžeš nohy vytáhnout.
1: Co s tím uděláme? Pomoz mi, Ferdo.
0: Už jsem zavolal raka střihavku, on klepetem jako nůžkami tu díru zvětší a bude vyhráno.
1: Nepotrvá to dlouho.
0: To bude hned a Fouskovi dá tatínek z našeho rybníka výpověď.
1: Váš Moldánek byl pro mě vždycky ráj. A teď tohle.
0: Inu, jak říká maminka, neštěstí nechodí po horách, ale po hastrmanech.
1: A po čápech. Ferdo.
0: Co zas máš?
1: Mně se zdá, moje noha je najednou volná.
0: Tak sláva!
1: To ti nikdy nezapomenu. Až budeš něco potřebovat zase ode mne, tak jen zavolej. A já přiletím jako vítr.
0: Radši jen jako vánek, prosím tě, kvůli těm vlnám, víš?
2: To jsi byl kabrňák, Ferdo. A co Fousek? Musel pryč?
0: Musel. Už je od něj pokoj.
2: To si váš rybník Moldánek asi odechl.
0: Prosím?
2: Že si váš rybník Moldánek...
0: Jak jsi vypátral, že bydlím právě v Moldánku? Já ti to přece neřekl, mělo to být tajemství.
2: Dlouhý zobák to prozradil před chviličkou. Tobě to ušlo.
0: Asi v zápalu vyprávění.
2: Nic si z toho nedělej. Záhad kolem tebe je pořád tolik, že se mi ani nechce počítat. A Moldánek je pro rybník moc hezké jméno.
0: Viď, takhle k večeru, když se rozkuňkají žáby a šumí rákosí a na hladině sem tam něco žbluňkne.
2: A dlouhého zobáka si potom ještě někdy viděl?
0: Mnohokrát, jenomže pak byl podzim a zima a on byl zas někde v Africe a vrátil se až letos na jaře.
2: Na svaté hoře hoře? Čáp letí přes moře, to máš pravdu.
0: A stal se ten malér. A samo sebou, že v tom měla zase prsty naše drahá neposlušná Hančinka.
2: Povídej.
0: Oni totiž čápy, tobě to, strejdo, nemusím vidět.

0: pak, pak vás klapi, klapi, klap. Haruju, jsem tady, ča. Moje děti křičí hlady, prořídnou teď vaše řady. Schovejte se, udělám jen chňap. Kdo bude mít oběd? Čáp!
1: Tentokrát svou písničku taky zaspíval, ale trochu pozdě. Oběma nohama stál už ve vodě a pak, jen co dozněl poslední tón, zobák dolů, klov a už držel běličku. Jenomže to byla bělička Nelinka, oblíbená kamarádka naší Hančinky. Obě zkrátka na jeho písničku nedbali a rýdili spolu u samé hladiny. A Hančinka spustila takový křik, až se na rybníce vzedmuly vlny jako zabouřky.
2: Nelinka! Nelinka! Kruťák čel mi zimral moji Nelinku. Zadrž ho taky, štípni ho, Ferdo, a tě pustí. A tě nemaští. Pomoc! Pomoc!
3: To přece musel slyšet i dlouhý zobák, nebo ne?
1: Slyšel. A lekl se možná ze všech nejvíc. Nohy mu stuhly, nemohl se hnout. Naštěstí, protože jindy by se byl dávno vznesl vzhůru ke svému hnízdu na vysokém starém topolu a už by rybičku cpal hladovým čápatům do krku. Teď nic. Čekal. Taky mu asi chvíli trvalo, než vůbec pochopil, kdo to křičí a co to křičí. A to už jsem se já chytil jeho dlouhé červené nohy a vyšplhal jsem se po ní nahoru až nad hladinu a tam jsem na něj spustil. Slova země přímo pršela jako z vodotrysku. Kamaráde milý, dlouhý zobáčku, ještě jsme se letos ani pořádně nepozdravili. Vítám tě na Moldánku, ale prosím tě, tu běličku, co si ulovil, tu radši honem zase pusť, než přijde můj taťka vodník, protože on naší Hančince udělá, co jí na očích vidí, je to jeho miláček. A kdyby se rozlobil, že si ulovil z rovinka Nelinku, ona s ní Hančinka kamarádí, víš? A tak jako je Hančinka přítelkyně Nelinky, tak jsem přece já zase přítel tvůj. Hlavně svůj zobák nesklapuj úplně, ať zůstanou Nelince všecky kosti a ať jí nepocucháš ploutvičky, prosím tě, prosím tě, prosím tě.
3: To tedy byla pěkně dlouhá řeč. Došlo mu vůbec, kdo to na něj mluví? Pamatoval se na tebe, nenapínej nás.
1: Dlouhý zobák s běličkou Nelinkou pořád ještě v zobáku. Mrskala se v něm, jak mohla, ale čáp stisk nepovolil. Pohleděl dolů na svou nohu a na mě, pak sehnul krk a strčil zobák s rybičkou pod vodu. Než jsem stačil něco říct nebo udělat, dal si Nelinku k noze, ze zobáku jí pustil, ale místo toho jí blesku rychle přišlápl. A pak povídá...
4: Nazdar, Ferdo.
1: Nazdárek, to se mi ulevilo.
4: Ještě jsem Nelinku nepustil.
1: Ale pustíš ji, viď?
4: Zpíval jsem přece varování. Která ryba je chytrá a za něco stojí, mohla se včas ukrýt a nemusel se tady strhnout takový poprask.
1: To víš, hloupé holky hrály si s naší Hančinkou a neviděli, neslyšeli.
4: Jejich chyba. Mám doma tři hladové krky. Když teď Nelinku pustím, budu muset lovit znova. A v Moldánku už to asi nepůjde, budu muset jinam. Což se mi nechce, protože mě bolí křídla a nohy a krk a peří a všechno. Ani ty, jak mi visíš na noze, mi tam nejsi dvakrát příjemný.
1: Promiň, musel jsem k tobě nahoru rychle, abys mě včas uviděl a uslyšel. A po noze to šlo ohromně, já šplhám jako datel. Co bys říkal například Loužáku?
4: Co je s Loužákem?
1: Rybník vedle, že bys třeba příště lovil radši tam.
4: Ty jsi ale vykuk, Ferdo. Tam snad vodníci a malé vodničí slečny, co si hrají s rybičkami, nejsou.
1: Nejsou, ten je volný z města. Tam pořád ještě vypouštějí špínu. Tak se strejček s tetičkou a s celým svým dvorem odstěhovali.
4: A co bych tam teda asi tak ulovil? Ten neřád z města?
1: Aha, tak vidíš, to mi nedošlo. Zapomeň na to.
4: Nech tyhle starosti na mě, ano. Dobrá. Nelinku vám pustím.
1: To budeš pašák dlouhý.

0: zobáku.
1: Ale něco za něco.
2: Ty se mnou poletíš k nám.
0: Kam? K vám do Afriky?
2: Nahoru, na topol, do hnízda. Ani jedno z mých čápat ještě nikdy nevidělo vodníka. Já jsem jim o tobě vypravoval, jaký jsi šikula a že rád zpíváš. Teď mě napadá, ty jim tam na hnízdě zaspíváš.
0: A jak si představuješ cestu?
2: Jednoduše. Sedneš si mi na záda, chytíš mě kolem krku a poletíme.
0: Spadnu.
2: A co by spadal? A kdyby, tak tě stačím zase chytit.
0: To, já myslím, není dobrý nápad.
2: Ani pro tuhle svou neopatrnou Nelinku bys to neudělal.
0: Není moje, je Hančinčina.
2: A Hančinka je tvá sestra. Budeš pro ní hrdina.
0: Hrdina?
2: Možná o tobě napíšou do čítanky a děti ve škole se o tobě budou učit.
0: Že bych jako vodník Ferda z Moldánku.
2: Budeš slavný.
0: Tak jo, dobře, poletím s tebou.
1: Konečně slovo chlapa. Ale řekni sestřičce, a ty neopatrná Nelinko, ty si to taky pamatuj, tohle bylo naposled, co beru ohledy. Kdo se neohlídá sám, tomu já příště milosti dělat nebudu. Už ať tě nevidím, Nelinko.
2: A my, Ferdo, poletíme?
0: Hned teď?
2: Co můžeš udělat dnes? Neodkládej na zítra.
0: Aspoň minutku mi dopřej.
1: Nechceš, doufám, zmizet.
2: Dal jsi mi slovo.
0: Jen mě něco napadlo a musím to zařídit. Čekej.
3: To jsem netušil, že jsi tak ješitný, Ferdo.
0: Ješitný? Co to znamená?
3: Že tě zlákla sláva. Víš, co se říká mezi námi lidmi? Všechna sláva, polní tráva.
0: A proč ne? Tráva je zelená jako moje sáčko a to se mi líbí.
3: No, jak myslíš. Ale povídej, jak se letěl?
0: No, dřív jsem musel dolů pod vodu za Hančinkou a za Nelinkou, protože jsem chtěl, aby čápovi za jeho velkorysost poděkovali. To by si podle mě zasloužil, jenže když jsem o tom začal, bránili se, že je ani nenapadne, že je dlouhý zobák lupič a lupičům, že se neděkuje. Ať prý se jde vyspat, že dětem ve škole by vyspaný čáp mohl sloužit jako učební pomůcka.
3: Já je trochu chápu, že jim potom leknutí nebylo do zpěvu, ale na druhé straně...
0: Naštěstí se do věci vložil taťka.
4: Konec řečí, konec výmluv. Ferda má jednou výjimečně pravdu. Udělám vám z leknínového listu hlásnou troubu, aby vás bylo dobře slyšet a vy dlouhému zobákovi zaspíváte.
5: Já mu zpívat nebudu.
4: Ticho, basa marentete. Nebo vás obě strčím do rákosové šatlavy, však už to tam znáš. Zrovna tam je žabák kvak kvak, budete mu dělat společnost.
5: Proč tam je kvak kvak?
0: Protože svým kvákáním rušil v noci mlynářovi kamilku. Je z toho chudinka tak nevyspalá a bledá a průsvitná, že vypadá jako křídílka vodních vážek.
5: Já kamilku neznám.
4: Někdy ti ji ukážu. Teď nezamlouvej svůj úkol.
5: Zpívat takovému kruťákovi to zrovna.
4: Mimochodem, starý rak Střihavka má světničku hned vedle šatlavy. Víš o tom? Povídám, víš o tom?
5: Jo.
4: A přesvědčilo tě to?
5: No, Nelinko.
4: Aspoň si budete pamatovat, že máte být opatrné. Tak honem spuste už. My s Ferdou budeme taky trochu přizvukovat.
6: Milý dlouhý zobáčku.
0: Zobáčku.

0: Čápovi se písnička líbila. Natřásal se, až se mu peří čepejřilo, a kdyby se uměl dlouhým červeným zobákem usmát, určitě by to byl úsměv od ucha k uchu. Pak na mě kývnul, já jsem se mu po noze vyšplhal tentokrát až na záda a už jsme letěli.
1: Nebojíš se, Ferdo?
0: Ani snad?
2: Ne.
1: Vůbec.
2: No, trošinku možná.
1: Teď to vezmeme nahoru a hned zase dolů. Ať vidíš, jaké to je ve vzduchu, když jsi pořád jen pod vodou.
2: Já nevím, dlouhý zobáčku, ale dnes mi asi zpívání pro tvoje děti moc nepůjde.
1: Tak dobře, necháme to na jindy. Chceš dolů, domů?
2: Za to bych ti byl moc vděčný.
3: To by se neudělalo dobře, viď?
0: Asi jsem předtím snědl něco, co mi nesedlo.
3: Nejspíš, asi.
0: Jinak se mi to líbilo. Viděl jsem náš rybník jako zrcadlo a cesty jako bílé stužky a louku jako zelený koberec. Úplně jsem chvíli litoval, že taky nejsem čáp. Ale potom jsme přistáli.
3: Pro jistotu, viď. Já rozumím.
0: Dlouhý zobák odletěl. A já bych asi měl jít taky.
3: Počkej. Rád bych se tě něco zeptal. Jsem už starý člověk a věříš, Ferdo, že jsi první živý vodník, s kterým jsem se potkal?
0: My se totiž moc neukazujeme. Ještě tak v pohádkách, ale míchat se mezi lidi, to mi jen výjimečně.
3: Tak proč ses objevil zrovna u mě?
0: Víš proč?
3: Proč?
0: A nic ti nepovím. Zvykněte si už konečně, lidičkové, že nemusíte vědět všecko. Třeba se mi zachtělo trochu ti zamotat hlavu. A snad jsem byl opravdu jen rád, že jsi mě pamatoval. Ačkoliv to je taková spousta roků, co jsi o mě čítal.
3: Ale když mi to neprozradíš, budu si zítra myslet, že se jsi jen zdál.
0: Zeptej se dětí. Když se na mě budou pamatovat, tak jsem tady opravdu byl. Aby se všem zdál stejný sen, to se nemůže přihodit ani vám, rádoby převědoucím lidem. Byl jsem tady, už jsem pryč, jsem jen z kapky vody. Šeptej o mě nebo křič, nepřeju ti škody. Na hlavě pět vlásků, šaty z vodních pěn. Kdo vyhraje sásku, sem činej sem sen. Mrač se na to nebo směj, mizím v celé kráse. Chceš-li ale, zavolej a já přijdu zase, zase, zase.
4: Budulínek. Byli, žili jednou jeden dědoušek a jedna babička a měli malého chlapečka, který se jmenoval Budulínek. Uvařili mu polívku a řekli mu: Budulínku, nikomu neotvírej. Potom odešli do lesa. Jen odešli, přišla liška, zaklepala na dveře a volala: Budulínku, otevři. Budulínek odpověděl: Neotevřu. A liška znovu volala: Otevři, Budulínku, budu tě vozit na ocásku. protože se chtěl Budulínek vozit na liščím ocásku, zapomněl, že nemá otevírat, a dveře otevřel. Liška vběhla do světničky a snědla mu všechnu polívčičku. Když přišel dědoušek s babičkou domů, ptali se: Budulínku, kdo tady byl? Budulínek odpověděl: Byla tady liška a snědla mi všechnu polívčičku. Dědoušek s babičkou mu řekli: Vidíš, Budulínku, co pak jsme ti neříkali, abys nikomu neotvíral? Podruhé mu uvařili kaši a pravili: Budulínku, nikomu neotvírej. Když odešli do lesa, přišla zase liška, zaklepala na dveře a volala: Budulínku, otevři. Budulínek jí odpověděl: Neotevřu. Ale liška znovu zavolala: Otevři, Budulínku, budu tě vozit na ocásku. Budulínek lišce zase otevřel, ta vběhla do světničky, snědla mu všechnu kaši a utekla. Když se vrátil dědoušek s babičkou z lesa domů, ptali se: Budulínku, kdo tady byl? Budulínek odpověděl: Byla tady liška a snědla mi všechnu kaši. Dědoušek s babičkou mu řekli: Vidíš, Budulínku, co pak jsme ti neříkali, abys nikomu neotvíral? Po třetí Budulínkovi uvařili hruštičky a odešli do lesa. Jen odešli, přišla liška a volala: Budulínku, otevři, budu tě vozit na ocásku. Budulínek jí odpověděl: Neotevřu, ty mě stejně nebudeš vozit. Liška mu slíbila, že ho bude vozit, a taky Budulínek otevřel. Liška vběhla do světničky a snědla mu všechny hruštičky. Potom si sedl Budulínek na ocas a liška ho vozila. Ale najednou se rozběhla, vyběhla do lesa a zavezla Budulínka do liščí nory. Když pak dědoušek s babičkou přišli z lesa a Budulínka nikde v domě nenašli, hned věděli, kde Budulínek je. Vzali sekirku, džber a housle a šli do lesa před liščí noru. Když tam přišli, začal dědoušek hrát na housličky, babička bubnovala na džber a k tomu zpívali: Máme nové housličky a pěkný bubínek, jsou tam čtyři lištičky, pátý Budulínek. Když to stará liška uslyšela, pravila mladé lišce: Jdi se podívat, co to tam je. Mladá liška vyběhla, ale jak vyběhla z nory, babička jí usekla hlavu a strčila pod džber. Potom začal dědoušek hrát na housličky a babička bubnovala na džber a spolu zpívali: Máme nové housličky a pěkný bubínek, teď jsou tam tři lištičky, čtvrtý Budulínek. Když to stará liška zase uslyšela, pravila mladé lišce: Jdi se podívat, co to tam je. Druhá lištička vyběhla z nory a babička jí taky usekla hlavu a strčila pod džber. Dědoušek začal znovu hrát, babička bubnovala a zpívali: Máme nové housličky a pěkný bubínek, teď jsou tam dvě lištičky, třetí Budulínek. Když to stará liška uslyšela, pravila mladé lišce: Ty dvě tam snad tancují, jdi se podívat, co to tam je. A třetí lištička šla, jak vylezla z nory, babička jí taky usekla hlavu a strčila pod šper. A dědoušek zase hrál, babička bubnovala a zpívala. Tu si řekla stará liška: Já tam musím jít sama. Ale jak vyběhla, babička jí chytla, tak jí usekla hlavu a strčila pod šber. Potom dědeček s babičkou vlezli do velké liščí nory a našli tam Budulínka. Seděl v koutku a plakal, že dědouška ani babičku neposlechl. Všichni se šťastně vrátili domů, měli se spolu dobře a Budulínek od té doby hezky poslouchal.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Honza, který se toulal světem, hledal nevěstu a dobré řemeslo. Prošel další dvě vsi. Snědl chleba a stmívalo se. Na nebi se dělaly mraky a Honza tušil, že bude pršet. U jedné chalupy uviděl hromádku střepů z rozbitých hrnců. Tady určitě bydlí hrnčíř, říkal si Honza. To jistě není těžká práce, točit hrnce na kruhu. A zaklepal na dveře. Když mu nikdo neotvíral, zabušil silněji. Dobrý večer, pane mistr, chtěl bych k vám mít doučení, křičel. Ale zevnitř se ozvalo. V noci do chalupy nikoho nepouštíme. Začalo pršet a Honzovi byla zima. Marně se rozhlížel, kde by hlavu složil. Žádné dveře se mu neotvíraly, i když prosil. Došel až na kraj vsi. Tam byla jen stará, polorozbořená cihelna. Odtud mě nikdo nevyžene, řekl si a vlezl dovnitř. V koutě našel kupku suchého listí, zavrtal se do ní a usnul. Ale o půlnoci ho za rameno tahal divný otrhanec s dlouhými rozcuchanými vousy. Hú, hú, to je můj Pelech. Co tu chceš, člověče? Tvoj, to jsem se lek, vyskočil Honza. Myslel jsem, že jsi čert.
2: Jsem Ejkal a houkám tu na hrnčířovi skadličku, povídá ten vousatec. Ona se mi moc líbí, ale nechce mě. Je pěkná, taková potřeštěná, nevěsta akorát pro mě. Já bych ji skrotil. Hú, hú.
1: Znovu zahoukal. Víješ jako pes. Všichni se toho tvého houkání bojí. Teď vím, proč mě nikdo nechtěl pustit na noc do chalupy. Zlobil se na Hejkala Honza. Když chceš získat děvče, musíš mu přinést z louky kytku nebo hrnek malin, a ne tu houkat a strašit lidi. Jdi se vyspat někam do lesa. Pro dva tu není místo.
2: Když mi slíbíš, že mi pomůžeš kadlu získat, můžeš tu zůstat,
1: sliboval Hejkal.
2: A já už nebudu houkat.
1: Tak dobrá, zkusím to, kývl Honza. A hned ráno, sotva slunce vykouklo na nebe, ťukal znovu na dveře hrnčířovy chalupy. Otevřít mu přišla hrnčířova žena. Co tak brzy, mládenče? A kde jsi v noci spal? Vyptávala se. V cihelně, povídá Honza. Ale nebojte se, paň mámo, to strašilo, co tam bylo, už houkat nebude. To jsem ráda, oddychla si hrnčířka. Já se ho nebála, mámo. Vyběhlo z pokoje děvče v pruhované sukni a divoce zakoulelo očima. Házela jsem po něm hrnce. A jak se rozlobím, hodím hrnec i po tobě, ukázala na Honzu. Tolik hrnců a čbánů se rozbila kadl. A táta potřebuje pomocníka. Brzy bude ve městě jarmark a nemáme nic na prodej. Když chce, ať si zůstane. Ušklíbla se na Honzu kadla. Já si stejně budu dělat, co chci. Vzpurně pohodila hlavou, popadla mísu ze stolu a křápla s ní o zem.
3: Ta je ale vsteklá, divil se Honza.
1: Zůstaň u nás, třeba si s ní poradíš. S povzdechem sbírala hrnčířka střepy. Honza se nejdřív učil mačkat hlínu, aby byla pěkně tvárná, ne moc tuhá ani měkká. Pak ho hrnčíř naučil točit na kruhu mísy, potom hrnce a nakonec i čbány. Honzovi to nejdřív nešlo, toť se ví, mísy byly šišaté a čbánky trochu nakřivo, ale nakonec se to naučil. Potom všem hrncům a čbánkům přilepily ouška a hrnčíř to hliněné zboží vypálil v peci. A když byly mísy a hrnce do červena vypálené, až zvonily, namíchal hrnčíř barvy. Spolu s Honzou pak malovali na mísy a talíře růže a kopretiny, na čbánky zelené lístky a holubičky, na hrnky srdce a konvalinky. Nakonec to malované zboží hrnčíř ještě jednou vypálil v peci. Barvy se pak leskly a květy vypadaly jako živé. Honza se nemohl na tu krásu vynadívat. Vidíš, jak jsi šikovný, Honzo? Tak brzo to ještě nesvedl žádný učedník, chválila Honzu mistrová. Ani kadla se už na Honzu nemračila jako dřív. Tolik se nevstekala a nerozbíjela hrnce. A když se na okně občas objevily v lopuchovém listě maliny, s Honzou se podělila. Že je tam nosí sám Hejkal, to nevěděla. Až jednou hrnčíř povídá. Honzo, zítra je ve městě jarmark. Pojedeš s kadlou prodávat.
3: Vystlali tedy vozík sanem a složili do něj hrnce, čbány, misky a talíře. Kadla se vystrojila a brzy ráno vyjeli. Na náměstí už bylo rušno. Kadla si dala ruce v bok a začala vyvolávat. Pojďte, lidičky, kupte čbánky, kupte si hrnky malované, nebo se na vás nedostane. Každý talířek je jiný, na jednom růže, na druhém kopretiny. A lidi chodili, chválili a kupovali. Blížilo se k polednímu a Honza s Kadlou už půlku zboží prodali. V tom se objevila u vozíku tlustá, naparáděná selka.
2: Já bych chtěla něco extra, povídá. Jsem nejbohatší selka v kraji, vždycky musím mít něco lepšího.
3: Tady je pěkná mísa na ovoce, jsou na ní červené růže, nabízel jí Honza.
2: Moc obyčejné, broukla selka.
3: A tady hrnec na sádlo, ukazoval Honza, ten největší sádelňák.
2: Takových mám plnou komoru, chlubila se selka.
3: A tady čbánky pro radost. Na každém je holubička. Zvedl Honza dva malé čbánky.
2: Taky nic moc, odfrkla si selka. Kdyby na nich byly pávy.
3: Honza honem hledal, co by selce ještě nabídl. Ale nevšiml si, že Kadla celá zrudla.
2: Klid se odtud, babo, křikla najednou a hodila po selce hrnec. Když nic nekoupíš, zmiz, už se tu neukazuj, huš!
3: Hodila poselce další hrnec. Ta s křikem utíkala pryč a lidi se smáli, až se za břicha popadali.
2: Kadlo, to nesmíš, lekl se Honza.
3: Ale Kadla hodila hrnec i po něm.
2: Já můžu všechno, křikla znovu.
3: Chytila desku, na které byly poslední hrnky a talíře, a převrhla ji. Všechna ta hliněná krása se rozbila.
2: Co jsi to vyvedla, ty hloupá, naříkal Honza.
3: Jen hrnek se srdíčky zůstal celý. V tom se z ničeho nic objevil vedle nich Hejkal. V roztrhaném plášti, v klobouku s pérem, jako nosí myslivci. Dlouhé rozcuchané vousy kolem něj vlály.
2: Já ten hrnek koupím, houknul, a tu divokou panenku přiberu k tomu.
3: Vytáhl z kapsy zlaťák a podal jej Honzovi. Hrnek strčil do kapsy a než se Honza vzpamatoval, hodil si Kadlu přes rameno. Utíkal s ní pryč a lidi kolem výskali údivem. Ale nikdo Hejkala nezastavil.
2: Tak si ji nech, třeba ji skrotíš, volal za ním Honza.
3: Pak pozbíral všechny střepy, složil je na vozík a jel domů. Tady je tržba, pane mistr. A Kadlu jsem dal Hejkalovi. Já ji skrotit neuměl, rozbila toho dost. Ukázal na střepy ve voze a na bouly na čele. Třeba si s ní Hejkal poradí, vzdychl hrnčíř. A když neporadí, vrátí nám ji. A já abych šel, povídá Honza. Zbalil si ranec a hrnčíř mu dal krejcar, aby si zatlačil tu bouli na čele.
4: Skleněný vrch. V jedné zemi byl kopec celý ze skla a na tom kopci žili čtyři pany, jedna hezčí než druhá, a měli šaty schované ve skořápkách z ořechů. O skleněném vrchu slyšel jeden šikovný mládenec a řekl si, že se na ten kopec bude podívat. A šel. Chodil dlouho, vyptával se lidí, ale o skleněném kopci nikdo nevěděl. Tak šel pořád dál a dál, až přišel ke slunci. A ptal se, milé sluníčko, svítíš vysoko na nebi, daleko dohlédneš, všechno vidíš. Jistě si zahlédlo i kopec celý ze skla. Pověz mi, kudy k němu vede cestička? Povídá na to slunce, milý mládenečku, svítím tak vysoko, že nade mnou už není nic. Ale o skleněném vrchu nevím. Poradím ti však, kmotr vítr fouká po celém světě, možná bude o skleněném vrchu vědět on. Běž a optej se ho. Mládenec poslechl a přišel tam zrovna na noc. Lehl si pod pícku a čekal. Vítr foukal po světě, jenom větrová žena byla doma. Po půlnoci se vítr vrátil domů a hned povídá, čichám, čichám člověčinu. Mládenec vstal, povídá, milý větříčku, ty foukáš po celém světě, pověz mi, kde najdu skleněný vrch? Vítr na to. Milý mládenče, vypravil ses na dalekou cestu. Skleněný vrch je, ale nikdo na něj nedojde. I kdyby kočka měla 99 drápků, přece se na skleněný vrch nedodrápe. No, když ale jinak nedáš, já půjdu zítra ráno zas do světa foukat a zanesu tě tam. Celý příští den foukal vítr po světě a na noc zanesl mládence na skleněný vrch mezi čtyři krásné pany. Ty se hned mládence vyptávali, za kterou z nich přišel, kterou z nich si vezme za ženu. Mládenec si vybral tu nejmladší, protože byla ze všech nejkrásnější. Ale ty pany měly matku čarodějnici. Viděla mládence na skleněném vrchu nerada a zavřela ho do skleněného chlívku. Na tom skleněném vrchu bylo všechno ze skla. Večer mu přinesla nejmladší dcera večeři, pravila: mládenče, matka ti posílá večeři, ale ty ji nejes, v tom jídle je jedovaté koření. Mládenec poslechl, vyklopil večeři z misky do kouta na zem a poslal misku zpátky čarodějnici, že jako všechno snědl a bylo to moc dobré. Ráno za ním ta nejmladší pana přišla znovu a řekla: mládenče, matka ti uložila těžkou práci. Půjdeš do lesa a celý les musíš skleněnou sekerou skácet a rozřezat skleněnou pilou a polena musí být narovnána do sáhů dřív, než přijde večer a sluníčko zajde za skleněný vrch. Mládenec vzal skleněnou sekeru a pilu a šel do skleněného lesa. Les byl veliký a konce neměl. Zatěl do prvního stromu a sekera se mu v ruce rozletěla. Začal řezat pilou a všechny zuby se vylámaly, protože byly skleněné. Sedl si pod skleněný vrch a zaplakal. Nejmladší pana mu přinesla do lesa svačinu, ale on byl tak zarmoucený, že neměl na jídlo ani pomyšlení. Pana pravila: netrap se a jez. Mládenec se najedl, položil jí hlavu do klína a usnul. Pana měla na ruce skleněný prstínek. Stáhla jej z prstu, obrátila na druhou stranu a znovu navlékla na prst. A rázem byl les pokácený. Mládenec spal a o ničem nevěděl. Pana ho vzbudila a řekla: vstávej, mládenče, ještě tě čeká moc práce. Mládenec otevřel oči, rozhledl se kolem dokola a srdce mu poskočilo radostí. A povídá paně: tak já teď půjdu s tebou domů. Pana mu to vymlouvala: ty pak počkej, až slunce zajde, jinak by tě matka a sestry zabili. Sotva slunce zapadlo za skleněný vrch, vydal se mládenec na cestu. Když přišel domů, čarodějnice se ho zeptala: už si tu práci vykonal? Mládenec se zasmál a řekl: už. Tak běž spát, řekla čarodějnice. Ráno tě čeká ještě těžší práce. Ráno druhého dne přišla pana zase za ním a povídá: milý mládenče, půjdeš vylévat skleněné moře skleněným náprstkem. Do večera musí být moře prázdné, aby mohl sedlák orat na mořském dnu skleněným pluhem skleněnou zem. Mládenec šel, nabíral skleněné moře do skleněného náprstku a vyléval skleněnou vodu. Nabíral a nabíral, ale vody neubývalo. A nakonec mu spadl náprstek do moře. Sedl si na břeh skleněného moře a plakal. Nevěsta mu přinesla snídani, ale jemu do jídla nebylo. Nic se nestarej a jes, povídá mu ta krásná pana. Mládenec se najedl, položil paně hlavu do klína a usnul. Ona ho výskla ve vlasech a když se ujistila, že tvrdě spí, stáhla z prsteníku skleněný prsten, obrátila jej na druhou stranu a zase navlékla na prst. A moře bylo rázem bez vody. Vstávej, vstávej, mladeče, povídá zase ta pana ze čtyř nejkrásnější. Probuď se, ještě tě čeká spousta práce. Mládenec otevřel oči a vidí, moře je suché. Velice se zaradoval. A na suchém dnu leží náprstek, který mu vypadl z ruky. Mládenci spadl kámen ze srdce, povídá své vyvolené, tak já teď půjdu s tebou domů. Ale ona řekla, aby počkal, až slunce zajde za skleněný vrch. Sotva slunce zapadla, mládenec šel domů. Čarodějnice se optá, už si to moře přelil? Mládenec řekl, už. Tak jdi spát, řekla čarodějnice. Na třetí den zasvítání přišla nevěsta za mládencem a povídá, dnes nás matka všechny čtyři přikryje závojem a ty musíš pod tím závojem uhodnout, která se vyjá. Jestli to neuhádneš, budeš o hlavu kratší. Nic se ale neboj, přejď přes závoj rukou, já vystrčím jehlu a kde se o ní píchneš, tam budu já. Čarodějnice nabrousila sekeru a povídá mládenci. Tady jsou moje čtyři dcerky zahalené závojem a teď uhádni, která je tvoje, pro kterou jsi přišel na skleněný vrch. Mládenec udělal, jak mu poradila nevěsta, přejel rukou po závoji a píchl se do prstu, až mu vyskočila kapička krve. Honem schoval ruku do kapsy a zvolal. Tady je ta moje. Teď už čarodějnici nezbývalo nic jiného, než aby tomu mládenci dala svou krásnou dceru za ženu. A na skleněném vrchu byla svatba. Sluníčko na ní svítilo a vítr na ní foukal, až tu zlou čarodějnici ze skleněného vrchu odfoukl a dodnes nikdo neví, kam ji zanesl.

0: Gigi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Sluníčko svítilo z posledního. Bílá Amálka seděla na pařízku a hrála v dlaních poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. V tom se přes pasek uhrnou dva dětkové v kožíškách a nesou pytel. Neudělají kloudný krok, pořád se pošťuchují a převalují pytel jeden druhému na záda. Vešlo by se do toho pytle snad půl nebe, ale zavázaný je Hala Bala tkaničkou. Když děti došli k Amálce, ten první povídá. Můžeme si tu udělat zkoušku? Vždyť ani nevím, kdo jste, řekla Amálka. A to se dovíš, povídá druhý dědek a zamával na sluníčko. Můžeme si udělat zkoušku? Sluníčko se podívalo dolů z nebeské pavlače a zavrtělo hlavou. Tak tedy ještě ne, pokrčil rameny druhý dědek. Ale co s pytlem? Amálko, můžeme si tu někde nechat pytel? Povídá první. My si pro něj za časek přijdeme. Postavte ho třeba tamhle ke třem šípkům, ukázala Amálka. Dětci tam pytel odnesli, smekli čepici a strkali se někam dál. Amálka obešla pytel. Studilo od něho, až kolem lehala jinovatka. A jak byl nepořádně zavázaný, odletovala z něho bílá peříčka. Děti jistě vědí, proč je to právě tak, myslí si Amálka. Nechala pytel ležet u tří šípkům a šla zahřívat poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. Netrvalo to ani chvilku a k pytli se přihnal hospodský půlsklenka z dola ze vsi. Hledal na pasece pozdní listce. Vidí tu jinovatku kolem a povídá. Mít ten pytel, nemusel bych kupovat led, postavil bych pytel do sklepa a bylo by tam pořád jako v lednici. Nikde nikdo, jen stehlík se dívá z bodláku. Půl sklenka si naložil pytel na záda a rovnou s ním pryč. Za chvíli se druhou stranou přihrnuli ti dva strkaví dědci. Sluníčko na ně hrozí z nebeské pavlače. Dědci fujaváci, kde jste byli? Vždyť už je nejvyšší čas. Oni to opravdu byli fujaváci a ten pytel to byl fujavácký pytel. No, vždyť není zmešká, no, brebentí fujaváci. Za chvíli všecko bude, jak má být. Jenže, když se dostrkali ke třem šípkům, pytel nikde. Na nebi šlehá sluníčko zlostí. Moc špatně jste ten pytel opatrovali, dědci fujaváci. Ona totiž v něm byla celá letošní úroda sněhu. Z lesa vyšla bílá Amálka a oba dědci hned na ní. Kam se ztratil ten pytel sněhu? Amálka zbledla od starosti. Hledali pytel od mlází k mlází, až se ozval stehlík z bodláku. Odnesl ho půl sklenka z hospody. Holala, řekli děci fujaváci a vydali se s Amálkou za pytlem do vsi. Hospodu dlouho nehledali. Byla zakovaná do ledu od prahu až po komín. To ten fujavácký pytel. Půl sklenka obchází kolem zamrzlé hospody a žaluje rampouchovým hlasem. To jsem si dal. Tak už sebou hněte, děci fujaváci, řekla Amálka. Vytáhněte pytel ze sklepa a rozvažte ho. Padne sníh a bude dobře. Jenže toho se děci fujaváci pořádně vylekali. Když on je ten pytel navstekaný. Tak musím sama, řekla bílá Amálka. Zabalila si ruce do závoje jako do rukávníku a poručila Pytli, aby vylezl ze sklepa. Pak zatáhla za tkaníčku. Už se to hrne a sype. Sníh a sníh. Amálko, zmrzneš, křikli dětci fujaváci. Bílá Amálka se jen usmála. To já dřív odejdu tam, kam vílí chodí přespávat sníh. A tančila kroky a krůčky a tančila a už tam nebyla.

proč žáci a žákyně skákali po lavicích. Brzy budou zase Vánoce, těšíte se? Řekla paní učitelka jednou před zvoněním. Ano, křičeli žáci i žákyně. Před Vánocemi maminka gruntuje, peče, má plné ruce práce a vy ji doma jen překážíte. Ano, křičeli zase děti. Abyste doma nepřekáželi, pojedu s vámi na hory. Ano, radovali se všichni a radostí skákali po lavicích. Potom zazvonilo a bylo po škole. Protože úplně všechny děti doma překážely, sešla se u autobusu celá třída. U klábníku překážel taky jezevčík Ferda a dále ze stejného důvodu se k autobusu dostavil tatínek Beco, ale toho paní učitelka nevzala. Cestou se v autobuse zpívaly veselé písně a druhý den hned po snídani stoupali děti pod vedením paní učitelky řadou horskou plání jako pašeráci v opeře Carmen a za nimi se bořil jezevčík Ferda. Nahoře pod lesem paní učitelka zastavila, seřadila děti a promluvila k nim. Děti, v horách se snadno zabloudí a na lyžích při sjezdování ještě s nás. Rozdám vám teď pískátka a když se ztratíte, zmačknete tento knoflík, přístroj začne vysílat záchranný signál a horská služba vás podle toho najde. Rozdala jim pískátka a děti si je hned vyzkoušeli. Dohromady pískátka vydávala velmi hlasitý zvuk a z lesa vyrazil medvěd, protože ho zvuk probudil ze zimního šlofíku a vylekal ho. Paní učitelka byla k lesu zády a medvěda neviděla. Za to děti ho hned spatřili a rychle sjížděli dolů svahem. Děti, ještě ne, až řeknu, volala za nimi učitelka. Ale žáci a žákyně se řítili dolů, padali, sníh se na ně nabaloval, měnili se v koule, kouleli se strání a někteří mizeli v lese v údolí. Když se medvěd přehnal kolem učitelky, byla z něj už taky sněhová koule a medvědu se nepodobal. Paní učitelka vystoupila na špičky, přiložila ruce k ústům a hlasitě volala: děti, vysílejte! Z různých stran se ozývala pískátka. Jako kdyby hory zpívaly, pomyslela si paní učitelka a rozjela se dolů. Jela prudce, neboť neuměla brzdit a kromě toho spěchala na pomoc žákům. Tak se stalo, že nabourala velkou sněhovou kouli. Koule se rozlomila a byl v ní medvěd. Medvěd strašlivě zařval, jednak protože se lekl, jednak protože mu učitelka přejela nohu. Paní učitelka se blížila k lesu na spodní straně horské louky, odkud se ozývalo nejsilnější pískání. Po lese bylo roztroušeno plno sněhových koulí a koule vydávaly signály. Paní učitelka pojížděla od koule ke kouli a u každé se zeptala: je tam někdo? V každé byl žák nebo žákyně a brzy byla třída zase pohromadě. Nakonec zůstala jediná koule, která nepískala. Vypadala jako bomba se zapalovací šňůrou a šňůra sebou mrskala. V kouli byl jezevčík Ferda od klábníků. Teď už byli opravdu všichni a vydali se na zpáteční cestu k horské chatě. Při večeři vešli do jídelny stateční muži horské služby a na nosítkách nesli medvěda. Medvěd fňukal a vyčítavě ukazoval na svoji pracku. Paní učitelka se medvědovi omluvila, pracku mu pofoukala a obvázala obinadlem z příruční lékárničky, kterou jsou pedagogové na školních výletech vybaveni. Vykázala mu čestné místo v čele stolu a k večeři mu poručila lesní med.
Žadstvo si pochutnalo na karbanátkách, medvěcí polévkovou lžící nabíral lesní med a u stolu bylo veselo. Byla to předzvěst veselých Vánoc.

0: Káťa měla plné ruce práce a plnou hlavu starostí. Škubánek měl zítra narozeniny, třípatrový dort už měla upečený. Ale to hlavní jí pořád chybělo. Nemohla vymyslet žádný pořádný dárek. Škubánek seděl zrovna u televize a s nosem na obrazovce sledoval finále psího šampionátu v boxu. Svalnatý boxer Mohamed Alík právě knockoutoval v pátém kole bývalého velmistra těžké váhy Bernardína Honzu. Diváci jásali, odnášeli Alíka na ramenou, házeli mu květiny a kolečka salámu. Škubánek vyskočil a předváděl Alíkovi vítězné výpady.
1: Škoda, že nejsi boxer, zasněla se Káťa.
2: Jak můžu být boxer, když jsem čistokrevný vořech?
0: Vzdychnul Škubánek a zhasnul televizi. A v tom se Káťa rozsvítilo. Druhý den se vrátila z nákupu se spoustou krabic a balíčků. Všechno zabalila do papíru s kytičkami a oslavy narozenin mohly začít. Na tuhle chvíli čekal kocour Luciáš. Už dlouho nakukoval oknem a jakmile Káťa vyndala dort z ledničky a zapálila svíčky, zazvonil u dveří. Když Škubánek otevřel, uviděl bujné zelené roští, za kterým bylo Luciáše sotva tušit.
3: Mňaucta! Dovolil jsem si k narozeninám malou kytičku. Uvidíte, jak si s ní užijete. Mňau! Trocha zeleně v bytě potěší.
0: Postavil kořenáč na stůl a sám se strategicky usadil k dortu.
3: Slečna sama pekla. To tedy nemohu odmítnout.
0: A valil si na talíř jednu porci za druhou.
3: Než ochutnám to druhé patro. To je ovšem vynikající. Měl by se Škubánek pochlubit, jaké dostal dárky.
0: Škubánek byl poněkud v rozpacích, když v prvním balíčku našel trenýrky a v druhém sportovní obuv na zadní tlapky.
3: A musíš hned vyzkoušet, jak ti to bude. Já bych zatím s dovolením načnul to ořechové přízemí. To je tedy materiál. Škoda, že ten dort nemá ještě suterén.
0: Mlaskal Luciáš.
2: To by se ti hodilo,
0: mrzel se v duchu Škubánek.
2: Já ti budu dělat módní přehlídku, bof, a zbydou na mě už jen ty svíčky.
0: A honem rozvázal další krabici. Ležely v ní boxerské rukavice.
2: Přivoň, není to krása?
0: Kocour cítil, že bude lepší se odporoučet.
1: Vzbuzuješ respekt, Škubánku,
0: jásala Káťa.
2: Rukavice jsem měl rozbalit první, nemuseli jsme přijít o celý dort,
0: vzdychal Škubánek.
2: Co takhle, dát si jitrničku.
1: Napřed rozbal ten největší balík, pobídla ho Káťa,
0: ale v balíku byl jen velký vycpaný pytel se dvěma tkanicemi.
1: To je trenažér, vysvětlovala Káťa. Na tom budeš každý den cvičit údery, a já budu tvoje trenýrka.
0: A pověsila pytel mezi dveře. Škubánek se zatím hrnul do ledničky pro jitrničku, ale Káťa mu ji vzala a položila na stůl.
1: Při tréninku se nejí. Půl hodinky cvič, pak budeš mít odměnu.
2: Kvůli tomu trenažéru se snad ani nenažéru,
0: brblal Škubánek pod fousy, protože na své narozeniny nechtěl odmlouvat nahlas. Začal tedy s vervou poskakovat kolem pytle a bušit do něj jako mlátička. Přesně v těch místech pod prahem měla svou dvougarzoniéru myší rodinka. Jedna místnost sloužila jako spižírna a v druhé byla prostorná rodinná postel. Měli právě nejhlubší půlnoc a najednou rány, jako když hřmí. Pod pruhovanou peřinou se probudil táta myš i máma myš i synek, který se jmenoval po dědečkovi Zámyš, ale kterému říkali Miky podle toho slavného filmového herce.
3: Skoč se podívat, co se to tam děje, poslal táta synka.
1: Ten pes ze zhora má narozeniny, tak nejspíš tancujou.
3: Vložila se do toho máma, která vždycky všechno věděla nejlíp. Miky byl v mžiku zpátky.
1: Ten ořech se snad zbláznil. Pere se tam s pytlem. Na zadních má trenýrky a na předních takhle velké palčáky.
3: Třeba mají maškarní, kombinovala máma, ale táta vyskočil z postele a Miky se hrnul za ním. Radši tam nelezte, kluci, co když se ho chytá vzteklina, sejčkovala máma, ale sama pospíchala, aby byla přitom. Ten ořech sedal na box, žasnul táta, když vystrčil hlavu z díry. Tak ho pěkně knokautujem, hecovala máma. Táta vylezl na futro dveří a začal přehryzávat poutko trenažéru. Máma zatím našla v koupelně kus mídla a namydlila parkety u dveří. Při nejbližším úderu poutko prasklo a pytel praštil Škubánka do hlavy. Ten zavrávoral, nohy mu ujeli po namydlené podlaze a už ležel všechny čtyři nahoře.
2: 8, 9, 10, knockout,
3: odpočítal táta. Jste vyřízenej, tak už dejte pokoj, mějte ohled na ostatní nájemníky, přisadila si máma a všichni vítězně odpochodovali do myší díry.
2: To by pro dnešek stačilo,
3: brblal Škubánek a chtěl se potom mleknutí

0: ale když si sedl ke stolu, vytřeštil oči.
1: To snad není pravda! Uf, druhá jitrnička je pryč!
2: Tohle na mě neskoušej, mračila se Káťa. Vyčistit zuby a do postele.
1: Ach jo, to zas byly narozeniny, vzdychal Škubánek, když se s prázdným bříškem ukládal na svůj polštářek.
0: Myši už nešli spát, těšili se, jak vymetou zbytky po narozeninové hostině. Sotva se nahoře zhaslo, už se kradli k ledničce. Táta se rozkročil, máma se mu vyšvihla na ramena, vždyť taky za mlada jezdila s myším cirkusem. Na ní vyšplhal Miky a už vtáhnul největší jitrničku z mísy. V tom, co si zasvištělo vzduchem. Ve světle otevřené ledničky jim nad hlavou prolétlo podivné zelené chapadlo, popadlo jitrnici a zmizelo ve tmě pokoje. Něco mlasklo, pak co si lehonce zašumělo a bylo ticho.
3: Já bych to dál nepokoušel, pobízel táta k ústupu.
0: Jenže v tom Miky zahlídnul, že na okně visí štanglička u Heráku a už se šplhal po zácloně. Vedle v pokoji se probudil Škubánek. Našpicoval uši a zavětřil.
1: Káťo, vstávej! Uf, v kuchyni jsou zloději!
0: Káťa přiložila oko ke klíčové dírce.
2: Pojď honem, myši nám kradou salám!
0: Škubánek rozrazil dveře. A teď se to semlelo ráz na ráz. Salám upadl a začal se kutálet. Miky šel po něm, ale v tom se ozvalo zasvištění. Luciášova rostlina natáhla dlouhý stvol se zeleným květem a chramst. Spolkla salám jako malinu.
2: Vždyť je to masožravá kytka.
0: Sotva to Káťa vykřikla, květ se natáhl podruhé a popadl Mikyho za ocásek.
2: Pomoc! Pištěl Miky.
0: Máma myš honem přiskočila a chytla ho za packy. Táta popad mámu a táhli, až se jim podařilo Mikyho zachránit. Všichni naskákali do myší díry, ale v zápětí začali vyhazovat kufry, tašky a uzel s pruhovanou peřinou.
3: Fuj, tak odpornou past jsem ještě neviděl, odplivnul si táta.
1: Vypadali jako slušná partaj a pořídí si takovou potvoru a ještě k narozeninám, sadisti,
0: láteřila máma. Sotva rodinka zmizela, Škubánek se vyklonil z okna.
1: No nazdar, stěhujou se do kůlny, ke kocourovi.
2: To se za chvíli budou stěhovat znova,
0: sázela se Káťa. Ale všechno bylo jinak. V kůlně byla tma a myši vlezly oknem kocourovi rovnou do pelechu. Rozespalý Luciáš se posadil a vytřeštil oči. Kocour zíral na myši a myši zírali na kocoura. První se vzpamatoval Miky. Zaťal pěstičky a jak to okouk od Škubánka, elegantním výpadem praštil kocoura do nosu.
4: Mňau, pomoc, myši bijou kocoura, mňau,
0: zaúpěl Luciáš a tak, jak byl, v noční košili vyskočil do zahrady.
4: Mňau! To byl ale sen. A to já mám vždycky, když se přejím šlehačky. Mňau, vajs, proč já to dělám?
0: Skučel a hnal se stichlou ulicí.
1: Podlehl v prvním kole,
0: chechtal se Škubánek.
1: Ještě jsme mu měli hodit na hlavu ten jeho kořenáč.
2: Proč? Ta kytka je docela hezká,
0: hájila ji Káťa.
2: Aspoň si k nám myši netroufnou a nějaká ta jitrnička se pro ní najde.
1: Když je řeč o jitrničkách, teď by nějaká bodla.
0: Olíznul se Škubánek. A tak Káťa znovu prostřela. Škubánkovi, sobě a taky jeden talířek pro tu podivnou kytku. A všem náramně chutnalo.

0: Když Esmeralda osaměla, padl na ní strach. Lesu se nebála ani samoty. Měla za sebou už pár hlídek. Padl na ní strach z odpovědnosti. Jediná samotinka dostala do rukou osud své družiny v této velké hoře. Esmeralda se vyšplhala až na horní cestu a dala se do klusu. Najednou to v ní cuklo. Jsem to ale Káča. Já si běžím pohodlně po cestě, aby mě každý viděl už z dálky. V mžiku zapadla do lesa. Mezi stromy se nedalo běžet. Na takovém strmém svahu se šlo nepohodlně i krokem. Musela jít kulhavě, takže levou našlapovala výš a pravou níž. A když tak ušla 100 metrů, začalo se jí lepit tričko na záda a čelo měla samou krupičku. Najednou k ní zaletěl z dola z údolí jekot. Nejdříve se polekala, ale pak pochopila, co se stalo. Nějaká družina napadla ještěrky a snažila se jim vyrvat domělý poklad. Snažila se připravit ještěrky o bandasku. Až k ní dolehalo, jak lišák vavík udílí jakoby rozčílené rozkazy. Utíkej, utíkej, my je zdržíme. Až k ní dolehal dupot, výkřiky a zvonění konve o kámen. Pak se zdvihl nový huronský řev. Do boje zasáhla další družina, zřejmě poštolky, protože poznala Lindušku v las. Honička tam zuřila na plné obrátky. Obě cizí družiny zřejmě naletěly na vavíkovu léčku. Musím běžet. Pootočila se a v ten ráz zůstala jako zdřevinilá. 20-30 kroků od ní stála na cestě celá družina veverek. Hejkal i Kutilka, Tesařík i Karkulka, Mimi i Kociánek. Všechno je v trapu, blesklo jí hlavou, ale pak si všimla, že ji nikdo z veverek nevnímá. Všichni zírali napjatě přes údolí a snažili se rozpoznat, co znamená lomost na protější stráni. Esmeralda se bála pohnout. Jen očima zakroužila kolem dokola, zda by se nedalo uniknout. Nedalo. Pustím míč, blesklo jí hlavou. Pustím míč ze stráně a pak pro něj slezu. Zastaví se v potoce. Ale uvědomila si, že si veverky míče všimnou hned, jak se rozkutálí. Rozhodně pod ním praskne větvička a jakmile půmlič udeří o strom, pustí se veverky za ním. Esmeraldě hučelo v hlavě od přemýšlení jako ve strojovně. Odláká mě, napadlo jí. Pustím míč a odlákám je. Veverky stále nehnutě luštili, co se na protější stráně děje. Esmeralda položila míč a ten se začal kutálet. Ale dřív, než nabral rychlost, vyřítila se na cestu. Ruce vzhůru a pokladcem, křikla na ně, až se vylekali. 6 párů očí se na ní s údivem otočilo. Co tu vyvádíš, Esmi?
1: Jsem bavíková hlídka. Dejte sem poklad, nebo začnu křičet.
0: Esmeralda halasila, až jí lezly oči z důlku. Překřikovala míč, který letěl po stráně k potoku a občas zaduněl o smrk. Nikdo z veverek to však nepostřehl. Všechnu jejich pozornost upoutal v té chvíli malý, upocený, prskající křeček Esmeralda. Esmeraldy, nezdržuj, řekl jí Hejkal a obrátil se na svou družinu. Na druhé stráně je zřejmě zápas o poklad. Támhle za zákrutou je stezka do údolí. Seběhneme dolů a vložíme se do toho taky. Esmeralda osaměla. Povedlo se mi to, šeptala si a celá se roztřásla rozčílením. Teď jenom najít ten míč a pustila se po stráni dolů. Stráň to byla parádní, spíš pro horolezce než pro hledání míčů. Sestoupila o 1/3 a divý námahou nepopraskala lítka. Sestoupila o 2/3 a na čele jí naskočil šrám od suché smrkové větévky. Paže měla poškrábané do krvava od malinového houští a nohy opuchlé od kopřiv. Míč ležel v potoce. Esmeralda vlezla do studené vody až po kolena, aby si vychladila palčivé puchýře ožahavek. Pak si omila paže a tváře a bylo jí líp. Hluk honičky za bavíkovou bandaskou se ozýval stále silněji. Když Esmeralda vystrčila hlavu nad podoční břeh, viděla houf tak blízko, až se polekala. Esmeralda sklouzla zpět do potočního koryta, vzala míč a pospíchala potokem k táboru. Na louku se z užlabiny neodvážila, to by jí mohl někdo zahlédnout. a žádný běžecký souboj by nevyhrála, protože po tom sestupu strání měla nohy jako z olova. Až těsně u tábora vyběhla z rokliny na palouk a běžela k Radimovi. Radim stál k ní zády a napjatě sledoval, jak se k táboru valí válka čtyř družin. Když ho Esmeralda zatáhala za rukáv a se slovy tady to je, mu podávala míč, nevěřil svým očím. No to je ale gól, vzmohl se konečně na slovo a pěti dlouhými hvizdy ukončil boj o poklad. Jeho signál naraz zmrazil válečnou vřabu. Družiny nechápali, co se stalo. Proč ten předčasný konec? Ještěrky to ovšem pochopili první. S Rikem a Jásotem se pustili tryskem k táboru. Viděli Esmeraldu a viděli Radima, jak stojí v bráně s míčem nad hlavou. Všichni najednou se na svou maličkou družku vrhli a s vděčností vyváleli v trávě, až byla zelená jak rosnička. Tak se na Vavíkův povel před ní všichni seřadili, třikrát jí zaskandovali hurá a pětkrát jí vyhodili do vzduchu. Hra Zachraňte poklad ukázala, že na všechno nestačí jenom dlouhé nohy a silné paže, řekl Radim, když průběh celé hry s družinami rozbíral. Výtečným dokladem toho je lest ještěrek a práce, kterou odvedla nejmenší z nich, Esmeralda. Pak dal nástup k mimořádnému večernímu koupání. Lest s bandaskou byla jistě výborná. Ale v celém oddílu nebylo kromě Esmeraldy člena, který by nepáchl po chemickém nátěru. Nikdo kromě Esmeraldy nemusel mít obav, že by ho v nejbližších dnech okusovala zvěř. Až do večerky pak po stanech trvaly vzrušené rozpravy o tom, kdo za co může a co se mělo. Stichly teprve, když hlídka odpískala večerku.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Jak se na Formana šejtročka zlé strhlo v lese. Jednou se vracel Forman Šejtroček s nákladem z Děčína. Silnice se u Vokšic točila kolem lesa a kopec Šibeňák, pod kterým stála Šejtročkova chalupa, už byl na dohled. Ale Valach Žemlička, Formanův pěkný hnědák, táhl vůz nepořádně. Pořád jakoby zahlížel mezi stromy. Co tam pořád vidíš, povídá Šejtroček. A v tom vyšla z lesa panenka a přidala se k vozu. Kam jedeš, Formane? Šejtročkovi se na té panence něco nezdálo. Ukázal bičem před sebe. Pořád rovně po silnici. Panenka sebrala sukni do hrsti a chystá se vyskočit na vůz. Vezmeš mě sebou? Rozmyslím se, povídá Šejtroček a pořád si ji prohlíží. V tom řekl. A víš, že nevezmu? Vlasy máš divně podkroucené. Jsi víla a ne zrovna z nejlepších. To bych dojel do pěkného. Stejně jednou dojedeš, křikla ostřicovým hlasem víla a skočila do lesa. Celou cestu k Jičínu Šejtroček radši opatrně objel každý kámen, aby nevyšlo na vílí slova. Když přijel domů do chalupy, jeho žena Julča na něm hned všecko poznala. Jsi divný, řekla, jako ošlehnutý od zlého vílího podívání. Taky, že jsem jednu takovou potkal, na to Šejtroček, a hnal jsem ji od vozu. Pak mi hrozila. Julča ani slovo, dokud spolu neseděli ve světnici za stolem. Potom z velké starosti povídá. Než smočíš lžíci v talíři, řeknu ti, Šejtročku, něco pro dobré zapamatování. Takových panenek je v tom lese 11. A jsou lidem jen pro neštěstí a pro škodu. Dám pozor, povídá Šejtroček. Na čtvrtý den už se mu to všecko vytřáslo z hlavy. Jel tenkrát stejnou cestou a v tom začne Valach Žemlička táhnout přes krok a čím dál hůř. Jdou na tebe bzíkavice, zvolal z kozlíku Šejtroček. Žemlička se ohlídne přes plec. Vedeš vůz znova k vílýmu lesu. Šejtroček si ukázal bičem. Támhle jsou vokšice a támhle les. Taky, že vedu. Valach Žemlička sám chtěl jít do hatou, aby objeli jinudy. Šejtroček ho ale vede k lesu krátkou opratí. Kudy jsem namířil, tudy taky projedu.
4: A neprojedeš,
3: to křiklo z vokšického lesa 11 panenek. Každá je na tisíckrát zlá. Vyrojili se na silnici a obskočili vůz.
4: A neprojedeš,
3: volají jedna přes druhou. Nejhůř ta, co jí Šejtroček nesvezl.
4: Dnes mě svezeš,
3: řinčí ostřicovým hlasem. Šejtroček se jen dívá z kozlíku na to vílí rojení. V tom ho stáhli z vozu, ta 11. mu skočila na záda a přichytila se ostrými nehty. Ostatní šlehají Šejtročka lískovými pruty po lítkách. Ženou ho dál do lesa. Valach Žemlička chtěl věrně za Šejtročkem. Přes příkop se dostal, ale v lese by byl ostromy rozbil vůz. Zatočil zpátky na cestu a hnal se k Jičínu. Div z náprav nevyskákali zákolníky. Panenky víly s Šejtročkem zatím pořád hloub do lesa. Ta, co se mu veze na zádech, volá na ty druhé:
4: šlehejte ho ostružinou.
3: Víly si cestou uštipují pichlavé ostružiní, aby Šejtroček musel ještě víc do skoku.
4: Valachem si mě svést nechtěl a teď mám tebe za valacha,
3: volá ta na zádech. V Šejtročkovi už hraje dech jako ve varhanách a kolena se mu začínají lámat. Julča zatím vyhlížela Šejtročka z okna chalupy a na silnici je pořád prázdno. Před polednem se tam ale strhlo takové rámusení, že Julča vyběhla přes celý dvůr. A je tu vůz, náklad na něm je zpřeházený a u oje se třese Valach Žemlička doběla spěněný. Šejtročka, nevezeš? Povídá z největší starosti Julča.
4: On sám teď veze,
3: na to Žemlička,
4: tu 11. vílu.
3: V příští chvilce už byla Julča nahoře na kozlíku a Žemlička otočil vůz. A jedou zpátky silnicí, ještě na ní neulehl prach. Julča ani nesáhne po obratích, jen Žemličkovi promluví k levému nebo k pravému uchu. Tak kočírují víly. Dojeli k vokšickému lesu a dál, že musí Julča sama. Seskočila z kozlíku a vběhla do lesa, kde válo, svezla se po vánku a kde hřálo, nesla se silou sluníčka. Tak to znají víly.

0: S šejtročkem zatím bylo čím dál hůř. Zlé panenky ho ženou ostružinovými proutky, ta jedenáctá se mu natřásá na zádech. Na první pasece neměl už šejtroček dech. Na druhé pasece mu únava sahala po srdci. Formani ale mají truhličku, kam sami sáhnou, když už nikde není nic. Na třetí pasece se šejtroček zastavil a opřel se do kramfleku. Dál už ani krok. V tu chvíli se na něho zlé panenky sesypaly. A není na světě člověk, co by vydržel jedenácterou vílí zlobu. Jenže, když už se mu mrákotilo před očima, slyší šejtroček hlas. Na mé slovo, ať všecky panenky zahodí proutky. Všecky zlé panenky se potom hlase ohlídly. Na kraji paseky stojí Julča a znovu volá. Vyznám se ve vílím a proto na mé slovo dejte, než vám udělám jinak. Jenže zlé panenky se zatím rozkoukaly. Ta jedenáctá křikla. Vždyť si sama! A všecky znova na šejtročka. V tu chvíli Formanu Šejtročkovi tikala poslední vteřinka. Julče vyběhly z očí slzy. Zlým panenkám se od nich zmáčely sukně, že byly těžké k neunesení. Všecky zlé panenky popadaly do borůvčí. Když se to stalo, odvedla si Julča šejtročka k vozu. A pak je Valach Žemlička vezl domů do chalupy pod kopcem Šibeňákem. Než vjeli do Jičína, zkusil šejtroček švihnout bičem. Ozvalo se prásknutí jako jiskra. No, z nejhoršího už jsem venku, povídá Forman Šejtroček.
1: Jak rákosníček popletl všechny vody.
2: Byla ryba u potoka, měla v hubě klíč, na koho to slovo padne, musí z kola pryč.
1: Recitoval skřítek na hrázi rybníka a všelijak přitom tajtrlíkoval, protože měl radost z hezkého dne. Ale najednou přestal a s údivem se díval ke stavidlu, kde se z vody vynořil kapr Matěj. A v hubě držel veliký starodávný klíč, celý porostlý žabincem.
2: Hele, co jsem našel,
1: povídá rákosníčkovi, když klíč vyhodil na hráz.
2: Ležel v té nejhlubší hlubině a jak tak koukám, musel tam být hezky dlouho, že by tady zůstal povodníkovi Pulečkovi.
1: Skřítek jenom rozpačitě pokrčil rameny. S vodníkem se nikdy nepotkal. A jak by také mohl, vždyť Půleček přišel do Brčálníka dávno před ním. Kde pak mu je dneska konec? V rybníku na něj vzpomínali už jen ti nejstarší pamětníci.
2: Co pak? Možné by to bylo,
1: řekl skřítek po chvíli uvážlivě.
2: Jenomže, kdo dneska ví, ke kterým dvířkám tenhle klíč patří?
1: Pak se podrbal za uchem a prohlásil.
2: Takže se to musí zkrátka hned a na místě zjistit. Matěji, jdeme.
3: Tady, aby jeden pořád něco dělal.
1: Bručel si kapr pod vousky, když se potápěl až na samé dno rybníčku a dával přitom pozor, aby nestratil rákosníčka z očí. Když prohledali všechny vzdálené, vzdálenější i nejvzdálenější kouty, konečně našli, co hledali. Skutečně tam byla dřevěná dvířka a na nich nápis Půlečkovo vodní laboratorium. Za nimi bylo asi tak 50 vypínačů, vodoměrů, hloubkoměrů, proudoměrů a teploměrů. Ještě se ani pořádně nerozkoukali a venku to zabouřilo divokou vodou. Vlny bušily do dveří, až se otřásaly v pantech a skřítek měl co dělat, aby se udržel na nohou.
2: Že ty si sáhl, kam si neměl,
1: volal na kapra Matěje, ale už předem tušil, co uslyší.
2: Sáhl,
1: přiznal rozpačiče kapr,
2: ale jak pak jsem mohl vědět, co to udělá? Tak abys teda věděl, ty jeden Matěj, teď to budeš se mnou napravovat, až se z tebe bude kouřit.
1: Zlobil se Rákosníček.
2: Jak tak koukám, mylně si zapnul ventilátor, což ovšem vyvolalo vlnobítí.
3: To jo, souhlasil kapr. Sice mylně, ale jinak ano, tedy že jsem zapnul.
2: Takže neotálej a dej sem receptář vodního laboratoria, jinak tady bídně zhyneme.
1: Přikazoval skřítek a mračil se jako 7 čertů.
3: To je mi pořád nějakého honění.
1: Stěžoval si Matěj, ale udělal, co se po něm chtělo.
2: Tady to máme. Všimni si. Divokou vodu zastavíme, když zvedneme stavidlo S.
1: Předčítal skřítek z rozdrbané knížky. Hned jak to udělal, voda se uklidnila a Rákosníček slabikoval dál.
2: V mektuohok emičotas. Ty, co to melu?
1: Zarazil se, ale před Matějem dělal jakože nic.
2: No, snad si pochopil, že to čtu obráceně, že ano? Tak dál. Tady je napsáno, že se má otočit kohoutkem B, což ovšem hned vykonám.
3: No jo, tak vykonej, ať už je konečně pokoj, žbrblal kapr Matěj.
1: Sotva to skřítek udělal, chytil se Matěj za hlavu.
3: Ne, ne, tohle já nechtěl,
1: bědoval.
3: Vždy to je tady najednou samá bublina, já v sodovce plavat neumím.
1: Ono to bublalo, kolotalo i šumělo a chudák Matěj mezi těmi bublinkami poletoval ze strany na stranu.
2: Nezoufej, hned vše napravím, tohle je jen malé nedopatřeníčko, neboť v knížce chybí pár stránek, za okamžíček to bude lepší.
1: Ale ať mačkal vypínače, jak mačkal, lepší to nebylo. Nejhorší pohroma nastala, když ze samého zoufalství otevřel kohoutek z písmenky S a U. Začala z něho totiž vytékat slaná voda a tak byl za chvíli brčálník celý prosolený. Kapr si už párkrát lokl a prskal a plival a skřítek už viděl všechnu tu hrůzu, která mohla nastat. To by se mu třeba v rybníčku proměnily mřenky v slanečky. A štika třeba v žraloka. Ostatní nechtěl ani domýšlet.
2: Matěj, je zlé,
1: naříkal.
2: Tohle je náš úplný a přímo neodvratný konec, protože z brčálníka bude na to šup moře.
1: Kapr jenom bezmocně mávl ploutví a raději nic neříkal, protože měl strach, že by se zase napil té slané břečky. Když je ale nouze největší, bývá pomoc nebe nejbližší. Nad brčálníkem se totiž rozpršelo a déšť padal tak dlouho, až z té slané vody v rybníčku byla zase voda sladká.
2: To je dobře. Jeje, to je zase dobře.
1: Odechl si skřítek. Laboratorium ale pro jistotu zavřel na 3 západy a klíč strčil pod stavidlo, aby ho voda odnesla z rybníka pryč. Potom si řekl, spíš jen tak pro sebe, že někdy se splete i rákosníček, ale honem dodal,
2: což ovšem nic neznamená, protože příště už zase všechno zařídí. Kdo? No, přece já.
1: A docela potichu ještě zašeptal.
2: Eventuálně ovšem i někdo jiný.
1: S kaprem Matějem se raději honem rozloučil, protože věděl, že dneska se zrovna moc nevyznamenal.

0: tě tak se nevrátím.
1: To se tedy vrátíš, jinak ti namlátím šošolku.
0: Cože? No dovol, taťuldo, proč mě chceš mlátit? Vždyť to všechno je jenom hra.
1: Já se splet. Já nechtěl říct šošolku, ale

0: namlátit mě nebo šošovičce, to je rozdíl.
1: To tedy je? Šošovičku nemusím honit po bytě.
0: Hele, Taťuldo, a co je to vlastně ta šošovička?
1: No co asi, čočka.
2: Teda, pane Spejble, vy jste tak vzdělaný.
1: No.
2: Kdo by to do vás řek?
1: No.
2: Kam vy na ty vědomosti chodíte?
1: Když jsem byl mladý, tak jsem sloužil u sedláka.
0: Jo?
1: To nevíte?
0: To tedy ne.
2: Vyprávějte.
3: Přehánějte.
1: Poslouchejte.

0: plače doma v komoře.
1: Bodejť by neplakala. Vždyť je to k pláči. Za rok služby si vysloužit jedno kuře. To se spíš divím, jak jste při takovéhle chudobě mohl najít děvče.
0: Jak by ne? Já byl paní Kateřino Fešák.
1: Ano?
0: Když jsem sloužil v Miloticích, měl jsem nové šaty. Kabát jsem měl papírový, slaměné kalhoty a střevíčky z husí košky. Punčošky ze sítí, každičky se zastavoval, jak se mě to svítí. Klobouk jsem měl z pavučiny, za ním myší pírko. Když mě nechceš, vem si, co chceš, má zlatá panenko.
1: Jo, tak to ano. To jste byl opravdu fešák.
0: A nejenom já. I ten sedlák, u kterého jsem sloužil, se uměl vyparádit. Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou. Sedlák, sedlák, sedlák, sedlák, je velký pán. On má pás na břiše a na svým kožiše. Tuli, tuli.

0: stoupeň.
1: To tedy je, jen si to poslechněte.
2: Vzal si sedlák zelku slepou, klicnu hlukou, kosu tupou, seče trávu za chalupou, za chalupou, seče trávu za chalupou. Tráva suchá, zelka slepá, klicna hluchá, kosa tupa, sedlák seče, jen to lupa, jen to lupa, sedlák seče, jen to lupa.
0: No, tak to se tedy sedlák se selkou moc nenajedli.
1: No, to tedy ne. A když si na to ta selka stěžovala, uklidňoval ji sedlák.

0: sebe.
1: Chudák selka.
2: Jo, člověk si musí moc dobře rozmyslet, koho si vezme.
1: A nejenom člověk, bábinko, to i takový komár.
2: Nepovídej.
0: Vážně? Povídej.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Nový život. Jako očitý svědek zmizení kudly Dederona nepochyboval profesor o tom, že divoké lichožrouty bez vůdce čeká zoufalý život psanců a vyděděnců. I kdyby chudák Tullamore junior z kázu Kilimandžára přežil, nikdy se o ty zvlčilé výrostky nedokáže postarat. Na to je příliš mladý a neskušený. Ten úkol čeká na něho, na René Kaderřábka. Jeho plán byl právě tak smělý, jako prostý. Promění svůj dům na penzion a převýchovný ústav pro divoké lichožrouty a dá mu název Nový život. Ta myšlenka byla tak spalující, že ji musel ještě zatepla sdělit Ramíkovi. Před půdou se ale zarazil. Jako zdvořilý člověk ctil soukromí lichožroutů, proto jen stál za dveřmi a významně si odkašlával. Dveře se otevřely na docela malou škvírku a Ramík z nich vyklouzl. Pokud profesor čekal, že ho pozve dál, tak to se teda mýlil. Ramík zamířil rovnou do jeho pracovny. Co se stalo? Zeptal se. Můj dům, váš hrad, zvolal profesor Kadeřábek. Počkal si na účinek svých slov a pak Ramíkovi vyložil plán na nový život. Myslím, že ředitelem toho ústavu by mohl být tvůj otec. Chce to autoritu. Co si o tom myslíš? Já nevím. Na Ramíka to bylo příliš náhlé. Profesor si uvědomil, že možná ještě ani neví o demolici Kilimandžára. Začal mu ji popisovat, ale pak ho napadlo pustit televizi. Sám už to mimořádné zpravodajství viděl několikrát a běželo i teď. Ramík se málem přilepil na obrazovku a celou dobu ani nehlesl, až najednou vyskočil a křičel: "To je Tulík! Můj bratr žije!" Profesor viděl jen myhotavé bílé šmouhy, ale nepochyboval, že Ramses má pravdu. Věděl přece z vlastní zkušenosti, že lichožrouty nelze fotografovat. Musím to povědět otci. Jen běž, řekl profesor. Ale neznáš tohle? Vylovil z kapsy drobné stříbrné pouzdro. To je to jediné, co zbylo po kudlovi Dederonovi, řekl. Zeptáme se jihlíka, křikl Ramses už na schodech. A profesor se vrátil ke stolu, aby si poznamenal do bloku. Důležitý poznatek. Tam, kde člověk vidí jenom duchy, vidí lichožrout, lichožrouty.
5: Lichožrout mé ségry Božky.

0: A zas k sousedům v noci projde celý dům. Vynechá jen pana Krohu. A proč právě pana Krohu? To vám klidně říci mohu. On má totiž jenom jednu nohu. Lichá, lichá.
1: Tak hned vzali dvě včely pytlíka pod ramena, sypali ho ven z úlu a frrr do vzduchu s ním a k řece namočit ho do vody. Jak tak letěli, ani si zvlášť nevšimli, zahlédli pod sebou jakýsi deštník. Červený, puntičkovaný. Právě jí kdosi zavíral. A kdo byste řekli, že tam byl? No ovšem, černý potemník se svými kamarády. Ale to už pytlík nepoznal, protože ho včely ponořili do vody až po vršičky tykadel. Teprve, když se vraceli zase do úlu, mokrý pytlík s překvapením poznal, nad kým letí. Zatřásl se strachem a jak se zatřásl, pokropil všechny dole. Docela řádně, jako nějaký déšť. První kapka padla náhodou na krtonožku. Prší, začala hned zděšeně volat. Ale než to dořekla, potemník už otevřel deštník a také taková bláznivá chvíle to byla, než to dořekla, několik kobylek se zastavilo ve skákání, protože mysleli, že na ně někdo volá prr. Včely však jakoby nic zanesli pytlíka do úlu, on jim tam pěkně pokropil, jak se zimou třásl cestičky, a pak s ním zase letěli k vodě, aby ho znovu namočili. Ale zatím splešťule blátivá pod deštníkem přišla na to, že už neprší. A tak potemník zavřel deštník a v té chvíli spatřila krtonožka, jak nad nimi letí včely s pytlíkem k vodě. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, začala volat, až se všichni broučci široko daleko rozběhli schovat, protože mysleli, že někdo volá kuřata. Pytlík! Vykoktala konečně krtonožka s prstem zdviženým k nebi. Za ním zavelel potemník a všichni se hnali k řece. Ovšem pěšky. Ale než doběhli k řece, včely už dávno pytlíka namočili a vraceli se zase do úlu. Co však čert nechtěl. Historie se opakovala. Jak přiletěli nad potemníka, pytlík se nezdržel, zase se zatřásl a krtonožka jako prvé zase zavolala prší. Potemník zase otevřel deštník a bác ho. Jak měli deštník nad sebou, ztratili rozhled a už zase neviděli, kam pytlík uletěl. Jen utíkali za ním horem pádem k úlu. No, nechci vám to vykládat dlouho. Možná, že někdo z vás už musí jít spát, ale s pytlíkem tak letěli včely nad potemníkem a jeho kamarády k vodě a zase k úlu alespoň, no, 50krát. 50krát volala krtonožka pi, pi, pi, pi, pi, pi, a běželi k řece. 50krát volala pr, pr, pr, pr, pr, pr, a běželi k úlu. 50krát potemník deštník otevřel a zavřel. 50krát je pytlík pokropil. Nakonec leželi všichni čtyři na zádech a sténali únavou a kolem nich leželi všichni ostatní broučci, kteří při každém pi-pi-pi-pi-pi se utíkali schovat a zmožené kobylky, které při každém pr-pr-pr-pr-pr-pr se zastavili i v nejprudších skocích.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!

Vysoko nad Řeckem létal orel. Plachtil a kroužil a závodil s větrem, když tu pojednou koukne dolů a tam hned vedle jeho stínu se mihne zajíc. Ha, tak ty bys rád byl rychlejší než můj stín, co? Popadl ho vstek, naklonil se do patřičného úhlu a jako blesk zamířil na zajíce. Zajícovo odposlouchávací zařízení zachytilo slabé svištění. Natočí oba slechy po směru a jaj, povídá si. Orel koukne nahoru a vidí, jak orel míří na něj. Prudce, jak se zvětšuje a zvětšuje, zajíc zabral, až mu zadní běhy prokluzovaly v sypkém poli, přidal a odstartoval skoro skokem. Orel to trošku vybral, párkrát mávnul větší silou a za zajícem. Ten se nekoukal, ale slyšel všechno. Zahýbal a uhýbal a zabrzdil až roloval a už utíkal opačným směrem. Orel se však také vyznal. Klopil křídla div, že o zem nezavadil, měnil směr, letěl střemhlav a jen tak, že to vybral, když mu zajíc zahnul kolem balvanu. Už jednou dokonce spouštěl drápy z podvozku. Už ho lechtalo chmíří zaječí vlny ve dlaní orlího spáru, ale to právě zajíce zachránila prudká stráň. Náhle ztratil pod sebou půdu a kutal se dolů a ne se postavit na všechny čtyři, až se zastavil na dně strmého údolíčka. Bez dechu, celý se třásl, kouká, kde to leží. Ejhle, zrovna u nosu mu stojí chrobák. Stojí u kuličky neblaze páchnoucí po hnoji. Jednou přední nožkou je o ní opřený, aby se mu nekutálela zpátky. Stojí na dvou zadních skřižených nohách, asi jako když véna u nás na vsi. Má ruku na zdi a nohy v holinkách, holinka přes holinku. Je upřený u vrat a klábosí s Frantou o motocyklech. Kouká přímo do oka schvácenému zajíci, pak pohlédne k nebi a povídá: Vorel, co? Už nemůžu dál. Skovej mě tady někde. Jo, u mě je to pro vás malý. A utíkat už nemůžete? Nemůžu. Tady odsaď na všechny strany je to do kopce. Já už nemůžu. A zajíc se rozplakal. To už přes chrobáka a zajíce se šmykl orlův stín. Za chvilku zas, pak zas, menší a menší, jak orel kroužil a pomalu níž a níž a z trupu spouštěl spáry. Přistál kousíček dál, složil křídla. Zajíc je jeho. Ha, Jásku, pane orel, už jste ho dost vystrašil. Nepřehánějte to. Orel se na chrobáka ani nepodíval a vykročil. No, neříkejte mě, pane orel, že to nebyla legrace, no. Takový ušlechtilý pták. Orel jedním spárem se opírá o zajícovi plece. No, s takovým rozhledem, z takových výšek, o kterých se nám ani nezdá. Orel zabořil oba spáry do zajíčka. S vaším zrakem, s vašimi křídly, vašimi tedy křídly, vy přece nemusíte. Zdvihl pomalu hlavu a prudkým klovnutím zajíce zabil. Bezbranej byl, teď byl bezbranej, vy jste se zbláznil, teď ho ani nesníte, ani hlad vás neomlouvá. Orel snědl zajícův mozek, vyklovl mu srdce a spolkl je. Podívá se na chrobáka a povídá: Což vaníš? Co se do toho pleteš, dosy? No přece chrobák. Si myslíš ty. U mě a pro mě si hovnivál. A s hovniváli, opravil ho chrobák, s hovniváli se orlové nebaví. Zamával křídly a zvedl prach. Zamával na schvál víc, aby se víc zaprášilo, aby vítr odval chrobákovu kuličku, aby mu dalo práci najít a přikutálet, aby ho potrestal, aby zkrátka bylo jasno, co orel všechno může.
U mě a pro mě si ho vnívál. Chrobák si zacpával uši. Do země se zahrabal. Do ticha. Do tmy. A přece tenký hlásek v hlavě mu zpíval na jedné notě. U mě si ho vnívál. Pro mě si ho vnívál. Vyhrabal se. Vyběhl do údolíčka mezi své kuličky a křičel. No dobrá, no, no. Někdo to odklízet musí přece, ne? Když budeme všichni lítat, tak kdo bude čistit Řecko? Nebe bylo čisté, orel vrhal svůj stín někde daleko odtud a chrobáka chudáka nikdo neslyšel. Křičel, až ochraptěl, ale tenký hlásek v hlavě neukřičel. To si myslíš ty? U mě a pro mě jsi? Tráva sešedla, květy ztratily barvy, půda přestala vonět, oblaka přestala plout, chrobák přestal jíst. Přestal kutálet kuličky, čistit zemi a myslil jenom na jedno. Jak se pomstit? Potupil mě. On mě potupil a já se musím pomstit. To si opakoval celý den a druhý den a třetí den a dál. Přestával let kuličky, ležel na zádech a pozoroval orla. Orel právě stavěl na skále hnízdo. No a když se tam jednoho dne zabílela pod orlicí vajíčka, chrobák najednou dostal nápad. Počkal si, až orel ulétl a pak se vyšplhal do hnízda a potom pod orlicí tichounce odvalil jedno vajíčko, potom druhé a dál, až byla všechna z hnízda venku. A pak je strkal, trmácel se s nimi a potil a kutálil je, až spadla se skály a rozbila se. Jedna pomsta nestačí. Potupný hlásek pudil chrobáka po místech, kam se orel utíkal stavět nová hnízda. Nebylo takového místa, aby je chrobák nedostihl a aby nevykutálil a nezničil orlí vajíčka. Znovu a znovu msta mu nedala spát. A když už by byl usnul, hlásek ho probudil. U mě si ho vnívál. Orla popadl najednou strach. Když už si nevěděl rady, zalétl na vysokou horu Olymp, kde seděl mocný vládce Zeus. A řekl mu tam o svém neštěstí a zhrnul to asi takto. Když to půjde takhle dál, můj orlí rod vyhyne. Mocní vládci mívají rádi všechno silné, dokonalé, odvážné a krásné. A protože tento z mocných vládců seděl vysoko nad zemí, na Olympu, takže mračna byla pod ním a většinou mu zahalovala rozhled, tak nepátral, neptal se po příčinách a nabídl orlovi svůj klín. U mě na klíně si postav hnízdo. Tady, u mě na klíně, budou vajíčka v bezpečí. A tak se stalo. Orel postavil hnízdo Zevovi na klíně, orlice snesla vajíčka a seděla na nich. Zeus hlídal. A dole pod Olympem chrobák nejedl, nepil a jen přemýšlel, jak na to. Hovníval si, hovníval, hlásek mu zpíval v hlavě. No dobrá, no tak dobrá, tak třeba jsem popravdu hovníval, tak co? A najednou se zarazil. A co když jsem? A utíkal k lidským obydlím a uválil z materiálů velice lidských kuličku. Popadl jí a frrrr. Otevřel krovky a dal se do letu. Stoupal a stoupal, slabý už byl, dyť pomsta mu spát nedala, chuť mu zahnala, v řídkém, vysokém vzduchu sotva dýchal, ale letěl a letěl a výš a výš a výš a výš. Ještě výš než Olymp. Pak zatočil po větru a pozorně letěl, až byl přesně nad Zeusem.
namířil a pustil kuličku Zevovi rovnou do klína přímo do orlího hnízda. Zeus sedí a kouká do kraje. Najednou ho ovane něco strašného. Něco strašně lidského. Příliš lidského pro božský Olymp. V hněvu a pohoršení vstane a chce to vytřepat z klína. Tak třepe tógou, třepe rychle a vytřepe kuličku, orlici i vajíčka. No, pochopitelně, že se rozbila na padrť, když spadla až z Olympu. Ale chrobák to už neviděl. Ten poslední let a jediná myšlenka na pomstu a řídký vzduch, to bylo příliš pro jeho malé srdce. Umřel tam nahoře vysílením a dolů padla jeho mrtvolka. Orel v kraji vyhynul.

0: básnička.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

už dávno umí řídit auto. Když si ho jeho tatínek posadí na klín, klidně vyjede zevrat dílny na dvůr. Mařenka je zase dobrá malířka. Má dovoleno být s tatínkem v jeho ateliéru. Mařenka tam má svoje pastelky a barvy a může se tam malovat, jak potřebuje. Čenda má zase v dílně na dvoře svoje nářadí a učí se od tatínka řemeslo. Mařenku moc nebaví být s Čendou v autodílně, je tam hluk a Mařenka autům vůbec nerozumí. Čenda za to je strašně rád v Mařenčině a Strejdově ateliéru. Strejda Petr vždycky dětem uřízne velký kus papíru z takové role a Mařenka s Čendou malují na veliko. Mařenka namaluje princeznu u jezera a prince, jak jede na koni. Čenda namaluje závodní auto, Mařenka namaluje pejska a kočičku, jak jedí z misky. Čenda namaluje nákladák, Mařenka namaluje divadlo, ve kterém se hraje pohádka

0: o popelce, Čenda namaluje bagr. Mařenka namaluje les a v něm hříbky, borůvky a veverku, Čenda namaluje autobus. Do pokoje vstoupí Mařenčin tatínek. Strejdo, podívej, mám to hezké, chce honem vědět Čenda. Máš? Ale proč pořád maluješ jenom auta? Diví se strejda Petr. To nejsou jenom auta. Vždyť tam mám i autobus a bagr, brání se Čenda. Ale není vlastně vidět, k čemu jsou. Co kdybys k tomu bagru namaloval stavbu a k tomu autobusu třeba krajinu, kterou ten autobus jede? Strejdo, to já neumím, říká Čenda a už ho to nebaví, šel by dělat něco jiného. Čendo, volá ho zpátky Mařenka. Já nevím, jak se maluje krajina, trucuje Čenda.
1: Tak jak vypadá? Představ si třeba krajinu na Šumavě. Může to být v zimě a autobus vás veze s mámou na lyže.
0: To mě nebaví, vrčí Čenda, který zkrátka nechce nic zkoušet, protože ho zlobí, že Mařenka něco umí líp než on.
1: Tak namaluj město, radí mu Mařenka. Ten autobus může být městský a můžou tam být i jiná auta, když je to ve městě.
0: Mařenka cítí, že Čendu zlobí, že není první v malování. Taky by v tom městě mohla být stavba. A na té stavbě by mohl pracovat bagr, řekne Mařenčin tatínek, uřízne z obrovské lenový papír a odejde z pokoje. A taky jeřáb, zamyslí se Čenda. Vezme křídu a začne malovat město s rušnou silnicí, po které jezdí autobusy, tramvaje, spousta aut, kde jsou vysoké domy a jeden z nich rozestavěný a na té stavbě pracuje bagr a jeřáb. Namaluje křižovatku a semafor. Mařence se Čendův obrázek moc líbí.
1: To vypadá jako u nás, řekne uznale.
0: Vždyť to taky je u nás, odpoví Čenda. Tady na té křižovatce bych potřeboval nakreslit divadlo, ale neumím to.
1: Já ti to nakreslím, jestli chceš, nabídne Mařenka a nakreslí krásnou ozdobnou budovu divadla.
0: A vzadu za divadlem je vidět kostel s věží, řekne Čenda a nakreslí vysokou kostelní střechu a špičatou věž, která převyšuje kopce.
1: No jo, ale mezi divadlem a kostelem a poštou jsou všude domy. Tam to přece není takhle prázdné, zamyslí se děti. Vezmou křídu a namalují všude okolo silnic domy. Tím promění silnice v ulice.
0: Ještě musím nakreslit přechod, vzpomene si Čenda a nakreslí na křižovatce pruhovaný přechod pro chodce. Mařenka a Čenda jsou spokojeni s obrázkem města a zavolají strejdu Petra, aby jim to přišel pochválit. Ale to zklamání. Něco vám tu chybí, řekne Mařenčin tatínek, když se podívá na obrázek.
1: A co? Diví se Mařenka s Čendou.
0: Přemýšlejte, já si zatím dopiju kafe, řekne strejda Petr a odejde. Mařenka s Čendou přemýšlejí. Silnici máme, semafor máme, domy máme, dokonce i elektrické dráty máme, máme domy, obchody, poštu i kostel. Nic nám nechybí, rozhodne Čenda a začne uklízet barevné křídy.
1: Já už to mám, vykřikne Mařenka. Chybí tam lidi. Přece ve městě je spousta lidí.
0: A tak nakreslí lidi, jak jdou po přechodu a mají zelenou na semaforu. Mařenka nakreslí krásně oblečené dámy, jak stojí před divadlem a Čenda nakreslí Terezu, jak jde s notami do hudebky. Pak ještě nakreslí zedníky na stavbě a Mařenka nakreslí na chodníku Filipa. To je chlupatý pes paní trafikantky Sušánkové. Postaví se každý z jedné strany k obrazu a zavolají strejdu Petra. Teď je to ovšem dílo, řekne strejda Petr obdivně.
1: Teď už tomu nechybí vůbec nic. Jen podpisy umělců. A tak se Mařenka a Čenda podepíšou tiskacími písmeny každý do jednoho rohu. Společné malování se jim zalíbilo. Namalovali ještě Afriku. Mařenka namalovala lva a domorodé lovce. Čenda namaloval džíp, aby to bylo safari. Mařenka namalovala řeku Nil a krokodýly a Čenda namaloval lodě, jak plují po Nilu. Mařenka namalovala poušť a na ní velblouda a Čenda namaloval letadlo, které letí nad pouští. To letadlo řídím já a ty sedíš vedle mě, vysvětlil Čenda Mařence. A teď letíme nad pralesem. Mařenka začala malovat prales. Jenomže prales dá hodně práce. Je tam spousta stromů a kytek a musí tam být hadi. Mařence to dlouho trvalo. Čenda se mezitím procházel po ateliéru a prohlížel si obrazy. Dělej, už to máš, pobízel netrpělivě Mařenku. To nejde tak rychle. Teď maluju papouška a ten dá hroznou práci, bránila se Mařenka. Taky bys mi mohl pomoci. A co mám teda dělat? Ptá se Čenda. Namaluj gorilu. Já nevím, jak se maluje, začíná zase Čenda. Tak, jak vypadá, odpoví Mařenka rázně a už malují oba. Čenda gorilu, Mařenka papouška, Čenda hada, Mařenka antilopu. Čenda namaluje ještě jednu opici na vrcholek pralesního stromu. Je, ta opice je ti podobná, směje se Mařenka a namaluje na druhý strom ještě jednu opici a udělá jí žluté vlasy, protože to je opice Mařenka. Pak ještě pro opice nakreslí na stromech banány a kokosové ořechy a udělají modré nebe. No jo, řekne Mařenka, ale sem se ti už žádné auto, ani letadlo, ani loď nevejde. To je fuk, řekne Čenda, všude nemusí být auta. To slyší Mařenka ráda, protože její tatínek to taky říká. A její tatínek je největší mistr všeho malování, tak to musí vědět.
2: Odměna za laskavost. Jednou žili dva bratři. Starší byl velmi pyšný a nevlídný. Mladší byl laskavý a pracovitý. V sousední vesnici žil velmi bohatý a chytrý starosta, který měl krásnou dceru. Přál si, aby se jeho zetěm stal chytrý a pracovitý mládenec. Dal proto vyhlásit, že muž, který vyřeší dva obtížné úkoly, bude si moci vzít jeho dceru za manželku. Když se to dozvěděl starší bratr, vydal se do starostovy vesnice se zásobou jídla. Na cestě ho zastavila stařenka.
3: Mládenče, řekla smutně, nejedla jsem 4 dny. Prosím tě, dej mi něco k jídlu a já ti za to na oplátku někdy pomohu.
2: Starší bratr odpověděl nazlobeně. Proč bych ti měl dávat jídlo? Jak by mohla stará žena, jako si ty, pomoci silnému mladému muži? Pokračoval dál v cestě a za chvíli uviděl mravence a vosy, jak spolu bojují.
3: Zachraň nás před vosami, nebo nás zabijí.
2: Až budeš v nesnázích, tak ti pomůžeme. Nemohu s vámi ztrácet čas, řekl starší bratr. Jak by mi mohl tak malý hmyz, jako jste vy, pomoci? Nevšímal si jich a šel dál. K večeru došel do vesnice. Když našel starostův dům, mluvil tak hrubě s hlídači u vrat, že ho nepustili dovnitř. Odešel zpátky domů s nepořízenou a plný zlosti. Druhý den se rozhodl mladší bratr odejít do starostovy vesnice. Starší bratr mu řekl:
4: Nestrácej čas, když jsem nepořídil já, bude to pro tebe nemožné.
2: Ale mladší bratr se vydal odvážně na cestu s trochou jídla. Potkal stejnou stařenku jako jeho bratr. Když ho prosila o jídlo, neodmítl ji. Za to mu věnovala flétnu. Mládenče, řekla, budeš-li v nesnázích, zahraj na flétnu a ta ti pomůže. Poděkoval jí a pokračoval v cestě. Po nějaké době přišel k mravencům, kteří bojovali s vosami. Když ho prosili o pomoc, zachránil je. Poděkovali a řekli: Až budeš potřebovat vyřešit obtížný úkol, pomysli na nás a my ti přijdeme pomoci. Šel dál, až přišel večer do vesnice k starostovu domu. Choval se k hlídačům u vrat zdvořile a ti jej pustili dovnitř. Starosta dovolil, aby v domě přespal. Ráno si dal mladíka zavolat.
4: Mládenče, dám ti klec s 10 divokými králíky. Pust je z klece na velkém poli a dávej na ně pozor. Večer mi je musíš přinést zpátky. Ani jeden králík se nesmí ztratit.
2: Mladík vzal klec s divokými králíky a vypustil je na poli. Všichni se ihned rozutekli do lesa. K večeru je šel hledat, ale ani jednoho nemohl najít. Začalo se stmívat a bál se, že úkol nesplní. Náhle si vzpomněl na flétnu, kterou mu dala stařenka, a začal hrát. Králíci v lese uslyšeli flétnu a všichni se k němu vrátili. Dal je do klece a odnesl zpátky do starostova domu. Ten je přepočítal, byl spokojen, že v kleci má ještě víc králíků, než mladíkovi dal na hlídání. Večer ho zavolal a dal mu další těžký úkol. Tady na podlaze je hromada rýžových zrnek smíchaných s kupou sezamových semínek. Tvým úkolem je oddělit rýžová zrna od sezamových semínek. Jestli splníš ten úkol do zítřejšího rána, dám ti svou dceru za ženu a navíc polovinu svého majetku. Pak odešel a zamkl za sebou dveře. Mládenec se snažil oddělit zrna a semínka od sebe. I když pilně pracoval, podařilo se mu oddělit jen malou část. Poznal, že nemůže do rána práci dokončit. Byl proto velmi nešťastný. Vzpomněl si na mravence a přál si, aby mu pomohli. Najednou se ze všech koutů začaly zbíhat a dali se pilně do práce. Dříve, než nastalo ráno, byli hotovi. Mladík jim poděkoval a oni zmizeli. Ráno byl starosta opět překvapen, když viděl, že mladík úkol včas splnil. Také on dodržel svůj slib. Dal mu dceru za manželku i polovinu svého majetku.
5: Běhala myška okolo bříška, šup do pupíčka.
6: Piggy vtip! Petře, na pravé straně je lampička, rozsvítí, já se bojím,
7: žadoní Honzík, který se v noci probudil. Petr na to.
8: A jak mám, prosím tě, ve tmě poznat, kde mám pravou stranu?
9: No přece napravo.
10: A na pořadu máme radu 11.
11: Rada, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da.
10: Pozornost je vždycky milá, ta nikdy neurazila.
12: Ale práci. Vymyslet takové moudra, taťulínku.
10: Co se ti na tom nelíbí?
12: No, kdo by nebyl rád, když něco dostane?
11: Například já, Hurvínku, když dostanu pohlavek.
12: Řeklo se pozornost. A pozorností se myslí dárek, dívtko.
13: Ale nejenom dárek, Hurvínku.
11: Jej, Dananky, a co ještě?
13: No, každý projev pozornosti. Drobná úsluha, slůvko poděkování.
10: Zdvořilý pozdrav, správné oslovení.
12: Jaké je nesprávné oslovení, tatí?
10: No, například, když si to popleteš a panu Sládečkovi budeš říkat...
11: Paní, že ano.
10: Máš oči, ne? Ale ze Sládečka uděláš slanečka.
12: A řeknou, pane Herinek.
10: No, to by to bylo podobné.
11: Jej, Dananky, ale když dočista zapomenu jeho jméno.
13: No, tak se slušně omluvíš a zeptáš se ho.
11: Aha, řeknu, promiňte, nevíte náhodou, jak se jmenujete.
10: Šmanko, to je Máničko, on své jméno zná, ale ty ne.
11: Jak to? Já své jméno znám taky.
10: Na to se ho nebudeš ptát.
11: No a proč bych se ho taky ptala, jak se jmenuju?
10: Tak dost, dost. Projevem pozornosti je i blahopřát k významným dnům. K narozeninám, k meninám a podobně. A k přání můžeš jako další pozornost připojit dáre.
12: Darebáctví.
11: Je darebáctví.
10: Dáreček, šmankote, no, který udělá radost. A to mi darebáctvím neuděláš.
12: Že ne? Jak jsem tuhle rozbil okno, řekl jsi, že jsem ti udělala radost.
10: No, já to řekl trochu jinak. To jsi mi zase udělal radost, jsem řekl. Jako, že jsi mi neudělal.
11: Celý. Jak by se stvářil, Hurvínku, kdybych ti dala k narozeninám rozbité okno, že?
12: To bych se asi moc netvářil.
13: No vidíš, proto si dobře rozmyslíš, jaký dárek vybereš, Máničko. Nenakoupíš halabala.
11: Jasně, kde pak koupit halabalu, bábinko?
10: Ale Máničko, halabala znamená ledabile, jen tak něco. Rozumíš, že nekoupíš, co uvidíš?
11: Ale co neuvidím?
13: Ne, cokoliv. A nepočítáš už předem, že já si to vyměním, když se mi to nebude líbit.
12: Chápe, dívtko, prostě nekoupíš cokoliv, ale něco docela jiného.
10: Šmanko, ty vybereš dárek, který udělá paní Kateřině radost.
13: Ano.
10: A nikdy nedáváš místo dárku peníze.
11: Proč?
12: Peníze neudělají radost?
10: Ale dal bys tím najevo, že jsi nechtěl lámat hlavu s vybíráním. Vybrat vhodný dárek je umění.
12: No. To mi nepovídej, taťulínku. Budeš zírat, co jsem ti vybral k svátku.
11: Jú, já bych chtěla vidět pana z Pejbla zírat. Co mu dáš, Hurvínku?
12: Kopací merunu.
11: Jo.
10: Cože?
12: Kopací míč.
10: No, to tedy zírám.
11: Zírá, no.
10: Co budu dělat s kopacím míčem?
12: Hrát kopanou, co
11: no,
12: asi?
11: No.
10: Já? V mém věku? Za tím pumlíčem si lítej sám.
12: Když myslíš, tatí, tak já se obětuju.
10: Jo, takhle, že se nestydíš.
13: No vidíš, Hurvínku, a to je právě chytračení. Věnovat něco, abys to získal sám, to si nedělá.
11: Jo, žírám taky. Dárkem máš přece udělat radost.
13: Ale ne sobě. Pamatuj si to. Taky nemůžeš darovat to, co si sama dostala a chceš se toho zbavit, Máničko.
11: Proč bych se dárku chtěla zbavit?
13: Nech mě domluvit, protože je to třeba hrozně nemoderní věc.
11: Ten takový dárek bych si prostě nevzala.
13: Jenže dárek odmítnout je nespůsobné. Když něco dostaneš, poděkuješ. Před dárcem dárek vybalíš a projevíš radost. A nikdy dárci neříkáš, že si neměl dělat škodu.
11: Jakou škodu, když mi dá nějakou ohavnost?
10: Na tom nezáleží, Máničko, darovanému koni na zuby nekoukej.
11: No jasně, mohl by mě kousnout, že ano?
10: Kdo by tě mohl kousnout?
11: No ten kůň, co jsem ho dostala a koukala jsem mu na zuby.
10: Ale to je hloupost.
12: To se ví, co bys mu na zuby viděla, dívko?
11: To je pravda.
10: Mámko, te přísloví darovanému koni na zuby nekoukej nabádá.
12: Aby s ním šla k zubaři, vej tati.
10: Ale ne, aby na daru nehledala vady.
13: Ano, a kdo by taky dával koně, že ano? Za malou pozornost se považuje...
12: Třeba hříbátko.
13: Ale jdi, bomboniéra, kniha nebo drobný umělecký předmět.
10: I ten sebemenší dárek hezky zabalíš a přivážíš ozdobným provázkem nebo stužkou. Za tu zastrčíš kvítek nebo no, zele...
12: Zeleninu.
10: No, půl kila mrkve. Zelenou větvičku.
13: Tak, ale pozor. Dárek vždycky přebalíme, aby u něho nezůstala cenovka.
12: To by vadilo?
11: No jistě. Podle ceny by každý poznal, jak vysoko si ho ceníš.
10: A proto ne, Máničko. Cena není rozhodující.
13: Protože dárek není cený jen svou hodnotou, ale úmyslem udělat co?
11: Radost.
13: Správně.

0: Piggy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci!
2: Ahoj, Hanko, Piggy.
1: Hanko, je tady s námi Hanka Kynichová, promiň, já jsem tě zapomněla.
2: Ale to je jasný, že tady jsem, protože my jsme už na dosmrti spolu spojeni.
1: Hanko, já mám nápad. Co kdybychom si dnes povídali o tom, jak se dřív skákalo přes gumu?
2: A já jsem hrozně ráda, že se na to ptáš, protože když jsme se minule loučili, tak je to vlastně poslední věc, kterou jsme jako dětem dali jako nápad, že můžou skákat přes gumu. My jako malé děti jsme to dělali v podstatě skoro pořád. Takže jak to probíhalo a jestli to naše děti dneska znají, o tom by nám třeba mohli napsat.
1: Ale mě by zajímalo, jestli bychom si o tom mohli říct teď, ještě než nám napíšou.
2: Tak prosím vás, milé děti, my jsme celé přestávky skákali mezi židlemi a jmenovalo se to skákání přes gumu. Ta guma se dávala různě vysoko.
1: Počkej, jaká guma to byla? Jaká to byla guma?
2: Tak prosím tě, dlouhá spojená guma na konci sešitá.
1: Taková guma, jako třeba je v kterou kalotách, se dáváš do kalhot. V trenýrkách.
2: Ano. Dneska už ty gumy jsou také, jsou různě barevné, protože přece jenom sem tam to ještě děti někde objeví a tuto hru si zahrají. Mělo to jednu výhodu. Ta guma se natáhla buď mezi na tvoje nohy
1: jak
2: a na moje nohy.
1: Potřebuju.
2: Minimálně 6 metrů, jo. 7 metrů.
1: Dobře.
2: Ale také 3 metry. Je to úplně jedno, podle toho, jak chcete být od sebe vzdálení. Já bych řekla průměr 5 metrů. Dobře. Koupím si 5-metrovou gumu, máma mi sešije.
1: A nebo se dá jenom uzlík třeba na ní udělat.
2: Dá se uzlík. Ty si ji dáš na kotníky, já si ji dám na kotníky.
1: A stojíme proti sobě. A ta guma, ta guma udělá takovou vodu mezi
2: tak,
1: náma,
2: víš? Vodu a pak se přesto různě skáče. Ať už třeba
1: gumy
2: zevnitř, ven, anebo naberu gumu, skočím dovnitř. Ale to si myslím, že dnes už na internetu se tato sestava dá najít.
1: Aha.
2: V každém případě naším cílem bylo co? Dětem tuto věc připomenout.
1: No a počkej, a teď to bylo tak, že vždycky myslím, že ta guma se dávala nejdřív ke kotníkům, pak když se odskákala nějaká sestava, tak ta guma se zdvihla, dala
2: třeba
1: se třeba
2: centimetry
1: ke kolenu.
2: Ano, a byla to vlastně soutěživost, kdo jak je zdatný, kdo jak
1: pružný,
2: má hbité nohy a
1: pružný. Jak vyskočí.
2: Ano.
1: Aha, a poslední, a může být třeba i u pasu, a to už je veliká výška.
2: Ale samozřejmě, my se tady bavíme o něčem, co naše děti neznají. Takže já si myslím, že oni by si měli takovou gumu koupit, poprosit maminku, aby jim ji sešila, nebo si udělali uzlik a vyzkoušeli kouzlo této hry. Nepotřebujete k tomu nikoho. Ano.
1: Já myslím, že je velmi zajímavé,
2: ano,
1: že se ty hry ztrácejí. Jak je to možné, že třeba maminky nebo babičky děti hrály nějaké hry a děti už je neumějí?
2: Víš, čím to je?
1: To je škoda.
2: Protože mají počítač, mají televizi, mají video, můžou využít čas jakkoliv a ten smysl toho pohybu se v nich vytrácí. Ale my dva jsme tady od toho, abychom je to znova učili.
1: Děti, zeptejte se doma vašich maminek, babiček, tatínků, starších brášků, strejdů, dědečků, jaké hry hráli, když byli malí.
2: Přesně tak. A o tom nám napište.

0: jak se ta celá věc vlastně stala? Inu, na pěšince u vody učila stará kobylka svoje dětičky skákat do dálky. Dvě skákaly dobře, ale nejmenší z nich, Martička, takový capart mrňavý, pořád ne a neskočit.
1: Já nechci státat, já se bojím, že by jsem zasjápla nějakýho bioučta.
0: Vymlouvala se pořád, ale všichni se jí smáli, protože na pěšince vůbec žádný brouček nebyl. Tak, Martičko, jen žádnou legraci, zavolala maminka přísně, a skákat. 1, 2, 3, ale Martička přece neskákala, jen se narovnala, utřela si jednu slzičku, která jí skočila do očka, a že má přece jen strach, aby nezašlápla nějakého broučka. Tak, kdo neskáče, ten dostane na sekáno, už si jdu pro proutek, řekla maminka a rozhrnula trávu, aby si nějaký našla. Ale v tom polekaně vykřikla. Zrovna za tou trávou stál pytlík a cpal se mezi mladé kobylky. Já vás, vy kašpárci, naučím skákat, to budete koukat. A už se škrabal na hrbolatý kámen. To je nejlepší skákat od někud z výšky. Tak, teď se hezky dívejte, jak se to dělá. Vysmrkal se nejprve do velikého kapesníku, paty srazil k sobě, špičky dal od sebe, pokrčil kolena a teď pozor, přímo hleď, 1, 2, plásk. Pytlík chtěl říci 3, ale už to neřekl. Lidičky, to byl skok. Ten kámen s pytlíkem se zdvihl, vyletěl do vzduchu pro pána krále. On to nebyl vůbec kámen, to byla žába a rovnou s pytlíkem do vody. Žobluňk. Voda se roztříkla na všechny strany. Pomoc! Vytáhněte mě! Křičel a plácal kolem sebe rukama. V té chvíli se ozval něčí hlas ze břehu. Radostný hlas. Už ho máme. Sláva. Teď nám neuteče. Ha! Vždyť je to chroust. Chroust, který šel hledat pytlíka. Teď ho konečně polapím. Zajásal ještě a skočil bez rozpaků za pytlíkem do vody. Ne, pytlíka chytit nedáme. Honem, kobylky, strčte všechny tykadla do vody, ať pytlíka vytáhneme, zavelela stará kobylka. Všechny její děti to udělali a hele, pytlík se chytil tykadel a co nejrychleji vylezl na břeh. To jste měli vidět, jak z něho tekla voda a ten utíkal. Chroust, to se rozumí, se ve vodě plácal také. Najednou chňap. Chňapla po něm žába, která ho chtěla sníst, ale popíchala se o jeho drápky a zase chňap. Chňapla po něm malá rybička a popíchala se jen o trošičku méně. Ale tu už na chrousta plula s otevřenou hubou větší rybička.

0: Je prý, je padá, dnes je 25. června.
1: A svátek má Ivan.
0: Ivan je ruskou podobou jména Jan. Jméno Jan je u nás jedno vůbec z nejoblíbenějších. Tak ten Ivan, to je takový ruský Jan.
1: A Ivan znamená, Bůh je milostivý.
0: Ivánkům, Ivánkům, Ivánečkům, všechno nejlepší.
2: O tom, jak Mach a Šebestová ovládli přírodní zákony.

0: jednou šli Mach a Šebestová ze školy a viděli před domem stěhovací vůz a kolem plno všelijakých krámů, věšák, fíkus, ledničku a kýble a taky postele a obrazy a paní Kadrnošková volala z okna. Poslyšte, vy dva, dneska si s Jonatánem běžte hrát kousek dál, spadne na něho skříň a co potom? Ale stěhováci byli moc hodní lidé. Jeden hned drbal Jonatána za uchem a říkal:
1: to je ale milej pejsek, jak pak se jmenuje?
0: A Šebestová řekla: to je prosím Jonatán, náš kamarád. Lepší pes na světě vůbec neexistuje. A druhý stěhovák řekl:
1: no tak, Jonatáne, hezky háčni na tu bohovku, my tě vyneseme do třetího patra, nejlepší pes na světě přece nebude běhat po schodech pěšky.
0: A opravdu ho do toho třetího patra vynesli a Mach řekl: člověče, Šebestová, to jsou nějací strašně prýma lidi. Mají to tak těžký a ještě se držou s Jonatánem. No řekni. A Šebestová řekla: no tak jim to trochu ulehčíme, co říkáš? A vytáhla z kapsy sluchátko a v tu ránu byl nábytek jako pírko. Stačilo jen tak servírovat jako při volejbale a skříň letěla do třetího patra sama. Stěhovákům se to samo sebou strašně líbilo a když si potom udělali přestávku na svačinku, tak si jen tak pro legraci pinkali s gaučem, na kterém seděl Jonatán, a celý dům koukal, jak jim to jde, a pan Krupička, který zrovna cvičil na klarinet, se vykláněl z okna a volal: no ne, to tu ještě nebylo, tomu říkám vítězství ducha nad hmotou. Ale najednou přijelo auto a z toho auta vystoupil pán, který se strašně mračil, a paní, která strašně voněla, a ten pán povídá:
2: počkejte, počkejte, co to s tím nábytkem děláte? To je porušování přírodních zákonů, to vám přijde draho.
0: A ta paní povídá: nějaký pes si bude hrát s naším gaučem, ještě chytíme blechy. A ten pán povídá:
2: a vůbec, jak to, že si tady hrajete? To si myslíte, že budete brát peníze zadarmo, nebo co?
0: A lidé v oknech se na sebe koukli a mysleli si: no nazdar, to budou pěkní nájemníci, s těma bude radost žít. A paní Kadrnošková řekla nahlas: poslyšte vy dva nafoukanci, nejste tady ani 5 minut a už kde koho urážíte. Jonatán žádné blechy nemá, ten je možná čistotnější než vy. A zavřela okno, ale pan Krupička jen mávl rukou, že se s takovými lidmi nebude bavit, a cvičil dál. Jenomže ten pán začal křičet:
2: tak to ne, to břískání na klarinet vám tady trpět nebudeme, v domě bude klid.
0: Ale paní Cibulková, která držela v náručí kočku Micku, řekla: opatrně, to je pan Krupička, ten vám bude dobrý, až vám prasknou pojistky. A ten pán řekl:
2: milá paní, my nikoho nepotřebujeme a ta vaše kočka bude rozhodně z domu, smrad ze zvířat nesnáším.
0: A potom se obrátil na tu paní, co tak vonila, a řekl:
2: Matildo, to bude hrůza žít s takovými lidmi pod jednou střechou.
0: A Mach mrkl na Šebestovou a potom řekl: ale pane, vy přece s námi vůbec nemusíte žít pod jednou střechou, jestli chcete. Můžete žít pěkně na čerstvém vzduchu, aby vám nikdo nesmrděl. To se dá zařídit. A Šebestová řekla cosi do sluchátka a najednou všichni úplně užasli, protože ten pán se vznesl jako vzducholoď a paní jak by smet, a taky všechny jejich židle, postele a kýble. Všichni se tomu museli smát a paní Kadrnošková volala:
3: no ne, to tu vážně ještě nebylo.
0: A ten pán volal z té výšky. No počkejte, to vás bude setsakramensky mrzet. To je absolutní porušování přírodních zákonů.
3: Jenže pan Krupička přestal cvičit na klarinet, zasmál se a řekl. No jo, to je fakt, ale račte si všimnout, že ty zákony porušujete vy a ne my. A potom přišla noc. Na nebi svítily hvězdy a nad městem plula postel s těmi novými nájemníky, jenže ta paní ne a ne usnout. Nemohla ani číst, byla celá nervózní a říkala, proboha, Huberte, co s námi bude, co kdyby začalo pršet? A ten pán řekl, jen klid, Matildo, zítra podniknu rázná opatření. Ale v tom ho ťukla do nosu papírová vlaštovka, na které bylo cosi napsáno, a ta paní se podivila. Huberte, je to možné, někdo nám píše. A ten pán si nasadil brýle a četl. Tak abyste věděli, dokud se všem pořádně neomluvíte, zůstanete tam, kde jste. Mach a Šebestová 3B. A ráno, když šli Mach s Šebestovou do školy, všichni lidé si zacláněli oči proti slunci a koukali nahoru, jak se těm dvěma vede, a jedna paní povídala. Neměl by se tam poslat aspoň někdo z pekařství, mají třeba hlad? Ale jeden pán řekl, pokud jsem informován, prohlásili, že nikoho nepotřebují. A pan Krupička, který si šel pro noviny, to zaslechl a řekl, tak, tak, slyšel jsem to na vlastní uši. A ve škole řekla paní učitelka dětem. Milí žáci, naše město je svědkem zajímavého úkazu, jak známo. Přírodní zákony nás nutí žít na zemi a hezky pohromadě. Ale vyskytli se jedinci, kteří žijí ve vyšších sférách a tvrdí, že nikoho nepotřebují. Je to pozoruhodné a my s panem ředitelem jsme zvědaví, jak tento experiment skončí. Zavřete prosím okna, dělá se vítr. A opravdu, dělal se vítr a ta paní nahoře nad městem se chytala za hlavu. Proboha, Huberte, podívej se, ta postel s námi pluje někam pryč. A ten pán řekl, to je tím, že se dělá vítr. Měl by se něco podniknout, nechce se mi to líbit, kdo ví, kde skončíme. A ta paní řekla, taky bychom měli snídat, je 9:30 a vůbec, jak to bude s vařením. Ale představte si, měli štěstí. Uviděli kominíka, jak stojí na továrním komíně, ani ne 30 metrů od nich, a ten pán začal křičet. Haló, nemohl byste pro nás něco udělat? A kominík se divil. No ne, to jsem blázen. U vás se říká, že nikoho nepotřebujete. Ale ta paní volala. Pane, moc vás prosím, nenechte nás tak, buďte tak strašně moc laskav. A tak se ten kominík objevil najednou ve třídě a ptal se, jestli je to 3B a jestli jsou přítomní žáci Mach a Šebestová, že kolem něho pluli ti lidé v posteli a že se prý rozhodli přistoupit na podmínky obsažené v dopise. A odpoledne, když se Mach s Šebestovou vraceli ze školy, viděli před domem plno lidí, kteří sledovali nové nájemníky, jak sedí na posteli a veslují rukama ve vzduchu, aby se dostali blíž, a když se jim to podařilo připlout až úplně blízko, řekl ten pán. My se vám s mojí ženou strašně moc omlouváme, hlavně protože jsme řekli, že nikoho nepotřebujeme. A ta paní řekla, my bychom s manželem hrozně rádi žili s vámi pod jednou střechou i s kočkou Micinkou i s tím roztomilým pejskem Jonatánem, kteří jsou opravdu čistotnější než my, protože jsme se dnes ráno ještě nemili. A všichni lidé zatleskali, jakože tu omluvu přijímají, a Mach mrkl na Šebestovou a Šebestová řekla do sluchátka: prosím, my myslíme, že to stačí. A postel s novými nájemníky přistále na trávníku a židle, věšák, fíkus, lednička a kýble taky, a všichni si s chutí odechli, že přírodní zákony už

0: Jak chtěl Trautenberg vydří kožich.
1: To se jednou vydal Trautenberg na procházku, aby mu po obědě vytrávilo. Za ním Hajný, ověšený jak vánoční stromeček. Přes jedno rameno na popruhu stoličku, to aby milost pán, kdyby ráčil odpočívat, nemusel sedět na holé zemi. Přes druhé rameno Houni, to aby milost pána neofouklo, kdyby snad zafoukalo.
0: V košíku koláče a šípkové víno, kdyby se milost pán nevrátil do svačiny, nebo ho nedej pánbů, přepadl po cestě hlad.
1: A ještě v kapsách. Pixlička šňupavého tabáku, sváteční doutník a lahvička bylinkové kápky pro všechny případy.
2: Jako by šli na veliký vandr. A jak znám milost pána, dojdou nejvejš k potoku.
0: Ještě, že Kubíček nemusí za nimi s trakařem. To kdyby snad milost pán nemohl dojít zpátky.
1: Slunce se kulatilo na nebeské báni a dohánilo, co přes zimu zmeškalo.
3: Himmel, Herrgott, to slunce se snad zbláznilo, pálí jako čert.
4: Ono se asi, milost pane, prosím, pěkně probudilo do vesela. Člověk někdy taky vstane a má radost jen tak z ničeho nic a je do všeho jako drak.
3: Nech si ty svý moudrá a dej sem stoličku. A taky víno. To je žízeň.
1: Trautenberg vytáhl půl čbánku vína na jeden klůt, zajedl půl tuctem koláčů a jak se tak při tom posilňování rozhlíží, zabrousí mu pohled k potoku.
3: Co se to hemží u ty starý vrby?
4: Vydří mláďata, milost pane. Každý jaro se jich tu narodí hromada.
1: Ono je to moc šikovný místo. Mělký břeh, hluboká tůňka.
3: Tak, každý jaro tady běhá hromada kožíšku a že já potřebuju novej kožich, to tě nenapadne? Tak teďka je s Kubou pěkně pochytáte, do podzima vyrostou a v zimě budu mít kožich, že mi ho bude sám Štěpanický baron závidět.
4: Milost pane, to přeci nejde. Brat, má mě maličký, to já si nemůžu vzít na svědomí.
3: Hajnej, jak pak by se ti líbil můj parádní kožich?
1: To, ten váš kožich?
3: No.
1: To musí být hotový. Kamínka. Vítr ho neprofoukne, mráz neuštípne.
3: Tak když ty vydřata chytíš, dostaneš ho i s límcem. A už žádný řeči, jde se domů pro pytel.
1: Trautenberg rázuje jako k ohni a za ním Hajný. Jako v mrákotách. Takový kožich, to je nejlepší medicína na starý kosti. Ale zase ty ubohý vidřičky.
0: Anče doprala. Kuba natáhl šňůry od švestky k jabloni a od jabloně k hrušce, a když přišla Anče s košem běloučkého prádla, podával jí kolíčky. Šlo jim to jako z partesů.
3: Všeho nechat, Kubo, Hajnej, postavte ohrádku do ohrádky, necky, škopky, vědra, Anče, nosit vodu.
0: A kdy pověsím prádlo? Milost pane, vždyť mě do večera neuschne.
3: Mlčet a dělat.
0: Hajnej, neofouklo milost pána bláznivý povětří?
1: Ani se neptej. Anče se urazila, že nestojí Hajnému ani za odpověď. Zavřela se na výměnku a nevylezla, ani když Kuba s Hajným ohrádku už postavili, s pytlem a sítěmi vyrazili ze dvora s Trautenbergem v čele.
0: Už z dálky viděli, jak se vydřátka honí, kočkují, piští, jako všechna mláďata.
3: Hajnej! Síť, Kubo, pytel, opatrně, potichu, teď!
1: Síť dopadla a pod ní se zmítají v jednom chumlu mláďata i matka vidra. Křičí a naříkají, že to Hajnému rve uši a Kuba je honem strká do pytle, aby se na to nemusel koukat.
5: Stejně to na kožich nestačí.
3: Když jsou tady, jsou i jinde. Ode dneška budete chodit kolem všech struh a potoku a jak uvidíte vidru, chytit a přinést. Aspoň těmhle nebude smutno.
5: No je každému moc do smíchu, když ho zavřou.
0: Tou dobou obhlížel Krakonoš strouhy, potoky a potůčky, jestli po té zimě moc nedivočí. Oni jsou někdy horší než děti, když vyletí ze školy. Jde, tu holí prošťouchne nános listí, aby voda mohla téct. Tu narovná olši, které tání podemlelo břeh a přikryje jí drnem holé kořeny. Tu vytáhne suchou větev, co leží přes potok a chytá na sebe všelijaký neřádstvo. Když tu se přižene divoký vítr a nese sebou vidří nářek a křik. Krakonoš nechá větev větví, nakloní se nad hladinu. Voda je tak rozčilená, vlnky se překřikují, že mu chvíli trvá, než si z toho vybere své.
6: Tak on Trautenberg chytil vidru i smláďaty. Sojko, leď to tam obhlídnout, ať vím, co má pan soused za lubem.
1: Anče co chvíli vykouká z okna. Zvědavost jí nedala. A tu najednou vidí. Kuba vleče na zádech pytel, Hajný jde jako o funuse a Trautenberg jakoby vyhrál pár koní i s kočárem.
2: Kubičku, co to neseš?
5: Kožich.
0: Anče neví, jestli se má zlobit, že se na ní Kubíček tak usápl, nebo si dělat starosti, že snad mluví z cesty. Mohla ho totiž štípnout jedovatá moucha.
3: Žádný řeči dělat, opatrně, ať se jim nic nestane.
5: Už se stalo.
1: Vidra i vidřátka se vykulili z pytle, rozběhli se po ohrádce a když poznali, že se odtud nedostanou, schoulili se chudinky do kouta a samým strachem ani nepískli.
2: Milost pane, co je tohle za nápady? Kdo se s tím tady bude párat? Já nevím, kam dřív skočit. Musím vařit, uklízet, vás od rána do večera obskakovat. A teď máme uhrabovat louky.
3: Mlčet. Nemáme husy, tak se budeš starat o vidry.
2: Nemáme. A proč pak nemáme? Protože milost pán ráčil housátka k snídani, husy k obědu a housera na paštičku k večeři.
3: Himmellau Dondonrwetter, to mám jíst suchý brambory? Kubo, nachytej ryby, Anče, hodím pár mrkví, Hajnej, hlídat. Zítra se ohlídnete po dalších, ať mám kožich až na paty.
2: Tak kožich, že vám není hamba, milost pane. Však vy se v tom kožichu ještě nehřejete.
1: Práskla dveřmi, až Sojka leknutím vylítla z jabloně a tradá za Krakonošem. Kuba se vytratil na ryby, Hajný schlíple postával u ohrady, když se Anče vrátila s plnou zástěrou mrkví.
2: Tu máte chuďátka, vemte si. No, nechtějí. Hajnej, to přece nejde zničit ty vidřátka kvůli panský marnivosti. Donesem je zpátky. Ať se milost pán postaví třeba na hlavu.
1: Anče, měj rozum. Vždyť nás všechny vyžené. Já bych nad nima taky brečel. Už ani ten kožich, co mě milost pán slíbil, mě netěší.
2: Tak on vám slíbil kožich? Kde vy jste nechal rozum prodat za panskej vypelichanej kožich lidský svědomí? Tak já vám říkám, že ty ubožátka odtud odnesu a můžete na mě třeba vzít flintu.
1: Nechala Hajného Hajným a běží do stodoly pro pytel. A tu najednou Hajný.
3: Pomoc! Pomoc!
2: Ohlídne se. Hajný stojí jako sloup, ruce nad hlavou. A v ohrádce, kde si ještě před chvilkou choulila vidří rodinka, mankota, medvěd. A je doma. Tohle nemohl spískat nikdo jiný než Krakonoš. Jen ať si Hajnej užije strachu. Aspoň pozná, jak je těm chudinkám.
1: A medvěd tláp, tláp, převrátil necky, srazil ohrádku. Hajný na nic nečeká a jedno karé dostavení.
3: Himmel, Auton, co sem lezeš, když jsem tě nevolal? Máš hlídat ohrádku?
4: Milost, pane, medvěd.
3: Hajnej, ty spíl, kde by se tady vzal medvěd?
0: Hajnému hrůzou stuhl jazyk, ruka se mu třese jako osikový list, když ji natahuje k oknu, za kterým se cení medvěd.

0: Koukne spod stolu, vidí strašlivou tlapu nad hlavou a v tu ránu omdlí. Když oči otevře, stojí nad ním Krakonoš.
1: Medvěd, zachraň mě, sousede.
2: A ty bys, Trautenbergu, nechtěl medvědí kožich? Takový nemá ani císař, pán.
1: Nechtěl, jenom ho vyžeň, prosím tě.
3: A jak ruce spíná, oči v sloup obrací, vůbec ho nenapadne podívat se, kdeže ten medvěd je.
2: Medvědí kožich nechceš a navíc řádka si stroufl? Tak abys věděl, odneseš je tam, odkud si je vzal a ať tě ani nenapadne pomyslet ještě jednou na vidří kožich.
0: Když Anče s Hajným pomáhali Trautenbergovi s pytlem vydřat na záda, vletí do dvora Kuba, v každé ruce vědro.
4: Tak, tady jsou ty ryby. Co se tu děje?
0: Ale Trautenberg ani neodpoví a pomalu se vleče s těžkým pytlem ze dvora.
4: Tak co se stalo?
3: To je na dlouhý povídání, Kubíčku. Vem ryby, usmažím je na másle. A vy taky pojďte, Hajnej. Už jste vytrestanej dost. Kdybyste viděli milost pána pod tím stolem. Ještě teď nemůžu udržet smích.
0: Trautenberg donesl vidru s vidřaty k potoku, vysypal je z pytle ven a ani se za nimi neohlédl. Bodejť, kožich je pryč, zleknutí div smrt neměl a ještě je čeládce pro smích. A zas bylo všechno, jak se patří. Trautenberg dal na čas pokoj, Krakonoš se v poklidu staral o své hospodářství a Anče, když měla chvilečku, donesla té vidří drobotině něco na zub za ten strach, co chudáci měli. A za nějaký čas už to nebyla drobotina, ale krásné mladé vidry, srst hustou, lesklou, radost pohledět.
3: Škoda, že se na ně nepřišel podívat Trautenberg. Ten by se teprv užíral. Ono je to tak. Když si někdo zamane na cizí kůži, může být rád, že nepřijde o vlastní.

0: sluníčku.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Cesta, po které Honza šel, se vinula březovým hájkem a zdálo se, že nikdy neskončí. Ale najednou byla před Honzou veliká řeka. Na jejich březích rostlo rákosí, vrby a olše a v dálce se mezi stromy bělala chalupa. Když přišel blíž, viděl, že z chalupy zrovna vychází dívka s otepí proutí v náručí. Byla tak pěkná, až se Honzovi zatajil dech. Temně rezavé vlasy jí ve slunci zářily jako oheň, oči měla modré jako letní nebe a štíhlá byla zrovna jako vrbový proutek. I ty pyhy, co měla na nose, jí slušely. Zdravím tě, krásná dívko, pozdravil Honza. Už dlouho se toulám světem. Hledám to nejlepší řemeslo a taky nevěstu. Můj táta je košíkář. Zůstaň u nás. Naučí tě plést košíky. Usmála se dívka a zuby jako perly se jí zablískly. Mně říkají Julka. Honza se tedy začal učit košíkářskému řemeslu. Nejdřív loupal a máčel proutí, aby změklo. Pak se z něj učil plést košíky a nůše, posady pro slepice i kolíbky pro děti. Julinka se na něj občas usmála a on zapomínal, že má otlačené prsty a že ho i z této práce bolí záda. A když šel do města, vždycky koupil Julce nějaký dárek, hřebínek do vlasů, sponu nebo šátek. Ale Julka nebyla nikdy spokojená. Ten hřebínek je moc obyčejný, řekla. A spona není vykládaná perletí. A šátek by mi slušel hedvábný. Stála před zrcadlem a vzdychala. Kdybych měla vlasy dlouhé až na zem, byla bych nejhezčí ze všech děvčat ve městě. A taky bych si přála, abych neměla na nose pyhy. Jaký dárek mám dát Julince, aby mě měla ráda? Ptal se Honza starého košíkáře. Naší Julči není nic dost dobré, vzdychl její otec. Ale když jí upleteš pěknou kolíbku pro dítě, snad tě bude mít ráda. Honza nadšeně kývl a tajně po nocích dělal kolíbku. Když byla hotová, vynesl ji na zápraží. Julinko, to je dárek pro tebe. Líbí se ti? Budeš mě mít ráda? Ptal se. Julka spráskla ruce. Na co kolíbku, ty hloupý Honzo? Chyť mi zlatou rybku, co plní přání, pak tě budu mít ráda. Honza se zarazil. Pro Julinku by udělal všechno, ale jak chytit zlatou rybku? Šel k řece, díval se na vodu a v tom si vzpomněl na Hastrmana Bublu. Mám rybí šupinu, vískl. Vytáhl ji, zahřál v dlaních a hodil do vody. Hastrmánku, kamaráde, kde jsi? Volal. Z vody se po chvilce vynořila zelená bublová hlava. Co potřebuješ, Honzo? Ptal se Hastrman. Zlatou rybku pro Julinku, tu, co plní přání, přiznal Honza. Zlatou rybku nemám, nejsme v moři, zavrtěl bubla hlavou. Ale mám tady rybku mluvící, plní menší přání. Potopil se a za chvilku se objevil s malou stříbřitou rybkou v dlaních. Na, chytej, hodil ji Honzovi. Honem, Honzo, Honzo, říkej, co si přeješ, mrskla sebou rybka. Já nic, ale Julinka, co to chtěla, vzpomínal Honza. Chtěla mít vlasy dlouhé až na zem. Staniš se, špitla ryba, a druhé přání, rychle, nebo na suchu leknu. Dál se kroutila v Honzových dlaních. Chtěla mít nosík bílý, bez pych, vzpomněl si zas Honza. Staniš se, špitla ryba, a do třetice? A v tom Honza viděl, jak se v dálce otevřely dveře chalupy. Stála v nich Julka s vlasy dlouhými až na zem. A nos měla bílý bezpich. Honzo, ty jsi chytil zlatou rybu, volala. Honem, Julinko, poběž, nebo mi lekne, pobízel ji Honza. Nemám tak rychlý nohy, křičala Julinka. Chce rychlý nohy, pískla Honza. Staniš se, špitla ryba. Pak vyklouzla Honzovi z dlaní, hupla do vody a zmizela pod hladinou. V tom tu byla Julka. Hop, skok, jako by měla na nohou boty sedmimílovky. Kde máš tu rybu? Ohlížela se. Splnila tři přání a uplavala. Krčila rameny Honza. Ty hlupáku, vrhla se na něj zuřivě Julka. Vlasy by mi sami dorostly, nos bych si zapudrovala a rychlý nohy nepotřebuju. Chtěla jsem novou chalupu, pěkné šaty a pytel peněz. A taky pořádného ženicha, ne hloupého Honzu, jako si ty. divoce s Honzou cloumala, strčila do něj, až se do vody skutálel. A pak znovu hop a skok vběhla do chalupy. V mžiku byla zpátky s kolíbkou a Honzovým rancem. Tu kolíbku, ať vezme voda, hodila jich do řeky. A ty se mi klid z očí, křičela zlostně. Rusé vlasy kolem ní vlály jako pochodeň. Honzovi se zdálo, že už vůbec není tak pěkná jako dřív. Julka naposled vstekle sykla, dupla a zmizela ve dveřích. Honza vylezl z vody a vyždímal si mokré nohavice. Bublo, Hastrmane, jsi tu ještě? Vem si tu kolíbku, třeba se ti bude hodit. Nad vodou se znovu objevila zelená kudrnatá hlava. Děkuji ti, Honzo. Zrovna ji s bělinkou potřebujeme, přiznal Hastrman. Popadl kolíbku a stáhl ji pod vodu. Honza zvedl ranec, oprášil si halenu a šel. Jak to říkala ta babka, kterou jsem potkal na začátku svého putování. Až ti bude nejhůř, jdi domů, vzpomínal. A taky se říká, devatero řemesel, desátá bída. Jdu domů a šel. U cesty se na keřích modraly trnky a červenaly šípky. A najednou se v dálce před ním objevila jeho rodná Víska. Ten svět je ale malý, divil se. Já jsem ho obloukem obešel. Dívá se a vidí, dole pod kopcem jede s trakařem plným trávy sousedovic kačka. Kačenko, kačko, počkej na mě. Volal a rozběhl se k ní. Honzo, ty se zvrátil, radovala se kačka. A co ses ve světě naučil? 9 řemesel umím, od každého trochu, chlubil se Honza. A kde máš tu nevěstu v kočáře? Vyptávala se dál kačka. Ty jsi moje nevěsta, smál se Honza. Lepší jsem ve světě nenašel. Něco jsem ti přinesl, podkovu pro štěstí. Pověsíme si ji na dveře. Pak posadil káču na trakař, na tu hromadu čerstvě posekané trávy a jeli do vsi. Lidičky, Honza se vrátil ze světa, vybíhali babky ze vrat. Sliboval, že si přiveze nevěstu v kočáře a veze si káču na trakači, pojďte se podívat. Ale kačka výskala a mávala podkovou. Lidičky, já se budu vdávat, můj Honza umí 9 řemesel, volala. A pak byla svatba. Honza ušil kačce boty a novou sukni s jubkou. I svatební koláče sám upekl a kytku uvázal. Potom udělal z lipového dřeva stůl a z dubového postel. I kolíbku sproutí ti upletu, kačenko, až bude potřeba, sliboval. Kačka byla ráda, že se Honza ve světě naučil pracovat a že už nesedá na peci jako dřív. A protože uměl od každého řemesla trochu, dařilo se jim dobře.
1: Piggy reklama!
2: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Mimoni a Monstra.
3: Modrožluté potvůrky přitahují jednu katastrofu za druhou. Tentokrát to odskáče Hollywood. Zastaví někdo Mimoně a skutečná monstra včas?
2: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Mimoně a Monstra v kinech od 30. června.
1: Piggy reklama!
4: Kapitola 7,
5: ze které se dovíte o zamrzlé svatbě, o zemi smíchu, o veselých zvonech
4: a o velké ceně, která byla dětem udělena.
6: Už třetí den byla ukrutná zima. Vítr fičel, meluzína skučela jako pes a porivy severáku proháněly po nebi těžká, temná mračna, která se podobala přízračným obřím ptákům. Ve mlýně, kterým naše děti spolu s krávou Kunegundou a hejnem holubů cestovali, bylo chladno a neveselo.
7: Proto Filipek, jako jediný muž v domě, při první zastávce v nedalekém lese nazbíral několik náručí suchých haluzí, které pak naskládal v Kunegundině komůrce.
6: Byl také už nejvyšší čas zásobit se na zimní měsíce.
7: V zimě aspoň budeme mít čím topit, usoudil praktický Filipek.
6: Jak si možná ještě pamatujete, Filipek a Dorotka odletěli z kakabusů za pozdního podzimu. Je pravda, že země, které děti cestou navštívili, měly často jiné podnebí. Avšak shodou okolností právě letěli nad zemí, odkud již léto uteklo za hory a lesy, a na saních tažených spřežením dvou polárních medvědů páděla paní zima a cinkala ledovými rolničkami.
4: Dorotka během cesty udržovala jejich létající příbytek ve vzorném pořádku.
6: V oknech stály překrásné vázy s vonícími květy a ve spíži byly v řadě narovnány baňaté sklenice s jahodami, malinami a houbami. Nad krbem visely svazky česneku, cibule a sušených hub a vysoko na policích byla uložena lesklá červená jablíčka. Veverky v lese darovali našim malým cestovatelům koš oříšků a přičinliví holoubci jim nazbírali pytel zlaté kukuřice. Měli bychom dodat, že holoubci se díky dorotčině péči stali nejveselejšími ptáky pod sluncem a vůbec nepůsobili dojmem neduživých hladomřivců, jaké z nich kdysi udělal zlý mlynář.
5: Pro Kunegundu všichni společně nazbírali velikou hromadu sena.
6: A když venku zuřily prosincové vánice a ledové kroupy bubnovaly na okénka, ve mlýně bylo teplo a útulno a naše milá sešlost si vesele povídala u plápolajícího krbu. Vzpomínala na prožitá dobrodružství a snila o zemi věčné radosti. Jednoho dne, když si neohrožený mlýn klestil cestu chuchvalci zakaboněných mračen, vítr se náhle stočil, ve vzduchu se něco vzedmulo, zavířilo, kde si udeřil hrom a z klubíček mraků se začal sypat sníh.
5: Andílci vytřásají polštáře, zabručela jen tak pro sebe zkušená Kunegunda.
6: Více než hodinu se mlýn prodíral chumelenicí a bojoval s mrazem, jehož studený dech se pokoušel proměnit mohutná křídla našeho mlýna v ledové kry. Za okny poletovala ledová strašidla a skřípala zuby. Náš mlýn byl ale pyšný na důvěru, kterou ho děti zahrnovali. Blesku rychle otáčel svými rameny jako vrtulí. V lítých šarvátkách se utkával s ledovými strašidly a nacucky trhal jejich krajkový utkané zmrazu. V podvečer náhle zahrměl hrom. Vítr ustal stejně nečekaně, jako začal. A z blankitného nebe tichounce spadly tři bílé sněhové vločky. Mraky se úplně vytratily a vydýchanou dírkou v zamrzlé okenní tabuli se do mlýna vedral pichlavý paprsek zapadajícího slunce. Dole na zemi se prostíralo malé městečko zaváté stříbrným sněhem. Vypadalo to, jako by se tam dole rozsypal pytel z brilianty. Mlýn se snesl k zemi a za chvíli s rachotem přistál nedaleko radniční věže městečka.
4: Děti si oblékly své skromné kabátky, vzali se za ruce a opatrně se vydali na zvědy.
7: Chrup, chrup, chrup. Byl už večer, sníh dětem chrupal pod nohama a mráz zmrazoval jejich dech.
6: Na nebe pihovaté hvězdičkami majestátně vplul stříbrný, šikmooký měsíc. V jeho světle se uličky města zachvívaly pod doteky stínů, které poletovaly po střechách. Zasněžené stromy v zahradách se třpitěly, jako by byly posázené drahými rubíny.
7: Chrup, chrup, chrup. Děti se držely za ruce a vykračovaly si tichými uličkami.
4: Po několika minutách došli až na náměstí, které bylo kulaté jako dno sudu a nad kterým se vypínala vysoká radniční věž.
7: Ale co to?
4: Jaký nezvyklý pohled se jejich očím naskytl.
6: Okolo věže na zasněženém náměstí stála v podkovovitém oblouku řada stolů. Silná vrstva sněhu pokrývala ubrusy a stříbrné příbory. Za stoly seděli nehybní, sněhem až po pás zasypaní, velmi elegantně odění hodovníci. Na čestném místě u největšího stolu, pod zamrzlým baldachínem obloženým rampouchy, se vyjímali ženich a nevěsta, nehybní stejně jako ostatní svatebčané. Jenom dlouhý, překrásný nevěstin závoj se třepotal ve větru a každou chvíli se vznesl až pod radniční střechu. Na stole stály dávno vyhaslé svícny, ze kterých místo svíček trčely mléčně bílé rampouchy ledu. Do hluchého ticha chvílemi zaznívalo mňoukání 24 kocourů černých jako saze, kteří se procházeli po stolech se zdviženými ocasy, pronikavě mňoukali a vyjídali zbytky ze sněhem zavátých stříbrných misek.
4: Děti se křečovitě držely za ruce, když došli až docela blízko k jednomu z hodovních stolů.
6: Zblízka si prohlíželi nádherné řasy, které byly ozdobou zelených očí kocourů. Jeden z nich dětem silným hlasem zamňoukal na uvítanou a pak jim začal vyprávět tuto podivnou historii. Co vyprávěl kocour?
8: Ne. Bylo ještě parné léto, když starosta tohoto města vdával svoji jedinou dceru Petronelu. Město až dosud žilo šťastným životem. Úsměv nikdy neopouštěl tváře jeho obyvatel. Všichni se neustále smáli, dokonce i ze spaní. Ženích a nevěsta spolu se vznešenými hosty zasedli k hodovní tabuli a smáli se, až se za břicho popadali. Všichni čekali, až se na radniční věži rozezvučí veselé zvony. Podle zdejšího prastarého zvyku by totiž svatba bez jejich zvonění byla neplatná. Jaká šalebná smůla se však přilepila na paty mladému páru. Ve zvonici se přetrhl provaz a zvony mlčely jako zakleté. Věž je hrozně vysoká a tak je každá rada, jak se k ním dostat, drahá. Od té chvíle až do dneška sedí svatebčané u stolu a čekají, až se rozezvučí hlasy zvonů, aby sňatek starostovi dcery mohl být uzavřen. A teď se k tomu přidal ještě mráz a všichni zmrzli. Mňau.
6: Zakončil kocour své vyprávění. Jak je to všechno strašně smutné. Kocour si tlapkou setřel z tváře slzu, která se mu jako perlička tlačila do oka, a sklíčeně zalezl pod stůl. Děti účastně vyslechly kocourovo vyprávění a rychle se vrátili do mlýna, neboť půlnoc se kvapem blížila a mrazík je už pořádně štípal svými tenkými prsty. Když se vrátili domů, pověděli ještě Kunegundě, co jim vyprávěl kocour, a šli spát. A když ráno vyšlo sluníčko, mlýn jako pták vzlétl do povětří a zamířil k vysoké radniční věži, kde visely veselé zvony. O chvíli později bylo možno z dola vidět drobnou postavu chlapce, který se objevil v otevřeném okně mlýna s dlouhým provazem v ruce. Pranic nedbal nebezpečí pádu z takové hrozné výšky a odvážným skokem dopadl na samý vrchol zvonice. Uplynulo ještě několik minut, než do ranního ticha zazněly radostné, jasné hlasy zvonů.

0: pívaly zlaté, veselé zvony. Radujte se, svět je krásný. Bim, bam, bom, bim, bam, bom, bim, bam, bom. Dole na radničním náměstí se jako pod dotekem zázračného proutku všichni nešťastní svatebčané rázem probudili a začali radostí skákat, smát se a padat si navzájem kolem krku. Nejvýše a ze všech nejradostněji poskakovala na jedné noze nevěsta, šťastná Petronela. Rychle okřáli i kuchaři a pohotově začali míchat sníh se zavařeninou a tak vyrábět báječnou zmrzlinu. Dodejme, že kuchaři měli co dělat, protože sníh se rychle rozpouštěl. Bohatá hodovní tabule voněla tisícem vůní. Ožily stromy, květy, ptáci. Stromy radostně šeptali, květy kolem sebe šířily opojnou vůni a ptáci překrásně zpívali, jak jen nejlépe dovedli. Všichni zvedali hlavy vzhůru a dívali se na samý vrcholek věže, odkud stále silněji zaznívaly údery veselých zvonů. Úžaslí svatebčané spatřili vysoko na věži zvonice malého chlapce, jak přivazuje ke zvonu nové lano a jak potom naskakuje do vznášejícího se větrného mlýna. Když pak o chvíli později létající mlýn přistál pod věží, provolávání slávy a díku vzdání nebralo konce. Sám starosta osobně přišel za dětmi a pronesl k ním řeč.
1: Vážený pane Filipe, drahá slečno Dorotko,
0: začal starosta, přičemž potřásal plavou hřívou a strašně šilhal, což u něho znamenalo ten nejkrásnější úsměv.
1: Jménem nebetyčného parlamentu mám čest vám srdečně poděkovat, že jste nás zachránili. Křišťálový zvuk veselých zvonů, které jste rozezvučili, skřísil k novému životu naše zamrzající srdce a my znovu žijeme a smějeme se. Jménem celého našeho města jmenuji Filipka generálem a jeden ze zvonů vám daruji na památku, abyste jim zvonili všude tam, kde jsou lidé smutní, aby zapomněli, co jsou to slzy, pláč a trápení.
2: Po skončení proslovu pan starosta objal Filipka a Dorotku a pozval je spolu s Kunegundou a Holoubky na svatební hostinu.
3: Jedli, pili, hodovali a veselili se 3 dny a 3 noci.
0: Potom nadešla chvíle rozloučení. Mlýn opět vzlétl vzhůru a zastavil se u zvonice.
2: S vypětím všech sil Filipek přenesl jeden ze zvonů do mlýna.
4: Děti hezky poděkovali za vzácný dar, rozloučili se a odletěli do dály.
5: Raz, 2, 3, 4, kam pak teče voda z vany, když se kvapně loučí s námi?

0: pouští Saharou běží muž. Na hlavě potápěčské brýle, trubičku na dýchání, na nohou ploutve. Potká jezdce na velbloudovi.
1: Řekněte mi, jak daleko je k vodě?
2: K vodě? Dobré 2-3 dny.
1: Výborně! Taková krásná široká pláž!
3: To ten pán, ten potápěč si ten život umí užít.
4: Hihlík jde na návštěvu. Po té dobrodružné noci u pana Vavřince se Hihlík probudil až v poledne, ale stejně byl nevyspalý a houpal se mu žaludek. Horší bylo, že musel strávit dědečkovi výtky. Hihlíku, to si můj vnuk. Nechat se chytit na kousek špeku nebo čeho, jako nějaká hloupá myš. Ale dědo, já se na žádný špek nechytil. Já se jenom snažil zachránit ten jeho palec, vysvětloval Hihlík. To ti chválím, roztal trochu dědeček. Pan Vavřinec je moc hodný, pan domácí, ale vidět tě nemusel. Hrome hochu, měl jsi s něčím splynout, aby tě nespatřil. A s čím asi? Stekal se Hihlík. S tou pastí? S tou jsem byl splynutý až moc, když jsem byl chycenej. Děda pokýval hlavou, ale úplně spokojený nebyl. Tak dobrá, věděl tě. Ale to mi řekni, proč jsi se s ním musel pustit do hovoru? On si začal, žaloval Hihlík. Začal se vyptávat, co jsem zač, tak jsem se mu představil a tak dále a tak dále a tak dále. A tak dále, a tak dále. Děda se chytil za hlavu. No nic, je to vlastně moje vina. Já tě vychovával k ochotě, slušnosti a zdvořilosti. Kvůli tomu nás teď pan Vavřinec vyhodí na ulici.
0: Nevyhodí, řekl Hihlík rozhodně. Já ho znám. On je, dědo, takový jako osamělej nebo co? No, vzpomeň si, měl tu snad někdy nějakou návštěvu?
4: To ne, připustil děda, pak se zamyslel a řekl, člověk potřebuje společnost jako vrána.
0: Jaká vrána?
4: Chlapče, vrána k vráně se dá, člověk člověka si hledá a pan Vavřinec nikoho nemá.
0: Ale má.
4: A koho?
0: Nás,
4: zvolal Hihlík triumfálně.
0: A já ho teď půjdu navštívit, ale netajně, jako až doteď a vždycky. Já na něho slušně zaklepám.
4: A hned na to vybral v prádelníku 3 neokousané licháče, nadechl se a než mu v tom děda mohl zabránit, zabouchal na zeď.

0: Figy cvičení
1: s Hankou. Miau.
0: Ahoj děti, tady je Figy a Hanka Kynichová a hlavně Hanka Kynichová.
2: A hlavně Figy a vy děti, na které jsem se moc těšila. A ještě dneska bych se chtěla chvilinku zastavit u toho, že vánoční svátky byly dlouhé, protože trvaly dost, skoro 2 týdny. Co Figy?
0: Vždycky ty nejdelší svátky a prázdniny připadají hodně krátké.
2: To se zdá i mým dětem a myslím, že i dětem doma. Ale víte co, my se sice naučíme teď cvik, kterým budeme formovat zadeček po Vánocích, ale vy ten cvik můžete cvičit v průběhu celého roku.
0: Zadeček?
2: Protože se hodně sedí ve škole, hodně sedíte u počítače. Maminka má třeba taky sedavý způsob zaměstnání a já bych teď chtěla prospět vašim hýždovým svalům, respektive tvaru vašeho zadečku. Figy, co? Otoci ke mně prdelkou, otoci ke mně prdelkou. No jo, to je potřeba. Takže postavíme se děti rovně. Třeba se opřete o židli. Rukama chyťte židli.
0: Takže stojím proti opěradlu židle.
2: Proti opěradlu židle. Oběma rukama. Pravou nohu dej do zádu a opří o špičku.
0: Jo, dobře. Mám.
2: Na levé noze stojíš. Máš stabilitu? Děti,
0: co
2: máte
0: stabilita?
2: To je jako, že nepadáš, proto se držíme té židličky.
0: A myslel, že to je jako chřipka nebo tak.
2: Ne. A teď tu nohu zanožíme nahoru.
0: Nahoru.
2: A pustíme dolů.
0: Dolů.
2: A já ti budu tempovat, protože to potřebuji dělat v rychlejším aerobním tempu. A pojď. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu. A až tě to bude bolet, tak mi dej nějaké znamení, jo? Tý-da-dý-ta-ta. Tý-da-dý-ta-ta. Zdvihnu a povolím. Zdvihnu
0: Hanko,
2: a povolím.
0: Já myslím,
2: zdvihnu a povolím.
0: Už nemůžu.
2: Tak a v tomto okamžiku ještě chvilku vydrž, drž a malinký hmyty nahoru patou. 5, 4, 3, 2 a pustíme nožku dolů. Takže, kde tě to pálilo?
0: No,
2: na zadečku.
0: Na té půlce té nožičky,
2: a
0: co
2: aby
0: cvičila.
2: Ta jedna noha té druhé nezáviděla, tak se všechno musí udělat úplně stejně na druhou stranu. Takže stojíme na druhé nožce, opačnou dám do zanožení.
0: Kopítko dozadu.
2: Děti mají patu nahoře, špičku opřenou o zem a jdeme na to. Zanožím a vrátím. Tý-da-dý-da-dá. Zastav to nahoře a malinký hmyty dozadu. 5, 4, 3, 2, 1. Uf.
0: Já bych mohl ještě.
2: No tak super, tak si dáme ještě jednu sérii. Připrav druhou nožku a jdeme do zanožení a vrátím špičku na zem. Do zanožení a vrátím špičku. Do zanožení a vrátím. Do zanožení.
0: A to mi opravdu s tím zadečkem pomůže?
2: Zadečkem pomůže, zpevníš ho, on se ti vytvaruje a malinký hmyty nahoře. A teď už hmytáme nahoře. 10, 9, 8, 7, 6, 5 a hotovo. Děti.
0: A druhá nožička sám už.
2: Druhou sám a já budu počítat do 8. Zdvihneme nahoru nožku a pustím špičku na zem. Zdvihnu nahoru, pustím špičku. Zdvihnu nahoru, pustím. Zdvihnu nahoru, pustím. Zdvihnu nahoru a zastavím nahoře.
0: Vytám.
2: Super. Takže Piggy, teď musíme dětem vysvětlit, že toto byl posilovací cvik. A protože ten nám sval zpevní, tím pádem se dá říct, že se zkrátí. My opět ten sval musíme dostat do dobré kondice tím, že ho protáhneme. Takže si teď uděláme jeden stretchingový cvik. Postav se do roznožení, nožky dáme mírně od sebe a pomalu se předkloníme, až si prsty rukou chytíme špičky na nohou. A hmytám a táhne nás to pod prdelkou.
0: Ještě, že už jsme cvičili minulé to bříško.
2: Že už se můžeš předklonit. Tak a teď pomalinku obratel po obratli jdeme zase nahoru. Takže děti, Piggy, tento cvik se věnoval posilování a protahování hýžďových svalů. Vždycky ho můžete použít v okamžiku, kdy budete mít pocit, že je váš zadeček uvolněný. Mějte se moc hezky a příště se budeme učit, víš co?
0: Nevím.
2: Správně sedět.
0: Hanko, víš, že to bylo moc příjemné. Děkuju.
2: Ahoj.
0: Ahoj, děti.
3: To jednou vyšla hospodyňka Manka z jeskyně a povídá loupežníku Rumcajsovi. Rumcajsi, narodil se nám synek a budeme mu říkat Cipísek. No jo, mám takovou radost, že si musím vystřelit z pistole. Nabil do pistole žalud a silně vystřelil, že to bylo slyšet z lesa Žáholce až do města Jičína. A teď se na našeho Cipíska podívám. Cipísek leží v kolíbce z dlabaného borového polena, protože borovice je měkčí než dub a tolik netlačí. Pod hlavou má polštář z mechu a je bos. Víš co, Manku, já mu udělám střevíčky. Manka nejdřív Rumcajsovi řekla, že nemá rozum a dopověděla. Vždyť Cipísek udělá první krůček nejdřív za rok. Co, ten kluk bude chodit už od neděle za týden? Jedna malá ještěříčka utíkala do věříčka. Usmála se Manka a odešla hloub do lesa Žáholce poprosit lesní včely o vosk, aby byl Cipíska čím natírat po koupeli. Rumcaj se dal došít i střevíčku, protože kdysi býval ševcem, ušil je snadno z mladé habrové kůry a na špičce ozdobil sojčím pírkem. Obul ty střevíčky Cipískovi, opatrně ho přikryl lopuchovým listem a šel odkrojit kousek kůry bukové a kousek dubové, aby bylo Cipískovi na kazajku a na kalhoty. Nic se mu nezdálo dost dobré, šel od stromu ke stromu a když už byl hluboko v lese, zaslechne, jak Manka od jeskyně volá. Kde pak s tím chlapcem Rumcaj si chodíš? Hned ho dej zpátky do kolíbky. Rumcaj se rozběhl domů. Já bych ho tam, Manko, rád vrátil, hlavněže já ho neodnesl. Manka obracela v prázdné kolíbce lopuchový list a naříkala. Tak ho odnesl jestřáb, nebo si pro něho přišla liška, nebo ho popadl jezevec, nebo ho ukradla vrána. Rumcaj stiše seděl na pařezu a nabíjel pistol nejtvrdším žaludem, co našel v kapse. Kdo ho vzal, ten ho taky vrátí. Nabil pistol, shrnul si vousy z uší a poslouchal, jestli by Cipíska nezaslechl od někud z lesa Žáholce. Napravo bzučeli včely a chruněl jezevec. Nalevo klapala jeleni kopítka a tlapkali zaječí nožky. Vzadu nebylo slyšet nic, to tam tak tiše chodili lišky. Zhora šelestila jestřábí a vraní péra, ale tak bezstarostně, jako když vrána a jestřáb nemají nic na svědomí. To všecko slyší Rumcaj s levým uchem. Pravým poslouchá, jak někdo daleko za pasekou louská ořechy. Slyším, co slyším, ale náš Cipísek to není. Pohladil Manku pěkně po tváři a lehonkým loupežnickým krokem se vydal křížem krážem po lese Žáholci, aby se poohlídl po Cipískovi. Očima jako jehlí prohledává každé houští a tmavý kout. A zase nic. Jen do pravého ucha se mu od někud za pasekou pořád louskají ořechy. Přešel paseku a byl v sousedním lese, kde rostou červené borovice. A v tom mu sletí z hora na loupežnický klobouk ořechová skořápka. Rumcaj se podívá a v hnízdě na borovici sedí veverka a s ní tři mladé a je tam s nimi Cipísek, louská ořechy a krmí starou i mláďata. Rumcaj si dlaní přičísl obočí a namířil na veveřici pistol nabitou žaludem. Tak to ty s nám ukradla Cipíska?
4: Já? Vždyť on přišel sám. Přišel po cestičce a vylezl k nám na borovici.
3: Já vím, když se na veveřici míří pistolí, tak ona obyčejně lže.
5: Ale když si pro Cipíska sáhl nahoru do hnízda, hned viděl, že veverka nelhala. Cipísek měl podrážky u prvních střevíčků už málem prochozené.
4: Přišel sám, řekla veverka. A protože jsem byla od louskání ořechů celá polámaná, tak mi pomáhá.
3: Rumcaj se popadla taková pícha nad synkem Cipískem, že musel třikrát vystřelit z pistole. Poprvé střelil, aby Manka věděla, že Cipísek už není ztracený. Podruhé střelil, aby se Manka dověděla, že Cipísek prošlápal první střevíce, sotva se vykulil z kolíbky. A ta třetí rána? Ta byla jen tak pro radost.

0: Je prý, je padá, dnes je 25. června.
1: A svátek má Ivan.
0: Ivan je ruskou podobou jména Jan. Jméno Jan je u nás jedno vůbec z nejoblíbenějších. Tak ten Ivan, to je takový ruský Jan.
1: A Ivan znamená, Bůh je milostivý.
0: Ivánkům, Ivánkům, Ivánečkům, všechno nejlepší. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. To bych tedy zjistit chtěl, kdo ty ploty vymyslel. Kdo ty ploty vymyslel, který myslitel. To bych zjistit chtěl. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Velmi ostrý. Velmi, velmi ostrý hrot bude mít i každá plaňka. Na takovou plaňku se napíchne každý, kdo by ten plot chtěl.
1: Jak válčili mravenci se slony. Následující příběh vypráví o králi mravenců, který si svolal všechny své poddané, aby jim oznámil, že se bude ženit. Bylo z toho mnoho veselí. Vyhrávalo se na různé hudební nástroje, protože se shromáždil celý mravenčí národ, aby doprovodil svého krále ke svatebnímu obřadu. Právě tehdy se šel král slonů projít a uviděl planinou přecházet nesmírný dav mravenců, kterými byla pokryta celá zem. Král slonů se rozlobil, když spatřil tu záplavu a hemžení a zamrumlal. Co se tady děje, mravenci, že se vás tu tolik sešlo? Mravenci odpověděli. Doprovázíme našeho krále a jeho slavnostní svatební průvod. Král slonů se zeptal. A který pak je váš král? Mravenci hrdě ukázali. Tam ve středu, obklopený ostatními velmoži. Ale král slonů neviděl nic, jenom mravence kmitající se po zemi a podivil se. Jak vypadá ten váš král? Nemůžu ho rozeznat. Jaký pak to je vůbec král? Vy jste všichni jenom obyčejní mravenci. Kdybych věděl, kdo je váš panovník, rozšlápl bych ho. Mravenci vykřikli. Proč ponižuješ našeho krále? I jeho stvořil Bůh. Vypadá to, že vůbec nevíš, co je to slušnost. Jinak bys takhle nemluvil. I když jsi tak obrovský, my mravenci se tě nebojíme. Slušné vystupování vzbuzuje úctu, ale hrubého jednání se nikdo nezalekne. Král slonů zlostně vykřikl. Vy darební mravenci, co vlastně chcete? Když jste opravdoví hrdinové, tak jenom počkejte. Bojovně zatroubil, vyřítil se na mravence a všechny, co mu přišli pod nohy, rozdupal. Jenom ti, co rychle utekli, unikli smrti. Když král mravenců viděl, jak král slonů zabíjí jeho nevinné poddané, ohradil se proti tomu. Králi slonů, proč zabíjíš mé podané, kteří ti vůbec nic neudělali? Král slonů zařval. Co si to dovoluješ? Zavři hubu! Král mravenců se ale nedal. Myslíš si, když jsi veliký, že můžeš všechno? Král slonů se ještě více rozlítil. Ty mravenčí mizero, buď už konečně sticha, nebo tě rozdupu na kaši. Mravenčí král mu odpověděl. Velký a statečný králi slonů, když chceš s námi bojovat, budiš, nech tě po tvém, ale žádám tě o týdenní odklad. Král slonů se rozesmál. Ty mravenče jeden, souhlasím nejen s týdenním, ale třeba i s tříměsíčním odkladem. Když se dohodli, že boj začne za týden, vrátil se král mravenců domů, aby shromáždil všechny své podané, kteří se rozutekli na všechny strany. A sešli se všichni, malí i velcí, staří i mladí, zkrátka všichni. Král jim přikázal, aby vyhloubili uprostřed pláně jámu. Když byla jáma hotová, vrátili se mravenci domů a oznámili králi, že je jeho rozkaz splněn. Král se vybral se všemi svými poddanými na bojiště. Bylo jich tolik, že byla celá planina černá. Také král slonů svolal všechny své poddané a zem nebylo vůbec vidět pro velké množství sloních těl. Když přišel na planinu, zvolal. Bídný králi mravenců, lhůta 7 dnů právě uplynula. Kde pak se ukrýváš? Král mravenců odpověděl. Čekám pouze na tvoji výzvu. A až mě budeš chtít napadnout, počkám tady na tebe. To zaslechl jakýsi opičák. A hned se vydal za králem mravenců a zeptal se. Proč chcete válčit se slony? Král mravenců mu všechno vyprávěl, jak slon jeho podané urážel, jak po nich začal dupat a zabíjet je a jenom ti, co stačili utéct, se zachránili. Opičák se vydal ještě za králem slonů. Proč chceš bojovat s mravenci? Co pak nám šejk, vládce pralesa Pelandok, nenařídil, abychom mu hned dali na vědomí, jestliže se přihodí něco mimořádně dobrého nebo zlého? Proč si tedy vyhlásil válku mravencům a neoznámil si to šejkovi vládci pralesa? Král slonu to uznal, obrátil se ke svým poddaným a oznámil jim, že půjdou složit poklonu šejkovi vládci pralesa. Po krátkém putování došli k místu, kde šejk sídlil a král slonu mu ihned vzdal hold a sklonil před ním hluboko hlavu k zemi. Pelandok ho přátelsky oslovil. Co pak tě přivedlo, že jsi se objevil před mojí výsostí? Veličenstvo, odpověděl král slonů. Přišel jsem k vám, neboť se hanbím, že mě mravenec vyzval, abych s ním bojoval a použil přitom mnoho urážek a hanlivých slov. Mravenec je velmi troufalý, že chce s tebou bojovat, poznamenal šejk vládce pralesa. Ale když už je tomu tak, shromáždím svůj doprovod, abych viděl, jak budeš bojovat s mravenci. Zítra vyrazíme. Druhý den se Pelandok vydal na cestu. Seděl přitom na bílém nosorožci a všichni jeho poddaní obyvatelé džungle ho doprovázeli. Po krátkém putování přišli na kraj pláně. A tady se Pelandok zastavil a s ním i všichni jeho poddaní. Králi slonů, zvolal. Vyšleme jako posla ke králi mravenců kozu. Pelandok oslovil kozičku. Sestro moje, jdi k tomu nerozumnému králi mravenců a řekni mu, že tě posílá šejk, vládce pralesa, pán všech obyvatel džungle. Koza se hluboce uklonila a odešla vyhledat krále mravenců. Když k němu přišla, mravenčí král ji přátelsky oslovil. Kozo, kozičko, odkud přicházíš a co tě k nám přivádí? Koza odpověděla. Přicházím k tobě z rozkazu šejka vládce pralesa. A potom mu oznámila všechno, co mu Pelandok vzkázal. Když mravenčí král vyslechl sdělení kozy, vyšel ven se svými ministry a spatřil, že se na bojišti sešly četné zástupy obyvatel džungle. Mravence to velmi překvapilo a začali se zdvořile vyptávat svého krále. Veličenstvo, proč se obyvatelé džungle sešli uprostřed roviny s králem slonů? Chtějí nám snad zase ubližovat? Král mravenců nařídil. Velitelé mých vojsk, jděte se zeptat obyvatelů džungle, proč přišli na tuto pláň. Mravenci odešli a první, koho potkali, byl král lvů. Pozdravili ho. Veličenstvo, spravedlivý králi, náš král nás vyslal, abychom se zeptali, proč jste sem přišli. Král lvů odpověděl. Zatím to nevím, ale uděláte nejlépe, když se obrátíte přímo na šejka, vládce pralesa. Mravenčí ministři se zeptali. A kdo je ten šejk? Král lvů se podivil. Vy to nevíte. Vládcem je tamten, co sedí na hřbetě bílého nosorožce. On je pánem všech obyvatel džungle. Mravenčí ministři se rozhlédli a spatřili bílého Pelandoka sedět na hřbetě bílého nosorožce. Bradu a vousy měl celé bílé. Pomysleli si, ten nosorožec je ale blázen, že nosí toho starého jelínka. a vydali se na cestu. Když stanuli před Pelandokem, oslovili ho. Veličenstvo, přišli jsme, abychom se dozvěděli, proč jste přišel na toto bojiště. Náš král nám přikázal, abychom zjistili, proč jste zde shromáždil všechny obyvatele džungle. Vládce pralesa se dotazu nedivil. Můžete oznámit svému králi, že chci vidět boj mravenců se slony a na vlastní oči se přesvědčit, kdo bude poražen a kdo zvítězí. Mravenčí ministři vyslechli odpověď, vzdali Pelandokovi hold a vrátili se zpět ke svému králi. Veličenstvo, šejk vládce pralesa ti vzkazuje, přišel jsem sem, abych viděl, jak se váš král utká s králem slonů a stal se svědkem toho, kdo vyjde z boje jako vítěz a kdo bude poražen. Toto ti vzkazuje šejk, vládce pralesa. Mravenčí král vzkaz vyslechl a trochu nevěřícně se zeptal. Páni ministři, nebyl tam s králem slonů také nějaký člověk? Ministři odpověděli, člověk ne, veličenstvo. Člověka jsme tam neviděli, pouze bílého Pelandoka. Král mravenců se na chvíli zamyslil a potom řekl. Páni ministři, vydejte se ještě jednou ke králi slonů a požádejte ho, aby mi povolil ještě 2 dny odkladu. Teprve potom vytáhneme do boje. Ministři se hned vydali ke králi slonů a řekli mu. Mocný králi, náš král tě žádá ještě o další 2 dny odkladu a potom vytáhne do boje.

odhadnout. Druhý den, když vypršela lhůta a slunce právě vycházelo, se šejk vládce pralesa zeptal. Kde pak jsou ti mravenci, že ještě nepřicházejí? Král slonů se naparoval. Když nepřijdou, bez milosti spustoším jejich město a zabiju jejich krále a celou jeho rodinu. Ale v tom okamžiku přicházel mravenčí král s celým svým doprovodem. Šejk, vládce pralesa, varoval krále slonů, aby bojoval ze všech sil, jinak bude poražen. Za chvíli se mravenci seřadili na protilehlé straně jámy a hlasitě volali. Velký a silný králi slonů, který si tak odvážný a statečný, pojď sem a my ti ukážeme. Král slonů se rozuřil, bojovně zatroubil a vyřítil se na mravenčího krále, jehož doprovod už čekal v jámě. Král slonů o jámě nevěděl a spadl do ní. Mravenci mu hned nalezli do chobotu, jiní do uší a do očí a začali ho kousat a štípat. Ve všech pórech, ve všech záhybech sloní kůže se hemžili mravenci obyčejní černí a červení a jedovatí. Král slonů řval bolestí a válel se v jámě. Už si nevěděl rady. Mravenci vyrazili vítězný pokřik a také všichni obyvatelé džungle zavískali radostí, když viděli, že král mravenců přemohl lstí obrovského krále slonů. Král slonů brzy zahynul, neboť statisíce mravenců ho uštípali k smrti. Takový byl příběh velkého krále slonů, kterého zabili malí mravenci. Šejk, vládce pralesa, se potom obrátil ke všem přítomným. Tak to dopadne, když podvádíme a křivdíme tvorům božím. Přestože jsou mravenci mnohem menší než my, nepodceňujme je. I malí tvorové jsou odvážní a velmi stateční. Ale mravenci nejsou dost bystří, abychom je nemohli potrestat za lest, s jejíž pomocí zahubili slonního krále. Jděte a nazbírejte suchou trávu a klestí se suchými listy a zasypejte jim jámu. Pak vše zapalte a tak bude váš bratr, král slonů, pomstěný. Obyvatelé džungle se na rozkaz svého vládce vydali sbírat suchou trávu a klestí, naházeli ji do jámy a zapálili. Mravenci, kteří byli v jámě, buď zahynuli, nebo se dali na útěk. Viděli, že si znepřátelili svým lstivým chováním všechny obyvatele džungle a snažili se uchýlit do bezpečí. Vlezli do všech skalních skulin, do dutých stromů. Každý hledal bezpečí tam, kde se dalo. Takový osud stihl mravence. Šejk, vládce pralesa, pak promluvil. Takto jsme naložili s mravenci, protože spáchali křivdu na králi slonů tím, že mu nastražili past, do které spadl. Nevíte, zahynuli všichni mravenci, co byli v jámě? Král lvů odpověděl. Asi polovina je mrtvá, polovina stačila utéci. Bratři, vraťte se do svých domovů a vždy nejdříve přemýšlejte o všem, co hodláte vykonat, řekl šejk vládce pralesa Pelandok. Nedopouštíte se nikdy více ani křivdy, ani osočování, ani zrady jeden proti druhému, velký proti malému. Je třeba, abyste dbali mé rady, protože svárlivost a osočování neujdou odplaty. Toto byl poslední příběh chytrého jelínka Pelandoka, který ještě dlouho vládl všem obyvatelům malajské džungle.

0: básnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. A bude zase zdaleka, až z Afriky. Zrovna tam v Africe jedna velká, tak trochu nemotorná a možná i malinko krátkozraká zebra skákala po cestě. Skákala, běžela, hopsala, až přitom zakopla o kámen. Ouvejs, kámen, drzý kámen, uhodil mě do kopítka, zvolala nemotorná zebra. A na to kámen promluvil. Dávej pozor, kam šlapeš. Ano? Zebra se zarazila, koukla na kámen pořádně a zjistila, že se po cestě, kam si šourá, malá nenápadná želva. Kdo pak má dávat pozor na takové mrňousy, jako si ty? Odsekla, střihla ušima a měřila si želvu rozlobeným pohledem. A želva zase pohněvaně mžourala na zebru. Chvíli tam tak stáli a okukovali se, jako by přemýšleli, jestli se začnou hádat, anebo půjdou dál každá po svém. Nakonec se spolu pomaloučku, polehoučku dali do řeči, i když obě pořád mluvili dost pichlavě. Jak si malá, prohodila zebra, sekla kopítkem do vzduchu a zírala svrchu na želvu. To musí být dost nešikovné, milá želvo. Každý si na tebe troufne, viď? Mně zas připadá nešikovné být velká, ušklíbla se želva. Velká, nemotorná a nápadná, prostě taková jako ty, milá zebro. Být malá je o moc příhodnější, každý mě snadno přehlédne. I tobě se to stalo. Stalo, nestalo, teď už tě vidím a můžu ti ledaco zprovést, kdyby se mi chtělo, víš, milá želvo, třeba tě seknout kopítkem. Jenomže kdybych se neozvala, nevšimla bys jsi mě, jak bys mě tedy sekla kopítkem, tak si nic nenamlouvej, milá zebro, uchychtla se želva. Ovšem, s tebou je to jiné, že? Tebe si všimne každý. Už tvoje pruhované šaty křičí na dálku. Hele, hele, koukejte, tady jsem. Nemám se za co stydět a vůbec nech moje šaty na pokoji. Zvedla nos zebra. Proužek je letos v módě. Já bych zas nechtěla chodit v tak nenápadně hnědozelené, jakou máš na krunýři. Zebra sklonila hlavu, upřela krátkozraké oči na želvu a přezíravě dodala. Co je to vůbec za barvu? Má nějaké jméno? Šikovná barva, tak se jmenuje. Usmívala se želva a mžourala spod krunýře korálkovýma očima. Nebo neviditelná barva, tak se jí také říká. Barva kamenů a trávy. Díky ní jsem docela nenápadná. Jak to tak zebra poslouchala, na chvilku skoro zatoužila být malou želvou a nosit šaty v nenápadné barvě, které se říká šikovná a neviditelná. Ale potom jí napadlo, že to, co želva tvrdí, nemusí být docela pravda a vyhrkla. A co třeba déšť, milá želvo, ten si tě najde všude, i když jsi malá, nenápadná a kdo ví co. Želva se zasmála. Sotva spadne jedna jediná kapka, lehce se schovám, mám domů blizoučko. A je, jak by ne, když si svůj domeček nosím pořád sebou na zádech, nezdá se ti i tohle šikovné? Pohlédla na zebru a potouchle dodala. Za to ty v dešti celá promokneš do posledního proužku. Zebra pohodila hlavou. Věděla, čím se teď pochlubit. Kde pak? Mám rychlé nohy. Každému dešti uteču. Takhle si povídali želva a zebra dole na zemi. Takhle se vzájemně trumfovali. Nahoře na nebi je poslouchal malý mráček, který se líně loudal modrou oblohou. Poslouchal jen tak z dlouhé chvíle a nejdřív jenom na půl ucha, ale nakonec se zaposlouchal víc a napadlo ho. Tak já vyzkouším, která je na tom líp. A spustil malý deštík, jen pár kapek, které se snesly na želvičku i na zebru. Ale zebra neutekla, ani želva se neschovala. Klidně si dál hověli na cestě a žvanili. Želva se dokonce zasmála a prohodila k zebře.
1: Takový deštík, to je příjemné osvěžení, nemyslíš, když tak jeden jde prašnou cestou?
0: Báječné osvěžení, přikývla zebra. Mráček se zakabonil. Co je to s vámi? Jaké osvěžení? Máte utíkat, schovávat se? Proč nedržíte slovo? Proč? Kvůli nějaké mrňavé přehánce se ani nehneme. My obě jsme totiž mysleli opravdu pořádný déšť. Viď, želvo?
1: To se ví, pořádný. Spusť ho a potom něco uvidíš.
0: Co je to za vytáčky? Mluvilo se jenom o kapkách, vykřikl mráček a z lítosti mu upadlo dalších pár kapek.
2: Jen houšť, udělej pořádný déšť, jinak se vážně ani nehneme.
0: Smála se zebra.
3: Na pořádný déšť už nemám sílu, vždyť je mě sotva půl, plakal mráček. A to jenom kvůli vám, vy lhářky.
1: Nech si ty drzosti, napomenula ho želva.
0: Ale mrak plakal dál.
3: Proč něco jiného říkáte a něco jiného děláte? Proč?
0: Opakoval to pořád do kolečka, až to želvu i zebru omrzelo. A tak se želva schovala do svého domku a zebra svižně utekla.
3: Už zase lhali. Řekli, že se ani nehnou a najednou jsou obě pryč. Proč?
0: Zaplakal nešťastný, hloupý malý mráček a toho stálo poslední kapku. Pak naposledy vzdychl a také zmizel, rozplynul se. A to jen kvůli řečem, které jednou na cestě v Africe vedly jedna pruhovaná zebra s jednou docela nenápadnou želvou.
4: O sluníčku sedmitečném. Sluníčko sedmitečné ztratilo jednu tečku. A to je velice mrzutá věc. Zbylo mu jich na kabátku jenom 6, což je málo. Vlastně už to nebylo sluníčko sedmitečné, nýbrž pouze šestitečné, jak si může spočítat každý, kdo se v počtech vyzná. Nejhorší na tom bylo, že ani nevědělo, kde tu tečku ztratilo. Mohlo se to stát, když cvičilo šplh na provázku od rolety, nebo když si vylétlo na zahradu a houpalo se na karafiátu a potom ještě na kopretině a potom zase na pivonice. Sluníčko sedmitečné sedělo na psacím stole. Bálo se jít domů a vůbec mu bylo do breku. Co se ti stalo? Zeptalo se ho smetanově bílé sluchátko. Ztratilo jsem tečku, řeklo sluníčko sedmitečné, teď vlastně už jen šestitečné, a natahovalo moldánky. Nepláč, třeba ji někdo našel. Hned se zeptám, řeklo sluchátko a telefonovalo do úřadu pro ztráty a nálezy. Podíváme se, řekl úředník. Setrvejte prosím u aparátu. Po chvíli prohlásil. Máme tu 3 deštníky, 1 rychlovlak, kost z mamuta a vajíčko natvrdo. Tečka nalezena nebyla. Děkuji vám za informaci, řeklo sluchátko. A malé mouše, které celý den jen bzučí na okně, všechno slyšelo a hned škodolibě pokřikovalo.
5: Nemá tečku na zadečku, nemá tečku na zadečku.
4: Sluníčko s 6 tečkami vidělo, že takhle domů nemůže. A začalo po stole hledat ztracenou 7. tečku. Ale tečka nebyla k nalezení. Když přišlo k tušce, povídá mu tuška. Už nebréč, udělám ti novou tečku. A vymalovala sluníčku na kabátek tečku, kulatou jako lívaneček. Jenže to byla zelená tuška. A zelená tečka se pro sluníčko nehodí. Však se to protivné mouše začalo hned zase pošklebovat a tak nezbylo, než tu tečku vymazat. Sluníčko už vidělo, jak se maminka zlobí a říká, nemůžeš dát na svoje věci pozor, tebe tak někam pustit. Ta tečka se musí najít. Sluníčko hledalo v zásuvce, na lampě, na kalendáři, ale tečka nikde. Vylezlo i na popelník a tam se mu to stalo. Uklouzlo a spadlo do popelníku. Pro sluníčko sedmitečné je největší smůla, když se překotí. To potom marně mrská nožičkama do vzduchu a když mu nikdo nepomůže, všechno je marné. Sluníčko s 6 tečkami leželo na zádech v popelníku, volalo o pomoc, ale nikdo ho neslyšel. Za oknem se stmívalo, všechno se chystalo spát a pohádková knížka se otevřela, protože každý večer vypráví pohádku na dobrou noc. Mouše přilétlo, aby lépe pohádku slyšelo a sedlo si na okraj popelníku. Hned vidělo, jak dole v popelníku sluníčko třepe nožičkama, ale vůbec se mu nepošklebovalo. Slétlo k němu na dno a pomohlo mu na nohy.
5: Pojď, poslechneme si spolu pohádku a hned ti bude líp,
4: řeklo ještě mouše sluníčku a šli. Pohádková knížka ovšem poznala, že sedmitečné sluníčko je smutné. Ptala se, co se mu stalo. A sluníčko jí vyprávělo o svém trápení.
3: Tolik nářků pro jednu tečku, řekla pohádková knížka.
2: Já mám teček habaděj, za každou větou jednu a ještě nad každým měkkým i, já ti jednu dám.
4: Dala sluníčku 1 tečku. A tak všechno dobře dopadlo. V pohádce přece vždycky všechno dobře dopadne. A jestli ve vaší pohádkové knížce chybí někde tečka, bude to právě ta, kterou knížka dala sedmitečnému sluníčku.

0: Piggy vtip.
1: Letí dva balónky pouští a jeden povídá druhému.
0: Hele, kaktus.
1: Kde ho vidíš?
0: A já znám, jak jdou kaštany ze schodu.
1: A co?
0: A jeden říká, hele, schod.
2: O oslím vejci.

0: Žil jednou jeden Durakos a ten měl hrozně dlouhý nos. A ten Durakos měl ženu a ta se jmenovala Durakosová a vypadala jako sova. Ten Durakos, co měl tak hrozně dlouhý nos, a ta paní Durakosová, co vypadala jako sova, byli moc hloupí. Jednou ten Durakos, co měl hrozně dlouhý nos, šel do města na trh. Tam stál jeden Tatar a prodával melouny.
1: Co to je?
0: Divil se ten Durakos. Tatar, když viděl, že před ním stojí nějaké tululum, řekl:
1: Oslí vejce! V každém jeden mladý oslíček.
0: A ten Durakos, co měl tak dlouhý nos, dal Tatarovi za meloun všechny peníze, co měl, a šel domů. Cestou si liboval, jak dobře pořídil. Ale cesta byla dlouhá a Durakos, co měl tuze dlouhý nos, si chtěl chvíli odpočinout. Natáhl se do chládku. Meloun položil vedle sebe, ale ten se rozkutálel z kopce. Než Durakos vstal a rozběhl se za ním, měl už dost velký náskok. A Durakos volal:
1: Osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl meloun? Durakos běžel, co mohl, ale meloun běžel rychleji. Najednou se mu do cesty postavil strom a meloun se nevyhnul. Rozprskl se na všechny strany. Za stromem spal zajíc a když meloun křachl do stromu, vylekal se a začal kličkovat z kopce. A Durakos zase volal:
1: Osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl zajíc? Durakos, co měl ten tuze dlouhý nos, přišel smutný domů. Vyslechla ho paní Durakosová, co vypadala jako sova, a rozplakala se. A když se vyplakala, hrozně se rozhněvala.
2: Chtěla jsem jít v neděli k sestře. Mohla jít na našem oslíkovi a ty si ho nechal utéct. Co se dá dělat? Osedlám si tebe.
0: A Durakos, co měl tak dlouhý nos, se musel nechat zapřáhnout do vozíku a na něm jela paní Durakosová, co vypadala jako sova.

0: knihy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj holky a kluci, Hanka Kynichová nám ukazuje, jak se skáče přes neviditelné švihadlo.
2: Tak já jsem se ti teď úplně lekla, ty jsi nějak přisíle, ty jsi nějak odpočatý.
1: Já od té doby, co jsem gymnasta, jsem hrozně v tréninkovém fitu.
2: Já vás, kluci, taky moc zdravím, ani dnes nebudeme zahálet, protože naše setkávání je hlavně o čem? O pohybu. A do příště vám dám jeden úkol. Zeptejte se svých rodičů, kdo to byli Sokolové. Piggy, ty víš, kdo byli Sokolové?
1: Já znám kromě sokolů ještě orly, káňata, supy, vrány.
2: Výborně, tak já se budu moc těšit na to, co rodiče svým dětem řeknou, kdo to byli Sokolové, ale o tom si budeme povídat příště.
1: Si myslíš jiné sokoly než ptáčky, viď?
2: Ano, přesně tak, ale nyní už se budeme věnovat cvičení. A mám připravený trénink se švihadlem. Napadá mě, jestli děti... Piggy, co myslíš? Budou mít doma švihadlo?
1: Já myslím, že holčičky by švihadlo mít mohly, ale možná, že by šla použít třeba nějaká prádelní šňůra nebo kousek provázku.
2: To si myslím, že ne, protože švihadlo musí být trošku těžké, aby se přes něj dalo skákat. Nevadí, nevadí. Do příště si pořídíme švihadlo, my si dnes uděláme imaginární švihadlo. Piggy, vysvětli dětem, co je to imaginární.
1: Je to neviditelné, ale já to vlastně vidím a hraju s tím, jako kdyby to existovalo.
2: Přesně tak. A taky už víme, jak se stojí, když řeknu ve snožení se správným gymnastickým držením těla. Připravte si své tělo, kotníky určitě máte u sebe, potkali se vám i kolena, stáhly se vám půlky, vtáhlo se vám bříško a...
1: Hlavička tlačí proti stropu a mezi lopatkami je oříšek.
2: A teď si připravíme to imaginární švihadlo do obou rukou, držíme ho jakoby za zády. Budeme přeskakovat po jedné noze. Takže Piggy vám krásně vysvětlil, co je pravá noha.
1: Hanko, a to musím odšpuntovat kolena, viď?
2: Tak děti, prosím pěkně, ty dopnutá kolena teď lehce pokrčte.
1: Hotovo.
2: Aha. Postavíme se na pravou lžícovou nohu.
1: Stojím na pravé noze.
2: A levou mám zdviženou.
1: Rovnováha
2: je první věc, kterou musíte zvládnout. To správná gymnastka musí umět, protože když dělá například jíčko, to je, že si dá nohu až úplně někam za ucho, tak se nesmí ztratit
1: Hanko, z rovnováhy. Hanko, víš, co mi pomáhá, když hlavičkou zatlačím proti stropu, tak přeci jenom stojím líp.
2: A já bych ještě řekla, že jsi to řekl správně. Chtěla jsem být chytrá, ale už mě nenapadlo vůbec nic. Tak v každém případě teď držíme imaginární neviditelné švihadlo a poprvé přes něj přeskočíme. A hop nahoru. A hop nahoru. A hop nahoru. A mě už bolí noha, já si už musím Piggy vyměnit. Au.
1: Dobrá.
2: Au, děti, postavíme se na tu druhou nohu, to je ta levá nožka. A znova vzdržím švihadlo za zády a přeskočíme přes něj. Poprvé, po druhé a po třetí.
1: Hanko, to je stejné, jako kdyby člověk skákal jen na jedné noze, prostě hop, hop, hop a přešmiknul si to neviditelné švihadlo pod tou nohou, když je zrovna vyskočená.
2: No přesně tak, ale víš co, ono to je jednoduchý cvičit takto s imaginárním švihadlem. Já mám totiž vyzkoušeno na dětech v tělocvičně, že přeskočit švihadlo dnes není vůbec pro děti lehce zvládnutelná věc a já bych byla moc ráda, kdyby se to naši kluci a holčičky znova naučili. Souhlasíš s tím?
1: Zařadíme si to do gymnastického tréninku.
2: Správně.
1: Takže... To znamená sehnat si na příště pravé švihadlo, vy?
2: Aha, pravé švihadlo. Nebudeme to nahrazovat žádnou mašličkou, žádnou prádelní šňůrou, ale to je až na příště. My si dáme teď, protože jsme velký sportovci, ještě jeden trénink. Milé děti, stojíme i s prasátkem Piggy na pravé noze.
1: Na pravé.
2: Nestrácíme rovnováhu a přeskočíme poprvé. Hop. A hop. A hop. A naposled hop. A jdeme přeskočit po levé noze a jdeme na to teď. Poprvé, po druhé, po třetí, po čtvrté a po páté a po šesté. A děti, vy pořád můžete skákat, ale já už teď musím jít domů a budu se na vás zase příště těšit.
1: Ahoj!
2: Ahoj!

0: Ah, to je, panečku, to je. To je nápoj tohleto. Hurweis. Vylož vlastně, co je to mléko, no?
1: Mléko? Mléko je nápoj, který se, když se, tak se...
0: No počkej, jaký nápoj především?
1: Cený, tatí.
0: Ovšem, správně, mléko je velice cený nápoj, protože obsahuje, co?
1: Mléko je velice cený nápoj, protože obsahuje, co?
0: No přece. No tak.
1: Škraloupy.
0: No dobře, ale taky hlavně uhlo.
1: Uhlopříčky.
0: Uhlohydranty.
1: Co je to uhlohydrant?
0: No co je to hydrant, to snad víš, ne?
1: Simano, to je takový...
0: No, takový vodovod.
1: Simano, takový vodovod.
0: No, proto se taky uhlohydrantům říká česky uhlovodany.
1: Proč jako?
0: No, že se jako to mléko vyfutruje vodou, no.
1: Aha.
0: No, a dál. Třeba jaké vlastnosti má mléko?
1: Mléko má tu vlastnost, že si buď sedne, nebo uteče.
0: Správně.
1: Když si sedne, je z něj smetana, když uteče, tak smrdí.
0: No tak nemůžeš říct, že se připálí. Pověz raději, jak se mléko získává.
1: Z krávy.
0: No dobře, ale kráva je, no?
1: Kráva je?
0: No?
1: Kráva je tatí skot.
0: Já se tě neptám, jaký je národností, já chci slyšet, že to je domácí zvíře, jako třeba...
1: Jako třeba vepř.
0: Nebo?
1: Nebo prase.
0: Ale to je to samý, tak řeknu jako třeba pes, kočka, traktor nebo slepice. Já nevím, vás neučili ve škole odpovídat celou větou?
1: Učili.
0: Tak to řekni sám pro pána krále.
1: Mléko se získává z krávy, podobně jako z vepře, psa, kočky nebo slepice.
0: No tak.
1: To je nesmysl, tatí. Co pak jsi viděl někdy někoho dojít třeba slepici?
0: Hurweis, ty všecko spleteš. Musíš to říct přesně. Musíš zdůraznit, že slepice na rozdíl od krávy se nedojí, nýbrž, že snáší vejce.
1: A kráva na rozdíl od slepice nesnáší vejce?
0: Ano, neboť by pod ní rupnul žebřík, až blezla na kurník.
1: A proč blezla na kurník, tatí?
0: No přece snášet vejce.
1: Vždyť kráva nesnáší vejce.
0: To se rozumí, že nesnáší. Co pak kráva nikdy snáší vejce?
1: A jak to tedy, že jsi viděl les na kurník?
0: Já ji neviděl.
1: Ale říkal jsi to.
0: Já říkal docela jasně, že kráva nesnáší vejce, protože pod ní rupne vždycky žebřík, když leze na kurník.
1: A co tedy dělá?
0: Dojí mléko, vždyť o tom mluvíme půl hodiny a pak se mě zeptáš, co dělá.
1: A to musí před každým dojením vylézt na kurník?
0: Šmangote, co by tam dělala, Hurweis, uvažuj trošku.
1: Dojela mléko, vždyť o tom tatí mluvíme půl hodiny.
0: No tak.
1: Ale mě by zajímalo, proč teda leze na kurník, když pod ní pokaždé rupne žebřík.
0: A víš, co to je pro krávu za námahu, vylézt po žebříku?
1: Proč tedy nezůstane dole?
0: Kde?
1: Ve chlívě. Proč leze po žebříku, když je to pro ní taková námaha?
0: Hele, já už to mám tak akorát. Neleze na kurník, nesnáší vejce, nedojí mléko a nehraje na housle. A ty si je vezmi a hrát.
1: Ale tati...
0: Neodmluvej housle.
1: Tati,
0: ticho a hrát. Jestli máš být takhle neučenlivej, tak já z tebe udělám takovýho kubelíka, že si to budeš na do smrti pamatovat.
1: Když já...
0: Hrát?

0: Jepadá, dnes je 25. června.
1: A svátek má Ivan.
0: Ivan je ruskou podobou jména Jan. Jméno Jan je u nás jedno vůbec z nejoblíbenějších. Tak ten Ivan, to je takový ruský Jan.
1: A Ivan znamená, Bůh je milostivý.
0: Ivánkům, Ivánkům, Ivánečkům, všechno nejlepší.
2: Krab a opice. Ve vesnici Numadzi byl velký svátek. Vesničané končili sázení rýže. K tomuto svátku každý rok ve všech hospodářstvích dělají rýžové koláčky. Dělají je takto. Nejdřív uvaří hustou rýžovou kaši a tu dají do velké dřevěné díže. Díži pak vynesou na dvůr. Celá rodina, matka, dcera i synové shromáždí se kolem díže a stloukají kaši dřevěnou palicí. V tu dobu je slyšet po celé vesnici klepy, klep, klepy, klep. Kaši stloukají tak dlouho, dokud se nesrazí v lepkavý kus těsta a z těsta pak dělají koláčky. Velké bílé koláčky. Poblíž vesnice Numadzi je nevysoká hora, porostlá hustým lesem. V tom lese žila opice. V den jarního svátku se vydala na procházku. V lese bylo temno a vlhko a opice se chtěla vyhřívat na sluníčku. Pustila se dolů, až doběhla k břehu řeky, která tekla za vesnicí Numadzi. Tam svítilo slunce. V řece žil krab. Mořský pavouk s tvrdým krunýřem. I ten se chtěl vyhřívat na sluníčku. Ve vodě bylo krabu zima, protože jarní slunce neprohřívá vodu tak, jako letní. Krab tedy vylezl z vody a lezl po teplém písku. Tak se stalo, že se setkala opice s krabem. Dobrý den, opičko, pozdravil krab. Opice se podívala na kraba zvysoka. Jinak se na něho ani podívat nemohla, protože byla mnohem vyšší. Opice se tedy na kraba podívala a vlídně mu odvětila. Dobrý den, krabe. To máme dnes pěkný den. Velmi pěkný, potvrdila opice. Poslyš, nevíš, jaký je to hluk ve vesnici za vodou? To vesničané chystají rýžové koláčky. Rýžové koláčky. Ty musí být dobré, řekl krab. A takže se neolízl. Jistě by to byl udělal, kdyby měl jazyk, ale žádný krab na světě jazyk nemá. O, já bych si také ráda pochutnala na rýžových koláčcích, povzdychla si opice. Což abychom jim jednu díži ukradli, navrhoval krab. To je dobrý nápad. Nepochybuji, že my dva to dokážeme, souhlasila opice. Domluvili se, že ukradnou díži a společně se vypravili do vesnice. Opice se kradla velmi opatrně, tiskla se k plotům a schovávala se za křovím. Kraba stejně nebylo vidět, je malý a kromě toho krunýř má šedý jako vyprahlá země. Cestou se rozhlíželi na všechny strany, až došli k jednomu hospodářství. Na dvoře bylo mnoho lidí, všichni byli kolem díže, všichni připravovali koláčky. V domě zůstal jen malý chlapeček a ten tvrdě spal a nikomu nepřekážel. Opice se skrčila u vrat a krab zatím vlezl dovnitř. Přilezl k chlapečkovi, chytil mu ručku do klepet a bolestně mu ji stiskl. Dítě se probudilo a zaplakalo. Krab rychle vyklouzl z domu a vrátil se na břeh. Tam na vršku čekal na opici, jak měli smluveno. Opice zatím také nezahálela. Jak chlapeček zaplakal, všichni na dvoře se polekali, nechali koláčky a běželi do domu. Na to právě opice čekala. Vběhla do dvora, oběma rukama uchopila díži s těstem, přehodila si ji přes rameno a běžela na břeh. To je tíha, povídala opice, když vylezla na vršek.
3: To je pořádná díže, radoval se krab. Nuže, pustíme se do těsta.
2: Ba ne, povídala opice, dříve si pohrajeme. Snědli bychom všechno najednou a nic by nám nezbylo.
3: Já si nechci hrát, povídal krab.
2: Chci jíst, dej mi mou polovinu těsta a sama si hrej, jak dlouho chceš. A proč bych ti dávala polovinu? Vždyť díži jsem ukradla já.
3: Ano, ale beze mě bys ji nebyla ukradla. Já jsem kousl chlapečka a přivolal všechny do domu.
2: No dobrá, povídala opice. Uděláme to tak. Pustíme díži z vršku a kdo k ní přiběhne první, může sníst všechno těsto.
0: Ty jsi chytrá,
2: durdil se krab.
0: Dobře víš, že tam doběhneš dřív, protože já běžím mnohem pomaleji.
2: Jak to pomaleji? Vždyť máš 8 nohou, když to já jen 2? Smála se opice. Už ani nečekala, co krab odpoví, a díži převrala. Díže se kutálela z vršku a opice běžela za ní. Běžela dlouhými skoky, takže brzy díži dohonila. Díže se nedokutálela ještě ani do poloviny a opice už byla dole. Sedla si a čekala.
3: Za díží pomalu lezl krab.
2: Na svahu bylo mnoho pahrbků a kořenů. Kdykoliv dopadla díže na pahrbek nebo narazila na kořen, nadskočila. Bílý kus těsta se uvnitř zmítal, až konečně prudkým nárazem z díže těsto vypadlo. A prázdná díže se kutálela dál.
3: Když to krab uviděl, zaradoval se. Dolezl k těstu, dlouho se nerozmýšlel a pustil se do něho.
2: Opice stále dole čekala. Když se díže dokutálela dolů, skočila k ní a dychtivě do ní vsunula ruku. Ale díže byla prázdná. Opice se tomu velmi podivila a vzhlédla vzhůru. V polovině svahu uviděla kraba, který si už pochutnával na těstě. Počkej, zvolala opice a běžela do vršku stejnými skoky, jakými před chvílí běžela dolů. Krab se však na opici ani neohlédl, jen levým klepetem přichytil kus těsta.
0: Dej mi můj díl, povídala opice.
3: Jak to? Vždyť já jsem k těstu doběhl
2: první, odvětil krab. Měl plnou hubu těsta a proto mluvil velmi nesrozumitelně. Ale opice mu rozuměla.
0: Takový jsi, vždyť je to nespravedlivé. Ukradli jsme přece díži spolu,
2: povídala opice vyčítavě.
3: Ano, ale sama si řekla, že těsto dostane ten, kdo k němu doběhne první.
0: Lituji, že jsem to řekla. Nebylo to ode mě pěkné.
3: Velmi hanebné,
2: souhlasil krab.
0: Tak už mi to odpusť.
3: Vždyť já se nehněvám,
2: odvětil krab a přichytil si těsto ještě pevněji.
0: Tak mi dej aspoň kousek těsta. Vidíš, já, opice, prosím za odpuštění tebe, kraba.
3: To jsou jen slova. Co mám ze slov?
2: Povídal krab a strčil si do úst velký kus těsta.
3: Opice pochopila, budou-li se tak dále domlouvat, že brzy nebude oč.
2: Krab pojídal těsto rychleji a rychleji.
0: Chceš tedy, zvolala opice, abych si na důkaz upřímné lítosti vytrhla vlasy a dala ti je?
3: Ano, udělej to,
2: řekl krab a vztáhl klepeto. Opice si vytrhla vzadu všechny vlasy a dala je krabovi. Za to dostala maličký kousek těsta. A od té doby má krab vlasy na nohách a opice holí zadeček.

0: klec převelikou nakreslil a v oné kleci lev.
1: A v oné kleci lev.
0: Bambuko se nás ptal, jestli slyšíme jeho řev. Šarala, šarala, bonga, máro, jeho strašný řev. Pak přišel den a přišla noc a z nocí lijavec. Od té doby hledáme to holva i tu klec. Šarala, čarala, bonga, máro, lva i jeho klec.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Zázračná flétna. Jeden muž měl tři syny. Nejstaršího Matea, prostředního Manuela a nejmladšího Diega. Oba starší se nejmladšímu tak dlouho posmívali, že je slabý a hloupý a k ničemu, až všichni ve vsi uvěřili, že je to pravda. Nakonec uvěřil i otec a řekl Diegovi: co s tebou, synku? Půjdeš k pánovi do služby a zkusíš pást ovce. Tak se stal nejmladší syn sáčkem. Ráno vyhnal ovce na pastvinu, hlídal je, jak nejlíp uměl, a večer je zahnal zpátky do ovčince. Jednou potkal na pěšině mezi lukami stařenku s rancem na zádech. Stařenka se zastavila, chvíli si chlapce prohlížela a pak se zeptala: co pak tu děláš? Snad nehlídáš ovce, takový malý? Diego přikývl: hlídám, babičko. Bratři mě nemají rádi. Myslí, že jsem slabý a hloupý, a tak otec rozhodl, že budu pasáčkem. Ale to není lehká práce, podivila se babička. Stačíš je všechny uhlídat? Musím, odpověděl Diego. Ještě se mi nestratila ani jediná. A máš nějaké přání? Zeptala se babička. Chtěl bys něco? Chlapec chvíli přemýšlel. Pak vykřikl: chtěl bych flétnu. Stařenka sáhla do rance a dala mu malou flétnu, flétničku. Sotva odešla, Diego začal hrát. A jak pískal, ovce zvedly hlavu, dali se do tance a tancovali tak dlouho, dokud chlapec pískal. Teprve když přestal, lehli si do trávy a sotva popadali dech. Diego jim hrál každý den. Ovce tancovali od rána do večera, ale přitom byly baculaté jako bochánky a bílá vlna jim jen svítila.
1: Ostatní pastýři nemohli pochopit, jak to pasáček dělá, že má ovce vypasené tak pěkně do kulata. Začali ho potají sledovat a uviděli, že jim píská do tance. Běželi k pánovi a vyprávěli mu, že pasáček píská na flétnu a ovce přitom tancují na louce. Pánovi se to zdálo divné, nechtěl jim věřit, ale nakonec se přece jen vydal za chlapcem. Přišel na louku a uviděl, že ovce leží v trávě s nataženýma nohama a sotva popadají dech. Zavolal pasáčka a vyptával se ho: jak to, že se moje ovce nepasou, jak to, že jsou tak unavené? Pane, odpověděl Diego, to je zas přejde. Trochu si zatancovali a teď odpočívají. Co pak moje ovce opravdu dovedou tancovat? Vykřikl pán. Tomu nevěřím. Diego přiložil flétnu k ústům a začal pískat. Ovce vyskočili, seřadili se do kruhu a dali se do tance. Vyskakovali a skákali, hopsali a podupávali. Pán je chvíli úžasně pozoroval, potom si začal pokyvovat hlavou, dával si takt rukou, podupával podpatkem a za chvíli tancoval s ovcemi. Teď už tancoval i pasáček. Hrál stále rychleji a rychleji, ovce rozpustile tancovali a nejbláznivěji ze všech tancoval pán. Konečně se Diego unavil, přestal pískat a lehl si do trávy. Ovce se uložili kolem něho a odpočívali. Pán si umyl rozpálené tváře v potoce, vrátil se domů a vypravoval všechno své ženě. Žena se zasmála a řekla: tomu nevěřím. Kdo to jakživ viděl, aby ovce tancovaly? Jen se běž podívat, řekl pán, však se přesvědčíš. Žena se vydala na pastvinu k pasáčkovi. Vrátila se až večer, tváře měla červené a sotva stála na nohou. Je to pravda. pravda, řekla udýchaně svému muži. Ovce tancovali, i pasáček tancoval a já s nimi. Když ten chlapec zapíská na flétnu, musí hned všechno tancovat. Pán se zamyslil a pak prohlásil. Jak to vypadá, když tancujeme na louce uprostřed ovcí a koz? Lidé o nás řeknou, že jsme se dočista zbláznili. Ten chlapec u nás nemůže zůstat. Vzkázali Diegovi, že ho už nepotřebují. Pasáček ještě naposled zahrál ovcím na flétnu a zamířil domů. Sotva odešel, ovce ulehly na palouku. Nelákala je ani nejlepší tráva. Hubly a hubly. Tolik se jim stýskalo.
0: Diego se vrátil k otci a k bratrům a pověděl jim, že ho pán propustil. Bratři se mu posmívali. Otec si jen povzdechl a řekl, co se dá dělat, raději zůstaň doma, ať vydělávají na živobytí oba starší bratři. Nazítří poslal Matea, nejstaršího syna, aby prodal ve městě jablka. Mateo vzal koš s jablky a vydal se do města. Na pěšině v pastvinách potkal starou a schrbenou babičku. Stařenka si ho prohlédla a zeptala se, co pak to neseš na prodej? Co pak bych nesl, odsekl Mateo, prodávám krysy. Stařenka jen smutně pokývala hlavou. Dobrá chlapče, tak tedy prodávej krysy. Mateo přišel do města a začal vyvolávat. Kupte si jablíčka, kupte si červená jablíčka. Když kolem něho stál celý zástup žen a mužů, otevřel koš a z koše začaly vyskakovat veliké krysy. Bylo jich snad 1000. Rozběhli se po náměstí, lidé křičeli a prchali na všechny strany. Když byl koš prázdný, vrhli se lidé na Matea a pořádně ho stloukli. Po nějaké době poslal otec druhého syna do města s košem pomerančů. Na pěšině v pastvinách potkal Manuel schrbenou stařenku. Usmála se na něj a zeptala se, co pak to prodáváš, chlapče? Manuel však neměl chuť do řeči a odpověděl mrzutě, ptáky, co bych prodával? Babička pokývala hlavou, dobrá, tak prodávej ptáky. Když přišel Manuel do města a otevřel koš, vyletělo z něho obrovské hejno ptáků a bylo jich tolik, že jejich stín zakryl celé náměstí. Manuel se vrátil smutně domů. Když Diego uviděl, jak dopadli jeho bratři, šel za otcem a řekl mu, otče, teď půjdu do města já. Neboj se,

0: prodáváš? Zeptala se Stařenka a chlapec odpověděl. Prodávám hrozny. Vezmi si jeden a ochutnej. Jsi hodný, řekla babička, ale nechci. Jen jdi. Jistě prodáš mnoho hroznů. Diego došel na tržiště a začal prodávat hrozny. A čím víc jich prodal, tím víc jich bylo v koši a tím byly krásnější a sladší. Když už měl měšec plný peněz, dal si koš na rameno a zamířil k domovu. Otec už ho čekal mezi vrátky. Tak co pak se stalo tentokrát? Zeptal se starostlivě. Pověz, jaké neštěstí potkalo tebe. Žádné neštěstí, odpověděl Diego vesele. Nesu ti mnoho darů, jistě z nich budeš mít radost. Dobře se podívej. Otevřel koš a začal pískat na flétnu. Peníze začaly vyskakovat. Stříbrné, zlaté i docela obyčejné. Plné váčky a měšce peněz. A bylo jich tolik, že ani nevěděli, co s nimi. Radili se a přemýšleli, až nakonec otec rozhodl. Postavíme si pořádnou chalupu, aby nám do ní při dešti nezatékalo. Postavili si novou chalupu, ale utratili přitom všechny peníze a zbyly jim jen prázdné ruce. Co se dá dělat, řekl otec, musíme se porozhlédnout po nějakém živobytí. Chalupy se člověk nenají.
1: Vydali se do světa. Oba starší bratři šli společně, nejmladší šel s otcem. Chodili po vesnicích a městech a prodávali olej. Když otec s Diegem prodali všechno, co měli, nakoupili za peníze vejce a uložili je do koše. Diego byl rád, že tak dobře přijídili a řekl vesele otci, víš co, já mám takovou radost, že si musím zahrát na flétnu. Vytáhl flétnu a začal pískat. Sotva se ozvaly první tóny, vejce v koši začala tancovat. Otec vykřikl, přestaň, prosím tě, přestaň, nebo se nám všechna vejce rozbijí. Když se vrátili domů, otevřeli koš, avšak vejce v něm byla jako přikovaná. Nemohli vytáhnout ani jedno jediné. Otec smutně pokýval hlavou, ale Diego vytáhl flétnu a začal znovu hrát. Vejce vyskakovala z koše, už jich byla plná světnice, plná půda, už jich byl plný sklep. I šli, prodávali vejce, a čím víc jich prodávali, tím víc jich měli.
0: Po nějaké době se vrátili Mateo s Manuelem. Přišli zbědovaní, otrhaní a s prázdnýma rukama. Když jim otec vypravoval, co se zatím stalo, oba bratři řekli Diegovi, dej nám tu flétnu, teď půjdeme do města my a zkusíme své štěstí. Diego jim dal flétnu a bratři odešli. A kamkoliv přišli, hned hráli na flétnu a čekali, že začnou lidé tancovat. Avšak lidé je zaháněli a volali, když neumíte zahrát nic veselejšího, jděte raději o dům dál. A tak flétna přinesla radost jen tomu nejmladšímu.

0: kávičku.
1: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté?
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo,

0: prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by ses nám líbilo.
1: Víc by ses nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Ráno nad pavoučí les připlul černý mrak. Dalo se do deště. Pavoučci se rychle schovávali pod kůru stromů. I pája si našel suché místečko a chtěl si ještě trochu pospat. Ale probudilo ho volání a křik do les mokré trávy. Hehe, polez ven, kamaráde, to se nám udělalo pod časíčko. Pojď se mnou na výlet. Byl to pájův starý známý slimák chechtavý zvaný Chechtoun, anebo také slimák truchlivý, čili Truchloun. Jméno i nálada se mu měnili podle počasí. Teď lilo jako z konve a tak se z Truchlouna stal Chechtoun. Pája pozdravil a vysvětlil, že nesmí jít ven, dokud prší. Dobrá, dobrá, halekal slimák. Půjdu na špacír sám, ale stavím se pro tebe, až déšť přestane. K čemuž, bohužel, dojde už kolem poledne. Ahoj. Před polednem opravdu déšť přestal a slimák se vracel kolem zeleného smrku. Hej, pájo, volal, tak jsem tady. Už jdu, řekl pája a opatrně slézal po vlhké kůře smrku. Trochu to klouže, pane Chechtoune. To je ono, smál se slimák. Nasedej, dovezu tě k tůňce, tam něco uvidíš, slečinku z Prahy. Chechtoun pokřikoval, klouzal po mokré trávě a za chvíli byli u tůňky. Hej, holá slečinko, kde jste? Z tůňky vyšla drobná, nádherně zelená rosnička. Nemusíte hulákat jako na lesy, napomenula slimáka, ale na páju se usmála. Vítám tě, řekla smutným hlasem. Pavouček se představil a pomyslel si, že ta krásná rosnička vypadá jako zakletá princezna z nějaké pohádky. Já jsem z Prahy, oznámila rosnička. Šela jsem si jako v pohádce, měla jsem úžasný skleněný dům a v něm písek a vodu a mořskou trávu a úžasný výhled do pokoje s velikou knihovnou. K snídani jsem dostávala míchaná muší vajíčka a k obědu žabí konzervy plné vitamínů. To já jim jedině mouchy, řekl pája a trochu se za to styděl. Mouchy jsou dobré, přikývla rosnička, ale ne všechny. Nejlepší jsou luční ze švýcarských Alp. Úžasně šťavnaté a přitom dietní. Vůbec se po nich netloustne. To já tloustnu rád. Podívejte, jak jsem pěkně růžovoučky a měkoučky a masitoučky, volal Chechtoun a popleskával se po bříšku. Ovládejte se laskavě, pane Chechtoune, řekla rosnička dotčeně. Nemyslete si, že musím všechno strpět jen, protože jsem vyhozená. Pája se vylekal. Rozuměl dobře? Ano, ano, chlapče, řekla rosnička. Já jsem vyhozená ze svého skleněného domu, z pokoje s velkou knihovnou i z Prahy. Takový nevděk. A kdo vám to udělal? Kdyby to byl aspoň někdo cizí, zalkala rosnička, ale byl to můj pán. Přestal mi kupovat ty úžasné žabí konzervy, přestal se mě ptát, jaké bude počasí, začal věřit tomu, co říkají o počasí a o všem ostatním v televizi. V televizi, halekal slimák, nevím sice, co to je, ale v počasí se vyznám. Když se chechtám, tak je nízká oblačnost a když truchlím, tak je vysoká. Ale najednou se přestal smát. Podíval se na oblohu a ta byla zase modrá. Sluníčko zase pálilo a tráva rychle osychala. Chechtoun si začal truchlivě prospěvovat. Prší, prší, jen se leje, slimáčkovi veseleje, slunce svítí, nikde mráček, ach, jak smutný je slimáček. Tak hezkou zábavu rozloučil se, když dospíval do domu. V baráčku mám, doufám, ještě vlhko. A nevzpomínejte ve zlém na starého truchlouna. Oba mu zamávali na cestu, ale Pájovi se ještě domů nechtělo. A jak vás ten zlý pán vyhodil, vyptával se. Jako psa, zvolala Rosnička dramaticky. Tomu Pája rozuměl. Jednou pavoučci viděli v lese u stromu přivázaného bílého pudla a strýček Sekáč povídal, chudák pejsek, ten je určitě z města, někdo ho vyhodil. Pájovi bylo smutno a nevěděl, jak vyhozené Rosničce pomoci. Tak už neplačte, utěšoval jí. V našem lese je moc krásně a je tu plno much. No to vidím, povzdechla si Rosnička. Jenže já neumím mouchy chytat. Já jsem je vždycky dostávala jen z konzervy. No tak já vás to naučím, zaradoval se Pája. Já to umím přímo úžasně. Opravdu, mě to naučíš, slibuješ? Slibuju, řekl Pája slavnostně. A hned na to přímo úžasl. Stalo se něco nevídaného. Pája poprvé v životě chytil mrňavou mušku. Jen tak, bez síťky. Rosnička vykulila oči. No tohle úžasla. Nic tak úžasného jsem v životě neviděla. Když se to umí, je to hračka, zabručil Pája. Chce to jen trochu cviku. A teď už ani muk. Budeme spolu číhat. Tak spolu číhali.
1: Muž a jeho synové. Byl jednou jeden muž, který měl 5 synů. Místo toho, aby jeho synové žili společně, tiše a klidně, stále se mezi sebou hádali. Otce to neustálé hašteření unavovalo. Přemýšlel, jak by jim mohl ukázat, že jsou hloupí. Vybral z kupy dřeva 5 stejně dlouhých prutů. Potom je svázal dohromady, do jednoho svazku. Když to dodělal, zavolal svých 5 synů k sobě. Nejdříve ho neslyšeli, protože byli příliš zaujati hádkou, ale nakonec přišli.
2: Poslouchejte mě, zakřičel jejich otec. Vezměte tento svazek prutů a zlomte ho přes koleno.
1: To mohu snadno udělat, ušklíbl se nejstarší syn. Vzal svazek a plnou silou se ho pokusil zlomit o své koleno. Ať to zkoušel, jak chtěl. Zlomit svazek 5 prutů se mu nepovedlo.
3: Nejde to, zabručel nakonec.
1: Samozřejmě, že to jde, zavolal jeho bratr. Všichni se začali hádat, který z nich a jak by svazek zlomil. Nakonec to všichni střídavě zkoušeli. Ačkoliv je začala bolet kolena, svazek prutů zůstal neporušen.
3: Teď vám ukážu, jak se to dá udělat, řekl jejich otec neradostně.
1: Vzal od nich svazek prutů a rozvázal provaz, který je držel pohromadě. Pak podal každému ze svých 5 synů 1 prut.
3: Nyní ať každý z vás zlomí 1 prut ve své dlani, přikázal.
1: Synové udělali, co jim bylo řečeno. Pruty praskly snadno jako třísky.
3: Co jste si z toho odnesli? Zeptal se otec.
1: Jeho synové zmateně hleděli, krčili rameny a mlčeli. Otec si povzdechl.
3: Ničeho jste si nevšimli, trpělivě vysvětlil. když je člověk osamocen. Může být zlomen jako jeden z těchto prutů. Ale když se spojí s jinými, nikdo ho nezlomí.
1: Teprve pak jeho synové pochopili, co se jim otec pokusil povědět, a všichni byli zahanbeni. Naučení: v jednotě je síla.

0: Pane doktore, ten můj kanárek nespívá a nespívá.
1: Čím to asi bude?
0: Asi tím, že je vycpaný.

0: žluťák. Moc jsem litoval, že mi Krtek neřekl, kam se ty žížaly chodí pást. A tak nezbylo, než prohlížet louku, pod kterou měl Krtek své chodby. Ale ať jsem poslouchal pozorně a díval se pozorně, žádnou žížalu jsem neviděl. Pořád jsem chodil sem a tam, už jsem byl celý urousaný a pořád nic. Najednou ležím na zádech a kdosi mě velice hrubě drží pod krkem. Nade mnou žluté oči na veliké žluté kocouří hlavě. Zkrátka, poznal jsem, že mě přepadl kocour. Začal jsem ho bít zadními tlapkami. Kocour mě pustil, posadil se, vyprskl chlupy, které mi vytrhl a povídá: "Prejš se dobře, já už tě tady pozoruju delší čas, konečně jsem tě dopadl." Viděl jsem, že je to kocour velice silný a že bude nejlépe, když se s ním dohodnu po dobrém, a tak mu povídám: "Ty jsi zdejší?" A žlutý kocour na to: "Samo." "Že jsem tě tu nikdy přes den neviděl, ty sem chodíš jen v noci?" "No samo, a co ty tady děláš? Chytat myši sotva umíš." No to se mě dotklo. Řekl jsem žluťákovi, že jsem v chaloupce svého člověka zahnal myš, když mu chtěla okusovat jeho jídlo. Tu jsem tenkrát prohnal. Na žluťáka to však neudělalo žádný dojem. "Tak ty jsi na světě proto, aby zhlídal člověku jeho jídlo?" řekl posměšně a dodal: "To já mu zase na jeho jídlo chodím." Taková řeč mě polekala. Ale žluťák řekl, že tohle není jeho loviště, prý tady u mého člověka by chytl leda nějakou do kožichu. Říkal, že v chaloupce za lesem mají slepice, husy a hlavně kuřátka a na ta, že on v noci chodí. "Ty lidem kuřátka bereš?" "No samo," už klíbil se žluťák. "A oni ti to dovolí?" Žluťák se ke mně otočil zády a řekl: "Sáj si, tady." Námatal jsem mu na zadní noze tvrdé hrbolky. Žluťák mi vyprávěl, jak ho jednou při lovu kuřat přistihl člověk, ukázal na něho dutou holí, ze které vyšlehl hrom a blesk a do nohy se žluťákovi zasekla palčivá bolest. "A měl jsem štěstí, že jsem to nedostal naplno. Našinec se musí mít před člověkem na pozoru."
1: "A člověk je tvůj nepřítel, žluťáku?"
0: "Samo."
1: "A ty jsi nepřítel člověka?"
0: "Samo."
1: "A kdo je tvůj přítel?"
0: "Nikdo."
1: "Ty nemáš nikoho rád?" Žluťák vycenil veliké ostré špičáky.
0: "Rád mám kuřata, protože jsou dobrá."
1: "A co mne, žluťáku? Nemáš rád nebo nerád?" zeptal jsem se.
0: "Jsi mi zatím lhostejný, ale kdybys mi chtěl někdy něco překazit, kdyby ses mi pletl v mém lovišti, tak bych ti ukázal, kdo je žluťák. To si mě nepřej."
1: "Ty jsi rváč a já si tě nepřeju," řekl jsem zlostně.
0: Žluťák se chystal, že po mně skočí, ale zaskřípaly dveře naší chaloupky, ze které vyšel můj člověk. Žluťák se přitiskl k zemi a jako had zmizel ve vysoké trávě.
1: Můj člověk se velice divil, proč mám zježenou srst a proč tak bojovně vrčím.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, dnes cvičíme s Hankou Kinichovou. Ahoj Hanko.
2: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: To
2: jsem moc ráda. Figy, já jsem minule trošku ti naznačila, že ti narostlo bříško, ale to se může stát každému po Vánocích.
0: No, jsem si z toho nic nedělal.
2: A to je dobře.
0: Protože po Vánocích to je jasné, že nemůžeš být hubenior stolik cukrový. Že?
2: To je jasné, to je... ale víš co, u dětí je to velmi nebezpečné a u dospěláků už o tom ani nemluvě. Prostě všem nám vadí, pokud jíme hodně sladkostí, hodně tuku. To...
0: Špíčky.
2: Pojďme tomu říkat špičky, protože naše děti mají malinké špičky. Neříkám, že všechny, ale pokud jedli přes Vánoce, dá se předpokládat, že jim trošinku někdy něco narostlo.
0: Hanko, já mám špíček, že se dá vyrolovat až k bradičce.
2: No a ten špíček na těch bocích můžeme nazvat šikmým břišním povoleným svalstvem. Aha. A víš, co jsou to metronomy?
0: Metronom. To je v metru, jak něco jezdí, jako vláček, tak ne?
2: Taky by sem, ale jako pojďme brázdit po tom slovu z jiné strany.
0: Metronomy, metro...
2: Když si sedneš za klavír, ta da, ta da, da, da, da, da, da, da, da, tak co ti tam takhle lítá, aby si hrál
0: do rytmu? Já už vím, sova má u sebe na pijáně takovou trojhranou dřevěnou krabičku.
2: Přesně.
0: A z té lítá tyčinka a dělá tuk, tuk, tuk.
2: Tuk.
0: A to je metronom.
2: A to je metronom.
0: To
2: a my takovýto metronom teď uděláme s vlastním tělem. Piggy. Děti, pojďte na to. Lehněte si opět na záda. Žoch. Ležíš?
0: Ležím.
2: Ruce si dej do upažení. Dlaněmi na zem.
0: Upaženo je. Jako, že rozhodím od sebe, jako kdybych chtěl letět jako andělíček.
2: Akorát ty hřbety rukou, co máš na koberci, přilep tam dlaně.
0: Takže.
2: Bezva, děti. Takže ležíme na zádech, máme rozpaženo a ruce na zemi, dlaněmi položené. A teď zdvihneme ty nohy, abychom udělali tu tyčinku. Obě nohy dáme nahoru. 3, 2, 1. Teď špičky máme nad čelem. Piggy, pojď ještě kousek jako svíčka. A teď pomalinku ukloníme nohy k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Bim. A zase k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Tak jo, takže prosím vás, pokud jste spadli stejně jako Piggy, nevadí, ukážeme si jednodušší variantu. Pokrčte obě nohy v kolenou. Malilinka to máte, je nahoře.
0: Ležím na zádech,
2: pokrčím.
0: Ruce jako andělíček.
2: Ano.
0: Palec.
2: Dlaně na zemi, přesně tak. Nohy zdvižené. A teď lehce pokrčíme kolena, takže si tu páku zmenšíme. Piggy, pojď zkusíme. Doprava. A doleva. Jo, doprava a doleva. A zároveň, kromě toho, že posilujeme šikmé břišní svaly, ti to dělá kde dobře? V bederní části zad. Takže tím protahujeme bederní část zad. Takže děti, my už se s vámi rozloučíme, ale jestli by maminka chtěla vědět ode mě, kolik má udělat těchto úklonů doprava a doleva, tak řeknu 20 každý den a špičky v pase budou 1, 2, 3, pryč.
0: Mně už jde ten metronom i s těmi nožičkami nataženými.
2: Výborně, já tě moc chválím. Figy, měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj, děti. Čuk, čuk, čuk.

0: nastala zima. U kouzelnického domečku byla sněhová bouře a lomcovala okenicemi, ale malé čarodějnici to pramálo vadilo. Seděla teď den za dnem na lavici před kachlovými kamny a hřála si záda. Čas od času zatleskala a polínko samo skočilo z bedny vedle kamen do plotny. Havranu a Braxasovi se to docela líbilo, ale malou čarodějnici přestalo to líné živobytí bavit. Jednoho dne prohlásila.
1: Pojď, vyletíme si. Cože?
0: Zděšeně zvolal Abraxas.
1: Zač mě vlastně máš? Copak jsem ledňáček? Pěkně děkuju za pozvání. Zůstaňme raději doma v teplé světnici.
2: No dobrá, jak chceš, poletím tedy sama.
0: Navlékla si 7 sukní, pěkně jednu za druhou, potom si uvázala kolem hlavy vlněný šátek, vklouzla do zimních bot a natáhla si 2 páry palčáků. Takto vyzbrojena se vyšvihla na koště a vylítla komínem. Venku byla krutá zima. Stromy měly tlusté bílé kabáty, kostelní věž měla huňatou sněhovou čepici a ze všech komínů se kouřilo. Na kopečcích za vesnicí se hemžily děti na sáňkách.
2: Malá čarodějnice se dívala a dívala, jak se o závod ženou ze svahu.
0: Mezitím ale notně prostydla, třeba že měla 7 sukní a 2 páry palčáků. Když se Zašera zase vrátila domů, chtěl Havran a Braxas vědět, co z toho výletu měla. Ale malá čarodějnice jen drkotala zuby.
1: To ti povím později. Ze všeho nejdříve si musím uvařit čaj, protože je mi taková zima, že sotva mluvím.
3: No, tak vidíš, krákal Havran. Mě si ovšem poslechnout nechtěla.
0: Malá čarodějnice si rychle navařila veliký hrnec bylinkového čaje.
3: Já tě někdy prostě nechápu, řekl Havran. Kdybych byl tebou a uměl čarovat, určitě bych pro zahřátí nepotřeboval bylinkový čaj.
1: Ale vždyť já udělala všecko, co jsem mohla, řekla malá čarodějnice. Navlékla jsem si 2 páry palčáků, zimní boty, vlňák a 7 sukní.
3: Prosím tě, vykřikl Havran, to bych věděl lepší věc pro zahřátí než 7 sukní.
1: Lepší než 7 sukní?
0: Malá čarodějnice mu pořád ještě nerozuměla.
3: Věc je přece jasná. Když znáš tolik kouzel, řekni mi, proč nemůžeš zahřát sama sebe.
1: Ach, je,
0: zvolala malá čarodějnice a plácla se do čela.
1: Že mě to nenapadlo dřív, od čeho jsem vlastně čarodějnice, že? Ty jsi ale opravdu nejmoudřejší Havran. A jestli chceš, zahřeju kouzelnou průpovídkou i tebe, abys nemusel být doma, když já někam letím.
3: O, vidíš, tak platí, řekl Abraxas.
0: A od té doby si mohli vyletět na procházku i za nejtužší zimy a vůbec nepocítili mráz.
4: Tiki kalendář! Japadý, japadá, dnes je 25. června.
5: A svátek má Ivan.
4: Ivan je ruskou podobou jména Jan. Jméno Jan je u nás jedno vůbec z nejoblíbenějších. Tak ten Ivan, to je takový ruský Jan.
5: A Ivan znamená, Bůh je milostivý.
4: Ivánkům, Ivánkům, Ivánečkům, všechno nejlepší.

Nikdo už neví, kdo to určil, aby Čáp nosil děti. Má sice pořád ještě bílý plášť, jaký obléká zdravotnický personál, ale nikdo se už nepamatuje, že by Čápa viděl při přepravě kojenců. Na to jsou dnes sanitky. Čáp se ze všeho nejraději cachtá u rybníka, honí žáby a vytahuje je z vody dlouhým zobákem jako okurky ze sklenice. Jenže jednou se sanitka porouchala a z porodnice poslali pro Čápa. Věděli, že se pořád cachtá ve vodě, až mu nohy i zobák zčervenají, a poslali proto zřízence rovnou k rybníku. Nazdar, kolego, oslovil Čápa zřízenec. Máš se dostavit do porodnice. Porouchala se nám sanitka. Co je mi do toho? Řekl Čáp. Já sanitky spravovat neumím. Máš se ale dostavit, vzkazuje to sám pan primář, trval na svém zřízenec. Když sám pan primář, tak půjdu, řekl Čáp a odešel se zřízencem a žáby začaly kvákat, protože se jim odchodem Čápa ulevilo. Sláva, už je tady, zvolal primář, když Čáp přišel do porodnice a dodal, to nám vytrhneš ten z paty. To bych mohl, protože mám zobák jako pinzetu, řekl Čáp, zaklepal zobákem na ukázku a obhlédl patu pana primáře i patu vrchní sestry, ale žádný trn neviděl. O trn přece nejde, řekl zase primář a dodal na vysvětlenou, porouchala se nám sanitka. Sanitku spravovat neumím, řekl Čáp. O opravu sanitky přece nejde, odpověděl zase primář a tím Čápa dočista zmátl. Pane primáři, ten pták to nesvede, řekla vrchní sestra. Co by nesvedl? Mě taky přinesl Čáp, zvolal primář. Aspoň babička mě to vždycky říkala. Čáp rázem pochopil, že se od něj čeká doprava miminka z porodnice domů místo porouchané sanitky a už se viděl s houkačkou a modrým světlem, jak mu vrabci a letadla ustupují z cesty. Ale houkačku ani modré světlo mu nedali a na krk mu zavěsili brašnu s červeným křížem, jako mají dobrovolné zdravotní sestry o Spartakiádě. Do zobáku mu vložili pevně utaženou peřinku s nemluvňátkem a pan primář zavolal šťastnou cestu. A vrchní sestra řekla, nepřej si mě, jestli se tomu Broučkovi něco stane. Nemluvně při různých příležitostech křičí a cestou začalo křičet i toto miminko. Čáp usoudil, že má hlad, protože ptáčata také křičí nebo jinak povykují, když mají hlad. Zamířil k rybníku, aby svému pasažérovi sehnal něco k snědku. Snesl se s ním na břeh do hebké trávy a hned bylo kolem plno zvědavců. Byly tam kachny a potápky, připlula i labuť a z rákosí natahoval krk roháč. Samozřejmě nechyběl ani křikloun Racek chechtavý. Má hlad, vysvětlil Čáp zvědavcům a zeptal se nemluvněte. Chceš žábu? Racek se zachechtal a to Čápa rozlobilo. Když má hlad, musí dostat něco k jídlu. Nevím, co je na tom k smíchu. Žába pro kojence. To je na tom k smíchu, chechtal se dál Racek. Aby zvěděl, moje děti jsou po žábách jako divé. Zejména skokan hnědý je pro ně pravá lahůdka, řekl Čáp. Racek má pravdu, skokan není to pravé pro miminko. Přidala se k Rackovi potápka, i kachna, i labuť. Čápa zvyklala ta jednota názorů a zeptal se, chceš radši čolka? To už se chechtala i kachna, i potápka.
Náhodou by mu čolek třeba chutnal, řekl roháč, který připlul z rákosí a okukoval nemluvně. To je moje řeč. Hned nadšeně zaklapal zobákem Čáp. Když lidé chtějí někomu naznačit, že nemá všech pět pohromadě, ukáží si prstem na čelo. To ptáci nedělají. Ptáci v takovém případě řeknou čipupu a trhnou si nožičkou. Hracek, Kachna i Potápka řekli Čápovi i roháčovi čipupu, každému zvlášť, a trhli si nožičkou. Labuť na ně čipupu neudělala, protože labuť je dáma mezi ptáky. Roháč se ale nedal a vykřikl: je to vodnické dítě, abyste věděli. O tom bych si dovolila pochybovat, řekla labuť. Vodníci mají zelené děti, ale tohle děťátko je růžové, jako červánek. Nebuď labuť, vykřikl zase roháč. Jen se podívej, dělá se pod ním loužička. Na mou duši byla to pravda. Ptáci se ulekli a skoprněli s otevřenými zobáky, protože z vodníka jde strach. Labuť ale přistoupila k mimínku, rozbalila peřinku a bylo vidět pěkného, nahatého kluka. Na nožičce měl napsáno fialově Milan Čundrlík. Jméno se novorozencům v porodnici píše na nožičku, aby se předešlo záměně. Poučila labuť ostatní ptáky a podala Čápovi mokrou plenku, aby ji usušil na sluníčku. Vy jste ale strašpitlíci, chechtal se zase Racek, ačkoliv ještě chvilku předtím byl taky celý ustrašený. A je to vodnické dítě, znovu vykřikl roháč a ukazoval přes rybník. Potom se honem schoval do rákosí. Skutečně, po břehu rybníka běžel zelený mužík a za ním ještě malá bílá postava. Byl to pan primář v zeleném hubertusu v doprovodu vrchní sestry. Když doběhli na místo, vrchní sestra odborně zabalila Milana Čundrlíka do peřinky a na Čápa udělala čipupu. Panu primáři řekla: já jsem přece hned povídala, že ten pták to nesvede. Od té doby vozí mimínka z porodnice zase sanitky.

Léčení nimravky. Žil jednou jeden malý chlapec jménem Alan. Byl to kluk jak buk, měl kudrnaté kaštanové vlasy a usmíval se jako sluníčko. Ale pak přišel ten den. Alan zasedl ráno k snídani, jenomže nepopadl lžíci, nesnědl ovesnou kaši a nevypil mléko jako každý jiný den. Místo toho se začal šťourat v talíři vidličkou a nabírat kaši po vločkách. Maminka mu nesla vajíčko, protože si myslela, že první chod už dávno spořádal, a Alan zatím polikal teprve 11. ovesnou vločku. Bože, ty se dneska s tím jídlem nimráš, spráskla ruce maminka. Je to snad moc horké. Pak si všimla, že Alan se rýpe v kaši vidličkou a podala mu lžíci. Pospěš si, ať ti nevystydne vajíčko. Alan vzal lžíci, roztržitě udobl z talíře jednu vločku a pomalu si ji zasunul do pusy. Jen co za maminkou zapadly dveře, vzal si Alan místo lžíce zase vidličku, odhodlaně se přehraboval v kaši a napichoval vločku po vločce. Potom se mu zdálo, že ovesná vločka je pro něj příliš velké sousto, a tak každou ještě rozdělil a nabíral na vidličku vždycky jen půlku. Byl tak zaujatý svým nimráním, že ani neslyšel vracející se maminku. Náramně se divil, že mu sebrala zbytek snídaně a řekla, ať jí radši nechodí na oči. K obědu byla Alanova oblíbená rajská polévka. Tentokrát ji však neslupl a nepoprosil o přídavek jako jindy. Místo toho si začal plavit v talíři loďky z osmažených kostiček chleba. Házel je do talíře, pak je vylovil a po jedné si je strkal do pusy. Ve 2 hodiny přišla maminka a námořním manévrům s osmaženými kostičkami chleba učinila přítrž. Při večeři si Alan krájel maso na tak nepatrné kousíčky, že tatínek prohlásil, co je to s tebou, chlapče? Alan se bezelstně usmál, s ničím se nemá pospíchat. Kdybych si ukousl velké sousto, udávil bych se. Nesmysl, ještě včera ti to vůbec nevadilo, rozkřikla se maminka. Včera bylo včera a dnes je dnes, povzdechl si Alan. Opatrně rozkrojil zrnko rýže na 4 díly a ten nejmenší kousínek si beze spěchu vložil do úst. Druhý den ráno se to opakovalo. Alan už díboval jídlo po tak malinkých drobečcích, že si to člověk jen těžko dokáže představit. A jako by toho nebylo dost, ještě přitom vzdychal a funěl. Maminka byla zoufalá. Rozhodla se, že se o tom poradí se svou známou paní Křivohlavou. Dobré jitro, pozdravila do telefonu. Tady Alanova maminka. Chci se vás zeptat, jestli jste někdy měla potíže s Vítkem, co se jídla týče. Prosím, nechápala paní Křivohlavá, jaké potíže máte na mysli? Alanová maminka začala vysvětlovat. Náš Alan se tak nimrá v jídle, že kdybych mu nesebrala talíř, seděl by u snídaně až do 12. Ovesnou kaši jí po vločkách, polévku po kapkách. Maso si krájí na vlákna. Něco takového je u našeho Vítka vyloučeno, řekla paní Křivohlavá. On mívá přesně opačný problém. Většinou neví, kdy s jídlem přestat. Zrovna včera jsme mu navážili 90 kilo a tatínek na něj volá burštíku. Nepovídejte, strnula Alanova maminka. Tak to jste na tom ještě hůř než my.
Pak zatelefonovala Petřině mamince. Zeptala se jí, když dáte na stůl oběd, sní ho Petra bez pobízení. Samozřejmě, proč se ptáte? Protože Alan začal jíst jako vrabec. Už si s ním nevím rady. Zavolejte paní Larifari, navrhla Petřina maminka. Ta vám jistě poradí. Maminka se zaradovala, že na to nepřišla sama. Bez rozmýšlení vytočila číslo paní Larifari. Říkáte, že se Alan začal rýpat v jídle? Že jí jako vrabec? Taky jsem si všimla, že je nějaký pobledlý. Za poslední dva dny nesnědl víc než jednu lžíci kaše. Co s tím budeme dělat? Nemějte starost, uklidnila ji paní Larifari. Tahle rozšířená dětská nemoc se jmenuje nimravka. Za den, za dva bude zas v pořádku. Počkejte, zdá se mi, ano, je to on, zrovna se mi jde. Půjčím mu speciální sadu nádobí. Dnešní oběd a večeři mu podávejte na největších talířích. Zítra by měl celý den jíst z těch menších, pozítří z malých a popozítří mu budou stačit nejmenší. Za ty čtyři dny možná trochu zhubne, ale tomu nebude na škodu. Časem se zase spraví, až pro něj vzkážu. Pusťte ho ke mně, i když bude hodně slabý. Jestli se uzdraví, nikdy vám to nezapomenu, děkovala maminka. Pošlu vám ho hned domů s tím nádobím. Nelamte si s ničím hlavu a udělejte, co vám radím, řekla paní Larifari. Za chviličku se Alan vrátil s velikým proutěným košem. Tady ti paní Larifari posílá dárek. Říkala, abych s tím zacházel opatrně, hlásil ode dveří. Postavil koš v kuchyni na zem a chtěl se podívat dovnitř. Tak dost, tohle je dárek pro mě, uložím si ho sama, zarazila ho maminka. Běž chvilku ven a vrať se až k obědu. Proboha, chlapče, ty jsi ale bledý. Koukej se proběhnout až na konec ulice, ať ti trochu zčervenají tváře. Maminka uložila koš od paní Larifari do skříně v kuchyni. Těsně před večeří ho vyndala a otevřela. Byly v něm tři jídelní soupravy. Ta největší připomínala malé dezertní talířky. Patřil k ní i hrneček, z jakého dospělí pijí kávu, malá vidlička a lžička. Menší talířek byl jako pětikoruna, hrnek jako náprstek, vidlička o velikosti zápalky a lžička podobná naběrátku na sůl. Nejmenší sada nádobí měla talířek jako desetník. Do hrnečku se vešla jedna kapka. Vidlička vypadala spíš jako jehla. A lžíce jako špendlík. Toho dne maminka podávala Alanovi jídlo na největších talířcích. Dostal pečenou bramboru, nevětší než vajíčko, kousek masa jako poštovní známka, plátek rajského jablíčka a hrnek mléka. Byl tak soustředěný na uždibování nepatrných soust, že si nového nádobí ani nevšiml. Snědl celou třetinu brambory, šestinu masa, jedno rajčatové semínko a vypil půl hrnečku mléka. Druhý den přišla na řadu menší sada nádobí. Na talíř, velký jako pětikoruna, upravila maminka tři ovesné vločky, kousek šunky, asi jako muší křídlo a čtvrt lžičky vajíčka. Do hrnečku jako náprstek nalila 10 kapek kaká. Alan byl tak slabý, že musel přilézt po čtyřech. Byl rád, že smí jíst z tak maličkého talířku. Spolkl drobeček vajíčka, ždibec šunky a vypil 5 kapek kaká. Pak se odploužil na gauč.
K obědu si dal 7 kapek polévky, 2 kostičky osmaženého chleba a mlékem si jen svlažil rty. K večeři vypil 4 kapky mléka. Hned po jídle si šel zdřímnout. Třetí den ráno už byl tak slabý, že mu trvalo skoro hodinu, než dorazil na snídani. Maminka mu na talířek jako desetník naložila dibínek vajíčka, 2 drobečky stopinky a 2 zrníčka z jahodového džemu. Do hrnečku ukápla slzu mléka. Nejmenší vidličku musel Alan zvedat oběma rukama, ale i ten nepatrný drtek vajíčka si rozdělil ještě na půl a snědl jen 1 drobeček stopinky. Vypil 0,5 kapky mléka a natáhl se na lavici v kuchyni. Právě tehdy zazvonil telefon. Byla to paní Láry Fáry. A jestli prý může mluvit s Alanem? Maminka odnesla chlapce k aparátu a přidržovala mu sluchátko u ucha. Alane, dneska si můžeš zajezdit na Grušákovi. Byla bych ráda, kdybys ke mně přišel, řekla paní Láry Fáry. Alan se celý rozzářil, ale byl tak vysílený, že ho maminka musela vynést před dům a posadit do červeného šlapacího autíčka. Naštěstí to k domku paní Láry Fáry bylo z kopce. Už z dálky bylo vidět, že tam čekají i Jarda Tomek a Hubert Preclík. Pomohli Alanovi vylézt z autíčka a vytáhli ho do sedla. Koník se otočil a dobrácky Alana olízl. Paní Láry Fáry vyšla na verandu a musela se hodně přemáhat, aby se nerozesmála, když koník pomalu vykročil ulicí. Alan visel na jeho hřbetě jako pytel brambor.

okna, polekala se a rychle vyběhla ven. Co ti to splašené zvíře provedlo? Schodilo tě? Alan se pousmál při představě, že by mírný grošák mohl někoho schodit, ale pak se dal do pláče, protože si uvědomil, že to byla asi jeho poslední jízda na koni. Spadl jsem sám, protože jsem hrozně unavený. Skulil jsem se dolů a už se nedokážu vyškrábat zpátky. A kdo ví, kdy na mě zas příště přijde řada. Tomáš z toho, že ses začal nimrat výdle, řekla mu maminka. Jestli si chceš odpoledne na grošákovi zajezdit, budeš se muset pořádně najíst a posilnit. Uvázala koníka u plotu a odvedla Alana domů. Posadila ho ke stolu a začala chystat oběd. Chlapec si opřel hlavu o zeď a zavřel oči. Maminka rachotila hrnci a točila knoflíky u sporáku a za chviličku nesla na stůl hrneček na jednu kapku, naplněný rajskou polévkou a talířek jako desetník se dvěma drobečky z topinky. Vypij tu polévku a oba drobečky si hoď najednou do pusy, nařídila. Chlapec to udělal a znovu si opřel hlavu o zeď. Za 10 minut mu maminka nabídla hrneček, náprstek s mlékem a talířek jako 5 koruna s kolečkem namazaného rohlíku. Vypij to mléko a sněz chlebíček. Alan poslechl. Pane, ten měl najednou síly. Mohl už sedět rovně a nemusel se opírat o zeď. A v tom dostal ukrutánský hlad. Maminka mu přinesla kávový hrneček s mlékem a malý talířek s kusem perníku. Teď už Alanovi nikdo nemusel radit, jak má jíst a pít. Maminka se ho zeptala, už je ti líp, máš dost? Je mi už mnohem líp, ale pořád mám hrozný hlad, odpověděl Alan. Maminka mu s radostí nalila velký talíř polévky a plnou sklenici mléka. Alan dojedl polévku do poslední kapky, vypil všechno mléko a vyskočil od stolu. Maminko, grošák má určitě taky hlad, zvolal. Nedoneseme mu taky trochu? Kde pak, usmála se maminka, ten si dá spíš jablíčko. Nakrmili koníka, Alan se na něj vyšvihl a hrdě odklusal. Seděl pěkně zpříma a uzdu držel jen jednou rukou. Na konci ulice za ním maminka ještě zavolala, aby se vrátil. Alan otočil grošáka zpátky k domovu. Maminka vynesla ven proutěný koš s nádobím. Buď tak hodný a vrať ho, paní Lárifáry, řekla. Alan okamžitě souhlasil. Dám si ho před sebe, jednou rukou ho přidržím a druhou povedu koně. Opatrně si koš naložil, pobídl grošáka a ten vyrazil pomalým krokem k domku paní Láry Fáry.

0: básnička. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbí,

0: Dobrý večer, děti. Poslyšte, co se kdysi dávno přihodilo. Vy jste sice už byli na světě, ale byli jste ještě tak malinké, že si na to vůbec nebudete pamatovat, protože jste neuměli ani mluvit, ani chodit, leželi jste v postýlkách a kolíbkách a dělali do plínek a říkali a a b b. To bylo tak všechno, co z vás člověk dostal. A tak vás rodiče, ale hlavně maminka, chovali, krmili, přebalovali a dávali vám pusy na zadeček. A tehdy se nějak rozmnožili myši. Ono totiž bylo teplo a sucho a to mají myši rády. Co pak o to? Myši sami o sobě můžou být i docela roztomilé. Ale když mají hlad, tak všude lezou, všechno sežerou, v noci dupou a pobíhají a nenechají nikoho v klidu spát a roznášejí špínu a nemoci. A to se tenkrát stalo. Lidi už byli zoufalí. To si třeba někdo nechal večer jablíčko na talíři, že si ho ráno sní. A tak ráno vstane, jde si pro něj a ono už bylo nejen to jabko pryč, ani stopka nezůstala, ale i ten nebohý talířek byl ohlodaný. Nebo u jedněch sousedů, nějací Filisovi to byli. Pan Filis se díval na televizi, paní Filisová pletla nebo četla, no to už je teď jedno, a na mističce měli moc dobré sušenky. Už jich bylo jenom pár. A pan Filis povídá, musím se jít vyčurat. A taky šel. A paní Filisová zase, že zatím uvaří čaj. Tak jo, za chvilku se vrátili a sušenky pryč. Pan Filis nadahaval, že mu je paní snědla a paní Filisová zas, že to on si je všecky naráz nacpal do pusy, žádnou, že ji nenechal, zkrátka pohádali se, málem, že nepadla i nějaká ta facka. A pak spolu dlouho nemluvili, a každý si kupoval sušenky sám a tajně se jimi cpal a stloustli. A to se stalo ve víc rodinách. A tak se lidi hádali, fackovali a tloustli i hubli a kdo ví co. A zatím všechno sežrali myši. A žrali dětem ve školách svačiny z tašek a ze stolků. V obchodech bylo všechno nahlodané a rychle se to kazilo. A dokonce prý ty myši, když se jich sešlo víc, nebo se třeba na tom domluvili a udělali takovou válečnou výpravu, sežrali někomu psa. A třeba u nás v domě takovou vzácnou kočku, Tamaru, celá šedivá byla, dokud žila. A tak to trvalo dost dlouho. Myší bylo pořád víc a byli čím dál tlustší a drzejší. Jedna prý dokonce vlezla k tobě do postýlky a hrála si s takovým chrastícím panáčkem. Naštěstí vaši slyšeli ten hluk, přiběhli, maminka se lekla, objala tatínka a ten jí musel vysadit na skříň, dokud tu myš nezažene. Ale tatínek chytil tu drzou myš za ocásek a odnesl jí do zoologické hadům. Ti se tím živí. Ale to už opravdu byl vrchol. Všude se o tom mluvilo, v rádiu, v televizi, tam dokonce ukazovali nejtlustší myš na světě a ta byla velká jako malé selátko. I noviny toho byly plné. Lidi nadávali, proč, že se s tím nic nedělá, co pan prezident, proč prý taky nechytá myši a jak pak ministři, ti, že by taky mohli pomoct a vojsko a policie, že se už úplně ztratili z ulic a kdo ví, kam utekli. No, nespokojenost byla obrovská a dokonce udělali takovou soutěž, vlastně dvě. Jedna se jmenovala Myšlionář a tam ten, kdo chytl milion myší, tak dostal milion korun. A ta druhá se zase jmenovala Superchytač a tam zase, kdo nachytal nejvíc myší a donesl na důkaz toho nejvíc ocásků, tak tomu nebo té vydali jim osobně naspívanou písničku Nejkrásnější myšlenka. Pořád se to všude hrálo a tak člověk neměl nikde od těch myší pokoj. A taky byly všude plakáty a poutače, kdože přijde na to, jak se těch myší zbavit, ten, že se může zúčastnit soutěže o titul Náš vyhubitel, že je to velmi čestný titul a uznávaný v celém světě. A tehdy, když tatínek našel tu myš v té postýlce, když se maminka tak polekala a když se pořád nikdo jiný nehlásil, tak tatínek řekl, já jdu do toho. Něco mu totiž už hlodalo v hlavě, ale nebyla to myš, byl to nápad. Tak se dal zapsat jako uchazeč o titul vyhubitele, sedl si ke stolu a přemýšlel. Někdy taky přemýšlel třeba odpoledne na lůžku, někdy různě na záchodě, prostě kudy chodil, tudy přemýšlel. A pak ho zavolali, maminka ho viděla v televizi a byla na něho pyšná. I tu vaši postýlku otočila tak, aby z ní na něj bylo vidět, kdyby na to přišlo. A byli tam i jiní uchazečáci, dva páni, Lauda a Vrabec, navrhovali vylákat myši hrou na píšťalu. Ale to se to mluví, že? A když to pak někdo zkusí, tak to nefunguje. Ba právě naopak, přiláká to ještě i krysy a potkany. A navíc tatínek ani na píšťalu nemůže hrát, protože chudák nemá hudební sluch. Ale přišel s jiným nápadem. Vyhrál s ním tu soutěž a že se to teda tak zkusí. Tak jo. Na náměstí dovezli velký nákladák, na plošinu dali ale opravdovou horu toho dírovaného ementálu, kolem posadili píšťalovou filharmonii a ještě instalovali takové větráky, které tu vůni síra rozháněly do okolí. A skutečně netrvalo dlouho a myši se začaly zbíhat k tomu síru. Lezli po vyklopených stěnách nahoru, zahryzávali se do síra a prokousávali se hlouběji a hlouběji. Napřed jich proudili celé zástupy, pak to řídlo a nakonec už přibíhala jen sem tam nějaká myš. A až už nepřicházela žádná, i když pískala filharmonie do píšťal, jak nejsilněji uměla, tak se seběhli ti televizní moderátoři a hostesky, zaklapli ty boky toho velikého nákladňáku a byl konec. Nákladňák odjel daleko a daleko a ty myši, které po cestě všechny ten sýr sežrali, vyklopil do moře a tam se utopili a byl od nich pokoj. Řidič pak auto umyl, naložil banány a jel zase zpátky domů. Tatínek skutečně taky dostal toho vyhubitele, myslím toho našeho. Museli ale bohužel s maminkou zaplatit ten ementálský sýr, protože to televize platit nemůže. Na to nemá, aby za každého platila, co ho napadne. Ale tatínek s maminkou měli přece jenom nějaké peníze uspořené, něco jim dali děda a babička, tak se to nějak srovnalo, i když to nebylo zadarmo. Ale maminka dala tatínkovi opravdu sladkou pusu za to, že ji zbavil těch myší, kterých se tak bála a vy jste už taky mohli klidně spát a nikdo vám nelezl do postýlky. A teď teda už taky běžte, ať jste zítra tak šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Mimoni a Monstra.
2: Modrožluté potvůrky přitahují jednu katastrofu za druhou. Tentokrát to odskáče Hollywood. Zastaví někdo Mimoně a skutečná monstra včas?
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Mimoně a Monstra v kinech od 30. června.

0: o hvězdičce a mlsné žirafě. To bydlí v Africe jedna žirafa. A ta je tuzemlsná. Krk má dlouhý, předlouhý. Dosáhne hlavou až k oblakům. Ona si na nich totiž pochutnává. Ale abyste si nemysleli, že ta žirafa sní celý obláček, to ne. Ona jenom každý pěkně oždipcuje kolem dokola a už kouká po jiném. A to přece každý dobře ví, že obláčky nad Afrikou jsou ze sladké jedlé vaty, co jí prodávají na poutích a v lunaparku. Ale abych nezapomněl, jednou se takhle večer dívám z okna na hvězdy a pochutnávám si na nadívané čokoládě. Pochutnávám si tedy a tuze si libuji, jaký to ti cukráři udělali výborný vynález, když tu mi něco káplo za krk. Povídám si, všude plno hvězd, obloha čistá a poprchává. A zakousl jsem se zase do nadívané čokolády. A v tom zase káp mi za krk. I dívám se, co to, a dívám se ještě líp, div si oči nevykoukám, a tu vidím, že rovnou nad naším domem je jedna tmavohnědá hvězdička, kterou málem není vidět, a že pláče. Díval jsem se chvíli udiveně, jak pláče, a div jsem se sám nerozmrkal. A tak jsem se jí zeptal, o čem pláče? A ona mi vykládala, že ona je ta hvězdička, co se jednou z rána opozdila na obloze a škodolibé slunce ji připálilo jako buchtu a teď jí není po tmě ani pořádně vidět, protože je hnědá. A že jí to přijde vždycky moc líto, když vidí, jak ostatní hvězdy pěkně září a ona nemůže. Povídám jí tedy, neplač už, hvězdi. Já ti pomohu. A vzal jsem telefon a vytočil číslo Afriky a žádal jsem k telefonu mlsnou žirafu. Mlsná žirafa právě přežvikovala oždibánky z obláčků a povídá mrzutě.
1: Co pak?
0: Tak jsem jí to všechno řekl. Ona ještě chvíli zamyšleně přežvikovala růžovou tlamičkou a pak konečně řekla, no, dobrá. A udělala pár dlouhých žirafích kroků a byla u nás na zahrádce. Dívá se chvíli mlsná žirafa na hnědou uplakanou hvězdičku, svým očím nevěří. Že by mohla být nějaká hvězda hnědá. A tak do ní pro jistotu trkla růžky, až se hvězdička trošku ulekla a slabounce se rozhoupala. Ale já zatím nelenil a uhladil jsem na koleně stříbrný staniol, co v něm byla zabalená čokoláda. A povídám. Tak tady to máš, žirafy, a ať je ta hvězdulka zase hezká. Vzala tedy mlsná žirafa stříbrný staniol, přilepila jej na hnědou hvězdičku a pěkně ulízala růžovým jazyčkem jako lepiči plakátů kartáčem plakát. Samotná žirafa zůstala s údivem hledět, jak to pěkně udělala. Celá hvězdička teď byla stříbrná. Ta byla ráda. Já jsem zajásal a dal jsem za to žirafě kousek nadívané čokolády. Ona jí snědla jako nic a povídá, no, obláčky jsou přece jen lepší. A šla. Udělala pár dlouhých žirafích kroků a byla v Africe. No tohle. A už si zase přežvikuje oždibánky z obláčků. Abyste věděli, každý obláček, který k nám přijde z Afriky oždíbaný, to je její práce. každý aspoň nakousne, když už nic. Ale ať se má dobře. Obláčků je naštěstí dost a dost. Za to nad naším domem teď září docela nová stříbrná hvězdička. Už nepláče. Usmívá se. A kdo by se nesmál, kdyby byl takovou hezounkou stříbrnou hvězdičkou?

0: vtipk.
1: Maminka se ptá, Pepičku, co děláš?
2: Pepíček, jen zatloukám hřebík.
1: Tak ať se nebouchneš do prstu, říká maminka.
2: To se nestane, drží mi ho Anička.

0: a bylo po táboře. Zbývající týdny přeletěly jako vítr. Čtvrtou neděli, jako by se po stanech slehla země. Nebýt vyšlapaných pěšinek, nikdo by ani nepoznal, že tam nějaké kdy stály. Tak pečlivě zahladili družiny stopy po svém pobytu. Do měsíce pak narostla nová tráva a tak zmizely i ty cestičky. Nic, pranic nevydávalo svědectví o tom, s jakou slávou přebírali ještěrky zálesáckou sekeru se zlatým letopočtem za vítězství v družinovém bodování. Teď pochodoval oddíl lesními cestami k nádraží. Jen zvláštní družina pěchovala do malého nákladáčku, hrnce, kotle a jiný oddílový inventář. Na schválníček Mezulán se chytil škudibíka a ten ho přikultoval k žebrový podplachtu, aby se mu cestou nevytřásl. Pak přivázal vedle sebe Mezulán škudibíka a auto se rozjelo. Už začínalo být fučivo. Na schválníčci jeli a jeli a ani moc nemluvili. Jen když se zastavilo u benzínové pumpy, zeptal se Mezulán.
1: Škudibíku, myslíš, že Mimi pojede na přes rok zase?
2: Co já vím. Třeba jo, třeba ne.
1: A
0: pak zase mlčeli a těšili se, jak si zalezou do spacího pytle. Jak budou spát a spát celý podzim, celou zimu a ještě kousek jara, dokud je zase neprobudí to kouzelné slovo tábor.

0: ke cvičení a jdeme na to! Ahoj, Hanko Kynichová.
1: Ahoj, Piggy, jak se máš?
0: Hanko, já se mám dobře, protože jsme chodili hodně. Co to děláš?
1: Opakuju si sestavu, kterou tě tady chci dneska naučit. Protože když by náhodou v létě bylo ošklivé počasí, anebo v zimě se nám nechtělo ven, protože bude fujavice, tak my můžeme co?
0: Skákat jako ptáček.
1: Skákat jako ptáček, ale musí to mít nějaký svůj smysl. A já, protože mám ráda sestavy a mám ráda ve všem pořádek a řád, tak jsem si říkala, že bychom tyto kroky mohli dát za sebe, dát si je do hlavy a vždycky, když na nás přijde taková chmurná nálada, nebo se budeme nudit a budeme kyselý a utrávení.
0: Si
1: na mě vzpomenete. A tuhle tu sestavu si zacvičíte.
0: Hanko, já myslel, že si hraješ na kosa.
1: Ne. Piggy, takže pojďme naučit naše děti. Nejdříve se je zeptám. Víš, jak vypadá dřep?
0: Dřep to umíme, to už jsme brali.
1: Víš, jak se skáče s nožmo?
0: S nožmo, jasně.
1: Nohy u sebe. Mm-hmm. Víš, jak se zdvíhají kolena?
0: Jasně.
1: Super. Umíš běžet na místě?
0: No, ale krásně.
1: Umíš skákat po pravé noze?
0: To zvládám.
1: Umíš skákat po levé noze?
0: Anko, já si úplně všechno umím.
1: Super, takže tím pádem můžeme už jenom počítat. Takže první pokyn je, pětkrát uděláme dřep a jdeme. Po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté. Skáču s nožmo. 5, 4, 3, 2, 1. A znova dřep. 5, 2, 3. Pozor, změna, zdvíháme kolena. Pravá, levá, pravá. A běží na místě.
0: Anko, k čemu je to dobré?
1: Podívej, co to s tebou dělá. No. Fyzickou kondici si zlepšujeme, posilujeme svaly, zvětšujeme kapacitu plic.
0: Hrajeme si na parník.
1: Tak ještě jednou. Takže první věc byla 5 dřepů. 5 a 4 dřepy, 3 dřepy, 2 dřepy, 1 dřep. Na to jsme navázali skákání s nožmo. Opět pětka. Nahoru, nahoru, nahoru, nahoru, nahoru. 5 dřepů znova. 5, 4 dřepy, 3 dřepy, já vím, 2 dřepy a zdviháme kolena 4x, 3x, 2x.
0: To znamená, že sílí
1: jednou,
0: svaly, viď?
1: Přesně tak a běžíme na místě. Super. Chvilku to necháme uležet a já ti řeknu, co jsme posilovali dřepem. Stehna a zadeček. Co jsme posilovali při skákání s nožmo? Stehna, zadeček a lítka a achilovku. Dřep už jsme říkali.
0: Achilovka to je u patičky.
1: To je jako ten malinký svalíček u patičky. Pak jsme zdvihali kolena. Takže opět jsme posilovali stehna, hýždě, ale tentokrát zadeček, i břišní sval. A když jsme běželi na místě, tak jsme dělali co? Zahřívali jsme svaly celého těla a trénovali jsme kapacitu plic, zvětšovali jsme plíce a krevní oběh. Takže ještě jednou, 5x jsme dřepovali, 5x jsme skákali s nožmo, 5x jsme dřepovali, zdvihali jsme 4x kolena a běželi jsme na místě.
0: Víš, to se myslím,
1: že dá zapamatovat.
0: Předtím mi bylo zima a teď mi je teplo.
1: Tak jo, takže děti, Piggy už poznal, co to s ním dělá a teď bych poprosila vás, aby se to s námi vyzkoušeli. Je mi úplně jedno, jestli si nezapamatujete počet dřepů, podřep skákání, ale hlavně ty pokyny, aby šly za sebou. Takže jdeme dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. S nožmo. Hop, hop, hop, hop, hop, dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Zdviháme kolena. Tram, dva, a běží na místě. Tak, Piggy, zastav se a zopakuj mi, jak to šlo za sebou.
0: Nejdřív jsme měli nožičky u sebe a dřepovali jsme dolů, nahoru, dolů, nahoru. Pak jsme měli hopinky, dupinky.
1: S nožmo.
0: 5, 5, šup, šup, šup. Mm-hmm. A pak jsme zvedali kolínka, šup, šup,
1: pak jsme šli ještě jednou do dřepu, pak jsme zvihali kolínka a pak jsme běželi na místě.
0: A pak jsme běželi na místě.
1: Tak, takže milé děti, já pevně věřím, že vám to zůstalo v hlavě, pokud ne, tak rychle, ať vám to maminka napíše, dřepy, skákání s nožmo, dřepy, zdvihání kolen a běžím na místě a máte sestavičku hotovou a kdykoliv si ji můžete zacvičit, když půjdete na procházku.
0: Takže myslíš, že kdyby Hugo vždycky na chvilku odložil knížku a udělal si dřepinky, dřep, hopinky, hop.
1: Ty by se to vlastně mohl naučit a naše děti by toto mohly naučit své kamarády a tím pádem by všechny děti začaly sportovat a to by mi udělalo velkou radost.
0: A začne to tak jednoduše, jenom dřepem.
1: Děti, mějte se hezky a utíkejte mezi své kamarády a naučte je to. Ahoj.
0: Ahoj, děti.
2: Holka, ta není vůbec těžká. Podívej. To bych tě naučil v několika lekcích.
3: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
2: Jaký zvyk?
3: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
2: Jo. To je u nás normální. Tak, například pan Drnec má paní Drncovou. A dost. A pan Lustyk, než ho vdověl, měl paní Lustykovou. A dost.
3: A ty?
2: Já? Já nemám nikoho.
3: A dost?
2: A dost.
3: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. Čím to je?
2: Nevím.

0: Podívej, tam, tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Cassiopeia.
1: Hvězdy umíš jmenovat. Sekerou se ohánět.
0: Prý se budeš vdávat.
1: Budu sedmá žena.
0: Sedmá žena? A koho?
1: Nějakýho sultána.
2: Převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
3: Jo, ale kde vězí ten kluk?
4: Pane Drnec! Pane Drnec! Jezle! Lotran do stůně!
5: Tiki kalendář! Japadý, japadá, dnes je 25. června.
6: A svátek má Ivan.
5: Ivan je ruskou podobou jména Jan. Jméno Jan je u nás jedno vůbec z nejoblíbenějších. Tak ten Ivan, to je takový ruský Jan.
6: A Ivan znamená, Bůh je milostivý.
5: Ivánkům, Ivánkům, Ivánečkům, všechno nejlepší.
7: Když dorazili do bufetu, bylo tam plno, ale panu Fouskovi se přece jen podařilo najít v rohu stůl pro dva. Když si Paddington stoupil na židli, mohl si pohodlně položit packy na stůl. Zatímco šel pan Fousek pro čaj, medvídek se kolem sebe zvědavě rozhlížel. Když viděl, jak všichni kolem něj jedí, uvědomil si, že má hrozný hlad. Na stole ležela půlka nakousané housky, ale jen po ní natáhl packu, přišla servírka a smetla ji do koše.
8: To bys přece nejedl, Milánku, řekla mu přátelsky a poplácala ho po zádech. Vždyť nevíš, kde všude se to válelo.
7: Paddington měl takový hlad, že mu bylo upřímně jedno, kde všude se to válelo, ale byl příliš zdvořilý, než aby něco namítal. Tak, Paddingtone, řekl pan Fousek a položil na stůl dva kouřící hrnky čaje a talířek naložený zákusky. Co tomu říkáš? Paddingtonovi se zaleskly oči. To vypadá moc pěkně, děkuji, odpověděl a nejistě se zadíval na čaj. Ale pít z hrníčku mi moc nejde. Většinou se mi v něm zasekne hlava, nebo by do něj spadne klobouk a pak to vůbec nechutná dobře.
8: Pan Fousek se zamyslel, tak si raději dej klobouk ke mně, nalij ti čaj na podšálek. V lepších kruzích se to sice nedělá, ale myslím, že pro tentokrát ti to všichni prominou.
7: Paddington si sundal klobouk a opatrně ho položil na stůl a pan Fousek mu mezitím nalil čaj. Medvídek si hladově prohlížel zákusky. Zamlouval se mu zejména veliký dortík s jahodovou marmeládou a krémem, který před něj pan Fousek položil na talíř. Tady máš, Paddingtone, řekl mu. Je mi líto, ale neměli žádný s pomerančovou marmeládou, snad ti bude i tak chutnat.
9: Jsem tak rád, že jsem emigroval,
7: řekl Paddington a natáhl packu po talíři. Myslíte, že bude někomu vadit, když si při jídle stoupnu na stůl? Než mu pan Fousek stačil odpovědět, už stál na stole a pravou packou pevně svíral zákusek. Byl to veliký dortík, ten největší a nejlepkavější, jaký se panu Fouskovi podařilo sehnat a Paddington ho měl ve vteřině z větší části na Fouskách. Lidé se začali ohlížet a ukazovali si jejich směrem. Pan Fousek zalitoval, že raději nekoupil obyčejný, méně patlavý dortík, ale neměl s medvědími způsoby příliš zkušeností. Zamíchal si čaj a zadíval se z okna, jako by svačil s medvědem na Paddingtonském nádraží každý den. Karle, hlas jeho manželky ho okamžitě vrátil na zem. Karle, co to pro boha tomu nebohému medvídkovi provádíš? No jen se na něj podívej, vždyť je úplně celý od krému a jahod. Pan Fousek zmateně vyskočil. Vypadal, že má hlad, odpověděl chabě. Paní Fousková se obrátila na dceru. Vidíš, takhle to dopadá, když nechám tvého otce 5 minut bez dozoru. Juditka nadšeně zatleskala. Vážně u nás bude bydlet, tatínku? Pokud ano, prohlásila paní Fousková, bude na něj asi muset dohlížet někdo jiný než váš tatínek. Jen se podívej, jak chudák vypadá. Paddington byl natolik zaujatý dortíkem, že vůbec nevnímal, co se kolem děje. Najednou si ale povšiml, že se mluví o něm. Vzhlédl od jídla a zjistil, že vedle paní Fouskové stojí holčička s veselýma modrýma očima a dlouhými světlými vlasy. Vyskočil, aby smekl klobouk, ale v tom spěchu uklouzl po marmeládě, která se nějakým záhadným způsobem dostala na skleněnou desku stolu. Na kratičkou chvíli měl pocit, že se všechno a všichni kolem něj obrátili vzhůru nohama. Divoce kolem sebe máchal packami a potom, než ho kdokoliv stačil zachytit, udělal kotrmelec pospátku a se šplouchnutím dopadl do potřálku s čajem. Protože byl čaj ještě horký, vyskočil ještě rychleji, než do něj dopadl a obratem si stoupil do hrnku pana Fouska. Juditka se smála, až jí tekly slzy. Maminko, ten je tak legrační. Paddington, kterému to nepřipadalo legrační ani trochu, stál ještě pořád s jednou nohou na stole a s druhou v čaji pana Fouska. Všude po obličeji měl veliké bílé fleky od krému a za levým uchem trochu jahodové marmelády. V životě by mě nenapadlo, řekla paní Fousková, že se někdo dokáže takhle zřídit jediným dortíkem. Pan Fousek si odkašlal. Právě zachytil přísný pohled servírky za pultem. Možná, řekl, bychom už měli raději jít. Zkusím sehnat taxík. Popadl Juditčiny věci a vyrazil ze dveří. Paddington opatrně slezl ze stolu na židli. Naposledy se ohlédl po rozpatlaných zbytcích dortíku a seskočil na zem. Juditka ho chytla za tlapku. Pojď, Paddingtone, vezmeme tě domů a tam si dáš pořádnou horkou koupel. A potom mi můžeš povyprávět o Jižní Americe. Vsadím se, že jsi zažil spousty dobrodružství.
9: Zažil,
7: odpověděl popravdě Paddington. Spousty. Mně se pořád něco děje, jsem už prostě takový medvěd. Když vyšli z bufetu, stál pan Fousek u taxíku a mával na ně. Řidič se významně podíval na Paddingtona a potom na vnitřek svého krásně čistého auta.
9: Medvědi jsou za příplatek, řekl jim nevrle. A ulepení medvědi stojí ještě jednou tolik.
7: On za to nemůže, že je celý ulepený, pane řidiči, vysvětloval taxikářovi pan Fousek. Právě měl ošklivou nehodu.
9: Řidič zaváhal. No dobrá, nastupte si, ale ať mi to tu neumaže. Dneska zrovna jsem auto čistil.
7: Rodina se spořádaně naskládala na zadní sedadlo taxíku. Pan a paní Fouskovi seděli s Juditkou vzadu a Paddington stál na vyklápěcím sedátku za řidičem, aby se mohl dívat z okna. Když vyjížděli z nádraží, svítilo slunce a po všem tom příšeří a rámusu vypadal svět barevně a vesele. Minuli skupinku lidí na zastávce autobusu a Paddington zamával. Pár lidí na ně vyvalilo oči a jeden pán zvedl klobouk na pozdrav. Všechno bylo velice přátelské. Po týdnech o samotě v záchranném člunu toho bylo hodně ke koukání. Všude samí lidé, auta a veliké červené autobusy, vůbec ne jako v nejtemnějším Peru. Paddington se díval jedním okem ven, aby mu nic neuniklo, a druhým si důkladně prohlížel pana a paní Fouskovi a Juditku. Pan Fousek byl tlustý a veselý, měl veliký knír a brýle a paní Fousková, která byla také trochu buclatá, vypadala jako zvětšená verze Juditky. Paddington zrovna dospěl k rozhodnutí, že se mu u Fouskových bude líbit, když v tom se otevřelo okénko za řidičem a drsný hlas se zeptal: kam jste to říkali, že chcete odvést? Pan Fousek se naklonil dopředu. Windsorské zahrady číslo 32. Řidič si přiložil ruku k uchu.
9: Neslyším vás, zakřičel.
7: Paddington mu poklepal na rameno.
9: Windsorské zahrady číslo 32, zopakoval.
7: Když řidič uslyšel Paddingtonův hlas, leknutím nadskočil a jen tak, že nenarazil do autobusu.
9: Krém, prohlásil trpce, na mém novém kabátu.
7: Juditka se uchychtla a pan Fousek s paní Fouskovou na sebe významně pohlédli. Pan Fousek se podíval na tachometr. Skoro očekával, že cena vyskočí o dalších 50 pencí.
9: Velice se omlouvám, řekl Paddington.
7: Naklonil se kupředu a pokusil se flek vyčistit druhou packou. Na řidičově kabátu se záhadným způsobem objevily navíc šmouhy od marmelády a několik drobků. Řidič se na Paddingtona dlouze zamračeně zadíval. Paddington pozvedl klobouk a řidič okénko znovu zabouchl.
9: Pro pána, povzdychla si paní Fousková, vážně bychom ho měli vykoupat, jen co ho dostaneme domů, vždyť všechno upatlá.
7: Paddington vypadal zamyšleně. Ne, že by se koupal nerad, ale popravdě mu ani moc nevadilo být od hlavy až k patě od marmelády a krému. Byla by škoda to za sebe všechno tak rychle smít. Ale než stihl celou věc promyslet, taxík zastavil a Fouskovi vystoupili z auta. Paddington pevně popadl kufřík a vydal se za Juditkou nahoru po schodech k velkým zeleným dveřím.
9: Teď se poznáš s paní Ptáčkovou, poučila ho Juditka. Ta se o nás stará. Občas je trochu přísná a brblá si pod fousy, ale nemyslí to zle. Určitě se ti bude líbit.
7: Paddington cítil, jak se mu začínají třást kolena. Rozhlédl se po panu a paní Fouskových, ale ti se zrovna o něčem dohadovali s taxíkářem. Slyšel, jak se z druhé strany dveří blíží kroky.
9: Mně se určitě líbit bude, když to říkáš, poznamenal, když zahlédl svůj odraz v pečlivě vyleštěné schránce na dopisy. Ale budu se líbit já jí.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Jeden král měl velikou a krásnou zahradu, bylo v ní mnoho vzácného stromoví, ale nejvzácnější byla jedna jabloň, co uprostřed zahrady stála. Měla každý den jedno jablko a bylo zlaté, ráno odkvetlo, ve dne vzrostlo a do noci dozrálo a druhé ráno kvetlo zase jiné, ale žádné to zralé jablko nedočkalo se druhého rána, pokaždé se ze stromu ztratilo a nikdo nevěděl kam a jak. Jednou král zavolal svého nejstaršího syna a povídá: půjdeš, synu, dnes v noci hlídat a podaří-li se ti toho zloděje chytit, půl království ti za to dám. Královic připásal sobě po boku meč, vzal na rameno samostříl a několik kalených střel a šel pod večerem do zahrady hlídat. Neseděl dlouho, oči se zamhouřily a královic spal až do bílého dne. Ráno, když se probudil, bylo jablko zase to tam. Zdali jsi viděl zloděje? Ptal se ho král. Nepřišel žádný, samo se ztratilo. Král povídá prostřednímu synovi: jdi dnes ty hlídat, synu můj. Druhý královic ozbrojil se zase tak jako první a šel hlídat, ale za nějakou chvíli taky pod jabloní usnul.

0: Když se pak otec ráno ptal, kdo jablko vzal, odpověděl: nikdo, samo se ztratilo. Nejmladší královic povídá: otče, dnes já půjdu hlídat. Večer, když už se stmívalo, šel nejmladší do zahrady. Vzal sebou samostříl, ale taky ještší kůži, kterou si prostřel na klín, kdyby na něj přicházela dřímota a ruce mu klesly, aby ho ta kůže probudila. O půlnoci přiletěl zlatý pták, sedl na strom a chtěl to jablko uzobnout. V tom okamžení lupnul královicu v samostříl a kalená střela uhodila ptáka do křídla. Pták uletěl, ale jedno zlaté péro vypadlo mu z křídla na zem a jablko zůstalo na stromě. Nu, máš-li zloděje, synu? Nemám, zatím mám kus jeho kabátu. Král byl tomu péru rád, bylo tak krásné a takovou zář od sebe vydávalo, že v noci v síni královské ani světel potřebí nebylo. Od té doby pták ohnivák už do zahrady nepřiletěl a jablka se nestráceli, ale krále už taky nic netěšili. Král se rmoutil, že ptáka ohniváka nemá. Zavolal k sobě své tři syny. Milé děti, kdo mi z vás toho ptáka ohniváka živého přinese, aby zpíval? Polovici království mu hned postoupím a po mé smrti bude mým nástupcem. Synové se hned vypravili na cestu. Když přijeli do lesa na křižovatku, povídá nejstarší: kterou cestou se dáme? Jsme tři a před námi tři cesty. Dejme se každý jednou. Jděte vy si každý, kterou cestou chcete. Já pojedu tou, co mi zůstane, povídá nejmladší. Potom jeden povídá: zastrčme každý do země proutek, čí prut poroste, bude znamení, že ptáka ohniváka šťastně dostal. Nejstarší královic jel svou cestou, až přijel na nějaký vrch. Tu skočil z koně, vyndal jídlo a začal obědvat. A v tom přiloudila se k němu liška. Prosím, prosím, panáčku, jsem tu zhladová, dej mi taky něco na zub. Ale královic vzal samostříl a poslal za ní kalenou střelu. Liška se mu ztratila. Druhému bratrovi se vedlo také tak. Nejmladší bratr jel pořád, až přijel k nějakému potoku, skočil z koně a posadil se do trávy, aby se posilnil. Když začal jíst, viděl taky lišku Ryšku, která nedaleko něho zůstala stát.
1: Jsem tuze hladová.
0: Pojď sem, nic se mne neboj, liško Ryško. Rozdělil své jídlo na dva díly, liška Ryška se dosyta najedla a pak povídá:
1: dobře jsi mě nakrmil, dobře ti posloužím. Vsedni na svého koně a jeď za mnou. Když uděláš, jak ti poradím, pták ohnivák bude tvůj.
0: Potom běžela napřed a huňatým ocasem dělala mu cestu. Královic na koni za ní klusem, až se octnul u měděného zámku.
1: Ptáka ohniváka máš v tomhle zámku. Jdi tam v pravé poledne a nikde se nemeškej. V první síni najdeš 12 černých ptáků ve zlatých klecích, v druhé 12 zlatých ptáků ve dřevěných klecích a v třetí síni bude ten pták ohnivák sedět na bidýlku. Vedle něho uhlídáš dvě klece, zlatou a dřevěnou. Nedávej ho však do zlaté, dej ho do dřevěné, sic nedobře pochodíš.
0: Královic šel do měděného zámku. V třetí síni seděl pták ohnivák na bidýlku, jako by spal. Byl krásný. Královic ho vzal a dal do dřevěné klece. Pak ale se rozmyslil a povídá: tak krásný pták a tak chatrná klec, pták ohnivák do zlaté klece náleží. V tom se pták ohnivák probudil, zapískal a hned se strhlo v dvou prvních síních takové pískání a krákání ode všech ptáků, až se lidé v bráně na stráži probudili, přiběhli, králevice jali a přivedli před krále.
2: Kdo jsi, zloději? že ses opovážil mnohými strážemi projít, abys mi mého ptáka ohniváka ukradl.
0: Nejsem zloděj, ale přišel jsem pro zloděje, jehož ty přechováváš. Máme doma v naší královské zahradě jabloň, nese zlatá jablka. Jen jedno za den vykvetlo, vzrostlo a dozrálo a tvůj pták, ohnivák, nám je pokaždé v noci odnesl. A král, můj otec, těžce stůně a nepozdraví se, dokud neuslyší tvého ptáka, ohniváka zpívat. A proto tě prosím, dej mi ho.
2: Můžeš ho mít, jestliže mi za něj přivedeš koně zlatohříváka.
1: Proč si mne neposlechl a bral zlatou klec?
0: Hněvala se Liška. Už se proto na mě nehněvej a pověs mi, víš-li o koni zlatohříváku.
1: Vím, jeď za mnou.
0: Tak běžela napřed a huňatým ocasem dělala mu cestu.
1: Tuhle v tom stříbrném zámku je kůň zlatohřívák. V první stáji najdeš 12 vraných koní se zlatými uzdami, v druhé 12 bílých koní s černými uzdami, a v třetí stáji stojí kůň zlatohřívák u svého žlabu. Podle něho na stěně uhlídáš dvě uzdy, zlatou a koženou. Tu zlatou uzdu nech viset a dej mu jen koženou, sic nedobře pochodíš.
0: Královic šel do toho zámku. V třetí stáji stál kůň zlatohřívák. Byl krásný. Královic vzal ze stěny koženou ohlávku s černou koženou úzdou a dal jí tomu koň zlatohříváku. Kůň stál jako beránek. I vidí princ na stěně viset překrásnou zlatou ohlávku, drahými kameny vykládanou. Tak krásný kůň a tak chatrná uzda, koň zlatohříváku náleží zlatá uzda. Sotva kůň ucítil, že má na sobě zlatou úzdu, silně zařechtal. Lidé na stráži se probudili, královice jali a přivedli před krále. Kdo jsi, zloděj, že ses opovážel mnohými strážemi projít, abys mi mého koně zlatohříváka ukradl? Nejsem zloděj. A pak vypravoval, jak se to všechno stalo a že mu král měděného zámku toho ptáka nechce vydat, dokud mu nepřivede koně zlatohříváka.
2: Můžeš ho mít, jestliže mi za něj přivedeš panu Zlatovlásku ze zlatého zámku v Černém moři.
0: Liška Ryška venku v lese na královice čekala, a když viděla, že přichází bez koně, tuze se na něj rozhněvala.
2: Nehněvej se, Liško, Ryško, věru chybil jsem. Naposledy mi ještě pomoz.
1: Dobrá, ještě jednou a naposledy ti pomohu.

0: pověděl, proč přišel, vedla ho do pokoje, kde její tři dcery seděly a předly. Byly jedna ke druhé tak podobné a krásné, že se královicovi dech tajil. Jedna měla šátek a šaty na sobě protkávané zlatem a předla zlatým vřetenem. Druhá měla šátek a šaty vyšívané stříbrem a stříbrné vřeteno v ruce. A třetí měla jen čistý bílý šátek na hlavě a bílé šaty a předla obyčejným vřetenem. Vyber sobě, kterou chceš. Tuhle mi dej. Oho, to ty sám ze sebe nemáš. Počkej ještě až do zítřka. Královic nemohl té noci starosti spát a jakmile se ráno rozbřesklo, vyšel si do zámecké zahrady a sotva tam vkročil, stála před ním ta bílá pana. Chceš-li mne dnes poznat, dej pozor, okolo které z nás bude obletovat muška. A potom zmizela. Popolední vedla královna královice zas do toho pokoje. Jestliže poznáš, kterou si včera vyvolil, bude tvá, jinak přijdeš o hlavu. Dcery tu stály vedle sebe a všecky tři měly zlaté vlasy. Královic spozoroval, že okolo té jedné pany poletuje malá zlatá muška. Tahle pana mi náleží? No, tak snadno ji přece nedostaneš. Ještě mi zítra musíš udělat, co ti uložím. Ráno ukázala mu z okna veliký rybník, dala mu malé zlaté sítko a řekla. Jestliže tím sítkem tam ten rybník do večera vyleješ, zlatovlásku ti dám. Pakli nevyleješ, přijdeš o hlavu. Královic posadil se na hráz a přemýšlel, jak si pomůže. Tu, kde se vzala, stála u něho ta bílá pana. Proč jsi tak smuten? Kterak mám být vesel, vida, že tebe nedostanu? Buď bez starostí, to vše se dá udělat. Poté vzala sítko a vhodila je doprostřed rybníka. V tom se začala v celém rybníce najednou voda vařit. A v tom slyší královic dupot a když se ohlédl, byla tu liška, ryška a za ní jeho kůň. Nemeškej, vem panu před sebe na koně a ujížděj. Kůň letěl po připravené cestě a liška, ryška za ním. Královic byl rád, že získal zlatovlasou panu, ale zase nerad, že jí má králi stříbrného zámku dát za koně zlatohříváka. Vidíš, že ti líto svou krásnou zlatovlásku panu dát za koně zlatohříváka, promluvila k němu liška, ryška. Skočila v lese přes vývratek, udělala kozelec a místo lišky, ryšky stála tu druhá pana zlatovláska.
1: Ať tvá pana zůstane v lese a mne dovez králi stříbrného zámku, aby ti za mne vydal koně zlatohříváka. A pak, až ho budeš mít, se svou panou ujížděj.
0: Král byl té paně zlatovlásce rád a bez prodlení dal za ní královicovi koně zlatohříváka i s tou zlatou uzdou. Potom dal své krásné zlatovlasé paně slavné hody vystrojit a pozval na ně všecko panstvo a když už se hodně napili a byli veselí, zeptal se král těch pánů, jak se jim líbí jeho zlatovlasá nevěsta.
2: Krásná je, krásnější být nemůže, ale zdá se nám, jako by měla lichší oči.
0: Jak to slovo řekli, udělala se z té pany zlatovlásky zase liška ryška a jedním skokem byla ze dveří venku a běžela za královicem a za zlatou panou. Když je dohonila, byli už blízko měděného zámku, kde byl pták ohnivák. Tu povídá liška ryška.
1: Není-li tobě královici líto dát koně zlatohříváka za ptáka ohniváka?
0: Ovšem, je mi líto pro zlatovlásku panu, ale není mi líto pro mého otce, aby byl zdrav.
1: Kde je zlatovláska pana a zlatohřivák, ať je také pták ohnivák.
0: Tu skočila v lese přes vývratek, udělala kozelec a místo lišky ryšky byl tu druhý kůň zlatohřivák, zrovna takový, jako co na něm seděla zlatovláska.
1: Doveď mě k tomu králi měděného zámku, aby ti za mě vydal ptáka ohniváka. A když ho budeš mít, ujížděj.
0: Král byl tomu velice rád, že dostal koně zlatého.

0: hořiváka a dal za něj ptáka ohníváka a zlatou klec. Při hostině chlubil se koněm zlatohřivákem a jeden pán řekl, krásný je, krásnější být nemůže, ale zdá se mi, jako by měl lištší ocas. Jak to slovo řekl, udělala se z koně zlatohřiváka zase liška ryška a jedním skokem byla z brány venku a ta tam. Běžela za královicem a dohonila je. Teď už ptáka ohniváka máš a máš i více, už mě nepotřebuješ. Jeď domů s pokojem a nikde se nezastavuj, sic nedobře pochodíš. Když královic přijel na tu křižovatku v lese, kde se rozloučil s bratry, vzpomněl si na proutky. Proutky bratří byly suché, z jeho vyrostl krásný košatý strom. Koně přivázal ke stromu, klec s ptákem ohnívákem pověsil na větev a za chvíli oba usnuli. Co tak spali, vrátili se také jeho bratři. Tu viděli, že jejich proutky jsou suché a že z proutku bratra vyrostl krásný strom a pod tím stromem spal jejich bratr a vedle krásná zlatovlasá pana a kuň zlatohřivák a nad ním v kleci pták ohnívák. Tu zrodili se jim v srdci myšlenky zlé a řekl jeden druhému. Bratr dostane půl království a po jeho smrti bude jeden z nás jeho nástupcem. Lépe bude, když ho zabijem. Zlatovlasou panu vezmeš si ty, koně zlatohříváka já a ptáka ohníváka dáme otci a o království se rozdělíme rovným dílem. Bratra zabili a tělo rozsekali na mnoho kusů a zlatovlasé paně pohrozili smrtí, bude-li pravdu mluvit. Zatímco královic na kusy rozsekaný v lese ležel, přiběhla k němu liška ryška, sebrala všecky kusy a složila je. Tu vidí vránu se dvěma vráňaty. Schovala se pod keřem a když to jedno vráně sedlo na mrtvé tělo, liška ryška vyskočila a chytila ji za křídlo a dělala, jako by je chtěla roztrhnout. Stará vrána strachem přiletěla blíž a povídá,
1: klá, klá, nech mé ubohé dítě, odsloužím se ti, až ti toho bude potřeba.
0: Dobrá, přineseš-li mi z Černého moře živé a mrtvé vody, pustím ti tvé vráně na svobodu. Vrána slíbila a odletěla. A když se vrátila, přinesla sebou dva rybí měchýřky plné vody. V jednom byla voda živá, v druhém mrtvá. Liška ryška vzala ty měchýřky a roztrhla vráně v půle. Potom zase půle složila jednu ke druhé, pokropila je mrtvou vodou a v okamžiku srostly k sobě. Pak je pokropila živou vodou a vráně zatřepalo křídlama a odletělo. Potom pokropila mrtvou vodou královicovo rozsekané tělo a hned bylo zase celé. A když ho pak živou vodou pokropila, procitl královic jako ze sna.

0: Kdyby mne nebylo, navěky bys byl se neprobudil.
1: Dala mu pro potřebu prostý oblek, rozloučila se s ním a zmizela. Královic šel do zámku a dal se do služby ke koním. Nikdo ho nepoznal. Tu slyší dva pacholky od koní spolu hovořit.
2: Škoda toho krásného koně. Pojde nám, věsí hlavu a nic nechce žrát.
1: Dejte sem kus hrachoviny, chci se s vámi vsadit, že hned budeš rád.
2: Takové chamradí ani naši koňové nežerou.
1: Královic vzal kus hrachoviny a dal jí tomu koni do mramorového žlabu, pohladil ho po zlaté hřívě a řekl: proč jsi tak smutný, můj koň zlatohříváku? Kůň pohlase poznal svého pána, zařechtal a pustil se do hrachoviny. Když se to nemocný král dověděl, že koně jeho čeledin uzdravil, dal ho hned zavolat a řekl mu: slyším, že jsi koni zlatohříváku pomohl. Kéž bys taky ptákovi ohnivákovi uměl pomoci, aby zpíval. Zahyne-li, zahynu i já. Neboj se, králi, nezahyne. Poruč, aby přinesli trochu ječmene zadiny. Když ječmen přinesli, královi ho nasýpal ptákovi do zlaté klece, pak ho pohladil po zlatém peří a řekl: což jsi tak smuten, můj ptáku ohniváku? Pták ho hned po hlase poznal, počal skákat a žrát a tak krásně zaspíval, že starému nemocnému králi srdce hned okřálo a toho neznámého čeledina obejmul. A potom povídá: co si počneme s tou krásnou zlatovlasou panou? Nic nejí a pláče neustále. Dovol, jasný králi, promluvím k ní slovo a snad se rozveselí. Král ho k ní hned dovedl. Panna v okamžení ho poznala, radostí vykřikla a objala ho. Král se tomu velice podivil. Což neznáš, královský můj otče, svého nejmladšího syna? Nebyli to moji bratři. Nýbrž já dobil ptáka ohniváka, koně zlatohříváka a této krásné zlatovlasé panny. Potom vypravoval, jak se všechno přihodilo, a pana doložila, že jeho bratři jí hrozili smrtí, prozradili, co učinili. Král se na ně velice rozhněval a dal oba bez milosti odpravit. Potom vzal sobě královic zlatovlásku za manželku, dostal od otce svého hned jednu polovinu království a po jeho smrti druhou.

0: bobulky se rády baví?
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Váňa a tři medvědi. Také rádi chodíte do lesa? Na maliny, na borůvky nebo třeba na houby? Tak si poslechněte, co se také může přihodit, když nemyslíte na cestu zpátky domů. Jedna malá holčička, jmenovala se Táňa, si jednoho dne vyšla do lesa. Snad chtěla nasbírat pár hřebíčků mamince do polévky. Co se ale nestalo? Táňa v tom lese zabloudila. Zoufale hledala cestu domů. Hledala, ale nenašla. Chodila lesem sem, tam, křížem, krážem, až nakonec přišla k dřevěné chaloupce. Bála se jít dovnitř, ale protože dveře byly otevřené, nakoukla do nich. Opatrně se rozhlížela, ale v chaloupce nikdo nebyl. A tak se nakonec osmělila a vešla. Kdyby věděla, komu ta chaloupka patří, asi by utíkala honem pryč. Ale Táňa to nevěděla. Já vám to však prozradím. Bydleli tam tři medvědi. Medvědí rodinka. Ten největší medvěd byl medvědí tatínek. Jmenoval se Ivan. O něco menší medvěd byla medvědí maminka. Medvědice Máša. A nejmenší z medvědů byl medvědí chlapeček, jejich synáček, medvíďátko Míša. A protože medvědí rodinka byla na procházce v lese, Táňa se mohla po chaloupce v klidu rozhlédnout. Chaloupka měla jenom dvě místnosti. Medvědi jich víc nepotřebovali. Táňa už byla pěkně hladová a taky příjemná vůně bramboračky nalákala do levé místnosti. Byla to totiž jídelna a v ní prostřený stůl. Na něm tři různě velké misky s voňavou polévkou. Největší miska byla zelená, zdobená vlnovkou. Prostřední miska byla růžová a ozdobená kytičkami. Třetí miska byla nejmenší, modrá s bílými puntíčky. No jistě. Velká zelená miska a největší dřevěná lžíce byla tatínka Ivana. Prostřední růžová miska a prostřední lžíce byla maminky Máši. A ta nejmenší puntičkovaná modrá miska byla... No přece medvídka Míši. Ale Táňa byla vyhladovělá a taky pramálo zajímalo, čí je která miska. Ani si nesedla, vzala do ruky největší dřevěnou lžíci a ochutnala Ivanovu polévku z největší misky.
1: Je, ta ale byla dobrá.
0: Pak vzala prostřední lžíci a ochutnala polévku z prostřední maminčiny kytičkované misky.
1: Je, ta voněla.
0: A přestože už Táňa neměla tak veliký hlad, neodolala, popadla třetí nejmenší dřevěnou lžíci a ochutnala i z té třetí nejmenší puntičkované. Polévka z té Míšovy misky jí chutnala snad nejvíc. Teprve teď si Táňa všimla, že okolo stolu stojí tři stoličky. Velká, menší a nejmenší. Táňa nevěděla, komu židle patří. Ale my to víme. Ta největší byla... No přece medvědího tatínka Ivana. Prostřední patřila... Nenapovídat? No, ano. Medvědí mamince Máše. A ta nejmenší stolička, ta bez opěradla, za to s naducaným puntičkovaným polštářkem... No jistě, na té se dával nejmenší z medvědů. Medvědí chlapeček Míša. Co myslíte, kterou stoličku si Táňa vybrala? Táňa chtěla nejdříve vylézt na největší židli. Ta ale byla moc vysoká a tak z ní naše děvčátko spadlo. Potom zkusila prostřední stoličku, ale ta ji tlačila. Byla moc tvrdá. Nakonec se uvelebila na té nejmenší stoličce. Ta byla tak akorát vysoká, A polštářek tak měkoučký. Vzala si na klín modrou puntičkovanou mističku, do pravé ruky nejmenší dřevěnou lžíci a s chutí se pustila do zbylé Míšovy polívčičky. Za chvilku byla miska prázdná. To si Táňa pochutnala, však už také měla pěkný hlad. Najedená Táňa se spokojeně houpala na medvídkově židličce. Také se někdy houpáš na své židličce. To asi tvoje maminka nerada vidí, že? Děvčátko se houpalo tak dlouho, až se stoličce ulomila jedna z nožiček a Táňa spadla na zem. Vstala a chtěla raději z chaloupky odejít. Jenže Táňa byla zvědavá holčička a taky to nedalo, aby se nešla podívat i do té druhé místnosti. My už víme, že ta druhá místnost byla medvědí ložnice. Ale Táňa to nevěděla. Otevřela dveře a uviděla tři vonavé ustlané postele. Ta velká medvědí postel patřila, však my víme komu, že? Tatínkovi Ivanovi. Ta prostřední mamince Máše a ta nejmenší jejich synkovi Míšovi. Táně to nedalo, protože to byla zvědavá holčička. A že si postele vyzkouší. Do které vlezla nejdříve? Co myslíš? Nejdřív vlezla do tatínkovy postele. Ale ta jí byla moc veliká. A do které postele potom? Vyzkoušela maminčinu postel. Ta sice nebyla tak veliká, ale přece jen moc vysoká. Nakonec si lehla do té nejmenší postýlky. Ve které posteli se Táně líbilo nejvíc, co myslíš? Peřinky voněly čistotou, bylo v nich teploučko a postýlka byla tak útulná. Leželo se jí tam tak příjemně, že Táňa brzy usnula. Sotva holčička zavřela oči. Medvědí rodinka se vrátila z procházky. Medvědí táta Ivan, medvědí maminka Máša a medvědí chlapeček medvíďátko Míša. Medvědi byli potouláni v lese hladoví a moc se těšili na svou medvědí bramborovou polívčičku. Medvědí táta Ivan se podíval do své misky a hned zařval silným medvědím hlasem. Kdo jedl z mé misky? Medvědí maminka Máša se podívala do své růžové misky a taky zakřičela. Ale protože maminky nemívají tak silný hlas, přece jen méně hlasitě. Kdo jedl z mé misky? Malý Míša vzal do praciček svou malou modrou misku s bílými puntičky. A co nevidí? Miska byla úplně, ale úplně prázdná, jako vylízaná. Vypískl nešťastně tenkým hláskem. Kdo snědl mou polívčičku? Medvědi měli veliký hlad a tak už dál nepřemýšleli. Medvědí rodinka se podílela o zbylou polévku a chystala se konečně usednout ke stolu. Teprve teď si medvědí táta Ivan všimnul, že jeho židli někdo povalil na zem a tak se zase rozkřičel svým silným medvědím hlasem. Kdo povalil moji židli? Také maminka našla svou židli, jak leží vedle stolu na zemi. A tak se hned rozkřičela hlasem medvědí maminky. Kdo povalil moji židli? Ale nejhůř na tom byl malý Míša. Ten jenom zoufale vypískl. Kdo ulomil mé stoličce nožičku a pomačkal můj polštářek? Ale protože medvědi měli pořádný hlad, dál nepřemýšleli. Tatínek Ivan zvednul obě povalené židle, maminka Máša vzala svého medvídka Míšu na klín a medvědí rodinka přece jen, i když málo, povečeřela. Když se najedli, padla na ně únava. A takže půjdou spát.
1: Kdo ležel v mé posteli?
0: Zařval medvědí tatínek Ivan silným medvědím hlasem, když medvědí rodinka vešla do své ložnice.
1: Kdo ležel v mé posteli?
0: Zlobila se Máša hlasem medvědí maminky.
1: Kdo to leží v mé postýlce?
0: Vypískl udiveně malý medvídek Míša, když si vylezl na stolečku, aby skočil do své postýlky. Odhrnul peřinku, uviděl spící Táňu a začal svým tenkým hláskem křičet.
1: Tady je! Držte jí! Chyťte jí!
0: Táňa byla po bloudění lesem unavená, v bříšku jí hřála dobrá polívčička a peřinky byly tak vonavé. Tu hned tak něco neprobudí, řekli byste. Ale Míšův pisklavý hlásek jí přece jen probral ze snu. Probudila se a co nevidí? Nad ní stojí tři medvědi. Velký medvěd, prostřední medvěd a malý medvídek. Táňa se už ale nejspíš nikdy nedozví, že ten největší je medvědí táta Ivan, ten prostřední medvědí máma Máša a ten nejmenší medvědí synáček medvíďátko Míša. Táňa se totiž strašně lekla a dala se na útěk. Dveře byly ještě pořád otevřené a tak než se medvědi vzpatovali, Táňa byla pryč. Pustili se za ní. Ale Táňa se schovala v hustém houští a taky medvědi nenašli a museli se vrátit domů s prázdnou.

0: vtipky.
1: Paní učitelka říká, tak děti, teď se mi pěkně představíte.
2: Já jsem Prokop Buben.
1: To je mi líto, říká paní učitelka. Ale jak se jmenuješ?
2: Jak Prokop.
0: A nebo se mohl jmenovat, já jsem Vašek Šanda. A paní učitelka by si myslela, že říká Vaše Kšanda.
3: Tati. Tatuldo. Tatulinku.
4: Tati!
5: Se mi zdálo, jako by mě někdo volal. Neslyšel zvůdvajs?
3: Slyšel.
5: Takže se mi to vlastně nezdálo.
3: Nikoliv, jak byl jsem to já, kdo tě dokonce několikrát nesměle oslovil.
5: No jo, chlapče, nesměle oslovil. Přece, když vidí, že jsem tadyhle jaksi začtený, že ano, tak musíš svého rodného táteře oslovit pěkně od plic a ne ševelit jako vánek.
3: Taťuldo, já jsem ani tak moc neševelil. Já jsem na tebe dokonce zadul jako vychřice.
5: Neříkej.
3: Vážně, ale s tebou to ani to, ani ono.
5: Jsem holt jako dub.
3: To tak tvrdej?
5: Především pevnej, chlapče, pevnej a nevoblomnej, rozumíš?
3: Ani moc ne, abych řekl pravdu.
5: Hele, hlavinko moje koumavá, nenuť mě, abych ti to vysvětloval skrze vá bicí nástroje.
3: To jako naznačuješ, že se mnou protrhneš buben, či co?
5: No tak nějak, snad jenom se záměnou předložky.
3: To jako...
5: Že ne s tebou, ale o tebe protrhnu buben, přece tě nestrhnu.
3: Aha, ty mi ho prostě naleješ na hlavu.
5: No jo, pokud to myslíš obrazně. Ovšem, prakticky, jelikož buben je skupenství pevného, jak je ti jistě známo z chémie, se buben nalévat nedá.
3: Pak mi ho tedy jednoduše na hlavu naráž. To bude to pravé pušušňáníčko.
5: No počkej, je na sebe, nebuď takovej tyran.
3: Nedojímej se, Taťuldo, vždyť si to tak jako tak zasluhuju.
5: Nebuď domýšlivej, ano? Podívejme se, on si sám o sobě řekne, že si to zasluhuje. Pamatuj, zásluhy ti můžou připisovat ti druzí, a ne ty sám. Nehledě na to, že i kdybys byl zasloužilej, já ti ten buben na hlavu nemůžu ani nalejt, ani narazit.
3: Proč?
5: No proč, jelikož buben nevlastním.
3: A co kdybys použil uvedené bicí nástroje v původním slova smyslu?
5: To jest?
3: Tati, co si budem vykládat? Chop se rákosky a pořádně mi jich našupej.
5: Nevymýšlej si, ano.
3: Na, tati, hele, tadyhle máš jeden bicí nástroj v proutěném stavu. Prořízni jim vzduch tolikrát za sebou, že se ani nebudu moc sednout po tom ozdravovacím procesu.
5: Ty snad nemáš rozum, kluku, trucovitej.
3: Pochop, Taťuldo, že jde o výchovu nezbedné ratolesti, která není hodna žádných ústupků. Vezmi, na a mašluj.
5: Dítě moje, vzpamatuj se. Vždyť žádáš nemožnosti.
3: Jsem připraven podstoupit křest ohněm i mečem. Potlač v sobě veškerou měkotu byřici a zasol nehodnému rebelujícímu nevolníkovi. Haha!
5: Pro pětran do peřináče říkám pořád, vzdělávej se, to ano, ale nečti s takovou náruživostí, byť by to byl Jirásek.
3: No za to mě přeci musíš strestat, ne?
5: No to ano, ale pochop, že hra je hra. Počkat. Za co tě musím strestat?
3: Oni ti neřekli, že jsem to okno rozbil já?
5: Kdo?
3: Sousedovi od vedle?
5: Ne, neřekli.
3: A až ti to řeknou?
5: Co až mi řeknou?
3: Že jsem jim rozbil okno?
5: Čím?
3: Mičudou.
5: Tak ty jsi jim rozbil okno?
3: Komu?
5: Vočťa hlavovým.
3: Co mají Pepíka?
5: Jo, a Magdu. A Pavlínu.
3: A taky Michala.
5: A starýho dědečka.
3: A taky Kanára.
5: Podej mi.
3: Rákosku?
5: Právě tu.
3: Tady je.
5: Tak, založ ruce v týl.
3: Založil jsem.
5: Tváří se obrať k východu.
3: K východu zbytu?
5: K východu slunce.
3: Stalo se.
5: Nyní se předkloň. Tak správně, nyní tvé čelo směřuje k jihu.
3: Vyšpulnej jsem ale na západ. Au!
5: Tak okno říkáš.
3: Au!
5: Vzalo za své.
3: Au!
5: A my čudou.
3: Au!
5: K kvůli tobě teď budou mít vočťá hlavovi v bytě věčnej průvan. Au! Sklenářů je málo. Au! Za trest budeš na sklenáři, já tě naučím vážit si práce. Au! No, máš štěstí, že se mi ta rákoska zlomila. Tak, a teď si budeš aspoň pamatovat, že s míčem se nehraje na ulici, ale v parku.
3: S jakým míčem?
5: Co jsem ti koupil pod stromeček.
3: Vždyť jsi mi žádnej nekoupil.
5: Tak jak si s ním můžeš hrát na ulici?
3: Vždyť já si s ním nehraju na ulici.
5: Tak jak si mohl Vočťáhlavovům rozbít okno?
3: Já Vočťáhlavovům okno nerozbil.
5: Šmankote, tak proč tě tady řežu?
3: Z toho si nic nedělej. Já jsem ti chtěl jenom připomenout, že jsi mi tu mičuru slíbil už k předminulým Vánocům. Tak jestli mi chceš koupit, dokud jsem ještě kluk, tak ti svatosvatě slibuju, že to okno Vočťáhlavovým určitě rozbiju. A vejprásk mám zálohovaný.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky.
0: Ahoj, ahoj, já jsem tady taky a je tu se mnou Hanka Kirichová. Piggy zdraví Hanku.
2: Já bych vám Hanku hlavně chtěla, já ti samozřejmě děkuju za krásný pozdrav, ale milé děti, představte si, co se stalo.
0: Co se stalo?
2: Já jsem přišla za Piggym a on cvičil.
0: No, to se zase nestalo nic tak úžasného.
2: No, vždycky jsem tě napřed cvičím, musela vyzývat ke cvičení, no, takže tím pádem jsem tě chtěla pochválit, jak jsi poctivý, ale v každém případě dnes přicházím s tím, abych vám vysvětlila, proč je důležité posilovat zádové svalstvo a to hlavně mezi lopatkami, tedy tomuto svalstvu se říká mezilopatkové.
0: Takže jsme na pískovišti, položíme si vedle sebe dvě lopatky a mezi ně kyblíček.
2: Ale vůbec ne, já se bavím samozřejmě o svalstvu, které najdeme na zádech a proto bych teď poprosila, aby naše děti utíkaly za svojí maminkou nebo za tatínkem, aby je pošimrali na zádech.
0: A kdo pošimrá mě?
2: Nejdříve pošlu děti, aby utíkali za svými rodiči, aby je pošimrali na zádech v oblasti mezi lopatkové a pojď sem, Piggy. Já ti teď pošimrám a podrbu na zádech, aby i ty si věděl, kde je toto důležité svalstvo.
0: Ty lopatky, to znamená, teď mě šimráš mezi takovými dvěma kostmi, co vypadají jako křidýlka od andělička.
2: Přesně třeba. Tak, takže ještě chvilinku budu šimrat Piggyho. Je to příjemný, viď? A dost, jdeme do práce. Milé děti, doposud v předchozích dílech jsme se věnovali posilování bříška, tedy jsme na zádech leželi. Tentokrát potřebuju, abychom si lehli na bříška. Ležíte na bříšku? Piggy už se taky položil na bříško. Nohy dejte mírně od sebe a natáhněte nožky. Položíte je na nárty, ono to ani jinak nejde.
0: Takže já na kopítka.
2: Ruce si položte vedle sebe na koberec, dlaněmi na zem.
0: Jako když letí raketa.
2: Jako když letí raketa. A teď mě velmi dobře poslouchejte. Zdvihněte hlavu, ramena zatlačte dolů a předkloňte
0: dolů,
2: svoji
0: jako
2: hlavu a chcete se očima dívat pod sebe. Mně by stačilo, kdybyste měli předkloněnou hlavu, koukali jste do koberce a tím pádem já mám jistotu, že už posilujeme svalstvo mezi lopatkami. Ještě držím, děti. A teď, Piggy, zvihněte k tomu i nohy. Hlavu nechejte tam, kde jste ji měli. Koukáte do podložky, koukáte do koberce. Ještě chvilinku vydrží a všechno položíme na koberec. Tak, jedna důležitá věc. Doufám, že jste při cvičení nevysunuli ramena směrem ke krku, protože to by nebylo vůbec správně. Takže ještě jednou si dáme správný popis tohoto cviku. Piggy leží na bříšku, on totiž ještě nevstal. Piggy leží na bříšku, nohy má mírně od sebe.
0: Od sebe, a?
2: Ruce položený dlaněmi na zem. Teď zdvihá Piggy a vy děti také své záda. Hlavu předkláníte bradou k hrudníku.
0: Ramenka jsou stažená.
2: Zdvihneme ruce nahoru, ramena a teď to přijde, ramena zasadíme dolů a k tomu zdvihneme nohy a držím 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a položíme. Tak Piggy, co říkáš, cítil jsi svalstvo tam, kde jsem tě před chvilkou šimrala?
0: Já jsem si připadal, jako kdybych byl nějaké vesmírné těleso, které letí až na Venuši.
2: Ano, to si použil krásný příměr. Měli jsme být jako kosmická loď, kosmická raketa. A pokud se vám to podařilo, tak já jsem moc ráda a mám krásný pocit z toho, že jsem vás naučila další cvik na posilování svalstva mezi lopatkami.
0: Tak já si ještě jdu zalítat, jo?
2: Takže Piggy lítá a já se s vámi děti loučím, mějte se krásně, ahoj!
0: Ahoj! Na Venuši!
3: Egon je největší kamarád. Pan Vavřinec nikdy Hihlíkova dědu neviděl a jeho návštěva by mu rozhodně udělala radost. Ale jednu radost mu už dneska udělali jeho žáci. Luboš, Michal a Prokop zahráli na té školní akademii moc dobře a pochvalu od ředitele hudebky dostal i jejich učitel. Mohl se tedy spokojeně vrátit domů, kdyby nemyslel na jihlíka a na to, že bar Kilimandžáro rozhodně není místo, kde by se měl slušný lichožrout zdržovat. A tak se tam pozdě večer vypravil, bez trumpety, tentokrát jenom jako host. V okolních ulicích bylo prázdno, žádné auto tu nestálo. Proti Kilimandžáru se tyčil vysoký jeřáb a na vratech byla cedule zavřeno. Přesto se dovnitř dostala parta pankáčů. Hráli trochu falešně a hodně nahlas. Pan Vavřinec si dal pivo na vysoké stoličce u barového pultu. Odtud byl nejlepší rozhled po sále. Po svých zkušenostech měl už na lichožrouty nos. Objížděl očima všechny skuliny a temné kouty, kde by se mohly objevit. Dneska tu ale nebyli. Kudla Dederon jim ponocování zakázal, protože zítra je čeká velká akce s názvem Výkupné. Najednou ucítil, jak ho někdo tahá za nohu. Byl to jihlík. Choval se nezvykle obezřetně a tajemně. Naznačil Egonovi, že ho má následovat a rychle se prosmíkl do chodby za šatnou. Odtud vedli polorozpadlé schody do suterénu. Jihlík hopsal před ním. Celou dobu mlčel. Teď vklouzl do otevřených železných dveří. Egon pokrčil rameny a vešel za ním. Až tady jihlík promluvil. Egone, ty jsi můj největší kamarád.
1: Proč tak najednou?
3: Zeptal se pan Vavřinec poněkud zatrpkle. Protože kamarádovi se nemusí nic vysvětlovat. Jihlík ukázal na dva obrovské igelitové pytle v rohu místnosti. Tyhle pytle, prosím tě, rychle popadni a zmiz, nebo to se mnou špatně dopadne, řekl. A Jihlíkův největší kamarád pytle popadl a zmizel. Měl takový neurčitý pocit, že ho někdo z úkrytu pozoruje, ale třeba se mýlil. V jedné uličce za Kilimandžárem se podíval, co to vlastně nese. Panešky, mám, zvolal jako pan Liku. Už se těšil na Číňanův rozesmátý obličej, až mu zachráněný lup ráno přinese. O jihlíka se nebál. Všiml si, že našel svůj amulet. Třeba, že sám na žádné amulety nevěřil, řekl si, že nějaký mít není zas tak špatné. Když člověk nebo lichožrout může věřit sám sobě, proč by si nedopřál i víru v nějaké to kouzlo? Že ano?
0: Tiki kalendář! Japadá, dnes je 25. června.
4: A svátek má Ivan.
0: Ivan je ruskou podobou jména Jan. Jméno Jan je u nás jedno vůbec z nejoblíbenějších. Tak ten Ivan, to je takový ruský Jan.
4: A Ivan znamená, Bůh je milostivý.
0: Ivánkům, Ivánkům, Ivánečkům, všechno nejlepší. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Tajemný host. Káťa byla ve škole a Škubánek si pustil televizi. Běžel jeho oblíbený seriál Tajemství mléčné dráhy. Sci-fi byla odjakživa Škubánkova vášeň. Popadl malinové lízátko, uvelebil se v křesle a ani nedutal. Okolní svět pro něj přestal existovat. Toho Čokla jednou ukradnou i s tím televizorem, komentovala situaci máma Myš, která vystrčila hlavu z díry pod prahem. Jak se totiž ozvala známá kosmická znělka, myši věděli, že mají pré a drze se hrnuli do světnice. Máma Myš, táta Myš i malý zámyš, kterému přezdívali Miky, chvíli šmejdili pod stolem, jestli tam nezůstaly drobky od večeře, a pak se vydali na obhlídku do kuchyně. Ale ta byla pečlivě zametená a koš na odpadky vysypaný. To myši pěkně naštvalo, bezradně se rozhlíželi a pak vzali útokem ledničku. Táta zaril své pracičky do gumového těsnění, máma si stoupla za tátu, Miky za mámu a táhli, ale dveře zůstaly zavřené. Už si mysleli, že odejdou s nepořízenou, když si Miky všiml, že je Škubánek tak vcucnutý do děje, že ani necucá lízátko.
1: O co, že mu ho čmajznu?
0: Tahal se Miky. Dej pozor, je to přece jen šelma, napomínala ho máma. Miky se šikovně vyšplhal po boku křesla, kde měl Škubánek opřenou tlapku, a drze začal olizovat lízátko. V tom se ozvala z televizoru tajemná hudba vesmírných dálek a po obloze se zvolna blížil létající talíř. To Miky ho zaujalo. Kývnul na rodiče a všichni tři se usadili na opěradle křesla jako v biografu na balkoně. Létající talíř se majestátně snášel na travnatý pahorek, kde stál malý chlapeček s kornoutkem zmrzliny. Na spodní straně talíře se otevřel otvor, vysunul se provazový žebřík a po něm se šplhal návštěvník z cizí galaxie. Vypadal jako malý robot, celý v stříbrném kovovém skafandru s helmou na hlavě, na které se klimbal chobot jako od plynové masky.
1: Uink, uink, fiu,
0: zeptal se návštěvník kovovým hláskem. Jsem Péťa Novák z 2B, uklonil se chlapeček způsobně.
1: Uink, pipi, cink,
0: oznámil robot. Chlapeček mu na důkaz přátelství nastavil kornoutek se zmrzlinou.
1: Vem si, je jahodová.
0: Robůtek spustil chobůtek, vycucnul kornoutek a rázem celý zrůžověl, včetně skafandru.
1: Mňam, mňam, uink.
0: Pochvaloval si. Další dialog už myši nesledovali, protože máma dostala báječný nápad a hned se všichni rozběhli do kuchyně. Máma rozšroubovala kulaté cedítko na čaj a půlku narazila Mikymu na hlavu jako helmu. Na tělíčko mu navlíkla struhátko na česnek. Táta vzal talíř, položil ho na mixér a Miky se do něj usadil. Pak už táta jen čekal u knoflíku, až dá máma znamení.
1: Omi, omi, tam, tam?
0: Zeptal se mimozemšťan na obrazovce a ukázal na vesmírný koráb.
1: Jsi hodný, že mě vezmeš na výlet na talíři,
0: hopsal chlapeček radostí. Pak vlezli dovnitř, motory zaburáceli a koráb odstartoval do vesmíru. Na obrazovce se objevil titulek Konec. V tu chvíli máma mávla na tátu a táta spustil mixér. Talíř s Mikym začal rotovat, nabíral na obrátkách a konečně, hnán odstředivou silou, vyletěl nad kuchyňskou linku, prosvištěl otevřenými dveřmi do pokoje a snesl se na malý stoleček rovnou vedle Škubánka. Kubánek úžasem otevřel tlamičku a nezmohl se ani na blafnutí. Miky se postavil uprostřed talíře a začal napodobovat návštěvníka z kosmu. Miky byl komediální talent. Žádná školní besídka se bez něj neobešla. A s písničkou Mámo, táto, v komoře je myš vyhrál loni okresní hitparádu domácích zvířat.
1: Uink, gg, uí!
0: Pištěl kurážně Miky. Škubánek se způsobně uklonil, jak to viděl u chlapečka v televizi.
2: Já jsem Škubánek, pes domácí.
1: Lizátko.
2: Prosím, nechápal Škubánek.
1: Lizátko, dej,
0: upřesňoval Miky.
2: Jo, lízátko,
0: dovtípil se Škubánek.
2: To je báječné, já ti úplně rozumím, tu máš.
0: Zaradoval se a podal Marťánkovi lízátko. Ten je olíznul a hodil za sebe do létajícího talíře.
1: Moc sladký, dej slaný.
2: Slaný lízátko nemám,
0: omlouval se Škubánek.
1: Slaninku,
0: dožadoval se drze Miky. Škubánek ochotně odběhl do kuchyně a přinesl pořádný kus slaniny.
2: Tu máš, bude to stačit?
1: Nestačit, moc papám,
0: objednával si beze studu Marťánek.
2: Hned to bude, abyste nás pozemšťany ve vesmíru nepomluvili,
0: staral se Škubánek a rychle kmital mezi ledničkou a pokojem.
2: Máte na Marsu taky špekáčky?
0: Vyzvídal, zatímco snášel nahromadu uzeniny, sýry, jogurty, jablka, housky a dalamánky. Miky by to všechno ani do talíře nepobral, ale táta věděl, jak na to. Škubánek měl na zemi rozložený elektrický vláček. Máma myš rozpojila koleje a jeden konec strčila rovnou do myší díry. Táta sedl na lokomotivu a malý Miky házel dolů všechno, co mu Škubánek nosil. Táta s přehledem posunoval nákladní vagonky a když byl vlak úplně naložený, zmizel s ním v myší díře jako v tunelu. V tom se ozval domovní zvonek a Škubánek utíkal otevřít.
2: Káťo, máme hosta z cizí galaxie!
0: Vrtěl nadšeně ocáskem a tahnul jí dovnitř, aby ji představil.
2: To je Káťa, prosím, malý člověk.
0: Káťa se rozhlížela, ale nikde nikdo. Pokoj byl úplně prázdný.
2: Kam zmizel? Ještě teď tady stál,
0: dušoval se pejsek.
3: Aha, zase si usnul u televize a něco se ti zdálo,
0: pochybovala Káťa.
2: Nezdálo, ještě tu má létací talíř,
0: trval na svém Škubánek.
3: Vždyť to je talíř po babičce z kredence,
0: protestovala Káťa. A pak si všimla kolejí vedoucích do díry vedle prahu.
3: To byly myši.
0: Škubánek se zhroutil do křesla.
2: Takhle se nechat napálit, ale já jim to nedaruju.
0: Rozčileně štěkal do myší díry. Káťa zatím v kuchyni zírala do otevřené ledničky.
3: Lednice je úplně vybílená, odnesli i knedlíky v prášku. Teď aby šla nejdřív ze všeho na nákup.
0: A Káťa odložila školní brašnu a vzala nákupní košík.
3: Pěkně hlídej a nikoho sem nepouští.

0: ve tvaru disku s malými osvětlenými okénky. Zastavil přímo nad škubánkem a ostrým světelným paprskem zkoumal terén. Sklouzl po hrnečku od mléka a nakonec se spustil kolmo na hladkou stolní desku. Tiše a polehonku dosedl doprostřed stolu. Otevřela se malá dvířka a z nich se vysoukal podivný zelený tvoreček. Měl dlouhý ocásek, směšná netopíří ouška a mezi nimi na temeni hlavy pár spirálovitých antének, které se jemně chvěly.
1: Ahojka, podej pac.
0: Ozval se hlásek jako z telefonu.
2: A hele, Mišák je tu zás a dokonce se převlík, ale na žádné trapné triky už ti nenaletí.
0: Vrčel škubánek. Tvoreček se jen naivně usmíval, špulil hubičku a přátelsky pomrkával velikýma očima. To ovšem škubánka popudilo na nejvyšší míru.
2: Víš, jak se vrhá diskem? Takhle!
0: A popadl malý kosmický koráb a vyhodil ho oknem.
1: Prýma, prýma, hi, hi, hi.
0: Smál se mimozemšťánek a vesele mrskal ocáskem.
2: Moc se nehyhněj, potkane!
0: Rozlítil se škubánek a šel po něm. Ale Marťánek hup! Skočil do Kátiny školní brašny a začal z ní metat na škubánka knížky a sešity. Škubánek se přikrčil za křeslo, ale knížky a sešity nedopadaly na zem. Začaly mávat měkkými a polotuhými deskami, jemně šustily stránkami a kroužily škubánkovi nad hlavou jako hejno vyplašených holubů. A zelený panáček se smál a dlouhatanananánským skokem přeskočil ze hřbetu čítanky na početník a elegantně přistál na lustru. Lustr se rozářil, každá žárovka světélkovala jinou barvou a blikala v jiném rytmu jako na diskotéce. Škubánek vyskočil na stůl a popadl mimozemšťana, který se houpal na lustru za dlouhý zelený ocásek. Ale podivný tvor se s ním okamžitě vznesl do vzduchu. Škubánek se držel jeho oháňky a zoufale hrabal nohama. Nabírali čím dál větší rychlost. Ozývalo se suché praskání výbojů jakési tajemné energie a škubánek lítal kolem světnice jako rozvášněný meteor.
2: Když ty tak,
0: rozčílil se,
2: tak já takhle.
0: Nad kanapem se pustil, dopadl parakotoulem do polštářu a rychle vběhl do kuchyně. Rozdováděný zelený tajtrlík svištěl za ním. Škubánek nemínil před nějakým Mišákem kapitulovat. Rychle otevřel lednici, mimozemšťánek zvědavě vletěl dovnitř a Škubánek rychle zaklapnul dvířka.
2: Já ti ukážu, Mišáku, vodrzlej, kdo se bude smát naposled.
0: V tu chvíli se vracela Káťa s nákupem a skoprněla úžasem. Celý jejich domek světélkoval jako vánoční stromeček a rotoval kolem své osy jako chaloupka na kuří nožce.
3: To se mi snad zdá, Škubánek měl pravdu, že jsou u nás Marťani. Ještě aby mu něco neudělali. Škubánku, jsi tam!
0: Vyděsila se Káťa a naskočila do domku jako do rozjeté tramvaje. To už se domek uklidňoval a zadýchaný Škubánek hrdě hlásil.
2: Všechno je v naprostém pořádku, Káťo. Mišáka sem odchyt do ledničky a nepustím ho, dokud neodprosí.
0: Než se Káťa zmohla na odpověď, lednice začala zeleně světélkovat, vznesla se do vzduchu a majestátně vyplula otevřeným oknem. Ještě se krapítek pootevřela dvířka a z nich se vyklonil

0: zelený marťánek.
1: Ahojka,
0: kynul anténkami.
1: Tak legrační setkání jsem v kosmu ještě nezažil.
0: Káťa stála jako solný sloup a jen zírala, jak se jejich lednička vzdaluje do vesmíru. Škubánek se podrbal za uchem a suše poznamenal.
2: To bych nikdy nevěřil, co ty myši dovedou.

0: Ježíšek jako malovaný. Hugo? Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku. Jo, Stino, mám tady svačinu. Svačinu od Laskonky.
1: Co?
0: Svačina.
1: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
3: Justino, no, má úcta.
1: Konečně. Trocha úcty, Hugo, že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
3: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svoji svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla.
3: Tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: No, dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
3: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
0: Ano, ten pozdrav! Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
3: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
3: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
3: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No jo, je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
3: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj. Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě. Nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
3: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
3: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
3: Já tě zdravil.
1: Nezdravil, ty jsi na mě křičel.
3: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
1: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte, pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
3: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Ne. Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo moře plavby.
1: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
1: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou... vůli. Pokračuji.
0: Takže lodě se plavily po moři.
3: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
3: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
3: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista.
1: A čarovali?
3: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj, proto mám raději nazdar.
3: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
3: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohle to, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude? Řetkvičky tím nepřesadím. A stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
3: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
3: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
3: Ad honorem Jezu ahoj. Vznikne ahoj.
0: Přesně tak.
1: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
3: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo takhle zkratkou, to je prostě divné.
0: No, tak na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
3: Ukáž. Ale to není aj pojď honem k Jezu, to je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
3: No.
1: Ho. J.
3: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
3: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát.
0: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
3: Hoj, ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
0: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
3: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
0: Děkuju, od tebe to potěší, Jugo.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
3: No, nazdar.
1: Viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď? Nazdar, to zní, no, to zní.

0: O neposedné raketě.
1: Byla taková raketa, jaké létají k měsíci. Byla zvyklá, že se pod ní pořádně vybouchne, ona se poleká a letí až doletí.
2: Ale jednou?
0: Kdo pak ví, co jí to napadlo?
2: Když pod ní zase nafoukli pytlík a udělali bum, raketa se otočila jako na obrtlíku a šup.
0: Místo do nebe letěla rovnou do země.
1: Ti, co stáli kolem, nejdřív koukali vzhůru a pořád nic neviděli. Pak se podívali dolů a div, že nespadli do té díry, která v zemi po raketě zůstala. Hned kolem ní udělali zábradlí, aby se mohli pořádně vyklánět.
0: V díře viděli jen tmu.
2: Pak se tam jeden odvážlivec spustil po provaze a posvítil si dolů baterkou.
0: Konce nedohlídl, jak byla jáma hluboká.
2: Hlava se mu tak zamotala, že ho museli držet, aby se mu zase rozmotala. Byl rád, když ho ostatní zase vytáhli.
1: Raketa zatím proletěla hromadou hlíny a rovnou do rozbitých hrnců.
0: Bylo to nějaké smetiště, co tam lidi udělali před stolety.
1: Pak vrazila do skály.
0: Div si čumáček nepomačkala, jaký to byl náraz.
1: Když se skálou provrtala, octla se v kamenném městě.
2: Obyvatelé toho města byli vousatí pižďouškové, velcí jako půllitrový hrneček. Hrnuli se k raketě a obdivovali to vzácné zvíře.
0: Jak se domnívali.
2: A chtěli si ho ochočit.
1: Když poznali, že nikoho nezakouslo, vlezli si pižďoušci dovnitř a raketa s nimi letěla dál. Proletěla zase skálou a pak prsk, rovnou do veliké louže s horkou vodou.
0: Lidi na zemi tomu říkají podzemní horký pramen.
1: Raketa byla celá mokrá.
2: Pižďoušci si zakrývali strachy oči, báli se, že se utopí.
1: Ale rakety jsou vodotěsné a tak si nenabrala.
0: Než se vzpamatovali, byli ve stříbrném městě.
2: Bydleli tam zase vousatí pižďouškové, ale ještě menší než ti z kamenného města.
0: Protože na ně tlačilo tolik skal a hlíny, byli stlačeni do velikosti skleničky na vodu.
1: Pižďouškové kulili zvědavě oči a když viděli za okny rakety také pižďoušky, začali na sebe dělat obličeje, dlouhé nosy a oslí uši a šklebili se jako kocouři, když si líznou citronové šťávy.
2: Přátelsky se potahovali za vousy a sesedli se všichni do rakety.
1: Ta už netrpělivě bručela a rámusila a jen za sebou zavřeli kabinu, už si to s nimi razila cestu pod zemím čím dál tím do větších hloubek.
2: Pižďouškové se rozhlíželi a najednou viděli kolem sebe jen růžovou páru.
0: Raketa neviděla na cestu a tak jen dělala do páry stále větší a větší tunel.
1: A pára najednou tím tunelem chtěla ven. Všechna se kolem natlačila, až tunel rupnul.
0: A pod zemí se zachvělo jako pod kopyty 2 miliard bělošů a 1 miliardy ryzáků a lidi na zemi se začali klepat a rozklepali se i domy.
2: A Petr klíče na louce a stromy do sebe drcali jako berani.
0: A lidi, co chtěli jít po chodníku, šli najednou po střeše.
1: A kominíci ze střech spadli do sklepa.
0: Mléko se srazilo s vodou, bábovka s žemlovkou, koláče z vdolky,
1: boty s nohama,
2: patníky s chodníky,
0: jedle s borovicemi,
1: lidi s lidmi
2: a říkat, že je zemětřesení.
1: Raketa neměla ani tušení, co způsobila svou tvrdohlavostí a vrazila rovnou do Zlatého města.
2: Pižďoušci, co tu bydleli, byli ze všech nejmenší.
0: Protože jim na ramenou spočívala půlka země koule a stlačila je tak, že každý pižďoušek byl velký jako náprstek.
2: Pižďouškové, co byli o fous větší, se jim smáli a měřili je na kolíčky, na prádlo a na palce.
1: Ale pižďouškové ze Zlatého města nechtěli na nic čekat. Vlezli do rakety a honem pryč. Rychle, než je tíha země stlačí na úplně malé placičky.
0: Raketa se zavrtala doprostřed země koule.
2: K samému jádru země.
0: Tam bydlela čarodějnice. Vypadala jako ohnivá koule a potrpěla si na pořádné vedro.
2: Hrála si na podzemní slunce.
1: Vydržela si tak hrát už 5 miliardu let, jak se jí ta hra líbila. A miliarda let, to je tolik dní, kolik se vejde kapiček vody do největšího moře.
0: Ve dne v noci stála čarodějnice u rozžhavených kamen a vařila v hrncích železnou kaši a niklovou kaši a černou kaši.
2: Topila.
1: Míchala.
0: Přikládala.
2: Co chvíli horká pára nadzvedla na povrchu země pokličku a podzemská kaše, ještě horká, se valila tou dírou ven.
1: Lidi říkali, že sopka soptí lávu a utíkali, co jim nohy stačily.
2: Pižďouškové v raketě měli z čarodějnice hrozný strach. Věděli, že baba k sobě nikoho nepustí a každého uškvaří, kdo by se k ní přiblížil.
1: Ale tetu raketu jen tak nic nepostraší.
2: Zatímco pižďouškové křičeli, přihořívá, přihořívá, hoří!
1: Prorazila raketa na plné motory čarodějnickou kuchyni skrz naskrz.
0: A čarodějnice, rozpálená zlostí, byla bezradná. Tam, kde byla za chviličku raketa z pižďoušky, už její horká moc nesahala.
2: Ti se octli ve vrstvách země, kde bylo chladněji. Škobrtali právě o vele hory černého uhlí. Potom objevili pomník nějakého tatarského krále a začali se bořit do ohromného pokladu, který tam kolem sebe měl.
1: Samé diamanty a smaragdy a rubíny a safíry a ametisty. Raketě se sice zdálo, že je to všechno jenom kamení, ale pižďouškové těmto podzemním pokladům náramně dobře rozuměli a byli z toho celý uvytržení.
0: Pak najednou bác, prásk, kamení lítalo na všechny strany a raketa vyletěla ze země ven rovnou mezi kokosové palmy a tygry a lvy a opice, protože to bylo na druhém konci světa.
2: Pižďouškům se na zemi ohromně zalíbilo, protože je nic netížilo. Vylezli z rakety a nadechovali se čistého vzduchu a dělali kotrmelce z radosti, že vidí světlo a tolik barevných věcí.
1: Opice, lvy a tygři nezůstali za pižďoušky pozadu, dali se taky do kotrmelců a začali pižďoušky honit.
2: A pižďoušci honili lvy, tygry a opice, házeli po sobě banány, kutáleli si kokosovými ořechy a byli blažení.
1: Raketa je chvíli pozorovala a pak se zadívala do oblak.
0: Zrovna tam letělo hejno ptáků.
1: Vznesla se lehce, zamávala pižďouškům a letěla s hejnem na výlet ke slunci.
3: Byla jedna pyšná jehla, sama se však ani nehla. V jehelníčku trůnila, své prvenství bránila. Pokoje si nedala a s každým se hádala, až jednou Honza řek,

Byla by chlava jak trní, když ji krejčík nevzal první. Špendlíkům a nůžkám lála, do nití si zašťůrala. Stala se z ní skromná slečna, která chce být užitečná. V jehelníčku pořád trůní a už nechce být i první.

0: Ještě.
1: Piggy vtip.
2: Na větvi visí dva lenochodi.
3: První den se nic neděje. Nic se ani nepohne.
2: Druhý den taky.
3: A třetí to samé.
2: Čtvrtý den pootočí jeden lenochod hlavou a ten druhý říká.
4: Ty jsi nějak nervózní.

Jednou maková panenka řekla, já bych něco ráda. A co bys ráda? Zeptal se motýl Emanuel. Já jsem se ještě nikdy nesvezla na loďce. A já bych se na ní moc ráda svezla. Šli spolu k rybníku, kůl tam byl, ale loďku někdo odvázal a odvezl. Kdo odvezl tu loďku? Zavolal přes rybník Emanuel. Za rybníkem bylo ticho, ale rovnou vedle nich se ozval zelený hlas. Kde pak, Emanueli, ten rybník nepřekřikne ani ozvěna? To promluvila kytka, co tam rostla na krajíčku u vody a čekala, až do ní včely nasypou zlaťáky. Něco za něco. Prodám vám loďku, ale za 50 zlaťáků. Maková panenka si jen povzdychla. Kde bych vzala zlaťáky? Vždyť ani nemám kapsy. Motýl Emanuel smekl cylindr, odletěl dál na louku a tam si od kytek, co tam kvetli, do něho vyprosil po zlaťáku. Vrátil se k chudé kytce u rybníka, poklonil se jí a řekl, dovolíte? Prosím, špitla kytka a Emanuel jí nasypal všecko zlato z cylindru. Potom pustila ta kytka na vodu list a řekla, tuhle máte loďku. Když nastoupili do loďky, panenka si znovu vzdychla. Stejně nepojedeme, nejsou tu vesla. Vesla tu nejsou, ale máme plachty, řekl Emanuel. Stoupil si doprostřed loďky a rozevřel křídla. Vítr se mu opřel do křídel a jeli. Jeli nejdřív při břehu a pak dál na vodu. A já chci až na konec rybníka, já chci až k leknínům, řekla panenka. Zrovna jsem tam chtěl zakormidlovat, řekl Emanuel. Nohama se opřel o dno loďky a chytil do křídel silnější vítr. Už jsou u leknínů, loďka skáče přes malé vlnky, ale o jednu větší klopítla a povídá vystupovat, protože já se zvrhnu. Převrhla se a sklouzla ke dnu. Panenka a Emanuel sotva stačili přeskočit na leknínový květ. Panenka chodila po krajíčku květu, dívala se do hluboké vody a spínala ruce. Taková hloubka. Radši se dívej dovnitř do leknínu, aby se ti nezatočila hlava, poradil jí Emanuel. A tak si panenka prohlížela leknínový květ. Ale aby bylo ještě hůř, za chvíli se leknín zamračil a povídá, konec prohlídky, zavírám. Panenka se podívala přes vodu. Já bych ráda šla pryč, ale co pak můžu? Zavírám, řekl leknínový květ a zavřel se. Panenka v něm uvázla jako ve vězení. Emanuel, co v poslední chvíli stačil uletět, lítal okolo leknínu a domlouval mu, pusti, vždyť si pomačká sukničku. Spím, broukl leknín a spal. Leknín spal, panenka v něm seděla jako ve vězení a motýl Emanuel bez rady kličkoval nad rybníkem. Když si ale motýl už vůbec neví rady, rozletí se nahoru ke sluníčku. A tak Emanuel doletěl až k slunci a povídá mu, poslíš, je to tak a tak. Leknín usnul a panenka mi tam sedí jako ve vězení. Sluníčko se podívalo dolů na rybník a vidí, jak se mezi zavřenými lístky leknínového květu červená cíp panenčiny sukínky. Mám dost jiné práce, řeklo sluníčko, ale tohle pro mě bude maličkost. A co za to budeš chtít? Zeptal se Emanuel. Já nic nechci. Já mám všeho dost, řeklo slunce. Probudilo leknín a po větru poslalo panence loďku z vrbového listu, co sama běží po vodě a zastaví se až u břehu.

0: Jednička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Pozvání do Akademie věd na sebe nedalo dlouho čekat. Do města se slétli vědci a badatelé z celého světa. Profesor Kadeřábek vyhlásil několik opatření. Při jeho přednášce nesmí být v sále žádná televize, žádné fotoaparáty, žádné mobily a hlavně žádní psi. Po obou stranách přednáškového pultu musí stát dva vzrostlé fíkusy v květináčích. Přátelé, pochopte, na tento okamžik jsem se těšil celý život, přemlouval ve své pracovně Ramsese a Hejlíka. Víte, co to je? Stanout před Akademií věd? Nevěděli. Copak vy byste nechtěli stanout třeba na měsíci? Nechtěli. Rázem z vás budou nejslavnější lichožrouti na světě. Celebrity. To vám nic neříká. Celebrity jim nic neříkali. Ramíku, Hihlíku, já vás musím představit vědeckému světu jako dva živé exempláře. Zoufal si profesor Kadeřábek. My nejsme žádní exempláři. My jsme docela obyčejní lichožrouti. Ale když si pan profesor začal rvát vlasy a škubat vousy, slíbili, že přijdou. A smím sebou vzít Egona? Zeptal se Hihlík. On je vědec. V jakém oboru? Spozornil profesor. Je to muzikant, řekl Ramses. V oboru svateb a pohřbů, oznámil hrdě Hihlík. Na to profesor namítl, že do Akademie věd mají přístup jen učené hlavy. Hejlík odpověděl, že sice neví, jak panu Vavřincovi šlo učení, ale za to ví zcela jistě, že má v hlavě pouze vrchní sestru Helenku Reskovou. V tom případě lituji, uzavřel celou záležitost profesor Kadeřábek. Dotek slávy ho zcela proměnil. Začal se chovat jako šéf.
1: Tak, hoši, máte na 2 hodiny rozchod.
0: Hejlík s Ramsesem sehnali ke dveřím.
1: Nikam. Dostali jste osobní volno, ale jen proto, abyste se dali do pucu. Já se taky připravím a za 2 hodiny čeká před domem taxík. Hurá na Akademii.
0: Profesor Bujaře vyskočil. Dopadl do sedu na měkký koberec. Roztáhl ruce, vzepřel se na obou dlaních, hlavu stáhl mezi kolena a udělal kotrmelec. Oba lichožrouti krátce a zmateně zatleskali, ale profesoru Kadeřábkovi, když se zvedal z koberce, už hučel v hlavě potlesk akademiků, mocný jako Niagara.

0: bylo jednou jedno pole a to pole rozkvetlo začasného léta celičké růžovým jetelem. Jakmile jetelové paličky otevřely své kalíšky do sluníčka, začaly hned tak sladce a omamně vonět, že přivábily včely ze žlutého úlu, co stál v cípu louky u lesa. Jestli to nevíte, jetel je náramně zvědavé kvítí. Jetelíček kmítek z medu lákal k sobě na besedu zlatou včeličku. Povídej mi, slečno včel, co se u vás v úle dělo. Poseď chviličku.
1: Kde pak? Na sezení a povídání nemám čas.
0: Kam pořád spěcháš?
1: Mám plné nožičky práce, co pak nevidíš? V každé plný košík pilu. Sotva je donesu domů, musím letět znovu.
0: Pro koho potřebuješ tolik pilu?
1: U nás ve včelím království není nikdy pilu dost. A i kdyby bylo, my máme jiné starosti než plané klábosení.
0: Jaké starosti? A s kým?
1: Přece s naší královničkou. Všechny, co je nás v úle, se od rána do večera nezastavíme, děláme všechno proto, jen aby byla šťastná a spokojená.
0: A je šťastná?
1: Moc ne. Sedí si na svém medovém trůně a je smutná. Smutná a protivná. Máme s ní soužení, jetelíčku.
0: Včela sebrala své pilové košíčky a horem pádem s nimi uháněla domů, jen aby se včelí královnička nehněvala. Nehněvala se, jen byla očividně smutnější a také protivnější. Už ani nemluvila, jen fňukala a chřadla.
1: Takhle to dál nejde. Musíme pro ně najít nějakou silnou medicínu, jinak nám načisto umře.
0: Včely se poplašeně vyrojily z česna a rozletěly se znovu po kraji. Teď najednou jim bylo jetelové kvítí dobré.

0: Jetel je sice zvědavé kvítí, ale není skoupý. Našenkoval včelce plný čbáneček léčivého nektaru, co pomáhá proti všem neduhům. Jenže včelí královnička nejspíš chytila neduh nad neduhy. Jen co vypila léčivý čbánek, fňukala dál.
1: Ach, já nešťastná, já ubohá, fňu.
2: No tak, královničko, nech už toho naříkání a pověz, co tě bolí.
1: Nic mě nebolí, vlastně všecko mě bolí, chůvičko, ano, všecičko.
2: A nevymýšlíš si tak trochu?
1: Nevymýšlím, fňu.
2: A kde tě bolí nejvíc?
1: Nejvíc mě bolí u srdce, abys věděla. Chtěla bych. Poslyš, nevíš, co bych vlastně chtěla?
0: Včelka se usmála. Byla to velice moudrá včela. Dělala královničce od malička chůvu a věděla, že jak začne včelí královna takhle fňukat, má to pokaždé stejnou příčinu.
2: Už vím, co ti je. Poslyš, královničko, tebe posedlo vdávadlo.
1: Vdávadlo? To je jistě nějaká hrozná nemoc.
2: Ano, je to nemoc, kterou dostane každá včelí královnička, když vyroste z dětských křidílek a stane se z ní velká královna. Ty nepotřebuješ žádné lektvary, potřebuješ najít ženicha. Tak je to.
1: Ženicha?
2: No, tak dobře.
1: Já ho jdu hledat.
2: Co tě napadá? Žádná královna si nemůže hledat sama nápadníka. Královna musí čekat, až jí bude nápadník představen. Hned zítra ti přivedu urozené pány a ty si z nich někoho vyvolíš.
1: Nikdy jsem u nás v úle žádné pány neviděla, natož pak urozené.
2: Urozené pány, ženichy, mám pro tebe v rezervě, ve zvláštních zásobních komnatách.
1: Co tam dělají?
2: Nic. Polehávají, klábosí a čekají, až ti budou představeni, aby se mohli ucházet o tvou královskou nožku.
1: A kdo vlastně jsou ti urození ženiši?
2: Však sama uvidíš. A až uvidíš, sama si mezi nimi vybereš.

0: nejurozenější královno, dovol, abych ti představila tvé nápadníky. To jsou oni.
1: Vešli tři tlouštíci, jeden větší břichopásek než druhý. Ani se kvůli tloušťce nemohli před trůnem náležitě uklonit.
2: Proč jsou tak vypasení?
0: Proto, že na tebe museli tak dlouho čekat. Od čekání se tloustne.
2: Moc se mi nelíbí.
0: Líbí, nelíbí, když jsi královna, jednoho si musíš vybrat. Tak aspoň jim něco řekni, ať vidí, jak jsi vychovaná.
3: Tedy můžete povstat, pánové, ať si ta břicha netlačíte. Kdo pak jste?
1: Tlouštíci se s úlevou narovnali a ten nejkulatější předstoupil před královničku. Povídá. My jsme, prosím, trubci.
3: Trubci?
1: Ovšem, veličenstvo. Jeden jako druhý s dlouhým rodokmenem, jeden jako druhý se šlechtickým titulem. Já jsem baron Trubec z Troubova. Zde bratránek rytíř Trumbera z Trubčan. A zcela vzadu, račte si všimnout, synovec Zeman Trouba od Troubovy Hůrky. Písemné rodokmeny se seznamem předků předkládáme.
3: To nebude třeba.
1: Už jsi snad vybrala, rozářil se baron Trubec jako lívanec.
3: Já ne, nevybrala.
1: Ale ty musíš, nač bychom jinak tak dlouho čekali v zásobních komnatách.
3: Musím se trochu rozmyslet.
1: Dobrá. Ale ne dlouho.
3: Do zítřka.
0: Slyšeli jste, pánové, její veličenstvo královna musí pečlivě zvážit, kdo z vás se stane jejím ženichem, potažmo manželem. Slyšení je u konce. Pokračování zítra.

0: ještě za posledním nápadníkem nezaklapli dveře a včelí královnička byla už zase jedno slzavé údolí.
1: Ach, já nešťastná, já ubohá, fňu.
2: Ale co zase naříkáš, koukej se rozhodovat.
1: Ach, chůvičko, jak se mám rozhodnout, když je jeden ženich ošklivější než druhý?
2: Možná, že máš pravdu. Krásy nepobrali, za to urozenosti.
1: Co jsou mi platní urození tlustoši? A ten Zeman Trouba, vždyť má pléš.
2: No, on rytíř Trumbera taky není zrovna do módní přehlídky. Všimla si z těch nožiček do O.
1: Baron Trumbec má zas nohy do X a pupík, že se přes něj nevidí na špičky těch xatých nohou. Moc se nesměj, ty si je brát nemusíš.
0: A včelí královnička začala tak hrozně vzdychat a plakat, že by se nad ní kámen ustrnul.
2: Chudinka.

0: udělala?
1: To víš. Z čerstva královskou korunku dolů a pospěš si. Pustím tě zadním česnem.
0: Ale kam jít?
1: Kam tě oči povedou a křídla ponesou, královničko? Svět je velký, voní růžovým jetelem a ty se v něm jistě nestratíš. No tak leď, štěstí na tebe čeká jinde než v náručí hloupých trubců.
0: Zbohem, chůvičko, a nezapomeň na mě.
1: Nezapomenu, královničko, nikdy nezapomenu.
2: Včelí královnička rozeběla křídla a frrr, rozletěla se nad jetelovým polem. Jetelíček jí voněl na cestu, mával jí růžovými paličkami a královničce bylo najednou veselo a volně, inu tak, jak může být jen tomu, kdo si letí hledat opravdové štěstí.

0: Bylo jednou jedno pole a to pole kvetlo růžovým jetelem. Jetelové paličky otevřely své kalíšky do sluníčka a voněly sladce, přesladce, až se z té vůně hlava zatočila. Jistě víte, co je to za pole. Od květu na květ, od lístku k lístku jím bloudí včelí královnička, která potají utekla ze svého rodného úlu, aby si v dalekém světě našla opravdické štěstí. Třeba už ho našla, to štěstí.
1: Možná, že trošičku štěstí už jsem našla. Rozhodně je ho tu víc než doma v úle. Nemusím sedět na trůně, nemusím panovat a všecko řídit. Nemusím se vdávat za žádného nemotoru trubce. Ještě kdybych si uměla tak pěkně zaspívat, jako jetelové paličky ve větru.
0: Kdybys poprosila, možná, že by tě jetelíček svou písničku naučil.
1: Poprosila? Včelí královna prosit neumí. To mě chůva neučila.
0: Inu, tak se to budeš muset naučit sama. Jen to zkus.

bílou od medu. Elaní kvítí, voní louka, sluníčko ji s tebou prouka. Prosím, ať

0: Falešně, falešně, chichotaly se jetelové paličky. Musíš výš. Ještě výš.
1: Víš, už to nejde.
0: Včelí královnička si uraženě sedla na prostředek trojlístku, mračila se a fňukala, zrovínka, jako když sedávala na medovém trůně a nechala se rozmazlovat od chůvy a všech svých včel. Jenže teď byla chůva daleko, nikdo nepřispěchal, aby královničku politoval, aby se zeptal, co ji bolí.
1: Ach, já ubohá, já opuštěná. Všem jsem jen pro smích i tomu jeteli. Fňu, fňu, fňu. Že já ho jen prosila. Ponižovala se jako nějaká obyčejná včela.
0: Ta je ale protivná, inu královnička, že tys radši nezůstala doma. Mohla ses se slávou vdávat, mohla s tebe být urozená paní Trubcová.
1: Ne.
0: Přestaň se vztekat a utři si nos, ať tě tu takhle nikdo nevidí.
1: Kdo by mě viděl? Široko daleko není včelí nožička.
0: Včelí snad ne, ale pod lístkem na tebe kdosi pokuk.

0: potluk. Jdi odtud.
1: Jsem tady doma. Kdo vlastně jsi, že poroučíš?
0: Královnička.
1: A jak se jmenuješ?
0: Nepotřebuju se nijak jmenovat, protože jsem jedna. Jediná a první ze všech.
1: To je divné. U nás se každý nějak jmenujeme. Já ku příkladu se jmenuju Brunďa.
0: Brunďa? Ty jsi ale velká včela, Brunďo. A co to máš za kabát z černého sametu? Jako bys nevěděl, že včelí móda je zlatě medová.
1: Co pak jsem včela?
0: A kdo jsi?
1: Přece Brundibár. A moc si na mě nevyskakuj. My čmeláci Brundibáři pod žádnou královničku nespadáme. Ani pod včelí, ani pod jinou. My jsme sami pro sebe.
0: A kdo pro vás sbírá pyl do košičku?
1: Sami si ho nazbíráme, sami si ho užijeme.
0: A kdo vás řídí? Kdo za vás panuje?
1: Nepotřebujeme řídit ani panovat. K ničemu to nevede. Kdo v životě moc řídí a panuje, nakonec se umí jen vztekat a fňukat. Jako ty, včelo.
0: Neříkej mi, včelo? Jsem královnička. Co pak si neslyšel?
1: Královnička nic není. Potkal jsem tě na medovém jeteli, budu ti říkat medunko. Chceš?
0: Když ale budu medunka, nebudu královnička.
1: To ne, buď jedno nebo druhé.
0: Medunka se mi líbí, ale co budu dělat, když nebudu panovat?
1: To, co my, Brundibáři, a my nejlíp ze všeho umíme zpívat. Budeš zpívat s námi.
0: Je mi ne, to ne, já umím jen falešně.
1: Neboj se, medunko, naučím tě zpívat po našem. Po Brundibársku.
2: Plácli si. A v tu chvíli věděli, že budou kamarádi. Brunďa vzal královničku Medunku k ním domů a tatínek Brundibár s maminkou Brundibárkou si mohli hlavy ukroutit, koho si to vede.
1: To je Medunka, tati. Moc ráda by uměla zpívat jako Brundibár, jenže je trochu rozmazlená a hned fňuká, když jí něco nejde.
2: S nějakým hloupým fňukáním, řekl tatínek Brundibár, si u nás, medunko, moc neužiješ. Fňukání nech včelým královnám. Ty prý jsou ukňourané až běda, jak se k nám, Brundibárům, občas donese. Medunka ani muk. Za nic na světě by na sebe neprozradila, že ještě včera nosila na hlavě královskou korunu. U Brundibáru se jí totiž moc líbilo.
1: Pozor, začneme s učením. Tati, vem A.
2: Tatínek Brundibár vzal A, z komory vytáhl basu, maminka Brundibárka sedla k pianu a Brunďa spustil tu jejich.

0: Šrumy, šrumy, šrum.
1: Co koukáš, medunko, zpívej přece taky.
2: Já si netroufám.
1: I jen si troufni.

0: šrum.
1: Co vám mám povídat? Než se týden s týdnem sešel, notovala si včelí královnička z Brundibáry, jako by se mezi nimi narodila. Na medový trůn, královskou korunu a urozené trubce si ani nevzpomněla. Jen pochůvě se jí občas zastesklo. Brundia, protože ji měl ze všech Brundibárů nejraději, to na ní hned poznal.
2: Co je s tebou, medunko? Nespíváš, nebroukáš, ani na jetelové vůni si nezamlsáš.
3: Vzpomínám, co doma.
1: A tak se Medunka s Brundou dohodli, že se na večer tajně vypraví do včelího úlu. Proč tajně? Inu proto, aby před Brundibárovi s tatínkem a maminkou neprozradili, koho si to vlastně přivedl Brundia domů na vyučení. Přilítli na Česno. Nikde nikdo, ani jediná včelička nebyla doma.
3: To je divné. Jindy tu byl touhle dobou největší schon.
2: Je někdo má?
1: Zase bylo dlouho ticho. Pak se dveře na škvírku otevřely a vykoukla chůva.
3: Pro pána! Spaste včelí duše, Brundibár! Počkej, chůvo, nezavírej před námi. To je přeci Brundia, můj kamarád. A já, co pak mě nepoznáváš? Královnička, naše královnička. No, to jsem se dočkala. Přivede jí domů Brundibár. Co jsi kde provedla, nešťastnice? Nehuboj, radši mi pověz, proč je to tak pusto a prázdno? Veliké neštěstí přišlo k nám do úlu, královničko. Jak si zmizela, zmizeli i urození trubci. Šli si hledat nějakou jinou královnu. A ostatní včely přestal bez královny bavit svět. Nemají se o koho starat, nemají pro koho sbírat sladký nektar do košíčků.
4: O mne už se nikdo starat nemusí. Naučila jsem se u Brundibáru starat se sama o sebe. A taky už umím zpívat. Chceš si, chůvo, poslechnout?
3: Co je to platné, že mi tu budeš zpívat jako Brundibár? Měla bys, královničko, vládnout a panovat. A to se ti, jak tak koukám, nechce, viď?
4: Nechce.
3: Já to věděla. Je konec s naším úlem. Včely bez královny jsou jako tělo bez hlavy.
4: Ledaže by mi s tím panováním pomohl tuhle Brundia. Co říkáš, Brundio? Chtěl bys mě dělat prvního královského rádce?
5: Co pak o to? Zkusit bych to mohl. Jenže kdo to kdy viděl, aby včelí královna měla za rádce Brundibára?
4: Víš co, Brundio, nech planého mudrování. Raději mi poraď, jak jen těm mým včeličkám nejlíp oznámit, že už jsem zase zpátky doma.
5: Snad nejlíp písničkou.
4: To je nápad. A kterou?
5: Přece tou naší, Brundibárskou.
4: Včeličky, kde jste která? Už jsem zase doma!
1: Jakmile královnička zavolala, najednou se celé jetelové pole rozespívalo. Ale nebyl to zpěv. To se včeličky zblízka i zdaleka slétaly za svou ztracenou a znovu nalezenou královnou.
4: Jen poleďte blíž, to jsem já a tohle je Brundia. Můj kamarád a první rádce. To on mě odnaučil vztekat se a fňukat. Za to mě naučil něco lepšího. Poslouchejte, bude to po Brundibársku.

0: Ahoj, Méďo Hugo.
1: Ahoj.
0: Co to čteš?
1: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat.
0: Oho.
1: Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
0: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
1: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
0: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
1: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
0: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla. Vrčí, když pláče, dělá...
1: To nebude ono.
0: Nevím. Co to má znamenat?
1: No, mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
0: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
1: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
0: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
1: No to je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
0: Je, to je taky hezký, co si řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No a znamená to něco jiného, viď? Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
1: No právě, to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap, a už ho mají.
0: A je to tak?
1: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
0: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo? To jo,
1: nevím,
0: a že trošku...
1: Nevím, Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
0: Vidíš.
1: Co mám vidět? Nebo...
0: No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek, jo? A teď by se mračil a dělal by... Čeká by, než něco vymyslí.
1: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační. Když si to představím.
0: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty broč močíš jako krokodýl? Nemáš v puse něco velikého?
1: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam vysedí.
2: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Mimoni a Monstra.
0: Modrožluté potvůrky přitahují jednu katastrofu za druhou. Tentokrát to odskáče Hollywood. Zastaví někdo Mimoně a skutečná monstra včas?
2: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Mimoně a Monstra v kinech od 30. června.

0: Proč psi honí kočky a kočky myši? Německá bajka. Před dávnými lety, kdy ještě žili obři v jeskyních a princezny v zámcích, sloužili ve vsi u jednoho hospodáře pes a kočka. Když k němu vstoupili do služby, uzavřeli smlouvu. A v té smlouvě bylo napsáno, že pes bude střežit dům před zloději a kočka, že bude dávat pozor v kuchyni. Za to měli dostat od hospodáře každý den kus masa. Richtář jim pěkně všechno napsal na pergamen a dal na to dvě velké pečetě. Hospodář se podepsal, kočka škrábla svým drábkem, pes otiskl packu a všichni si slavnostně slíbili, že smlouvu dodrží. Když přišli od richtáře domů, povídá pes.
1: Měli bychom tu smlouvu někam dobře uschovat. Taková listina mnoho platí. Co kdyby nám ji někdo chtěl ukrást? Víš co, kočko? Dáme ji pod kámen u okapu. Tam ji jistě nikdo nebude hledat.
2: Prosím tě, pejsku, jaké to máš divné nápady? Odporovala kočka. Pod kamenem u okapu je vlhko. Listina se tam namočí, písmo se rozteče a budeme mít po smlouvě. Ne, ne. Já ji raději schovám do sýpky. Tam je pěkně sucho. Já tam noc co noc přespávám. To bude dobrý úkryt pro naši vzácnou listinu.
0: Chvíli se hádali, ale nakonec pes ustoupil a kočka schovala pergamen na sýpce. Tak plynul čas. A kočka i pes poctivě sloužili hospodáři. Ale sedlákovi se po nějaké době už nechtělo dávat psovi a kočce každý den kus masa. I začal přemýšlet, jak to zařídit, aby na nich ušetřil.
1: Ale co? Jaké pak okolky? Smlouva, nesmlouva? Postačí jim trochu kostí.
0: První den se s tím pes i kočka spokojili. Druhý den už reptali. A třetí den běželi k hospodáři. Ale hospodář vzal hůl a hnal je ze světnice, že nestačili utíkat.
1: Taková nespravedlnost,
0: povídá pes rozlobeně.
1: Pojď, kočko, půjdeme si stěžovat k richtáři.
2: To se rozumí,
0: souhlasila kočka a jak řekli, hned také udělali.
3: No, dobře, dobře,
0: povídá richtář, když vyslechl stížnost, kterou pes přednesl se vší důstojností.
3: A máte na to smlouvu?
2: Jak pak bychom neměli, sám jste ji, pane richtáři, ráčel vyhotovit.
0: Povídá zdvořile kočka.
3: No, tak mi ji přineste.
0: Na to richtář.
3: Já nemohu všechny smlouvy nosit v hlavě. Máte-li smlouvu, pak musíte dostat, co vám podle ní náleží.
0: Pes a kočka se obrátili a uháněli pro smlouvu. Přiběhli k sýpce, kočka se vyšplhala nahoru až k trámům v podstřeší. A jak tam vběhla, rozprchl se před ní celý houf myší.
2: Co pak, že tak melou těmi čumáčky?
0: Myslí si kočka.
2: Jak se ale podívala na místo, kde byla schována smlouva, hned se jí rozbřesklo. Myšky přišly na pergamen, a protože si mysleli, že to je něco dobrého na zub,
3: rozkousali ho na malé kousíčky. Z celé slavné smlouvy zbyly jen ty dvě velké rychtářské pečetě. Když to kočka uviděla, dostala strach. Kdo ví, co by jí pes udělal, kdyby se dozvěděl, že myši smlouvu rozkousali. A tak hup šup skočila ze sýpky dolů na mlad a prchala odtud, co jí nohy stačily. Pes čekal, čekal, ale kočky se nedočkal. A od těch dob každý pes, jak jen uvidí kočku, začne ji honit, protože chce, aby konečně už přinesla tu smlouvu. A kočka zase od těch dob chytá kdejakou myš, protože doufá, že u ní najde aspoň kousek té roztrhané smlouvy a že ji po těch útržcích dá nějak dohromady.

0: vtip.
1: Piggy, pojď sem ke mně, já ti řeknu vtip.
0: Je, poslouchám.
1: Poslouchej. Vojáci nakládají munici.
0: Co nakládají vojáci, co?
1: Munici.
0: Co to je?
1: No, to je střelivo.
0: Střelivo? Jo, to, co vybuchuje.
1: No, právě. Tak, nakládají munici a velitel je upozorňuje. Neházejte s tím tak, minule to odfouklo 8 vojáků do nebes.
0: Jú.
1: To se nám stát nemůže, odpovídá jeden z vojáků. Nás je jen 7.
0: Je!

0: Znovu zadrnčí telefon. Pokud si Hlík myslel, že ho bratranec Ramík poslechne a nebude nic podnikat, tak to se mýlil. Bylo tu moc záhad najednou a ta největší z nich se jmenovala Hlík. Jak se mohl tak najednou změnit? Vždyť se ještě docela nedávno choval jako vzorný skautík a teď chce vyloupit nějaký obchod. Ramses se rozhodl, že ho nespustí z očí. Čekal před domem. Viděl, jak vyšel pan Vavřinec a zamířil k nejbližšímu krámu. Viděl, jak tam rozhazuje rukama a pak se vrací zpátky s plnou igelitovou taškou. Vyčuhovala z ní ponožka. Neuběhlo ani čtvrt hodiny a s tou samou taškou se vláčel Hihlík do dolního města. Musel se skrývat na ulici před lidmi, ani ho nenapadlo, že by ho mohl stopovat lichožrout. Ramses se za ním kradl křivolakými uličkami do míst, kam se předtím s bratrem nikdy nevypravili. Před barem Kilimandžáro zahlédl, jak Hihlíka nějaký divoký lichožrout se špendlíky v uších vtáhl dovnitř temné chodby. Dlouho čekal za rohem, ale když nikdo nešel tam ani ven, vrátil se domů. Nejdřív s chránkou na dopisy vklouzl k profesorovi Kadeřábkovi. Ten seděl nad svou kronikou ze života lichožroutů a zapisoval do ní nové poznatky. Měl jich teď plno. Byl tak zabraný do práce, že by ho snad nemohlo vyrušit ani drnčení telefonu. To se mělo ozvat až o něco později. Ramík svého starého přítele chvíli pozoroval a pak zase vycouval. Nejdřív musí za otcem, protože věci došly už příliš daleko. Poví mu o Hihlíkovi a o jeho tajemných známostech. Přišel zrovna, když zazvonil telefon.
1: Slyším?
0: Zařval Padre do sluchátka.
2: To rád slyším.
0: Uchechtl se hlas na druhém konci.
2: Tak co? Už máš výkupný nachystaný? Měl bys si pospíšit, vzkazuje ti junior.
1: Kde je?
2: Špatná otázka. Co ty pytle licháčů?
1: Dostanete je. Moje slovo. Ale napřed chci svýho syna vidět. Chci vidět, že je v pořádku. Co třeba hned dneska v noci u řeky? Tam, co je ten vrak parníku?
2: Tak pomalu, ozvalo se zavrčení. Podmínky tu kladu já, Kudla Dederon. Ale jestli máš rád vraky, tak na mě a na svýho juniora čekej zítra od 10 večer za západním nádražím u vrakoviště aut. Ale žádnej podraz, nebo...
0: Kudla Dederon udělal významnou pauzu. A do té pauzy se vklínil jiný hlas. Halo, halo, kde je to nádraží, prosím vás? Ovšem, byl to pan profesor.
2: Končím.
0: Kudla Dederon praštil sluchátkem. Profesor Kadeřábek rázoval po místnosti. Uši mu hořely vzrušením. Tentokrát je na stopě nějakého skutečného zločinu. Utajený svět lichožroutů, který celý život zkoumal jen teoreticky, náhle vystoupil ze tmy na světlo a byl tak skutečný, až z toho šla hrůza. Profesor si rychle zapsal celý průběh toho telefonátu. U paní Květuš nenápadně zjistí, kde je západní nádraží a v rakovišti aut. A zítra večer se tam vypraví. Profesor Kadeřábek si připadal jako hrnec. Jako Papénův hrnec poskakující na rozžavené plotně a hrozící výbuchem. Za to Padre seděl vedle telefonu s hlavou v dlaních. Ramses si poprvé uvědomil, jak je jeho otec starý.
1: Ramíku, právě Teď ten Dederon volal. Chce výkupný a já mu ho dám. Kdybych tak věděl, kdo to je.
0: Ramses se vedle otce posadil. Řekl mu, že Hihlík ho určitě zná.
1: Hihlík? Náš Hihlík?
0: Nemohl tomu uvěřit. Když se z toho údivu vzpamatoval, chtěl se za ním okamžitě vypravit, ale Ramses mu to vymluvil.
2: Nesmíme ho vyplašit a musíme mu zatím věřit. On tvrdí, že má plán, jak Tulíka osvobodit.
1: Tak dobrá, souhlasil nakonec otec. Počkáme to zítra. Víš, kde je vrakoviště u západního nádraží?
2: Vím, řekl Ramses. Já tě tam dovedu.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.piggy.cz a tam

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Sluníčko už vyšlo a Moja stále ještě spala schoulená v mámině náruči. Kidžuvu byla z hůru, ale nechtěla Moju budit. Ať si ještě chvilku pospí, dneska musí mít hodně síly, říkala si potichu, zatímco se na ní starostlivě dívala a nižně ji hladila. Přišel k ním i táta Richard a Kamba se Šindou. Všichni si potichu sedli a sledovali, jak Moja klidně spí a vůbec netuší, jak velký den jí dnes čeká. Najednou Moja otevřela jedno oko, pak i druhé a hned je vyvalila na ostatní. Co se stalo? Proč tu všichni sedíte? Co se děje? Ptala se zmateně. Táta Richard se ujal vysvětlování. Pamatuješ si, jak jsem ti vyprávěl o kouzelné díře a o velkém gorilákovi? Ano, odpověděla nejistě Moja. Richard se zhluboka nadechl a pak řekl. A tvůj velký den je právě dnes. A než stihla Moja cokoliv říct, už jí ze všech stran zasypávali radami na cestu a hned byla vypravená a měla jít. Ale kudy? Zeptala se. A mamka Kidživu, skrývajíc pláč, řekla. Jen jdi, Mojo, až budeš připravená, kouzelná díra se ti sama objeví. Neboj se, jen jdi. Tak se Moja rozloučila a vydala se hledat kouzelnou díru. Hlavou jí šly vzpomínky na víru Sábu a na tátovo vyprávění a jiné prapodivné myšlenky. Až z toho dostávala strach. Co, když tu díru nikdy nenajdu? A nebo jsem třeba moc zlobila a velký gorilák řekne kouzelné díře, aby mě spolkla a ona mě spolkne? Sábě to přeci taky udělala. Jak tak přemýšlela, šla čím dál tím pomaleji a kouzelnou díru už najít ani nechtěla. Bála se jí. No jo, ale když k ní musí jít každý, to ona by si mě určitě sama našla, kdybych ji přestala hledat a velký gorilák by mě pak mohl potrestat ještě víc než Sábu. Moja byla v koncích. Věděla, že musí hledat dál, ale na druhou stranu se moc bála. V tom si vzpomněla na babičino vyprávění o bílé gorile. Jung byl přeci taky sám a dokázal se postavit obrovskému Levhartovi. Budu jako Jung, pomyslela si Moja a kurážně vyrazila dál, už se ani trochu nebála a aby se jí strach nevrátil, brblala si jako zaklínadlo u všech bílý goril, u všech bílý goril, u všech bílý goril. A když to vyslovila po 100 000 páté, zahřmělo a před Mojou se objevila kouzelná díra. Moja napětím celá stuhla, ale dobře si pamatovala, jak jí mamka Kidživu říkala, že se má nahnout úplně blizoučko k díře a říct, co si přeje. Jen chvilinku zaváhala. To se jí zase vracel strach, ale hned si rychle připomněla statečného Junga. Naklonila se ke kouzelné díře a odvážně spustila. Velký goriláku, ty, který umíš splnit všechna přání, přineste tě Šindě miminko a tátovi hodně melounu a mám mě košíky na hraní a i Kambě taky něco. Dej, děkuju, děkuju, děkuju ti. Moja si úlevně sedla vedle kouzelné díry a začala si pro sebe vypočítávat. Pro tátu jsem si přála, pro mámu jsem si přála, je, já jsem zapomněla na tetu Šindu. Ne, vlastně nezapomněla. Pro Kambu jsem si přála? Je, já jsem zapomněla na sebe. A jak si to Moja uvědomila, hned se znovu natahovala ke kouzelné díře, aby si mohla přát taky něco pro sebe. Jenže co? Zarazila se. Co si mám přát? Ale v tom k ní promluvil sám velký gorilák. Nemusí se lámat hlavu s tím, co by si směla přát, Mojo. Vím dobře, po čem toužíš. A protože jsi byla hodná a přála jsi něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní, pošlu ti brzy to, co ti nejvíc schází, kamaráde. Moja překvapením ani nedutala. Vždyť k ní promluvil sám velký gorilák. Chvíli nehnutě seděla a naslouchala, ale když už se nikde nic neozývalo, začala jí pomalu docházet slova velkého goriláka. Kamaráda, kamaráda, je! Já budu mít opravdového kamaráda! Zaradovala se Moja a samým štěstím z té náhlé zprávy metala jeden kotrmelec za druhým až domů.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: O lišce, jak ošidila dva medvídky. Za skleněnými horami a za hedvábnými loukami stál hustý les. Nikdo v něm nikdy nechodil a nikdo jej taky nikdy nespatřil. V tom lese, v tom nejhustším houští, žila medvědice a tam měla dva medvídky. Když medvídci povyrostli, řekli si, že půjdou do světa. A tak se vypravili. Rozloučili se s matkou a šli. Šli a šli, šli den, šli druhý. Vyšli z lesa na louku a snědli všecko, co jim matka dala na cestu. Ani drobeček jim už nezůstal.
1: Ach, bratříčku, já bych jedl,
0: naříkal mladší medvídek.
1: A co teprve já, bratříčku,
0: vzdychal starší. A jak tak šli, našli na cestě kolo sýra. Chtěli se o ně podělit, ale nevěděli jak. Začali se proto spolu hádat. Hádali se, hádali, až k ním přiběhla liška. Proč pak se mládenci hádáte? Ptala se jich.
1: Ale máme kolo sýra a neumíme se o ně rozdělit,
0: řekli jí medvídci. No to je snadná věc, já vás rozdělím. Usmála se liška, vzala kolo sýra a rozlomila je na dvě půlky.
1: To není spravedlivé,
0: volala medvíďata.
1: Jedna půlka je větší.
0: Liška si dobře prohlédla obě půlky a řekla. Opravdu, tahle půlka je trochu větší,
1: ale to snadno spravíme.
0: A ukousla kus z větší půlky.
1: Teď je zas ta druhá půlka větší,
0: volala medvíďata. Liška si tedy ukousla zase z té druhé půlky. Ale pak byla zas větší půlka první a tak to šlo pořád dokola. Liška ukusovala z obou půlek, ukusovala, ukusovala, až obě půlky snědla a nezbylo už vůbec nic.
1: Ty jsi nás, kmotra, pěkně podělila,
0: zlobila se medvíďata.
1: Snědla celý sýr sama.
0: Dobře jsem vás, mládenci, podělila, zasmála se liška. Žádný z vás nedostal ani o drobet míň, ani o drobet víc než ten.

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo, teď už šelmo.
1: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihranej.
0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je, snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!
0: Ožila, ožila, na svět se nám vrátila, i se svou babičkou,
5: vystrašenou dceričkou.
2: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub.
0: Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
6: Býval v lesích za ruka pání takový malý rybníček jménem Kaňka. Ať jej tak okřtil, kdo chtěl, to jméno bylo dobře vymyšleno. V zeleném rouně lesu a luk se musel jevit luňákům, jestřábům, ale i kukačkám a jiné havěti, přeletující tiše nebo s křikem ze smrčí nad černými blaty do dubiny nad Květnou, jako malá modrá Kaňka, porušující nekonečnou zelenou plochu. Dnes už na tom místě sejí žito a sázejí brambory, ale jméno se udrželo a dodnes se tam říká na Kaňce. V těch dobách, kdy Kaňka byla rybníkem a ne brambořištěm, tehdy, když v rukapání drahná léta po zlopověstném Pandrholovi sládkoval neboštík Karas, byl jednou o masopustním úterku ve vsi Kardavci slaďácký bál. Kardavecký pivovar byl takový krcálek, všeho všudy tři slaďáci tam mlátili kopistěmi do kádě, míchajíce sladovou tluč, ale na čest si tuze potrpěli. Pozvali proto na svůj bál a na pohřbívání Bakusa, které se v ten den odedávna konávalo, i přes polního pana starého, rukapáňského sládka Karase. Zpívalo se tam zvesela, jak se o masopustním úterku na slaďáky patří. Neviděli jste toho pána, děravého džbána, je tlustý jako žebřinový vůz, chybí mu nosu kus a říkají mu pan Bakus. Pak toho nejtlustšího sladovníka pošili hrachovinou, aby představoval Bakusa, naložili ho na hnojná nosítka, opentlená papírovými fábory, a co sil v hrdle měli, zaspívali nad ním smuteční. Rozlučme se s tímto tělem, zařval pan otec Karas a slaďáci mu trojhlasně odpovídali, dejme mu jednu korbelem. A už to šlo dál, ráz na ráz. Dona nobis pácem, kam pak mí s ním plácnem, ať odpočívá v pokoji, dejme mu místo na hnoji. Když se jim drahně po půlnoci podařilo Bakusa zahrabat dohromady sněhu na pivovarském dvoře, vypil rukapáňský pan otec na rozloučenou ještě čtyři holby, skočil si šotiš, třasáka, sladovnickou a cibulku a pak, odmítnuv bričku, kterou mu nabízeli, pustil se pěkně rozehřátý přes haramici, černá blata, sedm zabitejch a Květnou do rukapáně. Noc byla jiskrná, hvězdy se třepetaly jako živé, ale jinak bylo pokojno a ticho. Jen snížek pod nohama vrzal jako cín. Když scházel příkrou, umrzlou a posněženou cestičkou od černých blat dolů ke Kaňce, popadla pana otce žízeň. Strašná žízeň, která stáhne hrdlo jako šňůrkou a přilepí jazyk na patro, že sotva můžeš promluvit. Žízeň, při níž houstnou sliny tak, že jich už nepolkneš. Samou žízní se musel u té kaňky zastavit, aby alespoň trochu svlažil čípek. A protože byl ve stavu, kdy chmelka rozvazuje jazyk, začal splna proklínat ten osud, který ho nutí pít bahnitou vodu. Najednou, když byl uprostřed toho láteření na vodu, ozval se za ním hlas.
7: Co mi plašíš, ryby, zrzoune?
6: Byl tě Alois Karas zrzavý jako liška, i když měl přitom srdce ze zlata. I obrátil se, nemile dotčen, a spatřil na kraji díry prosekané v ledu sedět zeleného ohyzdu. Holínkami šplouchal ve vodě, hubu měl holou jako žavý koleno, za to za ušima vlasy dlouhatánské, sknocené a zaneřáděné bahnem. V levém koutku křivých úst mu visela stará fajfka, celá žabincem polepená.
8: Co je ti do toho, zeleňoure?
6: Nevrle se utrhl pan starý na Astrmana.
8: Já si můžu proklínat, já mám morniánskou žízeň.
6: To byl i provodníka dobrý důvod. Poskočil z ledu na zmrzlou trávu na hrázce, přiblížil se ke Karasovi a zaskřehotal žabým hlasem.
7: Ty jsi sládek z ruka, páně, tebe já znám. To tvý pivo s tím, aby lumpy trestal, šel moc zrzavá. Jednou jsem ho vyzul k bandičku ženským, když tu na louce sušili seno. Fuj, tajbl. Hotový patoky, vařený ze starých březových košťat.
6: Alois Karas hned věděl, že má co dělat s Hastrmanem Mátalou, o kterém na pivovarské šalandě vypravovávali všichni hajní v úkol. Jsem tam, pravda, vymáchal nějakou tu babku, když mu přišla krást puškvorec na kořálku, nebo vylékal kluky, kteří se z holého nerozumu zapletli do vodních šlahounů. Ale ani ti nejvousatější v

Nejspíš to byl ten jeho hastrmanský smích. A povídá, tak pojď ke mně domů na skleničku, ty rozumbrado sladovnická, já ti ukážu, jaký já si vařím pivo, když na to přijde. To, jako myslíš tam dolů, ukázal Alois Karas na černou díru v ledě. I toť se ví, že tam, kam pak jinam, jen se neboj, drčko sladovnická, já to mám dole outulný. Kdyby byl býval Alois Karas při chladném rozumu, tak by byl nešel. Ale protože měl v hlavě a protivilo se mu hastrmanovo troštování, beze všeho hupl dírou v ledu rovnou do hastrmanova království. Ale jak je pak ostatně království? Mátala tam měl přihrázi starou barabiznu, okna zasklená rybími měchýři, místo záclon potrhané rybářské sítě. Za to kamna měl pěkná, kachlová a hučelo to v nich jedna radost. Před kamny stál starý dubový stůl s dlouhou lavicí a na té se rozvaloval velikánský vousatý sumec. To byl Mátalův nejlepší kamarád a vyhříval si u hastrmanových kamen regma. Sotva se Alois Karas za stolem uvelebil, Mátala zatleskal a tu máš čerte kropáč, dvě štiky jako polena přikutáleli zubatými hubami soudeček, čtvrtňáček, jakému se v pivovarech říká štěně. A jedna kapří krnačka, už postarší a přitloustlejší, honem pospíchala na stůl s třemi uchatými sklenicemi. To jste měli vidět toho sumčího dětka, jak celý obživl, sotva uviděl pípu. Mátala narazil štěně, natočil do tří sklenic, tu jednu strčil sumci do širokánské tlamy, aby si ji podržel piskem, tu druhou přitočil uchem ke Karasovi a teď pěkně vyvát, clnkli si všichni tři, až pěna vystříkla. A sotva vytáhl jednu, Mátala honem natočil druhou, zas ji přistrčil sumci pod vousy, zase si cnkli s Karasem a tak to šlo pěkně do kolečka dokola, až se z toho Aloisu Karasovi po osmé holbě hlava drobátinko motala. Matičko sedmi rana, to bylo pivo, že před ním musel každý sládek smeknout. V celém kraji bys mu rovna nenašel. Na pohled to sic vypadalo jako černá břečka, žádné zlátnutí a světelkování, na kterém si Alois Karas doma zakládal, ale mělo to říz i sladkou lahodu. Byla to hořkost kořená a zároveň vonavoučký med. Chuť tak podivně krásná, že se jí pan otec ani nabažit nemohl. Poslouchej, Mátalo, ty kolčavo jedna, z čeho to vaříš? Něžně vzal hastrmana okolo krku a div mu nedal za ucho hubičku. Tak teda začnu u ječmene. Ten kradu, abys věděl, na pivovarských polích, zakřenil se Mátala. No dobře, krať si, dokud ti hlídač hnáty nepřerazí. A co dál? Nedočkavě naléhal na hastrmana pan otec Karas. Ta voňavá hořkost, co tak pěkně sládne, víš? Jo, milej Karasi, to je právě to tajemství, rozchechtal se Mátala, až měl tu žabí hubu od ucha k uchu a samou rozpustilostí dál sumce za vousy. Na popeleční středu se po celé rukapání trousilo, že prý se sládek Karas ještě nevrátil z Kardavce, ačkoliv odtamtud odešel po třetí po půlnoci, ale ve čtvrtek popolední se pan otec objevil v rukapání živ a zdráv, jen ve vlasech měl nějaký ten lísteček zeleného okřehku, co se prostírává po rybníce jako hastrmanské sukno. Tím okřehkem měl Mátala nadité své hastrmanské peřiny. Od té doby se začaly dít v rukapáňském pivovaře divné věci. Do jednoho sklepa natahali bednáři 10 velikých kádí, napustili je vodou a potom přišel takový podivný slaďák v zeleném fráčku, věčně urousaný a drobátko jí usmrkaný, který se ze začátku hodně stranil lidí.

Za to u těch kádí, odkud se měla brát voda na várku, seděl věčně. Od rána do večera, snad taky od večera do rána. A do vody pořád něco přisypával, něco v ní louhoval a něco máčel. Co? To nikdo v celém pivovaře nevěděl, protože ty tajemné špecie mu přinášíval sám pan Sládek Karas ve velkých kornoutech z přespolních apatik, aby se to tajemství neprožbeptlo. A snad taky od babek kořenářek. Rukapáňský pivovar přestal vařit světlé, které stejně ničím nevynikalo, a dal se do vaření černého. Kdo k němu sedl, nemohl odtrhnout sklenici od pisku. A na šalandě to večer co večer znělo zpěvem a výskáním, jako kdyby tam denodenně byla nějaká vydařená svatba. Kdo vypil jednu, dobrá nálada ho popadla. Kdo dvě, od srdce se rozveselil. Po třetí se chtělo do zpěvu a po čtvrté se rozum každému tak osvítil, že si připadal stokrát chytřejší než rukapáňský purkmistr. Pivovarská chasa věděla, že ten zázrak má na svědomí ten urousaný slaďák v zeleném fráčku, co připravuje vodu na várky. Mezi slaďáky se začalo šuškat, že to není samo sebou. Ten třasonožka, že je vlastně Hastrman Mátala z rybníka Kaňka. Sám pan podstarší ho jednou na večer tajně pozoroval, jakž bluňkl ve sklepě do veliké kádě s březňákem a hodnou chvíli se tam převaloval nic jinak než jako kapr v rákosí. Potom vyplul na povrch s očima vyvalenýma jako skokan a blahem kuňkal, až panu podstaršímu sluch přecházel. Ale že Hastrman nikomu nic zlého nedělal a pivovaru prospíval, zvykli si na něj všichni slaďáci a po nějakém čásku se s ním skamarádili. Sobotu co sobotu, jak jen se trochu smrklo, obul si Mátala hastrmanské feldovačky, strčil do kapsy krajíc chleba a uháněl domů na Kaňku podívat se, jak tam hospodaří ten starý vousatý sumec, kterého udělal na Kaňce svým zástupcem. I bývalo prý ho tu noc ze soboty na neděli často vidět, jak sedí na stavidle a spravuje při měsíčku to, nač neměl mezi týdnem čas, košile, kabátek nebo ty měkké, ze žabí kůže šité hastrmanské boty. V pondělí ráno, kdyby trakaře padaly, byl Mátala zpátky v pivovaře a ještě vždycky přinesl slaďákům nějakou tu výslužku, okouny, raky, mřínky, líny nebo jinou rybí žoužel. K smrti rád smažil ryby a v pondělí večer jimi šalanda jen voněla. Když byli slaďáci mezi sebou, pokoušeli Mátalu a tím zaspívá nějakou hastrmanskou. Ze začátku se styděl, ale potom přece spustil s křehotavým hastrmanským hláskem a zpíval s takovým citem, že všem tekly od smíchu slzy z očí. Podhrází rak, nahrází pták, ve vodě rybička, za vodou děvečka, tu já bych rád. A tak to nějaký čas v rukapáňském pivovaře klapalo jedna radost a pan otec veselé hromadil zlatníčky za to své proslulé černé pivo. Ale že nikdy není dobře, aby zas nemohlo být zle, stala se taková věc, která ten klid a pokoj docela rozmetala. Pan otec Alois Karas měl dceru Julinku a ta byla jako tatínek tuze zrzavá a ještě navíc chudák, strašně pihovatá, takže se jí kluci darebáci ve škole smávali, že se opalovala skrze maminčin cedník. A ta Julinka přišla zrovna do těch kvetoucích let, kdy děvčata začínají myslit na lásku a jejich paní mámy na vdávání. Paní stará začala Julinku vozit po bálech v širém vůkolí, ale tanečníků bylo pro ní všude málo a nápadníků ještě míň.
Julinka byla nešťastná. A třeba, že za dětských let to bylo veselé, ba někdy až divoké děvče, stala se z ní smutná a unilá pana, která jen vzdychala a často pro nic za nic měla plné oči slzí. Chodívala za teplých letních večerů sedat na pivovarskou zahrádku, čučela do hvězdiček nebo na měsíc a snila s otevřenýma očima o tom, kdyby nějaký ten upřímný milý přece jenom přišel. A tu Julinku, zrovna když byla jednou v takovém sladkobolném rozpoložení, uviděl na zahrádce při měsíčku Hastrman Mátala, který se tam tajně chodil brouzdat do večerní rosy. Suď Bůh, jak k tomu došlo. Snad, že se takové osamělé duše navzájem přitahují, ale Mátala se do Julinky zamiloval, až mu z toho v uších zvonilo. A jak se rázem tou láskou proměnil? Dal si u holiče zastříhnout své dlouhé hastrmanské vlasy, koupil si hřeben a každý den se česal a dokonce tu svou prozelenalou koudel nějakou pomádou přimašťoval, aby mu držela za ušima. U krejčího Vondry si dal ušít nový kabát, takový trošinku myslivecký, trošinku hastrmanský, a koupil si na jarmarce nový klobouk s brčkem. Pak chodil za Julinkou večer co večer, jakmile jen se na zahrádce objevila, vzdychal a zamilovaně kroutil očima. Julinka, jak se říká, nezůstala k tomu jeho vzdychání lhostejná. Když tak jednou vedle sebe seděli na lavičce, stiskla Julinka Mátalovi jeho hastrmanskou ruku a pranicí nevadilo, že je taková rybí studená. Pane Mátala, já jsem strašně nešťastná, šeptala přitom, ale vy jediný mě chápete, vidíte. Já vám jistě nejsem protivná, vidíte, že ne. Slečno, Julinko, vzdechl na to Mátala, kdybyste věděla, jak já jsem nejčkon šťastný, že můžu takhle pěkně sedět vedle vás, že si mě neošklivíte pro mou škaredost. Já, zapípala Julinka tichonce, co vás vede, pane Mátala? Mně se líbíte takový, jaký jste, hlavně, že máte takové zlaté srdce. Vy vůbec nevíte, co to je světská faleš. Mátala byl od těch čas jako vyměněný. Už nenosil skaňky, okouny a mřenky, ale toulával se po nocích Bůh ví kde a ráno před slunce východem dával Julince pod okno krásné běloskvoucí lekníny a takové malinkaté, jasně zelené rosničky, které típaly vysokým hláskem, jako by to byly spíš ptáčkové než žáby. A netrvalo to dlouho, Julinka s Mátalou si při úplňku slíbili věčnou lásku a odpřisáhli si, že je žádná zloba světa od sebe neodtrhne. Zatím si však u sládku podávali dveře do hazovačky. Po rukapáňském pivovaru se začali ohlížet všelijací ti zkrachovaní a zadlužení kavalíři, kteří mysleli jen na to, jak by si Julinčiným věnem osladili život. Jeden takový statkář, nedostatkář, nějaký pucherna, zdušník, oblomil srdce pivovarské paní maminky, která už by byla ráda viděla svou dceru pod čepcem a tomu tedy Karasovi Julinčinu ruku slíbili. Děvenko, buď s ním šťastná, chtěla paní Sládko a Julince pohladit zrzavou hlavičku, když jí tu novinu zvěstovala. Ale Julinka se jí vytrhla jako uštknutá. A já ho nechci. Ne a ne a ne. Ohyzdu plešatého, ničemného. Stejně se chce oženit jenom s mými penězi. Příživník jeden. Ale holčičko, někoho si přece vzít musíš, abys měla nějakou mužskou ochranu, až my tu s maminkou nebudeme. Začal Julinku chlácholit pan otec Karas, kterého celý život pálilo, že Julinka zdědila po něm tu zrzavost. Já už mám ženicha, zavzlíkala Julinka dojatě.
Ten není jako ostatní. Má mě upřímně rád. Pan otec i paní máma spráskli ruce, jednak překvapením, jednak strachem, jestli ta holka nešťastná nefantazíruje. A koho, proboha tě, prosím, ptal se výjeveně pan otec. Pana Mátalu. Kdyby byl doprostřed rukapáňského pivovaru uhodil sedmeronásobný hrom, nebylo by to sládkem karasem tak zatřáslo, jako tato dvě slovíčka. Dítě nešťastný, zahlkal zdrceně. Co tě to jenom napadlo? Proč? Pan Mátala je přece pořádný člověk, hájila se rozhodně Julinka. Ale vždyť on vůbec není člověk. Ať, mně je to jedno, ale pořádný je. Paní Sládkovou zachvacovali střídavě mdloby a srdeční křeče, když pochopila, že její dcera si vybrala Hastrmana. Co jsme si to v tobě vychovali, bědovala, že by se byl kámen ustrnul, ale Julinčino srdce zůstalo pevné. Mátala jí má rád, ona jeho taky, on jí nikdy nebude vyčítat zrzavost a ona Mátalovi také ne tu hastrmanštinu. Ty jsi tím vším vinen, vrhla se paní stará na svého muže. Ty ohavo, ty darmošlape, ty pivní žoku, ty s nám tu příšeru zavlekl do stavení. Pan otec Karas byl dobrák od kosti, ale to lermo paní Sládkové mu nějak hnulo osrdím. Popadl hůl Břinkovici a běžel ke kádím, že si to s tím lumpem hastrmanským na místě sedsakramensky vyřídí. Já ti dám odloudit mi dítě. Mátala zrovna namáčel ty své špecie, když pan starý na něj tak zhurta vpadl. Leknutím pustil ty plátěné pytličky do kádě, ale než stačil ruce na obranu zvednout, pan starý lup a lup, už mu je nemilosrdně sázel na úzká záda, až se Mátalovi z fráčku kouřilo. Pane starý, pamatujte se, vykřikl úpěnlivě, ale když Sládek nepřestával, proměnil se Mátala v zoufalství ve velikého kapra, mrskl sebou do kádě a bleskem sjel až někam dolů ke dnu. Tak, potvoro hastrmanská, ulevil si pan otec. A v tom rozkurážení pak zaběhl domů a křikl na pobledlou Julinku. Máš po ženichovi, plácá se tam v kádi, dočista skaprovatil, sotva se mu jednu holí šoupnul. A ty nebreč, nebo... Julinka němně zalomila rukama a pak se jako poťatý kvítek sesula na zem. Od té chvíle nebylo po Mátalovi v rukapáňském pivovaře ani ponětí. Jen za Julinčiným oknem, byl tě právě měsíc červenec, ráno co ráno ležela veliká kytka bělostných leknínů, kterým se u nás říká nekřtěňátka, a které musel Mátala schánět bůh ví kde po dalekých tůních. Pan otec Karas Mátalova zmizení neželel. Věděl už dávno, v čem byl asi hlavní vtip toho znamenitého hastrmanského piva. Ve vodě kaňky se máčel po dlouhá léta puškvorec a voda z něho vytáhla hořce kořennou chuť a vůni. I domníval se pan otec, že to s tím puškvorcem trefí sám, bez Hastrmana. Ale běda. Sotva Mátala zmizel, voda v kádích se začala kalit až do běla a třeba, že kádě vypařovali vratičem, libečkem, chebdím, tolitou, laskavcem i devěcilem, s vodou nemohli spravit nic. Až nakonec poručil pan otec kádě rozsekat, i když si byl vědom, že bude rázem po rukapáňské chloubě. Zatím Julinka každé ráno zdvíhala ty leknínové kytice a ukládala je na tajná místa, aby jí tatínek na tohle tajemství nepřišel. Celé dny do ní maminka se šesti tetami hučela, aby si vzala pana Puchernu, ten, že ji bude na rukou nosit. Ale ty lekníny, které ráno co ráno nacházela, dávaly Julince sílu vzdorovat. Leč přestal čas letnínů, na lukách byly už jen fialové naháče. Věrný Mátala však nosil alespoň ty odsuny. Jedenkrát za měsíčné noci ho však sladovničtí schlédli, jak s nimi šplhá po okapu k Julinčinu oknu. Když se to dověděl Alois Karas, bez ohledu na své dobré srdce, slíbil Mátalovi strašnou pomstu. Příští noc nalíčil na to místo, kudy šplhával veliké oko zlíčeného provazu a nebohému Mátalovi je zadrhli kolem krku. Odsunová kytka mu vypadla z rukou a rozsypala se na zem.
Příštího jitra nenašla Julinka za svým oknem nic a trošinku jí bodlo u srdce, že snad na ní pan Mátala zapomíná. A tak čas utíkal a listí padalo se stromů a Julinčina rozhodnost se pod tou palbou ženských jazyků vyklala a vyklala, až se jednoho dne sesula jako ten poslední lísteček z javora. Příštího dne se rozkřiklo po celém městečku, že Julinka Sládkovic slíbila ruku panu Puchernovi a příští neděli, že budou najednou všechny tři ohlášky. A kdeže byl chudák Mátala po celou tu dobu vinu, seděl přivázán líčeným provazem v zadním koutě pivovarské bednárny blízko pece, kde se rozehřívala smola na požahování sudů. Aby ho tu nikdo nespatřil, poklopili na něj starý, rozeschlý sud. Tam jej hlídal starý bednář Měchura a trápil Mátalu suchem. Usuším ho jako makovici a pak ho roztušu v moždíři, dušoval se pan starý Měchurovi a obyčejně mu přitom podstrčil zamlčenou nějaký ten šesták. A Měchura mlčel jako hrob. Julinčina svatba byla slavná. Pan starý dal zvonit všemi zvony, kolik jich ruka páni měla a družiček v bílém vyrukovalo půl třetího tuctu. Do kostela jela svatba na valnicích, tažených pivovarskými voli a ti měli kolem nabronzovaných rohů věnce z ječmene a chmelu. Jen nevěsta a ženich jeli v zavřených kočárech. Ženich prý proto, aby ho povětří neofouklo, protože byl jako pára nad hrncem, a nevěsta zas, aby nebylo vidět, jak je uplakaná. Za to pivo teklo v pivováře i všude kolem proudem. A tak se stalo, že jeden rozpustilý mládek na večer za tmy, když už měl sám pěkně pod čepicí, načepoval na spilce velikou konev březňáku a přiběhl s ní do bednárny k starému Měchurovi, který tam věrně hlídal hastrmana pod sudem. Píte, oče, proč pak tu sedíte tak na suchu? To jste kostelník a ne mistr bednářky, píte sakra, aj chuchu! Spustil mládek na Měchuru a břinkl těžkou cínovou konví zrovna na ten starý rozeschlý sud, co pod ním usíchal Mátala. Tím nárazem vypadlo horní dno a konev s chmelovinou, jako by jí šotek stáhl, se propadla dovnitř sudu. Pomoc! Vykřikl Měchura zoufale a chtěl ještě konev zachytit, ale v tom vám to proti němu vyšplíchlo, jako když čep vyrazí. Dužiny sudu se rozkočily na vše strany a hastrman, který tou vodou nabil sílu, s příšerným chechtotem vyrazil z bednárny jako bílý kůň. Vřítil se na pivovarský dvůr, zařechtal, až se okna zatřásla a všichni hosti od svatebního stolu vyskočili. Tma byla, že jí mohl na černidlo prodávat jenom ta bílá skvrna. Ten hastrmanský kůň se v ní míhal kol dokola dvora. Rozehnal všechny báby, které tu stály na čumendě pod okny, prošlápl buben muzikantům, co přišli zahrát nevěstě do ouška, nakonec s hrozným zařechtáním přeskočil zeď a byl ten tam. Od těch dob je rukapáňské pivo zase takové, jako bývalo dřív. Aby s ním lumpy trestal.

0: Biggy hádanka.
1: Když jde se svou paní laní, všecka lesní zvěř se klaní.
2: Prochází se v doubravě, nosí věšák na hlavě.
0: Kdo pak ví?
3: Já nevím, co je doubrava.
4: To já taky ne.
0: Já počkat. Možná už mám nápad.
4: Možná to je takovej malej lesík, ne?
0: Aha, bude to malý lesík ze samých doubků.
4: Aha.
0: Proto je to doubrava.
4: Takže je to listnatý lesík.
0: Kde někdo se svou paní laní.
4: Věšák na hlavě, to se myslí paroží.
0: Všecka lesní zvěř se klaní. Kdo pak je králem lesů?
4: Lev.
0: No, to je král pouště, ale králem lesu u nás a má na hlavě
4: parohy, tak je to jelen.

0: písnička. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: O šídlu, kohoutovi, kačeru a houserovi. Šlo šídlo do lesa na houby. Potkalo kohouta.
3: Šídlo, kam jdeš?
4: Jdu do lesa na houby, pojď se mnou.
5: Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic.
2: Kohout poslechl a šli dál. Potkali kačera.
3: Šídlo s kohoutem, kam jdete?
4: Jdeme do lesa na houby, pojď s námi.
5: Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic.
2: Kačer poslechl a šli dál. Potkali housera.
3: Šídlo s kohoutem a s kačerem, kam jdete?
4: Jdeme do lesa na houby, pojď s námi, bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic.
2: Houser poslechl a šli dál. Když přišli do lesa, dostali všichni z vlka strach. Nedaleko ale uviděli chaloupku a tak se do ní schovali. Kohout si sedl na bydlo, kačer vlezl pod lávku, houser vyskočil na lávku a šídlo se vpíchlo pod práh. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, vrazil do světnice vlk a zarval na ně.
3: Všechny vás sežeru!
2: Ale kohout, který seděl na bydle, měl nejvíce odvahy a zakokrhal.
3: Všichni obíte!
2: Houser křičel.
3: Kijem, kijem, kačer.
2: Šak tak, šak tak, šak tak. A konečně spod prahu vyskočilo šídlo a píchlo ho do boku. Pích, pích. Vlk se hrozně polekal a utekl. A tak šídlo, kohout, kačer a houser šli nazbírat houby a vesele se vrátili domů.

0: Už bys mohl vědět, že děti smějí do výtahu jen v doprovodu rodičů, zlobí se správcová domu na Honzíka.
1: To vím, ale kdy se ženu tolik rodičů najednou?
2: Ten chlapeček to nepochopil. Myslel si, že musí mít rodičů třeba 5.

0: mlsotkové a šmakovinky, vítám vás opět v mé kuchyni a u našeho oblíbeného pořadu Laskončino veveří vaření.
1: Ten pořad se jmenuje jinak.
0: Jak prosím tě?
1: Pigiho nejlepšejší prosadkovaté vaření s veverkou Laskonkou.
0: Tak. No to je nějaký moc dlouhý název, ne?
1: Jo, protože je to nejlepšejší vaření, tak ten nejdelšejší název je nejlepšejší.
0: Pigi, říkáme nejlepší a nejdelší.
1: No to je jedno. Hlavně, aby byla nějaká ta mňamulinka do papulinky.
0: Neboj se, Pigi, bude.
1: Jaká?
0: Okurková. Co kdybychom se rovnou pustili do vaření? Co říkáš?
1: Rád. O kukurková. Tak to bude něco pro pro kukačky asi, ne?
0: Proč pro kukačky?
1: No, kuká to.
0: Co kuká?
1: No ta o kukurka přece.
0: Aha. No to asi ano, no. Máš pravdu. Já jsem to hned nepochopila. To je docela legrace. O kukurka.
1: Tak to pojmenujeme po kukačce.
0: To se ještě uvidí. Teď poslouchej. Přemýšlela jsem, co nového vymyslet, do které oblasti zabrousit. No a pak mě to trklo. Narozeninové oslavy, návštěvy, slavnosti.
1: Uděláme slavnost pro kukačky s kurkou.
0: Ale ne ty popleto. Říkala jsem si, že vymyslím něco přesně pro takovéhle slavnostní krásné příležitosti. Takové, jaké jsem jmenovala. No, kdo by přece nechtěl pohostit kamaráda, když přijde na návštěvu, vy?
1: No.
0: Proto vám dneska prozradím, jak rychle vyrobit skvělé a okouzlující okurkové sendviče.
1: Tak to zní zajímavě. A mohly by se jmenovat sendviče o kukurkové?
0: To by byl zvláštní název, Pigi, to by asi nešlo. Složitý název by to byl. A přitom je to tak jednoduchý recept. No a samozřejmě zdraví. Tak jdeme na to.
1: Tak dobře, tak bez kukaček. Já jsem připraven.
0: Takže prosím připrav salátovou okurku,
1: mám
0: parmskou nebo jinou šunku a sýr.
1: Máš to tady všechno nachystané.
0: Tak to zopakuj. Co tu všechno je?
1: Okurka, sýr, šunka.
0: Tak. A budeme potřebovat prkénko, na kterém okurku nakrájíme, možná i škrabku na okurku a párátka a pozor, nůž. A tedy
1: i pomoc někoho dospělého.
0: Správně. Pigi, umyj okurku a začni prosím krájet na plátky. Pokud vám nechutná slupka, můžete jí z okurky škrabkou okrájet.
1: Mně slupka vůbec nevadí.
0: Mně taky ne. Tak si ji tam necháme. Alespoň to budeme mít hezky barevné. Pigi už má okurku krásně nakrájenou na kolečka. Teď dáme na jedno kolečko okurky složený plátek parmské šunky. Nebo jiné šunky, kterou máte rádi. A kousek sýra.
1: Tak.
0: A přiklopíme druhým kolečkem okurky. Skvěle. Pokud máte pocit, že horní kolečko padá.
1: No, padá.
0: No tak celý sendvič propíchněte párátkem a bude vám držet krásně pohromadě.
1: Tak to já si radši udělám.
0: Opatrně s tím párátkem. Přece jen je špičaté. No tak, výborně. Moc pěkně si ten sendvič napíchl. Opatrně. Tak jsi šikulka. A rovnou můžeš sendviče skládat tady na talíř. Justýna přijde co nevidět, ohlásila se na návštěvu.
1: No tak to podej raději ještě rovnou dvě okurky, laskonko. Tohle rozhodně stačit nebude, Justýna je jako bagr, pokud jde o svačinu.
0: No klidně jich uděláme víc, vždyť je to jednoduché. A vy, moji milí, se podívejte na recept a postup na osvěžující okurkové...
1: Okurkové!
0: Sendviče, jako vždy, na www.pigi.cz. Recept i postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak příště ahoj! Pigi, rozluč se s dětmi pořádně.
1: Ať vám chutnají o kurkové sendviče. To vám přeje váš kukučák.
0: Co je to za slovo, kukučák? Takové slovo přece není.
1: Tak nemáš dělat takové dobré o kurkové věcičky. Jak je ochutnám, už se měním na kukučáka.
0: A to je kdo?
1: Speciální druh světle zelené kukačky, která má ráda šuntičku.
0: Teda Pigi. Pigi, víš, co jsi?
1: Vím, kukučák.
0: No, to taky.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Dnes jen tenký hlas šeptá mi prázdnem.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Tuhle jsem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun a 3 kila.

beda situace. Soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda. Má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát.

sousedově matce, ať dá pryč ty chobotnatce, řekla to, že ne, prý je ložen.

začal jsem se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je to dobré rojivo.

0: Markétka. Byla jednou kuchařka, říkali jí Markétka. Nosila hezké červené střevíce a když si vyšla, každý se za ní otočil, protože si dávala na sobě záležet. Doma se ráda napila vína a poněvadž víno probouzí chuť k jídlu, okusila vždycky z toho nejlepšího, co vařila a ochutnávala tak dlouho, dokud nebyla syta. Říkávala, kuchařka musí vědět, jak jídlo chutná. Jednou si pán zavolal Markétku a povídal jí. Markétko, dnes večer máme hosta. Upeč 2 kuřátka. Ale pěkně do zlatova. Upeču, pane, upeču, odpověděla Markétka. Zabila kuřata, opařila je, oškubala, vykuchala, nabodla na rožeň a jak se začalo smrákat, rozdělala oheň. Kuřata pěkně hnědla, ale host nepřicházel. Markétka volala na pána. Jestli host nepřijde, musím kuřata stáhnout z ohně. A bude škoda, jestli se brzy nesnědí, poněvadž ztratí šťávu a vyschnou. Pán řekl.
1: To se raději rozběhnu a hosta přivedu.
0: Sotva pán odešel, stáhla Markétka kuřata z ohně a uvažovala.
2: Když tak člověk stojí dlouho u ohně, dostane žízeň. Kdo ví, kdy přijdou? Zatím si odskočím do sklepa a trochu se napiju.
0: Zběhla dolů, zvedla čbánek, popřála si.
2: Ať mi slouží.
0: A poctivě se napila.
2: Té kapce vína by bylo u mě smutno, uvažovala dál. Proto za ní ještě nějakou tu kapku pošlu.
0: A znovu se důkladně napila. Vrátila se a dala kuřata zase nad oheň, potřela je máslem a začala otáčet rožněm. Pečínka voněla tak krásně, že si Markétka řekla.
2: Musím ochutnat, jestli jim něco nechybí.
0: Přejela kuřata prstem, olízla prst a povídá.
2: To je dobrota. A je to vlastně hřích a hanba, že je nenesu hned na stůl.
0: Podívala se z okna, jestli pán s hostem nejde, a neviděla nikoho. Postavila se ke kuřatům a rozvažovala.
2: Vypadá to, jako by se jedno křidélko málem připalovalo. Bude lépe, když je s ním.
0: Uřízla je a snědla a chutnalo jí znamenitě.
2: Druhé křidélko musím utrhnout také. Nebo pán pozná, že něco chybí, uvažovala.
0: Snědla obě křidélka a šla se podívat k oknu. Ale pána ani hosta neviděla.
2: Kdo ví? Napadlo ji. Možná, že vůbec nepřijdou.
0: A povídá.
2: Nic si z toho, Markétko, nedělej. Jedno kuře je už načaté. Ještě se trochu napij a dojez je. Až bude snědené, budeš mít pokoj. Proč by měla taková dobrota přijít na zmar?
0: Seběhla rovnou do sklepa, svědomitě se napila a dojedla kuře s náramnou chutí. Pán stále nepřicházel. Markétka si prohlížela druhé kuře a povídá.
2: Kde je první, tam musí také druhé. Ta dvě patří dohromady. Snad mi druhé neuškodí.
0: A poslala druhé kuře ať běží za prvním.
3: Jak tak byla v nejlepším hodování, vrátil se pán a volal.
1: Pospěš si, Markétko, volal. Host už jde za mnou.
4: Už pospíchám, pane, všechno zařídím, odpověděla Markétka.
0: Pán zatím přehlédl stůl, jestli je dobře prostřený, vzal veliký nůž, kterým chtěl kuřata rozříznout, a šel jej na chodbu nabrousit. V tom přišel host a zaklepal způsobně na domovní dveře. Markétka běžela k oknu, podívala se, kdo jde, a jakmile uviděla hosta, položila prst na ústa a šeptala.
2: Tiše, tiše, rychle odtud! Jestli vás uvidí můj pán, dojde k neštěstí. Pozval vás k večeři, ale nemyslí na nic jiného, než aby vám uřízl obě uši. Jen poslouchejte, jak brousí nůž.
0: Host uslyšel broušení a vzal nohy na ramena. Markétka se rozběhla s křikem k pánovi.
1: Povedeného hosta jste si pozval.
5: Proč pak, Markétko? Jak to?
1: Jak pak ne, řekla. Právě jsem chtěla nést kuřata na stůl, tu přijde, sebere mi je z mísy a utíká s nimi pryč.
5: To jsou pěkné způsoby, řekl pán a bylo mu líto krásných kuřat. Kdyby mi aspoň jedno nechal, abych měl co jíst.
0: Vyběhl z domu a volal za hostem, aby počkal. Ale host se tvářil, že neslyší a běžel. Pán běžel za ním, nůž v ruce a křičel.
1: Jen jedno! Jen jedno!
0: Chtěl, aby mu host nechal jedno kuře a neodnášel obě. Host se zase bál o své uši. Běžel, jako by mu za patami hořelo, aby obě uši donesl domů. Tak Markétka na pána vyzrála.

Venku se šeřilo a gorilí rodina, která byla už dávno po večeři, se zrovna chystala uložit mláďata do pelíšků. V tom si Šinda všimla, že ve dveřích pavilonu se něco objevilo. Podívejte se, co to je. Vypadalo to trochu jako hnědý koberec, ale koberec to nebyl, protože ten by se sám od sebe nerozvinoval a také by nevydával žádné zvuky. Tohle však nahlas bzučelo a šustilo. Žeby mravenci, zamžourala ke dveřím Kamba. Kde pak? Odpověděl Richard. Mravenci jsou menší. Tohle vypadá jako nějací hodně divní škvoři. To už se k ním záplava těch podivných

0: Tiplíci? Řekla vystrašeně Kidživu. Víte někdo, co jsou zač? Kamba i Shinda zavrtěli hlavami a Richard zabručel, že nic dobrého se od nich určitě čekat nedá. A tipličí armáda, jako by Kidživu slyšela, odpověděla svým zpěvem.
1: Jsme horší než termiti, ti bývají umytí. Levá, levá, levá.
0: V zápětí tisíce tiplíků začali jeden přes druhého vykřikovat
2: Hamba, fuj!
0: To, aby ukázali, co si myslí o termitech. Do toho jejich velitelé znovu rázně udávali tempo.
2: Levá, levá, levá!
0: Co budeme dělat? Zeptala se Kidživu. Nikdo ji neodpověděl. Všichni sledovali tipličí armádu, která se rozdělila do pěti proudů a každý z nich zamířil jiným směrem. Chtějí obsadit celý pavilon, řekl Richard. Usilovně přemýšlel, co by šlo proti jejich invazi podniknout, ale vůbec nic ho nenapadalo. Aspoň tedy za svá široká záda schoval mláďata. Když se pět tipličích divizí rozvinulo po pavilonu, jejich generálové zavelili.
1: Zastavit!
0: A podřízení velitelé rázně přikázali mužstvu.
2: Levá, levá, zastavit stát!
0: Na to mávli tykadly a ty tisíce a tisíce tiplíků zborově zaspívali.
1: Jsme strašliví tiplíci a s úsměvem na líci budem trápit velice tyhle hloupé opice.
0: Shinda stačila ještě uraženě říct, že není žádná opice, nýbrž lidoop, ale pak stejně jako ostatní musela čelit strašnému útoku tiplíků. Byla to hrůza. Na gorilí rodinu se vrhly hned dvě divize. Kousali je, aby se napili gorilí krve a škrábali. Richard jedním plácnutím zabil naráz 30 tiplíků. Udatně jim zdorovali také Kidživu, Kamba, Moja a dokonce i malý Tatu. Ale nejvíc se v první bitvě vyznamenala Shinda. Převalila se a rozmáčkala celý pluk tiplíků. Obě divize se stáhly, i když pouze na chvíli. Během níž stačili gorily zaznamenat, že další dvě divize plení jejich zásoby. A jen poslední, pátá, vyčkává v záloze. Při dalším útoku už tiplíci postupovali rozptýleně a pro gorily bylo ještě obtížnější se jim bránit. Neutečeme ven? Zeptala se mezi druhým a třetím útokem Shinda. Richard však rozhodně řekl. Ani nápad! Přece jim nenecháme náš pavilon! A tak bojovali až do rána. S východem slunce se všichni tiplíci schovali do škvír nebo se rozlezli vysoko po stěnách a po stropě. Co budeme jíst? Starala se Shinda. Z jejich zásob nezbylo vůbec nic a tak vyšli do výběhu. Když něco málo pojedli a vyčerpaná mláďata usnula, navzájem se prohlédli. To vypadali. Byli celý oteklí a zakrvácení. Půjdu natrhat nějaké bylinky, aby nás to tolik nesvědilo, řekla Kamba. A také se trochu porozhlédnu, co by se dalo dělat. Shinda měla dojem, že Kamba při těch slovech mrkla na Richarda, ale možná se jí to jen zdálo, protože Richard se tvářil jakoby nic. A jakmile Kamba zmizela za kopečkem, rozhodl. My ostatní se vrátíme do pavilonu, ať se ti zpropadení tiplíci nemyslí, že nad námi vyhráli. Když se Moja a Tatu probudili, bylo už pozdě popoledni. Honem si běžte hrát, než se zase vyrojí. Vyzvala je Kidživu, jakmile se najedli. A neškrábejte si ty kousance. Tatu se rozběhl ke dveřím a Moja šla za ním. Jenže po pár krocích se Tatu zastavil. Hele, ukazoval Moje. Kousíček před ním seděla na zemi veliká tlustá žába.
3: Brr, ta je hnusná,
0: otřásla se Moja. Žába měla krátké nohy, širokou hubu a bradavičnatou kůži.
3: Kde se tady vzala?
0: Podívala se Moja. Když se rozhlédla, uviděla, že těch ošklivých žab je v pavilonu nejmíň 10.
3: To ještě chybělo,
0: pomyslela si.
3: V noci tiplíci a ve dne tyhle potvory.
0: Pak se osmělila a opatrně popošla k žábě, aby si ji prohlédla. V tom se za ní ozvala Shinda. To je ropucha, nesahy na ní, je jedovatá.
3: Jedovatá?
0: Uskočila Moja. Kdyby ses jí dotkla a potom si sáhla do očí, strašně by tě pálili, vysvětlila jí Shinda. Moja i Tatu se tedy žábě obloukem vyhnuli, vyběhli ven a začali si hrát. Jenže Moje ta další nezvaná návštěva nešla za

0: hlavy. Pojď, půjdeme domů, řekla Bráškovi. Když to neudělají naši, musíme ty hnusné ropuchy vyhnat my. A jak to uděláme? Chtěl vědět tatu. Moja mu neodpověděla, jenom si ulomila dlouhý proutek. Jakmile byli zpátky v pavilonu, začala jim šťouchat do první ropuchy. Jedeš? Jdi pryč! Ropucha se však nedala. Nafoukla se, vztyčila se na svých krátkých nohách a hlubokým hlasem rozlobeně vykřikla.
1: Co si to dovolujete?
0: Kvák. Ze všech stran se ozvalo pohoršené kváknutí. Ropuch už bylo v pavilonu aspoň 20.
1: Byla jsem kvák, pozvána,
0: dodala ropucha rozhořčeně. Ale to už k něm běžela Kamba a udýchaně moju napomínala. Nechý, u všech bílých goril, nechý na pokoji. A když se podívala na ropuchu zblízka, nadšeně zavolala. To je přece růžená. A bouřlivě se s ní začala vítat. Tatu s mojou udiveně kroutili hlavami. Babička se z těch tiplíků snad zbláznila. Kamba se přivítala i s dalšími ropuchami a pak všem řekla. Dámy, máme ještě trochu času. Posaďte se, prosím. Moja a tatu poodešli a s otevřenými pusami zpovzdálí sledovali, jak se kolem Kamby schromažďují ropuchy a rozšafně začínají rozprávět.
1: Jestli pak jste, dámy, slyšeli o tom pošetilém mravenci?
0: Zeptala se jedna z ropuch.
2: Ale to je nějaká novinka.
1: Nějaká novinka?
0: Kvákali sborem ostatní. Kamba jí pobídla. Povídej, Klaudie.
1: Představte si, spustila Klaudie, že v tom mraveništi, co je poblíž výběhu dykobrazů, byl jeden strašně nafoukaný mravenec. Nic mu nebylo vhod a došlo to tak daleko, že si řekl, proč by s tolika dalšími mravenci měl bydlet v jednom mraveništi? A jednoho dne odešel, aby si našel něco lepšího. Ten hlupák přišel do pavilonu slonů a hned, že je jeho. Sem by se vešla všechna mraveniště na světě, to je přesně pro mne. Lebedil si, ale vůbec neměl tušení, komu ten pavilon patří doopravdy. No, a jak to asi mohlo dopadnout, dámy? Samozřejmě se připletl pod nohy slonovi a bylo.
0: Zasmály se ropuchy. Zasmál se i Richard a pro sebe se usmívali také moja a tatu. Ropuchy už jim začaly být sympatičtější, ale pořád se od nich raději drželi dál.
1: A o Velíkovi to víte?
0: Zeptala se další ropucha.
1: O tom popleteném lvovi?
2: Co?
0: Zvědavě opáčeli všechny ostatní a přidala se k ním i gorilí rodina. A ropucha, jak se ukázalo, jmenovala se Milena, se nedala pobízet.
1: Přiletěla se na něj podívat straka. To se ví, že se držela dál, ale Vilík ji zkoušel přilákat, že jí něco ukáže. To určitě, povídá mu straka. Já přiletím blíž a ty mě sežereš. Nebuď labuť. A uletěla. A víte, dámy, co potom ten popletený lev celé odpoledne dělal? Hledal labuť a ještě si liboval. Budit jí nebudu, já ji rovnou sežeru. Taková labuť bude mnohem lepší než nějaká umrněná straka.
0: Všichni se zasmáli a Kamba se rozhlédla a řekla. Omlouvám se, dámy, je to příjemné posezení, ale je už, myslím, dost pozdě. Co nevidět, zapadne slunce.
1: Ovšem, zvolala ropucha růžena. Máme tady práci. Holky, na místa!
0: A všechny ropuchy se na svých krátkých nožkách rozběhly po pavilon. Poslední z nich byli ještě na cestě, když se ze škvír a stěn a stropu začali rojit tiplíci. Jejich velitelé je seřadili a tiplíci v zápětí vyrazili do útoku.
3: Správný tiplík kouši škrábe, přitom volá, zdej se srabe.
0: Jenže do boku jim vpadly ropuchy a s hlasitým mlaskáním se jimi cpali. Nejvíc jim chutnali generálové a další velitelé. Křídla tipličí armády zakolísala a proti hlavním silám vyrazili gorily. Nastoupili tipličí zálohy, ani to však nepomohlo. Hmyzí armáda upadla ve zmatek a poslední generál zavelel.
3: Po tom slavném postupu si šachníte k ústupu, bude jenom taktický.
0: Nestačil to dopovědět. Ozvalo se, jak ho Milena spolkla. Zbylí tiplíci utíkali, seč mohli. Mnohokrát vám děkujeme, dámy, řekla Kamba za celou gorilí rodinu, když se s ropuchami loučili.
2: Není vůbec záč, prohlásila ropucha Růžena. My děkujeme vám, byl to opravdu vydařený večírek.
0: Tiplíky už nikdo nikdy a nikde neviděl, ale ropuchy měly moje a tatu od toho dne ve veliké vážnosti. A kdykoliv některou z nich potkali, uctivě ji pozdravili.

0: Tiki hádanka.
1: Plave to ve vodě, není to ryba, skáče to po zemi, není to zajíc.
0: Kdo na to přišel?
2: Plave ve vodě, skáče po zemi.
3: To jsem viděl. Je to zelený. A skákalo to u nás na zahradě.
0: Baterka s nožičkama.
3: Jo.
0: Ne, baterka s nožičkama to nebude. Plave ve vodě, skáče po zemi a dělá kvak, kvak, kvak, kvak.
3: Je to žába.
4: Kočičí hrad.

0: Byli jednou dva sourozenci. Oba si chtěli vydat do světa hledat štěstí. Jediné, co měli, byly kravka a kočka. Jak si ale obě zvířata rozdělit? Kočka se třela o nohy sourozenců, předla, ale žádný z nich o ní neměl zájem. Děvče kočce řeklo: jen se vtírej do mojí přízně, jak chceš. Kravka má přece větší cenu. V té chvíli vyskočila kočka dívce na rameno a šeptá: vyber si mě, mňau. Přinesu ti štěstí na celý život. Udělám z tebe opravdovou královnu. Mňau. Dívka se zasmála, ale že měla dobré srdce, nechala kravku bratrovi a vyšla do světa s kočičkou. Sotva vyšli z vesnice, kočka přikázala, aby jí dívka následovala. Když už šli půl dne, dívka začala reptat: kočičko moje, kam mě to vedeš? Mňau. Pod královskou korunu tě vedu, moje paní. Mňau. A šli dál. K večeru přišli ke královskému hradu a kočka své paní řekla: když mě ve všem poslechneš, mňau, staneš se královnou. Udělám všechno, co mi poradíš. Čím mám začít? Musíš si vysvléct šaty, hodit je do řeky, aby je voda odnesla. Pak se vyšpláháš nahoru do špičky tamtoho hustého smrku a zůstaneš tam, dokud se nevrátím s princem. Mňau. Když se tě zeptá, kdo jsi, musíš mu říct: jsem princezna z kočičího hradu. Lupiči mě unesli z mojí zahrady a dovlekli až sem. Vzali mi perly, drahokamy a dokonce i šaty. Vůbec nevím, kde jsem se ocitla. Jak kočička řekla, tak dívka udělala. Kočka zatím utíkala do hradu, kde princi pověděla, jaké strašné neštěstí se přihodilo krásné princezně z kočičího hradu. Neuvěřitelné, hrozil se princ. Říkáš pravdu, kočičko? Dal si zavolat dvorní dámy, ty naskládali plný koš krásných šatů z lesklého a šustivého hedvábí a společně se vydali na pomoc princezně. Ve špičce vysokého smrku pak princ opravdu uviděl hlavu princezny mezi hustými větvemi. Kdo jsi? A princezna vyprávěla přesně to, co jí poradila kočka. Dvorní dámy potom dívku oblékly a chudé děvčátko se hned změnilo v princeznu z kočičího hradu. Co mám dělat dál? Jak se mám chovat? Mám princovi něco říkat? Ptala se dívka kočky. Až přijdeme k hradu, řekni: hrad tvého otce je dost chudý, princi. To můj kočičí stojí na zlatých sloupech a ne na obyčejných kamenech jako váš. Dívka princi řekla přesně to, co jí kočka napověděla. Princ si pomyslel, že musí pocházet asi z velmi vznešeného rodu, když bydlí v tak překrásném hradu. Zavedl jí do nejkrásnější komnaty a nechal připravit nejlepší ložnici. Ale princova matka nebyla tak důvěřivá jako on. Proto vhodila dívce do postele 3 zrnka hrášku, aby princeznu vyzkoušela. Kočka královnu pozorně sledovala a hned běžela za dívkou. Až za tebou ráno přijde královna a zeptá se tě, jak ses vyspala, musíš jí odpovědět: vyspala jsem se celkem dobře, ale celé tělo mám otlačené, jako bych spala na kamenech. Ráno královna opravdu přišla a když si vyslechla dívčinu odpověď, spěchala za králem. Je ze vznešeného rodu jako my. 3 hrášky v posteli se jí zdály jako kameny. Ale královně ani to nestačilo. Ještě si chtěla vyzkoušet, zda princezna není ještě ze vznešenějšího rodu, než byli oni s králem. Položila dívce do postele stéblo trávy. Kočka znovu všechno sledovala a rozběhla se za princeznou se svou radou. Až se tě ráno královna zeptá, jak se máš, řekni, že celkem dobře, ale že tě bolí celé tělo, protože ti do postele někdo hodil kus dřeva. Když ráno královna uslyšela dívčinu odpověď, uvěřila, že dívka je opravdu princeznou rodu ještě vznešenějšího, než jsou oni s králem. A tak se nerozmýšleli a prince s dívkou oženili. Zanedlouho po svatbě se princ dívky zeptal. Kdy mi ukážeš svůj překrásný domov? Kdy pojedeme do Kočičího hradu? To jsem se dostala do pěkné kaše, pomyslela si dívka a při první příležitosti, kdy s kočkou osaměla, jí vše vypráví. Buď bez obav, všechno dobře dopadne. Mňau, když budeš dál říkat přesně to, co ti poradím. Už jsem ti vybrala nádherný hrad, kde byste mohli s princem bydlet. Hned zítra ráno můžeme vyjet. Mňau. Ráno nasedli do kočáru a zpovzdálí následovali kočku. Když kočka přiběhla na pole, kde ženci sekali obilí, řekla jim: za chvilku sem přijede v kočáru král. Když se vás zeptá, čí obilí tu sekáte, odpovězte: jsme poddaní Kočičího hradu a tohle je pole naší princezny. A stalo se přesně tak, jak kočka předpověděla. A kočka běžela dál a přiběhla na velikou louku, kde pasáci pásli stáda krav a ovcí. I jim kočka přikázala, co mají přijíždějícímu panu králi odpovědět. Všechny krávy a ovce patří princezně z Kočičího hradu, pane králi. Má větší stáda než já, pomyslel si král. A kdy už budeme u Kočičího hradu? Už za chvíli se objeví věže hradu, pane králi, řekla dívka a v duchu se strachovala, jak malá kočička vyčaruje zámek z ničeho. Kočka ale uháněla notníku z cesty před kočárem a spěchala do zámku čarodějnice Černé hlavy. Zaklepala na černou bránu a otevřít jí přišla sama Černá hlava v černém plášti s černým kloboukem na hlavě.
1: Mňau,
0: dobrý den. Co pak ty jsi, paní, tak malá? Čarodějku jsem si představovala mnohem větší. Mňau? Můžu se zvětšovat i zmenšovat, jak se mi zachce. Opravdu to umíš? Ale na obra se přeměnit neumíš. Co pak je to nějaké umění? V té chvíli se čarodějnice začala nafukovat a rostla jako míč, až dosáhla výšky křivé borovice. Ale ani potom nepřestávala a za chvíli byla vyšší než věže hradu.
1: Stačí.
0: Mňau. Když se čarodějnice vrátila do obyčejné lidské velikosti, pokračovala. Svědčit se dovedeš.
1: Mňau.
0: Ale zmenšit se na něco tak malého, jako je myška.
2: Co pak je to nějaké umění?
0: A v té chvíli z ní byla malá šedivá myš. Kočka vystrčila drápky, skočila po ní a snědla ji. Tím získala všechnu čarovnou moc. Přeměnila se v komornou v bílé zástěře a bílém čepci a se svazkem klíčů od celého hradu. Právě v tu chvíli někdo zabouchal na bránu. Komorná otevřela a na nádvoří vjel kočár s princem, princeznou a jejich královskými rodiči. Kočičí komorná se uklonila, provedla je hradem a návštěva se nemohla vynadívat na všechnu tu nádheru Kočičího hradu. Když se širokou sukní otřela o princeznu, teprve v té chvíli dívka poznala pod bílým čepcem zelená kočičí očka. Očka té kočky, která se jí kdysi zdála úplně k ničemu. A jestli tam ta kouzelná kočka v Kočičím hradu ještě slouží, jděte se na ní podívat. Určitě na vás počká.

0: básničku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Lachtani na olympiádu. Vy lachtani, vy se máte, celý den nic neděláte. Tak pokřikovali Rackové každý den na lachtany. A s lachtany to ani nehnulo, i když Rackové měli pravdu. Zatímco Rackové museli létat jako o závod od rána do večera a za každého počasí, aby si v moři ulovili pár rybiček, lachtani celou tu dobu na ně jen koukali, povalovali se na pláži se založenými ploutvemi a čekali, co jim moře přinese. Dneska totiž moře přináší všechno možné. To není jako dřív, za času, kdy ještě lachtani bývali pilní a pracovití. Kdy pořád něco lovili, dokonce i všechny láhve, které s voláním o pomoc naházeli do moře trosečníci. Teď stačí, aby moře párkrát šplouchlo a lachtanům hned dopluje až pod nos třeba několik igelitek i s nákupem. Ano, nebo prý i celý sud limonády. A tak láhve od trosečníků už lachtani neloví a jejich zprávy s voláním o pomoc nečtou. To je ale velká chyba, protože lachtani spohodlněli, stloustli a zapomněli číst. Tihle lachtani mají určitě dlouhou chvíli, volali na sebe Rackové, když tak poletovali sem a tam nad mořem a koukali, kde by co ulovili. Měli celé dny tolik práce, že si nemohli ani na chvíli sednout, na to šlehnout. Vždyť také Racky ležící na pláži ještě nikdy nikdo neviděl. A protože Rackové nedovedou šeptat, jen křičet, a to tak hlasitě, že jsou slyšet až na druhý konec oceánu, zaslechl, co si povídají, jednou jeden čiperný delfín. Cestoval tou dobou po různých blízkých i vzdálených mořích, měl rád společnost a vždycky si uměl najít nějakou dobrou zábavu. Jak může mít v tomhle moři někdo dlouhou chvíli, divil se, protože něco takového si vůbec neuměl představit. Sám zrovna dováděl s hejnem stříbrných rybiček jako s míčem. Kutálel si s nimi, vyhazoval je do výšky a zase je chytal. Nakonec hnal tu živou mičudu rychle před sebou až k té pláži, kde se nudili lachtani. Pojďte do vody, kluci, koukejte, co mám! Volal na ně už z dálky a hned vyhazoval a zase chytal ten svůj rybí míč. Lachtani zvedli nosy, byli to dva zvědaví lachtaní výrostci, Fulda a Julda, kterým teprve začínala na hlavách rašit rezavá hříva. Přihladili si ploutví každý to své nové háro a když uviděli delfínův míč, rázem sjeli z pláže do moře jako poskluzavce. No není divu, který kluk by si nechtěl zahrát s takovouhle prýmovou mičurou, zvlášť když ten kluk je lachtan. Tak si ti dva hráli s delfínem až do večera. Teď neměli dlouhou ani chviličku. Pak se ale naraz setmělo, na nebi zazářily hvězdy a v jejich světle se stříbrný rybí míč úplně rozplynul. Lachtaní kluci už stejně museli domů. Ráno připlaval zase ten veselý čiperný delfín a už z dálky volal. Pojďte do vody, kluci, koukejte, co mám. Tentokrát ale vyhodil a zase chytil opravdovský míč. Obstarat takový míč, to dokáže ve velikém oceánu jen moc šikovný zcestovalý delfín. Sehnat správný míč pro lachtany, to se prostě musí umět. Fulda s Juldou začali pod vedením delfína s míčem trénovat. Házeli si každý den už od rána, nevynechali ani neděli.
3: Brzy se k ním přidali i ostatní lachtaní kluci a holky. Hráli si a házeli ve vodě i na suchu. Rackové přestali na lachtany pokřikovat, protože na pláži už nikdo se založenými ploutvemi neležel. Teď si všichni celé dny házeli s míčem. Dokonce se mezi racky začalo potichu křičet.
4: Že prý se lachtani přihlásili na olympiádu!
3: Pravda je, že ten veselý, čiperný delfín jednoho dne řekl.
5: Už si umíte hrát s míčem stejně dobře jako já, sejdeme se na olympiádě!
3: A odplaval. To lachtany povzbudilo tak, že je docela dobře možné, že se doopravdy na olympiádu vydali. A dokonce tam třeba i vyhráli. Jisté ale je, že házet si s míčem už lachtany bavit nepřestalo a že se v téhle hře opravdu vyznají. I když někteří z nich se už zase občas a nejradši ze všeho povalují na pláži se založenými ploutvemi.
6: Piggy vtip. Tati, kdo je to pesimista?
7: Ale to je takový člověk, který nechce podojit krávu, protože se bojí, že mléko už bez tak skyslo.
6: A kdo je to pesimista doopravdy bez mlíčka?
8: Opak optimisty.
6: Optimista je člověk, který vidí všechno v růžových brýlích, vidí, že všechno dobře dopadne. A pesimista ten zase má pocit, že je všechno už předem prohrané a je pořád smutný a zamračený.
8: Vidí všude mráčky.
6: No a my jsme optimisti.
8: No jasně.

0: Ahoj mrzotkové a šmakovinky, jsem tu zase já, vaše veverka Laskonka
1: a já
0: a můj věrný kuchyňák, tedy nejlepší pomocník v kuchyni, Piggy.
1: No jo, kuchyňák, kuchyňský robot, obr, dobr, bobre. Co dneska budeme dělat, Laskonko?
0: No, říkala jsem si, že bychom mohli připravit pro všechny nějakou zdravou svačinku. Co říkáš?
1: Ráda, svačínek není nikdy dost. To aspoň říká Hugo, kdykoliv ho vidím.
0: Tak se do toho pustíme. Všude je zase k dostání spousta řetkviček. Tak si uděláme řetkvičkovou pomazánku.
1: Tak jo, řetkvičky. To je moje. Jednou o nich složím řetkvičkovou hymnu. Já mám rád řetkvičky.
0: To jsem ráda. Doufám, že děti taky. Řetkvičky jsou kromě toho,
1: že budou mít svoji vlastní hymnu.
0: No, i náramně zdravé a mají v sobě spoustu vitamínů.
1: No jo, vitamíny, to říkala i Justína. Posledně jsme je u ní sázeli. A věděla jsi, že se dají pěstovat nejen na záhonku, na zahrádce, ale třeba i doma, za oknem, v truhlíku. Fakt, může si je takhle vypěstovat úplně každý.
0: Ano, ano, to se nám hodí, že už děti vědí, jak na to. A teď jim poradíme, jak tu jejich řetkvičkovou úrodu chutně zpracovat. Na dnešní mňamku budeme potřebovat chystej svazek řetkviček, pažitku, sůl, lučinu,
1: kelímek síru kotič,
0: chlebíček, na který pomazánku pak namažeme.
1: To tady leží, mám.
0: A dále kulaté nůžky na nastříhání pažitky, dvě misky a prkénko a nůž na krájení. S nožem budu ale řezat já a dětem doma s řezáním pomůže někdo dospělý.
1: Takže nůž si také připravíš sama, viď?
0: Ano,
1: protože,
0: ano.
1: Protože, že jsou nože ostré, ví i malý ježiček. Všechno mám, říkaj dál.
0: Tak, poprosím tě, abys pořádně a pečlivě omyl všechny řetkvičky od hlíny. Podávej mě a já je budu krájet na plátky a dávat do misky.
1: A to je ta krájecí dospělácká část, co? A nemohl bych je třeba nastrouhat?
0: No, to bys mohl, dobrý nápad, ale pozor na kopítka, ať si je tam nenastrouháš taky. Přeci jen ty řetkvičky nejsou moc velké, tak opatrně.
1: Ha, nejsem kotě z kotěhůlek. Strouhám mistrovsky jako krtek.
0: Tak, výborně. A teď mi dej ty řetkvičky, co jsi nastrouhal krtku. V druhé misce zatím smícháme všechno ostatní. Lučinu, tak, tak. A ty tam vyklop z kelímku sýr kotič.
1: A do toho přijdou ty nakrájené a nastrouhané řetkvičky.
0: Přesně tak. Šup tam s nimi. Ještě malinko posolíme. Můžeme zamíchat.
1: Robotický míchač typ 2.0.0 opět na scéně. Spouštím funkci míchání a míchám, jako když žába dělá tempa v bazénku. Míchám.
0: Skvělé, Piggy. Tak, tak to by mohlo stačit. Opatrně, ať ti to nepadá z misky. Tak, robote, vypni funkci míchání.
1: Míchání se zastavuje. Pí, pí, pí, pí, pí.
0: A teď rychle namazat na chlebíčky. Kamarádi přijdou, co nevidět. Tak ať máme svačinku nachystanou, než dorazí.
1: Zapínám funkci rychlomazání. Šblemci. Matlám to tu jak slimák cestičku.
0: Piggy, ty jsi ale vtipálek. Ty jsi dnes jako nějaká zvířátkovská omalovánka.
1: Počkej. Mám svůj umělecký záměr.
0: Já mám kuchařský záměr a to je také umělecký záměr. Až budou chlebíčky namazané, můžete je ještě posypat pažitkou, kterou si můžete klidně sami nastříhat kulatými nůžkami. Co je na pažitce skvělé, Figi? Věděl bys?
1: Že je dobrá? Že si jí můžu posypat chlebíček?
0: No, to určitě taky, ale třeba něco o tom, když si ji pěstuješ doma?
1: Aha, no jasně, asi vím, jak to myslíš. To, na pažitce je skvělé to, že když si ji doma vypěstuješ v květináči, můžeš ji stříhat, šmik, šmik a sypat na chlebíčky a ona zase vždy cinky doroste, doroste.
0: Přesně tak, přesně tak. Takže se stříhání pažitky nemusíte vůbec bát.
1: Já už stříhám nůžkami jako králíček ušima. Střih, střih, šmik, šmik, šmik.
0: A chlebíčky jsou hotové. Nádhera. Co říkáš, Piggy? Napište mi, jak dopadly vaše chlebíčky. Nebo mi je třeba vyfoťte, nebo namalujte. Recept na pomazánku i celý postup najdete jako vždy na www.piggy.cz v mé sbírce nejlepších veveřích receptů. A příště...
1: Ne, příště, hned. Řetkvičková hymna. Složil já, Piggy. Ježeček, žabička, slimáček, krteček, králík.

0: Konec velkého šamana. Jednomu mladému muži se zachtělo poznat svět. Byl sám a tak ho nikdo od cesty neodrazoval. Vzal kopí, luk a šípy, zapřáhl psy a opustil rodnou osadu.
1: Budu putovat za sluncem a jednoho dne bych se měl vrátit zase z druhé strany domů,
0: řekl si. Pobídl spřežení a vyrazil. Jel dlouho a po nějaké době uviděl před sebou srub. Schylovalo se k večeru a mladíka napadlo, že by tu mohl přespat. Vešel dovnitř. Uvítal ho bělovlasý starec a nabídl mu přístřeší.
2: Ale nemám, čím bych tě pohostil.
1: Mám dost svého,
0: řekl hoch a připravil večeři i pro starce. Když se ráno loučili, daroval starec hostu bubínek.
2: Vezmi si ho, může se ti hodit.
0: Hoch poděkoval a vydal se na další cestu. Jel dlouho a když už psi padali únavou, zahlédl nedaleko srub. Patřil starému muži, který byl rád, že zas jednou vidí živého člověka. Uchystal hostovi lůžko, ale omlouval se, že nemá pro něho nic k jídlu. Mladý muž přinesl maso ze svých zásob a oba spolu povečeřeli. Na rozloučenou dal ráno stařík hochovi bič.
2: Nic lepšího nemám, třeba se ti bude hodit.
0: Mládenec práskl bičem a odpočatí psi vyrazili. A zase jeli dlouho. A když už byl čas přenocovat, objevil se najednou na blízku osamělý srub. Žil v něm velmi starý muž. Srdečně uvítal návštěvníka a pozval ho dál.
2: Budu rád, když u mě přenocuješ. Jenom nevím, co ti dám k jídlu.
1: Zbytečné starosti,
0: řekl mladík a uchystal pro oba večeři z toho, co si vezl s sebou. Najedli se do sytosti a ulehli k spánku. Ráno se rozloučili jako dobří přátelé. Stařec vtiskl mládenci do ruky sobí kost.
2: V čase nouze ti přijde vhod.
0: I toho dne putoval mladý muž vytrvale za sluncem, a když se mu začalo ztrácet za obzorem, dychtivě vyhlížel nějaký srub, kde by přespal. Tentokrát však marně. Nezbylo tedy, než aby si postavil ze sněhu iglů, které by ho chránilo před mrazem a nepohodou. Když byl hotov, nakrmil psy a usedl sám k jídlu. A tu mu přišla do ruky sobí kost, kterou mu ráno daroval stařec.
1: Co s holou kostí?
0: Pomyslel si.
1: Měl bych ji hodit psům. Kdyby byla obalená masem, to by bylo něco jiného, to bych si dal líbit.
0: Jen ho tato myšlenka napadla, kost se rázem proměnila v sobí kýtu. Mladík na ní zíral jako u vytržení. Okusil a jeho úžas ještě vzrostl. Tak výtečné maso neměl do té doby v ústech. Chutě se do kýty zakousl a najedl se až k prasknutí. Co nespořádal k večeři, snědl pak ráno. A aby se přesvědčil, že kost je opravdu kouzelná, pomyslel si znovu.
1: Kéž by ses obalila masem.
0: A v mžiku měl v rukou celou kýtu. s veselou se vydal na cestu. K večeru ho slunce zavedlo k jakési osadě. Mladý muž si dodal odvahy a vstoupil do prvního stanu. Žil v něm otec s dospívající dcerou.
3: Pro dobrého člověka se u nás vždycky místo najde,
0: řekl muž, když ho mladík poprosil o nocleh.
3: Ale s večeří to bude chudší, zásoby už nám pomalu docházejí.
1: Žádné strachy, já mám masa dostatek.
0: Usmál se hoch a počastoval je svou zázračnou kýtou. Otec i dcera si libovali, že tak dobré maso ještě v životě nejedli. Druhý den se mládenec neměl k odchodu. Mohl na hostitelově dceři oči nechat.
1: Nač se mám trmácet světa krajem, když bych se mohl oženit a usadit se tady?
0: Uvažoval. Nakonec se osmělil a požádal otce o dívčinu ruku.
3: Rád bych ti dal svou dceru za ženu,
0: řekl otec.
3: Ale je tu jeden háček. Náš náčelník je mocný šaman, který si osobuje právo na všecky ženy v osadě. Jakmile se to doví, budeš mu muset svou ženu dát.
0: Ale mladý muž trval na svém a s dívkou se oženil. A stalo se, jak otec předpověděl. Když se to náčelníkovi doneslo, přikázal, aby mu mladý muž svou ženu přivedl.
1: Půjdu k náčelníkovi sám,
0: prohlásil mladý muž.
3: Nechoď,
0: varoval ho tchán.
3: Až k němu přijdeš, vezme bubínek a utancuje tě k smrti.
1: Uvidíme,
0: řekl muž a vzal bubínek, který mu daroval první stařec. Náčelník ho uvítal slovy.
4: Jsem velký šaman a všechny ženy v osadě mi patří. Přiveď mi svou ženu a budeme přátelé.
1: Neoženil jsem se proto, abych ti svou ženu dal,
0: řekl mladý muž.
4: Dobrá, jak chceš,
0: řekl náčelník. Vzal bubínek a začal bubnovat. V té chvíli se mladý muž musel dát chtě nechtě do tance, ale vzal přitom svůj bubínek a začal také bubnovat. A tu se i šaman musel dát proti své vůli do tance. A tak oba bubnovali a tančili, až najednou náčelníkovi vypadl bubínek z rukou a začal prosit.
4: Dost, už dost, vyhrál jsi.
0: Muž přestal bubnovat a odešel domů. Na druhý den přikázal náčelník znovu, aby mu přivedl svou ženu.
1: Půjdu sám,
0: řekl muž.
3: Nechoď,
0: domlouval mu tchán.
3: Až k němu přijdeš, vezme bič a ubičuje tě k smrti.
0: Ale mladý muž si nedal říci. Vzal bič, který dostal od druhého starce a šel.
4: Jsem velký šaman,
0: přivítal ho náčelník.
4: Přiveď mi svou ženu, jak to učinili ostatní, a budeme přátelé.
1: Moje žena je a bude moje.
4: Dobrá, jak chceš,
0: odpověděl náčelník. Sáhl po biči a začal muže šlehat. Taky mladý muž vytáhl bič a začal jim šamana mrskat. A tak se oba bičovali, až náčelník upadl a křičel.
4: Dost! Přestaň! Vyhrál jsi nade mnou.
0: Mladý muž schoval bič. Na odchodu řekl.
1: Zvu tě zítra k sobě na oběd.
0: Když druhý den náčelník přišel, řekl muž ženě, aby přinesla sobí kýtu. Muž ji náčelníkovi podal a vybídl ho k jídlu. Náčelník ochutnal a zamlaskal.
4: Něčeho tak dobrého jsem ještě neokusil.
0: Jedl a jedl, ale kýty neubývalo, neboť mladý muž si předtím pomyslel, aby kost neustále obrůstala masem. Po nějaké době odložil náčelník kýtu a řekl:
4: už mám dost.
0: Ale neustále po ní žádostivě koukal. A pak ji znovu uchopil a zakousl se do ní. Jedl a břicho se mu nadouvalo.
4: Čertovská kýta, nemohu se od ní odtrhnout.
0: Vzdychl a úporně polikal další sousta, až už byl celý nadmutý. A najednou... prásk! A milému náčelníkovi puklo břicho. Tak skončila šamanova vláda nad osadou. Ženy se vrátily k svým mužům a všichni byli spokojeni. A kdo myslíte, že se asi stal novým náčelníkem?

Jak se stal kůň učitelem počtu? Bylo jedno malé hříbátko, jmenovalo se Bělásek a to mělo dva kamarády, Filipa a Jakuba. Hráli si spolu na louce za městem, které se jmenovalo Deštník nad Kněžnou, skákali přes potok a závodili, kdo bude první uvrat stáje. Kluci dýchali jako lokomotivy, ale Bělásek by byl nejraději běžel znovu, vyhazoval zadní nohy do výšky a smál se tak, že se za ním ostatní koně otáčeli. Čemu se to hříbě pořád řechtá, říkali si pak mezi sebou, ale nakonec přišli na to, že asi ničemu, že se směje jen tak, protože život je veliká švanda, Jakub a Filip jsou nejlepší kluci na světě a svět je zelená louka plná slunka. Jenže žádná radost netrvá věčně. Jednoho dne řekli velcí koně Běláskovi, tak se připrav, kamaráde, už ti to končí, příští týden půjdeš do školy. Cože? Řekl Bělásek. Škola je přece pro lidi a ne pro koně. Ale to byl omyl. Bělásek toho o světě moc nevěděl. Neměl například ani ponětí o tom, že existují různé školy, například škola pro cirkusové koně. A opravdu, 1. září, zatímco Jakub s Filipem šli do školy, kde bylo plno chlapců a děvčat, Bělásek šel do školy, kde bylo plno koňů a slonů, kočkodanů a pavijánů, plameňáků a jiných ptáků a ti všichni se v té škole učili číst, psát, počítat a taky mluvit, aby rozuměli, co se jim povídá a mohli odpovídat na otázky. To víte, že to pro ně nebylo nic lehkého. Většina slonů huhňala, většina pavijánů kňourala, jenom papoušci měli bezvadnou výslovnost a paní učitelka je chválila, kudy chodila. Běláskovi mluvení moc nešlo, říkal prosím ano, místo prosím ano, a mýval kvůli tomu zpočátku plno mrzutostí. Za to měl ale jedničku staneční hodin, i když se tam učili samé nemoderní věci, jako například běhat do kolečka, klekat si na kolena a všelijak se uklánět. Nač nás učí takové nesmysly, myslel si Bělásek a nebyl sám. Ostatní koně si to mysleli také, ale o přestávce si tančili stejně po svém a to měli všichni nejraději, to bylo vždycky ve třídě plno řehotu, dokud nepřišel ředitel ve fraku a s dlouhým bičem. Pak už nesměl nikdo ani hrábnout kopítkem. A ředitel se postavil na stupínek, vzal do ruky křídu a řekl, dávejte pozor, 1 a 1 jsou 2. Je vám to jasné? Opakujte. A všichni koně opakovali, 1 a 1 jsou 2, 1 a 1 jsou 2, 1 a 1 jsou 2 a opakovali to celé týdny a celé měsíce, až to všem bylo docela jasné. Tak se Bělásek naučil počítat, ani nevěděl jak. Pravda, zpočátku byl rád, že počítal.

0: Ta sotva do deseti, ale protože byl pilný a měl nadání, počítal za krátký čas tak, že se nad tím pozastavil sám cirkusový školní rada a poslal mu v pololetí 1/4 kila cukru. Ale Běláska netěšili pochvaly ani cukr. Bělásek byl ten nejsmutnější kůň z celé třídy. Už se nesmál na celé kolo, až ostatní koně otáčeli hlavy. Mlčel, měl v očích stésk, vzpomínal na louku za městem a na Filipa s Jakubem a přál si být aspoň kratičkou chvilku s nimi. Ale protože už nebyl žádným maličkým hříbátkem, věděl, že to není možné, a protože se nechtěl zbytečně trápit, myslel raději na počítání. A tak počítal, co se jenom dalo. Školní lavice, parkety a schody, počítal dveře na chodbách, kliky u dveří a klíče v zámcích, a když skončil školu a začal jezdit po světě s cirkusem Zelené slunce, počítal patníky na silnicích, stromy a telegrafní sloupy, počítal domy, mosty a kostelní věže, počítal lidi, skútry a automobily a netrvalo dlouho, měl spočítáno všechno, co se vůbec spočítat dalo, měl spočítán celý svět a nejen spočítán, ale i odpočítán a znásoben a dělen všechno křížem krážem. Tak se stal nejlepším počtářem mezi cirkusovými koni, měl zvláštní uznání z Oxfordu a diplom Harvardské univerzity. Noviny o něm psali jako o senzaci, vystupoval v televizi i ve filmových týdenicích a ředitel cirkusu si ho velice vážil. Také proto, že Bělásek pomáhal slečně pokladní a když šla na zdravotní dovolenou, vedl celé účetnictví sám. Ale přitom byl tím nejsmutnějším koněm v cirkusu. Byl smutnější než želva a krokodýl, málo kdy promluvil a skoro vůbec nejedl. A když mu přece jenom přinesli oves, sedl si a do noci počítal zrnka. Bělásku, tohle přece nejde, říkal mu ředitel. Musíš jíst, jak bys vypadal, byla by ti vidět žebra, ještě by si diváci mysleli, že tě trápím hlady. No tak, sněs aspoň trochu jetele, zítra vystupíme v Deštníku nad Kněžnou, měl bys být fit.
1: Cože? Řekl Bělásek. Co jste říkal? Kde zítra vystupujeme?
0: V Deštníku nad Kněžnou, řekl ředitel a Bělásek vyhodil zadníma nohama do výšky, zasmál se a snědl všechen jetel najednou, takže si ředitel pomyslel, tak a je s ním konec, zbláznil se, máme po senzaci. A Bělásek se smál, stříhal radostně ušima a v duchu si zpíval tralala, tralala, co asi dělá Filip s Jakubem. A Filip s Jakubem seděli zrovna ve škole, psali cvičení ze slohu a to cvičení mělo název Moje nejhezčí vzpomínky. A hádejte, o čem oba psali.
2: Samozřejmě o Běláskovi, o tom, jak skákali přes potok a o závodech na zelené louce, jenomže v tom cvičení nadělali plno chyb a ostatní chlapci také a děvčata jak by smet a paní učitelka se velice zlobila, čistila si brýle a přemýšlela, jak je za ty chyby potrestat. A jak tak přemýšlela, napadlo jí dát dětem za trest hodně těžký příklad z počtů a tak si vymyslela nejtěžší příklad na světě. Takže když šli děti ze školy domů, sotva se vlekli.
0: Proč se tak vlečete? Ptali se maminky a děti řekly, ale paní učitelka nám dala tak těžký příklad z počtu, že ho sotva uneseme. A maminky se divily, to snad není možné, ukažte. A děti dali sešity na stůl a maminky se pustily do počítání a počítali a počítali, ale s úkolem ne a ne hnout. Zavolali tedy tatínky a tatínkové se pustili do počítání, ale ať počítali, jak počítali, úkol vypočítat nemohli. To nebude samo sebou, řekli si tatínkové. Sebrali se a šli za školníkem s fajfkou, ale ten s úkolem taky nehnul. A nehnul s ním ani ředitel školy, což bylo napováženou. A když přišli všichni, ředitel, školník, tatínkové a maminky za paní učitelkou, nasadila si paní učitelka brýle a pak počítala a počítala, ale docela marně.
1: To je pěkná ostuda, myslel si ředitel školy. Děti mají mít zítra úkol a ve městě není nikoho, kdo by ho dovedl vypočítat. Takhle to přece nemůžeme nechat.
0: A šel a dal vyhlásit městským rozhlasem, že kdo příklad vypočítá, stane se ve škole učitelem počtu. Ampliony jsou v každé ulici, na náměstí jsou dokonce dva, slyšelo to tedy celé město a všichni si řekli, že by nemuselo být špatné učit děti, být hezky v teple, když venku prší, a tak si všichni sedli a počítali, ti, kteří to zkoušeli, i ti, kteří to teprve chtěli zkusit, a když do města přijel cirkus s Běláskem, bylo všude jako po vymření. Jenom Filip s Jakubem, kteří se o úkoly nikdy moc nestarali, kteří na ten početní úkol docela zapomněli, jak jen vyběhli ze školy, hráli si daleko za městem na zelených loukách, přeskakovali potok, vzpomínali na Běláska a když se vraceli, uviděli cirkus a než by řekl švec, hledali v plachtě díru, kterou by se dostali dovnitř. Ale představte si to překvapení. Vidí docela prázdný stan, nikde ani človíčka, jenom uprostřed manéže stojí ředitel s hodinkami v ruce a říká, to jsem blázen, za 5 minut začínáme a v cirku se ani noha. Nebudeme přece hrát sami pro sebe. Jak to? Řekne Filip. Jsme tady přece my dva. A ředitel se dívá, kdo to mluví a vidí dva malé kluky, zasměje se, posadí je do prázdné lóže, tleskne do dlaní, hudebníci spustí a cirkus začne. A Filip s Jakubem se dívají na šašky a na slony a na lvy s krotitelem, na lední medvědy, kteří válejí sudy a také na akrobaty, kteří létají z hrazdy na hrazdu. A Filip tleská a Jakub tleská, mohou se oba utleskat a myslí si, to naše město je nejspíš padlé na hlavu. Všichni zůstanou doma a tady je tolik zvířat, tolik akrobatů. Když v tom najednou, zrovna když si tohle říkají, rozhrne se opona a doma neže vejde ředitel s krásným bílým koněm, kůň se ukloní a ředitel řekne, vážení diváci, tohle je kůň, který počítá tak, že svět dosud nic podobného neviděl. Má zvláštní uznání z Oxfordu a diplom Harvardské univerzity. Dávejte prosím pozor. A pak dává koni příklady a kůň počítá jako jedna malina.
1: Poslouchej, není ti ten kůň nijak povědomý? Řekne Jakub Filipovi. Ale Filip si náhle vzpomene na něco docela jiného, tukne se do čela a říká, člověče, my přece máme domácí úkol z počtu. Docela mi to vypadlo z hlavy. Co kdyby nám to vypočítal tenhle kůň? Docela mu to jde.
0: A Filip zvedne ruku, hlásí se a ředitel přeruší vystoupení a ptá se, co pak bys rád, chlapečku?
1: My bychom chtěli vědět, jestli ten kůň vypočítá i takový příklad, který mu dáme my, řekne Filip
0: A ředitel se usměl, ale prosím, to je přece samozřejmé. Tento kůň vypočítá všechno na světě, jen račte říci, o jaký příklad běží.
1: A Filip vytáhne z aktovky sešit a řekne příklad a kůň počítá a počítá. Je vidět, že tu je pěkně těžký příklad, ale nakonec zvedne hlavu a řekne: milý Filipe, je to 125 788. Napiš si to, ať to nezapomeneš. A Filip s Jakubem se dívají, jako spadlí z višně, odkud zná ten kůň Filipovo jméno. A oba jsou v ten ráz v manéži a Bělásek řechtá jako pominutý, vyhazuje zadní nohy do výšky a kluci poskakují kolem, dávají mu hubičky a muzikanti nevědí, co mají dělat, ale nakonec spustí slavnostní pochod, protože co jiného mají hrát při takové příležitosti, že? A ráno je ve škole poprask. Představte si, úkol nemá nikdo jiný, nežli Filip s Jakubem. Ředitel školy se chytá za hlavu a křičí: co teď? Ti dva přece nemohou učit počty, kam by to vedlo? A Filip s Jakubem se ptají, co je? Jak to, že máme učit? Nevědí totiž vůbec, o čem je řeč. Nevědí, co se včera ve městě semlelo. A teď to slyší, že mají učit počty. A dostanou pořádný strach. Leknou se tak, že jdou rovnou do ředitelny a řeknou: prosím, my jsme ten příklad sami nevypočítali. A ředitel si myslí: aha, tady to máme. Někdo jim to vypočítal, to jsem si mohl myslet. A kámen mu spadne ze srdce a tak se tedy zeptá: a kdo byl ten výborný počtář? A Filip řekne: prosím, kůň. Kdo? Křičí ředitel. A Filip s Jakubem to musí opakovat ještě nejmíň pětkrát. A když mu to konečně přeci jenom vysvětlí, omdlí ředitel tak důkladně, že všichni žáci chodí se skleničkami a polévají ho jako brambořík, aby se aspoň trošku vzpamatoval. A když se vzpamatuje, řekne: nedá se nic dělat. Slovo dělá muže, jsem ředitel školy, co řeknu, to platí. Od pondělka ten kůň učí počty a paní učitelka si vezme ruční práce. A Bělásek přijde do školy, řekne: dobrý den, děti, já jsem Bělásek a budu vás ode dneška učit počty. A děti volají hurá, protože moc dobře vědí, kdo Bělásek je. A Bělásek se zasměje a řekne: nasedat. A Filip s Jakubem si mu sednou na záda a za ně celá třída. A když se všichni pořádně drží, vyrazí s nimi Bělásek za město, běží po silnici a pak přes louku a zase po silnici, jede s nimi do světa a děti počítají patníky a telegrafní tyče, stromy a domy a města a všechno možné. A netrvá to dlouho a všechny umějí počítat jako Bělásek, protože dobře může počítat jenom ten, kdo spočítá celý svět, kdo ho nejen spočítá, ale odečítá a násobí a dělá.

0: Leze žába do bezu, já tam za ní polezu. Kudy ona, tudy já, až ji chytím, bude má. Na pekáči smažená.
1: Piggy hádanka.
2: Má rezavý kožíšek, ráda šplhá do výšek. Chcete se s ní skamarádit? Tak jí hoďte oříšek. Kdo je to?
1: Kdo pak ví?
3: Já myslím, že by to rezavý kožíšek mohla být.
4: Rezavý kožíšek? To má nějaký zvířátko.
3: Klupaťoučke s ocáskem.
4: Já už vím. Je to veverka.
3: Ano.

0: ciao, ljudi a beru. Hurvínek a Mánička se milují. Je, to je zase den tohleto. Je. A hele, Hurvínek rozvaluje se na lavičce jako nějaký milostpán. A cože není ve škole?
1: Ahoj, Hurvínku!
0: Co je?
1: No nic, to už tě pustili ze školy.
0: Jak vidíš, nepustili, pořád tam sedím.
1: Ale nech toho. Ty co pořád děláš?
0: To bys mě ani neuhádla. Sedím v parku na lavičce.
1: Nesedíš, válíš se. Ale u mě kousek, ať si můžu přisednout.
0: No, tak jo.
1: Je to snad tvoje lavička?
0: Není. A je snad tvoje?
1: Páni. S tebou je dneska zábava. Vytahuješ se na mě jako... Jako ten... kohout na smetišti.
0: A víš co? Ty zase kvokáš jako slepička.
1: No.
0: Máničko, kdy mi sneseš vajíčko? Ko.
1: Hurvínek, blbínek, má místo nosu komínek.
0: A ty máš zase pršáček. Pořád to říkám, že ti prší do nosu.
1: Ale hele, nech už toho. Abys věděl, tak už mě nebavíš, víš.
0: Já?
1: Já.
0: Největší bavič třídy?
1: Ty. Náhodou, abys byl tak zábavný a slušný, jako třeba náš spolužák Hamáček, tak na to nemáš, chlapče.
0: Jako Hamáček?
1: Já.
0: No teda padnu.
1: Co máš proti Hamáčkovi?
0: Jsi do něj zamilovaná.
1: Já?
0: Jo.
1: Jak jsi na tohle přišel?
0: Cvrlikají si to i vlaštovky na střeše.
1: Co?
0: Hamáček a Mánička se milují.
1: Teda já padám, taková hloupost.
0: Ale nezapírej. Vždyť to tady mám černé na bílém, teda na dřevu. No jen se koukni.
1: Tam?
0: No sem přece, na polavičku.
1: No koukám, a co to?
0: No pěkně zblízka se podívej.
1: No
0: vidí?
1: Co?
0: Vidí?
1: No.
0: Je na ní v srdíčku vyrytý nápis. Aha, Máček a Mánička.
1: A umíš ty vůbec číst?
0: No dovol. To je mi otázka. Jsem školák.
1: No, spíš poškolák.
0: No, to se ví, že umím číst.
1: No, tak se dobře koukni.
0: No a na co?
1: No, tady. Není tu snad napsáno H plus M, H a M?
0: No, teď to říkám, ne? Hamáček a Mánička. Takový trapas.
1: Jo, trapas to je. Protože H a M... musí znamenat Hamáček a Mánička, ale třeba Hurvínek a Mánička.
0: Co?
1: No.
0: A jo.
1: No jo. No vidíš, no.
0: A přitom ty si ze mě pořád jenom utahuješ,
1: zatímco Hamáček mi na pouti vystřelil kytku, což bys ty nikdy nedokázal.
0: To asi protože Hamáček má, na rozdíl ode mě, ránu.
1: Ty jsi tak nemožnej a hloupej. Hele, kdyby si ty spolknul mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než v hlavě.
0: Co? Je to dobrý.
1: No, nesměj se, prostě žárlíš, to je to.
0: Já?
1: Jo.
0: To tady ani náhodou.
1: Jo.
2: jestli tady někdo z nás dvou žárlí, tak seš to ty.
1: Já?
2: Jo.
1: A na koho asi tam?
2: No na mě ne.
1: To bych měla na koho tedy?
2: No dovol, jsem kluk jako bůk.
1: Stejně tak natvrdlej.
2: Urostlej jako lípa.
1: Prostě dřevo páře z klace.
2: No co? Ať jsem ze dřeva, ale jsem oblíbenej.
1: A nafoukanej.
2: No tak si koupím trumpetu. A to budeš koukat, jak ti zahraju.
1: To si teda pěkně foukáš.
2: A abys věděla, nafoukaná si ty.
1: Já?
2: Viděl jsem tě, jak čučíš do zrcadla a máš přitom zavřené oči.
1: No a co? Co? Já jsem chtěla vidět, jak vypadám, když spím.
2: Co?
1: No jistě. Ale tomu ty, jako kluk, nemůžeš vůbec rozumět.
2: No dovol, abys věděla, tak mozek nás mužů je těžší a větší než ten pidi mozeček vás ženských.
1: Aha. Jo, a z toho plyne co? No?
2: No?
1: No přece, že na velikosti nezáleží.
3: Piggy reklama.
4: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Mimoni a Monstra.
5: Modrožluté potvůrky přitahují jednu katastrofu za druhou. Tentokrát to odskáče Hollywood. Zastaví někdo Mimoni a skutečná monstra včas?
4: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Mimoni a Monstra v kinech od 30. června.
3: Piggy reklama.
6: Pojď, pustíme se zase do našich slovíčkohrátek. Co říkáš?
7: No, to já rád to, jenomže pořád je to nerozhodně. Těch slovíček a větiček, co něco znamenají, je tolik a je to tak prima nacházet další a další. Já to tak rád hraju. Jak jsi přišel na ten dnešní slovíčkový oříšek k rozlousknutí, no?
6: Tenhle oříšek mi poslala holčička, která se jmenuje Janíčka. A tvrdila, že určitě nebudeš vědět, co znamená. Protože ona z toho měla...
7: V hlavičce Janičce zamotáno, co?
6: No, tak nějak. No, tak dávej pozor. Co to znamená, když se řekne, že první vlaštovka jaro nedělá?
7: Jo, to já znám, Hugo. To já znám. Vlaštovka jaro nedělá, vlaštovka, já to znám.
6: No tak schválně, to schválně. Janičce a ostatním dětem vysvětli.
7: No tak to sleduj. To znamená, že podle jedné povedené věci nemůžeme říct, že se povede všechno. Ha!
6: No, to je správně, Piggy. A jak to vůbec víš?
7: No, víš, Maďo, nedávno mi to říkala Sova Heda. Ale to, kdy mi to říkala, to...
6: No, kdy?
7: No... Moc se mi o tom nechce mluvit.
6: O, tak mi to řekni, když už si to nakousnul.
7: Jo, tak dobře. No. Víš, jak se chodím učit vařit kveverce láskonce?
6: To už tady ví každý, Piggy.
7: Tak já jsem si myslel, že když se mi povedlo skoro úplně samotnému uvařit jedno dobré jídlo, že už umím vařit docela, že už jsem hotový mistr šéf kuchař. Tak jsem se trochu chlubil. No, paroval jsem se jako páv na modý přehlídce, víš, Méďo?
6: Aj.
7: A Sova Heda mi řekla, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Pak mi vysvětlila, co to znamená. A nejhorší na tom všem je, že měla pravdu. Zkoušel jsem pak vařit sám, úplně bez laskonky. A dopadlo to hrozně.
6: Tak už si z toho, Piggy, nic nedělej. To se může stát každému.
7: No, to ano. To. A taky jsem se z toho docela poučil. Teď už zase vařím dohromady s laskonkou. A pomalu se učím.
6: Tak vidíš. Co třeba děti? Ty taky dostanou ve škole první jedničku a myslí si, že budou mít jedničky už pořád. A pak najednou dostanou třeba trojku. A pak dvojku. A na vysvědčení potom už ta první jednička být nemusí. Mm. To by mohla taky být ta první vlaštovka, co Jaro nedělá.
7: Mm. Máš pravdu, Hugo. Ono se to dá asi použít hodně často, viď? No to se mi bude určitě hodit. První vlaštovka Jaro.

0: Vigy básnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.pigy.cz
3: a tam ji najdete.

0: Jak se žížela Markétka, chtěla zavázat na kličku. Z oblohy kapalo jako z cedníku. Jedna kapka kap na hlemíždě loudu, druhá kapka ťuk na vyprahlou hroudu, třetí kapka cink na pejskovu boudu. 10 a 100 a 1000 kapek tichonce kapalo, ťukalo a cinkalo, kde se dalo. A dalo se všude. Na cestičku, na kamení, do kožíšků oveček, do malin i do borůvčí, na kdejaký kopeček, do trávy i do křoví, na zelený mech, na ploty i na bubínky střech. Všude bylo místa dost, pršelo žížalám pro radost. Déšť hrál svoji mokrou písničku. Žížala Markétka měla právě tuhle písničku ze všech písniček nejradši. Jakmile ji zaslechla, hned jí bylo tralala a hopsasa, hopsasa a tralala. Měla ji ráda už odmala. Vykoukla z díry a zhluboka se nadechla.
1: To je vzdoušek, jen se pije. Tomu říkám poezie. Vykoupu si trošku plíce, jako prádlo na rybníce. Půjdu chvilku na procházku, dokud je hezky, dokud prší.
0: Hledala louži, kde by se vykoupala. Rozhlíží se, rozhlíží a najednou, co to vidí? Vidí holčičku Aničku, jak si váže u boty na kličku barevnou tkaničku. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Holčička dá jeden konec tkaničky přes druhý, podvlékne, utáhne a za chviličku už má kličku. Teď už nemá obyčejné boty. Smyčky jsou jako motýlí křídla. Na každé botě Aničky sedí barevný motýl, jen a jen vzlétnout. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Nehledá víc louži. Hrozně moc teď touží udělat něco podobného. Touží se zavázat na uzlík nebo na kličku, aby z ní byl barevný motýl. Natahuje se, smršťuje. Nejde to. Prodlužuje se, zkracuje, nejde to. Už ani neví, kde má hlavu, kde má patu, kde má začátek a kde konec. Říká si smutně, já to prostě nedokážu. Na kličku se nezavážu. Zkrátka, jsem na to krátká. Závistivě ještě jednou pohlédne na holčičku Aničku, co má boty zavázané na kličku.
2: Piggy vtip.
3: Potkají se dvě myši. Ty, představ si, že mám nového přítele. Tady mám jeho fotku.
4: Vždyť je to netopír.
3: No vidíš. A mě přesvědčoval, že je pilot.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tenhle příběh, co vám povím, se prej kdysi vážně stal. Mýmu tátovi ho před léty děda povídal. Ten slyšel ho zas od kramáře, co v lese má pomník. Kdo to byl, Gouda, zaspívám, ten slavnej loupežník. Markrabě von Cíbršpíl se svou družinou chtěli cestu na hrad zkrátit lesní pěšinou. V tom zhouští skočí loupežník a zařve všechno stát. A kdo se jenom otočí, tak s ním se budu prát. Všechno stálo jako solnej sloup, jen Gouda pracoval. Dámy pány pěkně po jednom rychle šacoval. Tu rozvázal šněrovačku, kočímu ukrad sejr. Markrabě von Cíbršpíl koukal jako vejr. Jenže pak se stala divná věc, ta neměla se stát. Gouda začal s jednou dvorní dámou v houští laškovat. Markrabě to využil a obstoupili keř. A pak se vrhli na Goudu jako divá zvěř. Gouda přál se sice statečně, však bylo jich na něj moc. Tak záhy v hradním kartouzu prožil první noc. To má z toho, když potká ženskou, nevidí, neslyší. Proto teď leží v okovech a kouká na myši. Jak tak leží Gouda na slámě a pokouší se spát, když tu náhle vstoupí do cely sám mistr Kat. Jen rukou kývne ke dveřím, někde přiščekají. Tak se, Goudo, zvedej, nahoře tě čekají. Na nádvoří se proslýchá, prej bude věšení. Tesaři ještě narychlo stloukají lešení. Gouda stváří ke slunci, chytá poslední jas. Tu chvíli všichni uslyší markrabě hlas. Ty jinej, Goudo, nebudeš, se šlup a darebák, a s chutí bych tě narazil na řeznickej hák. Jenže dvorní dáma kvílí pláče naříká. Měj slitování, pane můj, pro mýho Goudíka.

0: nás, než já potrestám tě přec. Ty jsi tu dámu zneuctil, vždy ty jsi vlastně svet. A proto se s ní oženíš, nebo pověsím tě hned. Na ta slova zvednul Gouda zrak a Markra větitěl. Jo, pane, tenkrát byla tma, já na ní neviděl. Však když ji vidím za světla, tamhle u okna, to je mi stokrát milejší, ta smyčka konopná.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: flek.
1: Co je to za dotaz?
2: Proč se mě ptáte?
3: Co je to za dotaz?
4: Já bych rád řekl tohleto.

0: 5 pro děti.
1: Je legrační se stát prasátkem Piggym.
2: Je legrační se stát jedním z prasátek.
1: A pak si s dětmi hrát, to je moc prýma.
2: A pak si s dětmi hrát, mňau.
1: Já bych rád řekl tohleto.

0: jim packu.
1: A nebo pařátek.
2: Jsou kamarády zvířátek.
0: Co svět by dělat mohl, aby byl hodný?

Tučňák. Tučňák je nešťastný pták. Má jedny jediné šaty a musí v nich všude. V divadle to ještě jde. V divadle to není tak špatné. Horší je, když chce v létě na koupaliště. Marně prohlíží skříň už po 20. Nemá tam nic, vůbec nic. Žádné plavky, ani krátké kalhoty. A tak co má dělat? Jde a koupe se v tom, co má. A kde kdo se za ním ohlíží a říká: poslyšte, ten tučňák už opravdu neví, co by dělal. Už jste viděl, aby se někdo koupal ve smokingu? A tučňák je velmi nešťastný. Jak ho má takové koupání bavit? A tak se jednou sebere a jede. Jede jen tak, bez kufru, nemá co zabalit. Jede ve svých jediných šatech někam daleko na pusté ostrovy, kde by si ho nikdo nevšímal. A když tam přijede, vidí, že tenhle nápad neměl sám. Je tam asi tak milion tučňáků a všichni se koupou ve smokingu. Oh yeah.

0: jak štěňátko chtělo malé pejsky. Byla krásná jasná noc, měsíček svítil, ale štěňátko ne a ne usnout. Stále slyšelo kuňk, kuňk, kuňk. Pak bylo chvíli ticho, ale za chvíli znova kuňk, kuňk, kuňk. Co tohle může být? Vydalo se na dvorek, ale tam nic, ticho. Všichni spali. Bylo ticho, jen z dálky se ozývalo podivné kuňk, kuňk, kuňk. Štěňátko opatrně vyšlo ze dvorka a přes louku a přes pole se vydalo k rybníku, odkud se ta zvláštní melodie ozývala. Kuňk, kuňk, kuňk. Co to tady je za rámus? Lof! Rozkřiklo se do tmy a ze všech sil zaštěkalo. Lof, lof, lof! Najednou bylo úplné ticho. Kuňk, kuňk, kuňk, zmlklo. Nikde ani hlásek. Štěně chvíli čekalo a když se ani dál nic neozývalo, vrátilo se přes pole a přes louku na tichý dvorek. Ještě, že mě máte. Jinak by tu pořád někdo dělal kravál. Pomyslelo si spokojeně a zalezlo do své boudičky. Měsíček svítil dál a usmíval se. Však on věděl. Ale štěňátko pokojně usnulo a už neslyšelo, že po chvíli se znova ozvalo. Kuň, kuň, kuňk. Ráno svítilo sluníčko, vánek povlával a štěně se po tom nočním dobrodružství konečně probudilo. Chvíli přemítalo, jestli se mu to zdálo, nebo jestli se tu v noci opravdu něco divného dělo. Podívalo se na svou packu a uvidělo lístek blatouchu. Aha! Blatouchy rostou jen u rybníka. Čili to žádný sen nebyl. A ono teď musí vypátrat, co to divné kuň, kuň, kuň znamenalo. Jinak by ho to v noci určitě znovu vzbudilo. A kdo ví, jestli jenom jeho, ale třeba i pana Kačera, slepici, telátko a kravičku, včeličky v domečku a možná i hospodáře. Kde pak, to se tak nenechá. Já, štěňátko, všechny zachráním. A vydalo se směrem k rybníku. V rohu dvorku spatřilo slepici, jak se vrtí v hnízdě ze slámy. Slepice není nadutá jako pan Kačer, řeklo si. Se slepicí by se mohlo poradit. Víc hlav víc vymyslí, víc očí víc vidí. Dobré ráno, pozdravilo zdvořile. To máme krásný den.
1: Krásný, krásný.
0: Zagdákala slepice a moc si štěňátka nevšímala. Ale to se nedalo. Paní slepice, slyšela jste v noci ten rámus? Kuňk, kuňk, kuňk to dělalo. Slepice se otočila v hnízdě a narovnala pár stébel. Nic jsem neslyšela, mám teď jiné starosti.
2: Jaké pak starosti? Soucitně se zeptalo štěně. Nemohlo bych vám pomoci?
0: Zachychtala se slepice. To jsou moc krásné starosti, krásné starosti. Sedím na vejcích a budu mít kuřátka.
2: Kuřátka? Z vajec? Jak to? Divilo se štěně.
0: Tomu ty nerozumíš, odbila ho slepice a pyšně se zatočila na hnízdě. Štěně znalo kuřátka a znalo vejce, ale nikdy ho nenapadlo, že by mohli mít něco společného. Stále se v tom pořádně nevyznalo, ale pokračovalo v cestě. Přes louku a cíp pole došlo až k rybníku. Chvíli chodilo kolem dokola, poslouchalo, ale žádné kuň, kuň, kuň neslyšelo. Ten, kdo to dělal, se mě v noci asi pořádně polekal a odtáhl jinam. Už se chtělo vrátit domů, když uvidělo u břehu ve vodě malinkatá

0: ptala se zvědavá slepice. U rybníka je rákosí a létají tam vášky. Naparuje se tam kačer a nic jiného jsem tam neviděla. A nic jiného tam taky není. Leda tak vlnky na vodě.
1: No a ve vodě vajíčka.
0: To určitě. Vajíčka ve vodě. Jen se podívej, kde jsou vajíčka.
1: Trochu se nadzvedla, aby štěně zahlédlo její bohatství.
0: No, jsou tam trochu jiná vajíčka. To je pravda. Mnohem, mnohem menší. Ale vajíčka to jsou.
2: Nesmysl.
1: Nemohla byste tam zaběhnout a podívat se? Jenom na chvilku. Já vám vajíčka zatím pohlídám.
0: Abys mi je všechna rozsedlo tím svým štěněčím zadečkem. Ani se nehnu, dokud nebudou venku.
1: A kdo pak má být venku?
0: Kvo, ty jsi ale opravdu hloupé štěně. Ko, co myslíš, že tu dělám? A dej mi pokoj, myslím, že kuřátka už chtějí na svět.
1: Zároveň se ozvalo nesmělé a tichounké ťuk, ťuk, ťuk. Takže ve vejcích jsou kuřátka, pochopilo štěně. Asi proklubou z kořápku a budou venku. Ťuk, ťuk, ťuk. O takovou podívanou nemůže přece přijít. K rybníku se podívá později. A to už se jedno vajíčko vykulilo. Z kořápka praskla a ven vykoukla žlutá rozcuchaná hlavička. Oklepala se a mrňavé kuřátko vyskočilo ven. Chvíli udiveně koukalo, kde se to octlo. Ale to už se vítalo s dalším bratříčkem nebo sestřičkou. Netrvalo dlouho a na slámě se batolilo pět žlutých kuřátek jako pět balónků. A pisklavě něco štěbetali, něco, čemu nebylo rozumět. Inu, děti, usmálo se štěně. Představilo si, jak by bylo hezké, kdyby ono samo mělo pár takových malinkých pejsků a trochu slepici závidělo. Potom si vzpomnělo na vajíčka v rybníku. Možná, kdyby se o ně staralo, jako se stará slepice o svá vajíčka, vylíhla by se z nich štěňátka. A ono by si pak s nimi mohlo hrát. Paní slepice, já už jsem na to přišlo. Z těch vajíček v rybníku se narodí malí pejsci. Protože já jim udělám taky takové pěkné hnízdečko a budu o ně pečovat.
2: No to jsem teda ještě neslyšela, aby se pejsci líhli z vajíček. Na to může přijít jenom takové hloupé štěně, jako si ty.
0: Ale protože, jak už jsme řekli, byla hodně zvědavá,
1: seřadila své dětičky a společně s nimi hezky pochodovala k rybníku. Štěně nedočkavě poskakovalo kolem. Teď nafoukaná slepice bude muset uznat, že nemá vajíčka jen ona sama.
0: Ale to se ví, slepice byla úplně jiného názoru. Zastavila se na břehu a nevraživě pozorovala, co to tam plave. Cože, vajíčka? Tohle, že jsou nějaká vajíčka? Leda kroupy, prohlásila s opovržením. To ví přece každý, že vajíčka mám jenom já.
1: A já, zaspíval skřivánek a smál se. Já taky, taky, přidala se z lesa kukačka. Jenže tohle jsou asi opravdu jen kroupy, dodal smutně skřivánek. Měl dobré srdce a byl by štěňátku malé pejsky přál.
0: Zkrátka v celém širém okolí bylo pozdvižení. Ale po chvíli slepice i skuřátky vznešeně odkráčela, ptáčci odletěli a štěňátko osamělo.
3: Kroupy, kroupy.

0: Tohle přece nejsou kroupy. Vždyť už teď sebou trošku mrskají. A protože to bylo tvrdohlavé štěně, rozhodlo se svůj plán provést za každou cenu. Foukalo do hladiny rybníka, až se mu podařilo zahnat všechna vajíčka docela blizoučko břehu. Sláma tu kolem žádná nebyla. Ale když jsou vajíčka ve vodě, nepotřebují slámu. Potřebují zelené listí, které plave, a toho tu byla spousta. Blatouchy, potočnice a jiné lupení, které ani nedovedlo pojmenovat. Po celých hrstech ho trhalo a snášelo k malé zátočince, ve které šikovně vybudovalo kolem vajíček plovoucí kulaté hnízdečko. A co teď dál? Ptalo se nahlas. Ale nikdo mu neodpovídal. Slepice vajíčka zahřívala. To se asi musí. Štěňátko vlezlo do vody, opatrně si na vajíčka sedlo a vyčkávalo. Jak to asi může dlouho trvat? Snažilo si vzpomenout, jak dlouho vídalo sedět slepici na hnízdě, ale vzpomenout si nemohlo. Snad to příliš dlouho nebude. Je to trochu nuda. Kdyby si aspoň mělo s kým povídat. Zaradovalo se, když slyšelo bzučení. Jenže to bzučení byl veliký ovád, který si vůbec nechtěl povídat, ale štípl štěňátko bolestně do čumáčku. Jú, jú, to byla bolest. V té chvíli štěně zapomnělo na vajíčka, vyskočilo a hnalo se za tou obrovskou ošklivou mouchou. Takové štípnutí, to je ještě horší, než poslouchat v noci kuňk, kuňk, kuňk. Jenže ovád zakroužil nad loukou a byl pryč. Příště si dám na tebe pozor. Nebudu už tak hloupé, mrzutě fňukalo štěně. Čumáček mělo celý oteklý a svědil ho. Ale co to? Udiveně zíralo do hnízda ve vodě. Jeho vajíčkům narostly ocásky. Teď vypadaly jako malinké rybičky a hladově otvíraly pusinky. Mají hlad, pochopilo štěňátko a přemýšlelo, jak by je nakrmilo. Zelené lupení jim nechutnalo, to vidělo. Snad by chtěli žížalky. Nebo červíky? Ale kde je vzít? Možná by jedli i chleba. Rozběhlo se přes pole a přes louku na dvorek ke své boudičce. V misce tam mělo veliký krajíc chleba. Sice také bylo velice hladové, chleba hezky voněl, ale nakrmit dětičky to teď bylo důležitější, ať už jsou to rybičky nebo pejsci. Popadlo krajíc a běželo s ním k rybníku. Jak těm jeho svěřencům chutnalo. Krajíc za malou chvilku zmizel v jejich hladových tlamičkách. Narostly jim přední i zadní pacičky. Vůbec už teď nevypadaly jako kroupy, ani jako vajíčka. Byly zelené a vesele poskakovaly. Možná, že z nich přece jenom budou pejsci. Zadoufalo štěně. Vždyť už teď by ta stvořenička nejraději vyskákala z hnízda. To tak, ještě se mi ztratíte. Hezky buďte doma a já se o vás postarám. Štěně utrhlo veliký lopuchový list a pečlivě hnízdečko přikrylo. A honem s tou novinou běželo za slepicí a už z dálky volalo. Mají čtyři nožičky. Neměla si pravdu, budou to pejskové. Kvok, kvok, kvok, kvok, to tak, to tak. Pobouřeně kvokala slepice. Tohle opravdu nečekala. Ale štěně je hloupé, kdo ví, co se mu to zdálo. zavolala na kuřátka. Honem, pojďte, uvidíte cirkus. Slepice se rozběhla k rybníku a žlutá kuřátka poslušně za ní. Pip, pip, pip, pip, pip. Radovala se, že budou mít zábavu.
1: Tak kde pak jsou ti tvoji pejsci?
0: Kvokala slepice.
1: Nikde nic?
0: Štěně ukázalo na lopuchový list. Teď spinkají. Opatrně se podívej, ať je nevzbudíš. Zvědavá slepice neurvale chytila list a odhodila ho stranou. Pak jen kvokla překvapením. Co se to tam mele?
1: Z těch krup se opravdu něco vylíhlo? Ale pak hned věděla. Pěkné dětičky,
0: posmívala se štěněti. To přece nejsou pejskové, to jsou obyčejné žabky. Vítězně odkráčela, ani se neohlédla. A kuřátka, která by si s těmi zelenými nezbedy docela ráda hrála, se smutně vlekla za ní. Štěně si nešťastně keclo na břeh. Nejraději by se rozplakalo. Chtělo mít pejsky a oni jsou to žáby. Dovádějí v rybníku a ani si ho nevšimnou. Ale co to? Žabky najednou byly kolem štěňátka a smály se od ucha k uchu. Pojď si hrát. Kuň, kuň, kuň, kuň, pojď si hrát. Kvákali a hopsali mu až na hlavu. Panečku, ty uměli skákat. Hops do výšky, hops do vody a zase ven. Proč bych to neskusila s nimi, řeklo si štěně a za chvíli skákalo ještě výš než oni. To byl tanec. Slepice je z dálky závistivě pozorovala a její kuřátka se jen třásla, aby se do té hry mohla také pustit. Ale to se ví, slepice jim to nedovolila. Kuřátka přece do rybníka nemohou, nejsou to žabky ani kačátka. Žabky zatím se štěňátkem ve vodě dováděly, honily se, stříkali a cákali a ani nespozorovali, že už na rybník vykukuje měsíček. Už musím domů, řeklo štěňátko smutně, ale zítra zas přijdu. Štěňátko běželo přes pole a přes louku domů a žabky za ním radostně hopsaly. Kuň, kuň, kuň, kuň, kuň. Když se uložilo ke spánku, vyskákali až na střechu boudičky a zakuňkali mu svou noční píseň. Kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň. Ale to je přece ta krásná hudba, co jsem slyšela včera v noci, zaradovalo se. Teď už ho ani trochu nerušila. Naopak, připadala mu jako ta nejmilejší písnička. Žabí dětičky mu dál zpívali svou ukolébavku a štěňátko tvrdě spalo a mělo samé veselé a dovádivé sny.

0: Biggy hádanka.
1: Datel ťuká, ťuky ťuk, proklepává starý buk.
2: Až ho žravých larev zbaví, bude ten buk zase zdravý.
1: Bude jako valibuk, ťuky ťuky ťuky ťuk.
0: No a teď ještě jednou.
1: Datel ťuká, ťuky ťuk, proklepává starý buk.
2: Až ho žravých larev zbaví, bude ten buk zase zdravý.
1: Bude jako valibuk. Ťuky, ťuky, ťuky, ťuk.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
4: Bylo jednou jedno velmi chytré paraplíčko. Bylo trojbarevné, sešité ze tří trojúhelníků. Jeden byl růžový, druhý modrý a třetí fialový. Nejhezčí bylo paraplíčko, když pršelo a zároveň svítilo slunce. To celé zprůsvitnělo a dalo se skrz ně koukat na druhou stranu. V každém trojúhelníku byl pak jiný svět, v jednom vesele růžový, v druhém tiše modrý a ve třetím těžce fialový. Jednou po takovém deštivém a slunečném dni se do paraplíčka dívala holčička Lucinka. Je to krásný pohled, řekla si, ale není to pravý biograf. Pravý biograf je, když třeba někdo jde a udělá kotrmelec, anebo kouká na měsíc a někdo jiný po něm mrskne šlehačkovým dortem a pak ten biograf musí být zvukový. Musí v něm být slyšet každé šplouchnutí. Děkuji ti, paraplíčko, řekla Lucinka, ale tohle nebyl pravý biograf. Tak se paraplíčku strašně zachtělo udělat pro Lucinku pravý biograf, jenže nevědělo, jak se to dělá. Řeklo si, že to tak dál nejde a že se něco musí stát. Jednou, když Lucinka usnula, protáhlo se paraple otevřeným oknem, rozevřelo se jako padák a vlítlo do světa. Letělo jen malý kousek a hladce přistálo na staré půdě. Bylo zde mnoho harampádí a ještě více haraburdí. Deštník jednoho kapelníka, svrklá buřinka, boty, zaprášené zrcadlo, stará houpací židle a opravdovský flašinet, který tu byl nejdůležitější. Na flašinetu seděl papoušek a tahal si losy, jen tak pro sebe. Na každém losu byla napsána budoucnost. Byl už z toho tahání celý otrávený a proto, když přiletělo paraplíčko, byl upřímně nadšen. Miloval společnost a zejména nečekanou.
5: Výborně, zašveholil. Co to vidím, paraple? Strašně mě těší, spadlo jste nám z nebe. Tady je hrozná otrava.
4: Otrava je všude, řeklo paraplíčko, kde není biograf. Víte, cítím, že bych mohlo být biografem, ale nevím, jak na to. Jste chytrý papoušek?
5: Hrozně chytrý, řekl papoušek. Okamžik paraple vytáhnul los. Podíváme se, co vás čeká a co vás nemine.
4: Papoušek vytáhl los? A radostně vykřikl,
5: máte to dobrý, paraple, budete biografem, stojí to tu černé na bílém, prosím.
4: Můžete mi vytáhnout ještě jeden los, prosilo paraplíčko, jestli budu taky biografem zvukovým. Papoušek vytáhl los a zajásal.
5: Máte to výborný, můžete být nejen zvukovým biografem, ale dokonce i polyekránem. Potřebujete jen jméno a hned můžete začít.
4: Chtělo bych se jmenovat biograf Lucinka, řekl paraplíčko. To už mám vymyšlené.
5: Dobrá, začínáme, přikývil papoušek. Pan táto spuste.
4: Flašinet zahrál, papoušek zapálil ohřelou svíčku a postavil ji za paraple. Byl to skvělý nápad, protože v každém trojúhelníčku se rozsvítil jiný svět. V jednom vesele růžový, v druhém tiše modrý a ve třetím těžce fialový.
5: Vždycky jsem chtěl být filmovým režisérem, řekl papoušek. A strašně rád bych pozval Charlie Chaplina. Znáte Charlie Chaplina? Je to můj velký přítel.
4: Byla tam Buřinka a staré boty. Našla se i Hulčička.
5: Charlieho tu vlastně vůbec nepotřebuji, řekl papoušek. Boty, Buřinka a Hulčička to úplně stačí. Buřinko, radšíte na plac. Začínáme. První číslo programu se bude jmenovat Charlie na pochrázce. Hraj. Buřinka, boty, Hulčička, autor námětu já. Autor scénáře papoušek. Režie já. A papoušek. Pozor, jedeme.
4: A hned se rozsvítil modrý trojúhelníček paraplíčka. Boty se dali sami do tance, Buřinka nad nimi kroužila a Hulčička se vykračovala mladě a švihácky. Vypadalo to, jako by v modrém trojúhelníčku chodil sám Charlie Chaplin.
5: Bravo, řekl papoušek. To se mi skutečně povedlo. Jsem sám sebou překvapen. Jsem výborný. Pozor! Rozsvěcují růžový trojúhelník.
6: Řeklo paraplíčko. Musím pro Lucinku. My si tady hrajeme na biograf, ale biograf bez Lucinky nemá žádnou cenu. Biograf je přece proto, aby se Lucinka měla na co dívat.
5: Proč zase Lucinka?
4: Zamračil se papoušek.
5: A kdo to je?
4: Je to holčička. Víte, co to je holčička?
5: Holčičky nemám rád, řekl papoušek. Ty věší na půdě prádlo a na flašinet pak vůbec není vidět.
4: A za chvilku.
5: Dobré, tak si přivitte svou Lucinku paraple. Ale ne, aby mi tu věšela prádlo. Leda, že bychom pak promítali na prostěradlo.
6: Ale ne, řekl paraplíčko. Musíte promítat na mě. To by se to všechno pokazil v jeden papoušku.
5: No dobré,
4: řekl papoušek, který měl vlastně dobré srdce.
5: Jen přijďte, uděláme nové představení. Připravím zatím scénář. Leďte, drahoušku, vraťte se brzo.
4: Flašinec zahrál paraplíčku na cestu starý válčí, který se jmenoval Na půdě. A paraplíčko vyletělo do světlé noci. Za Lucinkou. A víte, jaké filmy pak uviděla Lucinka na půdě? Byly dva růžové, tři modré a jeden těžce fialový.
7: Vážení a milí počítači, totiž posluchači, poslouchejte mě na svém posluchači, ale ne po počítači. Vítám vás opět u vašeho pravidelného pořadu plného jazykových zajímavostí. U dnešního dílu vás vítám především já, pravá domácnostní kachna Justýna, odbornice jak na domácí, tak na zahradnické práce.
8: A já jsem tu taky. Ahoj. A Hugo je tu taky.
9: Ahoj.
7: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepodlučitelný.
8: Co?
7: Totiž nepoučitelný.
8: Naše posluchače, Justýno, jsou to naši posluchači. Mm-hmm. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
7: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
9: Mm. Děkujeme ti za krásný úvod, Justýno.
7: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to...
9: Jaké?
10: No úplně tento nonc.
9: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
8: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
7: Dneska je na řadě Hugo.
9: Ano. Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
7: No.
9: Házela s ním ke dveřím.
8: To si tady pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky a nočeníčku mi přistál Justýně než škrpál. A byla to šupa.
7: To byla nehoda.
8: Šupa.
7: Nehoda a ne lupa. Šupa.
9: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu. Tedy, že si pro ně přijde příští rok ženich. Justýno, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
7: Samozřejmě.
8: A jak ti to vyšlo?
7: Tak dobře, Hugo. Řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. Jsi spokojený?
9: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý příští rok klid? Šťastlivec, že?
8: No, pařec je pařec, pohodlíčko, klídeček, já se mu nedivím.
7: Jak to myslíš? No dovol. Víš, jaká já budu dokonalá domácnostní žena? Kachna? Kam se na mě hrabou pařezy? Nevadí, počkám.
9: A tím se dostáváme k mému dnešnímu oříšku. Co to znamená a jak vzniklo, že se říká, že někdo zůstane na ocet?
7: No dovol, Hugo.
9: No, víš to, Justýno?
7: To ví přece každý. A. Ale nevím, proč si k tomu musel mít ten dlouhý úvod. No, tento nonc, no.
9: Tak to tedy vysvětli, co to znamená. Aha.
7: No, zůstat na ocet znamená zůstat tento nonc bez toho v tom pařezu.
8: Bez ženicha.
9: Správně, Justýno. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
7: Na ocet. Ne.
9: Piggy?
8: Já to znám. Viděl jsem to i předtím, než to řekla Justýna. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to nevím?
9: Já jsem zapátral a vysvětlení jsem našel.
7: No tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
9: Justýno.
7: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
8: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
9: Takže ocet je kyselý. A celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
8: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
7: Piggy, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
9: V podstatě ano, Piggy. Justýno, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou a stanou se takzvaně kyselými.
8: Skysnou nebo zakysnou?
9: Tak.
7: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích střevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom tento nonc. Hloupá podpěra. Pověra.
9: Najednou pověra.
8: Neboj, Justýno, my tě budeme mít rádi i kyselou.
7: Nejsem kysela.
9: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justýno?
7: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
8: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
7: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
9: Není ti někdy toho Antonína líto?
8: Ne, on si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
9: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. Hmm. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
8: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte, představ si, třeba několikrát za sebou. A ona mu i zpívá.
9: Nepovídej, Justýna mu zpívá.
8: Zpívá.
9: A on to vydrží.
7: Co jsi říkal, Hugo? Že bych měla něco zaspívat.
9: Ano,
7: když
9: ano,
7: jinak
9: ano.
7: Nedáte. Ale až přijde Antonín, mám pro něj připravenou zvláštní árii. Sviť, hvězdo, z nebe záře jasná, tvá line se k nám zlatě kvasná a krásná. Složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
9: Známou melodii. No, Justýno, bod jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
7: No, kurčičky. Svět hvězdo, z nebe záře.
9: Tady máš chlebíček, Justýno.
7: Ale Hugo.

0: Sluníčku.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Ach, chrouste, chrouste, kam si šel hledat pytlíka? Ty jdeš kam si k řece a pytlík je přece stále ještě tu. Nikam neutekl, vždyť byl schován za kamínkem a teď šťourá pod něj a vytahuje schovaného Toníčka. Už ho vytáhl, ale Toníček je bledý jako stěna a třese se jako osika.
1: Poslyšte, strýčku, šeptá, mně se zdá, že pod tím kamenem straší.
0: Cože, co to povídáš, Toníčku?
1: Na mou duši, strýčku, straší tam a moc.
0: Pro pána krále, a ty jsi tam něco viděl?
1: Ne, neviděl, ale slyšel. To vám bylo naříkání a bědování. Já myslím, že to bylo jistě strašidlo.
0: Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk. Znělo to jako mamí, mamí. Toníčku, Toníčku, vykřikl pytlík odhodlaně. Velká chvíle nastala. Uvidíš, jak se teď pytlík vyznamená. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A zase to znělo jako mamí, mamí. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám, už mám, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na plnou pusu.
1: Pojďte sem, pojďte sem. Pytlík chytil strašidlo.
0: Pytlík to táhl ke vchodu. Bylo to černé jako bota a ještě po cestě to křičelo mamí, mamí. Ale pytlík nesnal slitování. Nic, strašidla se tu netrpí. To by tak hrálo a vyhodil to ven. Ale bylo toho tam ještě víc. Mamí, mamí. Křičelo to pořád a pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávník 8 a pak vylezl ve vší slávě sám. To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašidly zatočit, řekl vítězoslavně, když viděl, že kolem kamínku už je velký schon, ba až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků, jedni drželi plačící strašidýlka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší takhle je vyhazovat z pelíšku? Pro pána krále. Tak ona to nebyla žádná strašidla. Vždy to byly malí cvrčci. Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zase zmotal.

0: Povídá paní učitelka žákovi, který se neučí a ani nepíše úkoly. Vojto, Vojto, proč ty vlastně vůbec chodíš do školy?
1: Vojta na to odpoví, protože tu mám kamarády a neprší tady.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Profesor Kadeřábek a tajemný hlas. Profesor Kadeřábek měl báječnou náladu. Dokonce ho napadlo, jestli ještě svede kotrmelec. Podařilo se. Točila se mu hlava, ale tak nějak příjemně. Vzpomínal, kdy naposledy mu takhle bylo. Jak? Chvíli hledal pro svůj duševní stav správné slovo a našel ho.
2: Je mi závratně,
1: zvolal nahlas. Jednou už něco takového pocítil. Proto měl na zdi pověšenou tenisovou raketu, třeba že se do jeho pracovny hodila jako kožich do sauny. Co by samotářský student a premiant začal navštěvovat tenisový oddíl. Žádného spoluhráče nepotřeboval, vystačil si s betonovou tenisovou zdí. Pinkal do ní s tak náruživou silou, až se drolila. Ani si nevšiml, že ho už několik dní sleduje štíhlonohá plavovláska, která na vedlejším kurtu hrávala s přítelkyní. Jednou však přišla sama a odvážně navrhla, že by si mohli zapínkat spolu. Renému se zatočila hlava. A když se ta dívka na lavičce u kurtu přezouvala do tenisek, pocítil náhlou závrať. Spatřil, jak se jí z bílých ponožek klubou růžové prstíky. A už tehdy se o ponožky velice zajímal a tohle spojení ho ochvátilo. S úsměvem mu nabídla první podání. René si míček nadhodil a uchváceně do něho praštil, jak byl zvyklý, tedy jako do betonové zdi. Drobná plavovláska se po přímém zásahu sice poměrně brzy vzkřísila, ale víckrát se už na tenisových dvorcích neobjevila. A tak René pověsil raketu na hřebík. Všechen svůj čas začal věnovat studiu ponožek. Poznal jejich historii i současnost, zkoumal ponožky z celého světa, ale především se snažil odhalit věčnou záhadu. Proč a kam se lidem ponožky ztrácejí? A toho dovedlo k jeho pravé a skutečné lásce, k lichožroutům.
2: Je mi závratně,
1: zvolal profesor Kadeřábek a vrátil se ke stolu, kam si rozprostřel portréty lichožroutích tuláků. Celý den zdokonaloval ty rychle nahozené skici, které pořídil na nábřeží, a teď s nimi byl na výsost spokojený.
2: Tohle omráčí celou akademii věd.
1: A jak se budou výjímat v jeho díle život lichožroutu, a což teprve kapitola, v níž popíše příběh svého seznámení a přátelství s mladým lichožroutem Ramíkem a jeho bratrancem Hihlíkem.
2: To bude na Nobelovu cenu.
1: Ze slastných myšlenek ho vyrušilo drnčení telefonu. Drnčel tak silně, že sluchátko ve vidlici nadskakovalo. Hlas mu zadrhával, když sluchátko zvedl a řekl:
2: prosím. Správně. Prosit budeš, abych ti synáčka vrátil. A já ti ho možná vrátím za malý výkupný. Pár pytlů licháčů. Různý velikosti, různý série a žádnej podraz. Zase se ozvu.
1: Prásk a ticho. Sladká závrať rázem zmizela. Profesorovi dosad zatělo drápky zvířátko jménem

0: musíme o dům dál.
1: Netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Bonjour, mes amis. Dobrý den, kamarádičkové, kouzelníčkové. Nebo spíš bonuj? Dobrý večer. Tak jsem tu já, váš přítel v sametových křídlech oděný. Začíná další lekce čarodějného kouzlení s netopírem Pierrem. Dnes jsem si pro vás připravil jedno kouzlíčko doslova hypnotické. Jestli pak víte, co to znamená? Ono slovo. Hypnotické. Co je to hypnóza? Jak říkáme u nás ve Francii, l'hypnose. Hned vysvětlím. Pokud je někdo v hypnoze, znamená to, že byl uveden do zcela zvláštního stavu, kdy ani nespí, ani není vzhůru. Do stavu mysli, kdy pracuje naše podvědomí. Možná jste viděli už v nějakém filmu kouzelníka nebo mága, který se někomu podívá hluboce do očí nebo před ním rozkývá lesklý předmět a přitom říká: uvolněte se, chce se vám spát. Usínáte, spíte. A hypnotizovaný spí s otevřenýma očima a když mu hypnotizér třeba řekne: jste slepička a našel jste žížalku, začne hypnotizovan skákat po jevišti a kvokat a zobat a všichni kolem něj se náramně baví. Určitě na výjev s hypnotizérem někde narazíte. Takhle vesele se zobrazuje hypnóza ve filmech, když má vzniknout vtipná situace. Ale jinak je hypnóza vážná věc. Hypnotizér dotyčného, hypnotizovaného, provádí třeba různými situacemi, které hypnotizovaný prožil a stále jsou uloženy v jeho podvědomí. Skryty a přitom stále přítomny. Quel malheur, zapeklité. Možná byste tomu nevěřili, ale hypnóza se používá i při léčení lidí. Je to ale velice složitá metoda, na kterou je potřeba mnoho a mnoho znalostí a zkušeností. Je to tedy i vědecká záležitost. Já vás dnes naučím hypnózu po kouzelnicku. Budeme hypnotizovat knihy. Olala! Budete potřebovat jen několik knih, list papíru a trpělivost na zkoušení, dokud kouzlo nenazkoušíte a nevypilujete k dokonalosti. Pak teprve předstoupíte před své věrné domácí publikum, abyste oslnili. Položte list papíru pod knihy tak, abyste ho mohli pohodlně chytit a zkuste ho vytáhnout. Bez toho, aby se knihy jakkoliv pohnuly. Zdá se to jako maličkost, ale tak snadno se to neudělá. Nespa? Ale jak tedy na to? Řeknu vám, v čem je ten trik. Trik je v tom, že papír musíte spod knih vycuknout co nejrychleji. Důležitý je také směr. Netáhejte papír dolů ani nahoru, ale vodorovně. Tak vodorovně, jak je rovná plocha stolu. A to právě vyžaduje ten důkladný trénink. Ale nebojte se, mes amis. Naučíte se to velmi rychle. Když papír vytrhnete prudce, osvobodíte ho spod knih s daleko větší silou a rychlostí. Přesněji řečeno, zrychlením, než když se ho snažíte pomaličku postupně vytáhnout. Zkoušejte trik nejprve se dvěma nebo třemi knihami a až vám to půjde, můžete knihy i přidávat. A jak trik předvádět? Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby se pokusil list spod knih vytáhnout tak, aby se žádná nepohnula. Vsadím se, že to bude zkoušet tak, jako vy poprvé. Jednoduché, ale ouha, nejde to. Je to zhola nemožné. Vy překvapíte prohlášením, že knihy zhypnotizujete, aby zůstali na svém místě a vůbec se nepohnuli. Upřeně se na knihy zadívejte a pomalu a tajemně počítejte do 10. Můžete počítání prokládat hláškami jako jste ospalé knihy, papíry vám těžknou, vazby se vám klíží, jste velice ospalé knihy a teď spíte. A pak vyškubnete papír tak nejrychleji, jak to dovedete. Knihy zůstanou stát a nepohnou se ani o píďu. Vlastně o píď se říká po vašem správně, že? Bravo, následuje potlesk, klanění a květinové dary pro mistra hypnózy. Ale teď vážně, já vám vždycky říkám, kouzelník se umí dobře dívat, všímá si všeho kolem sebe, všeho, z čeho se dá hravě stvořit kouzlo. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: jak loupežník Hudryhák hrál karty s čertem. Loupežník Hudryhák se vracel jednou v noci z lupu domů, když ho v lese zčista jasna překvapila bouřka. Schodil ranec do trávy a zalezl pod strom. Ale když mu začalo kapat na hlavu a dokonce i za límec, přeběhl do nedalekého opuštěného mlýna. Vrazil do mlýnice jako velká voda, ale sotva se za ním zapráskly dveře, zůstal stát, jako když ho opaří. On už tam totiž někdo seděl. V krbu praskal oheň a u něj se sušil čert.
1: Tisíc marinovaných strašidel, zaklel Hudryhák po loupežnícku. Chmátl po pistolích, chtěl vystřelit do stropu, aby čerta zaplašil, ale z mokrých pistolí se jenom slabě začmoudilo.
0: Čert se tou nečekanou návštěvou taky vylekal.
1: Je, zakňučel a vyskočil, švihnul ocasem do podlahy, aby loupežníkovi nahnal strach, ale místo pekelného rachotu a oblaku sirného dýmu to jen tak malonko prsklo.
0: Chvilku tam stáli a koukali a potom Hudryhák smířlivě povídá, sotva trochu zaprší, nic nefunguje. A přisedl si k ohni. Čertovi jezdili oči, ale pak se taky uklidnil a přitakal. Tak, tak, je to k steku. Mně navlhnul ocas a ať s ním mlátím, jak chci, ani to neškrtne. A tak tam vedle sebe seděli a poslouchali, jak venku řádí bouřka a dešťové kapky plácají do střechy. Po chvíli, když už dlouho nikdo nic neřekl, prohodil Hudryhák, jen tak, aby řeč nestála. To je ale nečas. Jakoby se tam dneska venku všichni čerti ženili. Ale hned se zarazil, loupnul očima po čertovi a dodal, tedy s vaším dovolením. Ale čert nic. Jenom pomrskával ocasem, snad aby si ho rychleji usušil a nakonec, jako by se nechumelilo, utrousil. A co kdybychom si něco zahráli, aby nám čas lépe uběhl? A co by ne, Hudryhák na to. A

zkušený loupežník Hudryhák a hned si přitom nenápadně strčil do rukávu 4 náhradní esa. To tedy nemusíte, pane kolego, uchechtl se čert a poklepal zhůvěřile loupežníkovi na rameno. Jak jinak, než že si tady šmrncneme jednu partičku o vaši duši? Moment, moment, brzdil čertovo nadšení Hudryhák. A co když vyhraju já? Ale to je vyloučeno. To se nemůže stát, řekl čert. Musím vás, pane kolego, uklidnit. S tím si nedělejte žádné starosti. S pekelnými mocnostmi ještě nikdy nikdo nevyhrál. A pokud to někdo tvrdí, jsou to jenom pomluvy. Tak to vlastně nemusím ani hrát, řekl na oko zkroušeně Hudryhák, když už jsem to předem projel. Ale to zas ne, obracel to rychle čert, stát se může ledacos. A na druhou stranu, dejme tomu nakonec, kdyby někdo skutečně nad peklem vyhrál, to bohatství potom, to stojí přeci za uvážení. A no takže dobře, zkusit by se to mohlo, povídá loupežník. Čert hrábl do kabátu, vytáhl karty, zamíchal, Hudryhák to sejmul, čert rozdal. A už to jelo. Karty pleskají o stůl a venku prší a bije hrom. Čert vyrukoval se srdcovým králem, pochechtává se a v tom bác. Hudryhák to přebil červeným esem z rukávu. Tak, a je to. Čert zvadnul jako lilium. Vyhrál jsem, povídá Hudryhák. Že by ještě jednou, smlouval pekelník. Tak jo, přikývl Hudryhák, ale napřed mi dáte kabát. Čert svlíknul kabát ani nemrk. A už jede druhé kolo. Karty šustí a čert se uculuje. Piková dáma, máte víc? Hudryhák vylovil z rukávu pikové eso a bacil s ním o stůl. A je to doma, je to v suchu. Čert se oklepal a odplivl si přes rameno. A už byl bez gatí. Po třetí prohrál boty. To už tam seděl celý zkroušenej, holej byl, jak vrba v zimě. Dejme si ještě jednu, čtvrtou, poslední, žadonil a levou prackou si pro štěstí sáhnul na pravý roh. Tajně doufal, že tentokrát vyhraje. Sázím pod kovu. Loupežník si čerta změřil pohledem a povídá, no tak dobře, stejně už nic nemáte, ale naposled. Když čert prohrál i podkovu a už neměl, co by vsadil, práskl ocasem oprkenou podlahu, teď už to fungovalo, protože uschnul a vypařil se jako pára nad močálem. Loupežník Hudryhák vyšel z mlýna a zamířil si to domů. Bydlel kousek odtud ve starém vykotlaném dubu a sotva dorazil ke svému příbytku, přitloukl čertí podkovu dvěma stříbrnými hřebíky do kůry, aby mu to přineslo štěstí v jeho loupežníčině. A od té doby měl skutečně štěstí z pekla. Na co sáhl, to se mu dařilo. Ale jednou, když se tak brouzdal večerní rosou po lese a přemýšlel, co by zase vyvedl, nachytal čerta u dubu. Ten se tvářil, jakože sbírá maliny, ale Hudryhákovi neušlo, že se tam ochomejtá jenom proto, aby vyloupl z kůry přibitou podkovu. A cože vy tady strašíte pekelné mocnosti, zeptal se.

0: čert se kroutil a vymlouval, ale když už nebylo vyhnutí, tak se přiznal.
1: Já se bez té podkovy nemůžu v pekle ukázat. Dejte mi ji zpátky.
2: A to zase ne, zašprajcoval se Hudryhák. Co se jednou dá, to se už nevydá. Moc dobře vím, že co je přitlučeno dvěma stříbrnými hřebíky, na to žádné čáry pekelné nestačí.
0: Čert jenom něco zabrblal, ale nic moc dělat nemohl, však věděl, že má loupežník pravdu. A tak zase zmizel. Ale zanedlouho se Hudryhák zamotal do nějaké pranice a skončil ve vězení. A jak tam tak seděl za mřížemi, z nenadání se zase objevil čert. Já bych věděl, jak se dostanete na svobodu, pane kolego, vymlouval se, ale musím vás upozornit, že by to zas tak úplně zadarmo nebylo.
2: Já vím, o co kráčí, pokýval hlavou Hudryhák. Ani se nemuseli moc dohadovat.
0: Čert svým drsným jazykem přepiloval mříže, naložil si loupežníka na záda a letěli do lesa. Přistáli u dubu. Hudryhák vydloubil podkovu z kůry a podal jí čertovi. Tady ji máte. Ona je mi ta svoboda přeci jenom milejší. A jak to bylo dál? Čert podkovu chňapl, samou radostí zapráskal ocasem o zem a vypařil se. A loupežník Hudryhák, ten měl nahospodařeno a usadil se docela počestně nedaleko ve městě. Prý ho tam udělali dokonce starostou. Inu, když někomu šustí peníze v kapse, tak se ho nikdo neptá, čím byl dříve.

0: Poslyšte, já často slýchávám tu vaši Andulku, jak hezky mluví. S tou musí být zábava.
1: No to je. A největší legrace je, když napodobuje, jak můj muž hraje na saxofon.
0: Neříkejte. A prosím vás, jak ten pták drží nástroj?
2: Zobáčku!
0: Zobá, paní!

0: Léčení hubatýdy. Ve 3 hodiny odpoledne postavila paní Tůmová na stůl v kuchyni krajíc chleba s máslem a velkou sklenici báječného studeného mléka k svačině pro svou dcerku, která se měla každou chvíli vrátit ze školy. Zanedlouho bouchly domovní dveře a přiřítila se Majka. Zrzavé cůpky jí poskakovaly po zádech jako ocásky malých poníků. Maminka se zajímala.
1: Jak bylo ve škole, holčičko?
0: Majka se napila mléka a zakousla se do chleba. S plnou pusou odpověděla. Dneska odpoledne mi paní učitelka Pláničková řekla. Majka Tůmová tady po vyučování zůstane a pomůže mi uložit kouříky s potřebami na kreslení. A já jsem jí hned odpověděla. Majka se znovu napila mléka. Vy jste tu přece učitelka, tak proč si ty kufříky neuklidíte sama a nepustíte mě ven, abych se mohla proběhnout? Celá třída se začala smát, jen ta protivná paní učitelka Pláničková ne, a poslala mě do kouta. Majka si znovu řádně uhryzla chleba a tázavě se podívala na maminku v očekávání, jakou bude mít radost, že má tak chytrou dcerušku. Maminka však řekla, to ale byla od tebe drzost, Majko, že se nestydíš. Až dojíš chleba a dopiješ mléko, půjdeš do svého pokoje a zůstaneš tam až do večeře. Měla by se zamyslet nad tím, jak si byla na paní učitelku Pláničkovou drzá. Majka nakrabatila pusu, zašilhala hnědýma očima ke stropu a řekla. A proč? Se skrabacenou pusou rychle zamžikala očima, aby dala mamince na srozuměnou, že s domácím vězením vůbec nesouhlasí. Paní Tůmová zůstala stát jako solný sloup. Malá Majka něco takového ještě v životě neudělala. Maminka se zmohla jen na to, že tiše promluvila.
2: Protože jsem to řekla. A teď plav.
0: Majka se pomaloučku šourala z kuchyně, cestou si pohazovala sukní a copánky. I zezadu na ní bylo vidět, jak je našpulená. Když vyšla nahoru po schodech, zavolala na maminku do kuchyně.
1: Jdu pryč, protože to chci já a ne proto, že jsi mi to poručila.
0: Odběhla do svého pokoje a zabouchla za sebou dveře. Ten den byla Majka u večeře stejná jako dřív. Po jídle ji tatínek požádal.
3: Sklid ze stolu, broučku, maminka je unavená.
0: Jeho brouček ovšem místo, aby skočil a udělal, co je třeba, ohrnul koutky úst, takže vypadal ze všeho nejvíc jako uplakaná svatojánská muška, zašilhal ke stropu a pravil.
1: Udělám to, protože chci já, a ne protože jsi mi to poručil. Ty jsi tady taky večeřel, proč bys nemohl sklidit ze stolu sám?
0: A rychle zamrkal očima. Už to vypadalo, že tatínek Majce každou chvíli střelí pohlavek, ale pak zjistil, že zrovna začínají zprávy a tak místo pohlavku vstal, šel do pokoje, zapnul rádio a zapálil si dýmku. Majka sklidila ze stolu a utřela nádobí, ale pořád mžikala očima a reptala. Druhý den ráno maminka řekla.
2: Pospěš si se snídaní, Majko. Čekají na tebe kamarádi a kvůli tobě přijdou pozdě do školy.
0: Majka ohrnula rty a zamrkala. Prohlásila.
1: Ale já teď snídám, matko.
0: Řekla opravdu matko. Maminka si povzdechla.
2: Kdyby ses tak mohla vidět, jak jsi ošklivá, když se mnou takhle mluvíš. Měla bys s tím hned přestat.
0: Majka jenom něco zamumlala, popadla svetr a práskla za sebou dveřmi. Paní Tůmová vzala telefon a zavolala své známé paní Hadrabové.
2: Dobrý den, paní Hadrabová. Nepozorovala jste na vaší kamilce v poslední době nějakou změnu?
0: Paní Hadrabová se podivila.
4: Ani ne, paní Tůmová. Zdá se mi, že naše kamilka se teď hodně učí a docela dobře jí a spí. Vy myslíte, že je s ní něco v nepořádku?
2: Paní Tůmová řekla. To ne, nedělám si vlastně starosti o vaši kamilku. Ale naše Majka. Včera odpoledne přišla domů ze školy a vypadala úplně normálně. Připadala mi v naprostém pořádku. Ale pak mi vyprávěla, jak byla drzá ve škole a tak jsem jí dala domácí vězení. To dá rozum. Nařídila jsem jí, aby zůstala ve svém pokoji až do večeře. Jenomže ona na mě byla hrozně ošklivá. Odmlouvala i tatínkovi. Nejde mi to do hlavy. Myslela jsem, že se třeba všechny děti chovají podobně. Ona vám vždycky skrabatí pusu, zašilhá ke stropu a zamžiká očima. Vypadá strašně.
0: Paní Hadrabová nevěřila svým uším.
4: Neříkejte, paní Tůmová. Vždyť Majka byla vždycky taková roztomilá a hodná holčička. Nevím, jak bych vám pomohla. Možná byste měla zavolat paní Zámečníkové. Však víte, jaké má pořád patálie s tím jejich klukem. Snad vám poradí.
0: Paní Tůmová poděkovala a prohlásila, že paní Zámečníkové určitě zavolá. A jak řekla, tak udělala. Paní Zámečníková ovšem právě nebyla doma a telefon zvedla jejich služebná Nora, která začala drmolit do sluchátka.
5: Panstvo není doma. Vy jste maminka té Majky z Copánky, že jo?
0: Paní Tůmová si povzdechla.
2: Kvůli ní právě volám, Noru. Začala z ničeho nic odmlouvat. Krabatí přitom pusu, šilhá ke stropu a mžiká očima. Začalo to u ní teprve včera. A už dneska si s ní nevím rady.
6: Chtěla jsem se zeptat paní Zámečníkové, jestli nemá s Čeňkem taky takové trápení.
0: Nora ji uklidňovala.
5: To víte, že jo. Ta má s Čeňkem snad všechna trápení, co na světě existujou. On je tak drzý, že odmlouvá dokonce i sám sobě. Já ale myslím, že bude nejlíp, když zavoláte paní Láry Fáry. Ta ví o dětech takovou spoustu věcí, že si to ani všichni dohromady představit neumíme. Huberta Preclíka dokonce naučila, aby si uklízel hračky. Poradí si s každým uličníkem.
2: Paní Tůmová řekla. Mockrát děkuju, Noro, že jsem na to nepřišla sama. Musím zavolat paní Láry Fáry. Hned to udělám.
0: Vytočila telefonní číslo paní Láry Fáry a začala se jí svěřovat.
2: Mám starosti s naší Majkou.
0: Paní Láry Fáry odpověděla.
7: Tu já znám. Má moc hezké zdrzavé cupky a krásné hnědé oči.
0: Paní Tůmová ji přerušila.
2: Vlasy má pořád stejné, ale oči už nejsou zdaleka tak hezké. Někdy šilhá ke stropu, krabatí pusu a mrká.
0: Paní Láry Fáry se zamyslela.
7: Taky přitom odmlouvá a je drzá, že?
0: Paní Tůmová se polekaně zeptala.
2: Jak to všechno vlastně víte? Byla na vás snad hubatá?
0: Paní Láry Fáry se zasmála.
7: Kde pak? Majka je na mě moc hodná, ale jak vás tak poslouchám, zdá se mi, že se u ní objevily určité příznaky choroby zvané hubatýda. Kdy jste si toho poprvé všimla?
2: Včera odpoledne, když přišla ze školy, byla drzá na paní učitelku Pláničkovou a když jsem ji poslala do jejího pokoje, příšerně se na mě zašklebila a řekla mi, odejdu jen proto, že to chci já a ne proto, že jsi mi to poručila. Vždycky pohodí hlavou, až jí poskočí Copánky a i zezadu vypadá hrozně drze.
0: Paní Láry Fáry řekla.
7: Nemějte starost, milá paní Tůmová. I ty nejbáječnější děti, které znám, už tohle někdy popadlo. Trápila je huba týda. Naštěstí jsme u Majky zachytili nemoc teprve v začátcích a tak nám léčba nebude trvat příliš dlouho. Zastavte se u mě po obědě. Připravím vám Penelopu. To je můj papoušek. Na pár dní si ji vezmete domů. Teď ji má paní Jeníková, ale používá ji už měsíc a tak doufám, že se jejich Honzík už dočista uzdravil. Nemějte žádné obavy. Penelopa dovede vyléčit i nejtěžší případy hubatýdy. Na to se můžete spolehnout.
6: Paní Tůmová zavěsila sluchátko a rázem se jí úžasně ulevilo. Hned po obědě si zašla k paní Láry Fáry pro Penelopu. Byl to veliký zelený papoušek s potměšilým pohledem, který rychle mrkal očima. Paní Láry Fáry pravila:
7: později pochopíte, jaké máte štěstí, že se Penelopa baví jen s dětmi.
6: A podala ohromené paní Tůmové klec s ptákem. Cestou od domku paní Láry Fáry Penelopa nepromluvila ani slovo, ale bylo na ní vidět, že se jí na světě nic nelíbí. Vypadala nespokojeně a mžikala očima. Když paní Tůmová postavila klec na okno v kuchyni, papoušek si zastrčil hlavu pod křídlo. Jakmile přišla Majka domů ze školy, Penelopa se probudila a začala si načehrávat peří. Majka z ní byla nadšená. Jásala:
1: maminko, já jsem si vždycky hrozně přála mít doma papouška. Myslíš, že umí mluvit?
6: Paní Tůmová pokrčila rameny.
2: Od té doby, co jsem ho přinesla domů, nepromluvil ani slovo. Ale on se prý s dospělými nebaví, jen s dětmi.
6: Majka začala vyzvídat:
1: kdo ti ho dal? A to už bude od teďka můj? Můžu si ho vzít do svého pokoje, aby ho měla jen pro sebe?
6: Maminka řekla:
2: slíbila jsem jedné své přítelkyni, že se o něj budeme starat. Ale když si budeš chtít hrát ve svém pokoji, klidně si můžeš postavit klec s papouškem na okno.
6: Majka si přinesla svačinu až k Penelopině kleci a byla velice překvapená, když na ní papoušek zamrkal a drze prohlásil:
8: dej mi hryznout, potvoro!
6: Majka se otočila na maminku.
1: Ten papoušek ale není zrovna moc vychovaný, viď?
6: Paní Tůmová se usmála.
2: Třeba kolem sebe měl samé nevychovance. Co bys nechtěla? Je to jen pták a opakuje, co slyší.
6: Penelopa mrkla okem a vykřikla:
8: správně, správně!
6: Paní Tůmová se až trochu ulekla, ale Majka se rozesmála a zeptala se:
1: můžu k nám přivést ostatní děti, aby se na Penelopu podívali? Že mi to dovolíš?
6: Než se paní Tůmová zmohla na jediné slovo, Penelopa začala poskakovat na bydýlku nahoru a dolů, mžikat očima a skřehotat:
8: kdo tady poučí? Kdo tady poučí?
6: Maminka se rozzlobila.
2: Já tady poroučím, Penelopo. A když nebudeš zdvořilejší, hodím ti přes klec ubrus.
6: Penelopa mrkala očima a hudrovala. Majka polekaně vyskočila.
1: Co se pak Penelopě stane, mami?
6: Paní Tůmová vysvětlila.
2: Když jí hodím přes klec ubrus, bude si myslet, že je noc a usne.
6: Penelopa zavřískala.
8: To udělám, protože to chci já, a ne proto, že jsi mi to poučila.
6: Majka zůstala jako přimrazená. Doposud si myslela, že na tuhle báječnou a vtipnou průpovídku přišla ona sama. Ani se radši nedívala na maminku, navlékla si svetr a vyběhla ven hledat své kamarády. Za chvíli se vrátila s pěti dětmi a celé odpoledne všichni stáli kolem Penelopiny klece a smáli se jejím prostořekým výrokům.
2: Paní Tůmové se zmocnil neklid. Jestli si Majka myslí, že s Penelopou je taková zábava, určitě ji začne napodobovat a bude ještě nevychovanější než dřív. Maminka tedy vzala telefon a že se poradí s paní Láry Fáry. Mluvila tichým hlasem, aby ji děti, které si hrály v kuchyni, neslyšely.
6: Paní Láry Fáry, já mám strach, protože Penelopa je sice k dětem dost hrubá, ale jim to ani trošičku nevadí. Majka si dokonce myslí, že je to velká legrace a směje se všemu, co ten váš papoušek povídá.
7: Ale Láry Fáry,
2: odpověděla paní Láry Fáry.
7: Nezapomínejte, paní Tůmová, že máte mou Penelopu doma teprve první den. Dovolte Majce, aby s ní strávila tolik času, kolik srdce ráčí. Dejte klec ke stolu, až budete snídat, ale i při obědě a při večeři. Pak ji bez obav přeneste do Majčina pokoje. Ať je tam Penelopa s ní, když si bude Majka hrát. A ať tam taky spí. Ujišťuju vás, že si nemusíte dělat žádné starosti. Penelopa mě ještě nikdy nesklamala.
2: Paní Tůmová řekla.
6: Tak dobře, paní Láry Fáry, udělám přesně, co radíte. Naschledanou.
2: Těsně před večeří navrhla paní Tůmová Majce.
6: Holčičko, je čas, aby ses rozloučila s kamarády a poslala je domů. Musíš prostřít stůl k večeři.
2: Majka se na maminku otočila, začala krabatit pusu, šilhat ke stropu a mžikat očima, ale než ze sebe mohla vypravit jediné slovo, vřískla Penelopa.
8: Řekni, kdo tady pohoučí? Kdo tady pohoučí? Tak sakra, kdo tady pohoučí?
2: Majčina maminka ji rychle hodila přes klec u brus, vlídně požádala děti, aby už šly domů a Majku poslala prostřít stůl. Když se pan Tůma vrátil z práce domů, maminka u brus z klece sundala, aby mu papouška ukázala a pak postavila Penelopu z klecí v kuchyni na okno. Po večeři vybídl tatínek dcerku.
3: Byla bys tak hodná, vážená Majko, a sklidila nádobí.
2: Majka skrabatila pusu, zašilhala ke stropu a zamrkala, ale v tom Penelopa místo ní řekla.
8: Jsem snad váš otrok? Práce, práce, práce! Jsem snad otrok? Práce, práce, práce! Jsem snad otrok? Tak kdo tady vlastně poroučí?
2: Majčin tatínek se dal do smíchu, až mu tekly slzy po tvářích, ale Majka vyplázla na Penelopu jazyk. Papoušek dál poskakoval na bydílku a hartusil.
8: Jazyk vyplazuje had! Jazyk vyplazuje had!
2: Majka rychle schovala jazyk a pevně semkla rty. Pro boha, pomyslela si, ta Penelopa je ale příšerná. Paní Tůmová dala klec s Penelopou do Majčina pokoje a papoušek vřískal a dělal takový randál, že mu Majka přikázala. Zavři zobák! Penelopa zamrkala a zaskřehotala.
8: Udělám to, protože chci já a ne proto, že jsi mi to poroučila. Protože chci, ne proto, že jsi mi to poroučila.
2: Majka skočila do postele a zhasla lampičku. Dalšího dne ráno byla Majka jako zpomalený film. Nemohla najít jednu ponožku a nedokázala si zapnout šaty, až na ní nakonec musela maminka zavolat.
4: Pospíš si, Majko, snídaně je na stole.
2: Majka skrabatila rty, zašilhala ke stropu a pro sebe si prohodila.
4: Pospíš si, pospíš si! Pořád samé pospíchání. Pospíchej si sama.
2: Penelopa si právě probírala a čechrala pírka na ocase a když slyšela, co Majka řekla, zvedla hlavu a radostně po ní opakovala.
8: Pospíš si, pospíš si, pospíchej sama, ty kůželína. Pospíchej sama, kůželína, pospíchej sama, kůželína. Pospěš si, pospěš, pospěš.
2: Majka ji okřikla. Buď už konečně sticha, Penelopo. Penelopa ji odsekla.
8: Udělám to, protože chci já, a ne protože jsi mi to poučila. Kdo tady vlastně poučí? Správně, správně, správně.
2: Majka se běhla ze schodů do kuchyně a posadila se ke stolu, aby se nasnídala. Pokřikující Penelopy si radši vůbec nevšímala. Paní Tůmová však došla do Majčina pokoje, přinesla klec s papouškem a postavila ji na okno. Když pro Majku přišly děti, paní Tůmová ji pobídla.
4: Pospěš si se snídaní, aby kamarádi kvůli tobě nepřišli pozdě do školy.
2: Majka skrabatila pusu a zamrkala, ale než ze sebe mohla vypravit první slovo, Penelopa zavřískala.
8: Ale já teď snídám, matko. Pospěš si, pospěš, nic jiného neslyším. Pospíchej sama, ty kůželína.
2: Majka se styděla na maminku podívat a tak vyběhla ven z domu, ani se jak se patří nerozloučila. Penelopa na ní křičela.
8: Pospěš si, ty kůželína, zvonek už drnčí, zvonek drnčí.
2: Když ten den odpoledne přišla Majka ze školy, dala mamince velkou pusu a oznámila jí.
1: Mami, já jsem se paní učitelce Pláničkové omluvila a ona mi dovolila, abych měla příští týden službu ve třídě.
2: Penelopa zaskuhrala.
8: Kdo to říká? Kdo to říká? Kdo tady vlastně poučí? Kdo tady poučí?
2: Majka se na papouška obrátila a povídá. Ty jsi ale hubatá, Penelopo. Jestli hned nebudeš sticha, hodím ti na klec ubrus. Penelopa zamžikala a zakřičela.
8: Buď sticha. Pořád dokola to samé. Udělám to, protože chci já, a ne proto, že jsi mi to poučila. Protože chci já, a ne proto, že jsi mi to poučila. Kdo tady poučí?
2: Majčina maminka řekla.
4: Tady teď budu poroučet já. Myslím, že je nejvyšší čas, aby se zvrátila domů, Penelopo. Majko, nechtěla bys toho papouška odnést paní Láry Fáry?
2: Majka se zaradovala.
1: To se ví, maminko. A můžu si tam potom ještě chvíli hrát?
2: Paní Tůmová se zamyslela.
4: Podle mě by ses měla radši hned vrátit domů a trochu cvičit na klavír. Zítra máš hodinu.
2: Majka už začala krabatit pusu, šilhat očima ke stropu a mžikat, ale najednou se podívala na Penelopu a hned si pusu narovnala a usmála se s očima pěkně otevřenýma.
1: Ano, maminko, přijdu domů, jen co vrátím tu hroznou hubatou Penelopu.

0: básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: nos,
1: nos.
0: Život voní medem a venku zpívá kos. Sám kočičí král, kdyby se nebál bos, zavolal by předem
1: a upředem si šos.
0: Šos?
1: Šos.
0: Proč šos?
1: Protože

Vánoční vyzvánění. Na kopečku stál kostelík se zvonem Kryšpínem a na kopečku přes údolí kostelík se zvonem Cecilkou. Kostely se stavějí na kopečku nejspíš z té příčiny, že lidi jsou v nich nebyblíž. Když Kryšpín spustil bim bam, jak se máš, Cecilko? Cecilka odpovídala bim bam, bim bim bam bim, mám se dobře. A povídali si řečí zvonů. Kryšpín a Cecilka byli nejbližšími zvony a za ty dlouhé časy se stali sobě nejbližšími. A za ty dlouhé časy se Kryšpínova věž začala rozpadávat. Přišli zedníci, rozebírali zeď a jak jim kameny padaly, narážely na zvon a zedníkům se líbilo, jak to krásně zvonilo. Ale Kryšpín začal chraptět a chraptěl, až ztratil hlas. Bim bam bim! Co se ti stalo, Kryšpíne? Ptala se z druhého kopce Cecilka. Kryšpín zachraptěl, ale přes údolí se to nedoneslo. Bim bam, Kryšpíne, bim bam bim, Kryšpínku, volala Cecilka úzkostně a marně a najednou její volání ustalo. Nad údolím teď leželo ticho, že to bylo jako tíseň. To ticho vytáhlo zvonaře pana Matouška před dveře a když pořád nic, šel se podívat, co se přihodilo. A Kryšpín praskl. Viděl hned pan Matoušek a šplhal hned na druhý kopec. A Cecilce puklo srdce, věděl hned zvonař. Když zvon praskne, musí se celý silně nahřát, aby se puklina dala zatavit zvonovinou. Jenomže pan Matoušek neměl tak velkou pec a musel ji stavět. Toto bude trvat. Do svátků se to nestihne, hádali lidi a v údolí bylo pořád ticho a tíseň, jako v domě nemocného. Ale když Vánoce vešly do údolí, pec už stála a věž byla opravená. Zvonař vyměnil Cecilce srdce, zatavil Kryšpínovi puklinu a vyzvedl jej do věže. Byly Vánoce a to je příhodný čas k vyzvánění. A Cecilka vyzvá.

0: Červená čepička zacinká rolnička.
1: Než poví pohádku,
0: pěkně se ukloní,
1: o králi nahrádku
0: zvonečkem zazvoní.
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: Povídá pohádky?
4: Má červenou čepičku, na ní rolničku.
3: A kdo povídá pohádky?
4: Já vím, já jsem byl v loutkovém divadle a tam byl takový veselý
3: chlapík. Spejbl a Hurvínek.
4: Ne, ti nemají rolničky, ale ve starodávném loutkovém divadle je takový Kašpárek.
3: A ten má rolničky.
4: Je tam Kašpárek, má rolničky a říká: nazdárek.
3: Já jsem Kašpárek.

0: skakat. Ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska. Vyskakat. Dobře, další zvíře, jaký chcete zvíře? Dobře, co?
1: Šlo.
0: Žirafa, pojďme do ní, jedem na žirafě.

0: Nasávat!
1: Prokope, běž a uklid si pokojičku, ano?
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Expliky, pojď sem! Kulaté melony, zahnuté banany.
4: Nem jestli mu já je jet, ještě teď jsem zelený. Žádé melony, kupte ryby.
5: Jestli bych mohla něco říct, sultáne Solimáne.
6: Plácaš, slunce jasné.
5: Ona je utrápená.
7: To víme. Mlč, chůvo. Koukej radši, aby jedla.
8: K tomu by se měl přivolat pravý, nefalšovaný a študovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni?
9: A podle čeho se pozná pravý, nefalšovaný a študovaný doktor?
8: Pozná se podle toho, že začíná dr. Tak například dr. Neumann nebo dr. Pelnář. A když nemá dr., tak to znamená, že není doktor.
9: Ja? Nemá dr., není doktor. Má dr., je doktor.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Butter, butter, butter.

0: Milánkovi je krásně.
1: Pojďte, zoberiem vás na výlet a ukážem vám celé Spievankovo.
0: Let's go on a trip. We will show you the whole of Spievankovo.
2: Yeah!
3: Netopíří kouzlení. Simsala, pum, bim, hi. Zavřete oči a poslouchejte sametový šum mých křidélek. Přilétám k vám. Já, netopír kouzelník, magický Pierre. Oh, lala. Opět vám poodhalím tajemný svět magie a čar. Ale pozor, jsou to kouzla nebo ne? Hi. O tom se přesvědčte sami. Dávejte pozor. Začínáme. Z vašich dopisů jsem vyčetl, že máte v oblibě zvláště efektní barevná kouzlíčka. Dobře. Připravil jsem si pro vás další. Ukážu vám, jak udělat v obyčejné sklenici vody ohňostroj barev. Gejzír rozmarné barevnosti. O, jaká nádhera. Navíc na tomto triku můžete odpozorovat několik základních vlastností oleje a vody. Budete na něj potřebovat jednu vysokou sklenici a dvě další sklenice. Stačí menší. Teplou vodu, olej a tekuté potravinové barvivo. Prodává se v obchodech v malých lahvičkách. Kupte alespoň dvě barvy a o nákup poproste někoho z rodiny. A teď vysokou sklenici naplňte teplou vodou až skoro po okraj. Do druhé a třetí sklenice nalejte trochu oleje. Do výšky asi tak 1 cm. Do každé sklenice s olejem kápněte několik kapek potravinového barviva. Do každé skleničky s olejem jinou barvu a zamíchejte. Teď přijde to hlavní. Do vysoké sklenice s teplou vodou pomalu nalijte část oleje s jednou barvou z té jedné sklenice a pak část oleje s druhou barvou z druhé sklenice. Co se stane? Co pozorujete na hladině? Olej s vodou se nemísí, protože olej má větší hustotu než voda. Zůstává nahoře na hladině. Barvivo ale proniká přes vrstvu oleje do vody a klesá ke dnu. Cestou ale nechává ve vodě barevné stopy, které připomínají různobarevné obrazce ohňostrojů. Krása, nespa? Barvy se promíchávají a mísí, vznikají nové a nové odstíny. Když vylijete olej s barvivem do vody, je zajímavé pozorovat, jak bublinky oleje spěchají na hladinu a jak se jimi naopak barvivo prodírá a vytváří pozoruhodné magické obrazce. Možná zahlédnete, jak najednou ze dna vyletí částečka barviva zase vzhůru, aby nakreslila ještě něco dalšího. Je to proto, že v ní asi uvízla nějaká nepatrná částečka oleje. A místo oleje je nahoře, takže barvivo vynese sebou zase vzhůru. Je to vskutku čarokrásná podívaná. Jaké barvy jste namíchali? Co vidíte v barevných obrazcích? Jaké obrazy? Napište mi, jak tenhle váš kouzelnický trik dopadl. Můžete si barevné tvary ve vodě i vyfotit a poslat mi obrázek. Těším se. A těším se i na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: o chlapečkovi, který se stal kredencí. Dětí je na světě jako smetí. Všechny trochu zlobí. Některé se vozí po zábradlí. Některé si strkají prsty do pusy, některé cinkají příborem, některé nejedí makarony, některé čmárají do knížek, některé cucají všechno, co jim přijde do ruky, některé zapomínají zdravit, některé pokecají každý ubrus, některé ne a ne jít spát. Zkrátka, všechny děti zlobí. Každé trochu jinak. A tak někoho napadlo svolat veliký sjezd a poradit se, co dělat. Byl to opravdu veliký sjezd. Přijeli tam všichni tatínkové a všechny maminky, někteří až z Afriky, někteří až z Austrálie, dokonce i dvě babičky ze severní Točny se přijeli podívat. Jen tak ze zájmu.
1: Tak co?
0: Zeptal se tlustý pán s brýlemi, který sjezd zahajoval.
1: Doufám, že jsou tady všechny maminky a všichni tatínkové.
2: Ale považte. Přihlásila se jedna paní v zeleném klobouku. Vstala a řekla: prosím, jedna maminka a jeden tatínek chybí.
1: Jak to? Řekl tlustý pán s brýlemi. Jak to, že chybí? Tohle je sjezd a ne holubník.
2: Chybí, protože mají doma chlapečka, který se jmenuje Silvestr, a to je nejhodnější chlapeček na světě. Tak co by se radili? Řekla paní v zeleném klobouku a sedla si.
0: A všechny maminky a všichni tatínkové volali.
1: To snad není vůbec možné, aby měl někdo doma nejhodnějšího chlapečka na světě. Škoda, že nám ho nepřivezli ukázat.
0: Ale tlustý pán s brýlemi zazvonil na maličký zvonek a řekl.
1: Ticho, nemůžeme mluvit všichni najednou. Tohle je sjezd a ne blázinec. V každém případě bude správné, když se na Silvestra podíváme. A je-li to opravdu nejhodnější chlapeček na světě, necháme ho vystupovat v televizi, aby si z něho ostatní děti vzali příklad.
0: A všechny maminky a tatínkové zatleskali, protože se jim nápad s televizí moc líbil a mysleli si, v televizi bývají všelijaké hlouposti, tohle bude aspoň k něčemu dobré. Tlustý pán s brýlemi si vzal klobouk. Řekl.
1: Počkejte tady, nikam se nerozcházejte, přivezeme Silvestra. Vlak nám jede za 20 minut.
0: A vzal s sebou paní v zeleném klobouku, která věděla, kde Silvestr bydlí. Koupili si do vlaku burské oříšky a jeli.
2: Až paní v zeleném klobouku řekla, už jsme tady.
0: A oba vystoupili. A šli do domku,

0: Je si po 12. uši, řekl tatínek. Silvestr si myje uši 18krát denně.
1: Aha,
0: řekl tlustý pán s brýlemi a udělal si poznámku do zápisníčku.
1: Ty uši si myje dobrovolně?
2: Samo sebou, řekla Silvestrova maminka. Také chodí dvakrát denně dobrovolně na prohlídku k zubaři.
1: Mohli bychom vašeho chlapečka vidět?
0: Zeptal se tlustý pán s brýlemi. A tatínek otevřel dveře. Zavolal.
1: Silvestře!
0: A do pokoje vešel Silvestr. Měl červené, krásně umyté uši a řekl.
3: Dobrý den, já jsem Silvestr. Těší mě, že vás poznávám.
1: Moment,
0: řekl tlustý pán s brýlemi a zapsal si do zápisníčku.
1: Silvestr říká, těší mě, že vás poznávám.
0: Pak podal Silvestrovi ruku a položil mu několik otázek. Například,
1: co celý den děláš, Silvestře, a podobně.
3: Pokud si nemyjí uši a nečekám v čekárně u zubního lékaře, sedím vedle kredence a snažím se neokopat židly,
0: odpověděl Silvestr.
1: To snad ani není možné,
0: řekl tlustý pán s brýlemi. Ale tatínek se nad tím pozastavil a řekl. Dovolte, Silvestr nelže. Celé městečko ví, kdo je to Silvestr.
1: Žactvo základních škol i škol mateřských se na něj chodí ve středu a v pátek povinně dívat. Všichni vám mohou potvrdit, že Silvestr je hodnější než kanárek nebo ovečka.
2: Co to meleš? Přerušila Silvestrova maminka tatínka. Jaký pak kanárek nebo ovečka? Silvestr je přece hodnější než nábytek. Podívej se na tuhle starou kredenc. Vrže tak, že ji musíme vyhodit. Kdežto Silvestr nevrže nikdy.
0: V tom si Silvestr odkašlal a řekl.
1: Dovolte, půjdu chvíli na zahrádku s míčem. Nesluší se, abych naslouchal, když se o mně hovoří.
0: A šel. A tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku zůstali stát s otevřenou pusou, protože něco podobného ještě nezažili. A Silvestr chodil po zahrádce. Občas si povyskočil, občas vyhodil míč do vzduchu, ale ouha, považte. Když míč padal dolů, zůstal viset na stromě. A Silvestr si řekl.
1: Co teď? Na strom lézt nemohu. Po stromech leze nevychovanec, op neboli do op. Ale přijít domů bez míče, to také není myslitelné. Ztrácet předměty je přinejmenším nezodpovědné.
0: A Silvestr stál. Nevěděl, co má dělat. Bylo mu do breku. A tak tichounce brečel pod stromem. Když v tom dostal nápad, co kdyby rychle vylezl na strom a rychle zase slezl? Co kdyby to udělal docela tajně? Tím by bylo všechno zachráněno. A tak si Silvestr přistavil žebřík. Vylezl na strom, schodil míč a chystal se dolů. Jenomže zrovna, když chtěl slézt, uviděl na zahradě dva lidi s pilou, kteří šli rovnou ke stromu se Silvestrem. A říkali si.
4: Tak tohle je ta třešeň na tu novou kredenc, že ano?
0: A než se Silvestr vzpamatoval, pila lítala sem a tam. Tak, pomyslel si Silvestr. Když se teď ozvu, dozví se celé město, že lezu po stromech, jako nevychovanec, op neboli do op. A všichni si řeknou, to není nejhodnější chlapeček, kde pak, to je normální darebák. A co tomu řekne maminka? A co tatínek?

0: A co tomu řekne teta Aneška? A strýček Horimír a tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku, kteří mě chtějí odvést na sjezd tatínků a maminek, abych tam vystupoval v televizi. A řekl si, že se neozve a že nesleze. Ať se děje, co se děje. A když strom padal, dobře se držel, aby nevypadl z koruny na trávník. A tak byl i se stromem naložen na vůz a odvezen do truhlárny. Voněl tam klich a čerstvě nařezané dřevo. Bylo tam plno hluku, ale Silvestr ani nedutal. Ani se nepohnul. Byl jako ze dřeva. A docela mu to šlo. A tak z něho nadělali desky, z jakých se stloukají kredence. Teď už určitě nikdo nic nepozná, když jsou zemné desky, myslel si Silvestr spokojeně. A opravdu, teď už nikdo nic nepoznal. Naopak, všichni si libovali, jaké je to krásné, tvrdé dřevo. A udělali ze Silvestra pěknou novou kredenc. Natřeli ji, nalakovali a odvezli tatínkovi a mamince do kuchyně. A v kuchyni stáli tatínek a maminka v černých šatech a plakali. A tlustý pán s brýlemi pokyvoval hlavou a říkal: takové neštěstí, nejhodnější chlapec na světě a ztratí se. Zrovna když má vystupovat v televizi, to je přece smůla, co říkáte?
1: Ale maminka si utírala nos a pořád jenom opakovala: Silvestře, Silvestře, máme novou kredenc, která nevrže, a ty už o tom, chudinko, nevíš.
0: Jak to, že o tom nevím? Řekl Silvestr. Ta kredenc, to jsem přece já. A tatínek s maminkou spráskli ruce. A tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku je spráskli také. Všichni práskali rukama a divili se a otázky nebrali konce. Ale tlustý pán s brýlemi řekl: dost, to si řeknete až potom, teď musíme rychle nasjest. Zabalil s paní v zeleném klobouku Silvestra do dřevité vlny, koupili si burské oříšky na cestu a jeli. Na sjezdu to zatím vypadalo jako ve škole o přestávce. Tatínkové pouštěli vlaštovky. Maminky pletly. A u dveří stál tatínek, který dával pozor. A když viděl tlustého pána s brýlemi a paní v zeleném klobouku, zavolal: už jsou tady! A všichni si sedli do lavic a dělali jako by nic. A dveře se otevřely. Vešel tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku. A za nimi zřízenci z nádraží s velikým balíkem v dřevité vlně a plno lidí z televize s lampami a kamerou, a tlustý pán s brýlemi řekl:
2: podařilo se nám přivést nejhodnějšího chlapečka na světě. Zachovejte klid. Jakmile ho rozbalíme, srdečně ho přivítáte. Ale slušně prosím, myslete na to, že uvítání je vysíláno televizí do celého světa.
0: A proč je prosím zabalen v dřevité vlně? Zeptal se jeden tatínek, který se nejprve slušně hlásil.
1: Aby se neotloukl, řekla paní v zeleném klobouku. Byla by ho škoda. Je to přece nejhodnější chlapeček na světě.
0: Ach tak, řekl tatínek a sedl si. A všichni tatínkové a maminky se dívali, jak zřízenci z nádraží sundávají papír a vlnu. Trvalo to hezkou chvíli, ale nakonec se přece jenom objevila veliká bílá kredenc.
2: Tak to je náš milý Silvestr, řekl tlustý pán s brýlemi. Prosím tatínky a maminky, aby ho srdečně přivítali.
0: Ale tatínkové a maminky se k vítání neměli. Dívali se jeden na druhého
2: až jedna maminka se přihlásila o slovo a řekla.
1: Silvestr je, prosím, uvnitř nebo co?
3: Ne, prosím, řekla paní v zeleném klobouku. Uvnitř jsou hrníčky, vařečky, majoránka, plechové nádobí a veliká mísa na salát.
1: Ach, tak, řekla maminka a nastalo veliké ticho.
2: Dokud tlustý pán s brýlemi nezačal tleskat a volat.
4: Ať žije Silvestr, ať žije Silvestr.
2: Ale nikdo se k němu nepřidal, jenom jeden velký tatínek, který stál vpředu a nemohl se za nikoho schovat.
1: Tohle není žádný chlapec, ale kredenc, řekla jedna maminka potichu druhé mamince a druhá maminka řekla samo sebou, že je to kredenc. Znám přece kredenc. Měli jsme tři a všechny vypadaly stejně.
2: Ale to už volali i tatínkové. To je přece kredenc, nejsme slepí. Ale tlustý pán s brýlemi přestal tleskat. Velice se rozčílil a křičel.
4: Jak to, že to není nejhodnější chlapec? My jsme ho viděli, jak si měl po 12. uši. Co na tom, že se stal kredencí? Podívejte se. Místo všelijakých hloupých nápadů má v hlavě krásně srovnané hrníčky.
2: A otevřel kredenc a všichni viděli, že Silvestr má v hlavě opravdu bezvadný pořádek.
3: Pořádek má. To je pravda. Ale kdyby aspoň běhal a skákal jako jiné děti, řekla jedna maminka. Ale on jenom stojí a kouká.
2: Řekl tlustý pán s brýlemi a naklonil se k Silvestrovi. Nemohl bys udělat například kotrmelec, aby ti lidé dali pokoj? Ale prosím, beze všeho, řekl Silvestr, udělal dva maličké kroky kupředu a uklonil se. Když nevěříte, že jsem chlapeček, udělám kotrmelec. Přestože kotrmelce dělají hlavně nevychovanci, opy a lidoopy. A opravdu, udělal kotrmelec. Ale to byla chyba, že ten kotrmelec udělal. Byla to veliká chyba, protože si odřel všechen lak. Rozbil všechny hrníčky a talíře. Rozházel vařečky, nože, vidličky a majoránku. Rozmlátil hrnce a dokonce i mísu na salát. Takže když se zase postavil, vypadal hrozně. Jako stará, odřená a rozvrzaná kredenc. A všechny maminky a tatínkové volali.
4: Fuj, ať to je třeba i nejhodnější chlapeček na světě. Takové děti my nechceme. To ať raději zůstanou takové, jaké jsou. A všichni hledali lístky od šatny a spěchali pryč. A považte, televize to všechno vysílala do celého světa. A všude seděli děti u televizorů, ukazovali si na rozbitou kredenc, smáli se a některé přitom cinkali příborem. Některé cucali, co jim přišlo do ruky, některé okopávali židly a všechny ne a ne jít spát.

0: soudce kárá obžalovaného.
1: Jak můžete být takový nevděčník? Ta stařenka vám dala koblihu a vy jste jí potom rozbil okno kamenem.
0: To je, prosím, omyl, hájí se obžalovaný. To totiž byla ta kobliha.
2: Tvrdá jako kámen.
3: Byla asi hodně stará.
2: Možná si na ní vylomil zub, tak se vztekal.

0: Kapitola 10. V kraji hub.
1: Teď se zas vrátíme do jeskyně fialek,
0: oznámila mi šedozelená.
1: A půjdeme tam s Kratkou. Není to sice moc příjemná cesta, ale už jsme se příliš opozdili.
0: Vešli jsme do úzkého a temného tunelu. Šedozelená mi brzy zmizela v temnu a viděla jsem jen svítící ciferník na jejich hodinkách. Člověk by byl řekl, že to je malá lucerna, která se kývá ve tmě. A šla jsem za tím světlem, jak nejlépe jsem dovedla. Z klenby na nás padaly veliké kapky vody a někdy jsem sklouzla po blátivé půdě, že jsem div neupadla. Potom se tunel rozšířil. Tichem proniklo zatroubení a octli jsme se před padacím mostem nad propastí.
2: Kdo tam?
0: Zvolal někdo hrobovým hlasem.
1: Excelence šedozelená.
2: Heslo, prosím.
1: Čáry máry fuk.
2: Dobře.
0: Zaskřípaly řetězy, padací most se snesl dolů a po něm k nám kráčela veliká krysa s pochodní v ruce. V druhé ruce držela halapartnu a na sobě měla brnění, jaké jsem viděla na rytířích v historických knížkách. Její chraptivý a drsný hlas, jako kdyby vycházel z nějaké studně. Vedla nás rozlehlým podzemím s klenbami s černalými kouřem pochodní. Spalo tam mnoho prapodivně skroucených hub všech možných barev. Široké klobouky jim visely na křivo až na uši a houby chrápaly, jako když řeže pilou. Maličtí sloni běhali sem a tam a jediným pohybem chobotu narovnávali ty houby, které divže už neklesly.
2: Ach, ich, ty houby.
0: Zasténala krysa.
2: Ty už tak zlenivěli, že mi budete muset poslat alespoň dalších 12 slonů. Tihle jsou už naprosto vyčerpáni tou námahou. Bylo by od vás velice laskavé, excelence, kdybyste na mne nezapomněla.
1: Dobře, dobře, promluvím o tom s královnou,
0: řekla žába.
1: Ale potřebovala bych průvodce, abychom se brzy dostali k růžové bráně, protože v téhle končině se dobře nevyznám.
0: Krysa probudila jednu zavalitou dobráckou houbu s dřeváky stejně širokými jako celé její tělo, vězící v kaštanově hnědém kabátě. Její veliká hlava se podezřele kývala při každém kroku. Vedla nás mezi opravdovou záplavou hub a přitom povídala.
3: Jmenuji se Chřapáč a jsem jediná houba, která dokáže ujít 2 kilometry a neusnout.
0: Ale myslím, že se jen chlubila, protože už teď zívala a oči se jí zavíraly. Chvilku bojovala proti ospalosti, ale najednou jí hlava klesla tak těžce na ramena, že se odloupla a kutálela po zemi. Rázem otevřela oči a začala volat.
3: Cililink, cililink.
0: Tělo rychle přiběhlo k hlavě, chytilo ji do rukou a nasadilo si ji na krk.
3: Takhle to dělám,
0: řekla nám houba hrdě.
3: Udělám budíčka a hned jsem jako rybička.
1: ale zase jen vychloubala, protože sotva ušla několik metrů, hlava se jí skutálela k nohám. Tentokrát si ji nenasadila pořádně. Obličej měla otočený dozadu. A tak to vypadalo náramně směšně, když kráčela dopředu a dívala se sama sobě na paty.
4: Při chůzi dostávám závrať,
1: vysvětlovala nám.
4: Takhle nebudu vidět věci před sebou.
3: A dovedu vás mnohem bezpečněji k cíli.
1: Sotva domluvila, hlava jí upadla po třetí a skutálela se až k mým nohám.
3: Víte, tak mi nějak slábnou paže,
1: doznávala, když hlavu sebrala.
3: Až se skoro bojím, že už ji ani nevyzvednu.
1: Ale běda. Teď jí zase upadly nohy a musela si pro ně dojít po rukou. Šedozelená už začínala být netrpělivá, nervózně se podívala na hodinky a houba si toho všimla. Snažila se udržet rukama hlavu zpříma, ale dřímota ji zmohla znovu a tak silně, že houba upadla a přitom jí uletěly obě ruce.
5: Tak už se nenamáhej,
1: dodala žába.
5: Jen nám aspoň pověz, kterým směrem máme jít.
1: Ale tělo houby leželo jako kláda vedle odpadlé hlavy, která začala mocně chrápat.
6: To je pěkné nadělení,
1: řekla šedozelená.
7: Nezabloudíme,
1: ptala jsem se chvějícím se hlasem.
5: Ale kde pak?
1: Zasmála se žába hlasitě.
5: Bude nám to jen déle trvat.
1: Najednou jsem nešťastnou náhodou vrazila do jedné spící houby. Ta se svalila na druhou, ta zase na další, až se celá řada hub zhroutila jako kuželky. Šedozelená se opovržlivě dívala, jak padaly, a svěřila mi svůj plán.
5: Nepošlu jim 12 slůňat, ale 50 ješků a ti je budou bodat do zadečků tak silně, že jim zajde chuť stále si sedat.
1: Potom jsme dál bloudili mezi tou bohatou úrodou hub. Zdálo se mi, že jen chodíme stále dokola a byla jsem z toho zoufalá. Pak jsem si všimla maličkého světélka, které se rozsvěcovalo a zhasínalo v pravidelných přestávkách.
5: To je jistě maják u růžové brány,
1: řekla šedozelená. Ten maják byl vlastně jen starý světelkující červík, který seděl na stéblu trávy a kouřil fajfku. Uctivě vstal a přeskakujícím hláskem pravil.
8: K růžové bráně prosím, třetí pěšina vlevo.

0: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Koníku.
1: No?
0: Jaký je tvůj rodokmen?
1: Rodokmen? Co pak jsem pes?
0: Já myslím, jakého jsi původu, víš? Tvůj prapředek Dlouhý Janek, co zachránil tatínkovi život, byl prý z prostého původu.
1: No, já mám původ slušnej. Moje máti dělá VZD a táta pracuje ve šlechtitelské stanici.
0: Ve šlechtitelské?
1: No jo, loni vyšlechtili žito a dostali za to řád.
0: Řád? Rytířský řád?
1: No ne, myslím řád práce.
0: To je dobře.
1: Hele, dneska se ten původ bere zase jinak, víš. Ale pochybuju, že ty bys tomu rozuměla.
0: Tak tvůj pan otec je šlechtic.
1: Šlechtitel. A vůbec, proč ti na tom tak záleží? Já bej tebou spíš bych se starala, abys mohla být jako my, chodit do školy a tak. Taková hezká holka, ona straší po nocích.
0: Taková hezká holka, pravíš?
1: Já sám.
2: Vápno! Vápno! Kluci, pojďte skládat! Pane Brtík! Pane Brtík! Ředitel vám vzkazuje, jestli byste s ním nešel večer na pivo!
3: Na pivo? Tak to si vemu parádní škorně.
0: To máš tak. Dneska normálně řekne klukolce, že se berou a už je svatba. Vůbec oni nemusí bojovat se sokem na kolbišti. Ne, leda se někdy poperou v hospodě. A čím zápasí? Dřevci nebo meči?
4: Hlavně židlema.
0: Aha.
4: Tašku nech, jen cihle.
0: A jak dává mladý muž dívce najevo, že mu pro ní srdce plane?
4: Jak?
0: No to už poznáš. Ta po tobě furt kouká a pak řekne, jestli ti může mít tašku a tak.
4: Tašku pravíš?
0: Nemiluje mě.
4: Ale tuhle tašku ne, to bys musela jít s taškou ze školy, rozumíš?
0: S brašnou.
4: No, s brašnou.
3: Hej, vy všichni, hrabete se s prací jako hlemíždi. Takhle bychom nebyli hotovi ani do Vánoc. Vyberu si proto kouzlo na dalších 100 let dopředu. Odstupte a dávejte pozor.
5: Krásné povětří. Zhruba ve stejnou dobu jako Ramíkův otec chystal se k odchodu i Jihlíkův děda.
6: Otevři okno, chlapče, řekl slabým hlasem, a otevři i dvířka k panu Vavřincovi.
7: Bude průvan, namítl Hylík. Hrozně to venku fouká.
6: To je dobře. To je moc dobře. To je ten nejlepší způsob vytratit se v krásném povětří.
7: Dědo, takhle nemluv. Bolí tě něco?
6: Právě, že mě už vůbec nic nebolí. Nevím, proč jsem si dřív tolik stěžoval. Svět je, jak má být. Nemůžeš si ho obracet jako rukavici. Děda se rošťácky usmál. Hihlíku, tak jsem slyšel, že jsou teď v módě ponožky jako rukavice. Lidi si do nich strkají prsty u nohou. To je co? Rád bych nějakou takovou ochutnal.
7: Tak já ji někde ve městě čmajznu,
6: zaradoval se Hylík. Už je pozdě.
7: Jaký pozdě? Dědo, co to říkáš?
6: Už nebudu říkat nic, odpověděl děda. To nejlepší jsi mi stejně řekl ty. Viděl jsi rodiče a zvali tě k sobě. A Tulík i naživu a snad přijde k rozumu. A teď už konečně otevři ty dveře. Hylík otevřel dvířka za diplomem. Pan Vavřinec
5: cvičil na trumpetu, dneska ho čekala velká svatba. Zajdi za ním a popros, ať mi zahraje, ale nějakou jinou. Tahle se nehodí. Hejlík poslechl. V kuchyni bylo chvíli ticho a pak se po celém domě a možná po celém městě rozlehly čisté tóny smuteční křídlovky. Za diplomem nejlepšího trubače hradní stráže se objevil Hihlíkův děda. Sbohem, chlapče, řekl tiše. Díky, pane Ekone. Jak je vedchý a jak jemně se usmívá, viděl jen Hihlík. Egon slyšel to sbohem i díky, ale spatřil pouze bílý stín, který proletěl kuchyní na balkón a chvíli se vznášel v krásném povětří, než se dočista vytratil.

přišel k nám panáček, měl červený fráček. Když jsme ho svlíkali, všichni jsme plakali.

0: Já brečím někdy, ale jenom jako když se krájí cibule. Cibule. Ale to je červená cibule, ta se dává do salátu.
1: Jo.
0: Já mám salátky moc rád. Hi,

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kiki. Dnes jsme šli s mým člověkem na procházku kolem rybníka. Tam chodím nejraději. Na břehu se vyhřívají zelení skokani a já je vždycky vylekám. Běžím kus před mým člověkem, protože on neumí chodit potichu a skokany brzy vyplaší. Já našlapuji pěkně potichoučku a překvapím tak alespoň toho skokana, co sedí na kraji. Když už jsem docela blízko, tak na něj najednou prsknu. Skokan hup do vody a za ním všichni ostatní. A protože jsou to žáby zvědavé, vypoulí hned oči nad vodu a dívají se, kdo je to vylekal. Já se rozběhnu až k samé vodě a oni žbruňk zmizí pod vodou. Je to moc pěkná zábava. Najednou se na cestě objevilo něco, čeho se bojím ze všeho nejvíc. Hejno malých lidí. Říká se jim děti. Byli to kluci, křičeli, přední tlapky nad hlavou a najednou z toho hejna slyším tenký, zoufalý hlásek. Volal o pomoc. Nebyl to lidský hlas. Podíval jsem se na svého člověka a můj člověk se podíval na mne. Rozběhli jsme se k tomu hejnu lidských kluků. Můj člověk se zlostí, já se strachem. Jeden z kluků držel koťátko, které velice naříkalo. Ostatní mu ho chtěli vzít. Můj člověk zakřičel, kluci se zalekli, koťátko se klukům vyškublo a utíkalo ke mně. Můj člověk vzal koťátko a šli jsme domů. Koťátko bylo mého rodu, malá modrooká siamka. V chalupce jsem jí odvedl do svého pelíšku, pořád se tetelila strachy, byla velice uplakaná. Umyl jsem jí a po našem povídám, čípak číčo si? Dovedla ze sebe vypravit jenom kik. Ukázalo se, že vůbec nic jiného neumí. Mňoukat pořádně neuměla, pořád jen to vyděšené kik, kik. A řekli jsme si s mým člověkem, že jí budeme říkat kiki. Člověk nalil do mé misky mléko, pozval jsem kiki, aby si se mnou trochu lízla. Trochu se osmělila. Když jsem jí zamával před čumáčkem ocáskem, zkusila ho tlapkou chytit. To bylo dobré znamení, povídám jí, už se kiki neboj. Zůstaneš u nás navždycky. Kiki se na mne hloupoučce podívala, zamyslila se a udělala loužičku. Kiki, to v chaloupce nesmíš. Kiki se na mne zas tak hloupoučce zakoukala, zívla a šla do mého pelíšku. Tam se stočila do kolečka a usnula. Ani se před spaním neumila. Viděl jsem, že s Kiki budou starosti. Že jí musím naučit, kam se venku chodí vyhrabat důlek, do kterého se dělá loužička a že jí také musím naučit, jak se to všechno má správně zahrabat. Zkrátka, že jí musím dát slušné kočičí vychování.
0: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

Myškádlíni a myšjuchajdy. Tady vaše internetová myška Bibi. Díky za všechny vaše dotazy. Mám fakt radost, že jste tak zvědaví a zvídaví. To jste jako já? Dneska tu mám odpověď na neobvyklý dotaz. Napsal mi Martin Tomšovský. A co mi psal? Martin psal, že ho rodiče vzali na koncert. Ale ne tak ledajakej. Bzum, bzum, trajda, rum, ratatata. Byl to koncert vážný hudby. A Martina zaujala jedna věc. Píše, hrál tam orchestr. A já nevím, proč je tam v tom orchestru tolik lidí. Někdy jsem viděl, že nehrajou všichni. Proč je lidí v orchestru tak moc? Zajímavý postřeh, Martine. A já našla odpověď. Předem by ale asi bylo dobrý vysvětlit, co to ten orchestr vlastně přesně je. Je to hudební těleso. Takový obří myší hnízdo plný muzikantů. No, hrajou na nejrůznější nástroje, od bubnů přes housle až třeba po harfu. A orchestry, který mají méně než 50 členů, se jmenujou komorní orchestry. Ty orchestry, který mají nad 50 hráčů a někdy i víc než 100 hráčů, to jsou takzvaný symfonický neboli filharmonický orchestry. V takových velkých orchestrech hraje na jeden nástroj vždycky víc lidí. Samozřejmě ne tak, že by na jedny housle hrálo dohromady 10 lidí. Každý hudebník má svůj vlastní nástroj. Je jich tam víc najednou, aby zvuk nástrojů byl silnější a mohli se vzájemně doplňovat. Orchestry se pak dělají ještě podle toho, jaký přesně hudební nástroje jsou v nich zastoupený. No, aby vám to bylo jasnější, tak například jsou třeba smyčcový nebo dechový orchestry. A pak se taky dělají podle toho, jakýmu druhu hudby se věnujou. Každý orchestr hraje jinou hudbu. Říká se, že mají odlišný repertoár. Orchestr řídí dirigent. Dirigent je pán, co před orchestrem máchá hůlčičkou, všelijak se vrtí a poskakuje a určuje tempo a rytmus. Ta hůlčička se jmenuje taktovka a vypadá skoro jako hůlky čarodějů z Harryho Pottera. Dirigent diriguje. To znamená, že řídí orchestr tak, aby hudba byla dobře zahraná. Takže je to hodně důležitý pán. Díky němu každý ví, kdy má začít hrát a jak má hrát. Ale abych odpověděla na Martinovu otázku. Martine, počet hudebníků v orchestru je předepsaný. Záleží na tom, co za skladbu orchestr zrovna hraje. Pro kolik lidí je ta skladba od hudebního skladatele napsaná? Takže platí jedna věc na beton. Nikdy tam není nikdo navíc. Jo. A co vy ostatní? Už jste někdy viděli orchestr na vlastní oči? Když sedíte a posloucháte hudbu a před váma sedí velký orchestr a hraje, je to pohádková nádhera. Přemýšlíte si, představujete si, posloucháte a díváte se, jak kdo ovládá nástroj. Možná se už učíte sami na nějaký hudební nástroj hrát. No to je prýma. Třeba jednou budete hrát v doopravdickém orchestru. To musí být krásný pocit. Všude kolem hudba. I zpívat je hezký. A zpívat umí každej a hned. Piggy s Vojtou prej připravujou pěvecký vystoupení. Piggy chce pořád jenom repovat. Cuká se při tom zpívání, jako by byl na klíček. Vojta se mu směje a chce zpívat písničky, jaký se zpívají u táboráku. A Méďa Hugo
jim chce k tomu hrát na hřeben. To jsem zvědavá, co se z toho vykulí. No nic, já za nima teď zaskočím, mají nejspíš zkoušku. A pak zase budu s radostí šmejdit internetem a hledat odpovědi na vaše otázky. Mějte se, písklata!

0: Křemílek a Vochomůrka šli lesem. V tom se Vochomůrka zastavil, protáhnul se, zívnul si, položil se pod borovici, dal si pod hlavu polštářek mateří doušky a spal. Křemílek si lehl jen tak bez polštářku a usnul taky. Spali sotva chvíli, když se na ně zhora sesypal oblak borových semínek a šišek.
1: To musíš zrovna mě na nos.
0: Rozlobil se na šišku Vochomůrka, ale nahoře na borovici se někdo zasmál. Seděla tam Veverka a povídá.
1: Já jsem se teď trošičku zasmála, ale jinak jsem strašně smutná. A co pak to?
0: Politoval jí Křemílek.
1: Ale scháním na zimu trochu jídla, jenže šišky jsou letos jalové a o houbu jsem ještě ani nezavadila.
0: Vzdychla si Veverka a odskočila výš, jestli by tam nenašla výživnější šišku.
1: No, to víš, každý má své trápení.
0: Potěšil jí Křemílek. Vochomůrka si přestlal mateří douškový polštář a oba znova usnuli. A tu k Vochomůrkovi přišel sen a zaťukal mu na čelo.
2: Můžu, prosím?
1: Jen rečte dál,
0: zamumlal Vochomůrka. Sen mu udělal nad čelem znamení dvěma palci a Vochomůrkovi se zdálo, že stojí na vysoké špičaté hoře. U nohou mu plyne obláček a povídá:
2: Vochomůrko, proč ty taky nelítáš?
0: Vochomůrka jen povyskočil a už letí. Chvíli letí jako pták, chvíli plave jako ryba. Doletěl až na to místo, kde spali s Křemílkem. Vochomůrka se chvíli obcházel, pak si vlezl sám do sebe a probudil se. Šťouchl do Křemílka a povídá:
1: Já ti měl krásný lítací sen. Ale to bylo.
0: Broukl rozespale Křemílek a otočil se na druhé ucho. Jenže Vochomůrka mu nedal pokoj. Leží, dívá se rovnou do nebe a pořád jen osnu.
1: To já nejdřív stál na takové vysoké špičaté hoře.
0: Sotva to dořekl, začalo ho to zvedat nahoru a pořád výš.
1: A pak jsem jen rozpřál ruce a už jsem letěl.
0: A Vochomůrka rozpřáhl ruce a už letěl. Vyrostla totiž pod ním bedla a teď z ní sletěl jako z balkónu.
1: No tak co to vyvádíš?
0: Lekl se Křemílek. Vochomůrka se na bedlu zle rozlobil.
1: No tak nemůžete dát pozor, kde vyrostete vy houbo.
0: Bedla byla krasavice. Nesla se štíhle, měla paraplíčkový klobouk a závoj a na Vochomůrku se ani kale nepodívala.
1: Tse, takový píďa. A jak ono to křičí.
0: Vochomůrka si to nedal líbit.
1: A je, vy se nestydíte být tak nohatá.
0: Bedla už řekla jen och, och. A byla na omdlení. Křemílek vzal Vochomůrku za ruku.
1: Pojď radši pryč.
0: Když odešli, bedla se ještě chvíli tiše vztekala a nakonec řekla.
1: Teda. Tohle si odnesete, tohle si ale pořádně odnesete.
0: Sáhla pro sypátko a začala kolem sebe sypat po lese i po pasece. Křemílek s Vochomůrkou měli k pařezové chaloupce ještě kus cesty a v tom Křemílek klopítne a klopítne i Vochomůrka. jde se jim pořád hůř. Paseka je najednou plná kopečků a už tam vyskakují ze země bedly. Jedna za druhou. Narostl jich celý les a Křemílek s Vochomůrkou v tom bedlovém lese zabloudili. Byli by tam bloudili dodnes, když v tom zaslechli písničku.
1: Hubky, hubity, smrk a jedle, houpy, houbity, bedla k bedle, chroupy, chroupity, houby, houbity, out.
0: A ona to byla veverka. Sklízela bedly na zimu a už jich měla pár otýpek. A povídá,
1: nepřekážejte a radši si tu na chvíli sedněte. Já vám pomůžu, abyste trefili.
0: A Křemílek s Vochomůrkou se moc rádi posadili.

Slepička dí lípě. Lípo, lípo, dej lísteček studánce. Studánka dá vody mému kohoutkovi. Lípa praví slípce. Nedám ti lísteček, až mi očvadleny přinese šáteček. Slípka běží, švadlenu prosí. Švadleno, švadleno, dej lípě šáteček. Ona dá lísteček, studánka vodičky. Švadlena opět dí. Nedám ti šáteček, až přineseš hedvábí od královny Sáby. Slepička běží, žádá. Králičko, Sábičko, dej mi hedvábíčko. Ať je dám švadleně, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Králička praví slípce. Nedám hedvábíčko, až mi dáš od ševce překrásné střevíce. Slípka běží k ševci, praví. Ševče, ševče, dej této králičce překrásné střevíce. Ona dá mi hedvábíčko, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Švec slípce praví. Nedám ti střevíce, pokud nepřineseš štětiny od svině. Slípka běží, prosí. Svině, svině, dej ševci štětiny. On mi dá střevíce, dám je té králičce, králička dá hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Svině slípce dí. Nedám ti štětiny, až mi dáš od mladců vydrobené zrní. Slípka běží, prosí. Mladci, mladci, dejte mi zrní. Ať dám této svini, ona dá štětiny, švec dá střevíce, králička hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Mladci slípce praví. Nedáme zrní, až nám od šafářky přineseš smetany. Slípka běží k šafářce, žádá. Šafářko, šafářko, dej mladcům smetany. Oni dají zrní, zrní dáme svini, svině dá štětiny, štětiny střevíce, střevíce králičce, králička hedvábí, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Vody mému kohoutkovi, který zdvíhá nohy. Šafářka slípce praví. Nedám ti smetany, až spole přineseš velkou plachtu trávy. Než to všechno slepička zběhala a snesla a naspět k ubohému kohoutkovi od studánky drobet vody přinesla, nalezla jej již mrtvého.

0: Máme tady čtvrtou radu.
1: Jak se umíš chovat, když jdeš nakupovat?
2: To je nějaké umění. Prostě přijdu, nakoupím a odejdu.
3: Jo, bez placení.
1: No je snad samozřejmé, že zakoupené zboží musí zaplatit.
0: Ano, ale ledacos pro každého samozřejmé není. Máničko, ty jsi například řekla, přijdu.
2: No, a to se mám připlazit.
3: To ne, ale pozdravit.
2: Jo. Já kolikrát v samoobsluze pozdravila, plno lidí tam bylo a ani človíček mi neodpověděl. No, tak proč bych zdravila?
3: To fakt, proč bych zdravila?
0: No počkejte, poněvadž ve veřejné místnosti zdraví pouze ten, kdo přichází a odchází.
1: Ano, tak je to správně.
2: Ale v malé prodejně mě prodavačka přivítat má. Jsem přece zákaznice.
0: No, a to ti má postavit slavobránu.
1: Jo.
3: No, ručičko líbá, milostivá slečinečko.
0: Ale no tak.
3: Račte za 20 haléřů družníčka. No, mám vám to donést z domu, abyste se neunavinkala. Nožičku líbá.
2: No, nahodu, nožičku líbá, my říkat nemusí.
1: A to ostatní, ano, Máničko, prosím tebe, ty přece nakupuješ, ona prodává. Mezi vámi je normální vztah, jak si
3: člověk. Jako člověku.
1: Ano, správně.
0: A proto i tady platí pravidla slušného chování.
1: Já bych dal takový příklad, paní Kateřina.
0: Ano, prosím.
1: Například přijdeš do uzenářství, že ano, a postavíš se tedy před toho prodávajícího a neřekneš jeden párek.
2: No jasně, to vím. Dva párky. Musím pamatovat taky na bábinku, že? Když ponesu tři.
1: Ne, když řekneš prosím, dva párky. Rozumíš to? Prosím, tam hraje. Slyšíš to, cítíš to?
0: Ano, správně. Ano. A nebo, když stojí v samoobsluze fronta na košíky, Máničko,
2: postavím se na konec, no.
0: A proč tak mrzutě, Máničko? Máš zdravé nohy? Máš? Jsi nemocná? Nejsi? No tak tu chvilku tady stát vydržíš, ne?
2: No jenomže každou chvilku tě někdo odstrčí a postaví se před tebe.
3: To je fakt.
0: Přede mne?
2: No já stojím ve frontě a tebe odstrčí. Tebe by nikdo neodstrčil. Ale malou holku? Oje.
3: No jo. A když se lze uslyší, že se nemá hádat, že snad nejde k ohni, že je drzá, nebo
2: ano.
3: Dokonce, že je...
2: Jo, to říkají, Urvínku, mluv radši slušně.
1: Počkejte, no tak hádat se pochopitelně nesmíte, ale požádáte nějakou důvěryhodnou paní, aby...
2: Aby mě pustila před sebe.
1: Ne, myslím to tak, Máničko, že... No tak když už chceš požádat zrovna ty, tak požádáš, aby se tě zastala.
0: Ano.
1: Žáno, to...
0: A Máničko, ty bys nikoho před sebe nepustila?
3: To by byla hloupá, paní Kateřino.
0: Vane, ohleduplná.
3: Ohleduplná?
0: No jistě.
3: To jako, že ráno by se postavila na konec fronty a večer by tam ještě stála, jo? Tomu říkáte ohleduplná.
0: Ano, ale ne.
3: Hloupá.
0: No to ne. A nebude přece dávat přednost každému. Ale pustit před sebe starého, nemocného člověka nebo budoucí maminku.
2: No, tak to je něco jiného, ale to si neřekla.
3: Jo.
0: No.
1: A co máš vědět, než jdeš do obchodu schválně?
2: No to prosím, jestli mám peníze.
1: No,
0: ale Máničko,
1: tak samozřejmě, ale především, Máničko, musíš vědět, co chceš koupit.
0: Ano.
3: No jo, aby si nešla k řezníkovi pro mlíko.
1: Počkej, tak jsem to nemyslel. Já to myslel jako, aby s dlouhým vzpomínáním nezdržoval, rozumíš?
3: Jo tak, jako že bych si to měl...
1: No, že bys si to měl třeba napsat na papírek.
2: No, na papírek.
3: Jo takhle, no tak to jsem zkusil. A řeknu ti rovnou, tatí, vůbec mi to nepomohlo.
0: Přece si na něco zapomněl.
3: No, na ten papírek.
2: No.
1: A taky si pamatuj, Hurvínku, že při placení není žádná neslušnost přepočítat si účtenku, ovšem pokud...
3: Umím počítat.
1: No tak bez toho by to snad nešlo.
3: To je fakt.
1: Ovšem pokud součet nesouhlasí, bylo by zase neslušné...
3: Na to upozornit?
1: Ale...
3: Tak proč to mám přepočítávat?
2: No přece, aby ses pocvičil v počte.
1: Ne, nemyslím. Prostě upozorníš na to, ale slušně.
3: Slušně? Jak můžu někomu slušně říct, že mě lohnul, tatí?
1: A jinak to vyjádřit nemůžeš?
3: No, mohl by taky říct, že mě vzal na hůl.
1: Ale Horvínku, no. Nejde to obsat nějakou otázkou?
2: No, tebe taky nic nenapadne, Horvínku.
1: No, Máničko, zkus to ty.
2: Zeptáš se. No? Ano. Prosím, promiňte, nechci se vás dotknout, ale nepropadl jste náhodou z počtu.
4: Ale Máničko, prosím.
1: Máničko, reči. Moc hezky jsi to řekla, no, ale takhle taky ne. Tak stačí snad říct, promiňte, prosím, nezmýlil jste se, nebo nezmýlila jste se, protože zmýlit se, no, může každý.
0: Ano.
1: Tím končíme s nakupováním.
5: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
6: A teď ještě jednou.
5: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
6: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: jak se jim šulístek okoukal. Dešťové mraky se toulaly bůh ví kde a ten mrňavý mráček ani nestál za ždímání. Ale sluníčko to muselo zkusit, protože vodu moc potřebovalo. Myšáček šulístek totiž zůstal zase na suchu. To bylo škemrání a slibování, než si ho kocourci vyprosili. A najednou, jako by ho neměli. Dokonce je ani nenapadlo, že se taky potřebuje napít, když je horký den. No a tak šulístkovi nezbylo, než nastavit mističku a čekat, jestli něco ukápne. No, moc toho nebylo. Jedna kapka, druhá, třetí a konec. Víc vody mráček nevydal, ale šulístek byl rád i za málo. Na letní žízeň to nestačilo, no ale přece jen se ovlažil, než zalezl do boudičky, kde bylo taky vedro, ale aspoň stín. Za to macourek a camfourek se měli. Strýc Mour zaléval až po západu slunce a tak pumpa na zahradě byla volná celý den. Stačilo trochu zapumpovat a vytryskla voda chladná, pitná a když se tlapkou přiucpala trubka, tak i krásně stříkavá. Tak si u té pumpy lebedili a šulístek jim vůbec nescházel. Jen camfourek si jednou přece jen vzpomněl. Ty, macourko, myslíš, má šulístek vodu? Asi ne. Ale nestarej se, třeba mu někdo dá. Stejně už mě nebaví chovat myš, jako kdekdo. Ohrnul nos macourek. Taky by jsem radši choval něco vzácnějšího, souhlasil camfourek. Třeba křečka. Ale kdo ho vzít? Já jednoho potkal, předevčírem. Fakt. A čí byl? Ničí. Bude náš, když si ho vyplavíme, jelikož vím, kde má noru, pochlubil se macourek. A nelhal. Předevčírem to opravdu věděl, jenomže netušil, že dneska už to neplatí. Křečkovi totiž byla ta stará nora těsná. A tak si vyhrabal novou, krásnou, čtyřpokojovou. Zrovna před ní odpočíval po včerejším stěhování, když se objevili ti dva legrační kocouři. Vlekli spolu konev plnou vody, dotáhli ji k jeho staré noře, vylili tu vodu dovnitř a číhali, co bude. Když nebylo nic, tak přestali číhat, usoudili, že jedna konev nestačí a šli pro druhou. Potom pro třetí a pro čtvrtou. No a když se připachtili s pátou, křeček se už neudržel. Vyprsknul smíchy a tím se prozradil. Mamo! Skočil po něm macourek a přitácnul ho slamákem. Ale neměl. Chrup, chrup, chroust. V slamáku se prokousala díra, vyrazil z ní křeček a zaprskal tak hrozně, že macourek sedl leknutím. Ale sotva dosedl, už byl zase na nohou. Upaloval k rybníku a kvílel. Jau, jau, jau, jau. Co se stalo? Co je ti? Běžel za ním camfourek. Zakousl se do mě křeček. A už se pustil, když jsem ho namočil. To nebyl křeček. Ale brabenec, tamhle se hrabe z vody, podívej, ukazoval camfourek. Jenže macourek už neměl o mravence zájem. Teď ho zajímal strýc Mour. Schrupnul si opodál na břehu v tom horku a měl moc krásný prut. A dokonce zbytečně, protože když spal, tak ho nepotřeboval. Přesně takový se nám hodí. Liboval si macourek, když si ten prut potichoučku vypůjčil. Než se strejda vzbudí, stihnem nachytat spoustu ryb a pořídíme si akvárium. Jestli ovšem dneska berou, staral se camfourek, ale zbytečně. Než to dořekl, už jedna zabrala. A byla kus. Nehnuli s ní, i když oba táhli, co to dalo. Až najednou, z ničeho nic, když to vůbec nečekali, vystřelila z vody daleko na břeh a plác, te. Co je, co se děje? Zděsil se strýc Mour, kterému právě přistála na hlavě. Ale než se rozkoukal, potom spaní, už neviděl nic. Kocouři už dávno pelášili od potoka kolem křeččí nory po louce až dolů na zahradu. A tam si teprve troufli vydechnout. Mám prostě dneska smůlu, no, žehral zamračeně Macourek.
1: Nic si z toho nedělej. Akvárium v bytě stejně darmo překáží. Křeček bude lepší, těšil ho Camfourek.
2: To teda nebude. Žádného křečka nechci, i kdyby sám přilezl a škemral. Takhle poletí.
0: Popadl Macourek padavče a mrskl s ním někam do koruny stromu, aby ukázal jak. No a že měl dneska doopravdy smůlu, strefil se. Jedno vosí žihadlo nestojí za řeč. Dostal ho už skoro každý. Macourek taky. A Camfourek dokonce dvě. Jenže to, co na ně vyrazilo z hnízda, mělo dohromady 1000 žihadel. Jestli od rybníka jen tak pelášili, teď prchali o život. Za nimi to bzučelo a hučelo a vířilo až hrůza, čím dál blíž, jak je vosy doháněli. Vosí hnízdo sice vydrželo, ale stejně bylo zle, dokonce ještě hůř, protože tenhle roj byl nejsilnější v okolí. Kocouři ztráceli dech, opravdu už mleli z posledního, když zaslechli myší pískání. Ten šulístek, co na něj zapomněli, rozčileně poskakoval u boudičky a mával na ně.
1: Rychle, rychle, sem!
0: Byl to vážně ten nejlepší nápad. Když za sebou zabouchly dvířka, vosy na ně nemohly. Chvilku ještě trvalo, než jim to došlo, ale nakonec to vzdali. Když šulístek pootevřel dvířka, ani jedna vosa už nebyla v dohledu.
1: Hodný myšáček, hodný, hodný,
0: hladil ho Camfourek.
1: Však my ti to platíme, ale,
0: zapolikal na sucho Macourek,
1: napřed bych se napil. Kde máš vodu?
0: Ale jen se zeptal, už se zastyděl. A bylo proč. Šulístek totiž, jak už byl zvyklý, nastavil prázdnou mističku a čekal, jestli zhora něco ukrápne. Jenže na obloze nebyl žádný mráček, sluníčko už nemělo co ždímat a tak neukráplo nic.
1: Vidíš, přece neměl vodu,
0: vyčítal Camfourek.
1: No jo, neměl,
0: přiznal zahambeně Macourek.
1: Ale bude mít. Ode dneška pořád,
0: prohlásil, popadnul šulíska do náruče a zamířil rovnou na zahradu. Strýc Mour zaléval až po západu slunce, takže byla pumpa ještě pořád volná. Dost dlouho na to, aby se všichni mohli dosyta napít a vyšpláchat. A co vy? Jestli máte doma pejska, kočku, křečka, morče, nebo co já vím, taky spoléháte, že mu třeba někdo dá? A nebo má vody dost? Běžte se radši přesvědčit.

0: o dvou děvčatech a dvou darech. Pohádka z Bhútánu. Před mnoha a mnoha lety žilo jedno chudé děvče. A to děvče každý den před domem tkalo na tkalcovském stavu. Jednou přiletěla holubice a vzala děvčeti mírku na obilí, ve které mělo pražené sojové boby.
1: Boby si klidně sněz, ale mírku mi prosím vrať.
0: Zavolalo děvče za holubicí.
1: Jestli ji chceš, pojď za mnou.
0: Zavrkala holubice a pozvala dívku do svého příbytku.
1: Co si přeješ k jídlu?
0: Zeptala se holubice, když byli na místě.
1: Nepohrdnu ničím, co mi nabídneš, protože jsem z chudé rodiny,
0: odpověděla dívka. Od holubice pak dostala spoustu výtečného jídla a pití. Přenocovala u ní a ráno dostala mírku zpátky.
1: Když se chtěla vydat na cestu a vstala, zdálo se jí, že jí tělo nějak stěžklo. Dokud nebudeš doma, nedívej se do svých vlasů, přikázala jí holubice.
0: Dívka to slíbila a vydala se domů. Když doma zjistila, že má na každičkém vlásku drahokam, užasla. Byla rázem bohatá jako královna. Netrvalo dlouho a o dívčině štěstí se dozvěděla jedna dcera z bohaté rodiny, která žila v sousedství, a zachtělo se jí zbohatnout ještě víc. Hned se posadila před dům a dělala, že tká. Za chvíli přiletěla táž holubice a odnesla i její mírku. Děvče se zaradovalo.
1: Sojové boby si klidně sněz, ale mírku mi koukej vrátit,
0: vykřikla výhružně.
1: Jestli ji chceš, pojď za mnou,
0: zněla odpověď.
1: Co si přeješ k jídlu?
0: Zeptala se holubice, když byli na místě.
1: Jsem bohatá a tak chci jen ta nejvybranější jídla,
0: odpověděla slečinka pyšně. Místo vybraných lahůdek ale dostala jídlo schnilé a plesnivé. V noci pak tajně sledovala holubici, jak jí do příčesku vplétá drahokamy. Zaradovala se, že bude ještě bohatší než doteď, a usnula. Jenže když přišla domů, zjistila, že má ve vlasech myší popky.
1: Vyjekla a holubici proklela,
0: ale na tom, co se stalo, nic změnit nemohla.
1: A protože to byla hanba veliká, ještě dlouho potom nemohla vyjít mezi lidi.
2: Dobrý večer, děti. Nastal nedělní večer. Sedmý večer, kdy malý chlapec Hjalmar čekal na Ole Zavři očka a jeho vyprávění. Včerejší sobotní vyprávění přerušil starý portrét na stěně, obraz Hjalmarova dědečka. Dnes měl chlapec obavy, jestli se proto Ole neurazil, a úzkostlivě ho očekával. Víme, že Ole Zavři očka přichází až se setměním, když děti už usínají ve svých postýlkách. Přistoupí k nim, lehce jim dýchne za krk a hned jim stěžkne hlava. Ale vůbec to nebolí. Ole Zavři očka to myslí s dětmi dobře a přeje si jenom, aby byly klidné a tiché, jinak by jim nemohl vyprávět své příběhy. Přichází v kabátku, který se třpití zeleně, rudě i červeně, a pod každou paží drží jeden deštník. Na jednom z těch deštníků jsou obrázky, ten otevírá nad hodnými dětmi a těm se pak celou noc zdají ty nejkrásnější příběhy. Na druhém deštníku není vůbec nic a ten Ole rozevře nad neposlušnými dětmi, které nedovedou dobře spát a když se ráno probouzejí, nepamatují si ze snů ani to nejmenší. Po sedmé vkročil Ole zavři očka do Hjalmarovy jizby a usedl na pelest jeho postýlky. Pak rozevřel obrázkový deštník a v jizbě s ním byl hned i nedělní příběh.

Dobrý večer, pozdravil Ole. Chlapec mu odpověděl na pozdrav, ale pak hned přiskočil k pradědečkovu portrétu a obrátil jej obličejem ke stěně, aby jim zase neskákal do řeči jako včera. Tak už začni vypravovat, prosil Hjalmar. Vypravuj třeba o domýšlivé látací jehle, nebo o kohoutí kůstce, která se dvořila kůstce slepičí, nebo o pěti zelených hrášcích, které přebývaly v jednom lusku. Ne, řekl Ole, zavři očka. Dnes nebudu vyprávět o pěti zelených hrášcích, ale jenom o jednom jediném zeleném hrášku.

Byl jednou jeden princ a chtěl se oženit. Ale chtěl si vzít za ženu jen opravdovou princeznu. Sjezdil celý svět, aby takovou našel, ale u každé se vždycky objevilo něco, co nebylo docela v pořádku. A tak se pokaždé vracel zpátky domů smutný, protože po opravdové princezně velice toužil. Až jednou večer se stalo něco neobvyklého. Byl tehdy hrozný nečas. Blýskalo se a hřmělo, lilo jako z konve, bylo příšerné počasí. A tu někdo zaklepal na zámeckou bránu. Starý král obul boty a šel otevřít. Před branou stála princezna. Ale pro pána, jak ona to v tom nečase vypadala. Voda jí stékala po šatech, kapala z vlasů a vytékala i ze špiček střevíců, ale říkala, že je opravdová princezna. Trvala na tom.

Stará královna si noční návštěvu zamyšleně prohlížela. Inu, však my už se dozvíme, jestli jsi princezna nebo ne. My už se dozvíme, co a jak. Říkala si pro sebe, ale nahlas ani slovo. Šla do ložnice, sebrala z postele všechny perliny a žíněnky a na samé dno postele položila malý hrášek. Pak vzala 20 žíněnek, ustlala je na hrášek a na žíněnky narovnala ještě 20 peřin s prachovým kajčím peřím. A do té postele pak princeznu uložila. Ale všechno to pohodlí nedokázalo princezničku uspat. Stále měla před očima tvář mladého prince, který se na ní zářivě usmál, když vešla do zámku. Ten úsměv ji znepokojoval a odháněl od ní spánek. Rovnala si všelijak pološtáře, aby rychleji usnula, když tu cvrnk. Na zem se skutálel maličký hrášek. Princeznu nenapadlo, že jej tam nastražila stará královna. Myslela, že se tam dostal náhodou a bránil jejímu spánku. Ráno se jí ptali, jak se jí spalo. Hrozně špatně, zanaříkala. Pod peřinami ležel maličký hrášek a tak mě tlačil, že jsem nemohla usnout. Je to opravdová princezna, zašeptala stará královna králi. Je opravdová, když ucítila pod 20 žíněnkami a 20 prachovými peřinami hrášek, tak jemnou pleť nemůže mít nikdo jiný než princezna. A mladý princ si ji vzal za ženu a hrášek se dostal do muzea, kde je ještě dnes vidět, jestli se ovšem nestratil.

0: Skončila neděle, Ole zavři očka, tiše prošel dveřmi Hjalmarovy jizby a zmizel v noční tmě, protože skončil sedmý den jeho vyprávění příběh nedělní. A neděle je přece sedmý den v týdnu. Dobrou noc.
1: Podolníkův domek stojí v ohbí cesty, po níž každé jaro jezdívá náchodský pan princ Šamburák ze svého zámku na léto do Ratibořic a na podzim zase zpátky. Zatáčka kolem domku je zarostlá vysokým hustým živým plotem, hotovým rájem pro klukovské schovávačky a prolizačky. Šamburákovi ani kočímu Fricovi ten plot nikdy nevadil. To až teď, kdy tudy jezdí autobusy a splašená auta od Starkoče do Zlíče nebo od Zblového na Kramolnu. Ten plot vyřezali, aby nepřekážel výhledu do zatáčky. Sice se už nemůže přihodit to, co tenkrát, za to teď každý vidí, jak je ta Podolníkova chalupa pěkná. Bylo pozdní babí léto a Podolníkův plot se bělal kuličkami, jako vždycky v tuhle dobu. Kluci je náležitě oceňovali, protože ze žádného živého plotu ty bílé kuličky tak krásně nepráskaly, jako právě z Podolníkova. To se jich natrhá plná hrst, rozhodí se po pěšině a pak se po nich dupe a skáče. Pod botou to krásně lupe, skoro jako čertovy bouchací kuličky, co je prodávají o pouti za 2 šestáky. Jenže za čertovy bouchací kuličky pohozené ve škole na stupínku nebo před kostelem býval vždycky náramný mazec, zatímco bílé kuličky z Podolníkova plotu bouchaly a páskaly docela beztrestně. Každý si jich mohl natrhat a vybouchat, co jen měl chuti. Toho dne nebylo Vítkovi Frantíků zrovna moc hej, ale spíš ouvej. Pan učitel Kábrt zkoušel na přeskáčku násobilku 9 a to je vám tak strašně těžké počítání, že i pořádný kluk, a to Vítek byl, se přitom zapotí a ještě občas plácne špatný výsledek. To se právě dnes Vítkovi stalo. Šel s hlavou skloněnou, nekoukal nalevo ani dopředu, jen tak mimoděk trhal bílé kuličky a házel je před sebe a zkoušel, jestli je rozšlápne, aniž by přitom musel měnit délku kroku. Když se to povede, říkal si, tak se táta nic nedoví. Když ne, bude za tu násobilku doma vejprask. Jenom něčím se utěšit musel. A tak si ani nepovšiml, že to z dálky od Zblového duní a klape a supí, až to najednou nad ním zařechtalo. Sotva stačil uskočit. Před ním stojí kůň velký jako vrata a na něm ratibořický štolba Hetfleisch. Vítek ho znal a pan Hetfleisch znal Vítka. Věděl, že je synem zdejšího pekaře, k němuž právě jel. Ty, Fítku, zašišlalo to ze zhora, řeknul tatinkemu, že pan princ bude chtět zítra 30 slaná rochlíka, javol? Jo, 30 slaných, protáhl Vítek a pomyslel si, to budou mít na ratibořickém zámku guláš. Jindy totiž pan princ objednával dámám ke kafíčku makové nebo pro hosty k čokoládě dokonce sladké oříškové suchary. Tak nesapomenul, 30 slaná, ináč jako jindá, rozumila? A pan Hetfleisch byl rád, že ani nemusel z koně dolů. Vítek ještě držel v hrsti pár bílých kuliček a tu ho napadlo, že je hodí koni pod kopita. Schválně. Jestli se ten divoch poleká. Už se rozmáchal, že hodí, ale v tom ho v dlani něco zašimralo. Počkej, neházej. Vítek se zarazil. Pan Hetfleisch mezitím stiskl koně koleny a odsválal směrem ke Zblovému. Vítek stál, jako by ho přišrouboval. Pust mě ven, zaškemralo to ve Vítkově dlani. Jako by ho vosabodla, rozevřel dlaň a bílé kuličky se rozkutálely po cestě. Jedna z nich, ta největší, velká jako třešeň kaštánka, sotva se dotkla země, lupla sama od sebe. a místo ní se tam krčí a natahuje taková malinká, docela mrňavoučká panenka, celá v bílém, s čelenkou z rosy a s průsvitným závojem utkaným z babího léta. No tohle, diví se v duchu Vítek. Sebral všechnu odvahu a spustil. Co se tu pleteš? Nevidíš, že tě málem přejel kůň? Však ty jsi mě chtěl pod něj hodit, uličníku, řekla ta panenka vyčítavě. Tebe ne, jen ty kuličky, bránil se Vítek. Protože nevíš, že v každé 999. kuličce je ukryta víla Pamela. Ty, že jsi víla, podivil se Vítek. Pamela Podolníková, upřesnila průsvitná panenka, protože jsem z Podolníkova plotu. A co tu chceš? Raději se ptej, co jsem chtěla. Chtěla jsem ti splnit jedno přání, protože my, Pameli, když někdo utrhne 999. kuličku, tak mu splníme jeho přání. Když ovšem umí násobilku 9, aby si nás dovedl odpočítat, dodala Pamela, jako by znala Vítkovu slabou stránku. To já se doučím, to já zvládnu. Když se na to dneska sednu, tak mě zítra může pan učitel vyzkoušet, uvidíš, sliboval Vítek. Jenže ti to už nebude nic platné, schladila ho víla Pamela. Protože tvoje přání já splnit nesmím. A proč, prosím tě? Protože jsi mě chtěl hodit koni pod kopita, aby se polekal a pan Hetfleisch spadl. A to je velké uličnictví. Jenže pan Hetfleisch by nespadl, on umí rajtovat dobře, bránil se Vítek. To byla jenom legrace. Pěkná legrace. Kde pak, Vítku, máš smůlu? Ale když se naučíš násobilku 9 a odpočítáš 111x9, třeba v nějaké jiné 999. kuličce najdeš mou sestřičku. A ty vážně nemůžeš, loudil ještě Vítek. Kde pak, to nejde, to se nesmí, řekla Pamela a začala se rozplývat, až z ní zbyla jen malá kalužinka a i tak vapem uschla. To je ale smůla, pomyslel si Vítek, smůla, smůlovatá, teď abych se naučil tu násobilku. Vítek se o příhodě s vílou Pamelou zmínil jen svému nejlepšímu kamarádovi a ten ještě musel na 100 hříchů slíbit, že to nikomu nepoví. Jarka Prčků to ovšem pod stejnou přísahou svěřil dalšímu. Ten další to vyzvonil některé holce a holky, nic neutají. A tak dnes, ať ty bílé kuličky na podzim vyrostou na kterémkoliv plotě, všichni kluci i holky z celého okolí, ba snad z celé země a na celém světě je trhají, hází na zem a čekají, že mezi nimi bude ta 999. a že se jim taky objeví víla Pamela a splní jim jedno velké dětské přání. Ale nejen to. Nějak se o tom museli dozvědět i dospělí, protože od těch dob se keři, na němž na podzim rostou bílé práskací kuličky, říká podle víly Pamely pámelník. A to je pravda pravdoucí, jakož i to, že nikdo jiný než Vítek Frantíků ze Studnice žádnou jinou vílu Pamelu dosud neviděl.
2: Ruky, ruky, čo ste robili?

0: Vážení a milí pospíchači, počmuchači, posluchači, vítám vás opět u svého pravidelného mokřadu, totiž pořadu. Zdraví vás vaše oblíbená domácnostní kachna Justýna, praktická pomocnice, odbornice a též básnířka, neboli veršopecka. Veršotrepka. Ne, veršotepka. Ano, a je tu samozřejmě i ten, tento noc, Piggy.
1: Jo, tak já jsem u tebe ten, tento noc, jo.
0: Co pak by ses urážel, kdyby si to neslyšel?
1: No se neurážím.
0: Všiml sis?
1: Čeho?
0: Veršuji. Jsem básnířka.
1: Veršopecka, jo?
0: Veršotepka se říká. Mluvím ve verších.
1: No to jsem si teda nevšimnul.
0: Počkej, Piggy, ještě chvilku. Řeknu báseň za pusinku.
1: Já ti žádnou pusu dávat nechci.
0: To je jenom jako... Vyžehlím ti sako.
1: Já žádné sako nemám. Justino, co se ti stalo?
0: Vím, že nemáš sako žádné. Kam co hodíš, tam to padne.
1: Jo, tak. A ty veršo tepeš, co?
0: No, konečně si to poznal. Rozhodla jsem se, že vydám knihu svých básní. Víš, jak se bude jmenovat?
1: Řekl bych, že nějak jako... Báječné básně domácnostní kachny Justýny největší odpornice na tepání veršů na celém světě a ve vesmíru, nebo tak nějak. S tou sbírkou Justýniných nejlepších kachních receptů už si to vzdala?
0: No dovol, já se nikdy nevzdávám. Vařila bych určitě lépe než laskonka, ale pochopila jsem, že jsem něco víc než obyčejná kuchařka a všeumělka.
1: Krindy, pindy, a co jsi?
0: Umělkyně.
1: Jak jsi na to přišla?
0: Hovořila jsem se zajícem Antonínem.
1: A?
0: A Antonín pravil, že každý umělec je... Něžná duše. A já jsem něžná. Já jsem dáma.
1: Aha, už tomu rozumím. Dobře, dobře. Jsi dáma,
0: ano.
1: Jsi básnířka. Zajíc Antonín, chápu. Všechno beru, co dnes budeme dělat.
0: Dnes nás čeká smělý úkol. Vyrobíme něco, tento noc užitečného.
1: To má být báseň?
0: O praktických domácnostních věcech se básní obšírně, obtížně.
1: Já myslím, že bys mohla přestat na chvíli tepat do těch veršů a že bys spíš mohla mluvit normálně. Chvíli, aspoň, občas.
0: Jak chceš. Ale hned, jak vysvětlím, co budeme vyrábět, tak...
1: Budeme něco vyrábět!
0: No samozřejmě. Buď tak laskav a dávej azor. Tedyž pozor. Pindí.
1: Dávám. Co budeme vyrábět?
0: Krmítko pro ptáčky a pro jejich otáčky a zobáčky.
1: Krmítko? Tak to já vyrobím nějaké krmítko přímo. Čupr, éňo, něňo, kalavajka, mik, mik, mik, krmítko.
0: Nechal bys mě domluvit, prosím. Nejprve to musím posluchačům všechno podrobně vysvětlit.
1: Prosím tě, vysvětluj to bez veršů.
0: Dobrá. Výjimečně bez veršů. Dávej pozor. To je zvláštní, jak se... Ty ani Hugo vůbec neumíte soustředit. A obzvláště na to, co vám říkám já. A přitom říkám snad něco, co by nebylo zajímavé. No, takže, co jsem to? to. No, tento noc.
1: Krmítka.
0: Krmítka co?
1: Jsi chtěla vyrábět.
0: Ale jistě, no, jistě. Takže, proč je dobré v zimě vyrábět krmítka?
1: No přece pro ty ptačí zobáčky, aby ti ptáčkové neměli hlad.
0: Ano. Mnoho ptactva během podzimu odlétá do teplých krajin, kde je pro ně v tu dobu lepší podnebí a mají tam dostatek potravy, jenže některé druhy ptáčků nikam neodlétají a zůstávají u nás i na zimu. A pokud ještě napadne sníh, může se stát, že je pro ně skoro nemožné najít dostatek potravy. Takže je dobré jim pomoci. A pomůžeme jim. Jak?
1: Že vyrobíme krmítko a to se pověsí někam ven na strom a ptáčkům se do něj nasype sobání.
0: Už je ti to jasné, Piggy?
1: Mně to bylo jasné hned od začátku. A jak se takové krmítko vyrobí, tak aby to zvládnul každý? Jak?
0: Ano, jistě. Krmítek je spousta druhů. Dřevěná, závěsná, se střížkou, bez střížky.
1: A takové ty kouličky pro síkorky, viď?
0: A té tvé kouličce se říká tukové krmítko. Může to být třeba i tuk v květináči nebo v jiné nádobě. Také se šiška hodí, když do tuku se hodí.
1: Slíbila jsi, že nebudeš básnit.
0: A nebo obyčejná šiška obalená v tuku.
1: Tak.
0: Ještě bych vám měla, milí posluchači, povědět, čím ptáčky vlastně můžete krmit. V obchodě můžete koupit už hotové směsi namíchané na krmení ptáku. Mohou se ale použít vlastně jakákoliv semínka. Slunečnice, mák, obilí, nebo mák, ovesné vločky, ořechy, dál pak kousky jablek, bobule jeřabin nebo černého bezu.
1: Nebo ptáč... mák, viď?
0: Ale Piggy, ptáčci si z nich sami vyberou, co jim chutná.
1: Je něco, co by se ptáčkům dávat nemělo?
0: Správná otázka, Piggy. Ptáčci by neměli dostat těstoviny, nic zkaženého, slaného nebo kořeněného. Je to velmi důležité, aby neměli v krmení sůl. Mm. To si pamatuj. Mm. Ani na suchém pečivu by neměla být. Ptačí organismus není na sůl stavěný. Sůl je pro ně nebezpečná.
1: Takže žádná sůl, to si budu pamatovat. A teď už jdeme vyrábět.
0: Obávám se, že čas dnešní relace už vypršel, takže návod na výrobu krmítka si necháme na příště.
1: Ale Justino, to snad ne, tohle.
0: Bohužel, Piggy, a nevyskakuj hned jako čertík z babičky, totiž z krabičky, takhle před posluchači, že? Radši se hezky rozluč.
1: Nazdar.
0: No, tak vidíte, milí posluchači, to je dnes od vaší oblíbené domácnostní kachny Justýny všechno a příště se můžete těšit na mé nádherné verše.
1: Já myslel na krmítko.
0: Podrobného návodu, jak vyrobit krmítko, dočkáte se příště s vaší kachnou Tlustýnou. Justýnou.
1: Justýno! To měl být nádherný verš, co?
0: Samozřejmě. Připadám si, jako bych házela perly. Ty tomu nerozumíš ani za mák.
1: Nechci tomu rozumět ani za mák, ani za nic jiného. Já chci vyrobit krmítko.
0: A vyrobíš. A ne jedno. Mám několik opravdu excelentních vtipů. Totiž... typů. Různé druhy krmítek, rozumíte? Mm. Vaši ptáčci nebudou vědět, který si mají vybrat. Justýnina krmítka pro každého stehlíka.
1: Já myslel, že básnička se má rýmovat.
0: A rýmuje se to.
1: To teda nerýmuje.
0: Rýmuje se to umělecky.
1: Kdyby se to rýmovalo umělecky, tak by se to poznalo.
0: Tak co bys ty dal jako rým na slovo krmítka? No?
1: Nabídka třeba.
0: ale nevyšel by ti tak krásný obsah, to sdělení, že krmítka podle mého návodu jsou nejlepší.
1: Justýnina krmítka, to je bezva nabídka.
0: Ale to vyšel je hloupé, Pidi, to vůbec ne, ne, vůbec nevyšel, to, ten obsah vůbec, to sdělení, to posla, obsah. To posla.

bába z Voxin, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do pstin, štěstíčko zahalím. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu. Stane se to v létě.

0: Sluníčku.
1: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo? Víc by se s nám líbilo. Jak bys bylo roztomilé? Celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo? Prasátkem bys nebylo. Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

ztratit koutek náš zpátky závětří v blází kouzlem splát.

0: Byla jednou chudá vdova a měla jen jednu dceru a té říkali Liduška. A že neměli žádných políba ani jediné kravičky, živili se přádlem. Liduška byla sice velmi hezké a způsobné děvče, ale měla do sebe tu chybu, že byla náramně líná. A kdykoliv měla sednoutí ke kolovratu, dala se vždycky do pláče. Jednou to ale matku již omrzelo, i rozhněvala se a dala jí pohlavek. Tu se dala Liduška do náramného pláče a nářku, až to bylo venku na tři hony slyšeti. V tu chvíli jela právě okolo královna, slezla z vozu a vešla do chaloupky. Co pak ti je, mé zlaté dítě?
1: Och, ouvej, maminka mě byla.
0: Proč pak biješ to ubohé děvče? Matka se zarazila a nevěděla, co hned na to odpovědít, neboť se za to před královnou styděla, že dcera její je tak líná.
2: Ach, milostivá paní královno, mám s tou holkou nesmírný kříž, neboť mi nechce nic jiného do ruky vzíti, nežli to přádlo, a seděla by při kolovratu celé dny a celé noci. A dnes jsem se již na to rozzlobila a dala jsem jí pohlavek, a proto tak náramně pláče.
0: Královně se to děvče velmi zalíbilo, neboť byla veliká milovnice přádla, i pravila matce. Já vám, matko, povím, když vaše dcera tak ráda přede, dejte mě ji sebou. Mám doma v zámku dosti překrásného lnu. A když bude u mne tak pilná jako doma, slibuji, že toho nebude litovati. Matka byla tomu ze srdce ráda a královna vzala hned dceru sebou a odvezla ji do svého zámku. Když do zámku přijeli, vzala královna Lidušku za ruku a vedla ji do tří pokojů. Ty byly plny lnu, od podlahy až do stropu. I pravila královna k děvčeti. Buď jen tedy pilná, má zlatá dceruško, a když mi všecek ten len zpředeš, dám ti svého syna za manžela a budeš královnou. Na to dala královna přinést drahý, překrásný kolovrat, ten byl ze slonové kosti a pera na něm byly zlaté, a k tomu velikánský koš, cívíček, ze žluté voňavé třtiny, a nechala ji v tom pokoji selném samotnou. Když královna odešla, sedla si Liduška k oknu a dala se do žalostného pláče. Nebo kdyby 100 let od rána do večera a od večera zas až do rána pilného předla, nebylo by jí lze všecek ten len se přísti, co ho tu bylo. A co pak teprv ona, kteráž i bez toho tak nerada předla. I seděla tedy a plakala celou noc a druhý den až dopoledne a nehnula ani rukou, ani nohou. Když bylo poledne, přišla se královna podívat, moc líž Liduška upředla a velmi se tomu podívila vidouc, že nebylo lnem ještě ani hnuto. Liduška se ale vymlouvala tím, že se jí po mamince nesmírně stejskalo a že propláč nic do rukou ani vzíti nemohla. Královna tomu uvěřila, těšila ji a pravila. Nestejskej si nic, má dceruško, a buď jen zítra za to tím pilnější, aby svého syna dostala a byla královnou. Když odešla, Liduška si zase k oknu sedla, koukala se ven, vzdychala a nedělala zase nic až do večera a zítra zase nic až do poledne. O poledni přišla královna a podívala se ještě více a zamračila čelo, vidouc, že se Liduška potud ještě ani přádla nedotkla. Liduška se ale zase vymluvila tím, že jí náramně hlava rozbolela a že proto nemohla nic dělat. Královna byla tím sice spokojena, ale když odcházela, pravila: již je čas, aby s Liduško pracovati začala. Chceš-li dostati mého syna a býti královnou? Liduška si kolovratu zase ani nevšimla, ale seděla u okna a koukala se ven. Když již bylo poledne, otevřela královna dveře a když viděla, že Liduška zase zahálela, rozhněvala se velice a pravila: slyšíš, Liduško, dnes je to již naposledy, jestliže zítra nebude ještě nic upředeno, nejenže syna mého již nikdy nedostaneš, ale dám tebe ještě zavřít do tmavé věže, kde je plno žab, hadů a štírů, a nechám tě tam umřít hladem, abys mě více nepodváděla a nezahálela. Tu bylo teprve Lidušce ousko, studený pot se jí vyrážel na čele, když si na zítřek pomyslila. Co měla dělat? Nadíla si tedy kužel, sedla ke kolovrátku a počala přísti. Ale jak pak jí bylo možná přísti, když byla tak náramně líná? I nechala tedy zase přádla,
2: postavila se k oknu a plakala hlasem, až jí srdce usedalo až do samého večera. To najednou zaklepal někdo na okno. A když se Liduška ohlídla, viděla venku státi tři staré ošklivé babice. Ta jedna měla dolejší pisk tak veliký, že jí až přes bradu visel. Ta druhá pak měla u pravé ruky tak široký palec, že jí celou dlaň zakrýval. A ta třetí, ta měla zase pravou nohu až ku podivu tak rozšlapanou, jako by jí byl cepem rozmlátil. Když je tak Liduška spatřila, náramně se jich ulekla a čerstvě od okna uskočila. Ale ty tři babičky se na ní přívětivě usmívaly a kejvaly rukama, aby jen okno otevřela a aby se jich nic nebála. Dobrý večer, krásná panenko, proč pak tak přežalostně pláčeš? Ach, jak pak nemám smutná plakati a sobě naříkati, když mám všecek ten len, co ho tu v pokoji vidíte, a ještě dva takové pokoje plničky od země až do stropu se přísti. Tu vypravovala babičkám všecko, co se jí přihodilo, i také to, že jí královna slíbila, že až ten len všecek zpřede, že jí dá svého syna za manžela a že bude královnou. Víš-li co, panenko, jestli nám připovíš, že nás pozveš na svatbu a že nás u stolu vedle sebe posadíš a že se před hosti za nás nebudeš stydět, tedy ti všecek ten len sepředem dřív, nežli se naděješ. I všecko vám udělám, co jen chcete, jenom se honem do toho dejte. Tu vlezly ty tři babičky oknem do pokoje, poslali Lidušku spat a dali se do toho milého lnu. Ta s tím širokým palcem táhla vlákno, ta s tím dlouhým pískem ho lízala a hladila a ta s tou placatou nohou šlapala na podnožku a točila kolem. I šlo jim to, jako když prší. A když ráno počalo svítati a Liduška vstala, viděla velikánskou hromadu krásné, rovné i tenunké příze na cívičkách, až se srdce smálo. Tu dali ty babičky Lidušce s pánem Bohem a přislíbili jí, že na večer zase přijdou a v tichosti oknem odešli. V poledne přišla se královna podívat, jestli Liduška zase nezahálela. A když spatřila tu hromadu překrásné příze, pochválila Lidušku za její pilnost. Jak se večír šeřití počalo, stály již babičky zase u okna a děvče jim s radostí otevřelo. A tak to bylo každou noc. Večír přišli a ráno zase odešli. A pokaždé, když se v poledne královna přišla podívat, noholi zase Liduška napřadla, nemohla se dosti nadivit té krásné přízi a Lidušku nachválit za její pilnost a často říkávala: mé zlaté dítě, jak jsem já ti dělala křivdu. Již se dali babičky i do druhého pokoje a již byl pomalu i tento vyprázdněn. Tu počala královna dělat i přípravy ke svatbě. A když již bylo i ve třetím pokoji lnu na mále, děkovala Liduška srdečně babičkám, že jí tak pomohli. A babičky jí pravili: jenom nezapomeň, panenko, na to, co jsi nám slíbila, a uhlídá, že budeš tomu ráda. A když byl již všecek ten len ze všech tří pokojů až na poslední vlákno vypředen, bylo již také všecko ke svatbě připraveno a mladý král měl veliké potěšení ze své mladé, krásné a pilné nevěsty a řekl jí: žádej ode mne, co chceš, a všecko obdržíš. Mám doma tři staré tetičky, jsou sice velmi chudé a prosté, ale udělali mě mnoho dobrého. Dovol, abych je pozvala na svatbu. A mladý král i královna dali k tomu své povolení. A když již bylo v den svatební a hosté chtěli sedat za stoly, tu se najednou otevřely dveře a ty tři babičky, postarodávno až ku podivu směšně oblečeny, vyhrnuli se do pokoje. Jak je nevěsta spatřila, hned jim běžela vstříc a přivítala je radostně. Vítám vás, mé milé tetičky, vítám vás, pojďte a posaďte se tu za stolem vedle mne. Hosté hleděli jeden na druhého a byli by se dali rádi do hlasitého smíchu, kdyby se byli nebáli krále. A král i královna začervenali se jako pivoňka, ale nesměli Lidušce nic říci, protože jí k tomu dali své povolení.
0: Když bylo při obědě, kladla Liduška sama babičkám jídla na talíře, nalívala jim pití a pobízela je. Jeste a píte, mé milé tetičky, vy jste mě velmi mnoho dobrého udělali. A když již bylo po obědě a hosté vstávali od stolu, přistoupil mladý král k té první babičce s tou širokou nohou a ptal se jí: ale prosím vás, milá babičko, od čeho pak máte tak širokou nohu? Od předení, panáčku, od předení. I šel k té druhé babičce s tím placatým palcem. Ale řekněte mě, milá babičko, od čeho pak máte tak placatý palec? Od předení, panáčku, od předení. I obrátil se k té třetí babičce s tím dlouhým pískem až přes bradu a řekl jí: ale milá babičko, od čeho pak vy máte tak dlouhý písk? Od předení, panáčku, taky od předení. Když to ten mladý král uslyšel, ulekl se toho náramně a hned tu nařídil své krásné paní, aby se mu do smrti více žádného přádla nedotýkala, aby taky nedostala takovou placatou nohu a takový široký palec a tak ošklivý dlouhý pisk až přes bradu. Zatím se ty tři babičky z pokoje ztratily a žádný nevěděl, kam se podělí. Ale Liduška, kdykoliv si potom na ně vzpomněla, pokaždé je v duchu žehnala a také jak živo žádná manželka tak ráda a věrně nezachovávala, co manžel nařídil, jako mladá královna tu královu zápověď.

0: Osmá kapitola. Hmyzouni bzouni.
1: Adélka seděla na pařezu a kreslila obrázky. Skřítek výletník jí obdivně koukal přes rameno, ale Bůča, Bláža a Pupíno zatím na trávě poskakovali a chytali lelky. Pupíno všetečně strkal chobot do všech škvír a tak se stalo, že z hnízda v podzemí vyletěli obrovští pruhovaní hmyzouni bzouni. Kamarádi z nich nespustili oči. Báli se jejich bambulatého nosu, který se snažili nafukovat do špičatého sosáku. Vypadali ještě hrozivěji než sršni na planetě Zemi. I Adélku jejich hlasité bzučení vyrušilo a polekaně zvedla oči od svých malůvek. Hmyzouni se zatím rozdělili na menší skupinky a létali okolo Bůči, Pupína a Bláži, až se jim z toho zakroutily jejich dlouhé krky. Bůča vyvalila oči, protože byla skoro přidušená. Bzouni naštěstí odlétli kousek dál a se smíchem pozorovali, jak se krky plyšových krkounů bleskovou rychlostí odmotávají v opačném směru. Bláža se hned rozplácla a funěla jako lokomotiva. Pupíno lapal po vzduchu a Bůče se protáčely panenky. Adélka chtěla své kamarády bránit a tak se na hmyzouny bzouny obořila.
2: To se dělá! Vždyť se mohli udusit! Okamžitě se jim omluvte!
1: Hmyzouni se přestali chechtat, jeden z nich zapískal a ostatní se hnali proti Adélce. Ta se dala na útěk. Když vystrčili žihadlo, skřítek výletník neváhal Adélku chránit. Popadly její pastelky a s rozzuřenými hmyzouny bzouny se pustil do šermířského souboje. Taky Adélka hned odkoukala, jak se to dělá a šermovala svými pastelkami, až z nich létaly barevné jiskřičky. Naštěstí se mezi tím Pupíno vzpamatoval, nabral sílu a do chobotu vzduch. Vší silou fouknul. Pomohlo to. Hmyzouni bzouni udělali ve vzduchu několik přemetů a odfouklo je to někam daleko.
2: Musíme odsud rychle pryč.
1: Zavilela Adélka a ve spěchu si zbalila své pastelky.
3: Ale kam půjdeme?
1: Zeptala se nechápavě Bůča. Očima stále ještě trochu šilhala, ale jinak už jí bylo lépe.
4: Musíme se připravit k boji,
1: prohlásil rozhodně Pupíno.
5: Ale já bojovat nechci. Mně se to hnusí.
1: Rozplakala se Bláža.
2: Musíme něco vymyslet. Přece ti protivové nebudou dělat takové ošklivé věci,
1: řekla Adélka a usilovně přemýšlela. Skřítek výletník se zatím podíval do své mapy a nahlas přemýšlel.
6: Kdybychom šli tudy, dojdeme na Výlí louku. Kdybychom šli tamtudy, dojdeme do Bimbulíkova za panem profesorem.
2: To je ono.
1: Čukla se do čela Adélka.
2: Zajdeme za profesorem Bimbulíkem a on určitě něco vymyslí. Ještě bude rád, že pro něj máme nápad na nový vynález.
5: Pomoc! Už se zase vracejí!
1: Zapištěla Bláža a bylo jí najednou na omdlení. Žuchla sebou na zem, ale přibrala i Adélku. Z kapsičky se jí něco vylilo a najednou se obě začaly neuvěřitelně zvětšovat. Adélka úplně zapomněla na lahvičky s kouzelnými elixíry. A teď se sama rozbila zrovna ta pravá se zvětšovadlem. Hmyzouni vytřeštili oči a raději začali prudce brzdit, až to vzduchem zaskřípalo. V momentě se otočili a ještě větší rychlostí zmizeli. dostali z Adélky strach.
5: Co se to děje?
1: Divila se Bláža. Z rychlého růstu se jí dělaly mžitky před očima.
2: To je kouzelné zvětšovadlo. Dárek od pana profesora Bimbulíka. Úplně jsem na něho zapomněla.
1: Adélka se sklonila, aby zvedla skřítka výletníka, Buču a Pupína. Dala je do druhé kapsičky k pastelkám a vydala se směrem k Bimbulíkovu. Výletníkovu mapu nepotřebovala, protože z výšky dobře viděla, kam jít. Dvěma kroky byla před houbovým domečkem profesora Bimbulíka. Opatrně ho překročila a zůstala stát před vchodem do laboratoře. Bláža se snažila jít opatrně za ní, ale pak raději zůstala stát ještě před domečkem. Adélka z kapsy vytáhla Pupína, Buču a skřítka.
2: Všechno panu profesorovi řekněte a poproste ho o pomoc.
1: Ani nebylo třeba klepat. Profesor vykouknul z okna a hned se vyřítil ven i s kouzelným zmenšovadlem. Postříkal Adélku i Blážu a přísně se zeptal.
7: Co vás ke mně přivádí? Máte snad nápad na nový vynález?
8: Máme!
1: Odpověděli všichni najednou. Profesor pookřál.
7: A co mám vymyslet?
4: To nevíme.
1: Řekl popravdě Pupíno. Profesor se zamračil. Bylo vidět, že je zklamaný. Adélka proto hned začala líčit příhodu z mizouny bzouny. Profesor napjatě poslouchal, občas se podrbal na bradě nebo si dělal krátké poznámky do svého bloku.
4: Chceme vymyslet něco, abychom s nimi v boji vyhráli.
1: Zakončil Adélčino vyprávění Pupíno.
5: Pane,
1: ozvala se Bláža se slzami na krajíčku.
5: Chceme vymyslet něco, aby ti hmyzouni už nikdy nebyli zlí.
1: A Adélka začala horlivě přikyvovat.
2: Přesně tak.
1: Profesor se přestal tvářit přísně.
6: Momentíček,
1: řekl a odběhl do svého domečku. Za chvilku se ozvala rána. Profesor otevřel všechna okna, ze kterých se valil hustý růžový kouř. Pak vyšel ven, vítězoslavně držel v ruce růžovou lahvičku s rozprašovačem.
6: Když je postříkáte, uvidíte, co se bude dít.
7: A teď už mě nerušte. Jsem v půli cesty k novému vynálezu.
8: Děkujeme!
1: Poděkovali všichni jednohlasně a vydali se na cestu k paloučku u rybníka Kvákáče, kde na mzouny bzouny poprvé narazili.
4: Musíme je vylákat na souboj,
1: přemýšlel Pupíno.
5: Jenom to ne,
1: nabírala na pláč Bláža.
4: Neboj, místo bojování je postříkáme,
1: vysvětloval Pupíno a chobotem zašťoural do jejich hnízda. Opravdu se hmyzouni bzouni dělali. Byli připraveni bojovat, ale když na ně Adélka stříkla růžový sprej od pana profesora, úplně se změnili. Hladným pohybem slétli k zemi a místo bojovného bzučení zpívali hezké melodie. Troubili na trumpety, malinkým žihadlem drnkali na stébla trávy, někteří do dutých stonků pampelišek foukali jako do píšťalky, jiní v rytmu rozhoupávali stonky s konvalinkami. Zkrátka se z nich stala skvělá kapela. Adélka je namalovala do svého deníčku. Všichni kamarádi se zaposlouchali do líbezných tónů a byli rádi, že se vůbec nemuselo bojovat. A protože žabák Kulikvak měl hudební sluch, vyskočil z rybníka, aby se na muzikanty pořádně podíval.
9: To je lahoda, takové líbé tóny,
1: pronesl obdivně směrem k Adélce. Ta se také usmívala. protože i Kulikvak měl zálibu ve vyrábění všeho možného, hned ho napadlo, že hmyzounům vyrobí opravdické hudební nástroje. Harfu, trumpetu, buben i basu, akordeon, flétnu, fagot, xylofon a další. A tak vznikla první hudební kapela na planetě Bimbuli.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Bílý kůň. Za 9 vrchy a slaměným domem žil koňský handlíř Hemko. Měl ženu a děti jako máku. Ze všech nejraději měl ale dceru jménem Káli. Hezké jsou všechny děti na světě, ale Káli byla obzvlášť hezká. Když šli na jarmark, matka ji schovávala, protože se bála, že ji někdo pro její neobyčejnou krásu ukradne. Všechny děti byly tmavé pleti, černé oči měly po tátovi a kudrnaté vlasy po matce. Jen Káli byla běloučká jako sníh, vlasy jako z pravé mědi a oči modré jako nebe. Jednou šel Hemko na trh. Prodávalo a kupovalo se tam všecko možné, ale Hemka zajímali jen koně. Stačil mu jediný pohled a hned věděl o koníkovi všechno. A právě tehdy si u kůlu všiml osamoceného bělouše. Hemko přišel blíž, ale majitel koně nikde. Kůň se na Hemka díval tak smutně, že ho Hemkovi hned bylo líto. Byl vyhublý, žebra mu vystupovala, nohy měl oteklé, krvavé oči. Kováře neviděl, co živ byl. Hemko okolo něj chodil a kůň za ním nepřestával otáčet hlavu. Snad nechceš, Hemko, tuhle mršinu koupit, smáli se ostatní obchodníci. Takového koně bys musel do kopce sám tlačit. Hemko se po trhu poprocházel a když už všichni odešli, vrátil se na místo, odkud ráno vyšel. A co vidí? U kůlu dál stojí zbídačený bílý kůň a jakási stařenka se nad ním ustrnula a dává mu trochu sena a vodu. Stařenko, nevíte, komu ten koník patří?
2: Nevím, ale vím jedno. Tobě je souzený. Věř mi, nebudeš litovat a dobře si zapamatuj, co ti teď povím. I když dáš koníka do pořádku, nikdy nesmíš říct, odkud ho máš, nesmíš ho prodat a nikdy se s ním nesmíš chlubit.
1: Hemko zavedl koně ke svému domku, řádně ho nakrmil a napojil. Ráno žena zalomila nad koněm rukama.
2: Co jsi to za koně domů přivedl? Vždyť sotva stojí a je jistě nemocný, i na děti se nemoc může přenést.
1: Ale Hemko nedbal. Nejprv ořezal koni kopyta, pořádně ho omyl a vyčistil senem, kopyta mu natřel olejem a lojem, aby se leskla, a kůň najednou jakoby ožil. Začal hrabat kopyty a poprvé zaržál. Hemko mu přetřel oči bylinkami a ošetřoval ho, i když snad ani sám nevěřil, že z koníka může něco být. Vodil ho okolo domku, poklusávali a koník se za měsíc změnil k nepoznání. Jednou tak potká stařenku, která mu dala koně na jarmarku. Přišla jsi pro koníka? Já ti ho už naspátek nedám. Starám se o něho líp než o svoje koně.
2: Kůň patří tobě, nemusíš se bát. Přinesla jsem ti jen pár zlatých, abys měl za co koupit koni krmivo a podívat se, jestli si nezapomněl splnit to, oč jsem tě požádala.
1: Kůň zanedlouho patřil k rodině. Nejvíc ho oblíbila malá Káli. Denně byla u koníka v mašteli, čistila ho, krmila a napájela. Neusnula, dokud koníka nepohladila. Ale ta plynula a Káli vyrostla v krasavici. Byla tak krásná, že krásnější Hemko nikdy na světě neviděl. Jednou se všichni vypravili na jarmark a Káli zůstala doma sama. Vypravila se obstarat koníka. I on už byl tak krásný, že by samotný král na něm jistě rád jezdil. Když se na svého koníka Káli zblízka podívala, objevila na jeho čele zlatou hvězdičku, která se tak rozzářila, že celou maštal naplnila světlem. A tehdy koník promluvil lidským hlasem.
2: Káli, ty moje nejmilejší, už si mě skoro vysvobodila z prokletí. Poslední 3 měsíce a budu svobodný. Jsem princ a jmenuji se Rodo. Čarodějnice mě zaklela do podoby koně a tvůj otec mě zachránil a ty mě vysvobodíš. Moje matka je zakletá ve stařenu a otec v zámku skameněl i se svými sluhy. A já bych ti teď rád ukázal svoji zemi, ale to ti povídám. Nesmíš se ani jednou ohlédnout dozadu a až se tvoji rodiče z jarmarku vrátí, nesmíš jim prozradit ani slovíčko z toho, co uvidíš. Když mě poslechneš, vysvobodíš celou naši rodinu, já si tě vezmu za ženu a tvému otci dám tolik peněz, že nebude muset s koňmi handlovat. Káli slíbila, vsedla na koně, ale on místo, aby se rozběhl, vznesl se do vzduchu. Letěli, až vidí zámek. Viděli z výšky i skamenělého krále a jeho sluhy. Za chvilku se ale vrátili zpátky do maštale. Když se starý koňský handlíř vrátil z jarmarku a šel povodit Bělouše kolem domku, potkal opět tu starou babičku. Dala mu zase peníze a navíc úkol.
3: Jdi zítra na jarmark a kup tam ten nejkrásnější kočár, který na trhu bude.
1: Handlíř Hemko se na nic nevyptával a jak stařenka chtěla, tak udělal. Když ráno Káli přišla k Běloušovi, stál před ní místo koníka krásný mládenec. Byl oblečený do šatů, jaké nosí princové.
2: Teď jdi a zavolej otce Káli.
1: Otec přišel do maštale
3: a nechtěl ani věřit vlastním očím.
1: A než stačil uvěřit, vedle prince stála stařenka, která mu tenkrát Bělouše dala. Ale to už nebyla stařenka, ale královna v krásných vyšívaných šatech.
2: Nasedli do kočáru a jeli ke královskému zámku, kde už i všichni skamenělí obživli.
1: A byla svatba, jak se na prince sluší, a Káli se stala princovou ženou. A její otec, koňský handlíř Hemko, svěřili mu královské maštale a všechny krásné koně. A Hemko byl šťastný, i když musel zanechat milované volnosti a cikánský ohníček si v komnatách také rozdělat nemohl. Ale zbytek Kálinných sourozenců na zámku nezůstal. Už nedlouho po velké svatbě se cítili jako uškrcení krásnými šaty, jako kdyby měli příliš utažené šněrovací boty. Co je to bohatství proti volnosti, zelené trávě a večernímu posezení pod hvězdami? Touha po svobodném životě pro ně byla silnější než pohodlný život na královském zámku. Od té doby věděli, že samotné zlato a bohatství ještě neznamená štěstí. A co je tedy největší štěstí na světě? Zeptejte se Kálinných bratrů a sestr.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Slovenská pohádka Pecko v nebi. V jedné dědině žil člověk, o kterém říkali, že je sprostáček. Nebyl také nikdy ani 2 míle za pecí, a proto mu říkali Pecko. Ubohý Pecko byl každému na posměch. Všechny kouty s ním vymetli, neboť kdekdo ho považoval za blázna, i když neublížil ani kuřeti. Jednou šel nebožák do kostela a tam slyší, kterak pan farář káže. Kdo kráčí cestou trnitou, přijde do nebe. Pecko, jakmile přišel domů, povídá matce. Matko, půjdu do nebe.
2: Jen si jdi, já tě zdržovat nebudu.
1: Odpověděla mu matka a hned upekla černou hnětenku na cestu, vecpala mu ji do torby a doprovodila ho až za ves. Pecko, pamětliv slov kněze, nešel cestou, kudy jiní šli, ale raději šel přes kamení, trní a bodláčí v pevné víře, že jde do nebe. Lidé se mu sice smáli, ale on jich nedbal. Chodil dlouho. Už byl rozedraný, unavený k smrti, ale do nebe dosud nepřišel. Až jednoho dne padl hladový a žíznivý u dveří jednoho kláštera. Vrátný ho našel a dovedl do kláštera. Tam mu dali jíst a pít a řekli mu, jestli chce zůstat, aby zůstal, že může u nich sloužit. Pecko chudinka, když viděl krásné místnosti kláštera a mnichy často se modlit, anebo v krásné zahradě se procházet, tak si myslil, že je v nebi, zvlášť když se mu dostalo lepší a hojnější stravy. Neboť kdykoliv se mnichové najedli, dostal i on na svou misku, že jak těživ se neměl tak dobře, neboť doma mýval jenom suchý chleba. Jednou si zalezl se svou miskou do postranní chodby, kde visel starý, dřevěný kříž s tělem ukřižovaného. Pecko si sedl k němu a dlouho se na ukřižovaného díval a potom pravil útrpně.
2: Chudinko, jak ty jsi ale hubený, jsi tu přece v nebi, proč ti taky nedají najíst? Pojď a jes se mnou.
1: A už přistrčil misku blíže k samotným ústům ukřižovaného a položil k ní i svoji lžíci, aby Kristu jako hostu dal přednost. A z kříže sehnul se Kristus a pojedl s ním. Od té doby Pecko vždy přisedl se svou miskou k ukřižovanému a dříve, než sám okusil, mu podal. Nikdo o tom nevěděl. Mnichové se chodili modlit do kostela a o prostáčka se nestarali. Jednoho dne hledal vrátný Pecka a tu ho našel sedět v oné chodbě pod starým křížem. Ale na kříži viděl zářícího Krista a slyšel, jak prostáčkovi povídá. Dnes ty budeš u mne na hostině. I běžel vrátný k převorovi a vypravoval mu, co viděl a slyšel. Ten pospíšil do chodby s mnichy, kteří hned prostáčka vzali mezi sebe a dovedli ho do nejpěknější světnice, kde na všechno se ho ptali. Když Pecko vše jim pověděl, poznali, že je člověk Bohu milý a že Bůh ho chce povolati k sobě. I připravili ho k smrti, a ještě ten den prostáček pokojně skonal. Kristus pro jeho lásku vzal si ho do skutečného nebe.
3: Hrdinku, co děláš?
4: Vidíš, ne? Koukám na televizi. A co tu děláš ty?
3: To mám pověsit záclony. Babinka je vyprala. Hezky doběla. Co? Posloucháš mě? Tak proč se na mě nepodíváš?
4: To co je?
3: A co ti je?
4: A co by bylo?
3: Jsi nějaký bledý. Nejsi nemocný.
4: Ne, umytý.
3: Aha. A na co se pořád koukáš?
4: A na fotbal.
3: Aha. A baví tě to?
4: No, bavilo by, kdybych se mohl v klidu dívat. Za chvíli bude konec a nám chybí dvě branky.
3: Ukáž. Jo, nechybí, jsou tam obě dvě.
4: Ale tomu ty nerozumíš.
3: No, vola, branky poznám. Ty jsou přece tady ty dvě síťky. Každá v jednom rohu, že jo?
4: Mání, ustup. Máš tlusté sklo, nevidím na obrazovku.
3: Hele, a proč ti hráči tak utíkají? To by je ten balon netrefil.
4: Prosím tě, Máničko, buď tak hodná, nesnaž se pochopit, co je to fotbal. O něčem takovém ty nemůžeš mít ani páru.
3: No, hodou, já už jsem na fotbale byla.
4: Fakt?
3: Fakt.
4: A jak se ti to líbilo?
3: Byla to švanda.
4: Jo,
3: no,
4: to?
3: Všichni pořád někam běhali a pošťuchovali se, no. A pak tam byl takový mumraj, že jeden z hráčů dokonce ztratil kalhoty.
4: No, čeprsk.
3: No?
4: Ten musel být červený jak řetkvička, co?
3: To nevím. Já mu do obličeje nakoukala.
4: Víš co, jdi se raději pověsit.
3: Co?
4: Ale chtěl jsem říct, běž pojesit ty záclony, fotbal není pro holky.
3: A proč máte mít pořád nějaké výhody? Kolikrát si říkám, že bych byla raději kluk než holka.
4: Pozdě! To jsi směla rozmyslet dřív, než ti dali jméno.
3: No, to vím taky.
4: Je! Gól! Viděla jsi?
3: Bodejt! Dal ho ten vlevo s tou červenou kravatou.
4: To není kravata. Ale vyplazený jazyk.
3: Chudáček, že si raději neodpočine.
4: Hele, neříkala jsi, že jdeš pověsit ty záclony?
3: No, teď jo, jen co si vezmu žebřík.
4: Dobrý nápad. A až spadneš, tak ti po zápase zavolám sanitku.

0: Na noc se výprava profesora Challengera utábořila těsně pod útesy toho krajně nehostinného a pustého místa. Ráno si pak všichni podrobně prohlédli vysokou jehlancovitou skálu, která vypadala jako tlustá kostelní věž z červených cihel. Na vršku jehlanu rostl osamělý vysoký strom.
1: Na tom stromě seděl pterodaktylus, když jsem tu byl poprvé.
0: Ale jak se dostat nahoru k tomu stromu? A pak dál na planinu za ním?
1: Kdyby tu bylo nějaké snadné spojení mezi vrcholem a okolním světem, náhorní rovina by nebyla izolována tak dokonale, aby tam nahoře přestali platit přírodní zákony.
2: Chcete tím říci, že jinak by tam sotva mohl žít nějaký ten pterodaktylus?
1: Připouštím, že někde v útesu mohou být místa, kudy by k vrcholu mohl proniknout zkušený horolezec, ale nemohlo by tudy sestoupit nemotorné těžké zvíře.
3: Když jsme pak pomalu postupovali po úpatí skalního řetězu, pojednou jsme přišli na něco, co nám zvedlo náladu. Bylo to staré tábořiště. Povalovaly se tam prázdné plechovky masových konzerv chicagské výroby, láhev s vynětou brandy a množství dalšího cestovatelského náčiní.
1: Nic z toho není moje. Musí to být Whiteovo.
0: Ano. Opět padlo jméno nešťastného amerického malíře, který v těchto pustinách při první Challengerově návštěvě přišel o život.
1: A co tohle? Mám dojem, že je to míněno jako ukazatel směru.
0: Všichni se zadívali na kus plochého dřeva, přibitého hřebem na kmen stromu.
1: Náš předchůdce a průkopník si uvědomil, že se vydává na nebezpečnou cestu a zanechal toto znamení, aby každý, kdo přijde po něm, věděl, kudy se ubíral.
3: A skutečně jsme na další stopy narazili. A byly to stopy hrozné a naprosto nečekané. Těsně pod útesem se rozprostíral rozměrný hájek vysokého bambusu a když jsme ho obešli, zjistili jsme, že v houštině se blízká cosi bílého.
4: Ale to je lebka člověka.
0: Mačety indiánů, kteří výpravu doprovázeli, vymítili kus hájku a tak výprava mohla zjistit podrobnosti této někdejší tragédie. Z oděvu mrtvého zůstaly už jen nepatrné cáry, ale na kostech nohou byly zbytky bot a bylo tu i pouzdro na cigarety s věnováním Jamesovi C.
4: Kdo to jen mohl být?
2: Chudák, vypadá to, že si zlámal všechny kosti.
5: A bambus mu prorůstá rozdrceným hrudníkem. Bambus sice roste rychle, ale určitě tu mrtvola neleží dlouho. Bambus dosahuje výšky mnoha metrů.
4: Vypadá to, že ten člověk byl svržen z vrcholu tady toho útesu a při pádu se nabodl.
1: Vím asi, kdo to je. Maplewhite cestoval s přítelem. Byl to také Američan. A jmenoval se James Culver.
0: Šest dnů trvalo, než výprava dokončila okružní cestu kolem útesu a ocitla se zpět v prvním táboře vedle skalní věže. Expedice dokonce objevila jakési šipky namalované křídou, které tu patrně zanechal Maplewhite. Když se však dostali k místu, kudy kdysi bylo zřejmě možné vystoupit jakýmsi kaňonem nahoru, zjistili, že tato cesta je zavalena obrovskými balvany.
1: Nezbývá nám nic jiného, než po této kolmé stěně vyšplhat. Horolezeckého náčiní máme s sebou dost.
3: Po snídani jsme rozbalili ranec, v němž se nalézalo 50-metrové lano, stoupací železa, skoby a cepíny. Lord John byl zkušený alpinista a tak se ujal organizace výstupu.
0: Ve skutečnosti se ukázalo, že vyšplhat se na jehlan nebyl úkol tak těžký, jak zprvu vypadal, když se oba profesoři, Melony a samozřejmě Lord Roxton dostali nahoru, čekala je tu plošinka asi o rozměrech 8x8 metrů.
3: Opájel jsem se právě nádhernou vyhlídkou na celou bambusovou džungli dole, kterou jsme museli před několika dny procestovat, když mi na rameno dopadla těžká ruka profesora Challengera.
1: Nikdy nehleďte zpět. Dívejte se vždycky vpřed k našemu hlavnímu cíli.
3: Obrátil jsem se tedy a viděl, že místo, kde stojíme, je přesně v téže výši jako náhorní planina před námi. Její vzdálenost jsem odhadl na 15 metrů, ale nenašel jsem žádnou útěchu ve zjištění, že to není 15 kilometrů. Mezi oběma místy byla nekonečně hluboká průrva. Co teď? Jsme ztraceni.
5: Toto je v skutku podivné.
3: Otočil jsem hlavu na profesora Summerlee. Prohlížel si strom, který byl na jehlanu jediným a kterého jsem se právě držel.
5: Jestli pak víte, příteli, co je to za strom?
2: Hladká kůra a drobné řapíkové listy. Vždyť je to buk.
5: Správně. Krajan v dálné cizině.
1: Nejen krajan, ale také neocenitelný spojenec. Ten buk bude naším zachráncem.
4: Most. Uděláme si z něho most přes propast.
5: Přesně tak, příteli.
0: Předvídavý profesor Challenger si přivázal k pasu táborovou sekeru. Teď se hodila. Podle Challengerových instrukcí se pustili do vysekávání vrubů, které by zaručily pád buku potřebným směrem. Asi po hodině práce se strom naklonil a pak s rachotem padl a zabořil se větvemi do keřů na druhé straně propasti.
1: Kladu si nárok mít tu čest a být první, kdo po našem mostu vkročí do neznámé země.
4: Milý profesore Challengere, to opravdu nemohu dovolit.
1: Nechápu, jak mi můžete, Lorde Roxtne, něco zakazovat.
4: Každý máme svou odbornost, profesore. A ta moje je vojančení. Chystáme invazi do nové země a ta nemusí, ale může být plná nepřátel.
1: Ale já jsem vědec, pane.
4: Právě proto, kdyby šlo o nějaký vědecký problém, budiš. Ale na tuhle cestu se vydám první já.
0: Roxton a Melony se dohodli, že se vrátí po příkré stěně zpět do základního tábora, přinesou všechny pušky a hlavně zásoby jídla na několik dnů. Teprve pak se mohou pustit na druhou stranu propasti.
3: Během hodiny jsme měli nahoře 4 pušky a brokovnici, bandalíry nábojů a žok potravin. A pak jsme se jeden po druhém opatrně vypravili do neznáma.
0: A tak se všichni 4 ocitli v zemi snů. V zemi Mepla Whitea. A pak se to stalo.
3: Už jsme pronikli asi 50 metrů do hustého mlází, když se za našimi zády rozléhala hrozná tříštivá rána. Daleko, daleko v hlubině při patě útesu jsem zahlédl spleť větví a roztříštěný kmen. Byl to náš buk. Co se stalo?
0: Okraj věžní plošinky povolil a konec kmene se smekl dolů. Všichni o ně měli úžasem. Žádným způsobem se teď nemohli dostat zpět na věž. Byli nyní obyvateli náhorní planiny.
3: Žádný lidský důmysl nedokáže vymyslet, čím by se dala přemostit 15-metrová propast. Jediný okamžik změnil všechny okolnosti naší existence.
0: Výprava se utábořila na samém okraji plošiny. Událost, která je tak zaskočila, měla za následek nesmírnou únavu. Nikdo z nich nepocítil touhu zahájit ještě týžden průzkum okolí.
4: Pokud nás neviděl ani neslyšel zdejší člověk nebo zvíře, jsme v bezpečí.
0: To byla věta, kterou zahájil druhý den pobytu na náhorní plošině John Roxton. Ze všeho nejdříve si Challengerova expedice udělala soupis potravin a zjistila, že jim zásoby stačí na několik týdnů, pokud ovšem objeví někde pitnou vodu.
3: Už včera jsme měli při vší smůle štěstí. Vybrali jsme si k táboření místo pod mohutným jinanem dvoulaločným, který čněl nad své okolí a mocnými haluzemi a jemným listovým, jakoby chránil naši pevnostku. A o pár kroků dál, světe div se, objevili jsme i studánku s báječnou vodou.
2: Pojďte, nemůžeme přece zůstat sedět na místě. Musíme prozkoumat okolí.
1: Zajisté, synáčku. Budeme postupovat, ale s rozumem. Nesmíme zajít nikdy tak daleko, abychom se nemohli vrátit na základnu.
4: Pár metrů od nás teče potok. Půjdeme podle něho a to nám umožní se zase stejnou cestou vrátit.
0: Sotva opustili tábor, spatřili náznaky toho, že je v skutku čekají divy a zázraky. Potůček je vedl hustým lesem a po několika z těch metrech viděli poprvé stromy, které jim byly naprosto neznámé. Profesor Samerlí, botanik výpravy, však v nich neomylně poznal druhy jehličnatých a kapradinových rostlin, které ve světě už dávno vymřely.
1: Podívejte se. To by mohla být stopa praotce všeho ptactva. Stopa je čerstvá. Zvíře tu šlo nejvýše před 10 minutami. Tříprstý otisk v blátě. Muselo to být obludně vysoké zvíře.
0: Zkoumali dál stopy a nakonec se po malé hádce oba profesoři, jakkoliv to bylo neuvěřitelné, dohodli.
1: Je to zvíře kráčející vzpřímeně na tříprstých nohách, jež občas klade na zem jednu ze svých pětiprstých tlap. Milirokstne. Není to pták.
5: Tedy šelma?
1: Nikoliv. Je to ještěr. Dinosaurus.

0: krásné ocasy a o své tříprsté zadní nohy, zatímco malými pětiprstými předními končetinami škubali větve, na nichž si pochutnávali. Vypadali jako obludní sedmimetroví klokani z krokodýlí kůží.
1: Nevím, jak dlouho jsme nejibně seděli za keři a zírali na tu úžasnou podívanou. Mláďata chvílemi nemotorně skotačila kolem svých rodičů, dospělá zvířata vyskakovala do vzduchu a dopadala s temným žuchnutím zpátky na zem. Síla rodičů byla zřejmě bezmezná, protože jeden z nich, když nemohl dosáhnout na chumáč listů, rostoucích na notně silném kmeni, popadl strom předními končetinami a utrhl ho. Jako by to byla sazenice.
0: Z této epizody mohli členové Challengerovy výpravy usoudit nejen na mocně vyvinuté svaly, ale i na málo vyvinutý mozek. Vyvrácený strom totiž dopadl zvířeti plnou vahou na hlavu. Zvíře několikrát pronikavě zavilo, dokládajíc tím, že bezmezné síle neodpovídá bezmezná odolnost.
1: Oba profesoři, Challenger i Summerlee, byli v tichém vytržení. Samým vzrušením se bezděčně chytili za ruce a stáli zde jako malé děti před rozžatým vánočním stromkem.
2: Co tomu řeknou v Anglii?
3: Řeknou, že jste zatracený lhář a vědecký šarlatán. Přesně tak, jak jste to vy a ostatní říkali o mně.

0: Sloupy se zákony krále Ašóky byly objeveny všechny. První dorazili na tábořiště veverky, krátce po nich světlušky a po světluškách poštolky. K překvapení všech doběhly do tábora ještěrky až jako čtvrté. Podívej se ty, bamberáku, že jsme tu poslední, sepsouval Vavík Sedmihláska, který klusal s protaženou tváří. Esmeraldě se kutálely po tvářích slzy a pofňukávala. Ty nenatahuj, ty poletíš do vody v teplákách se Sedmihlasem, houkl na ní vedoucí družiny. Zkušenému družiníkovi totiž selhal tah s předsunutou dvojicí. Kdykoliv družina luštila nějaký nápis na místě, poslal dopředu Esmeraldu se Sedmihláskem, aby našli další Ašokův sloup. Byli nejmladší a nejméně zkušení členové ještěrek. Těžko tedy mohli přispět svou radou k rozšifrování textu. Sloup však najít mohli a také ho vždy našli dříve, než dorazil zbytek jejich družstva. Pařez s textem 5 R.A. O.Q.V. J.A.E. O.A. J.A.G.F. a tak dále našli dokonce bleskově. Viděli totiž, jak se od něho zvedají světlušky, ale neviděli, že na pařezu sedí na schválničci. Jak by je také mohli vidět? Na schválničci jsou přece neviditelní. Esmeralda se Sedmihláskem civěli na nápis a tu jim na schválničci začali našeptávat.
1: Zkuste to vyluštit sami. Vždyť to nic není. Pětka je přece klíč.
2: Zkuste prostě každé páté písmenko před tím, co je v nápise.
1: A nebo každé páté za tím, co je v nápise.
2: Než přiběhne Vavík s družinou, budete to mít hotové.
1: Proslavíte se. Oni si myslí, že když je někdo malý, tak nedokáže vyluštit jednu zašifrovanou řádku.
2: Jen se do toho dejte. Bůh ví, kdy přijdou.
0: Esmeralda se Sedmihláskem si tedy lehli u sloupu, ze kterého se ku podivu, ale my víme proč, linula vůně připáleného kotlíku. Dali se do luštění, ale zabrali se do toho tak, že zapomněli na svou družinu. Ta je přeběhla dva další Ašokovy sloupy, našla sloup s azbukou, ale nenašla dva nejmenší členy družiny. Musela

0: se pro ně vracet a ztratila spoustu času. Nora zkusila získat čas tím, že nevyluštěné šifry rozdělila mezi dvojice světlušek. Malá Mahulena s Hasivkou dostali na zkoušku text, který začínal čistící pět. Kalous a Pérovec dostali za úkol sestavit zákon z přeházených slov napsaných azbukou. A Nora s Vlasatkou, nejzkušenější ze světlušek, si nechali tu zapeklitou morzeovku. Nedávala smysl, ať jí zkoušeli, jak chtěli, a ke všemu je mátla ta chybná osmička. Vavík ovšem docela zřetelně šeptal Aťce, že je tam pár chyb, ale jinak, že je to jasné. To bych rád věděl, v čem to pořád packáme, uvažoval Vlasatka. Především je tam ta špatná osmička, psaná jako tři čárky a tečka. Správný znak pro ní jsou tři čárky a dvě tečky, přemýšlela Nora. Jenže my tu máme tuhle chybu šestkrát. Podívej se na ty další chyby. Pětkrát je tam tečka, dvě čárky. Dvakrát je tam něco jako obrácené C, tedy tečka, čárka. A jednou obrácené Z, dvě tečky, dvě čárky. To přece nemohou být chyby. Tolik chyby Radim s Voloďou v šifrách neudělali. My máci, chytil se za hlavu Vlasatka, že to bude obrácená morzeovka. Že tečky budou znamenat čárky a čárky budou prostě tečky. V té chvíli se vyřítil Hejkal k Radimovu stanu a v ruce mával Ašokovým zákoníkem. 50 bodů mají veverky v kapse, zbadla Nora. Piš, 30 bodů taky není k zahození, vracel jí do života její zástupce. Začal jí diktovat první slovo z převrácené morzeovky. Dávalo naprosto jasný smysl koupání. Pak už to šlo všechno jako na drátkách, jenže kolem také přešel Vavík s čistopisem pro Radima. Byl otrávený, protože 50 bodů uniklo jeho ještěrkám jen o fous. Přibližně o minutu a Esmeraldu se Sedmihláskem hledali pěkných pár minut. Nora s Vlasatkou dokončili svou zasmolenou šifru a vyřítili se na Kalouse. Jak si daleko? Ono mi to pořád nedává smysl, omlouval se Družinový vtipálek a úplně ztratil smysl pro humor. Pokoušel se sestavit zpřeházená slova, ale žádný zákon mu z toho nevycházel. Kde si vzal tu čárku na E? V textu je přece obyvatele a ne obyvatelé, vyjel na něho Vlasatka. A kde si vzal otazník? Pár minut na to sestavili přesné znění tohoto zákona. Do cizího stanu se smí vstoupit jen se svolením jeho obyvatele. A protože Pérovec mezi tím správně vyluštil další nápis, právě tak jako Mahulena s Hasvitkou, získali světlušky aspoň 20 bodů za třetí místo. Na to druhé nebo dokonce první místo chyběl tomuto týmu sestavenému z nejvýznačnějších světových osobností přece jen profesor Bedřich Hrozný, který geniálně rozluštil písmo starých chetitů. Zákonník krále Ašoky byl pak slavnostně vyvěšen na táborové nástěnce a stal se zákonníkem táborovým, zněl takto. Za prvé, bez vědomí vedoucího nesmí nikdo opustit tábořiště. Za druhé, do cizího stanu se smí vstoupit jen se svolením jeho obyvatele. Za třetí, pitná voda se bere jen ze studánky. Za čtvrté, je zakázáno rozdělávat oheň bez vědomí vedoucího. Za páté, ve stanech se nejí ani nepřechovává jídlo. Za šesté, koupání je dovoleno jen v hodinách stanovených denním řádem, ale pouze za přítomnosti vedoucího a plavčíků. Za sedmé, do kuchyně smí vstoupit během vaření jen vedoucí a kuchaři. Za osmé, je zakázáno vyhlásit poplach nebo volat o pomoc bezdůvodně. A za deváté, každý je povinen dojít až na latrinu i v dešti a v noci.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Rybářova rodina byla nejchudší z celé vesnice. Žili v malé chaloupce na břehu řeky, kde rybář lovil ryby a rybářka je pak prodávala na trhu. Na trh ale stále častěji přijížděli bohatí rybníkáři a brali rodině obživu. Sotva se uživili, zvláště teď, když se jim narodila dceruška Anička. Rybářka Barbora ji nosila sebou na tržiště, zabalenou jen do tenké peřinky, a záviděla bohatým měštkám, které se ve dne oblékaly do hedvábí a v noci spali na poduškách z prachového peří. A co teprve záclonky, které jim vlály v oknech honosných domů na náměstí. Bára se svojí chudobou užírala, ani sluníčko pro ní nesvítilo. Stará hrnčířka, co měla na trhu stánek vedle ní, se už na to nemohla dívat a proto poradila. Každý rok na květnou neděli se prý v kopci pod svatým Prokopem otvírá skála. Je plná pokladů, zlata a drahých kamenů. Hlídají je permoníci a jen oni posoudí, kdo potřebuje jejich pomoc a kolik si smí z bohatství odnést. Hrnčířka nasadila Báře brouka do hlavy. Proč by to nemohla zkusit? Nadešel kýžený den. Bára zaslechla v dálce polední zvonění, když se skalní stěna pod svatým Prokopem opravdu rozestoupila. Žena přitiskla Aničku k sobě a srdnatě vešla dovnitř. Mezi kameny tu stály otevřené truhlice. V nich se leskly dukáty, tolary i drobné groše. Z malých truhliček vykukovaly perly a náhrdelníky. Bára stála jako uhranutá. Trvalo chvíli, než mezi balvany zahlédla malé postavičky permoníků, kteří si ji zvědavě prohlíželi. V tom spoza skalního výčnělku vystoupil dlouhovlasý permon v protkávaném kabátě. Vrchní pokladník. Co potřebuješ, vybafl. Přišla jsem poprosit o trochu peněz, pípla nesměle Bára. Ale to už se kolem něk zhlukli další permoníci a permoničky. Dobře, kývl pokladník, tak do toho. Nemáš moc času, za chvíli se skála zavře. Rybářka odložila peřinku s Aničkou mezi balvany, vykasala si zástěru a pustila se do pokladu. Vybírala největší mince, nejtřpitivější šperky, pak už brala, co bylo po ruce, jen aby byla zástěra plná. Skalní brána se pomalu, pomaloučku začala zavírat. V poslední chvíli vyběhla Bára ven. Před očima se jí míjalo všechno, co si bude moci koupit. V tom upustila všechno, co nesla. Vzpomněla si na dcerušku. Otočila se a běžela zpátky ke skále, ale po obrovské bráně nebylo ani památky. Na její volání a zoufalé prosby nikdo neodpovídal. Anička zůstala uvnitř. Už dlouho nám tu nikdo nenechal, děťátko. Budeme se o ně starat. Jsme přece permoničky, chůvičky, brebentili Celinka s Dolinkou a už připravovali Aničce měkoučkou postýlku. Nejdříve ji vyslali mechem, ten přikryl jemným plátnem a peřinku vycpali sojčím peřím. Bráškové permoníci zavěsili postýlku pod strop, aby se mohla pěkně houpat. Nic z toho Bára nevěděla, jenom plakala a plakala. Její muž se sbíral všechny poklady, které vynesla ze skály a vrátil je na úpatí kopce. Třeba to permoníky obměkčí, ale nic se nedělo. Půjčil si tady krumpáč, páky, palici, snažil se dostat do skály za každou cenu, ale i to byla marná snaha. Bára divže nezešílela. Nikam nevycházela, zůstávala sama, jen se svými slzami, ani s mužem nepromluvila. Teprve teď pochopila, že měla daleko víc, než mnozí měšťané za nádhernými záclonami. Léto skončilo, dozářil podzim a přihlásila se dlouhá zima. Pro rybářovu rodinu to byly smutné Vánoce. Jenom naděje, že jaro jim vrátí Aničku, jim dodávala sílu. I ve skále věděli, že se blíží jaro. Chůvičkám to nedělalo žádnou radost. Co když si pro Aničku nepřijde, zkoušela Dolinka maminku. Bude před skálou dávno předtím, než se brána otevře, nepochybovala máma Permonice. Už si u nás zvykla, nebude chtít odejít, řekla Celinka, když se na zemi objevily první sněženky. Máma Permonice se mračila. Její permoničky chůvičky jí dělali starost. A pak se to stalo. Anička se ztratila. Všichni ji hledali po skalních průrvách, škvírách, nahlédli do každého výklenku, ale holčičku nenašli. Máma Permonice si zavolala Dolinku a Celinku. Kam jste ji schovali? Udeřila rovnou. Permoničky mlčeli, lhát neuměli a pravdu říct nechtěli. Je to člověk. Musí se vrátit mezi lidi, řekla máma přísně. Je skoro jako my, tiše protestovala Celinka. A co ještě neumí, to se naučí, přidala se Dolinka. Ne, ještě se nestalo, abychom porušili pravidla, která jsme uzavřeli s lidmi. A nestane se to ani tentokrát. Brzy ráno vzbudila máma Permonice, Dolinku i Celinku a všechny tři se vydali k rybářské chaloupce. Oknem nakoukli dovnitř. Na posteli ležela Barbora, byla jí sotva polovina. Průsvitné ruce ani neudržely hrnek bylinkového čaje, který jí podávala bába kořenářka. Na smutek není léku, utrápí se k smrti, říkala právě babka rybářovi, který se skláněl nad ženou. Do květné neděle zbývá ještě pár dní, zamumlal, pak se vše rozhodne. Domů do skály se všechny tři permonice vracely mlčky. Mlčeli i u večeře. Potom si Celinka s Dolinkou dlouho špitali. Konečně vstali, vzali mámu za ruku a vedli ji do nitra kopce. Aniččina komůrka byla krásně vyzdobená. Holčička tu byla moc spokojená a společnost jí dělala parta rozpustilých myšáků. Ke kopci pod svatým Prokopem přišli rybářovi spolu. Jakmile se ozvaly zvony, začala se skalní brána otvírat. Bára na nic nečekala, hned se vrhla dovnitř. Cestu jí však zastoupil pokladník. Chceš peníze? Šperky? Ne. Chci svou Aničku. Zlata si nevšímala, rozhlížela se jen po Aničce. Když ji spatřila, sevřela ji v náručí a už se hnala ven. U brány se přece jenom otočila. Mezi kameny vykukovaly hlavičky permoníků. Děkuju. Děkuju vám všem, zašeptala.

0: krajině rybníků pod horou Kletí, v samém srdci jižních Čech, se pomalu chýlilo k večeru. Sluníčko líně olizovalo slábnoucím paprskem vlnky na hladině rybníka bez dřeva, když si všimlo, jak se u vysokého břehu čeří hladina.
1: No ne, tam ale musí být veselo,
0: pomyslelo si a ospale zašlo za mohutné šumavské hřebeny. Pod zčeřenou hladinou však na spánek nikdo ani nepomyslel. Vždyť v jeskynce starého kapra Jakuba se sešli všichni sousedé a přátelé a pozorně naslouchají vyprávění o Jakubově sbírce oblázků a kamínků.
2: Vidíte ten hnědý podlouhlý kamínek na kraji poličky? To je nejstarší úlovek mé sbírky. Vlastně jsem ho ani sám neulovil, ale zůstal mi po mém prapradědečkovi Jakubovi. A dneska vám povím, jak k němu přišel prapradědeček i jak přišel ke svému jménu, které jsem po něm zdědil. Před dávnými časy, když v jižních Čechách vládl mocný rod Rožnberků a ryby ještě neměly jména, bylo rybníků mnohem více než dnes. Rybníky se budovaly všude. Poslední a nejslavnější český rybníkář Jakub Krčín dokonce nechal zbourat celé třeboňské předměstí, aby mohl vybudovat rybník svět. A když po 6 letech usilovné práce stovek dělníků a poddaných napustil svůj poslední a největší rybník, pojmenoval ho po jeho pánu Rožnberk. A právě tehdy se narodil můj prapradědeček. Byl to první kapr, který se v Rožnberku narodil. Znal v něm každý trs rákosí, každý kořen. A vůbec měl všechno, co se v rybníku šustlo pod ploutví. Byl dokonce u toho, když se v hrázi uvolnil první oblázek. A to je právě ten můj nejstarší kamínek ve sbírce. Prapradědeček pomalu stárnul. V Rožnberku se střídali generace kaprů, karasů a štik. Přicházely i ryby z poškozených a zrušených rybníků. Když vyprávěli o protržených hrázích, prohnilých trubkách nebo poškozených přepustích, kolébal se prapradědeček ve svém bahenním koutku a brblal si po dvou si.
3: To by se za Jakuba Krčína stát nemohlo.
2: Všude sebou nosil tento jediný kamínek a každému ho ukazoval.
4: Vidíte? Tenhle jediný kamínek nevydržel. Jakub Krčín už je dávno po smrti a z jeho úžasné hráze se uvolnil jenom jediný kamínek.
3: Jo, Jakub Krčín, to byl rybníkář.
2: Do té doby ryby neměly jména, ale jednoho slunného rána, když do Rožnberka kvůli opravám přesadili karasy z opatovického rybníka a prapradědeček jim ukazoval svůj kamínek se slovy...
4: Vidíte? Kde pak? Jakub Krčín, to byl stavitel. Za jeho času by nikdo karasy nestěhoval.
2: Připlavala ke skupince parta candátního plůtku a jejich velitel, největší uličník v rybníce, začal posměšně pokřikovat.
5: Jakub, Jakub!
2: Všichni dospěláci rozjívené candáty zahnali, ale tohle jméno už prapradědečkovi ustalo. A od té doby přechází na všechny Jakubovy potomky. A tak jsem k němu přišel i já. Prapradědeček je z Rožnberka, prababička z rybníka Svět, babička z Horusického a tatínek z Vlkova. A většinu rybníků znali už od jejich založení. Ale příběh, který vám teď povím, se stal dokonce v době, kdy ještě nebyl na světě ani můj prapradědeček, ani rybník Rožnberk. Jeho stavba se teprve připravovala. To si dovedete představit, že stavba rybníka není jen tak, když se nenajde zrovna šikovné údolíčko, které by se dalo přehradit a zatopit potokem, to je pak nějaké práce. Stovky lidí kopou obrovitou jámu a vyvážejí tisíce a tisíce trakařů naplněných hlínou, takže okolí stavby pak vypadá, jako by tam řádil nějaký obrovitý krtek. A takové obrovské hromady hlíny byly v okolí Třeboně, i když se stavěl rybník Rožmberk. A zrovna v té době se v Třeboni po nedělním obědě chystal starý fejfar na procházku.
6: Nechoďte nikam, dědečku.
2: Domlouval mu syn Ondřej.
6: Zrovna zapršelo a bahna je všude požehnaně i bez deště. Snad se jednu neděli bez procházky obejdete.
7: Ne, nejsem z cukru. To se ještě nestalo, abych ostal v neděli doma a nevomrk v okolí. Na to kvůli nějaký teplý sprstce.
2: A už se šine ze dveří, v jedné ruce klobouček a v druhé hůl.
6: Je ten náš děda ale furiant.
2: Hlásil za chvíli kamarádům Ondra v hospodě.
6: Sotva chodí. Celý týden nevystrčí z vejminku ani nos, ale v neděli musí na špacír, ať je vedro nebo mráz. Jináč by asi neusnul. I dneska se vydal. Jakáž pomoc. Na rady nedbá.
2: Fejfarovi se šlo skutečně špatně. Sice bylo krásně teploučko a sluníčko dělalo, co mohlo, ale na tak vydatný liák, jaký se včera spustil, bylo krátké. Bahno se lepilo na boty a mezi kopicemi hlíny tekly špinavé stružky kalné vody.
7: Ještě pár kroků a budu na remízce s pevnou půdou pod nohama.
2: Ale ouha! Hůl vězí v bahně a nejisté nohy se smíkají po kluském blátě. Za chvíli už stařík leží v bahně, jak široký, tak dlouhý.
7: To jsem to vymňouk. Teď se budu z té klouzačky hrabošit do večera a ještě mi mladá vynadá, že mi musí vyprat šaty.
2: Ale než domyslel, už se mu v teplonkém bahínku začínalo líbit. Pomalu svíral a otevíral pěsti a nechal si mezi prsty protékat teplé, milé blátíčko. Po celém těle se mu rozlilo příjemné teplo.
7: I což, je neděle, není kam spěchat. Pohovím si chviličku a zdřímnu.
2: A už má oči zavřené a na tváři slastný úsměv. Nebe se pomalu šeřilo. Nad Třeboňskou rovinou se ukázala první hvězda, pak druhá, třetí. I měsíček přichvátal a to bylo znamení pro mladého fejfara opustit hospodu a jít se řádně domů vyspat. Vracel se k domovu trochu unaveně, ale najednou, jako když do něj střelí. K tatínkovi do vejminku se dobývá zloděj. Obludná černá postava se snaží vylézt do fejfarova okna.
4: Tu máš, ty příšero!
2: Žene se Ondřej na lupiče s klackem, ale hned se zarazí. Vždyť to není zloděj, ale děda.
6: Proboha, co to tu vyvádíte? A jak to vypadáte? Kde máte hůl?
2: Zahrnuje staříka otázkami, ale ten se jen směje.
7: Chlapče zlatá, hůl já už potřebovat nebudu.
2: A opravdu. Od té doby se starý fejfar každý den koupal v neckách plných ohřátého bahna a hůl už do smrti nepotřeboval. Rychle se rozneslo, že má třeboňské bahno léčivé účinky a dodnes jezdí lidé z celého světa do Třeboně, aby si v blahodárném bahně léčili své nemocné nohy.

zdobím plakátky. Na to potřesem si kopitem, že já tvůj kámoš jsem. No ne? Rap, figure rap, figure rap. Figure rap, not radio, figure, yeah.

Pelandok a sloň. Kdysi král slonů na Sumatře požádal svého hodnostáře o souhlas s následujícím návrhem. Zaútočíme na Jávu, protože tam dosud nežijí žádná velká zvířata. Hodnostáři to uznali a byli ochotni následovat svého krále při jeho tažení. Když nastal vhodný den, vydal se král slonů na cestu v doprovodu desítek poddaných. Dorazili až do nejjižnější části Sumatry, počkali, až se moře uklidní, přeplavali na druhou stranu Sunské úžiny, až stanuli na pobřeží. Urazili předlouhou cestu. A tak není divu, že když sloni konečně doplavali na pobřeží kýženého ostrova, byli úplně vyčerpaní a znaveně padli na zem do stínu palem. Za chvíli z houštiny vyběhl Pelandok a rovnou ke králi slonů a nedal se odbít. Co tady chcete? Proč jste přišli? Okamžitě o vás a o tobě podám zprávu našemu králi, který je mnohem větší a silnější než si ty. Král slonů si pohrdavě pomyslel. Takhle ty na mě? Co pak je vůbec možné, aby na světě byl někdo větší než já? A tak Pelandokovi řekl. S tím na mě nechoď. Ještě nikdy jsem neslyšel, že by někdo dorostl mé výšky a dosáhl mé váhy. Jestli někdo takový zde skutečně je, strašně rád bych ho navštívil a seznámil se s ním. Pelandok se zamyslel a pohotově odpověděl. Dobře, ale uvidíš, jak se vyděsíš, když jen spatříš jeden jediný jeho vlas. Počkej na mě, za chvíli jsem zpátky. Dobře, souhlasil král slonů a myslel si svoje. Pelandok běžel do džungle, přemýšlel a přemýšlel, až narazil na dikobraza. Co se děje? Co pak hoří? Ženeš se jako pominutý sotva dechu popadáš? Hledáš zrovna mne? Pelandok zanaříkal. Ach běda, ouvej, stokrát běda. Valí se na nás pohroma. Sloni ze Sumatry nás chtějí vyhladit. Namluvil jsem jejich králi, že u nás jsou mnohem větší zvířata než sloni. A dodal jsem, že určitě padne hrůzou, až uzří jeden jediný jejich vlas. Myslel jsem přitom na tebe. Prosím tě, vytrhni si jeden ze svých ostnů, já mu ho předvedu. Když je to tak, tady máš můj vlásek, řekl dikobraz a vytrhl si nejdelší a nejsilnější bodlinu. Pelandok ji popadl a pelášil zpátky za slony a přímo k jejich králi. Nechtěl si mi věřit. Přesvědč se sám. Takhle veliký je jeden jediný královský vlas. Snad si umíš představit, jak velký je javanský král zvířat. Slon si prohlížel dikobrazí vlas tak dlouho, až se pořádně píchnul. Nesmírně se polekal a v tu ránu se on a všichni jeho podaní obrátili a vrátili se zpět na Sumatru. A proto nežijí na Jávě žádní sloni.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Z pekla štěstí. Zhruba tou dobou sehnal noční ulicí i Hubert. Paničce nikdy neutíkal, na to byl příliš líný a teď se dal do běhu jen proto, aby se zbavil toho lichožrouta, který se ho držel zuby nechty. Ulice se svažovala k řece, na nábřeží kotvil parník, vlastně spíš starý, rezavý a opuštěný vrak. Na vodě se pohupovala loďka s osamělým rybářem, svítil si na splávek baterkou a Hubertovi se najednou také rozsvítilo. Skočil po hlavě do řeky, prudce krauloval, funěl, převrátil se na záda, udělal kotrmelec a pocítil náramnou úlevu. Konečně toho lichožrouta uprostřed řeky vytřásl z kožichu. Několika tempy se dostal ke břehu, vylezl z vody, oklepal se a honem domů. Panička Květuš si už určitě zoufá. Až na rybáře, který rád chytal v noci, spalo už celé město. Ten v pramici také trochu pospával. Na jednou pohladině začal hopsat splávek a prudce mu v rukou cukal. Rybář se široce rozkročil a tahal. Jistě ho čeká pěkný úlovek a tak vší silou zabral a něco s plesknutím dopadlo na dno pramice. Co to bylo? Nemohl tomu přijít na jméno, ale jméno to mělo. Dokonce vznešené Tulamor a měl z pekla štěstí. Žádný lichožrout neumí plavat. V rybníku, v řece nebo i ve vaně vodou hned nasákne, skyšne a jde ke dnu. Kdyby se náhodou nechytil na háček, určitě by zůstal u dna.
2: Dneska už to zabalím a půjdu se vyspat. Ryby neberou, říkal si rybář pro sebe.
1: A ten divný úlovek popadl a vyhodil na břeh.
3: Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krat ten chlap. Krat co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvozd se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát, no, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak? Jak děs? Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a řval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet. A řve, já ti dám u nás krást. A kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoch, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál. Hraval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Děd si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk. Spíš hoch než muž. A chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš děd? to už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plod jde kůň a na něm chlap. V nuksách níž než je bok tam, kde měl kolt, a jak stisk kolt štěk, bang, bang. Chlap jek a kůň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt. Jen ho nech, řekl děd. Kdo zná líp kraj? Kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řekl děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk, mu z plic vzal dech, je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opít dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam, tam, kde je svět a kde je jas, ne tma. Přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne. Chce se mi spát, jen noc a den a noc. Zas budu fit. Pes štěk. A po něm hned hlas. Rek, čul krev, běž za ním. Kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl. Pes nad ním stál, pak hoch, pak kmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krát? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? Už nic.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Dávej pozor, ožních.

0: Začalo to tím, že jsem někde na cestě potkala fíka s kosou. Kam nejsi s kosou? Zeptala jsem se ho. A on řekl, že sekat obilí. Já jsem se smála, že jde na žně s kosou, a on řekl uraženě.
1: No a co? Mám snad jít se sekerou? Na žně se přece chodí s kosou. Viděl jsem to v knížce.
0: No jo, tak to teda byla ta stará knížka, co nám dala babička. Ty ještě jsou na obrázku žně s kosou. Jenže to už dávno není normální. Ale fík se nedal říct a šel pořád dál a najednou opravdu přišel na takový skoro pohádkový pole, kde ještě sklízeli obilí sekáči s kosama. Já jsem za ním sice nešla, ale stejně jsem to všecko viděla, protože jsem jako letěla nad tím polem na huse.
1: Jo, na huse?
0: No a co? Husa má křídla. Ale potom za chvilku už jsem zase letěla jako v tramvaji a tramvaj vůbec nemá křídla a stejně může ve snu lítat. Sen je ještě lepší než pohádka. Tam se může úplně všecko. Zkrátka, koukala jsem z té vejšky a viděla jsem, jak se fík hned nabízí těm sekáčům, že jim pomůže, a jak se děsně vytahuje, že sekat kosou umí. A lhal, že se to naučil od tatínka, což není pravda, poněvadž tatínek to taky neumí. Tak ho teda nechali, ať to zkusí, a jenom mu radili, že to musí brát pěkně nízko nad zemí. No, a on to vzal opravdu dost nízko, až trošku moc. Kosa se zaryla do země tak parádně, že krtkové začaly hned vylízat a zděšeně volali: Pavát! Pavát! A velitel krtků důrazně zavolal: Zachraň se, kdo můžeš! Krtci moji! Už zase začali vorat! Dál už fíka sekat nenechali a stejně už taky neměl čím. A najednou zase už jsem viděla fíka na jiném poli, tam ale sklízeli normálně kombajnem. A fík zase se děsně vytahoval a povídá tomu kombajnérovi:
1: Hele, pust mě k tomu. Já mám děsnou chuť pomáhat na žních. Ty si můžeš zatím dát 20.
0: A kombajnér mu řekl: Prosím tě, umíš tě vůbec zacházet? A fík řekl:
1: Jak by ne, já už jezdil s autobusem.
0: No jo, jenže tohle je o moc větší než auto.
1: No, teď já jsem taky o moc větší než normální řidič, ne?
0: Tak ten kombajnér pokrčil rameny, slez dolů a šel si chvíli lehnout. A jenom ještě zavolal na fíka poslední radu. Hele, při zatáčení to chce víc síly, jo? Jenže na zatáčení bylo dost času, pole bylo velikánské a fík jel pořád rovně a kombajn pěkně chroustal obilí a na druhé straně hned vyplivoval pytle s hotovou moukou a balíčky slisované slámy. Když potom konečně přišel konec pole, vzal fík za volant a chystal se otočit. A připomněl si při tom ponaučení.
1: No, chce to víc síly.
0: A vzal za ten volant, až mu zůstal v ruce. Takže pak už to zatáčet nešlo a muselo se jet pořád rovně. Protože zastavit fík neuměl. Vytěl. Ale když se jelo pořád rovně, tak se jelo rovnou do lesa. Napřed bylo jenom křoví a mlází a tak všelijak podobně a ten kombajn klidně chroustal i ty malý stromky a keře a houby a vůbec všecko. A vzadu z něj vypadávaly úhledně botýpky klestí, lisovaný šišky, šípkovej čaj, balíčky sušených hub i houby v octě a sklenice malinovky. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, seděl na střížce ten náš známý zajíc, poulil na to oči a pochvaloval si. Teda, panečku, to je teda skvělej stroj.
1: No, to je všechno.
0: No, to je všechno. Skoro. A potom už jenom kombajn narazil na veliký smrk a to už bylo na něj teda moc. A zajíc řekl. Teda, teda to byl skvělej stroj.

0: přišel s tím mladej Šubr. Poradil totiž Imlaufovi, že když u vody pořád usíná a nevidí na splávek, že by si měl dát na prut rolničku a když ryba zabere, že ji uslyší, když už ji nevidí. Samozřejmě, že ticho bylo na hrázi i potom, protože ryby místní rybáře znali, věděli své a co nechtěli, nebrali. Jenomže potom dostal Okoun Felix ten hudební nápad.
1: Je tady nějak smutno. Chtělo by to muziku. První zvonko hra na pardoubku a okolí. Jdeme si zacinkat.
2: Jak si chceš zacinkat?
1: To je náramně jednoduchý, Pepíku. Každý z těch rybářů má jinou rolničku. Ten trouba Imlauf, dokonce malej zvoneček. I když se rozdělíme a opatrně budeme tahat zaháčky pěkně v rytmu a po pořadě, bude z toho písnička jedna radost.
2: A co budu dělat já?
3: A co budeme dělat my malí?
4: A co budeme dělat my, co nemáme hudební sluch? Ne, že bych se chtěl vnucovat.
1: Uplatní se každej, kdo se hudební produkce zúčastní. Tak jak jsem říkal, Pepa dvakrát, Aneška jednou, Lojza za zvoneček Imlaufovi a já budu jezdit, co to dá. Ty se zatím drž vzadu, tlusťochu, až se Lojza unaví, zaskočíš u zvonu.
0: A potom to skutečně začalo.

0: Na hrázi rybníka Pardoubek propuklo nejenom veliké cinkání, ale také pobíhání, trhání za rybářské pruty a také velikánské volání, naříkání a rozčilování, když na konci prutu nebylo nic a to tedy nebylo nikdy.
1: To je legrace.
2: Legrace to možná je, ale ne pro všechny. Podívej se na mladýho Šubra.
1: Nemá hudební sluch, jinak by neseděl jako boží umučení a tancoval po hrázi s ostatníma.
3: Co je s mladým Šubrem, Aneško?
2: Je smutný. A já vím proč.
3: Proč je smutný, Aneško?
2: Protože je zamilovaný, abys věděl.
1: No jo, ženská. Sotva se chlap na chvilku zamyslí, už je podle ní zamilovaný. A smím se zeptat, do koho, dámo?
2: Tak to vám můžu říct oběma a přímo. Šupr je zamilovaný do Haničky Zemlejna.
4: Do naší Haničky?
2: Správně, do naší Haničky.
1: No, i kdyby. Ale proč je z toho ten chasník smutný? Když je zamilovaný, tak má juchat, stepovat po hrázi a vyhrávat na zvonky místo nás. Zamilovaný a smutný, to jsem ještě nezahlídnul.
2: Jenomže on je zamilovaný nešťastně.
1: Ach, ty můj smutku nefalšovaný a žížalo slibovaná. Podle ženský musí být každý zamilovaný nešťastně, jinak to není ono. Kam na to chodí, ctnostná pana?
2: Já vím dokonce i proč je zamilovaný nešťastně.
5: Šťastně, nešťastně, ono to vyjde na stejno. Takovej chudák je nejdřív nešťastný, když ho ženská nechce, a když ho ženská chce, tak je nešťastný taky potom, protože mu udělá smutný život.
2: Jenomže ono je to složitější, abyste věděli. Tuhle jsem poslouchala Frolíka, jak na hrázi říkal Šťovíčkovi, že si prý s mlynářem Kotykem už plácli.
3: Koho plácli? Aneško.
2: Neřekla jsem ho, ale si plácli.
6: To jako, že se na něčem domluvili.
1: Takže je to jasný. Šubr chce Haničku a tatík ji slíbil Frolíkovi. No a

0: proč nejsem lidi?
1: No jo, ale koho by chtěla naše Hanička?
2: Správně, Pepíku. Já vím najisto, koho chce Hanička Zemlejna za muže.
3: Tak schválně, jestli na to přijdu. Hanička nechce mladýho Kubu Šubra, protože chce starýho kulhavýho alkoholika, Frolíka, že jsem na to kápnul.
2: Přesně obráceně, ty nezdvořáku.
3: To by mě skutečně nenapadlo, štíhlá krasavice.
4: Nenapadlo. Co s tím budeme dělat?
2: Musíme Haničce a mladýmu Šubrovi nějak pomoct.
0: Jenomže jak? Proč nejsem lidi?
5: Povzdechnul si Lojzík, který opravdu nevěděl, co teď. Vždyť on měl přece Haničku Zemlejna rád úplně stejně jako mladý Šubr. Ale po rybím.
3: A co starý rybí šaman a děd vševěd Horymír? Všechno ví, všechno zná, všude byl, všechno už tady podle něj jednou bylo. Tak ať se zamyslí.
5: Právě v tu chvíli, kdy ryby vymýšlely pomoc pro Haničku, sumec Horymír ochutnával přesně tu samou vodu, co jí u pivovaru vylévali sladovníci do pardoubku, protože s ní právě umyli kádě od piva a sladu.
6: To zas bude proslov.
4: Horymír zase nebude vědět, kdy přestat.
7: To už se bude muset nějak vydržet.
5: Povzdychnul si také Karásek Lojzík, který měl Haničku Zemlejna přece také moc rád. A tak plul s ostatními k tůni pro radu.
2: Jenom aby měl Horymír náladu.
8: Tady se!
2: Jdeme kvůli Haničce, Horymíre.
8: Taky jste si všimli? Víte, proč chce dát mlynář Haničku Frolíkovi? Nevíte nic? On totiž mlynář Kotyk potřebuje ten kus louky za náhonem, co patří právě Frolíkovi. Tak to teď budou měnit. Mlynář dá Haničku a Frolík louku, co Kotykovi chybí.
3: Co nám raději, vyšehradský vladyko?
8: Musí se to zvážit, ale až se dneska večer zase sejde Hanička s Kubou tajně, měli byste někdo poslouchat, co si domlouvají a jestli na něco už náhodou nepřišli. Třeba mají svůj plán.
5: A tak to také udělali. Když zvonilo klekání a když se na hrázi u Vodomila Pardoubského mihnul stín Kotykovic Haničky a hned za ním také stín Šubrovic Kuby, a když se ti dva posadili do vrbiček, aby je nikdo neviděl, vystrčili ryby hlavičky nad vodu, aby jim nic neušlo.
9: Víš co? Já už vím, co udělám. Hodím ho do vody.
2: Ale to není správný, Kubo. Co z toho budeš mít, když ho namočíš? Co když se utopí a ty půjdeš do šatlevy?
9: Nic se mu nestane, spadne do vody a já ho zase vytáhnu. Nejdřív mě ale bude muset slíbit, že tě nechá na pokoji a mlynáři řekne, že si to s tou svatbou rozmyslel.
2: To taky není úplně správný, Kubo. A potom, tatínek chce přece tu louku. Ten nepovolí a bude se ptát, proč si to Frolík rozmyslel tak najednou. Ten mu to poví a to už tatínek nedovolí naši svatbu vůbec.
9: Tak co mám dělat, Haničko?
2: To, kdybych věděla. Tak ti to přece povím, ty můj Kubo ustaranej.
9: Ach jo.
2: Ach jo.
3: Kdepak, ten se nerozhoupá. Musíme to vzít do ruky my, nejlíp já. Plujem zpátky do tůně za Horymírem.
8: Už je to opravdu hodně dávno. V Podolí bydlel bohatý dřevař, co měl pilu a kupoval klády zborů. No a ten měl taky dceru jako obrázek. Skoro stejně tak hezkou, jako je naše Hanička Zemlejna. A za ní chodili taky dva. Jeden řezník z Nuslí a jeden voraš z Podskalí. No samozřejmě, že tatík byl radši bohatýho řezníka než chudýho voraře, jenomže ten voraš mu byl zase přece jenom blíž, když byl od vody a od dřeva. tak nakonec se rozhod pro řezníka, protože rád uzený a tomu bylo ještě blíž než smrkový klády z voru. Ten mladý od vorařů se trápil, holka taky, protože chtěla mladýho voraře a ne tlustýho starýho řezníka z nuslí. Tak jsem to nakonec musel zachránit já sám.
1: A jak si to všechno zachránil, Horimíre? Nakonec?
8: No jak? Počkal jsem si, až půjde řezník po hrázi a dojde na ten cíp, co patřil už tomu podolskému dřevaři, který měl tu

0: koupku. To by mě zajímalo, jak se tam chtějí při vší úctě vaše ctihodnosti přesunout a zahrát si zase na Hastermana pro dobrou věc.
1: Tak to teda asi nepůjde.
2: To teda asi ne. Proč nejsem lidi?
3: Kde pak? Tam se Horimír asi nedostane. Teda jestli se nepletu.
4: Dostane, ale už se nedostane zpátky do Pardoubku.
0: Jsou chvíle, kdybych je vyloučil z rybníka do konce zápasu vašnosti. Nám jde o Haničku a vlastně i mladýho Šubra, voní komiko. Jestli na to náhodou nezapomněli při svým stáří.
3: Něco se děje. Po hladině pluje loďka po rybního šťovíčka, ale asi prázdná.
4: Něco se děje. Po hladině pluje šťovíček.
1: Něco se děje. Po hladině pluje Frolík a rovnou k Vodomilovi, aby věděl, co si Kuba s Haničkou povídají.
5: Tak to teda ne.
4: To nedovolíme.
0: To teda ani náhodou. Nemůžete Frolíka trochu pohoupat, vaše sumčí fousatosti?
6: Ale s největší radostí.
7: Slyšela, Haničko? Někdo se topí.
8: Vydrž!
9: Kuba mezitím vyskočil z vrbiček a skočil do vody. Potom plaval, co mu síly stačily za tím hlasem, protože jinak se nedalo, když už byla hned letma. To už ale Frolík stál, prskal a nadával všem a na všechny strany. Od bašty jsem běžel po rybný šťovíček a schánil svou loďku, že by tedy šel také jako na pomoc, jenomže jak by mohli jít na loďku, když si ji předtím vzal Frolík a milá šťovíčková loďka teď plula dnem nahoru někde u Rákosí.
5: Tak z toho zachránění zase asi nic nebude.
4: Kde pak? Už se z toho Frolík dostal.
10: A Kuba má pohrdinství. Teď mu Frolík neslíbí nic. Kdepak neslíbí, když má pod sebou pevno.
0: Že by tam šoupli zase toho Hastermana jako v Podolí jasnosti?
6: Správně, ještě nemá vyhráno. Vodník! Vodník!
7: Nevyvádí Frolíku a nastup si tady do loďky.
6: Vodník! Já ho viděl! Velikánský vodník!
7: Žádný vodník, sumec to byl ty, Matějko. Já ho viděl, největší sumec na světě.
6: Sumec, obrovský sumec. No chtěl mě polknout sumec.
0: A že by hlídali jikry? No to sumci někdy dělají. Hlídají jikry a to napadnou i člověka. Oh, žádná jiná ryba to nedělá než sumec. No jo, ale teď, na podzim. Ale to už si říkal opravdu jenom pro sebe, protože on svým rybám rozuměl a začínal tušit, jak to všechno asi bylo. Mrknul na Kubu a potom pověděl Frolíkovi přímo.
6: Kuba ti zachránil život, ty Matějko. Měl by ses smířit. Podívej, jak jim to sluší.
2: Asi máš pravdu, šťovíčku. To byl jenom takovej... To byl takovej divný nápad mlináře Kotika.
6: Nelži, Frolíku. Myslím, že se sem blíží ten sumec.
2: Tak jo. Všechno dobrý, Kubo.
7: Všechno dobrý, Frolíku.
9: A tak to bylo konečně všechno, jak to mělo správně být. A ještě pozdě v noci přišla Hanička s Kubou vděčně nahráz.
7: Děkuju, ryby. Už vás chytat nebudu. I když mi ty chvilky na hrázi budou chybět.
1: Proč bys nechodil k vodě, Kubo? K vodě choď. Chytej, aby ostatní neřekli a nepoznali, kdo nám pomohl. Ale chytej na korálek. Místo háčku si tam dej korálek a na korálek těstíčko. Nebo koláč, co jim napeču. Ryby si ho stáhnou a nic se jim nestane. Děkuju vám, ryby. Ryby, moje ryby.

0: Vášeničku? Nestydíš se?
1: Co pak to tady tropíte?
0: Cvičíme žerička, pane Spejble. V poslušnosti.
1: Jak v poslušnosti?
2: Položil jsem před něho párek a chleba a nakázal jsem mu, že se toho nesmí dotknout.
1: A poslechl?
2: Částečně. Toho chleba se ani nedotkl.
1: Za to párku se dotkl až hamba, co?
2: To se máš čím chlubit, Jerry.
1: Vždyť je to zvíře, hurvínku. Dělej, co dělej. Psu ocas nenarovnáš.
2: Já mu nechtěl rovnat ocas, tatí. Já ho chtěl cvičit.
0: Hurvínku, psu ocas nenarovnáš je přísloví.
1: Správně, Máničko, no. Ano. A přísloví je co? Jsme si řekli, no?
0: Přísloví je ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
2: Obecný?
1: No ty nevíš, co je to obecný?
2: Abych nevěděl, to přece ví každý. Obecný, obecný je. Jenom si teďka z Ruinka nemůžu vzpomenout.
0: Neví.
1: Tak mu to vysvětlí, Máničko.
0: Obecný je... No, já to mám na jazyku.
1: No.
0: Obecný je...
1: Se...
0: Ceník.
1: Ale ne,
0: Celerový.
1: Celkový přece, všeobecně platný.
2: Celerový poznatek, no dívtko, ty jsi tomu dala. No. Proč ne, petrželový nebo mrkvový?
0: Ty jsi to nevěděl ještě víc, než já to nevěděla, víš.
2: Všeobecně platný, tatí?
1: No, to znamená, že platí pro každého, že ano?
2: Takže kočce ocas taky nenarovnáš, tatí?
1: Ale prosím tebe, vysvětli mu, Máničko, v čem se dopouští právě chyby.
0: No, kočka má přece drápit, aby tě škrábla, kdyby si narovnával ocas. No,
1: ale ne, Máničko, tím se myslí, že ten poznatek platí pro každého člověka. Člověka!
2: Který psu narovnává ocas? Ale co z toho má? Proč to dělá, tatí?
0: No proč? Líbí se mu pes s rovným ocasem. Že ano, pane Spejble?
1: Já se z vás zblázním.
2: Proč z nás? Někdo si vymyslí nějakou hloupost?
0: No, si vymyslí. Třeba kráva zajíce nedohoní si vymyslí.
2: To je taky přísloví.
0: To je taky přísloví.
2: To je doopravdy přísloví.
0: No, to je doopravdy přísloví.
2: Je. Už jsi viděl, tatí, jak kráva honí zajíce?
1: Říkám snad, že ho honí?
2: Ty ne, tati, ale to přísloví. A protože přísloví vyjadřuje obrazně obecný poznatek, vidělíčku? No, tak to někdo nejspíš musel zkoušet.
0: No, musel.
2: No, nebo si třeba hráli na honěnou.
0: No, anebo pořádali jenom závody. Kráva se zajícem.
2: Ano. A někdo ten závod zahlédl?
0: No.
2: Protože, proč by jinak kráva toho zajíce honila? Viď, Máni?
0: No, jestli on jí ovšem něco ošklivého neprovedl.
1: Kdo? Zajíc krávě?
0: Ano.
2: Kráva zajíci ne, to dá rozum. To by honil zajíc krávu.
1: Myslete trochu, co může zajíc krávě udělat?
0: No, co když na ní vyplázl jazyk? Aha.
2: To bude ono, dívko, to bude ono. Víš, tatí, například vypláznout jazyk na Máničku.
1: Proč by zajíc vyplazoval na Máničku jazyk?
2: Zajíc ne.
1: Tak kdo, kráva?
2: Ty jsi popleta, tatí. Já ti přeci dávám příklad, že vypláznout já jazyk na Máničku, tak se za mnou taky požené.
0: Ano, jako se zajícem.
1: Aha, a vznikne nové přísloví, Mánička zajíce, hurvínka nedohoní.
0: Se nedohoní, to by se poznalo.
1: Vy tomu pořád nerozumíte, děti.
2: Ne, nerozumíme.
0: No tedy mluv laskavě za sebe, hurvínku, já vím svoje. Je to hloupost a dost.
1: Aha, tady si někdo doopravdy moc myslí.
0: To bych ráda věděla, kdo, já tedy ne.
1: Postižená husa.
0: Jo, říkat mi, že jsem husa? Já jsem mladá dáma.
1: No ovšem, mladá dáma.
0: A vy byste mě strčil na pytáč.
1: Tak jsem to nemyslel, Máničko, to bylo přísloví. Postižená husa.
2: Nejvíc kýhá.
1: Říká se kejhá, ty popleto.
0: Ať si tedy kejhá ta postižená husa, pane Spejble. Ale co to má co společného se mnou? Jsem husa, nejsem. Kejhám? Nekejhám.
1: Musíš to vzít obrazně, Máničko. Podívej, do husího hejna hodíš kamínek. No, kdo se ozve z toho hejna?
0: No, Zakej háta, postižená husa.
2: No, no, no. A když mluvil taťulda o tom, kdo si moc myslí, ozval se kdo?
1: No, kdo to vztáhl na sebe?
0: Postižená Bánička.
1: Sláva.
2: Ale co z toho, tatí? Kdyby husa kejhala sebe víc, proč kráva honí zajíce?
1: Kdo říká, že ho honí? To přísloví chce naznačit, že kráva zajíce nemůže dohonit. Nemůže.
2: To dá rozum. Není na to trénovaná. No.
1: Ale ne. Prostě, že od krávy nemůžeš chtít, aby běhala jako zajíc. No.
0: Ano. A od psa, aby si nevšímal jídla.
1: Správně. Ano. Obě ta přísloví obrazně vyjadřují, že každý se chová podle své přirozenosti.
2: No, tak. A zatímco jsme se nedívali, Žiriček to právě dokázal.
0: Zákaz, nezákaz, zbaštil i ten chleba.
2: Inu, dělej, co dělej, psu ocas nenáš.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou Rumcajs čistil pistol a Manka s Cipískem přebírali žaludy na Rumcajsí střílení. V tom strčí do jeskyně hlavu jelen a byl to korunový šestnásterák a povídá: Rumcajsi, pro jeleny na louce je zlé, od Jíčina jede kníže pán s kněžnou, aby je postříleli.
2: Ještě se uvidí, povídá Rumcajs. Strčil si pistol za pás a jde na tu louku.
1: Za chvíli se k Mance přitočil Cipísek. Musím k potoku proškrtat si křemínky, aby měl Rumcajs do pistole. A šel taky. Manka zůstala sama doma.
2: Rumcajs zatím došel k louce. A už to vidí. Pasou se tam jeleni a kníže pán na ně míří flintou. Kněžna ho vzadu podpírá, aby flinta kníže pána neporazila. Rumcajs křikl: Řáholecké jeleny mi kníže pán pobíjet nebude! A střelil z pistole žalud rovnou do hlavně knížecí pušky.
1: Kníže pán se podívá a povídá:
3: Uspal mi ten arčlupežník Rumcajs lauf a já z té flinty už na dosmrtí nedám šus.
1: Kněžnu popadla taková zlost, že křikla:
4: Za to nám Rumcajs si moc ráho zaplatíš.
1: Kývla rukou napravo, nalevo, z houští vyjel kočár, kněžna s kníže pánem nasedli a už je to veze pryč. Tou dobou Manka doma v jeskyni mlela mezi dvěma kameny borová semínka na mouku. V tom před jeskyní zrumplujou přeskořený kočárová kola. Do jeskyně vběhla kněžna a dupla, divší na krinolínce nepovolili obruče.
4: Půjdeš se mnou, Manko, a ani nešpítneš.
1: Kněžna ještě ani nedořekla, popadla Manku za ruku, strčela ji do kočáru a ten se rozjel.

U potoka zatím si písek sbíral pistolové škrtací kamínky. Zkusil vždycky, jestli dobře dávají jiskru, a pak je strčil do kapsy. V tom vyjde z potoka rak a pořádný. Chvíli se díval, jak cipísek křeše, sedmkrát škrtl klepetem o klepeto a smutně povídá: rád bych věděl, cipísku, proč tobě se jiskry jen sypou a proč mě neodskočí ani jiskrčka. No protože to bez křemínku nejde, povídá cipísek. Podal rakovi dva křemínky, ten je stiskl klepety jako do kleštiček a kříz ho, no a sypou se jiskry. Tak tam spolu ti dva spokojeně křesali. Jenže v tom přes kameny přihrčela kola a je tu kníže pánský kočár. Kníže pán z něho vyskočil jako na pérku, popadl cipíska za ruku a křikl: a ty s námi půjdeš taky, cipísek, a ani nešpítneš. Strčil cipíska do kočáru, kola se roztočila a jedou. Rak nechal křesání a rozběhl se za kočárem s pomocí cipískovi, jenže nestačil krokem. Když přijel kočár na zámek, nebyla už s mankou a s cipískem teprv žádná orace. Kníže pán s kněžnou zavřeli ty dva do tajného pokoje. Kníže pán na klíč a kněžna na klíček. Pak schoval kníže pán klíč do kapsy u zlatých kalhot a kněžna si ukryla klíček pod patu do zlatého střevíčku. Mrkali na sebe okem. Hehehe, mánku se cipískem? Už Rumsajs nikdy nenajde. Tou dobou už je Rumsaj hledal kolem jeskyně. Hledal je bedlivěji než poklad dukátů. A nikde nic, a nikde nic. Když v tom Rumsaj se někdo mírně popadne za patu, byl to rak. A pověděl Rumsajsovi, co a jak. No, snad mi budeš dobrý i dál, povídá Rumsajs, uložil si raka do klobouku a zavolal jelena, toho korunového šestnásteráka. Vyskočil si na něho jako na koně a alá! Když přijeli před zámek, Rumcaj se neptal po bráně, šel rovnou oknem. Už stojí v komnatě a povídá pánstvu: tady jsem. A kde je cipísek? A kde je manka? No, kníže pán s kněžnou dělají, jako by neslyšeli. Kníže pán vytáhl z kapsy zlatou flétničku a píská. A kněžna k tomu tancuje taneček. A přitom se potichu Rumsajsovi vysmívají. Jenže Rumsajs postrčil dopředu raka a povídá mu: teď zas ty. A ten rak, protože raci mají oči na stopkách, hned všecko viděl a věděl, co a jak. Šmík a rozšmíkl kníže pánovi zlaté kalhoty. A on z nich vypadl klíč. Šmík a uštípl kněžně zlatý kramflek a vypadl odtamtud klíček. Klíčem otočil Rumcajs v zámku a klíčkem v zámečku. Z tajného pokoje vyšla mánka s cipískem. Kníže pán jen řekl: sakrblé. Kněžna si jen vzdychla: quel malheur. A Rumsaj vzal manku s cískem za ruku a už ve dveřích kníže panstvu povídá: poprla, po!

0: Co to bylo? To byli vlci.
1: Vlci v gramofonu, to je blbina.
2: Nebo Drákula. Nebo?
0: Co?
2: Nebo to... Mám to říct?
1: Sválně.
2: Já to řeknu, ale budeme se bát.
1: Nešť.
2: Nebo jestli to nebyl duch...

0: přes noc ve starodávném hradu, není tam klidný spaní.
1: Chodí tam bílá paní.
0: Praskání, nahání, strachu člověku v nočním hladu.
1: Srdce mi hlasitě klepe, tuším tady záhadu.
0: Pod ty dubou po schodech, to mě straší duch.
1: Náhle, táhle začne pištět, prásk a zbyl po něm kuch.
0: Ve vítíři nahoře, vytřeštěná tvář.
1: Dlouhá čouhá kamen ruka a

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Ramses najde v nouzi přítele. Ani Ramses té noci nespal. Když svého bratra u profesora Kadeřábka neobjevil, vyběhl na ulici. Zapískal smluvený signál, melodii Hihlíku, máš ponožku v rendlíku. Nikdo se neozval, ale ta dětská říkanka mu připomněla, že mají bratrance, kterému nikdy nic dobrého neudělali, ale který jim vždycky pomohl. A tak se rozbíhl k domu, kde bydlel pan Vavřinec. Ten podle svého zvyku nechal dveře na balkon pootevřené. Ramses vklouzl dovnitř. Postel byla neodestlaná a nikdo doma. Zaťukal na dvířka pokojíku za diplomem. Čekal, že Hihlík hned vyběhne, ale ukázal se děda. Přívětivě se tedy netvářil. Ramses se mu raději vyhýbal. Vždyť i jeho otec měl před ním respekt a možná se ho i bál.
2: Co se děje? Jakou lumpárnu jste zase s Tulamorem provedli?
1: Ramses vykoktal, co se stalo, a že přišel poprosit Hihlíka, aby mu pomohl bratra najít. To dědu obměkčilo.
2: Jenže Hihlík se teď často toulá. Já z toho nemám vůbec žádnou radost, řekl. On je teď někde ve městě a sám. Asi bych byl klidnější, kdyby byl sám. Ale on chodí všude s panem Vavřincem. Co pak se to hodí, aby lichožrout kamarádil s člověkem? Co pak se to smí? I když pan Vavřinec je bílá vrána, mumlal si děda pro sebe. Bílá vrána? Nechápal Ramses. Na obrazná pojmenování nebyl z domova zvyklý.
3: Svět je z hůru nohama, povzdechl si děda.
2: A řekl Ramses, tak nashledanou.
1: Z toho, co se od dědy dozvěděl, nebyl vůbec moudrý, ale jedno bylo jisté. Hihlík mu teď s hledáním Tulíka nepomůže. Ramses už zase stál na ulici. Z dálky se k němu blížila vysoká, nachýlená postava. Na hlavě si přidržovala klobouk, jako by kráčela proti silnému větru. Ale vzhledem k tomu, že se ani lístek na větvích akátu nepohnul a vzhledem k tomu, že ta postava nahlížela do každého koše na odpadky a do každé škvíry, v níž by se případně mohl skrýt nějaký lichožrout, muselo by i úplně natvrdlému lichožroutovi doklapnout, že právě přichází profesor Kadeřábek. Ramses si připomněl přísloví, v nouzi poznáš přítele. Co víc, rozhodl se, že právě teď přítele našel, a tak se nechal spatřit.
2: Pane profesore, zvolal.
1: Profesor Kadeřábek nejdřív úlekem zařval a pak se opatrně zeptal.
2: To jsi ty, viď, byl jsi u mě v teráriu.
1: Ramses popošel do trichtýře světla, který vrhala po uliční lampa, a drmolil.
2: Pane profesore Kadeřábku, to jsem já, ne on. My jsme dvojčata. Já se jmenuji Ramses, ale říkejte mi Ramík a pomozte mi. Já hledám svého bratra Tulíka. Víte, toho, co byl u vás v kleci. Pomůžete mi, moc vás prosím.
1: Profesor pocítil lehkou závrať, ale zachoval se jako muž činu.
3: Příteli, zvolal, jak bych tě nepomohl. Vždyť hledáním lichožroutů se zabývám celý život.
0: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym.

o kometě a Cililink autíčku. To byl jeden takový domeček s červenou střechou. A v tom domečku bydlela kometa. Ve dne spala v postýlce zakrytá proužkovanou peřinkou. A vždycky na večer vylétla komínem na oblohu. Postel nechala rozházenou, jako by v ní vybuchl granát. Oblétla celou noční hvězdičkovou oblohu a ráno zase šup komínem do postýlky pod proužkovanou peřinku a spala si kliďánko až do večera. Ale nemyslete si, byla to sice nepořádnice nepořádná, ale jinak to byla docela hodná kometa. Vedle toho domečku stála maličká garáž. A v té maličké garáži bydlelo maličké autíčko. Bylo bledě modré jako poměnka. A pneumatičky mělo pěkně baculaté jako koblížky. A že bylo to autíčko slušně vychované a hodné, jezdívalo každý den na výlet. Jelo si pěkně opatrně, drželo se po pravém okraji silnice, dávalo pozor na značky a na červenou. Bylo to zkrátka takové autíčko, na které se musel každý usmát. A že bylo to autíčko opravdu tuze maličké, nemělo ani klaxon jako veliká auta, ale rolničku. Dělalo s ní cililink, cililink. Bylo to tedy cililink autíčko. A jednou si vyjelo cililink autíčko na výlet a pampelišky při cestě na ně mávali a šeptali si: podívejte se, cililink autíčko, kam pak dnes asi jede? A cililink autíčko na ně vesele cinkalo rolničkou a jelo k benzínové pumpě. Tam už stálo plno velkých aut. Každé mělo obrovský klaxon. Motory jim výhružně vrčely a brblaly a všem kouřil z výfuků černý loupežnický dým. I šilhala ta auta po cililink autíčku a namířila na něj naschvál svá zrcátka, aby bylo oslněné. Přitom si popíjela výborný benzín a hudrala: co tu chce ten mrňous, co nemá ani pořádný klaxon? A ohrnovala pyšně na cililink autíčko chladiče. Ale cililink autíčko povídá slabým hláskem: dobrý den, já bych chtělo také trošku benzínu, prosím. Auta na sebe pohlédla a zlostně zavrčela: podívejme se, tak ono by to chtělo benzín. To je ale drzost. A nalila se zlými úšklepky cililink autíčku do nádržky vodu, a které si řeklo: benzínu je pro takovou ostudu silnic, co nemá ani pořádný klaxon, škoda. A vůbec, moc se mezi nás nepleť, nebo tě necháme dát do sběru. A jiné auto, celé zešišatělé na levou stranu, se žlutým mlhovým reflektorem na střeše a s ojetými pneumatikami, zaječelo: braší, já vím, co uděláme. Zítra ráno jsou veliké závody všech aut a ten, kdo bude poslední anebo se na ně nedostaví, toho rozpilujeme na prášek a pošleme ho v pytli do sběru. Šilhalo přitom významně na cililink autíčko a tekl z něj černý ojetý olej jako kolomas. I rozesmála se tomu všechna ostatní auta a bylo to, jako když se nasypou prázdné plechovky a staré hrnce do popelářského auta.
Potom si dlouho s jásotem připíjela na zdraví silným benzínem. Cililink autíčko zesmutnělo a jelo pomalounku domů. Ach jej, na vodu se nedá moc jezdit. Nedá autíčku žádnou sílu. Pampelišky při cestě si šeptali. Podívejte se, Cililink autíčko. Co pak se mu asi stalo, že je takové smutné? Ale Cililink autíčko na ně tentokrát nezacinkalo. Vypadalo, jako by bylo nemocné. A tak, že dojelo domů. Vjelo do své garáže a rozplakalo se. Pláče a naříká a tu vykoukla z okna rozdrbaná kometa. Žourá očima a povídá rozespale: co pláčeš, Cililink autíčko, a budíš mě z mého sladkého peřinkového spánku? I postěžovalo si Cililink autíčko kometě, jaká nespravedlivost se mu stala. Kometa ze široka zívla, podrbala si chvost a povídá: no tohle, povídáš, že ty závody budou zítra ráno? Víš co, ráno přiletím z práce o něco dřív a na těch závodech pojedu s tebou. Ukážeme těm zlým autům s klaxony a ušilhanými reflektory, zač je toho loket. A teď si pěkně utři slzy z předního skla a už buď klidné. Nemusíš mít strach. Všechno dobře dopadne. Uvidíš. A že byl večer, ulétla kometa na oblohu plnou hvězdiček a nechala po sobě, jako obvykle, tak rozházenou postel, že už to ani víc nejde. Cililink autíčko si povzdechlo. Ustlalo nepořádné kometě pěkně její postýlku a čekalo celé usoužené na ráno. Brzo z rána již stála všechna auta na startu. Vonil z nich benzín a všechna s úšklepkem pošilhávala o Cililink autíčku. To stálo úplně stranou a bylo dnes od strachu celé bílé a ne bledě modré. Vždyť se tak doploužilo na start. Bylo od vody celé zesláblé a nemocné a baculatá kolečka byla už teď tak unavená, jako by objela všechny silnice na celém světě. Jen chvílemi pohlédlo na jasnící se oblohu, neuvidí-li někde kometu. Ale kdo ví, kde ta lítá? Nejspíš na svůj slib zapomněla. Mezi auty se už procházeli komisaři, usmívali se a říkali: je tu někdo, kdo se chce vzdát předem? A všichni se přitom dívali na Cililink autíčko. To jen mžouralo slabě červenými světílky a přemáhalo se, aby se nerozplakalo nahlas. Z ostatních aut kapal černý olej, z výfuků se jim valil štiplavý dým a ušklebovala se vychytrale děravými chladiči. Komisaři tedy pokrčili rameny, zakroutili hlavami a řekli: nikdo tedy? No dobrá. Připravit ke startu? Pozor! Teď! V tu chvíli zařvala všechna auta. Z výfuků se jim ozvaly rány jako z kanónů a všechna vyrazila vpřed jako smečka vlků. Na startu zůstalo stát jenom jediné. A to bylo právě Cililink autíčko. Nemělo sílu ani stát, natož jet.
Chtělo se mu tu zespát, někde se schoulit do koutečka v garáži a tiše tam třeba umřít. Komisaři se na sebe významně podívali a přistoupili se svými lejstry k Cililink autíčku. Ba ano, stala se ta věc, že kometa nepořádnice zapomněla na své cestě noční oblohou, co včera slíbila Cililink autíčku. Smála se bláznivě, až se jí chvost třepotal, zpívala si jakousi divokou píseň a vletěla komínem rovnou do svého pokojíčku v domečku s červenou střechou. Těsně u své postýlky však náhle zabrzdila, až to zakvičela a zůstala civět celá udivená. Svoji postýlku totiž nemohla vůbec poznat. Prouškované peřinky byly pěkně urovnané a uhlazené a celá postýlka byla ustlaná jako snad ještě nikdy. A jak na ní kometa hledí, tu si vzpomněla na Cililink autíčko. Jiný to přece nemohl udělat. I vyrazila s rachotem komínem ven a rovnou na ty závody. Dolétla tam a vidí, že ostatní auta už mají půl cesty za sebou, ale malé Cililink autíčko stojí ještě stále na startu, celé bledé, pláč na krajíčku a kolem něj plno komisařů. I vletěla kometa do autíčka, zahvízdala tak divoce, že se komisaři rozprchli jako hejno vrabců a Cililink autíčko vyrazilo vpřed. To byla rychlost. To byla jízda. Za malou chvilku Cililink autíčko všechna auta dostihlo, podjelo jim mezi šišatými koly a než se probrali všichni z úžasu, všechny předjelo. Některá, zvlášť ta nejhorší loupežnická auta, se z toho tak polekala, že se jim v motorech popletla kolečka a musela nouzově zastavit a opravovat. A to auto, co bylo celé ze šišatělé doleva se žlutým mlhovým reflektorem na střeše, se od zlosti dokonce rozsypalo. Kliková hřídel mu odlétla daleko stranou a kouřilo se z ní od spálené mastnoty. Samozřejmě, že Cililink autíčko závod vyhrálo. To bylo slávy. Dostalo hned zlaté potvrzení, že nemusí do sběru a plný sud leteckého benzínu. A to přece každý ví, že je to pro auta ta nejznamenitější pochoutka na světě. Hned si nalilo trochu do nádrže a bylo zdravé a silné jako předtím. Jásot nebral konce, ale to již přijížděla ostatní auta. Byla celá rozžhavená, poulila reflektory a ovívala se blatníky. Už nešilhala zlostně na Cililink autíčko. Hleděla na ně s obdivem a dala mu už pokoj. Komisaři se však zatím činili. Čtyři auta nedostala potvrzení. Mezi nimi bylo i to celé zešišatělé doleva. Vlastně to už ani auto nebylo. Byla to hromada starého rezavého železa. Kouřilo se z ní a odevšud vytékal černý ojetý olej. Komisaři jen mávli rukou a na jednu z prasklých pneumatik nalepili cedulku. Do sběru. Kometa zatím v Cililink autíčku zívala, jako by se jí všechna ta sláva ani trošku netýkala. Jednu chvíli zívla tak moc, že si málem vymkla pusu. I řekla Cililink autíčku, že poletí napřed, že se jí chce přeukrutně spát. A znovu zívla a v tom uletěla pryč a rovnou komínem do své postýlky v domečku s červenou střechou.
v malé chvilce chrápala, jako když pilou dřevořeže. Vítězné Cililink autíčko se zatím pomalu vracelo ze závodu. Ale nebylo pyšné, to si nemyslete, ani trošku. Dobře vědělo, že nebýt komety nepořádnice, byl by s ním na dobro konec. Jelo si tedy, jelo, a pampelišky u silnice na něj mávali a šeptali si. Podívejte se, Cililink autíčko, už je zase veselé, to je dobře. Dnes bude jistě hezký den. A Cililink autíčko na ně vesele zacinkalo rolničkou a usmálo se jako sluníčko.

0: Tak to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra kotě Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
1: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku. Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, mňau, randěau! V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
2: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pitipačka mlíko nevypila.
1: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
3: Haló! Kočko, Pitipačko.
1: Tenhle odvaha ti zítra spere koži.
2: Já vám ukážu.
1: Už je to jistý. Pitipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili. A Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
3: Tohle jsou lehký počty, ale kam se hrne Damián na bitevní kočku Pitipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a no jo... Ale to potom já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
1: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl
2: mňau.
1: Před zrcadlem,
2: mňau.
1: Do kterého svítila hvězda.
2: Mňau, mňau.
1: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
2: Mňau, mňau, mňau.
1: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický plácek. Pak přicválala bitevní kočka Pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
4: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
1: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky Pitipačky.
3: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik tak je vás tam?
5: 365.
3: A co tam vlastně děláte vy hromadoble?
5: Hoho, držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se Pitipačka rozpřáhne.
3: Jo, to se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti Pitipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damián. Vidíte ho? Radši se pustíte a odpochodujte.
1: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka Pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách.
3: Urau, urau, urau, mrňou, mrňou, mrují, mňou, mňou.
1: V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka Pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo, a na konci Damiánova ocasku tiše spala Bleška. A spala, a spala, a spala.
6: Pohádka léčivá. Byl jednou jeden král a ten měl 4 dcery. Neštovice, Zimnice a Příušnice se jmenovali ty starší. Král je měl velice, převelice rád. Ale jeho srdci nejmilejší byla nejmladší dcera, Zarděnka. Milá, skromná, laskavá, červenolící. Každý se oblíbil Zarděnčin upřímný pohled, přívětivý úsměv a růžičky ve tváři. I její ochotu. Jakmile se mělo něco přinést, podržet a udělat, už děvče přiskočilo a pomáhalo. Ostatní princezničky na ní hodně žárlili. A tak jim pan otec král plnil všechna přání a že jich nebylo málo. To víte, holky, ty se nějak parádily. Neštovice, tolik pyšná na své dolíčky, dostala od otce zrcadlovou komnatu, kde se zhlížela a zkoumala celý den. Zimnice zase měla plné skříně svetrů, kabátků, šál a čepic, že by oblékla všechny děti v království. Příušnice milovala náušnice a její šperkovnice byla pořád plná různých cetek. Princezničky rostly jako z vody, až nastal čas poohlédnout se po ženiších. Pan král se nenápadně začal poptávat po vhodných nápadnících. Měl podmínku. Všechny dcery chtěl provdat do jedné královské rodiny, 4 bratrům. Celé království by tak zůstalo pod jednou střechou. Takže vhodných mládenců nebylo moc. Král rozeslal posly po širokém, dalekém okolí. Ale ti se vraceli s prázdnou. Pouze jeden přinesl poněkud mlhavou zprávu, prý kdesi, cosi, a že zaslechl zvěsti o jednom království se 4 bratry, v současné době ovšem nezvěstnými. Údajně zakletými. A pan král lehkomyslně pokývl hlavou, že si tedy počká, jak to s nimi dopadne. Však je holkám u tatínka nejlíp. Ale co se nestalo? Neštovice dostala Zimnici. Děvče se tetelilo pod obrovskou peřinou a ne se zahrát. Neštovici bolely klouby a byla nervózní. Celý hrad byl na nohou a už od rána se topilo. Jenomže stará netěsnící okna a vlhké kamenné zdi neustále místnosti ochlazovaly, takže buková polena čoudila a teplo nikde. Král domlouval Zimnici, aby nemocné sestře půjčila nějaké svetry a kabátky, ale kde pak Zimnice? že nedá. Jen se podívejte na neštovici, jakou má husí kůži. Ještě by ten mohérový svetr poškrábala. A tak bezradný král zavolal z podhradí babku kořenářku. Ta se dostavila, jak nejrychleji mohla. Princeznička ležela v posteli a třásla se jako osika ve větru. Zuby jí zimou klapaly, jako když průvodčí ve vlaku procvakává jízdenky turistické výpravě. A husí kůže už jí naskakovala i na obličeji. No, pěkný pohled na ní nebyl. Babka kořenářka taky byla s vyšetřením hned hotová. Přitočila se k panu králi, špitla: já kde můžu, tak pomůžu. Ale kde nemůžu, tak nepomůžu. A s touto doktorskou radou se na krále významně podívala. Král se s nadějí v hlase zeptal: a můžeš? A pomůžeš? Babka se poškrábala na nose, potom v uchu a troufale mu podala ruku, jakože se loučí. Vane, právě. Nemůžu, tak nepomůžu. Tady je každá rada drahá. Král se zadumaně zadíval na její ušmudlanou nataženou ruku a bezmyšlenkovitě schoval horní končetiny za záda. Ale však já ti tu radu dobře zaplatím. Babka přemýšlivě řekla: no, na tuhle nemoc by mohli zabrat bylinky. Heřmánkový čaj, ten je výborný. Snad taky trochu odvaru z kostivalu na klouby a zapít kozlíkovými kapkami na uklidnění. Ale široko daleko tu žádný heřmánek, kostival ani kozlík nerostou. A to jsem prošla 7 polí a 7 luk. Jakoby se ztratili z povrchu zemského. Jestli chceš, králi, svou neštovici vyléčit, musíš ty bylinky najít. Ale ještě jedna věc tu je. Protože léčíš dceru královské krve, musí léčivky trhat dívka s modrou krví. Teprve pak bude mít ten čaj čarovnou moc a vyléčí holku raz, dva. Ale spěchej, jinak jí husí kůže zůstane a za čas by ti mohla pěkně kejat. A dostanu od tebe 30 korun. Král bez myškání kořenářce zaplatil a radu si pečlivě uložil do paměti. Ale co teď? Musí jednat rychle. Dal si zavolat zbývající dcery, příušnici, zimnici i zarděnku. Na tu poslední se muselo chvíli čekat, protože zase něco přičinlivě přidržovala, přinášela a pomáhala v kuchyni. Ani se nestačila umýt. Byla celá ušmudlaná a kolem pusy měla tmavé čmouhy. Král princeznám přetlumočil babčinu radu a důrazně je požádal o pomoc. Dělám to opravdu nerad, ale musím některou z vás poprosit, aby se vypravila na dalekou a jistě nebezpečnou cestu. Je potřeba najít heřmánek, kostival a kozlík a natrhat je pro nemocnou sestru. Musí to být jedna z vás, vždyť jenom dcery z královského rodu mají modrou krev. A je třeba udělat to neprodleně, nebo chudince neštovici zůstane husí kůže po těle. která se hlásíte dobrovolně. Ouvej, ouvej. Zimnice se kroutila jako had. Neštovice se prý chová někdy jako pěkná husa, tak se nic tak hrozného nestane. Příušnice zase ukazovala prst, jak se nedávno píchla o šipkový trn a tvrdila, že jí z ranky tekla krev červená, kde pak ona jít nemůže. Ale Zarděnka, stojící skromně opodál, vystoupila hrdě dopředu a tichým, leč pevným hlasem se ochotně nabídla. Tatínku, půjdu já. Najdu heřmánek a další bylinky. Přinesu je a pomůžu sestřičce. Jistě mám modrou krev, protože teď mám modré i ruce. A jako důkaz natáhla neumyté dlaně a opravdu modré jako borůvky, ze kterých před okamžikem pekla v kuchyni koláč. Král byl dojatý. Nechtělo se mu vydávat do nebezpečí svou nejmladší a nejmilejší, ale Zimnice s příušnicí už bleskově zmizely ze dveří. Královskému otci nezbývalo nic jiného, než dcerku vypravit. Na cestu

sedmero luk, protože v kraji babky kořenářky potřebné bylinky nerostly. Zardinka minula domky a chaloupky, jedno pole a druhou louku a všude tam pracovali poddaní jeho veličenstva. Děvče všude hlasitě zdravilo a zastavovalo se na kus řeči. Jak se daří? Volali na ní vesele. A co zimnice? Zardinka nepoznala, zdali se ptají na zdravou sestru či na nemoc druhé, a tak odpovídala. Děkuji, ta se má dobře a ta zatím špatně. Robotníci měli vlídnou dívenku rádi. Vždyť jim tolikrát ochotně pomohla. Proto i oni jí nabízeli svou pomoc. Ale Zardinka, pamětlivá otcových rad, vrtěla hlavou, že ne, a ještě se s nimi podělila o borůvkový koláč. Někdo by teď mohl namítnout, holka hloupá, je na začátku cesty a už se zbavuje proviantu, co bude jíst za sedmou loukou. A jiný, i vždyť dělá dobře, teplý koláč by se mohl zapařit. A v lese roste takových dobrot. Další by zase mohl podotknout, jenomže houby syrové jíst nemůže a samotných malin a jahod se člověk nenají. Proč si raději nevzala kus chleba? A další na to krátce odpoví, mladý organismus snese všechno. Někdo si ještě rýpne, a proč jinýmu do toho otráveně skočí? Proto a dost. Zardinka pokračovala za svým posláním s lehkým srdcem a bez zátěže. Vždyť to nejtěžší ji teprve čeká. Už překročila hranici sedmera babky kořenářky a dostala se do neznámé krajiny. Možná to bylo tím, že se začínalo šeřit a stíny se protahovaly, možná tím, že ptáci přestali zpívat a ukládali se ke spánku, ale bylo tady smutno. Jakoby se naráz ochladilo. Zardinka cítila, jak jí bosé nohy začínají mrznout. Dívenka se vypravila do světa v takovém spěchu, že ani starostlivý otec král nepomyslel na boty. Zardinka vyběhla tak, jak pomáhala v kuchyni, bosa, v krátkých letních šatičkách, s ušmudlanou zástěrkou a rukama od borůvek. No a co? Nejlíp se cestuje nalehko. V šeru a chladu se dostavila i únava. A hned za ní hlad. Samozřejmě. Zdálo se, že horší už to snad ani být nemůže, ale bylo. Přilétlo hejno komárů a neodbytně zakroužilo kolem princezniny hlavy. Děvče se ohánělo a s výčitkou vzpomínalo na tatínka, že jí taky mohl k těm radám přibalit odpuzovač hmyzu. Zardinka zoufale mávala rukama, snažila se bzučící dotěry odehnat, až se docela zapotila. Najednou se u jejího ucha ozval tenonký hlásek. Mzzz, tvářičky máš červené, jaké je tvé jméno? Uzardělá krasavice. Mzz. Zardinka, špitla princezna a točila pažemi jako větrný mlýn. Mzz. Zardinku chci za ženu. Mzz. Ozvalo se zase v těsné blízkosti. Dívka tleskla rukama. Pozor, mzzz, málem si mě rozplácla. Dávej přece pozor, než jako jedna, mzzz. Jak to se mnou mluvíš?

0: Náhodou jsem princezna. Tak trochu slušnosti a úcty bych si vyprosila. A jak si můžu, prosím tě, s tebou povídat o manželství, když mi ještě před svatbou piješ krev? Ohradila se Zardinka trochu uštěpačně.
1: Náhodou, ještě jsem si ani nelíz,
0: namítl komár.
2: Ale poslechni, jestli jsi z královského rodu, to musíš mít modrou krev.
0: Určitě mám, po tatínkovi a po borůvkách, přitakala Zardinka. Prosím tě, můžeš nějak zařídit, aby mě tví kolegové nechali na pokoji? Komár silně zabzučel na ostatní a ti, jako když do nich střelí, odlétli do patřičné vzdálenosti od dívky. Jenom jeden drze usedl princezně na kolínko. V domnění, že je to její nový známý, ho nechala být, ale komár ji bolestivě bodl.
3: Au, ty takhle!
0: Plačtivě pronesla a třela si svědivé místo.
2: Promiň, to jsem ale nebyl já. Ani nikdo z mé družiny. To byl opravdický komár. Já jsem tady. Teď ti sedám na ruku.
0: A skutečně, velký ušlechtile vyhlížející komár jí přistál na dlani a začal vyprávět.
2: Jestli jsi skutečná princezna, mám naději, že mě vysvobodíš. Jsem zakletý princ, jmenuji se Hermánek a mám ještě mladší bratry Kozlíka a Kostivala. Pocházíme z královské lékařské rodiny. Všichni tři jsme i se svými druhy už dlouho zakletí v komáry.
0: Ach, to je zajímavý příběh, vzdychla Zardinka. Já zrovna hledám bylinky, které se jmenují jako vy. Nikde nerostou, tak mě nohy zavedly až sem.
2: Začaroval nás nejstarší nevlastní bratr, Rulík zlomocný. Pěkně jedovatý princ. Ale dobrá, přiznávám, bratra jsme rozzlobili přelepením jmenovky na dveřích jeho kanceláře. Místo Rulík zlomocný tam stálo Truhlík bezmocný. Rozumíš? Malá legrace. A on ji vůbec nepochopil. Pořádně nás vytrestal. My měli své léčivky na starosti. A proto teď zmizeli z povrchu zemského. Pokud nás vysvobodíš, dostaneš všechno, pro co jsi sem přišla. A něco navíc. Vezmu si tě za ženu,
0: sliboval komár. To je výhra. Já si svého nastávajícího vždycky představovala jako urostlého prince a ne jako tintítko muší váhy. Ale co se dá dělat? Neštovice má zimnici. Musím pro ní udělat, co se dá. Tak co můžu podat, přidržet, pomoct?
2: Jen klidně seď. Nemusíš dělat vůbec nic. Jenom nech mě, mé bratry a členy naší družiny loknout si tvé modré krve.
0: Zarděnce se tahle představa dvakrát nezamlouvala. To by snad raději políbila ropuchu. I když... A tak zavřela pevně oči.
2: Do toho, můj princi, pronesla jasným hlasem.
0: Komár velitelsky zabzučel a celý roj se snesl k dívce. Princové měli opravdu početnou družinu. Na povel všichni Zarděnku bodli a trošinku se napili. Královské modré s jemnou příchutí borůvek. Zahřmělo, zablísklo se, to se jenom blíží bouřka. Ale najednou se celý les hemžil urostlými mládenci. Uzarděninky, poseté červenými štípanci, stál s laskavým úsměvem a krůpějí krve na rtech princ Hermánek. A hned vedle princ Kozlík a princ Kostival. Náhle se spustil prudký liják.
2: To nic, už je dobře, konejši vypravil Hermánek. To patří k našemu osvobození.
0: Teď začnou bylinky růst. Kouzlo je zlomeno a my můžeme chystat svatbu. Zarděnko moje uzardělá. Společně přečkali déšť, natrhali rychle vyrostlé vonavé byliny a všichni se vydali na zpáteční cestu. To se jim to vracelo. Měli si stále co povídat. Princezna vyprávěla o rodném hradě, o panu králi a o sestrách. Zatím nezadaní princové zbystřili a těšili se na seznámení s krasavicemi. Návrat byl radostný. Celý hrad ožil a v kuchyni se okamžitě s největší pečlivostí připravoval léčivý nápoj pro princeznu. Pan král jí ho osobně přinesl. Chudinka neštovice už málem skutečně ze všech těch neduhů kejhala. Ale jakmile se napila, husí kůže se vytrácela, zimnice ustávala a zimnice s příušnicí vesele tančily kolem postele. Královský otec měl takovou radost, že si hned k sobě prince zavolal. Chlapci, jsem šťastný, že jste pomohli Zarděnce vyléčit mou dceru a chtěl bych se vám odměnit. Co žádáte? Princové se po sobě podívali, měli jasno. Tady našli své nevěsty. Kozlík si vybral zimnici. Tolik jí to slušelo v růžovém svetru z ovčí vlny. Kostival mohl oči nechat na její sestře příušnici, která už si kdysi tajně koupila náušnice pro svatební den. A Hermánek?
3: Vždyť Zarděnku chci za ženu.
0: Bzučel ještě v komáří podobě. A proto si panu králi mládenci o princezny řekli.
4: Ten byl sice ohromně potěšen, jak pak by ne. Chlapci jsou z královského rodu. Dokonce mají léčivou sílu a lékaři v rodině se vždycky hodí. Ale co chudinka neštovice, má snad zůstat na ocet?
0: Po chvíli přemýšlení král pravil.
4: Což o to já proti nejsem, ale představoval jsem si, že vdám všechny čtyři dcery do jednoho rodu. A vy jste jenom tři.
0: Mladí dali hlavy dohromady a pak vystoupil Hermánek.
4: Když je to takhle, zavoláme nejstaršího bratra Rulíka. Nakonec, co nám až tak strašného provedl? Byli jsme chvíli jiní, trochu jsme se proletěli,
0: chlapci, ale užili jsme si to, no ne?
4: Budiš mu odpuštěno.
0: Rulík není tak špatný. Někdy je jedovatý, to ano, ale v zásadě se máme rádi. Až uvidí neštovici, zblázní si jako my.
4: A manželka už si ho srovná. Budeme zase čtyři. Co vy na to, pane králi?
0: Král se rozveselil a řekl, tož si na to plácneme, uchystáme čtyři svatby. Hermánek dobře odhadl svého bratra. Rulík přijel, viděl, zbláznil se a
4: oženil se. A tak žili na Královském hradě. Kozlík se zimnicí, Kostival s příušnicí, Rulík s neštovicí a Heřmánek se Zarděnkou šťastně až do smrti. Láska a bylinky mají léčivou moc.

0: Devět křížů. Mezi vesnicí Hrtinou a Valešnicí v Královéhradeckém kraji na Náchodském panství stojí v lese devět křížů. O niž jsem tuto pověst z úst jedné prastaré babičky slyšela. Před dávnými časy byl v Litoboři hrad. Jemuž na Turině říkali. Tam byl panošem mladík, Heřman jménem, jehož matka též v hradě bydlela. Měl v Svatoňovicích milenku, bohaté, krásné děvče. O níž se však ještě jeden ucházel. Ale děvče mělo rádo Heřmana. A že byl hodný a správný hoch, neměl otec její nic proti tomu, aby si ji vzal. Jak dostal slovo, určil se ihned svatební den. Tenkrát to mohlo být třeba touž chvíli, ano žádného dlouhého vyjednávání ani ohlášek potřeba nebylo. Ale od té doby byl Heřman truchliv a ani matka, ani milá se příčiny dověděti nemohly. Den před svatbou vyšel Heřman podvečer na zelenou louku a sedl pod dub. Tu přišla za ním jeho matka a přinesla mu tři růžová jablka. Tu máš, Heřmánku, pochutnej si a pak mi pověz, proč jsi tak smutný. Má zlatá mamičko, jak pak nemám být smutný, když mě zítra, až na svatbu pojedu, v lese zabijou. Probuch, synu, co pak to mluvíš? A kdo pak ti to řekl? Žádný mě to neřekl, ale já to vím. Všemožně se matka přičinila, aby mu myšlenku vymluvila, ale zůstal při svém. Ráno, když koně sedlal a ze dvora vyjeti chtěl, nemohl koně ven vypravit. Vzpínal se, kousal a živou mocí nechtěl ven. Ach, to je zlé znamení, zavzdechla matka a sepjatýma rukama syna prosila, aby nikam nejezdil a svatbu odložil. To nemůže být, má milá matičko, musím jeti. Buďte tady s pánem Bohem. A pobodnuv ostře koně, vyjel ze vrat. Ale matka úzkosti plna poslala za ním. Bylo však již pozdě. Mrtvého přinesli již mladého ženicha naspátek. Devíti noži probodaného našli jej v lese. Kdo jej zabil, nevěděl žádný. Každý však myslil, že to jeho sok. Tu matka bědovala a vlasy z hlavy sobě trhala, ale ubohého Heřmana nevzkřísila. I chystala se nevěstu osiřelou uctít, kterou s úzkostí očekávala. Zatím syna umyli, do bílých šatů zaobalili a do komory na prkno položili. Jakmile nevěsta přijela, ptala se hned matky, proč ženich pro ní nepřijel a kde je. Matka jej omluvila, že ho pán někam na kvap odeslal, že si však popílí, aby jen za stůl sedli. Když za stůl sedli, začali ženichovi první hra nazvonit. Nevěsta sebou trhla a ptala se družičky. Pověz mě, má milá družičko, komu to hra nazvoní? Umřel pasák ze vsi, odpověděla družička. Když byli v polou oběda, zvonili po druhé hrana. A nevěsta úzkostně mládka se ptala. Povězte mi, můj milý mládku, komu to tak smutně hrana zvoní? Stará žena ve vsi umřela, odpověděl mládek. Když dojídali, zvonili po třetí hrana. Tu nevěsta vyskočila a běžela k Heřmanově matce. Povězte mi, má zlatá matičko, komu to tak smutně hrana zvoní? Tak smutně, že mi srdce div nepukne. Pukne ti, pukne, ty ubohá nevěsto, až ti ukážu, komu to tak smutně hra nazvoní. Tak řekla matka a plačíc vedla ubohou nevěstu do komory, kde v bílé plachtě zaobalen ženich ležel. Když nevěsta ženicha mrtvého spatřila, běžela zpátky, popadla nůž a do sebe ho vrazila. Vložili je do jednoho hrobu. V lese na tom místě, kde heřmana 9 noži zavražděného našli, postavili na památku 9 křížů. Stojí tam podnes. Ale jsou-li to ty též, to věru nevím.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Taťuldo, taťulínečku, to jsem rád, že jsi přišel.
3: No to slyším rád, že jsi rád, ale proč jsi rád?
2: Prosím, on je rád, protože jste přišel.
3: No to už maničko vím, ale ještě pořád nevím, proč je rád, víš?
2: Já jsem rád, milý otče, protože současně s tebou vstoupila do našeho bigwamu i dobrá rada, mánice a mě strašně potřebná.
3: A k čemu potřebuješ dobrou radu ve svém vigvamu, velký náčelníku? Chceš si snad vydat na válečnou stezku?
2: O, nikoliv, ctihodný kmete. Koledy je s nám třeba.
4: Ano, pane kmete. Promiňte, já jsem chtěla říct, pane, ano, jste jme.
3: Ano, máničko.
4: My chceme jít s Hurvínkem totiž koledovat, víte.
3: Ano, tak co vlastně chcete? Poradit nebo jít koledovat?
2: Chceme jít koledovat a abychom mohli jít koledovat, je nám třeba 2 moudré rady, vážený kmete.
3: Hele, toho kmeta vynech.
2: Simano.
3: Víš ty vůbec, jak vypadá kmet?
4: Já to vím, pane Špejble.
3: Ano?
4: Já jsem viděla jednoho kmeta na obrázku. To je stařec s dlouhými šedými vlasy.
2: Ale ty u taťuldy nepadají v úvahu. Právě. Tak já toho kmeta odvolávám. Ale tu radu stejně potřebujeme, viď, Máni?
4: No, to potřebujeme. Ale já jsem si stejně říkala, že je Hurvínek nějaký popletá, když vám říká kmete. Protože já jsem na tom obrázku ty dlouhé šedé vlasy viděla.
3: No dobře, Máničko, necháme všechny kmety světa na pokoji. Ano, hlavně už ze sebe vysypte, o co vám jde.
2: My chceme tati jít na koledu.
3: Na koledu? Teď večer?
4: Ale ne. Pane Spíble, já nevím, jak vám to vysvětlit.
3: Já zase pořád nevím, o co vám jde. Že chcete jít na koledu, to jste říkali už asi 3x. Ale na co potřebujete tu moji radu, to ještě pořád nevím.
2: My potřebujeme, tati, abys nám poradil, kdy se vlastně na koledu chodí.
3: Kdy?
2: Jo.
3: No nejlépe dopoledne. O půlnoci by vám asi nikdo neotevřel.
4: No, ona by mě asi tak pozdě bábinka stejně nepustila. Jenomže, víte, my nevíme žádnou koledu.
3: Jo, takhle, tak, no. Tak vy neznáte žádnou koledu?
2: Ne. No právě.
3: No to vám lehko poradím.
4: Ano.
3: Hezká je například tady. No. Hody do provody, dejte vajíčko malovaný.
4: Yeah.
3: Malovaný.
2: Ale tati.
3: Co?
2: Ta se nehodí.
3: Ne?
2: To je velikonoční koleda, teď je přece zima a před námi nový rok.
3: Jo, tak, no jo, to... To máš pravdu. Ale hezká ta koleda je, to musíš uznat.
4: A já to uznávám, pane Spejble, jenže Velikonoce jsou na jaře a teď je zima.
3: Jo, to.
4: Moment, ty jsem si ale vzpomněla na jednu koledu. Jenže ji neznám celou.
2: To nevadí, Máničko, třeba ji dáme společně dohromady. Pojdej.
3: Začni, Máničko, já tě určitě doplním. To víš, mě stačí jen ťuknout.
4: No, tak dobře, já začínám.
3: Jo, začni.
4: Dědečku, koleda, dejte oříšek nebo 2... Nebo 3, teď nevím.
3: Za to já vím, ale tuhle koledu vám děti moc nedoporučuju.
4: Proč?
2: Proč, tati? Teď je docela pěkná.
3: No pěkná, je kazisvětská.
4: Jak to kazisvětská?
3: No jak to? No poslouchej, jak je to dál. Dejte oříšek nebo 2, nedáte-li oříšek, provrtám vám kožíšek. Slyšíte to? Provrtám vám kožíšek. Ano. No, to není koledník, to je nějaký chuligán.
4: To máte pravdu, to se mi taky nelíbí.
2: Já si také myslím, že jsem měl napřed přesvědčit, jestli opravdu ten dědeček žádné oříšky nemá a pak teprve vyhrožovat.
3: Jak je pak Přesvědčování a jaké pak vyhrožování? Lidé si mají přece důvěřovat.
4: Já si to také myslím.
2: Já také, ale když jsem jednou jel v tramvaji, tak jeden pán říkal, že si musí sednout, že je po úrazu, a když potom přistupoval na autobus, tak běžel jako kratochvílová.
3: Víš, Hurvínku, podle jednoho nemůžeš měřit všechny.
2: Tak dobře, v zásadě s vámi souhlasím, ale teď nám jde hlavně o nějakou tu koledu.
3: Potom by nebyla špatná tahle.
2: Která, tatí?
3: Koleda Štěpáne, co to neseš veď báně? Nesu koledu, opat jsem s ní na ledu.
4: No, mně to se docela líbila, ale... Co? To jsem nevěděla, že se na koledu chodí se džbánem.
3: No.
2: To s tím džbánem se mi nějak nezdá, tatí. Já vím, že Honzík Huňku chodí vždycky s košíkem. A hlavně tady se mi už vůbec nezdá, že sebou na tom ledě práskne. To by se nestalo snad ani tady Máničce.
4: Ale nech si to, jsem snad nějaká nešika.
2: No nešika zrovna ne, ale když si včera sebou na té klouzandě majzla,
4: no,
2: tak...
4: No. Myslíš, že jsem neviděla, jak si nosem ničil klouzačku?
3: Nechte toho hádání. Já jsem vás včera viděl oba dva a nemáte si co vyčítat. Teď vám jde ale o tu koledu, ne?
2: Ano, o to nám jde především. A proto máni vyhlašují klouzačkové příměří.
4: Dobrá.
2: Ale tu koledu s tím čbánem odmítám.
4: A proč, Hurvínku? Vždyť je docela pěkná.
3: Co pak se ti na ní nelíbí?
2: Zaprvé si myslím, že když půjdu se džbánem na koledu, tak si lidi budou myslet, že jdu Taťuldovi pro pivo, a za druhé, když uslyší, že jsem s koledou upadl na ledu, tak si řeknou, že to nemá cenu mě něco dávat, když to stejně někde rozsypu.
3: To zase nemůžeš, Hurvínku, brát takhle doslova. Taková koleda chtěla taky lidi pobavit. A pak, o co se ti vlastně jedná? Chceš lidem popřát a potěšit je, nebo chceš za tu koledu dostat něco, co máš stejně doma?
4: Já jsem si ale, pane Spejbel, myslela, že se chodí koledovat právě kvůli tomu, aby jsme si něco vykoledovali.
3: A to bylo, Máničko, dřív, kdy některé děti se dostaly k dobrotám jen právě při takovéhle koledě, ale dneska už to nemáte zapotřebí. Co si myslíš ty, Hurvajs?
2: No zapotřebí to nemáme, ale ona jedna čokoládička navíc přijde vhod, viď, Máni?
4: No, já si také myslím, že na tom není nic zlého.
3: No neříkám, že by na tom bylo něco zlého. Myslím si, že je to správné, když se udržují staré zvyky a lidové tradice.
4: No vidíte.
2: Tak když si, Taťuldo, myslíš, že je to správné porad nějakou tu koledu, s kterou neupadnu na ledu.
3: No potom nám tedy zbývají ještě tři králové.
4: Tři králové, to by se mi líbilo. To je vznešenější než vrtat kožíšek. A co vlastně dělají?
3: Co dělají? No. Chodí vždycky po novém roce od domu k domu a zpívají. My tři krále, my jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinčujem vám. No a tam, kde jim za koledu poděkují a dají nějakou tu čokoládičku navíc, tam napíší začáteční písmena svých jmen a rok, ve kterém jim to štěstí vinčují.
2: A jak se vlastně ti tři králové jmenovali, tatí?
3: No přece Kašpar, Melichar a Baltazar. K plus M plus B.
4: Ale co když někde budem koledovat a oni nebudou doma?
2: No v tom případě jsem proto jim to tam napsat také. Na přání všeho hezkého mají nárok všichni. Co říkáš, Taťuldo?
3: Správně, Hurvajs. A já půjdu s vámi dělat třetího krále, protože popřát lidem něco hezkého, to je přímo povinnost. No, a teď už jděte spát, koledníci.
5: Pekelný mlýnek.

0: Kdysi za dávných časů žili dva bratři. Jeden byl chudý a druhý bohatý. Když nadešel o Vánocích štědrý den, chudý neměl doma ani skývu chleba a tak se vydal k bohatému bratrovi prosit o pomoc. Ale bratr byl odjakživa skoupý a ani teď se nezměnil.
1: Když uděláš, co ti řeknu, dostaneš celou šunkovou kýtu.
0: Chudý bratr rád slíbil a ještě poděkoval.
1: Tady máš šunku, ale hned teď zmiz do pekla.
0: Co jsem slíbil, to splním, řekl chudák, vzal šunku a vydal se hledat peklo. Šel celý den a za soumraku došel až ke skále, odkud svítilo jasné světlo.
2: Dobrý večer, pozdravil starce, který tam sekal dřevo.
3: Dobrý večer i tobě. Kam jdeš tak na noc?
2: Hledám peklo. Jsem na dobré cestě.
3: Tady je to,
0: přisvědčil stařec a ukázal na otvor ve skále, odkud světlo vycházelo.
3: Když vejdeš, všichni budou od tebe chtít tu šunku koupit. Ty ale prodej jen za mlýnek, co mají za dveřmi.
0: Člověk se šunkou vešel do pekla a všechno bylo tak, jak stařec řekl. Když pak šunku za mlýnek prodal a vyšel ven, stařeček na něj čekal a ukázal mu, co mlýnek umí. Chudák poděkoval a vrátil se s mlýnkem domů. Žena už tam seděla celá vystrašená, kdeže tak dlouho bloudí.
4: Vánoce jsou tady a my nemáme ani dvě slámky do hrnce. Z čeho mám navařit vánoční kaši?
0: Muž položil mlýnek na stůl a rozkázal mu, aby namlel ubrus, svíčky, jídlo, pivo a všechno, co patří na vánoční stůl. Jak rozkazoval, tak mlýnek mlel. Jedli pili jako nikdy předtím, až je břicha bolela. Třetí den pozvali na hostinu všechny přátele. Když bohatý bratr viděl, co všechno jeho chudý bratr má, začal závidět.
5: Před štědrým večerem přišel žebrat o jídlo a teď vystrojil hostinu jako nějaký hrabě, myslel si.
1: Kdy jsi přišel k takovému bohatství?
0: Nedalo mu to a zeptal se bratra.
2: Tu bratr vytáhl mlýnek a namlel, co hrdlo ráčilo. Bohatému zasvítili oči. Tak dlouho do chudého hučel, až se dohodli, že bohatý od něj na zítří ráno mlýnek za 300 tolarů koupí. Chudý bratr nechal mlít mlýnek celou noc do zásoby a ráno ho s bratrem vyměnil za peníze. Bohatý bratr pak zamkl domovní dveře, zavřel okenice, postavil mlýnek na stůl a rozkázal mu.
1: Mel sledě a kaši, rychle mel a dobře mel, ať nám z jídla v domě straší.
0: A mlýnek se pustil do práce. Naplnili jídlem všechny sudy a koryta a pokryli jim celou podlahu. To už i oni věděli, že mají jídla dost, tak chtěli, aby mlýnek zastavil. Ale ten nic, na žádná slova neslyšel, kroutili s ním, otáčeli, ale marně. Honem aspoň otevřeli okna, ale kaše tekla i tamtudy ven. Honem odemkli dveře a utíkali, aby je kaše nezavalila.
6: Kéž byste každý měl 100 žaludků,
0: křičeli na lidi.
3: Kaše se valí, kaše se valí.
0: Utíkali k bratrovi, aby jim poradil, jak mlýnek zastavit. Chudý bratr slíbil bohatému, že mlýnek zastaví jen za dalších 100 tolarů. A tak bohatec plaval kaší až do domečku, přinesl své poslední peníze a chudý bratr pošeptal mlýnku, co se slušelo. A chudý bratr byl teď bohatý a tomu dříve bohatému pod tíhou kaše spadl i dům. A co bylo s mlýnkem? V domě muže s mlýnkem přespal jednou lodník, co přivážel z daleké země sůl. A že byl chudý, bohatý muž mu mlýnek dal, aby si namlel soli a nemusel se pro ní plavit tak daleko. Sotva byl lodník na moři, nevydržel to a řekl.
2: Mel sůl, rychle mel a dobře mel, ať je soli lodě půl. A sotva to dořekl, mlýnek začal. Namlel soli do půly lodě, ale nepřestal. Sůl se přesýpala z lodi do moře a protože ani lodník mlýnek neuměl zastavit, vyhodil ho do vody. A tak mlýnek z pekla mele dodnes někde na mořském dně a mořská voda je od té doby navždycky slaná.

hlavě muzika, ale vsi říká z klece. Kapsy jsou muka, cuká se ruka, do stehna ťuká lehce. Obr i vám muší, zrychlý dech.

0: liška a vinice. Před velkou vinicí stanula hladová liška. Při pouhém pomyšlení na sladké hrozny se jí zbíhaly sliny, ale vinice byla obehnána vysokou zdí a ať se liška snažila sebevíc, zeď přelézt nedokázala. Liška bezradně obíhala kolem vinice. Pojednou si všimla, že ve zdi je nevelký otvor. Hned se jim pokusila protáhnout na druhou stranu, jenže díra byla příliš úzká. Co bych se honila za potravou, řekla si liška. Počkám, trochu zhubnu a až se do vinice dostanu, najím se dosyta. Liška nejedla a nepila celé 3 dny. Její boky se zúžily a liška pak dírou lehce prošla. Jen se octla uvnitř vinice, začala trhat hrozny. Polikala jeden za druhým. A teprve, když měla břicho plné k prasknutí, chtěla z vinice odejít. Liška však špatně počítala. Zatímco otvor ve zdi zůstal stále stejně velký, její tělo stloustlo. Liška v díře uvázla a nemohla se z vinice dostat. Co liška udělala? 3 dny nesnědla jediné sousto. Zhubla a potom už bez potíží vyšla z vinice ven. Vinice, vinice, řekla liška roztrpčeně. Jak jsi krásná na pohled a jak chutné jsou tvé plody. Prospěch však z tebe není žádný. Hladová jsem k tobě přišla a hladová od tebe odcházím. Ani s člověkem tomu není jinak. Nahý na svět přichází a s prázdnýma rukama ho zase opouští.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Igunovy přípravy na nový život. Pana Vavřince se ku podivu tohle všeobecné vzrušení nijak moc netýkalo. Profesora Kadeřábka neznal a pokládal ho za šarlatána, který využil situace a chce se za každou cenu zviditelnit.
3: Já bych vám, milý pane, mohl o lichožroutek a o Kilimandžáru vyprávět, ale nechám si to pro sebe. Ani mě nenapadne chodit s tím do televize. Já mám teď docela jiné starosti, říkal si.
2: To byla pravda. Egon žil jenom návratem Helenky. Už se mu podařilo zjistit, že vrchní sestra nepřiletí s ostatním letadlem, nýbrž se vrátí domů tím starým kamionem. Cesta se pochopitelně protáhne, příjezd je očekáván v sobotu v odpoledních hodinách na centrálním náměstí, kde převezme štafetu nový kamion, mířící zase do Afriky. Egon se dal do gruntování. Začal u ledničky a skončil v prádelníku. Z ledničky vyhodil do odpadků všechny nedojedené konzervy a z prádelníku všechny licháče, aby si Helenka nemyslela, že je nějaký nepořádník. Vymetl i pod postelí a pak si na lůžko pověsil její fotografii v rámečku. Najednou se mu do hlavy zavrtala znepokojivá myšlenka. Jak to vlastně budou žít ve třech? Teď, když Hihlík zůstal sám, bude ho jistě víc potřebovat. A co na to Helenka řekne? Nebo si Hihlík už je přece velký, někoho domů přivede. To by ještě šlo, ale co když pak přijdou děti? Teď, když Hihlík už nemá dědu a jeho rodiče jsou v Africe, proč by si nemohl pořídit děti? Tohle se panu Vavřincovi honilo hlavou. Napadlo ho, že se musí podívat, jak to vlastně v tom Hihlíkově pokojíku vypadá. Sundal ze stěny diplom ale žádná dvířka tu neviděl, jen pár pavučin.
3: Jak je to možné? Kudy s dědou dovnitř a ven chodili?
2: Vzít si kladívko a zeď proklepat, aby našel to duté místo, ho nenapadlo. Na to nebyl dost praktický. A tak diplom nejlepšího trubače zase pověsil na skobu a řekl si, že se na to Hyhlíka zeptá. Ale kdy? Teprve teď si Egon uvědomil, že Hyhlíka už několik dnů neviděl. Nevěděl, že je teď pořád s Ramíkem a že u něho na půdě i spí. Ale zarazilo ho, že si toho vůbec nevšiml. A jak by mohl, když měl plnou hlavu slečny Helenky, že?

Dobrý den, děti. Kdo pak z vás rád lenoší? Všichni? To si ale musíte dát dobrý pozor, abyste nedopadli jako Kvído s Funíkem. Aha, vy je neznáte. To nevadí, já vám je představím. Přejdeme nejprve devatery hory, přebrodíme devatery potoky, projdeme devatery lesy a jsme na místě. Vidíte ten hezký domeček u lesa? Tak to je náš cíl.

0: No.
1: Jak? Slepice Josefína.
2: Ano, teď už je všechny znáte. Malému a zvědavému Kvídovi a línému a tlustému Funíkovi a chytrému a silnému Centíkovi vede v domečku u lesa slepice Josefína domácnost. A všem se dobře daří. Jen občas se dostanou do sporu se svým nevrlým sousedem, štětinami obrostlým divočákem Hubertem, který bydlí nedaleko nich ve skalní sluji.
3: U všech bukvic a žaludů, kdo mě to zase ruší? Já vezmu sukovici a uvidíte ten talec.
2: Promiň, Huberte, mi neradi, jen spí klidně dál. Ještě je čas. Slyšeli jste, děti, jaký je to neurvalec? Však ještě uvidíte, až se probudí. Zatím ho necháme být a vrátíme se k chaloupce. Já vám přece musím povědět, jak Kvído s Funíkem lenošili. Tak si představte, je ráno, ptáčkové zpívají a prasátka vycházejí před dům.
4: Tak co budeme dělat, kamarádi?
5: Už nemáme čím topit, půjdu do lesa na dříví. Pomůžeš mi, Funíku?
6: Já nebudu dělat na skále nic, ať jde s tebou Kvído.
4: Já bych radši pomáhal Funíkovi dělat to nic.
5: Že se nestydíte, lenoši, půjdu sám.
2: A Centík se rozlobil, vzal si nůši na klestí, pilu a sekirku a vydal se do lesa. Josefína vařila a před chaloupkou okounil Kvído s Funíkem.
4: Funíku, Funíku, jak se vůbec dělá to nic?
6: A to nic není, pojď se mnou a já tě to naučím.
2: A vyšli. Funík pátral po obloze, díval se, kam nejvíc svítí sluníčko, až ho paprsky zavedli na plácek přímo stvořený k lenošení. Teploučko jako za pecí a větřík ani lístkem nehnul a Funík začal Kvída učit.
6: Tak dávej pozor. Hezky si lehneš, dáš si ruce za hlavu, tak, nohu přes nohu, ale špatně, špatně takhle. Tak, to je ono. A teď už na nic nesahej, alež ani se nehýbej.
4: A co bude dál?
6: Nic. Co by bylo? Třeba koukej na nebe a počítej obláčky.
4: Ani za nic. Počítat. To půjdu radši na dříví.
6: Nikam neběhej. Alež, když nechceš počítat, tak zavři oči a koukej do tmy.
4: No, teď ale vůbec nic nevidím. A ještě navíc usnu a vůbec nebudu vědět, že nic nedělám.
2: A tak se dohadovali a hověli si a lebedili. Slunili mhouřili oči proti sluníčku a Funík si dal dokonce na rypáček lupení z jitrocele, aby se moc neopálil. Vůbec jim nevadilo, že šla kolem provodu slepice Josefína s dvěma těžkými putnami.
1: Co tady děláte?
6: Představ si, Josefíno, že nic.
1: Když nic, tak nic, ale proč se u toho Kvído tak vrtí?
6: Je začátečník a neumí nic dělat pořádně.
1: Ale Funíku, ty jsi se teď zavrtěl taky.
6: No, ale to je něco jiného, víš, jsou tu kamínky a ty mě tlačí.
1: Lenoši, ani nic neumíte dělat. Nebudu s vámi ztrácet čas.
4: Funíku, už mě ty kamínky taky tlačí. Pojď dělat to nic ve stoje.
6: Hlupáku, budou nás bolet nohy od stání. A raději si lehneme někde do trávy.
2: Ale sotva se Funík s Kvídem natáhli o kus dál do trávy, začali se za chvíli vrtět znova. A kdyby jen vrtět, Funík vyletěl, jako když ho čert na rohy bere.
6: Mravenci, zachraň se, kdo můžeš!
2: Funík s Kvídem vyskočili a místo nic nedělání ho psali, drbali se, vrtěli, škrábali, otírali o strom a nic nepomáhalo. Rozeběhli se rovnou k potoku a hups.
4: Jejda, to je studená.
6: Jen když mravenci uplavou.
4: Mně je zima.
6: Mně taky, ale za chvíli oschneme.
2: Sotva si lehli na sluníčko, aby se trošku ohřáli, ozvalo se podivné mručení.
4: Foniku?
6: Ještě je ti zima, že se klepeš.
4: Ale já už se netřesu zimou, ale strachy.
6: Proč?
4: Je tu medvěd. Poslouchej.
6: A kde pak medvěd něco horšího? Hlad. To mě tak kručí v bříšku.
4: Počkej. Mě taky.
6: Moc toho nenaležíme. Je čas jít k obědu.
2: A sebrali se a běželi k chaloupce, kde už to všechno vonilo dobrotou. V sednici seděl centík u plného talíře a Josefína nesla na stůl mísu, z které se kouřilo.
6: Dobré poledne.
4: Dobrou chuť, centíku.
6: Co pak máme dobrého?
1: Nic.
5: Nedělali jste nic? Tak nemáte k obědu taky nic.
1: Až bude za vámi vidět nějaká práce, bude pro vás na stole večeře.
2: Tak a bylo po všem. Funík s Kvídem stáli smutní před chaloupkou.
4: Ale to nic už nedělám. Mám otlačená záda od kamení, puchýře od mravenců, vykoupal jsem se v ledové vodě a v břiše mi kručí hlady. To je lepší něco dělat.
6: Kde pak? Mám jiný nápad. My se na to naše lenošení pořádně vyzbrojíme. Uděláme si lehátko?
4: Vlastně máš pravdu. Když chci lyžovat, musím mít lyže. Když chci bruslit, musím mít brusle. A když chci ležet, musíme mít lehátko. Ale nenadřeme se moc.
6: Budeme hned hotovi. A jak se nám potom bude ležet? A ještě dostaneme večeři, protože za námi bude vidět nějaká práce.
2: A Funík s Kvídem se pustili do díla. Funík přemýšlel a kreslil plány. Kvído si mohl nohy uběhat.
6: Kvído, dones dříví.
4: Už jdu.
6: Kvído, kladívko.
4: Už běžím.
6: Kvído, pilu.
4: Už letím.
6: Kvído, nos. Kvído, běhej. Kvído, tluč. Kvído, řeš. Kvído, podej. Kvído, podrž.
2: A jak tak stavěli, bouchali kladivem, vrzali pilou, hádali se, kam přijde který hřebík. Rámusili, až se to lesem rozléhalo a ve své sluji se probudil divočák Hubert.
3: V tomhle randále se nedá spát. Usta bukvic a tuctu žaludů, co to zase prasátka u té své chaloupky provádějí. Vzbudili mě a koukám, že mám hlad. Kdyby mě nevzbudili, tak bych o tom hladu nevěděl. Mám hlad jejich vinou a tak se tedy podívám, kolik mají ve spižírně zavařených bukvic.
2: A Hubert vzal svoji sukovici a vydal se na lup. Ale sotva vyšel z lesa, kouká, jak Kvído s Funíkem chtějí zalehnout.
3: Prach a mroky, to je pěkné lehátko. Krapet je vystraším a bude moje.
4: Tak, lehni si, Funíku.
6: Ne, raději až po tobě.
4: Já vím. Kdyby lehátko nedrželo, tak se zřítím já. Funíku, proč děláš to?
6: Já že dělám Já myslel, že ty děláš
4: Tak kdo to tady dělá? To Hele, zase se to ozvalo.
6: Tobě je zase zima?
4: Ale ne, já mám strach.
6: Tady někdo je? Já bych radši šel domů. Třeba se tam Josefína sama bojí.
4: Já jsem pro.
3: Molisa, bulisi, byčáč, jste pračovat.
6: Jejda, pomoct!
4: Strašidlo!
2: A Kvído s Funíkem utíkali k chaloupce, až se za nimi prášilo. A zatím Hubert obdivně obcházel jejich výrobek.
3: No, to je paráda. To musí být pohodlíčko. Že bych se tady na chviličku, než půjdu na Bokvice, natáhnul a odpočinul. No, to by nebylo marné.
2: Ale sotva Hubert zalehl, ozval se praskot. A lehátko se pod ním zřítilo. Jedna kláda ho praštila do hlavy, až se mu kolem ní hvězdičky dělaly. Druhá ho vzala přes záda, až mu dech vyrazila. A zadkem dopadl přímo na špičku hřebíku.
3: Jouvej, jsem přepaden, to není lehátko, to je past.
2: Popletený Hubert vykřikoval, nadával, skučela, hromoval, osahával si rány a pelášil zpátky do lesa. Málem porazil vracejícího se centíka.
5: To je spěchu, zdá se, že dostal za vyučenou. Aspoň ho přejde chuť na naše Bukvice.
2: A když přišel centík domů, pochválil Funíka i Kvída za tu báječně udělanou past na Huberta. Kvído a Funík na sebe mrkli, Josefína s centíkem na sebe také mrkli, protože dobře věděli, jak to vlastně všechno bylo. No a pak všichni zasedli spokojeně ke stolu a pustili se do večeře.
1: Když zítra pomůžete centíkovi s dřívím, půjdeme v neděli na pláž k rybníku.
5: Tam bude povalováníčko, hezky měkém písečku, nikde kámen, nikde mravenec.
4: Ne, já už nechci nanošit, byl bych pak hladový.
1: Hlupáčku, kdo nic nedělá po práci, ten nelenoší. Ten přece odpočívá a dostane na jízku.
2: A jak řekli, tak se i stalo. Druhý den nadělali dříví na celou zemi.

0: Slepice Josefína.
1: Nad pavoučím lesem dorůstal měsíc do úplňku. Proto si strýček Sekáč svolal na večer pavoučky a velice vážně k ním promlouval. Máme před sebou zvláštní noc, mládenci. Musím vyhlásit úplňkovou pohotovost, když je úplněk vylétá někdy z temných keřů zlatá muška. Zaradovali se pavoučci, ale pozor, zarazil je strýček. Také se dějí divné věci.
2: Jaké divné věci, zeptal se Pája.
1: No všelijaké.
2: Ale jaké všelijaké,
1: nedal se Pája odbít. I docela malé mušky dostanou takovou sílu, že dokáží roztrhat pavučinu. Ryby začnou tichounce zpívat, hlemišť vyjde z ulity a hadi se začnou svlíkat. Zahučeli pavoučci. A co ještě? Zeptal se dychtivě Pája. Strýček se zamyslel, pak zavrtěl hlavou. Ne, řekl. Nechci vás děsit. Třeba možná ani nepřiletí.
3: Kdo?
1: Volali pavoučci jeden přes druhého, ale Strýček neodpověděl.
4: Mlčel a tvářil se pochmurně. A nakonec si začal broukat. Na našeho Juru z hůry přiletěly v noci chmůry. Jedna chmůra, druhá chmůra, za chvíli jich byla fůra. Zaprášené, omšelé, chodili mu po čele. Jedna chmůra, druhá chmůra, za chvíli jich byla fůra, fůra chmůr. A chmůra chmůře šeptala, že bude hůře. Zahučeli pavoučci a roztřásli se strachy. Vůbec se nedivím, že se bojíte, řekl strýček Sekáč. Z můry chmůry má strach každý.
1: Tak už povídej, prosil Pája, vyprávěj o té strašlivé můře chmůře.
4: Často vám říkám, že každý tvor má na světě svoje místo, začal strýček ze široka. Dokonce i člověk.
1: I člověk, divil se Pája, opravdu, stričku?
4: Striček Sekáč znejistěl. No, vlastně, já tak docela jistě nevím, proč jsou na světě lidi a k čemu jsou užiteční. Ale například o můrách vím naprosto určitě, že se nepovedli. Kousíček masa na nich není, jsou suché a nezáživné a navíc se z nich hrozně práší. A to zatím mluvím jen o neškodných můrkách a můrách. Mnohem horší jsou noční můry. Ty přinášejí ošklivé sny. Strýček se zlověstně odmlčel a pak pokračoval. Ovšem nejhorší ze všech můr je můra chmůra. Před tou si není jistý nikdo, ani pavouk, ani tygr, ani člověk.
1: A co dělá? Zašeptal Pája.
4: Dělá chmůry, zvolal strýček. Na koho si můra chmůra sedne, ten onemocní strašlivým smutkem. Jednou jsem to zažil a nechci na to vzpomínat.
1: Vzpomínaj, strýčku, prosil Pája.
4: Už je to dávno, začal strýček. Měsíc byl v úplňku, svítil na nebi jako lampion. Snažil jsem se usnout a vedle v pavučině se snažil usnout můj soused, pavouk Křižák. Najednou nebe potemnělo a mě hned napadlo můra chmůra. Zahučeli pavoučci. A byla to můra chmůra? Vydechl Pája. Byla. Bez rozmyšlení jsem skočil po hlavě do trávy, ale můj soused zůstal sedět v pavučině. Můra chmůra se o něho jen otřela křídlem a zase odletěla. Dlouho jsem se schovával v trávě a když jsem se vrátil, Křižák pořád seděl. Byl skleslý, byl zachmuřený. Nic ho nebavilo, jen zíral do prázdna jako zakletý, jako mouchy sněste si mě.
1: Jako mouchy sněste si mě, vylekali se pavoučci.
4: Ano, přikývl strýček pochmurně.

0: je. A úplňkové mouchy to hned poznali. Přiletělo jich celé hejno. Je, sláva, radovali se pavoučci. Chyba, napomenul jestliček sekáč. Jste úplně vedle. Říkám, že to byly úplňkové mouchy a to znamená, že byly velké jako stršány a žravé jako kobylky. Vylekali se pavoučci. Správně, pochválil jestříček. Sesypali se na mého souseda pavouka Křižáka, který pořád seděl. Jako mouchy, sněste si mě, vyhrkl Pája. Přesně tak, pokýval hlavou strýček. A co bylo dál, naléhal Pája. To už byl konec, povzdechl si strýček. Mouchy ho snědly. Ne, volali pavoučci a strýček se usmál tedy. Málem ho snědli, řekl. Ty jsi je zahnal, viď, jásal Pája. Nezahnal, řekl strýček. Úplňkové mouchy a můru chmůru dokáže zahnat jedině sluníčko. Jedině ve slunci se můra chmůra rozplyne. No ale kde sehnat sluníčko v noci? To mi poraďte. Pavoučci se radili, ale nic nevymysleli. Strýček sekáč si počkal, pak vstal a prohlásil. Pod lopuchem, milánkové, pod listem lopuchu obyčejně nějaké sluníčko najdete. I v noci. A já ho tam taky našel. A tak jsem chudáka Křižáka zachránil. Strýček domluvil, rozhlédl se kolem, zazýval a usnul. Za chvíli spali i Pájovi bratranci a kamarádi, jen Pája se převaloval v síti a přemýšlel o můře chmůře a o sluníčku pod lopuchem. A najednou ho něco pošimralo. Promiň, řekl pištivý hlásek v jeho pavučině, nevíš, kde je tu nejbližší lopuch? Ty jsi sluníčko, viď? Zaradoval se Pája. Říkají mi tak, ale správně se jmenuju Beruška. Beruška sedmitečná. Já vím, řekl Pája šťastně. Potom ukázal sluníčku cestu k lopuchu u potůčku. No a konečně taky usnul.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Tram-ta-da-da. Lekce druhá. Jak se oblékat.
3: Maničko, co uděláš, když se vydáš z domu ven?
4: Vezmu si klíče.
3: Šmagode, vezmu si klíče, vezmu si klíče. To dá přeci rozum, že bez klíčů ven nepůjdeš.
4: No, vidíte to?
3: No.
4: A přitom si je Hudvinek tuhle doma zapomněl a musel vlézt do bytu oknem.
3: Marano.
4: A málem spadl na hlavu panu Homolkovi, co si před domem leštil auto.
3: Hudvinku.
5: Ano, taťulinku, ty jsi chtěl dozajista slyšet něco jiného, že mám pravdu.
3: No, jasně.
5: Že totiž, když se chystáme jít z domu, tak se musíme obléci, že ano.
3: No, to dá přeci rozum, že neodejdeš z bytu nahatý, že? Ale já chci slyšet, co si Hudvinku oblékneš.
4: No. Přece něco, co mu sluší, že ano?
3: Ale ne.
4: Co mu nesluší?
3: Ne.
5: Ty jsi tak nedovtipná, Máni.
4: Co?
5: Petulda chce slyšet, že se máš oblékat správně.
3: Správně?
5: Protože, když je léto a ty se nesprávně oblékneš do kožichu, tak se vystavuješ nebezpečí, že se budeš potit jako hroch.
4: To je nesmysl.
3: Správně, Máni.
4: Hroch se nepotí. Vidíte, pane Stejble?
3: Ale...
5: I když má kožich.
3: Jaký kožich zase?
5: Třeba z bůvola. S chlupama dovnitř nebo s chlupama ven, taťuldo.
3: Ale s chlupama dovnitř nebo ven, o to mi nejde.
5: Ne.
3: Bůvolači chodí třeba s chlupama na kšandách. Mně se jedná o viditelnost vašeho oblečení, jaksi o jeho barvy.
4: No.
3: No?
4: No, mě teda vyloženě sluší červená.
3: No, vidíš, a ta je taky správná. Protože červená barva je vidět už z dálky. A která ještě je dobře vidět na silnici, no? Třeba, Urvínku, no? O? No, jaké barvy si každý všimne?
5: Originální.
3: Oranžové.
5: Myslíš?
3: No, proč asi mají všichni, co pracují třeba na trati nebo na silnici, na sobě oranžové vesty?
4: Že aby řidiče nebo strojvůdce viděli už z dálky.
3: Ano. No.
5: A mohli si na ně pěkně zahoukat.
3: Aby si jich zavčas všimli a zvýšili opatrnost nebo zmírnili jízdu. Ty popleto. Nebo jiný příklad. Proč asi jsou patníky podél cest natřeny bílou, dobře viditelnou barvou?
5: Aby strojvůdci zmírnili jízdu.
3: Počkej, co to meleš? Co pak strojvůdci mají podél trati patníky?
4: Řidiči mají patníky. A když jsou na bílo?
5: Ti řidiči.
4: Ti patníci. Když jsou na bílo, tak je pak dobře vidět, že kam až sahá silnice. Že ano?
3: Mám ti výborně. Výborně mi tak pomáháš. Děláš mi radost.
4: No.
3: Dobře, opravdu, ještě, že jsi tady zůstala.
4: No, no.
3: No, a zvlášť potřebné je to v noci.
4: V noci.
3: Kdy je vůbec nejhorší viditelnost.
4: No.
3: To nevidíš vůbec.
4: Je tmá, no.
3: A tudíž hrozí ještě jedno nebezpečí. Chodci nebo cyklisté oblečení do černých, šedých nebo jinak temných barev splývají s okolím.
4: A s tou tmou, že ano?
3: Ano.
4: Ano.
3: A pak není divu, že si jich řidič nevšimne a neštěstí je hotovo.
4: No.
3: No, a pak je hotovo. Zkrátka na výběru barev moc záleží.
4: Moje řeč, byť smrdlá oprsklova, si tuhle oblékla zelenou, jo? Co jí teda vyloženě nesluší. A vypadala v ní jako vodník.
3: No, tak Máni, takhle jsem to vůbec nemyslel. Ale počkej, když už mluvíš o té zelené, tak mě, děti, povězte, proč asi mají vojáci zelené stejnokroje?
5: No, že asi, aby si je řidiči nespletli s patníkem.
3: Šmanko, to je...
5: Klid, tatí.
3: Že aby splynuli s okolím a nestali se snadným cílem pro nepřítele, ne?
5: Patníci?
3: Vojáci. Zatímco chodci a vůbec ti, co se pohybují po silnici, se pro svoji ochranu musí snažit o pravý opak.
5: Jak to?
3: No, jak to? No, to se chci zeptat, Máni. Proč? Proč ty jsi taková bystrá?
4: Proč? No, že...
3: No?
4: Aby byli vidět. A vojáci si je nespletli s patníkem.
3: Ne.
4: Ne.
3: Já to zopakuju.
4: No.
3: Máme si barevně oblékat proto, protože správné a dobře viditelné oblečení nám může mnohdy zachránit život.
4: Jo, to jistě. Tohle mi Voprsklová řekla, že když si na školní večírek vezmu stejné šaty jako ona, jo? Takže mě zabije.
3: Máni, to jsem teď neplé.
4: Ne?
3: Já to řeknu jinak.
4: Ano, buď tak hodnej.
3: Ať už si řidič nebo třeba cyklista. Jo?
4: No.
5: Jo, cyklista nebo řidič.
3: No, to je jedno. Tak musíš především dávat dobrý pozor, abys byl dobře vidět.
4: Jo.
3: A pozor, také, abys i ty dobře viděl. No, chápete?
5: Chápeme.
3: Takže, Hurvínku, co musíš udělat, když jedeš a najednou tě něco oslní nebo ti něco vletí do oka?
5: A co třeba, když mi vletí do oka?
3: A to je fuk.
5: Třeba hroch?
3: Jaký hroch? Co pak ti může vletět do oka roh?
4: Nemůže, víte, pane Spejble.
3: Ono jistě, že ne.
4: No jistě, protože u nás hroši nejsou. Že ano, pane Spejble?
3: Ne, pomoc, pomoc. Znovu.
4: Znovu.
3: Hurvínku, soustřeď se.
4: Soustřeď se.
5: Jsem soustředěn.
3: No dobře, tak. Co uděláš?
5: No nevím.
3: Počkej. Co uděláš, když ti vletí do oka třeba...
5: Barák.
3: Moucha.
5: Obléknu si oranžové oblečení.
3: Nesmíš.
4: Žádno. To by se musela do oranžové spíš obléct ta moucha. Protože ta její šedá barva není na silnici vidět, žádno.
5: Ale kdyby ta moucha byla třeba sešívaná, tak to by byla jiná, že ano? To by byla vidět i na dálku.
3: Jak sešívaná?
5: No kdyby měla na sobě třeba slavistické tričko, že jo? Jeden rukáv červený, druhý bílý.
3: Dost. Dost debat. Zapamatujte si jedno. Vidět a být viděn je na ulici a na silnici nutnost. Proto se podle toho oblékejte vždycky, když jdete na ulici.
4: To je ale dřina, víte, pane Spejble.
3: Dřina? To teprve bude, než se mi podaří vysvětlit vám další lekci. A sice, Hurvínku...

0: čertovské muzice. Pohádka české poštovní známky. Kdy se pohádky předávaly vyprávěním z pokolení na pokolení, potřebovali si pradědečkové všechno pojmenovat, aby se v širém světě vyznali. I rozdělili si svět na tři patra. Nad hvězdnou plachtou, kde sídlí andělé, slunce, déšť a všechno dobré, je nebe. A pod zemí je tma a v ní čerti a všechna špatnost. Mezi obojím je slzavé údolí, kudy se musí lidé brát od kolébky ke hrobu spravedlivou cestou, aby nespadli dolů do temnot. Ti nahoře, jako strážci dobra, byli spokojeni, ale čertu v temnotách země se to nelíbilo. Udry. Naše království zla prohrává v boji s dobrem v krajině lidí, řekl Lucifer. Musíme vyslat do světa lidí víc lovců a políčit tam svá tenata. Schromáždil roty čertů a stanovil, kam který z lovců půjde klást lidem nástrahy sedmera hříchů. Nastalo pak mezi čerty velké dohadování, kam který by šel rád lovit. Jenže jaká pak v pekle spravedlnost? Ti, kteří měli nejbliž k Luciperovu trůnu, dostali co výbavu na cestu tašku dukátů, kočár se čtyř spřežím vraníků a mapu hradů, zámků a paláců velkého panstva. Ti, kdo sloužili v Luciperově vojsku, aspoň jako desátníci, dostali mysliveckou kamizelu a péro za klobouk. Na dva poslední pěšáky, Anciáše a Marbuela, zbyl jen pytel, kam mají sbírat hříchy obyčejných lidí. Kam pak to bude? Ptali se a prohlíželi přidělenou mapu svého loviště. Česká země, takový puntík na veliké mapě světa. Utěšovali se, aspoň se nenachodíme. Taky tam nezbohatnete, řekl jeden opelichaný vysloužilec. Lidi se tam modlí, pracujou a na nejvýš občas zasakrujou na tu všivou robotu. Zeptal se Marbuel. Ty jsi tam byl? No bodejď. Kývl vysloužilec. Sloužil jsem v zakletém mlýně a měl jsem obehrávat pocestné a nocležníky v Mariáši. Kdo pak z lepších lidí se zastaví na tak ztracené vartě? Vysloužilec mávil drápatou pazourou. A ještě mi jeden otránec vynadal do švindlířů, že mám prý drápama označené karty. V Čechách se čertům nedaří. Tak vám tam přeju dobré pořízení. My se na to poptáme, řekl Anciáš. Obešli pak s Marbuelem několik vysloužilců, vyslechli jejich zážitky a pak se přihlásili u Lucipera s žádostí o slyšení.
1: Vaše nejtemnější veličenstvo, uklonili se před trůnem. My hlásíme, že do té české země nepůjdeme, protože...
0: Lucifer zakoulel očima, vypustil oheň z huby a zle se obořil na ty dva pěšáky. Odry. Vám se nechce z pekelného teplíčka do zimy hořejšího světa? Vy tam naopak půjdete, protože rozkaz je rozkaz.
1: Ještě chvíli brácel, kdo prý to jakživ slyšel, aby byla v pekle rebelie.
0: A pak si dal zavolat jednoho hříšníka, který úpěl v pekle pro neposlechnutí příkazu svého císařpána. Když stráž přivedla chudáka císařského vojáka, zeptal se Lucifer. Pověz, kdy je nahoře v Čechách největší zima? Voják se zamyslel.
1: Vaše veličenstvo, já myslím, že nejspíš tehdy, kdy zabrznou muzikantům instrumenty. Písnička zamrzne v trumpetě a tak se s písničkou předtím loučí s velikou parádou o masopustním úterý. No, a pak už jen v komínech hvízdá Meluzína. Lucifer propustil vojáka v milosti. Ke dvěma svým pěšákům zahovořil. Nástup do služby toho dne, kdy zamrzne v trumpetě písnička. Svezete se na hořejší svět s Meluzinou. Co těm dvěma zbývalo, než poslechnout? Oblékli nejhuňatější kožichy a když vypustil pekelný vrátný na svět Meluzínu, vyšli ti dva lovci hříchů na pouť po české zemi. Vítr je popohnal kupředu a sníh jim zasypal výlet na hořejší svět. Marbuel vzdychl.
0: To je začátek. A bude ještě hůř, protože jsme přišli brzy. Ještě nezamrzla lidem písnička.
1: Slyšíš, Anciáši? V skutku doléhala k ním muzika a výskot chasy a už k ním přibíhá kdosi, kdo málem vypadal jako jejich příbuzný. Má chlupatý kožich a na hlavě rohy a volá přátelsky na ty dva. Nestůjte jako sněhuláci a pojďte s námi! Kam? Ho přece k hospodě! Loučíme se s písničkou, než nám zmlknou instrumenty! Vždyť je masopust!
0: Čerti nevěděli, co je to masopust, ani co je to popelec. Jen cítili, že je jim převeliká zima.
1: Musíte poskakovat, tancovat, jako my všichni, a zahřejete se, pobízel je chlupatec, kterého málem už měli za čerta. V hospodě je teplo.
0: Když slyšeli teplo, přidali se.
1: Za chlupatcem poskakoval celý průvod podivně vystrojených lidiček. Šašek, kominík, žid s pytlem, jakási kobila v plátěném rubáši, ba i sama smrtka s kosou. Za těmi všemi si vykračovali muzikanti a hráli do kroku i do skoku. Čerti šli tedy s muzikou, vždyť se při písničce i trochu už zahráli. A což teprve v hospodě, tam bylo teplo jako v pekle, kouře a čmoudu jako v pekle a všichni si připíjeli ohnivou vodou, která zahřívala jako pálenka z Luciperova sklípku. Tu se k ním přidružil chlupatec. Vzkazuje bubeník, jestli byste za něj na chvíli vzali paličky. Má tu svou káču a chtěl by si s ní potancovat, aby nenadávala káča. Kývli. Chlupatec nalil oběma čertům ohnivé vody a tak si ti dva dodali kuráže a přidali se k muzikantům. Panečku, když bubnuje čert, roztočí se v kole každý, i když jej tíží na zádech kolikátý křížek. Tancovali staří, mladí, ba i mládenci se poprali a všichni si líbovali, jak se o masopustním veselí poveselili. Šenkýřka pak do čertovských pytlů nasypala koláče jako vejslušku a navrch přidala pár jitrniček. Čerti přespali v hospodě pod kruchtou a ráno pak mudrovali, co počít dál. S pytlem koláčů se k Luciperovi vrátit nemůžeme, strachoval se Marbuel.
0: A proč bychom se vraceli s koláčema k Luciperovi, uvažoval Anciáš.
1: My jsme si koláče vybubnovali, tak si je zbaštíme.
0: Chutnají líp než ta pekelná polívka z mouru.
1: Marbuel řekl, kdyby nás tak vzali k muzice, když jsme se jim už tady osvědčili. Co ty na to?
0: Pak musíme přiznat, že nejsme maškary, ale opravdoví čerti.
1: Ale nejsme už tak docela opravdoví čerti, mínil Anciáš.
0: V pytli na hříchy máme koláče a nelovili jsme hříchy ani když se strhla pranice.
1: Posnídali klobásy a šli se přiznat hospodskému, jak to s nimi je a vyzvědět, co by mohli čekat od lidí. Hospodský je zavedl za kapelníkem. Prý, ať si teda přinesou svoje nástroje a pak, že se uvidí. Času mají od masopustu do Velikonoc, protože písnička teď spí. I vyrobili tedy nástroje, jak uměli. Anciáš vzal klacek, za hospodou našel blešku kyselých rybách, tak ji přibyl hřebíkem ke klacku a potáhl měchýřem, aby to mělo aspoň hlas jako buben. Nahoru přivázal pokličky, střepy a plechy, aby to rachotilo, a když se s tím zabouchalo, dělalo to rámus. To je můj vynález, bozembou, neboli čertovský housle. Představil svůj výtvor kapelníkovi. Když se s tím zařampá o zem, je to rámus i paráda dohromady. Tak byli ti dva přijati do kapely a o pomláskové muzice parádovali mezi muzikanty. A když už začalo hřát i v české zemi sluníčko, nebylo jim zima. Jestli je něco hnětlo, tak leda, aby aspoň dali Luciperovi na vědomí, že je jim v Čechách dobře a že už se do pekla nevrátí. Ale jak mu to skázat, když se bojí přijít pánu pekla na oči? Lidé si posílají dopisy, když si chtějí něco sdělit. Zeptejte se na poště, jestli by doručili váš dopis i tam, odkud jste přišli. Taková byla rada hospodského. Šli tedy na poštu. Naštěstí na té poště sloužil i poštovský skřítek. Ten si oba muzikanty i s jejich nástroji nakreslil na svůj létací kobereček a slíbil doručit zprávu adresátu, jak je to v pohádkovém království úkolem poštovských skřítků.

0: Gigi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: To si můžete myslet, jak pavouk skoprněl, když viděl v pavučině takového nemotorného brouka, který sebou házel jako ryba v síti.
2: Co tu děláte?
3: Vysím, pane šéf.
2: Co pak to nevidíte?
4: Pavoučí děti, které za tátou přiběhly, už to brali jinak.
5: Je, tatí, ten se třese. Je, tatí, ten je legrační. Nechaj nám ho nahraní.
4: Ale najednou uprostřed všeho volání se utrhlo několik vláken pavučiny, na kterých pytlík visel, a pytlík spadl horem pádem dolů. A jak se obrátil a zůstal viset vzhůru nohama na poslední niti, vypadlo mu několik medových koláčků z kapsy do trávy. No to jste teď měli vidět pavouka. Jako střela se spustil po svém vlákně za pytlíkem, zůstal viset vedle něho a ihned soukal vláknat provazy a lana na záchranu. Malí pavoučci se také spustili, ovšem jen proto, že viděli, jak pytlíkovi něco vypadlo z kapes. Šup dolů, také každý na svém vlákně, a už byli u medových cukrátek.
5: Tatí, ten pán něco ztratil, jo, to je dobré. Halo, pane, vy jste cukrář?
4: Zatím tatínek tahal pytlíka omotaného už spoustou lan nahoru. Dětičky každé v ústech kousek kolečka nebo preclíčku šplhali kolem nich také nahoru, každé po svém vlastním provázku. Pytlík byl hned v dobré náladě a volal na malé pavoučky. Hyp, hyp, hyp, kdo bude první nahoře? Malí pavoučci křičeli, hnali se o závod nahoru a tam s radostí čekali, až tatínek toho veselého pána vytáhne.
2: Šampion světa ve šplhu po pavučině blahopřál pytlík pavoučkovi, který závod vyhrál. Já vám tu, chlapíci, budu muset jednou uspořádat celou olympiádu, sliboval. Na pavučině byl ovšem hned jako doma. No to je ohromné, jaké tu máte krásné provazy, ale velká škoda, že pod nimi není žádná záchranná síť. Já bych vás naučil po nich chodit jen tak po dvou nohách, jak to dělají provazolezci.
4: To je pravda. Síť tam sice měli, ale ta byla na chytání mušek. Záchranou, jakou mívají provazolezci na poutích, neměli.
5: My bychom třeba řekli tatínkovi, aby vám ji udělal, volala pavoučata.
4: A hned také šla za tatínkem. No a druhý den už měl pytlík z jedné větve ke druhé napjato pěkné lano a pod ním velikou záchranou síť. Pavoučata s mámou už čekala nedočkavě na představení a tatínek to chtěl také vidět.
2: Tak koukejte, pavoučata. Já vám to ukážu, zahájil představení pytlík. Nejprve musím mít jako řádný provazolezec důkladné bydlo a vzal si z větví pořádné dlouhé bydlo, které si už včera připravil. To se musí pěkně nadhodit do ruky, povídá, a bác.
4: Jak si bydlo nadhazoval, už jedním koncem srazil mámu i s pavoučaty z větve dolů. Štěstí, že máma hned pustila vlákno a pavoučata také.
1: Visely teď dolů jako ozdoby z vánočního stromku.
2: Pardon, zavolal zahambeně pytlík.
4: Ale jak se podíval za nimi, srazil dolů druhým koncem bydla starého pavouka.
2: Prach milion zatras mákem, zaklel starý pavouk, když už se houpal na vypuštěném vlákně. Pardon,
4: volal pytlík za ním a zdvihl bydlo do výše, aby na nikoho nenarazil. Ale co čert nechtěl, nahoře byl velký zlatohlávek, který se právě motal v růžovém květu. Prásk sletěl dolů, jak dostal jednu bydlem do břicha a začal sebou mlít v záchranné síti. Ale to nebylo ještě všechno. Bydlo srazilo také růžový květ, ten spadl pytlíkovi jako klobouk na hlavu a pytlík se vším s bydlem a s růžovým kloboukem poroučel do sítě rovnou na zlatohlávka.
5: Pomoc, vražda, ten pán mě chce zabít, volal zlatohlávek a začal se s pytlíkem potýkat.
4: No, to vám bylo k popukání. Pytlík s růžovým kloboukem na hlavě vypadal jako nějaká panička. Zlatohlávek zase třímal v ruce bydlo, které sebral pytlíkovi, a vypadal jako nějaký rytíř s kopím. Ale jak se s bydlem rozháněl, roztrhal úplně síť, až oba, zlatohlávek i pytlík, spadli dolů. Ne, až docela na zem. Zlatohlávek, jak padal, roztáhl křídla a uletěl. Pytlík zase zůstal viset za nohu v pavučině s kloboukem na hlavě. Malí pavoučci se tomu ze svých vláken ohromně smáli, tleskali a také jiní broučci to viděli a hned to potom vykládali dál. Ale to víte, jak se všechno poplete, když se to vykládá od úst k ústům. Za chvíli se všude povídalo, že Zlatohlávek chtěl nějakou paní s růžovým kloboukem. Spletli si pytlíka s paní, pohoupat v houpací síti a že mu ta paní za to nabila bydlem. Zkrátka, Zlatohlávek měl z toho potom dlouho hroznou ostudu.

0: jednou víla Amálka potkala na úzoučké vílí pěšince beránka kudrnů. Kam pak jdeš, beránku?
1: Rovně,
0: povídá beránek kudrna. Já jdu taky rovně. A stáli tam proti sobě. Uhneš mi z cesty? Řekla Amálka.
1: Já nevím, zamyslel se beránek kudrna. To víš, já mám tvrdou hlavu.
0: Nakonec ale beránek kudrna odskočil z pěšinky a řekl.
1: Já jsem si to, Amálko, rozmyslel. Jdi první.
0: A za tohle já ti povím něco, co nikdo neví, pošeptala beránkovi Amálka. V tomhle lese je tajná louka a já tě tam dovedu. A dovedla ho tam. Na té louce byla všechna stébla trávy dlouhá od konce až do konce a rostly tam byliny. S těmi musíš, beránku kudrno, opatrně, řekla víla Amálka. Některé mají tak divnou moc, že se v tom málem ani sama nevyznám. Potom Amálka udělala před beránkem poklonku, beránek se poklonil Amálce a rozešli se. Víla Amálka pospíchala dál přes louku. Beránek kudrna se začal pást. Napásl se stébel trávy dlouhých od konce až do konce, potom si pro lepší chuť uštípl několik květů. Ale pořád jako by tomu chybělo kořeníčko. Kudrna se dal do bylin. Stála tam jedna docela o samotě. Nebyla vysoká, ale tvářila se jako celé neštěstí. Beránek kudrna jí povídá, proč pak jsi tak nešťastná? Bylina vyronila slzičku. Už šlo kolem 7 beránků, řekla. A lhala. Ale žádný si ze mě neuštípl ani lístek. Proto jsem nešťastná.
1: Já si jeden lístek vezmu, abych ti udělal radost,
0: řekl beránek kudrna a už kubl si a pomaloučku žvíkal. V tu chvíli mu ale něco přeložilo kopítka křížem a nebe a země jako by si vyměnili místo. Beránek kudrna chce z pastvy domů, ale ať jde, kudy jde, nikam nedojde. Vede ho divný hlásek, bílý hlásek a špitá. Tudy netudy. Místo do ovčince došel beránek kudrna k suché řece a na mokrý suchopár. Do třetice ale bylo nejhůř. Hlásek byli hlásek, ho vyvedl na samý krajíček vysoké skály a tam mu pošeptal, udělej ještě krůček. Už ani krůček, zavolala z dola víla Amálka. Došla si pro beránka kudrnu na skálu a odvedla ho na louku k hluboké studánce. Kudrna si položil bradu na kopítka a usnul, aby se prospal z toho divného čarování. Víla Amálka se posadila do trávy a čekala, až se beránek probudí. Za chviličku jí byla dlouhá chvíle a tak si povídá, obtancuju 7x studánku. To už byl čas, kdy se tmí a vychází měsíc. Vyšel si na nebeskou vyhlídku a rozhlíží se po horách a po lukách. V tom uviděl vílu Amálku, jak tancuje tanec. Chtěl vidět líp, naklonil se a smekla se mu stříbrná noha. Vzdychla si Amálka. Měsíček sletěl rovnou do studánky. Ležel na dně na stříbrných zádech a polikal andělíčky. Aby bylo ještě hůř, začalo se ve studánce kalit
1: od měsíčního chladu. Až dojde sedmá vteřina, nikdo už měsíček v té studánce nenajde. V tom se probudil Beránek Kudrna. Klekl si na kolena a vypil studánku až na dno. Měsíček si otřepal stříbrnou hlavu a odešel nahoru na nebeskou vyhlídku. Opřel se pořádně o zábradlí a povídá: děkuji ti, Amálko, a děkuji ti, Beránku. Jinak bych navěky ležel ve studánce a v noci by vždycky byla jen tma.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: V té krabičce je uvnitř hrací strojek. To je takový váleček, který má na sobě malé hřebíčky a pomalu se otáčí. No a jak se tak otáčí, každý ten hřebíček ve správnou chvíli cinkne o některý z mnoha plíšků a my tak slyšíme tón. Poslouchej. Tak takhle zní ty jednotlivé plíšky. Tak trochu jako zvonečky, viď? Víš, nedaleko od nás měl svou dílnu pan hodinář, který uměl takový váleček vyrobit a zatlouct do něho hřebíčky tak, aby zahrál písničku. Naše babička od něj měla plnou krabici válečku, které se dali v tom hracím strojku vyměňovat. A my jsme tak mohli poslouchat i zpívat spoustu písniček. Jako třeba tuhle. O kytičce, která se jmenuje Hřebíček zahradnický. O hřebíček

Zapomenu, když to není věc možná, to znamená, jak na tebe mohu zapomenout, když to není možné. Zapomenu, li přeci jednou, zas mi lidé vzpomenou. To znamená, když přece jenom na chvíli zapomenu, lidé mi to připomenou.

Venku pršelo a doma moju nic nebavilo. Tatu sice už povyrostl a začínala s ním být spousta zábavy, jenže teď spal a moja ho samozřejmě nesměla budit. Co bych tak dělala? Pofňukávala. A od takového pofňukávání nebývá daleko krošťárně. Rozhlížela se po pavilonu, až zavadila pohledem o podřimující kambu. Mám to. Opatrně se k ní přiblížila, zhluboka se nadechla a paf! Vybafla na kambu, ta věla a zmateně se kolem sebe rozhlížela. Smála se moja, ale když viděla, jak moc se kamba lekla, uvědomila si, že to asi nebyl nejlepší nápad. Mojo, to se přeci nedělá, takhle někoho vylekat. To se může i šeredně nevyplatit, domluvila jí kamba a pak se usmála. Ačkoliv, jak kdy. Jednou, když jsem byla ještě malá... Jú, povídej, babičko, zaradovala se moja. Povídej, jaké to bylo v pralese. Kamba se nejdřív trochu ošívala, ale po chvíli začala vyprávět. Kdysi dávno, bylo mi tenkrát asi jako je teď tobě, začali v našem pralese řádit pytláci. Jedna gorilka se chytla do jejich pasti. Rodiče ji naštěstí včas našli a vysvobodili, ale měla ještě dlouho bolavou ručičku. A jeden gorilý kluk ze sousední klupy se ztratil na dobro. Dospělí proto začali přemýšlet, jak se s pytláky vypořádat. Jenže ne a ne na něco přijít. Na tohle ani gorilí síla nestačí, řekl nakonec vůdce tlupy. A kdo je ještě silnější než my? Jedině sloni. Jenže ti jsou moc bázliví a lekaví. Vzpomeňte si, jak na ně ti naši dva malí uličníci Akiba a Panga vybafli. Sloni se vyděsili, začali utíkat a zdupali nejlahodnější aframon a povalili ty nejkrásnější banánovníky. Kdepak? Sloni nám nebudou nic platní. Asi se budeme muset odstěhovat. Akibovi s Pangou, kteří poslouchali za stromem, při těch slovech zatrnulo. Že by se měli stěhovat? Teď, když si uklouzali nejlepší skluzavku v celé Africe, začali si špitat, co by šlo proti těm pytlákům podniknout. A druhý den časně ráno oba zmizeli. Nejdřív se šli podívat, jestli se sloni jako obvykle krmí v bambusové mokřině. Byli tam? Tak se do toho pustíme, zašeptal Panga. Akiba přikývl. Musíme. Gorilí kluci si plácli dlaněmi a rozešli se každý na opačnou stranu. Panga se plížil kolem slonu na druhý konec bambusové mokřiny. Akiba mířil pytlákům přímo do náruče. Když byl Akiba u pytláckého tábora, schoval se a chvilku odpočíval. Pak vyrazil. Jedním skokem byl v táboře, druhým přistál náčelníkovi pytláků na zádech, při třetím srazil z ohniště hrnec s polévkou a čtvrtým byl z tábora venku. Opice jedna drzá, křičela jedna polovina pytláků. Za tu ale bude peněz, volala druhá půlka. A všichni pytláci popadli sítě a lana, pušky i mačety a pustili se za Akibou. Akiba běžel, co jen to šlo, k bambusové mokřině, slonům a k Pangovi. Pytláky slyšel blízko za sebou, neměl však čas se ohlédnout. Jen aby mě ty lumpové nechytli. Utíkal a utíkal. Pytláci mu byli v patách. Naštěstí se ale bambusová mokřina blížila. Už i Panga schovaný na druhé straně slyšel supění pytláků a praskání větviček. Ještě chviličku. Panga nabral dech a nejsilněji, jak jen dokázal, vybafl na slony. Sloni se lekli a stroubením se dali na úprk. Řídili se pryč od Pangy vstříc Akibovi a pytlákům. Takovou melu prales ještě nezažil. Země se třásla a stromy padaly. Za slony zůstávali stát jen ti nejstarší pralesní velikáni. Akiba na jeden takový ohromný strom čas vylezl, ale pytláci nevěděli, kam se vrtnout. A sloni už byli přímo u nich. Balili se jako lavina a žádná síla na světě by je nedokázala zastavit. Několik pytláků se podobně jako Akiba pokusilo najít záchranu na stromech. Šplhli však příliš pomalu a neobratně. Ostatní se otočili a uhánili zpátky k táboru, jenže velikaným slonům člověk neuteče. Bůh, hrub, tráh, vrázka! Sloni odhazovali prchající lumpy choboty, nabírali je na kly a do několika svými ohromnými těly i narazili.
Pytláci mohli být rádi, že vyvázli živí. Skrvavení a plní modřin se odpotácli z pralesa a víckrát se nevrátili. Vydechla moja, která měla strach, jak to všechno dopadne. Že to ale byli Šikulové, ti Akiba a Panga. Mít je za kamarády, to by bylo. A radostně se rozběhla podívat, jestli už se probudil tatu, aby si spolu zahráli na pralesu.

Dobrý den, děti. Nebudete se bát? Dneska se totiž vypravíme s našimi kamarády Funíkem, Centíkem a Kvídem a slepicí Josefinou v noci do lesa. A proč? To vám řeknou prasátka sama. Však už na vás čekají.

0: lepice Josefína.
1: Sluníčko zapadlo a nad lesem vyšel pěkný kulatý měsíček. Prasátka se už chystala spát. Josefína už odeslala postýlky, načechrala polštáře, aby netlačili. Centík se zrovna chtěl převlékat do pyžama, když v tom přiběhl Kvído s očima navrch hlavy.
2: Kamarádi, kamarádi, honem, pojďte se podívat. Ještě tuhle byl na nebi měsíček jako malý rohlíček a teď je z něho velikánská koule.
1: Prasátka všeho hned nechala a vyběhla před chalupu podívat se na měsíc.
3: Opravdu? Roste. Roste, přibývá na váze a pak se utrne z oblohy a spadne rovnou na nás. Podívej, centíku.
4: A bude po nás.
2: Třeba nás netrefí.
4: Trefí? Je přímo nad námi. Nemám pravdu, Funíku?
3: Máš, centíku? Radši se schováme.
2: Půjdeme za chalupu. Tam třeba nebude.
1: A jak si řekli, udělali. Vzali nohy na ramena a utekli za chaloupku. Ale byli zpátky, než bys řekl švec.
4: Je tam taky. A úplně stejně veliký.
3: Utečeme do lesa a schováme se pod stromy.
2: Tam třeba nebude.
5: Kam se chystáte teď v noci?
1: Zeptala se slepice Josefína, která se vyšla podívat, co prasátka tak pozdě venku dělají.
4: My prcháme před měsícem. Máme strach, že na nás spadne a v lese budeme v bezpečí.
3: Josefíno, zatím hlídej chalupu, ať nás nikdo nevykrade.
2: A kdyby ta koule padala, víš, uleď.
4: My utíkáme napřed, protože jsme méně pohybliví.
1: A Centík a Kvído a Funík se vydali na cestu. Byla už noc a stromy a keře ozářené měsícem vrhali na cestu tajuplný stín.
2: Já mám strach.
3: Já taky.
4: Proti strachu je nejlepší písnička. Raz, dva, tři.
6: My jsme malá prasátka, dohromady tři.
2: Kvído,
4: Centík,
3: Funík,
6: vepřoví bratři.
4: Vidíte, s písničkou nám cesta hezky uběhla. Už jsme v lese.
2: A měsíc tady vůbec není vidět. Jsme v bezpečí.
3: A můžeme si lehnout?
2: No, ale mě to píchá.
4: Podeď by ne, to proto, braši, že ležíte v jehličí. Máte si lehnout jako já do heboučkého mechu.
1: Ale sotva Centík ulehl, už byl zase na nohách.
4: Taky to nejde, mech je mokrý jako houba.
5: Uj, zvu vás do svého hotelu. Tady v krmelci je krásná kupka sena.
1: Ale jak se chystali ke spánku, tak tím vrtěním, funěním a křičením vzbudili divočáka Huberta. Vystrčil svoji štětinatou hlavu z jeskyně a zvědavě se rozhlížel.
7: Prachá broky, co pak pohledávají prasátka v noci v lese? Ale ani dělají, co dělají. Jsou-li tady, nejsou doma. A já se můžu podívat, co mají dobrého ve splíži.
1: A Hubert se vydal opatrně tichoučce po špičkách na cestu k domečku. A prasátka se zatím ukládala ke spánku.
3: Chvilku si schrupneme.
8: Kvído, pro jistotu hlídej. A já tě za chvíli vystřídám.
1: Všude bylo ticho. Jen hlas síčka se ozýval nedaleko z roští. A Kvídovi trošičku malinko cvakali zuby strachy. Dovedete si představit, jak se lekl, když se ozval poprvé ten zvuk?
2: To naříkáš ty, Funíku?
3: A co mě budíš, já spíš? spím.
2: Slyšíš?
3: To se asi Centíkovi zdá, že je sanitka.
2: Aha, musím ho vzbudit, aby se nenavoural.
3: Uj, Centíku, vstávej, no tak probuď se. Něco se ti zdá.
4: Co mě budíte?
2: Protože kvílíš.
4: Já, že kvílím?
3: No, vidíš, že kvílíš. To se neslyšíš.
4: Ale to jsem nebyl já.
2: A kdo tedy?
4: To je opravdu siréna. Někde hoří.
2: Musíme to vypátrat.
1: A prasátka se vydala za tajemným hlasem, zatímco Hubert se už chystal do její chaloupky. Ale tam čekala odvážná slepice Josefína.
0: O, stůj, Huberte! Zlodějům vstup zakázán!
7: Pracha, brachy. Řekni to ještě jednou.
0: O, stůj, Huberte. O, zlodějům vstup zakázán. O,
7: jestli nezavřeš ten svůj zobák, oškubu tě do nás.
0: Upozorňuji tě, že se dopustíš trestného činu vloupáním. A že je za to trest nejméně...
7: Ustup, jdu do spíže.
0: To se řekne. Centíku, funíku. Kvído! Kde jste kdo? Pomoc! Zloděj!
1: A Josefině nezbylo nic jiného, než se rozletět do lesa za svými kamarády. Centík, Funík

0: Pánečku, to je věc.
1: Už se vůbec nemusíme bát, že na nás měsíc spadne. Rek nás ochrání.
0: A můžeme jít domů na snídaní?
2: Krok, pomoc! Centíku, funíku, koku,
3: koku. To je přece Josefína.
1: Josefíno, co se děje?
2: Tady jste konečně, vás mám. Hubert se vloupal do chalupky.
0: Věra, to je neštěstí. Sní nám všechny zásoby a my zamřeme hlady.
4: Nenaříkejte, zaženu měsíc i Huberta. Vezmu si lesní roh a pušku a uvidíte, jak poběží.
1: Vzhůru, jdeme na něj.
5: A trestná výprava vykročila k chaloupce.
4: Opatrně se přiblížíme pod okno.
6: Slyšíte?
3: Řeže pilou.
0: Řeže nám chalupu. Nebudeme mít kde bydlet.
6: Podívám se oknem.
1: Sláva, nic nerozřezal. Nadspal se bukvic a teď chrápe.
0: Ale všechno nám snět.
1: Dočista úplně.
4: Připravte se k útoku, až zatroubím, křičte a tlučte, do čeho můžete.
7: Co je to? Běda, lovci. Hlavně je to rek. Mějte po mně pomoc. Pomoc! Pomoc!
1: Tak, a Hubert je pryč.
3: Sláva. A měsíc už taky utekl. Podívejte, už je ráno.
0: Co z toho, když mám hlad a nikde nic?
2: Já to nějak vyřeším.
0: No jo, ale co když už bude pozdě?
2: Neruš, ať se mohu soustředit.
1: Je, hele, vajíčko.
0: Já chci taky.
3: A já taky. Aspoň takhle maličký.
2: Na všechny se dostane. Jen mi dopřejte trošku klidu.
5: A tak Josefína snesla 3 krásná vajíčka a zachránila prasátka od hladu.
0: Mňam, uj, to byla dobrota.
3: Já měl už lehaný s cukrem.
1: Je po snídani a vzhůru do lesa na bukvice. Najdem si jiné.
3: Hlavně, že jsme to všichni ve zdraví přežili.
1: Jo, a můžem si zaspívat.

0: Slepice Josefína.
1: Přišel den další velké hry. Hry, která měla rozhodnout o tom, která družina oblékne žlutý trikot v bodování. Všechna čtyři družstva stála před Radimem a napjatě čekala na výklad pravidel. Svolal jsem vás ve velmi pohnuté chvíli, začal svůj výklad Radim. Dokonale vycvičené záškodnické komando vyloupilo trezory státní banky a uniká i s pokladem za hranice. K záchraně pokladu byly sestaveny speciálně vycvičené elitní úderky, a to družina Veverek, družina Poštolek, Ještěrek a Světlušek. Všechna družstva začala v té chvíli přešlapovat jako maratonští běžci před odchodem na startovní čáru. Únosci pokladu jsou sledováni naší helikoptérou, pokračoval Radim. Ta vám za okamžik vyšle zprávu, kde se i s pokladem nalézají. Vyšle jí morzovkou. A to třikrát. Nejprve velice rychle, tempem 70 znaků za minutu. Pak vyšle tutéž zprávu pomalej, 40, a nakonec nejpomalej rychlosti 20 písmen za minutu. Mezi každou zprávou bude dvouminutová přestávka. Čím dříve tedy kdo zprávu zachytí, tím větší bude mít náskok před ostatními. Babík

Využil Radimovy odmlky a zašeptal družině. Chytat morzovku si zkusí každý. Jasně, kývl za všechny kulich. Co je tedy vaším úkolem, hovořil dál Radim. Především objevit únosce. Odejmout jim poklad a co nejrychleji ho doručit ke mně do tábora. Poklad vydají únosci té družině, která je první k tomu vyzve. Poklad je objemný, dejme tomu jako stočené lano, konev nebo malá bednička. Nedá se tedy strčit do kapsy. Ale pozor, nikdo jiný než únosci pokladu a já v této chvíli neví, co vlastně pokladem je. Družinám, které k ním dorazí později, to však na požádání prozradí. Rozumíte? Rozumíme, zahučel tábor. A teď zvláště velký pozor. O pokladu se dověděla i jiná cizí komanda a chtějí se ho zmocnit. Co z toho pro vás vyplývá? Že smíte napadnout družinu, která poklad už nese, a odejmout jí ho. Družstvo, které si však bude počínat surově, kopat, být a podobně, bude diskvalifikováno. Jasné? Družina, která doručí poklad do mých rukou, zvítězí a dostane 30 bodů. Každá družina, která se pokladu zmocní, alespoň na chvíli, dostane 10 bodů. Bodováno bude i pořadí, v jakém družiny dorazí k únoscům. A to 20, 15, 10 a 5 body. K únoscům ovšem nemusí družina dorazit vůbec, pokud uvidí, že poklad má v rukou někdo jiný. Jakmile budu mít poklad v rukou, celá hra skončí. Svolám vás 5 dlouhými hvízdy píšťalkou. 5 minut po skončení nástupu začala vysílat helikoptéra 70. Helikoptérou byl Volodě a zprávu vysílal bzučákem v hangáru. Když skončil, měl každý tu a tam písmenko a dost. Vavík měl nejvíc, ale některá slova mu chyběla. Aťka právě tak. Oba se po sobě provinile podívali, ale když si porovnali své záznamy, zvedla se jim nálada. Ty mezery měl každý jinde. Zkusili si je vzájemně doplnit a vydašlo to. Ze dvou záznamů měli jednu skoro kompletní zprávu, že únosci jsou vzdáleni asi kilometr. Jejich místo bude ještě 15 minut označovat sloup dýmu. Vavík dal bleskově šeptem několik pokynů a polovina ještěrek se vyřítila na jednu stráň a na druhou polovina druhá. Sloup dýmu však vidět nebyl. Už proto ne, že ve výhledu vadily příliš vysoké stromy. Pak se sedmihlásek vyšplhal na rosochatý dub a zapištěl: Vavíku, vidím. A ještěrky se s dubotem zběhly pod stráni a pustili se za únosci. Tou dobou už Volodě odvysílal zprávu 40. Žádná z družiny však nedala dohromady. Všechny byly tak roztěkány tím pobíháním ještěrek, že si museli počkat další 2 minuty na pomalé pípání 20. Vavíkovci již zatím zmizeli za zátočinou a klusali údolím. Pak lišák Vavík vyslal dopředu nejlepšího běžce Rozlivku a ostatní zmírnili tempo, aby si šetřili síly na souboj o poklad. A pak přišel vedoucí na nápad století, jak říkal Kulich. Na pasece nad cestou spatřil hliníkovou konev. Podobala se velké konvi na mléko. Nebyla však na mléko. Byla od ochranného nátěru mladých stromků proti okusu zvěře. Vavíky dovlekl na cestu. Nač to, ptala se Aťka. To bude lest, odpověděl. Ale ještě si počkáme na poklad. Nečekali dlouho. Za pár minut se proti ním hnal Rozlivka s koženým míčem na kovanou. Tohle je poklad, dýchal rozčíleně. A únosem byl víte kdo? Eva a Hajný. Sedí tam spolu na rozcestí a přikládají na oheň mokré listy, aby to kouřilo. Teď poslouchejte, co jsem vymyslel, začal vysvětlovat Vavík. Esmeralda je nejmenší. Esmeralda se snadno ztratí a nebudí takovou pozornost. Tady máš poklad, Esmi. Tady máš míč a frč na protější stráň. Odneseš ho oklikou do tábora. Nepospíchej, ale dávej pozor, ať nevletíš do cesty nějaké družině. My poběžíme k táboru po téhle stráni a vylákáme druhá družstva na sebe. Budeme předstírat, že pokladem je tahle konev. Radím dokonce o konvi mluvil v úvodním proslovu. Musíme tu bandasku chránit a zápasit o ní, jako kdyby pokladem opravdu byla. Aby Esmeralda získala čas, nesmějí nás prokouknout. To je teda světový, zaučel s obdivem Kulich. Babík se obrátil na nejmenší ještěrku. Esmeraldo, pal, měj oči na stopkách a uši jako radary.
Malá Esmeralda objala oběma rukama balón a cupitala na stráň se srdcem v hrdle. Na blížší úbočí hlučně stoupal zbytek ještěrek.

0: Platíme, pane vrchní, platí.
1: Tady je náš stůl, pane Spejble. Spokojen jste spokojený.
2: Ano.
1: Dostali jste velký rohový s dvěma okny, s balkónem a s koupelnou, ano?
2: Ano, ano, přesně takový. Až na to, že není velký, není rohový, má jen jedno okno a je bez balkónu.
1: Aha, ale koupelnu má?
2: Ano, ano, ano, to má. Jenže v ní neteče voda, něco opravuje.
1: Aha.
3: Pašlo,
4: Hurvínek má.
3: Hamání,
4: Hurvínek má.
3: Jídlo a taky něco k večeři bych prosil.
1: Řebíky to zrovna nebudou, ale pochutnáte si oba dva. Objednala jsem místní specialitu.
2: Ano, paní Kateřino, tak to už se těším.
3: No tak pro dnešek si hřebíky odřeknu.
2: Dobré jídlo je moje slabost. Já i rád vařím, na to trpím.
3: Já zase trpím, že ty rád vaříš.
2: No tak.
3: Se mi zdá, taťuldo, že ti nějak slábne paměť.
1: Mírni se, Hurvinku.
2: No, tedy popravdě řečeno, ze začátku to s tím mým vařením slavné nebylo. Vem ty krupici, já vzal kilo.
3: Jojde, Danky, krupice se přece navaří.
2: No však jsem taky nakrmil všechny nájemníky v domě. I s příbuzenstvem.
3: A zbyteček už hravě odvezlo nákladní auto.
2: No, nebo mrkev.
1: Ano.
2: Mrkev má tu nevýhodu, že je červená.
1: Ano.
2: A jak se jednou říznete, nerozeznáte prst od mrkve. No a ta ostuda, když jsem se ptal sousedky, jestli se do svíčkové dávají moskovice.
3: No jo, taťulda přivazoval i mléko, aby mu neuteklo. Vám se to směje, ale sousedi si začali stěžovat, že je rušíme.
4: Jak to byste vařili tak nahlas, pane Stejble?
2: No to ne, ale o dvě patra níž neslyšeli vlastního slova, jak nám kručelo v žaludku. Víte, co jsem udělal? Dal jsem se zapsat do kurzu vaření.
4: Jo, to se směl, vejt, Hurvínku.
3: No jo, to jsem se měl.
4: A?
3: To myslíš vážně?
4: No.
3: Máni, na stole jsem našel lístek. Jsem v kurzu vaření, kup si párky.
4: No.
3: Já párky rád, a když je rád, co bych si je nekoupil.
4: Ano.
3: Tak jsem si je koupil a těším se na zítřek.
4: Aha.
3: Jenomže zítra jsem našel prostřený stůl a lístek. Učili jsme se prostírat, kup si párky.
4: Je zase párky.
3: To já párky rád, a když je opravdu rád, co bych si je nekoupil, že ano, tak jsem si je koupil a těším se na zítřek.
4: A právě, že ano.
3: Zítra jsem našel prostřený stůl a lístek. Měli jsme opakování, kup si párky.
4: Dananky, slyšíš, babinko?
1: No, mám přece uši, ne?
3: Já párky moc rád, já je hrozitánsky rád, a když je hrozitánsky rád, co bych si je nekoupil, že ano, tak jsem si je koupil, proč bych si je nekoupil, když je tak hrozitánsky rád.
4: A těšil ses na zítřek.
3: A jak? Jenomže jsem našel prostřený stůl a lístek.
4: Kup si párky, ne?
3: Kde pak?
4: Ne?
3: Učili jsme se ohřívat párky.
4: Je.
3: Máš je na plotně.
4: No, když je tak hrozitánsky rád.
3: Tedy, že bych se bez párku neobešel, tak to tedy obešel. Ono na párkách dohromady nic není, ale nakonec, co bych si je neohřál, že ano?
4: No.
3: Přeci je nebudu baštit studené. No konečně někdo by se po párkách utlouk.
4: Já.
3: Tak jsem si je ohřál a těším se na zítřek. Jenomže zítra jsem našel prostřený stůl a lístek.
4: A na něm stálo?
3: Nevím. Já ho zahodil bez čtení.
4: Je.
3: Ale určitě měli opakování.
1: No, to bylo veselé.
2: No,
1: jsou to tak někdy náhody. A už nám to pan vrchní nese.
5: Tak, čtyřikrát místní specialitka, prosím, párečky.
3: Je, párečky, no ne, to si tedy opravdu vynahraj. A jsme ve svém vigvamu.
2: Tak máš do koupelny. Já zatím rozestelu.
3: No jo, já už jdu, taťuldo.
2: Šmanko, ty, já mu zapomněl říct. No, na to přijde sám.
3: To je paštulda. Neteče voda. Tati!
2: Co je?
3: Musím ti oznámit, že... Ale co? Budu mu to věšet na nos. Že už se meju! Jo, to je baštězna. Jo, tak, Taťoldo, ještě doutřít. Jsem čistionký jako alabastr.
2: No, jen jestli.
3: Je přeci vědecky dokázáno, že když se člověk pořádně umyje...
2: Jo, už jsi taky umyl?
3: I s bubínkem.
2: A kovadlinku si vzal leštěnkou, že ano? A zuby?
3: No, že váháš.
2: A netrnuli ti? Nebyla voda moc studená?
3: No, to máš pravdu, jako led.
2: Doopravdy? No, to se zrovna hodí. Dostal jsem nějakou žízeň. Natoč mi skleničku.
3: Vody?
2: No ano.
3: Taťuldo, snad bys nepil vodu, tatí.
2: Ale ano.
3: Třeba jsou v ní mloci a čolci a žáby, ještě by ti kuňkali v žaludku. Hele, tatí, já ti skočím pro pivo, nechceš? A dáš mi napít, ano?
2: V žádném případě. Po pivě totiž strašně slábne paměť. Sám si mě na to při večeři, jak si upozorňoval, že ano? Jak se šel mít, chtěl jsem ti něco říct, ale co? No, vidíš, ta paměť.
3: Tak si dej záležet, třeba si vzpomeneš.
2: Počkej, co jsem ti to... No, vidíš, co jsem ti to... Aha, už to mám. Já jsem ti chtěl říct, že v koupelně neteče voda.
3: Ty to víš? To je tedy gól.

Těm jeskyním se říká krasové, ale měly by se jmenovat krásné. Tisíce let v nich voda rozpouštěla kámen, aby ho nechala znovu usazovat a vytvářet prapodivné tvary. Dlouho je znali jenom permoníci, ale časem začali přicházet lidé. Někteří se tu schovávali, jiní báli, další bádali. Ti poslední sem přivedli turisty, aby jim z té krásy něco ukázali. Správci tu postavili železné schody, natáhli elektřinu a rozsvítili reflektory. Při turistických prohlídkách se může všelico přihodit. Permoníci proto jeskyně hlídali a chránili před neopatrnými návštěvníky, kterých přibývalo. Mezi permoníky se ochráncům jeskyň říkalo krápníčkové a vedl je starý permon Rampouch. Jednoho dne si k sobě zavolal dva žáčky, Špičku a Sukínku. Dostali jsme se do tísně, musím poslat na hlídku vás dva. I když toho radost nemám, řekl rozmrzele. Ale já na vás dohlédnu, to si pište. Krápničkové na sebe mrkli. Věděli, že si Rampouch tuzerát zdřímne. Špička byl permonický kluk. Na hlavě měl čepici s vysokou špicí. Sukínka si ušila sukni podle krajkových vzorů krápníků. Když se oba přitiskli ke stěně, nikdo je od krápníků ani nerozpoznal. Za to ti dva měli oči všude. Sukínka viděla holčičku, co si spletla cestu a zabočila do nesprávné chodby. Neuměla ještě číst a taky jí byl nápis vstup zakázán k ničemu. Sukínka se k ní vydala a dala si pozor, aby ji nevyděsila. Jsem krápníková princezna a dovedu tě k mamince, špitla. Holčička rázem zapomněla plakat a poslušně se nechala odvést. Špička zase nachytal turistu, který odhodil plechovku od limonády mezi krápníky. Hned to zvedni, špindíro, křikl na něj. A muž se vrhl po plechovce, až si odřel nos. Na večer měli oba krápničkové ušoupané nohy. Máčeli si je v ponorné říčce vrtulce a přitom se probírali kupkou věcí, které za celý den nazbírali. Na hromádce ležely rukavice, šála, obaly od oplatek nebo třeba slupka od banánu. V tom Špička zvedl ruku a ukázal na hladinu říčky. Leželo na ní lehce nazelenalé tělo, které se každou chvíli zastavilo a otočilo kolem své osy. Vždyť taky vrtulka dostala jméno podle vírů, které se v ní točily jako voda ve výlevce. Cypriáne, nastydneš, zavolala Sukínka. Postava zahýbala rukama nohama a na břeh vylezl vodnický kluk. Od pramene jsem se ani jednou nevynořil, jektal zuby. Kdybyste na mě nezavolali, doplapal bych až do tůně. Vodník se snažil vypadat jako hrdina, ale husí kůži měl velikou jako plané neštovice. Cypriáne, dej na mě. Zase budeš muset pít čaj z puškvorce proti kašli. Nebudu, protestoval Cyprián. Budeš, nedala se Sukínka. Já ti povím, co budu. Já budu náčelník družiny vodnických otožilců, řekl Cyprián a skočil do ledové říčky. Člověk by byl už dávno utopený, díval se za zeleným plavcem obdivně Špička. Chápu, že si lidé berou do jeskyně čepice a svetry proti zimě, ale proč sebou nosí tohle? Sukínka držela v ruce pilník, který našla v kupce ztracených věcí. Pilník můžou potřebovat jenom lupiči, vyhrkl Špička a sám se lekl toho, co vyslovil. A jak vypadá takový lupič, chtěla vědět Sukínka. Strašně.
Je velikánský, má dlouhý černý vlasy, bílý fousy, červený oči, křivý zuby a z uší se mu kouří, chrlil za sebe špička. Říkali nám to ve škole. V tom se jako na potvoru ozvalo z hlouby jeskyně táhlé skřípavé vrzání. Jestli to bude lupič, přepereš ho? Tichonce se zeptala sukínka. Přepereme ho spolu. Stiskl jí ruku špička, ale bylo jasné, že má hrdlo sevřené strachem. Prošli několika síněmi, vrzání bylo stále hlasitější. Jsou dva? Věkla sukínka. Ano. Dva muži se dělili o pilku, kterou podřezávali překrásný krápník. Ani jednomu se nekouří z uší. Sukínka se vyčítavě podívala na špičku. Ten jen pokrčil rameny. U všech čertů vylámu si na pile všechny zuby, zahudroval jeden ze zlodějů. Kdybys nestratil pilník, mohli jsme být hotoví, okřikl ho druhý. A hni sebou. V tom ale strnul. Vytřeštěně zíral před sebe. Vidím permoník, blekotal. První se otočil a rozhlížel se přes brýle tlusté jako lupy. Nesmysl, permoníci nejsou. Sukínka začala tiše prospěvovat. La, la, la, la, la, la. Snad, aby si dodala odvahy. Za to oba lupiči odvahu ztratili. Jako opřekot se pustili směrem, kde tušili východ. Jenomže krápničkové je předešli. Přehazovali nápisy vstup zakázán na průchozí chodby a ty zakázané nechali bez označení. Zloději se v jeskyně zamotali, ztratili se jeden druhému a pak se to stalo. Brýlatý se opozdil, uklouzl, spadl do vrtulky a zmizel v jejím víru. Dám zprávu Cipriánovi, vykřikla sukínka a začala ťukat do krápníků. Cyprián tu byl v cuku letu, vytáhl nehybného zloděje ven a z prutka mu dosedl na břicho. Zloději vytryskl z pusy gejzír vody a v zápětí se rozkuckal. Střídavě kašlal, kýchal a vysvětloval. Nechal jsem si postavit dům. Beton, panely, sádro, karton, plasty, nádhera. Ale chtěl jsem do něj něco z přírody, víte? Něco opravdového. A pak už jenom kýchal, kýchal, strašně kýchal, až se jeskyně otřásala. To zburcovalo i spícího rampoucha. Co tady vyvádíte, láteřil? Cipriána radši skočil do říčky. Vrchní permon se z lávky díval na lupiče. Je to člověk nebo utopenec? Zeptal se už mírněji. Je to zloděj, odpověděli krápničkové. Ale vlastně nic neukradl. Já to tušil, já věděl, že se něco semele, vás dva tak někam poslat, hartusil. Ale permoníkové si z jeho slov příliš nedělali. Radši už jděte, rozkázal rampouch, jenže na místo krápničku se začal sbírat zloděj. Vy ne, křikl rampouch, ale pak si to rozmyslel. A nebo vy taky, jděte. A jednou provždy si pamatujte, že my, permoníci, i když jsme maličcí, dokážeme podzemní poklady ohlídat jako někdo jiný. A pak čtverácky mrkl na oba své žáčky.

0: Malá čarodějnice s Abraxasem pěkně pohodlně pluli nad vrcholky stromů a hluboko dole viděli skály a ostružinová houští a malá čarodějnice vesele kývala nohama. Měla radost, že už nemusí chodit pěšky. Mávala zajícům a srnkám, které zahlédla v houští a počítala liščí nory.
1: Podívej, myslivec!
0: Zakrákal po chvíli havran Abraxas a ukázal zobákem dolů.
1: Vidím, vidím, řekla malá čarodějnice.
0: Našpulila rty a plesk. Plivla myslivci na klobouk.
2: Proč to děláš?
0: Zeptal se Abraxas.
1: Čarodějnice se pochechtávala. Protože mě to baví. Bude si myslet, že prší.
0: Ale havran zůstal vážný.
2: Tak, tohle se nedělá, řekl káravě. Jako dobrá čarodějnice nemůžeš plivat lidem na klobouk.
1: A, vykřikla mrzutě, dej s tím pokoj.
2: Prosím, prosím, urazil se Abraxas, ale nad takovýmihle žarty se teta Bimbula bude smát pod vousy.
1: Tě, co té je potom?
2: No, moc a moc, zvolal havran.
1: Jeje, ta se bude nějak radovat, když z tebe do roka nebude dobrá čarodějnice. Chceš jí to potěšení dopřát?
0: Malá čarodějnice prudce zavrtěla hlavou.
2: A? Jenže jsi na nejlepší cestě, jestli se nepletu,
0: řekl Abraxas. Potom zmlkl. Malá čarodějnice taky mlčela. Měla co přemýšlet o Abraxasových slovech. Ale ať je obracela, jak chtěla, pořád jí vycházelo, že havran má pravdu. Když dorazili domů, řekla.
1: Ano, je to tak. Musím se stát dobrou čarodějnicí. Jedině tak mohu Bimbule vypálit rybník. Ať zežloutne a zezelená vsteky, viď?
0: Od té chvíle tedy malá čarodějnice studovala z kouzelnické knihy ne 6, ale 7 i 8 hodin denně. Chtěla mít do příští Filipojakubské noci v hlavě všechno, co se požaduje od dobré čarodějnice. A brzy uměla z paměti všecky důležité čarodějnické kousky.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Lidné dny. Dny, které přišly, byly neuvěřitelně klidné. Profesor Kadeřábek pracoval na nové kapitole svého díla, která popisovala povahové a fyzické rozdíly mezi spořádanými lichožrouty z horního města a divokými, hladovými lichožrouty z dolní čtvrti. Hihlík trávil čas s Ramsesem, bylo jim spolu dobře. Doháněli, co dříve zameškali, nebo vlastně, co dřív nebylo. Většinou se potulovali dolním městem. Na místě Kilimanžára byla už oplocená stavební parcela. Před ní stál panel s modelem budoucího domu sportovních a značkových ponožek. V okolních uličkách leželo ještě plno postrácených spínacích špendlíků, ale lichožrouty bylo vidět jen vzácně. A ti, které Hihlík s Ramíkem potkali, nic o Tulamorovi nevěděli, nebo o něm nechtěli mluvit. Hihlík byl pro ně zrádce a na Ramíkovi jim vlastně nejvíc vadilo, že je Tulamorovi podobný jako dvojče dvojčeti a přitom vypadá úplně jinak, hrozně čistotně a způsobně. Ale to málo, co z nich dostali, bylo nakonec potěšující. Tulamor demolici přežil a určitě se někde objeví. Slyšíš to? Povzbuzoval Hihlík bratrance. Nesmíme se vzdávat. Najdeme ho. Svět je malý.
1: Přesně tohle mi řekl můj táta.
0: Co?
1: No, že svět je malý.
0: Tak ho obrátíme vzhůru nohama, řekl Hihlík a vzpomněl si na dědu.

0: u maminky zelenoočky. Druhý den mě Bělovou z Zrzunda vedl přes naši zahradu do jiné zahrady, až jsme přišli k velikému domu. Tam v pelíšku ze suché trávy ležela zelenoočka a u ní kvikaly malé živé drobečky. Jednoho z nich zrovna velmi důkladně milá. Tak tady máš zelenoočku s její rodinkou, pošeptal mi Bělovou ze Zrzunda. Buď zdravá, zelenoočko, jak pak se ti daří? Zelenoočka po mně otočila oči, vůbec nebyly zelené, ale celé tmavé a řekla, buďte zdraví, blíž ani krok. No, tak jsme se slušně posadili, ocásky otočili kolem předních nožek a koukali na ty kočičí děti a já povídám Bělovousu Zrzundovi. Ty, Zrzundo, ta koťátka jsou ale ošklivá, viď? Vždyť ona jsou, myslím, i slepá. Zelenoočka vyskočila a vlepila mi z každé strany jednu, pak popadla do tlamičky to děťátko, které zrovna domila a utíkala s ním pryč. Za chvíli se vrátila pro další, potom pro to poslední a už se neukázala. To jsi neměl říkat, modroočko, každou maminku bolí, když jí někdo pohaní děti. Nemyslí si, že ty jsi byl hezčí, když ses narodil, povídal Zrzunda. Ale slepý jsem nebyl. I byl jsi slepý jako každé kotě. Já nevěřil, protože jsem se na to nemohl upamatovat. Zrzunda mi vyprávěl, že každé kočičí dítě, ať z něho vyroste kočka tak veliká, jako je tygr, nebo lev, nebo puma, nebo jaguár, nebo levhart, nebo rys, nebo tak malá, jako jsem já a Zrzunda. Každé koťátko přichází na svět s očkama zalepenýma. Když jsem se ho zeptal, jak dlouho to trvá, řekl, že tolik dní, kolik máme my dva dohromady nožek a ještě k tomu musíme připočíst jeden ocásek. V zahradě jsme si našli teplé místo, že se budeme slunit. Zrzunda se položil na záda, roztáhl všechny čtyři a spokojeně předl. Mně to ale pořád nešlo do hlavy. Šťouchl jsem do něj. Ty, co to je za kočky? Ten tygr, lev a ty ostatní. Jak jsou velké? No tak to je různé. Ty největší jsou skoro jako kráva, povídá ospale Zrzunda. Ale já nevěděl, co je kráva. A nechtěl jsem se přiznat, že to nevím, jenže Bělovou se Zrzunda to poznal a povídá, ty největší kočky jsou tak veliké, že jejich tlapka je větší než si ty. To mě docela vylekalo. Pomyslel jsem si, jak by to se mnou dopadlo, kdybych takové lví nebo tygří mamince poháněl děti a ona by mi dala z každé strany jednu. Ptal jsem se proto, ve které zahradě, u kterých lidí tyhle veliké kočky bydlí. Bělovou s Zrzundami řekl, abych se nebál, protože ty veliké kočky žijí v domech, které pro ně lidé postavili. Jednou se tam půjdeme podívat, řekl Zrzunda. A kde je to, Zrzundo?
1: Zívl
0: Bělovou s Zrzunda, obrátil se ke mně zády a usnul. A já nevěděl, jestli jen tak nahlas zívl, nebo jestli to zoo je něco, kde bydlí veliké kočky, co se jich lidé bojí. Zrzundu už jsem si budit netroufal a myslel jsem na to, jestli tyhle veliké kočky také předou a jaký je to asi rámus. A myslel jsem tolik, že jsem z toho usnul. Zdálo se mi, že přišla velká kočka a měla vousy delší než já ocásek, otevřela velikánskou tlamu, popadla mě za kůži na hřbetě a nesla mě do svého doupěte. Začal jsem křičet, až jsem se probudil. Za kůži na hřbetě mě držel můj člověk a moc se zlobil, že se toulám.

0: Za dávných pradávných časů žil jeden král. Měl 3 dcery a všechny byly krásné. Obě starší se brzy provdaly, doma zůstala jenom nejmladší, ale ta byla krásná jako orosené poupátko. Nedaleko králova zámku se prostíral veliký hustý les a v tom lese pod starou lípou byla studánka. V létě, když bylo některý den hodně horko, princezna si ráda vyšla do lesa a usedla na kámen u studánky, aby se ochladila. A když jí byla dlouhá chvíle, házela si zlatou koulí, vyhazovala ji do výšky a zase ji chytala. Byla to její nejmilejší hračka. Jednou si zase tak hrála a tu se stalo, že zlatá koule nepadla princezně do nastavené dlaně, ale buchla o zem a skutálela se rovnou do vody. Princezna se za ní dívala, jenže studánka byla hluboká, tak hluboká, že nikdo nedohlédl na dno. Co teď? Dala se do pláče a plakala a naříkala a nijak se nemohla utěšit. A jak tak běduje, někdo na ní zavolá. Co pak je ti, princezničko? Vždyť mi tu naříkáš, že by se kámen ustrnul. Rozhlížela se, odkud ten hlas přichází, až se podívala do studánky a tam z vody vystrkoval hlavu bachratý žabák. To jsi ty, kvákale? Řekla princezna. Když to chceš vědět, pláču pro svoji zlatou kouli. Spadla mi do studánky.
1: Tak už neplač, odpověděl žabák. Tady je snadná pomoc. Ale co mi dáš, když ti hračku zase vylovím?
0: Co budeš chtít, milý žabáčku, vyber si, řekla princezna. Mám šaty, perly a drahokamy a také ještě zlatou korunku, co nosím na hlavě.
1: Nestojím o tvé šaty a perly a drahokamy, ani o zlatou korunku. Ale jestli mě budeš mít ráda a já budu tvým nejlepším přítelem, jestli mě u stolu posadíš vedle sebe a necháš mě jíst ze tvého zlatého talířku, pít z tvého pohárku a spát v tvé postýlce, jestli mi tohle všechno slíbíš, ponořím se ke dnu a zlatou kouli ti vynesu.
0: Ale to se rozumí, řekla princezna. Všechno ti slibuju, jen už mi tu kouli přines. Přitom si však myslela, co to ten hloupý žabák pleská? Vždyť je to žába jako ostatní. Sedí ve vodě a kváká, nemůže přece jíst u stolu a spát v posteli jako člověk. Ale žabák řekl,
1: slibuješ? Tak dobře.
0: Potopil se, spustil se ke dnu a za chvilku vyplaval se zlatou koulí a hodil ji do trávy. Princezna se zaradovala, že zase má svou krásnou hračku, sebrala ji a utíkala odtud.
1: Počkej, volal za ní žabák, vezmi mě sebou, nedovedu tak rychle běhat jako ty.
0: Ale co mu to bylo platné, že za ní kvákal, co mu hrdlo stačilo. Princezna si toho nevšímala, pospíchala domů a už si na něho ani nevzpomněla. Ubohému žabákovi nezbylo, než skočit zase do studánky. Druhého dne zasedla princezna s králem a se všemi dvořany ke stolu a klidně jedla ze svého zlatého talířku. Najednou na chodbě plísk, plásk, něco se škrábalo po mramorových schodech nahoru a když to doskákalo až ke dveřím, zaťukalo to a zavolalo.
2: Má princezničko milá, víš, co si myslí?

Princezna se běžela podívat, kdo to je, a když otevřela, seděl na prahu žabák. Honem přibouchla dveře a usedla zase na své místo, ale bylo jí hrozně úzko. Král to na ní poznal a povídá: co pak, dceruško, že jsi taková polekaná? Stojí snad za dveřmi nějaký netvor a chce tě unést? O ne, odpověděla, není to žádný netvor, jen obyčejný škaredý žabák. A co pak ti chce? Ach, tatičku, včera jsem si hrála v lese u studánky a zlatá koule mi spadla do vody. Moc jsem pro ní plakala, ten žabák mě slyšel a zase mi ji vylovil. Ale nejdřív jsem mu tam musela slíbit, že ke mně smí přijít a že budeme přátelé. Ani ve snu mě nenapadlo, že by mohl z vody ven. A teď je za dveřmi a chce ke mně. V tom už bylo znovu slyšet, jak někdo slabounce ťuká a volá.

přes Benešov a Vlašim jsem doskákal až k vašim, už na dveře klepám, jdu kva, kva, kva, kva, k vám. Král pokrčil rameny a řekl, když něco slíbíš, musíš to také splnit. Jen hezky jdi a otevři mu. Princezna poslechla, otevřela dveře a žabák byl skokem přes práh a hopity, hopity pořád za ní až k její židli. Tam zůstal sedět a zvolal, vysaď mě k sobě. Neměla se k tomu, až jí král nakonec poručil. Jen se žabák dostal na židli, už chtěl na stůl a jen seděl na stole, už volal, přistrč mi svůj talířek, ať spolu můžeme jíst. Princezna mu sice vyhověla, ale bylo vidět, jak nerada. Žabák jedl s chutí, za to jí každé soustečko v hrdle vázlo. Konečně žabák řekl, najedl jsem se dosyta a jde na mě spaní. Dones mě do svého pokojíčku a odestel svou hedvábnou postýlku, půjdeme si lehnout. Princezna se rozplakala. Bála se vzít do ruky studeného žabáka. Dřív by na něj ani nesáhla a teď najednou měl spát v její čistonké postýlce. Jenže král se rozhněval a řekl, kdo ti pomohl, když jsi potřebovala? K tomu se potom nesmíš obracet zády. A tak dvěma prsty žabáka sebrala, zanesla ho do svého pokojíčku a posadila do kouta. Ale když už sama ležela, přilezl žabák k posteli a řekl, chce se mi spát a chci ležet na měkkém stejně jako ty. Vezmi mě k sobě, nebo to povím tvému otci. To už princeznu teprve rozhořčilo. Zvedla žabáka a vší silou jim mrštila o zeď. Tak, a teď dáš pokoj, ty žabisko škaredé. Jenže, když dopadl na zem, už to nebyl žabák, ale mladý princ s pěknýma přívětivýma očima. Děkoval jí za vysvobození a vyprávěl jí, že ho jedna zlá čarodějnice zaklela a nikdo ho nemohl ze studánky vysvobodit. Musel čekat, až přijde ona, jeho vyvolená, a udělá mu všechno to, co ona dnes udělala. Chceš být mou ženou? Řekl nakonec. Když tvůj otec svolí, odvezu si tě zítra do svého království. Král nerad ztrácel poslední dceru, bránil se, že je ještě mladá, ale málo platné, přece jen je zasnoubil. Sotva ráno vyšlo slunko a na zámku se probudili, přihrčel na nádvoří kočár tažený 8 bělouši. Ti měli na hlavách bílé chocholy z pštrosích per a postroje ze zlatých řetízků a na zadním stupátku kočáru stál sluha mladého krále, věrný Jindřich. Tehdy, když jeho pán byl proměněn v žabáka, věrný Jindřich se tak rmoutil, že si dal srdce obložit 3 železnými obručemi, aby mu žalostí a smutkem nepuklo. Ale teď už bylo všechno zase dobré. Vždyť tenhle kočár zaveze mladého krále i s nevěstou domů. Když konečně přišli, věrný Jindřich pomohl oběma do kočáru a postavil se zas dozadu na stupátko. Srdce mu radostí bušilo, div nepuklo. Tak vyjeli a najednou třesk. A princ volá, praská to Jindřichu, vůz se láme. Ale Jindřich odpověděl. To nepraská vůz, milý pane, to jedna obruč z mého srdce. Trápilo se převelice, když byl žabák z královice. Trápilo se převelice, když byl žabák z královice. A jeli dál a zase prásk. A princ volá, Jindřichu, vůz se láme. Ale Jindřich odpověděl. To nepraská vůz, milý pane, to druhá obruč z mého srdce. Bolelo mě převelice, když byl žabák z krále.
srdce, bolelo mě převelice, když byl žábák z Kralevice. A jeli dál a do třetice něco prasklo. A princ po třetí volá, Jindřichu, praská to vůz, se láme. Ale Jindřich mu po třetí odpověděl.

co je to mramor. Ano, ten překrásný kámen všech možných i nemožných barev, kde se nitky tenounkých vláken spřádají v nejjemnější obrazy stále překvapující přírody. Ale mramorový les? Kdysi dávno mramorový les skutečně existoval. Byl neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný a tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Rostly tam vedle sebe bez zášti a zloby stříbrné smrky a královské borovice, stromy oděné listím i jehličím. Zvěř se dělila o potravu a houbám velel starý a moudrý hřib od statečného dubu. Jmenoval se Strakoš. A protože byl opravdu starý, pomýšlel často na odpočinek. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek, řekl. Pak si ale vzpomněl na další rčení a své rozhodnutí přece jen odložil. Zítra je také den, rozhodl a dál radil, kde bylo rady zapotřebí. Pomáhal, co mu síly stačily. Svědomitě vychovával mladé, neskušené houby, staral se o staré a nemocné a dospělým dával odpovědi snad na všechny otázky světa. Náhodnému pozorovateli se tak mohlo zdát, že v mramorovém lese je všechno v nejlepším pořádku. A taky bylo. Ale jen do chvíle, kdy i tam vkročila první lidská noha. Lépe řečeno noha turistická, neboli noha, která od nepaměti patří turistovi, jenž chodí po lese a křičí, co mu síly stačí. Tady je krásně. Bože, tady je krásně. A dupe, láme větve, plaší ptáky i zvěř, trhá, co mu do ruky přijde a především sbírá houby. Starý, moudrý Strakoš často říkával, jakmile se objeví lidská noha, není opatrnosti nikdy dost. Ale i mezi houbami se našel jeden vzdorovitý, podmračený kluk z rodu muchomůrek, který Strakošovi nevěřil. Přesvědčil několik kamarádů, stačilo docela málo, a zanedlouho se starému hřibu smály všechny muchomůrky z okolí. Strakoš se bojí i v posteli. Posmívali se, až jim tečky na kloboucích poskakovaly. Cítili se statečné, silné a neohrožené. Do mramorového lesa totiž dosud žádná lidská noha nevkročila. Až tenkrát z kraje týdne. V pondělí to bylo. Slunce svítilo a léto se lenivě opalovalo na mechových poduškách. Pan Josífek vešel do lesa a nestačil se divit. To je krása, vydechl údivem. Vidíš, Boženko, tu přírodu, ten ráj? A jeho žena Božena zaúpěla. Mě snad čálí zrak, Josefe, a omdlela. Skulila se na mechový polštář mezi barevné hlavy překvapených hub. Ale proč se pan Josífek tolik divil? A proč paní Božena omdlela? Žádný z nich totiž netušil, že jsou prvními návštěvníky mramorového lesa. Nikdo tu dosud nezničil jedinou houbu, jediný stromeček. Stáli tu vedle sebe houfy hříbků, elegantních muchomůrek, holubinek a lišek. Bedly si ve slunečních paprscích čechrali své narasené klobouky a hadovky smrduté zkoušely nejnovější parfémy. První se z nečekané návštěvy mramorového lesa vzpamatoval Strakoš. Zachraň se, kdo můžeš, vykřikl a houby se dali na úprk. Až na několik mladíků v čele s namyšleným muchomurčím klukem. My se přece nezalekneme, ohrnovali kluci nosy a na místo útěku chrabře postoupili o krok vpřed.

0: a s nimi i dvě lišky a jeden hříbek, který ve skrytu své duše snil o tom, že převezme vládu nad lesem po starém Strakošovi. Jenže netrvalo dlouho a paní Božena se probrala. A pak to nastalo. Pravé houbařské pozdvižení. Tornádo, hurikán, větrná smršť. Turisté zaútočili na neskušené houby, kterým chyběla Strakošova moudrost. A než se nadáli, seděli všechny v koši. Tolik hub jsem neviděla od dětství. Radovala se paní Boženka a vyprázdnila dokonce i síťovku, ve které měla bundu, pláštěnku a síťku na motýly. Houby zděšeně volaly: pomoc, pomoc! Ale houby mají tenké hlásky a taky pan Josef se ženou Boženou neslyšeli. Jen jedna slečna Růžovka zasténala: ruce pryč od mého snoubence! A omdlela podobně jako před chvíli paní Boženka. Ji však neměl kdo křísit, protože snoubenec hrdina byl lapen. Mech je však milosrdný a tak skryl její křehké tělíčko před zrakem lačných houbařů. Víc udělat nemohl. Pan Josef s paní Boženou naplnili koš i síťovku a odešli. Les utichl. Houby se vzrušeně seběhly na palouk, obklopily Strakoše a zašuměly. Počínaje dnešním dnem budeme čelit novému, strašlivému nebezpečí zvanému houbaři. Moudrý Strakoš přikývl a dodal: jen tak zachráníme náš slavný tisíciletý rod hub mramorového lesa. Na důkaz svých slov ještě houby zašeptali slavnostní přísahu do mechových polštářů a potom se uložili ke spánku, aby ke slíbenému boji načerpali dostatek sil.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Moravská pověst o původu čekanky. Před dávnými a dávnými léty, kdy nebylo ještě městečka Štramberka, neboť vypínal se tam jenom pyšný hrad, sídlil na tom hradě statečný rytíř se svou dcerou Milanou, která byla tak krásná jako jarní květ. Statečného rytíře, jež mnohokrát se vyznamenal v boji, oblíbil si moravský kníže tak, že jej učinil vladykou nad celým krajem. A věru, že bylo pevné ruky tam zapotřebí, neboť tuto krajinu znepokojovali různí loupeživí rytíři, kteří přepadávali celé dědiny a kupce ubírající se po cestách. Ale otec Milenin záhy pokořil všechny ty zbojníky, jež se svou čeledí po tuhých bojích zajal a odevzdal knížeti k potrestání. Z nich ušetřil tolika jednoho, jež slul Kotouč, protože mnoho prosil a sliboval, že zanechá svého nečistého řemesla. Ač nastal klid, přece však Milena obávala se o svého otce, jehož velice milovala. Bálať se, aby někdo z čeledi o nich zajatců zákeřně její nepřepadl a na něm se nepomstil. Proto prosívala otce, kdykoliv z hradu vyjížděl, aby neodcházel bez ozbrojeného průvodu. Ale otec nedbal jejich výstrach. Říkává je své dceři: neboj se, dítě, já se svým zbrojnošem Vitošem ani celého zástupu zbojníků se nelekám, pokud moje ruka dovede vládnouti mečem a oštěpem. Avšak obavy Mileniny se tím nezmenšily, zvláště když jednoho dne za nepřítomnosti rytířovi dostavila se na hrad neznámá babička, která dobrou dceru pána hradu jala se varovati řkouc. Známý zbojník Kotouč opět provozuje své nečisté řemeslo a slibuje i pomstu tvému otci. A proto nepouštějí jej z hradu bez ozbrojeného průvodu, i kdyby směla před svým otcem kleknouti na kolena. Děkuji ti, babičko, odpověděla Milena a chtěla se stařence odměnit za její výstrahu, ale ta ve chvíli zmizela z hradu, aniž kdo mohl povědět jí, kdo a odkud jest a kam se poděla. Ale rytíř ani tentokrát nedbal prozeb dceřiných, ač jej i o tom spravila, varujíc jej před pomstichtivým Kotoučem a jel ho loupežnickou chasou. Dceruško moje, měl jsem já s jinšími siláky co činit, jejíž obratnost v boji neměla rovné. A hle, všecky jsem na hlavu porazil. Proto ani Kotouče se nebojím. A pak jest pravdou, že opět přepadává dobré lidi, mému trestu neujde. Vím, otče, že veliká jest tvoje statečnost a síla. Ale považ, přepadne-li tě onen zbojník v lese či za tmy, ani se toho naděješ, tu potom těžká bude obrana. Proto obávám se o tvůj život, neboť nemám nikoho již více na světě nežli tebe. Či chceš opravdu, abych byla brzy sirotou? Věř, že nepřežila bych tvé smrti. Odpovídala Milena otci, ale ten ji vždy po těchto slovech jen vlasy hladil a na bílé čelo líbával. Stalo se, že blízký rytíř a jeho přítel se roztonal a proto vladyka jej den co den navštěvoval. Výjížděje v průvodu Vitoše na svém koni. Miloslava jata zlou před tuchou vždy z hradu v podvečer vycházela a čekávala na svého otce, sedíc u cesty. Ale jednoho dne se nedočkala. ač už šero začalo se rozkládati krajem. Ve své úzkosti pustila se do úžlabiny, které až do té doby se chránila. Ale se zlou se potázala. Tam cestou zastoupil jí ukrotný kotouč a chopiv je za vlasy, vlekl dívku do blízké jámy, kde zvolal svým drsným hlasem. Svého otce čekáš? Nuž podívej se, kterak jsem se s ním vyrovnal. Tam dole na dně propasti leží mravokárce i se svým panošem. Hroznou podívanou, takřka omráčená, sklesla Miloslava na kolena a prout slzí vyhrkl z jejich krásných modrých očí, že ještě za svítání leskly se v trávě jako démanty. Ale od těla otcova se nehnula, neboť lítost i ji usmrtila. A hle, když slunce zcela vyšlo nad hory, tu všecky slzy, které Milena ve svém žalu uronila, pro její velikou lásku k otci, proměnily se v něžné, blankitné kvítky, jež dosud kvetou u cesty. A lid zve je čekankou na památku toho, že poprvé vyrostly tam, kde dobrá dcera na svého otce čekávala. Ani vrah však neušel zaslouženému soudu. Pronásledován i sa výčitkami svědomí, vrhl se do propasti ze skály a zlí duchové zasypali jeho hrob kamením, až převršilo i skálu, která dodnes nese jeho jméno.
1: S prominutím koňský trus, že ano, smíchán s dobrou zeminou, promění se na humus, úspěchy nás neminou. Vyroste nám žampion, vynese nám značný zisk, zbohatneš ty, já i on. O akci se zmíní.

prominutím starý hrad, že ano, s ideální vlhkostí. Může se však také stát pro ty děti radostí. Ano, děti se nám seřadí, vyfasují košíčky a pak pěkně nerádi budou trhat houbičky.

0: Je to špatný. Řídě je z toho smutnej a Jendovi teče oko. Napiš tvrdá pomsta Jouzovi.
1: Pomsta? Jouzo? Ale jaký Jouzové? Tvrdá pomsta? Tak tvrdý.
2: Pojďme si povídat o jídle. To já mám moc rád.
3: Pospěšte ke stolu. Naše Mánička pro vás něco chystá.
1: Fakt?
3: Fakt?
1: Že o tom ani nevím.
3: Tak poslouchej.
2: Jsme

0: Výborně. Pozor, pozor. A teď vařím zase já. Poslouchejte. Chytil táta sojku. Chytila máma taky. Chytil táta, chytila máma, chytili všechny děti. Sojka neuletí.
1: Krmil táta sojku, krmila máma taky. Krmil táta, krmila máma, krmili všechny děti. Sojka neuletí.
2: Já, teď zase já. Zabil táta sojku, škubal táta sojku, kuchal táta sojku, solil táta sojku, pekl táta sojku, krájel táta sojku.
0: Jedl táta sojku.
1: Jedla máma taky.
2: Jedl táta.
1: Jedla máma.
2: Jedli všechny děti.
0: Sojka neuletí.
3: Brr, to jsou ale k chutě. Baštit sojku. Co takhle dát si v dolky?
2: Já bych si dál.
3: Pekla v dolky z bílý mouky, sypala je perníkem, házela je horvínkovi otevřeným okýnkem. Horvínku, ty jsou dobrý, jsou perníkem sypaný, jestliže ti budou chutnat, jsou tam ještě takový.
2: Mňam.
3: To by si zdal, co?
2: Když jsem já šel k mé panence, ona pekla v dolky, já ji prosil o kousíček, ona že jsou horký. Ona vždycky pomalučku i horvínku odtat, já ji nechtěl odtat jíti, až jsem jí dva popat.
3: Jo, je to tak. Hurvínek, velký rváč, přišel k nám pro koláč. Koláč jsme mu nedali, radši jsme ho vyhnali.
1: Tak to vidíte, pakže láska prochází žaludkem. A co vy, Pepo, dal byste si kašičku?

0: děda náš, bábinka naše, uvařili hrnec kaše. Táta chválil.
1: Až se spálil. Ale abych řekl pravdu, paní Kateřino, raději než kaši, bych si dal knedlíky.
0: Eniky, feniky, jsou mastní knedlíky. Kdo si je omastil, ať si je sní.
1: No taky, že sním. Mňam, mňam, mňam, mňam. A ještě k tomu zelíčko, kdyby...

0: ještě si vybírej, Hurvajs.
1: No co? Já jsem malej bandur, sněcem mísu brambur. Jednu jsem si upek, roztrh jsem si pupek.
0: Tak počkat, a jestli pak víte, jak se taky říkalo bramborám?
1: Brambury.
0: No to taky, ale hlavně erteple.
1: Erteple.